0: silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je proto uzavřený levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je teď jasná nebo skoro jasná, postupně s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochladilo se až k nule, při bezvětří ojediněle až na minus 3 stupně Celsia. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnosti a nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Nejdříve hrála princezny, později lékařku v ordinaci, kriminalistku v Oktopusu, objevila se v oceňovaném filmu Vlny a příští roky uvidíme jako Olgu Knoblochovou v titulní roli filmu Lady Dermacol. Za 20 let před kamerou a na jevišti toho stihla opravdu hodně. Na jevišti září například v komedii Patrika Hartla Blbka nebo v dalších představeních ve studiu 2. Přesto o sobě říká, že je maximalistka, která si občas musí hlídat vlastní energii, a tak zatímco se kolem ní mezi klapkami povídá, ona je někdy nejraději prostě sticha. Mým hostem je herečka Marika Šaposká. Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
1: Hovory.
3: Mariko, já jsem se o vás dočetl, že váš mladší bratr, který je taky herec, Antonio Šoposký, řekl, a teď ho budu citovat, moje přítelkyně si ze mě dělá srandu, že jsem z poloviny osobnost mojí sestry. Má pravdu?
4: No, my máme s Antonem takový velmi specifický vztah, protože on se narodil, když mě bylo 13, myslím, jestli to správně počítám. A on je prostě takový první dítě, který já jsem ve svém životě zaznamenala, jo. Takže jak si ho pamatuju prostě od toho jeho prvního dne, tak jsem se o něj samozřejmě jako dost starala, protože naši, že jo, chodili do práce a takový ty různý povinnosti, jako chodit s kočárkem ven, jsem vždycky slízla já. Takže máme spolu takovej, řekla bych, dost silný vztah a jsme na sebe nějak jako napojený, že dost často víme, co si ten druhej myslí, ještě než si to myslí ten druhej. A asi má v něčem trošku pravdu, no.
3: A co je ve vašem bratrovi z vás? A co naopak vy máte ze svého bratra? Dokázala byste to říct?
4: Já si myslím, že my jsme vlastně dost v něčem jiný. Že on je taková jako ta moje klidnější část, bych řekla. A já jsem zase pro něj takový to, když on se nedokáže v něčem rozhodnout nebo vyžvejknout, tak já to vždycky rozseknu za něj, jo? Nebo nějak mu poradím, nebo prostě nějak se tak jako doplňujem. Myslím, že jsme každej, on je ta klidnější polovina, já jsem taková ta jako dynamičtější, bych řekla.
3: Prý je, nebo minimálně byl, a to nevím, jestli je pravda, prvním čtenářem vašich divadelních her, které píšete.
4: No určitě jedním z prvních, no.
3: To je to napojení, nebo to je opravdu nějaká mimořádná důvěra, že zrovna on je ten, kdo je jeden z prvních?
4: Určitě je tam nějaká důvěra, kterou mám v pár, možná jsou to fakt jednotky lidí, který moje věci čtou jako první. A je to z toho důvodu, že mě, vím, že to, že je naladěný na podobnou vlnu, že mě, že to jako pochopí, ale zároveň je schopný mi k tomu dát nějaký připomínky. A je to určitě pro mě vždycky, když něco napíšu, tak je hrozně těžký to jako pustit do toho světa, jo, dát to těm prvním čtenářům. A člověk si ty lidi, kterým to dá na poprvé přečíst, musí jako dost pečlivě vybírat, takže on určitě je mezi nima.
3: No vy ale i v psaní rozhodně nejste žádný troškař, protože před 2 lety jste napsala divadelní hru s Miroslavem Krobotem, Štíři v únoru. Vy jste hodně mluvili o tom, jak to vzniklo, že jste narození ve stejný den a že vás zblížilo natáčení seriálu Oktopus, ale teď jsem slyšel na začátku roku, že jste dopsala další divadelní hru. Je to pravda?
4: Je to pravda.
3: A to jste napsala sama nebo opět s Miroslavem Krobotem?
4: Ne, to jsem napsala sama. Nějak po premiéře Štírů právě, který jsme napsali s Mirkem, jsem se jako rozhodla, že v tom chci pokračovat a že to chci zkusit sama. A teď jsem tu hru dopsala a pravděpodobně ji budu i režírovat. Tak mě čeká taková úplně nová kapitola, no, pracovní.
3: No, Štíry v únoru hrajete ve studiu 2 spolu s panem Krobotem. Můžete prozradit, o čem bude tedy ta nová hra? Nebo nemůžete ještě ani naznačovat?
4: můžu asi říct to, že je to o různých věcech, kletbách a vlastnostech, které si jakoby neseme z těch minulých životů a které nás provázejí i do těch, v těch přítomných životech a i vlastně do těch dalších životů, že se určitých věcí těžko zbavujeme a možná se jich nikdy zbavit nedokážeme.
3: Takže příště už vás představím nejenom jako herečku, ale vlastně už i jako dramatičku. A i režisérku?
4: No možná jo, nevím, kdy se uvidíme, ale až se uvidíme a už bude po mé režii, tak snad
3: jo. A kdyby to mělo být, je už to nějak konkrétněji v obyslech?
4: Pravděpodobně to bude v roce 2028 ve Studiu 2.
3: Tak každopádně to doufám, že se uvidíme třeba i do té doby, ale zajímá mě, Mariko, kde se to ve vás vzalo tady to puzení vlastně nejenom psát, ale i režírovat? Cítíte se třeba svobodněji, když můžete text a hru napsat, než cizí text a cizí slova interpretovat?
4: No určitě, hlavně mám pocit, že tím, že to nějak přesahuje ještě víc tu profesi toho herectví, jo, že tím můžete interpretovat nějaké svoje myšlenky, názory, dejme tomu, a dostat je mezi víc lidí. Pro mě, já mám pocit, že když zkouším divadlo, to teď, jak jsem zkoušela s Patrikem Hartlem tu blbku, tak jsem to s ním docela řešila, že píšu hru a že bych ji chtěla režírovat, jestli se do toho mám pustit. A on mi vlastně po tom zkoušení řekl, že vidí, že režíruju na tom jevišti nejen sama sebe, ale i ty lidi okolo.
3: A to se vám dřív nedělo? To až teďka přibudce?
4: Myslím si, že jsem do toho asi musela trošku dospět, že to je otázka nějakých zkušeností. Ale myslím si, že jsem jako vždycky nějak jako cítila, jak třeba, že jsem se na to divadlo vždycky dívala víc komplexně, než na jenom na tu svoji roli, jo, takhle, když jsem zkoušela nějakou inscenaci. Takže si myslím, že jsem do toho nějak dozrála a zatím jdu nějak, intuitivně.
3: Vy jste v jednom rozhovoru, a to mě zaujalo, řekla, asi umím věci popisovat do psaného textu líp, než to říkat. Když na věci mám čas, tak si je dokážu utřídit, než když o nich musím mluvit. Konec citace. Přemýšlel jsem zase ale o tom v kontextu, že herci velmi často říkají, že jim je dobře být v té postavě, být v té roli, vlastně trošku se schovat i do toho kostýmu, do toho charakteru, že když člověk napíše, ať už to jsou Štíři v únoru, nebo teď ta nová věc, která ani nevím, jak se bude jmenovat, to nemůžete prozradit.
4: To vám neřeknu, protože mám takový pracovní název, který
3: dobře.
4: Ještě právě asi nebude ten název, který to ponese.
3: Většinou mi přijde, že to potom ale stejně skončí tím, že se člověk vrátí.
4: Samozřejmě,
3: je
4: to, i to se může stát.
3: Ne, dobře, tak to s vás samozřejmě dostávat nebudu, když to zatím ještě není jasno, ale to, k čemu se chci dostat, že mi právě přijde, že když píšete, tak jdete prostě se svou kůží na trh. Vy tam budete napsaná jako autorka. Jak s tím se vyrovnáváte?
4: Nějak úplně v pohodě. Já, jak jste říkal, s tím mluveným projevem, já mám spíš pocit, že na ty věci potřebuju čas. Jo? Já, jak jsem jako v určitých věcech perfekcionista, tak mám pocit, že vždycky, když dávám rozhovor takhle, že něco povídám, tak nemám ten čas a ten prostor na to si utřídit ty myšlenky úplně přesně tak, jak bych je chtěla říct. Jo? Což u toho psaného, u té psané formy mám. A
3: zase na druhou stranu při rozhovorech všichni, ať už tázající nebo odpovídající, známe ten schodišťový efekt, že ty nejlepší otázky, respektive odpovědi nás napadnou, až půjdeme po schodech odsud dolů ze studia.
4: No jasně, tak to si vždycky všichni říkám, že jsme měli něco říct a neřekli jsme to, že to je jasný, to je přirozený. Ale i asi z toho, že já mám nějak vždycky pocit, že když bych chtěla třeba o něčem jako přemýšlet, o nějaký odpovědi, tak nastane nějaký ticho, který není vlastně žádoucí v tom rozhovoru, jo? Že to je něco, co vlastně ten posluchač jako nechce, takže proto mám pocit, že jsem vždycky trošku pod tlakem, že musím rychle něco říct, bez toho, aniž bych si ty myšlenky třeba utřídila.
3: Ale vy spíš tedy než ten tlak, který pro někoho může být stimulující, potřebujete ten klid. Pro odpovědi, pro přemýšlení.
4: Určitě.
3: Kde a jak píšete, když točíte, zkoušíte, jste maminka dvou dětí, máte opravdu pro sebe vyhrazený čas, že se zavřete někam do pracovny nebo někam odjedete a tam píšete divadelní hru?
4: Je fakt, že já na to potřebuju takový specifický podmínky. Vlastně nejlepší je, když je tma. Takže většinou píšu večer v noci, když děti usnou, uložím je a uklidím celou kuchyň a všechno vlastně celý, všechno z toho dne tak jako schrnu už ze stolu a mám čas jenom pro sebe. Tak vlastně moje věci, které píšu, většinou vznikají v noci, no.
3: A to máte ještě sílu a energii a inspiraci a myšlenky?
4: Mnohdy než začnu ne, ale jakmile začnu a nějakým způsobem se do toho ponořím, tak mě to tak vtáhne, že to přestanu vnímat a prostě píšu.
3: Ještě jedna věc mě zajímá k tomu psaní, protože to mě přijde fascinující. Vy jste pro Radiožurnál řekla před časem, psát ve dvojici je jednodušší, protože se inspirujete. Jeden hodí něco, toho se chytnete, naplétáte to na sebe, jde to s nás. Mm-hmm. To jste mluvila o té spolupráci s Miroslavem Krobotem. Jak vám to teď šlo, když jste psala sama?
4: No tak samozřejmě ta disciplína musí být mnohem větší, ale zároveň máte nějak mnohem větší prostor pro všechny myšlenky a věci, které chcete říct. A taky si za to sám nesete zodpovědnost, takže to v sobě nese to, že sice si můžete psát, co chcete, nikdo vám do toho nemluví, nikdo se k tomu nevyjadřuje, nikdo vám nic nepřepisuje, ale stojíte si nad tím projektem vlastně sám. No. Já jsem to chtěla zkusit, tak doufám, že to vyjde.
3: Miroslav Krobot už četl tu vaši novou hru?
4: Ano.
3: Co vám řekl?
4: No, že mi fandí.
3: Dobře, dobře. Marika Šoposká, herečka, ale už dá se říci také dramatička a v budoucnu možná i režisérka, jak jsme se dozvěděli, je dnešním hostem v Hovorech.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Mariko, jste společenský samotář?
4: Asi jo, asi jste to nazval docela přesně vlastně.
3: Já jsem nad tím právě přemýšlel, protože nějak vás člověk vnímá v tom veřejném prostoru a ve vašich rolích a když jste byla ve Stardance a jak dáváte rozhovory, ale pak mě právě překvapilo, když říkáte, nebo jste řekla v jednom z rozhovorů, že když se natáčí, takže třeba mezi klapkami, mezi záběry se potřebujete soustředit a že ráda máte právě to ticho, které už jste tady zmínila a že nemáte ráda, když někdo moc mluví, protože to prostě bere energii na tu práci. Hmm. Tak jsem vlastně přemýšlel, že v tom cítím jako rozpor, který není nepochopitelný, ale vlastně potom cítím. Tak jsem se právě ptal na to, jestli jste byť společenská, ale ráda někdy samotářka.
4: Já myslím, že jo, protože nějak mám pocit, že už taky s tou energií, čím jsem starší, tím víc jsem se s ní naučila tak jako pracovat a šetřit jí na důležité věci. A zrovna v té práci při tom natáčení je to taková běžná věc, že jak je člověk obklopený spoustou lidí, tak mám pocit, že se furt jakoby chce si povídat, že jo, jak se máš, co děláš, tohle, protože ty lidi samozřejmě třeba dlouho nevidíte, ale mě to v určitý fázi jsem zjistila, že mi to hrozně jako odvádí pozornost od té samotné práce, že mám pak problém se fakt soustředit na to, co tam dělám. Tak jsem zjistila, že někdy je lepší se tak jako odsunout stranou a povídat si s těma lidma třeba až po natáčení.
3: A jak to máte na jevišti před představením? Dokážete ještě 5 minut před představením být někde buď v kuřárně nebo v šatně s kolegyněmi, s kolegy? A nebo máte radši svůj klid a své ticho?
4: Tak v šatně samozřejmě, kor v dámské šatně, to jede do poslední minuty, že jo, ty naše klapačky, takže tam si povídáme, normálně tam spolu nějak existujeme a samozřejmě pak se jdu připravit protože teď jsem zjistila zrovna, že snad všechny hry, ve kterých hraju, tak zahajuju, takže se pak musím samozřejmě jít na chviličku soustředit prostě do portálu a dát si nějaký svůj klid a vlastně vůbec jako uvědomit, co dneska hraju a do jaký role nastupuju. Takže
3: a to je zase možná lepší, ne? Začínat to představení, než půl hodiny, 3/4 hodiny, hodinu někde čekat, nebo čekat až do druhé, třetí půlky, třetí třetiny, třetího jednání.
4: No, teď jsem zrovna u Blbky, když jsem zjistila, že zase opět tu hru zahajuju, tak jsem si říkala, že už si to snad příště dám do smlouvy, že chci být až v druhé polovině. Ale ne, je to takový, jste takovej první nárazník těch diváků, jo? Že jako já, když vlezu na to jeviště jako první, tak mám pocit, že vždycky po 10-15 vteřinách jako úplně nasaju to publikum a přesně vím, jaký je, jo, jestli ty lidi jsou dneska jako líp naladěný, jestli jsou tuší, jo, prostě nějak ta chemie ke mně hned dolehne, takže aspoň vím hned od začátku, jak s ním jako pracovat a jaký publikum tam na mě čeká.
3: To jste teď pro mě narazila na úplně mé srdcové téma, protože já miluju tady tu práci s publikem a s tou energií publika. Jenže já, když dělám svoji talk show, tak tam člověk do jisté míry improvizuje a prostě když cítí, že to nejde, tak může nějakým způsobem se alespoň pokusit to třeba nahodit.
4: No,
3: jak to děláte vy, když máte napsanou hru, máte předepsaný text, hrajete třeba text zmíněného Patrika Hartla. Jde s tou energií publika nějak pracovat i v rámci dané inscenace?
4: No jasně, tak to pak se stává, že když herec cítí, že to publikum je trošku jako tuší, nebo se nesměje tam, kde jsme my herci zvyklí, tak do toho začne jako trochu víc šlapat, což já jako toho vůbec nejsem příznivcem, protože já nemám pocit, že je divadlo lepší, když se lidi víc smějou, jo. A mnohdy pak ta inscenace skončí úplně v jiném tvaru, než začínala, jo. Takže myslím, že je to jakoby taková docela nebezpečná disciplína, tohleto jako hecování toho publika,
3: právě,
4: takhle, když to řekne.
3: Člověk nemůže mluvit víc nahlas, nebo víc rychleji, nebo...
4: No, začnete trošku tlačit na ty fóry a to je takový jako hodně ošemetný.
3: Já si myslím, že to může být spíš ku škodě.
4: No, jako jasně, někdy jo, někdy se to úplně zvrhne a ty lidi přestanou poslouchat třeba to důležitý, nebo to třeba trošku hlubší, co v té hře jako je, jo.
3: Protože když to publikum nejde takzvaně na ruku a třeba se přesně jako nesmějou, což se může stát a je to normální, nebo když vy máte pocit, že nemáte svůj den, což je taky úplně normální, jak to říkal kdysi Jaromír Jágr tomu novináři, taky každý den uděláš dobrý rozhovor. Tak je to tak, že když to poznáte v těch prvních třeba minutách, nebo po té první replice, nebo po tom prvním vtipu, že si člověk prostě řekne, no tak to prostě je a dohraju to nejlíp, jak umím, ale nebudu se snažit lámat to přes koleno?
4: Já myslím, že si naopak právě vždycky říkám, nesnaž se tlačit na pilu, hraj to, co tam je a k těm lidem to prostě dojde. Myslím, že když je ten herec jako autentický a hraje ty emoce, které jsou tam napsané a které v té hře jsou, takže ty k těm lidem to stejně jako nějak dolehne a je jedno, jestli jsou prostě zrovna víc rozjetý, jestli se víc smějou nebo ne. Ale každopádně tu vaší improvizaci při těch vašich rozhovorech to obdivuju, protože to je těžká jako disciplína, když tam sedíte sám za sebe a cítíte, jak jakoby ta nějakou tu tíhu třeba toho, že to publikum dneska není třeba tak dobrý, jak byste si představoval, to není jako jednoduchý ústát.
3: No, taky se to třeba někdy nepovede, ale pak je to jenom na mě a případně na těch hostech. Herečka Marika Šoposká je hostem v Hovorech na Českém rozhlase Plus. Já jsem zmiňoval jenom letmý výčet těch vašich asi třeba nejvýznamnějších nebo nejznámějších rolí a vy opravdu ten rejstřík máte pestrý. Já vím, že jste o tom i v řadě rozhovorů mluvila, že třeba Octopus byl ten takzvaný protiúkol, že jste si chtěla zahrát vlastně něco trochu jiného, že vás to oslovilo. Jak do tady té kategorie rolí teď spadá Olga Knoblochová, zakladatelka legendární kosmetické značky, protože příští rok do kin vstoupí film s vámi v titulní roli Lady Dermacol. Jaká bude Olga?
4: No, Olga je taková vlastně moje vysněná role, bych skoro řekla, jo, protože mám pocit, že si teď, nebo obecně herečky mají problém s tím, že je málo ženských hrdinek, takových jako silných, který jako táhnou celý ten příběh. A myslím si, že tohle přesně Olga je. A já jsem hrozně ráda, že jsem tu roli si mohla zahrát, protože pro mě ten film a i ta role ani tolik není o té kosmetice nebo o tom krásném světě kolem toho.
3: A je to dobovka?
4: Je to dobovka, ano, jsou to 60. léta. Ale je to pro mě hlavně o té síle té ženy, která prostě měla nějaký svoje sny a šla si za nima i přesto, že jí spoustu lidí házelo klacky pod nohy, že měla 3 děti, o které se musela starat. Byla na ně určitě v nějakou fázi i sama. Takže pro mě je to prostě hrdinka s velkým H.
3: Byly momenty, kdy jste se v ní viděla?
4: No jasně. Tak já mám s ní, mám pocit, spoustu jako společných ukazatelů. I to, jak je těžký, když jste matka, která vlastně chce něco si dokázat, ale prostě jenom si splnit nějaké svoje tužby, tak myslím, že to je fakt téma, který řeší téměř všechny ženy, které jsou třeba matkama.
3: Přijde mi z té anotace a zatím z toho, co jsem o tom filmu četl, který půjde do kin příští rok, že to byla žena, nebo že minimálně tak bude stvárněna, ale předpokládám, že taková byla, která vlastně nechtěla brát věci tak, jak jsou, že si to chtěla dělat po svém i někdy třeba proti nějakému očekávání okolí. Nevím, jestli jsem to pochopil dobře, ale zajímá mě, jestli to je pro vás to téma. Jako jít možná někdy i trochu proti proudu, a teď to nemyslím jako rebelství za každou cenu, ale protože prostě nemusíme něco dělat jenom protože se to tak dělat má.
4: No, já myslím, že ona i jako, nevím, jestli rebelství je úplně to správné slovo, spíš jako vždycky chtěla víc než ty ostatní, jo, od toho svýho oboru, jo. A myslím si, že i tohle jako máme trošku společný, že já vlastně taky vždycky chci něco navíc, jako od věcí, které dělám, jako jako, že vždycky vím, že ta cesta je nějaká, ale že ještě, když jako do toho víc kopnu, takže můžu objevit ještě něco jako hlubšího. Nebo dostat něco víc té věci.
3: No. To možná souvisí s tím, jak jsem vás představoval i v úvodu, že jste maximalistka a perfekcionistka. Jak se to projevuje v tom herectví? Jak se teda kopne do toho ještě víc a hloubš, abyste z toho něco víc vytěžila?
4: Tak u mě to jako asi je i v tom, že jsem z toho herectví začala zkoumat i ty jiný obory nebo odvětví, jako psaní, teď třeba tu režii, jakože najednou jsem měla pocit, že mi to herectví v něčem trochu jako nestačí, že chci jít dál, že chci zkoumat jiný věci a nový věci, no, tak pro někoho je to komfortní zóna, ve které se cítí dobře a nedokázal by si představit, že třeba půjde za tyhle ty hranice a já to mám naopak, jako já vlastně vím, že se třeba můžu spálit, ale není to pro mě asi takový nebezpečí nebo
3: téma. Vy jste v jednom rozhovoru pro iDnes řekla, že když jste byla mladší, odpovídala jste víc spontánně, že dnes si víc uvědomujete, že každé slovo může být vytržené z kontextu a že máte v hlavě takového malého policajta, který vás hlídá. Tak mě zajímá, co hlídá? Čeho se bojíte?
4: Asi podvědomě nějak člověk, jako, jak funguje v tom světě těch sociálních sítí, tak jako vidíte každý den kolem sebe, jak každý, kdo řekne něco, jenom třeba nějakou větu, jo, která se přesně jako vytrhne z kontextu, tak se prostě nad tím sesype tisícovky komentářů, který jsou buď pro nebo proti, ale vlastně nikdy nejsou pro všechny dobře.
3: Všichni mají názor.
4: Všichni mají názor, jasně. A je to tak správně, vlastně to je jako to, že budou s váma všichni souhlasit, je úplně nereálná představa. Jenom já se s tím nějak musím smířit, že to tak je, no, takže...
3: Řekl bych, že s věkem by člověkovi mohlo být víc jedno, co si ostatní myslí. Máte to naopak?
4: Já to asi nemám tak, že by mě nějak zranilo to, co si o mě lidi myslí, ale spíš jako sama pro sebe mám ráda, když to vyzní tak, jak to myslím a když se to vytrhne z kontextu, jak to mnohdy vyzní úplně jinak. Jo? Takže já pak jenom nemám ráda tu zkreslenou představu asi toho, jak ten rozhovor pak třeba působí nebo ty věty, jako který se z toho vytrhnou.
3: A možná je to i ta pečlivost nebo ten klid, o kterém jste mluvila v úvodu, že když si tady tak spontánně povídáme, že nemáte ten prostor si to rozmyslet.
4: No jasně, tak já bych samozřejmě úplně nejradši si ten rozhovor celý jako napsala i udělala sama se sebou, že jo.
3: A autorizovala ho ještě.
4: A autorizovala a vydala si ho, takže tak.
3: Ještě jedna vaše věta mě zaujala. O herectví jste řekla, pořád je to práce jako všechny ostatní, takže se také snažím uživit. To mě vlastně přijde, že někdy se za to možná trochu stydíme, nebo že i herci se za to stydí, že přece jenom nějakou práci, prostě chtě nechtě, člověk musí vzít kvůli tomu, že prostě platí hypotéku a vychovává dvě děti. Vnímáte to tak?
4: No určitě, jako já myslím, že tyhle ty představy, že budu dělat jenom to, co s mým srdcem nějak rezonuje, člověk opustí fakt ve chvíli, kdy nastoupí do té reality toho života ve smyslu, že přesně má děti, chcete jim dát nějaký dobrý zázemí, nějakou životní úroveň i sobě, i jim. A pak samozřejmě to začnete brát trochu víc jako práci. No, takže určitě.
3: Ale paradoxně, no paradoxně, on i ten komerční úspěch potom může vést k tomu, že si člověk zase může vybírat práci, která ho baví, naplňuje, nebo že si může třeba dovolit psát i vlastní divadelní hru.
4: No, jasně, tak já určitě, kdybych třeba nedělala nějaký projekty, nevím, neměla nějakou finanční rezervu, tak bych si nemohla dovolit pak jako bejt dva měsíce doma a psát jenom, jo. Takže samozřejmě to jde ruku v ruce.
3: Což mě napadá, jestli vlastně v tom případě je větší známkou úspěchu plný diář, anebo prázdný diář.
4: No, to je otázka, že jo, za milion. To tak jako, to já myslím, já nevím, já neznám herce, který by neřešil, že má buď moc plný diář, anebo málo plný diář, to tak je, no, to je taková asi naše už, takový náš prostě úděl.
3: Říká herečka Marika Šoposká, která byla mým hostem v Hovorech. Já vám za to moc děkuju a držím palce, ať se nová divadelní hra povede dostat na jeviště, ať se vám povede režie a doufám, že se uvidíme ještě dřív než v roce 2028. Děkuju moc, že jste byla hostem v Hovorech.
4: Já moc děkuju taky za pozvání.
3: Loučím se také s našimi posluchačkami a posluchači. Můžete se k nám vrátit také na sociálních sítích nebo si poslechnout Hovory ve všech podcastových aplikacích. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.
1: Radiokniha.
5: Dům, který pamatuje velké dějiny a lidé, kteří s nimi museli žít. O tom je román Dům pod náměstím. Markéta Hejkalová v něm popisuje historii obchodu na malém městě na Vysočině. Zaznamenává jeho prosperitu, válečnou dobu, znárodnění, ale také nové začátky po roce 1991. Dům je tak symbolickou nadějí, že se podaří smířit přítomnost s minulostí.
1: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Soudy budou muset při rozvodech víc zohledňovat bezpečí a názor dítěte a počítá s tím vládní novela, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy mít možnost jednomu z rodičů odebrat právo rozhodovat o životě dítěte a ponechat mu jen vyživovací povinnost. Novela také poprvé jasně vymezuje, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž v zákoně dosud chyběla. Z krajských měst už jsou domluvené koalice v Plzni, v Liberci a v Karlových Varech. V Ústí nad Labem bude s pohodlnou většinou vládnout tu skupení Jedno Ústí. V Praze v pondělí jednali zástupci vítězného hnutí STAN s koalicí Spolu. Znovu se sejdou ve čtvrtek a pátek, aby řešili programové priority. V Rakousku stávkují soudci a státní zástupci. Při týdenním protestu nebudou žádná soudní jednání a nebudou vydávat rozsudky. Informuje o tom veřejnoprávní televize ORF. Soudci a státní zástupci chtějí upozornit na vysoké pracovní vytížení a málo justičních pracovníků. Uvádí, že chybí přes 250 soudců a asi 70 státních zástupců. A sucho v Česku trvá a vypouštění vody z Vltavské kaskády bude pokračovat nejspíš až do jara a po druhém zasedání Národní koalice pro boj se suchem, to řekl ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Podle něj je srážkový deficit v jednotlivých částech Česka mezi 30% a 40%. Fotbalisté Newcastle s Lukášem Horníčkem v brance prohráli v anglické lize na hřišti nováčka Coventry 1-4. Reprezentační gólman se podepsal pod první branku zápasu, když zavinil penaltu. A Coventry uspělo po 4 porážkách v řadě. Newcastle nevyužil možnosti vyhrát poprvé v této sezóně Premier League 2 zápasy za sebou.
0: Porouchané vozidlo na D8 u Velemína a práce na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D8 s Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za tunelem Prackovice. Na 52,5 kilometru stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu, provoz je plynulý. Na D10 ve směru Strutnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jizerou pracují silničáři. Mezi 46. a 44. kilometrem staví dopravní značení. Omezení bude trvat do dnešních 5 hodin ráno. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel směrem na Barrandov. Z důvodu mytí je zavřený západní tubus A až do brzkých ranních hodin. V opačném směru projedete bez problému. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je proto uzavřený levý pruh. Kolony se i vzhledem k nočním hodinám netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je teď jasná nebo skoro jasná, postupně s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochladilo se až k nule, při bezvětří ojediněle až na minus 3 stupně Celsia. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnost a v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9, na horách jen 6 a na Šumavě bude kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Rokování mezi úspěšnými subjekty po komunálních volbách a nová zastupitelstva budou muset mimo jiné pečovat o školy v nejisté době. Obyvatele nejbohatšího města přitom čeká zdražování. Další plány se teprve rodí. No a na naše zdraví má vliv například i to, kde bydlíme, a na Slovensku stojí nová socha maršála Koněva. Nejen o tom bude řeč v pondělním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, která právě začíná a provází ze studia Ondřej Konrád. Dobrý den.
1: Názory a argumenty.
6: Nejen ve velkých městech začíná rokování povolební, jak říká Marek Benda, jde o vlastně druhé kolo komunálních voleb, s poukazem tedy na druhé senátní kolo, které nás čeká o víkendu. A u mikrofonu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, buď zdrav.
7: Dobrý den.
6: Některá jednání už začínala během neděle, teď začínají určitě ve všech větších městech, asi v těch malých to tak nebude komplikované. Na co je největší pozornost soustředěna, určitě jsou ty tři největší, to znamená Praha, Brno, Ostrava, ale zdaleka nejde jenom o ně.
7: Když se podíváme na to vyjednávání po volbách, tak skutečně některá začala bezprostředně po oznámení těch výsledků. Někde možná už byly dohody učiněny dopředu, že pokud ty výsledky dopadnou nějakým způsobem, takže se dají určité koalice dohromady. Je to dáno tím, že vy, když vyhrajete komunální volby, získáte nejvíc křesel v tom daném zastupitelstvu, tak to ještě automaticky neznamená, že musíte mít starostu, že pokud nemáte skutečně tu většinu těch křesel a potřebujete koaličního partnera, tak musíte jednat poměrně rychle, nedat příležitost těm svým soupeřům, aby třeba zahájili jiné vyjednávání, které vás o to křeslo může připravit. Názorným příkladem bylo dění po komunálních volbách před 4 roky v Plzni, kdy uspěla ODS, ale všichni se spojili, nebo téměř všichni proti ODS, a ODS skončila v opozici. Tentokrát například právě v Plzni už dohoda byla učiněna a byla učiněna na tom půdorysu koalice, která vládla Plzni v uplynulých 4 letech, voliči to umožnili, aby následovalo další vládnutí podobné koalice, protože tam se nedostali do zastupitelstva Piráti, takže ta koalice bude trošku jiná. Co se týče těch největších měst, kdybych měl třeba zmínit Prahu, tak tam vítěz Starostové a nezávislí a jejich lídr oznámili, že ta jednání asi budou trvat trošku déle a počítá, že k dohodě dojde až v listopadu, a je tam zajímavé to, že tedy Starostové a nezávislí vyhráli volby na počet hlasů, ale mají stejně mandátu jako druhé uskupení Spolu pro Prahu, kde je ODS, TOP 09, ale oni tvrdí, představitelé ODS a TOP 09, že respektují výhru starostů a že by tedy primátorem měl být jejich lídr pan Hlaváček. Zda tomu tak skutečně bude a kdo bude v té koalici, to se uvidí, protože kdyby Spolu vládli Praze pouze Starostové a Spolu pro Prahu, tak mají 34 křesel 65 členem zastupitelstvu, takže je to o jedno křeslo více, než je ta nejtěsnější většina, což nebývá úplně praktické a stabilní, takže uvažují, že by přijali do té koalice další uskupení, a pak je otázka, zda to bude Praha sobě a Piráti nebo někdo z nich, protože například vůči Pirátům má představitel ODS pan Portlík výhrady, chce si od nich odpočinout, a naopak Starostové a nezávislí mohou zvažovat to, že ten skandál kolem dozimetru, takže byl vlastně iniciován představiteli Prahy sobě, takže tam ty vztahy nemusí být úplně ideální, tak uvidíme. No a co se týče těch dalších měst, tak tam je velmi pravděpodobné, že tam vítězové voleb nebudou obejití a že tam se také poskládá. Přesně tak, a že se poskládá daleko četnější koalice, než že by byla o síle 2-3 uskupení.
6: A v Ostravě hnutí, ano. To byl Petr Hartmann, díky mnohokrát.
7: Naslyšenou.
6: Demografický vývoj se v příštích letech výrazně promítne do fungování školství v obcích i do života rodin. A rozhodnutí přijatá dnes mohou ovlivnit podobu místní vzdělávací sítě na celá desetiletí. Stojí mimo jiné v materiálu vzdělávacího informačního centra Eduin, a to inspirovalo Petra Šabatu, šéfredaktora deníku Právo, k následujícímu komentáři.
8: Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích budou mít největší vliv na skupinu, která se jich nemohla zúčastnit. Na děti, protože obce jsou zřizovateli základních škol a mají na kvalitu vzdělávání teď asi větší vliv než ministr školství Robert Plaga. Noví zastupitelé tak mají zodpovědnost nejen za místní kanalizaci, chodníky a třeba dobrovolné hasiče, ale také za budoucnost České republiky. Pokud jde o jejich školy, budou muset určitě řešit řadu známých i nových úkolů. Pomoc ředitelům zavaleným administrativou, dofinancování škol, reagovat na menší počty dětí a další. Celkový výsledek voleb jim situaci spíše stíží. Hlavní vládní síla hnutí ANO oslabilo a menší koaliční partneři motoristé a SPD Tomia Okamury zaznamenali debakl. Dá se tedy čekat, že například motoristé ještě přitvrdí se svými výpady proti ministru Plagovi, ať už jde o inkluzi nebo o šetření ve výdajích na vzdělávání. Stejně tak SPD. A co udělá hnutí ANO? Minister Robert Plaga musel investovat spoustu času a energie do odvracení nápadů koaličních partnerů i Andreje Babiše typu zrušíme 9. třídu, zrušíme inkluzi, sebereme peníze soukromým školám, musíme na školství šetřit. Teď se dá čekat, že i vláda jako celek bude přicházet spíše s populistickými jednotlivostmi na úkor trpělivé práce na důležitých tématech. Těmi jsou především změna obsahu učiva. Nové vzdělávací programy pro základní a mateřské školy startují od roku 2027 a 2028. A vyrovnávání úrovně vzdělávací nabídky, aby výsledky dětí nebyly tolik závislé na rodinném zázemí, což se v Česku děje mnohem víc než v jiných vyspělých zemích. Pro školy a jejich zřizovatele to znamená v první řadě nejistotu a méně podpory ze strany ministerstva. Už za vlády Petra Fialy si ředitelé, učitelé, ale i radní zodpovědní za vzdělávání zažili tolik zmatku a ústrků, že v listopadu 2023 vstoupili do stávky. Nebyla jen o platech učitelů, ale celkově o nedostatečném financování vzdělávání a zmatečném převodu placení nepedagogických pracovníků na obce. S tím se zřizovatelé potýkají dodnes. Také naplnění slibu vlády Andreje Babiše, především na výdaje na vzdělávání k poměru k HDP a zase na platy, nedostal Robert Plaga v rozpočtu na příští rok odpovídající miliardy. Jen příslib, že se všechno dožene do konce volebního období v příštích letech. To nejsou pro obce v roli zřizovatelů mateřských a základních škol dobré zprávy. Vedle péče o provoz a řešení problémů typu nábor a financování podpůrných profesí, jako jsou třeba sociální pedagogové nebo psychologové, se dnes musí zabývat i demografií a případně spolupracovat s dalšími obcemi a zřizovateli. Informační centrum Eduin přesně upozorňuje. Počty narozených dětí v Česku klesají. Výzvou přitom není jen pokles, ale i regionální nerovnoměrnost. Zatímco některé obce řeší přeplněné školy a nedostatek míst, jiné čelí poloprázdným třídám a hrozícímu rušení škol. Demografický vývoj se v příštích letech výrazně promítne do fungování školství v obcích i do života rodin. A rozhodnutí přijatá dnes mohou ovlivnit podobu místní vzdělávací sítě na desetiletí dopředu. Konec citátu. Ano, takové jsou úkoly nových zastupitelstev, pokud jde o školy, o kvalitní vzdělávání dětí. Hodně sil, trpělivosti a štěstí.
6: Říká Petr Šabata. Praha bude mít po volbách nové vedení, do jisté míry snad slibné, i když se o jeho podobě teprve rokuje, jak už bylo řečeno. Julie Hrstková z Hospodářských novin ve svém příspěvku říká, že metropole je dobrým místem pro život, ale selhává v důležitých oblastech. Výzvy pro novou městskou radu jsou tedy nemalé, přičemž samotné zdražení, a to zřejmě například u veřejné dopravy v nejbohatším městě republiky nastane, by ovšem bez kvalitních změn bylo jednoznačným zklamáním.
9: Od vyhlášení výsledků voleb uplynulo s lehkou nadsázkou pár hodin. Političtí vítězové i poražení jsou ale už známí. Největší změna nastala v hlavním městě. Vítěz voleb hnutí STAN a především Petr Hlaváček už naznačil, kterým směrem se chce v následujících letech ubírat. Přestože pražská koalice teprve vzniká, není od věci se podívat na plány pravděpodobného nového primátora a na to, co Pražany podle dlouhodobých průzkumů trápí. Na prvním místě je nedostupné a drahé bydlení. Petr Hlaváček nedávno prosadil přijetí metropolitního plánu. Už to, že je dokázal prosadit, když původní zákon počítal s jeho přijetím v roce 2015, se dá brát v Praze, kde všechno trvá, jako zázrak. O něco menší úspěchy má pražská developerská společnost, kterou založil a vedl. Ta sice dokázala významně zhodnotit pozemky, které dostala do správy, a získat dokonce i stavební povolení. Počet realizovaných bytů je stále nula. Pražská developerská společnost se má podle předvolebních plánů Hlaváčka transformovat na městskou akciovou společnost, která bude projektovat, stavět i spravovat nemovitosti. Pomoci by jí mohl nový stavební zákon, který nedávno schválili poslanci a jehož platnost má nabíhat další 2 roky. Přesto všechno 10 000 nových levných bytů v Praze ale může čekat jen hodně velký optimista. Druhým neuralgickým bodem je doprava a parkování. Zdrojem frustrace je i nedokončený pražský a městský okruh. Městský okruh, za který nese Praha přímou odpovědnost, má být podle plánu dokončen v roce 2042. Kdo žije v Praze a poslouchá plány na dostavbu čehokoliv, ovšem ví, že jde o velmi volné datum, které se může libovolně měnit. Plány nového vítěze voleb v oblasti dopravy jsou 2. Za prvé zavedení mýtného při vjezdu do centra po dostavbě vnitřního městského okruhu, což, jak ukazuje rychlost dokončení již naplánovaných staveb, nevypadá jako úkol nadcházejícího volebního období. Tím druhým, co může Pražany zasáhnout hned, je zdražení parkování, které by mělo minimálně donutit obyvatele k rozmyšlení, zda auto skutečně potřebují, když jej podle průzkumu využijí pouze v 5%, zatímco 95% času je vůz zaparkovaný. Zdražit má podle Hlaváčka i městská doprava, respektive roční kupon. Platí, že patří k nejlevnějším v Evropě. To se ovšem o ceně jednotlivého jízdného rozhodně říci nedá. Pražská MHD má podle průzkumu dobré hodnocení. Nicméně má velké rezervy v okrajových částech města. Noční doprava je i v centru mizerná a prázdninové intervaly se leckde protáhly na celý rok. Přeplněné vozy metra či tramvají mají daleko k tomu, aby v nich člověk otevřel notebook a pracoval. Jak se kdysi snažil obyvatele Prahy přesvědčit šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Uživatele alternativní dopravy teď čeká náraz. Za prvé magistrát zrušil regulované ceny taxi, což pro neostražité uživatele znamená velký průvan v peněžence. A za druhé poslanci ANO prosadili zákon, který obcím umožňuje požadovat po řidičích taxislužby, včetně služeb jako je Bolt a Uber, zkoušku z českého jazyka a místopisu. Výsledkem těchto změn může být výrazné zdražení veškeré dopravy pro obyvatele Prahy, bez kvalitativního zlepšení. Petr Hlaváček se bude muset vyrovnat nejen s Prahou, ale také celostátní politikou. Hlavní město mělo ke konci loňského roku podle údajů Českého ministerstva financí přebytek 24,2 miliardy korun. A na bankovních účtech mělo ke konci roku přibližně 183 miliard korun. Rozdíl mezi provozním přebytkem a investicemi prý ukazuje na problém s realizací plánovaných výdajů. Peníze lákají ministerstvo financí, které by výhledově chtělo použít přebytky peněz obcí a měst na uhrazení státního dluhu. Praha je dobrým místem pro život, které selhává v důležitých oblastech. Výzvy pro nové vedení tu jsou a nemalé. Samotné zdražení bez kvalitativních změn bude jednoznačným zklamáním.
6: Julie Hrstková.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Think Tank Ministr zdraví vydal analýzu nazvanou Vliv bydliště na kvalitu života v České republice a ta inspirovala k následujícímu textu Martina Fendricha z Fora 24.
10: V roce 2024 v Česku existovalo 578 obcí se sociálně vyloučenými lokalitami. Žilo v nich 95 tisíc až 115 tisíc obyvatel. Kde jich najdeme nejvíc? V Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Lidé tam mají velké potíže v přístupu ke zdravotní péči. Až 62% z nich mělo v posledním roce problém dostat se k lékaři. Z toho více než čtvrtina z finančních důvodů. Více než 30% se setkalo s přímým odmítnutím či neochotou při pokusu o registraci. Typický rozdíl ukazuje právě délka pracovní neschopnosti. V Moravskoslezském kraji obyvatelé stonají v průměru skoro 41 dní v roce, v Praze v průměru 23,5 dne v roce. V Praze a ve Středočeském kraji napočítáte 10x méně nemocí z povolání než v Olomouckém a Plzeňském kraji, kde se jich vyskytuje přes 25 na 10 000 pracujících. Naše zdraví se silně váže na množství okolní zeleně a na způsob, jakým se ve svém bydlišti dopravujeme. Zásadní rozdíly existují mezi automobilovou dopravou, hromadnou dopravou a mezi tím, jestli jdu pěšky nebo jedu na kole. Mimořádně důležitý je podíl zeleně. Nedostatek stromů, keřů a trávy zvyšuje tepelný stres, což v době stoupajících veder zná už každý z nás. Naopak, dostatek zeleně obyvatele přirozeně vede k procházkám, jízdám na kole, chuti se hýbat. Podíl městské zeleně byl v roce 2020 nejvyšší v Karlových Varech, kde činil 87%, nejnižší v

0: systému je pevně spjato s prostředím, ve kterém žijeme.
1: Tolik Martin Fendrich. Před 6 roky městská část Prahy 6 nechala odstranit z jednoho náměstí pomník sovětského maršála Koněva, který ostatně co chvíli někdo posprejoval, a roku 23 pražská část číslo 3 zase přejmenovala jednu ze dvou žižkovských tepen z Koněvovy na Hartigovu, což byl historicky první tamní starosta. A to proto, že se Koněv, který sice osvobozoval roku 45 tehdejší Československo, také podílel na krvavém potlačení maďarského povstání 1956 i na okupaci Československa 1968. Ale na Slovensku byla Koněvovi čerstvě odhalena socha úplně nová. A o širších souvislostech hovoří publicistka Kamila Pešeková.
2: Na východním Slovensku, nedaleko města Svidník a v místech, kde probíhaly boje karpatsko-dukelské operace, byla odhalena socha sovětskému maršálovi Ivanu Koněvovi. Bitva o Duklu začala v říjnu 1944. V bojích sovětských vojáků a příslušníků Československé svobodové armády s německým Wehrmachtem padlo několik desítek tisíc lidí. Koněvova socha byla odhalena jen několik dní poté, co Bratislavu navštívil německý ministr zahraničí věcí Johann Wadephul. A ten nebyl, pokud jde o Slovensko, vůbec zdrženlivý. Poměrně otevřeně kritizoval směřování slovenské zahraniční politiky a její příklon k Rusku. Wadephul také připomněl, že Slovensko má závazky vůči Severoatlantické alianci. Reagoval tak na nedávná slova premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nevěří, že by vojáci z jiných zemí šli bránit Slovensko, pokud by ho někdo napadl. Zpochybňování článku 5 vyvolalo ostrou kritiku nejen u slovenské opozice, ale způsobilo značnou pozornost i v zahraničí. Ministr Wadephul v Bratislavě velmi jasně řekl, že největší hrozba pro svobodu našeho kontinentu přichází z Moskvy. Dodal také, že zpochybňování těchto faktů je nezodpovědné. Nepřímo tak kritizoval politiku na všechny 4 světové strany, jak premiér Fico nazývá svoje aktivity směrem k Rusku, Číně a dalším autoritářským režimům. Zatímco na cesty do Moskvy si slovenský premiér dokáže najít čas, na Ukrajinu, která je přímým sousedem Slovenska, moc často nejezdí. Jeho nedávnou oficiální cestu do Kyjeva zrušil těsně před jejím uskutečněním, oficiálně ze zdravotních důvodů. Skutečnost, že sochy pro sovětské vojevůdce nejsou jen o zachování historické paměti a připomínkou dějinných událostí, ale mají vysoce politický náboj, poznali i čeští politici. Stačí si vzpomenout na rozruch, jaký způsobilo rozhodnutí zastupitelů Prahy 6 nechat odstranit památník generálu Koněvovi. Tehdejší starosta čelil výhruškám smrtí a byl pod policejní ochranou. Od samého počátku doprovází politické konotace i Koněvovu sochu na Dukle. Její umístění avizoval loni slovenský premiér Fico, když se v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jako jediný západní politik se tam svého času zúčastnil tradiční vojenské přehlídky na Rudém náměstí v rámci oslav vítězství v druhé světové válce. Šéf Kremlu pochopitelně přijal gesto s Koněvem s velkým uspokojením a mohl se utvrdit v tom, že Slovensko zůstává na jeho straně. Ani samotné odhalení Koněvova památníku se neobešlo bez projevů, které se musely líbit přítomnému ruskému velvyslanci a v Moskvě měli určitě velký ohlas. Ministr zemědělství Richard Takáč, který oficiálně zastupoval vládu, narážce na válku na Ukrajině prohlásil, že nelze spojovat, co se děje dnes, s tím, co se odehrálo před 80 lety. Celou akci pak prezentoval jako vyjádření vděku, že Slovensko může žít ve svobodě. Jeho stranický kolega z Ficovy vládní strany Smer, europoslanec Luboš Blaha, uvedl, že fašisté na západě se nikdy nevyrovnali s porážkou od Rusů. Západ se má podle něj přestat chovat jako nacisté a přestat zbrojit a chtít se, jak řekl Blaha, roztahovat na východě. Právě tak, jak to měli v plánu nacisté. O co podle něj předtím usiloval Wehrmacht, má teď v plánu NATO. Blaha tak vlastně jinými slovy a mnohem drsněji zopakoval, co už předtím naznačoval Fico, když zpochybnil článek 5 Severoatlantické smlouvy. A sice to, že v největší politické straně na Slovensku

0: Česku, jsou podobné názory pravděpodobně hodně rozšířené. A to není vůbec dobrá zpráva.
1: A po Kamile Pešekové má ještě závěrečné slovo se svou glosou, tentokrát na přání, spisovatel a publicista Ondřej Neff.
2: Takzvané dopisy redakci bývaly docela specifický žánr. Dokonce to bylo tak, že slovutný britský list Times otiskoval dopisy čtenářů na celé své první straně. To je ale už opravdu hodně dávno. Zkrátka dopisy se skoro nepíší a nahradili je takzvané komentáře pod články. Nicméně na světě je to tak zařízeno, že nic nevymře úplně. Ani dinosauři nevymřeli do posledního, zůstaly po nich ještěrky a taky ptáci. Do redakcí někdy přichází elektronický dopis neboli e-mail. Pokud je adresován externímu autorovi, redakce e-mail přepošle. A jsme u toho. Touto cestou jsem dostal dopis od posluchačky Českého rozhlasu ročník 1942. Ráda bych napsala pár řádků o něčem hezkém, což je dnes vzácností, píše mi ta milá paní. Říká dále, že to napsat neumí. A píše, že bych to já uměl. Hned jsem jí odpověděl a tady to říkám naplno. Vy to umíte a tak hezky, jak bych to nedokázal. Posuďte sami. Cituji, co píše. V Ostravě jezdí tramvaj, v níž studenti čtou ukázky z publikací Václava Havla. Dojalo mě to. Zvláště, když jsem viděla, že to probíhá v pohodě. A když jsem si uvědomila, jaká vzácná slova vzácného člověka slyší více lidí. A že to v nich možná něco vzácného zanechá. Mám velkou radost. Studentům jsem vděčná a děkuji jim. A těší mě, že náš národ není asi tak špatný a že u nás kultura nezhyne. Tolik tedy ta paní. Jméno neuvádím, protože to se bez dovolení nedělá, než by se to vyřídilo, uběhla by spousta času a vše by přestalo být aktuální. Jádro sdělení je přece jasné. Hlavně, že vše probíhá v pohodě a že slova vzácného člověka slyší více lidí a že to v nich něco dobrého zanechá. Je to správné připomenutí. Jako zmizely dopisy, máme někdy dojem, že zmizela laskavost a dobrá vůle. Zlé zprávy se valí ze všech stran. Když čtete o tramvaji, tak nejspíš o tom, že vykolejila nebo někoho přejela. To je ale hodně zkreslený pohled na tramvaje. Uvnitř někdy sedí mladý člověk a nahlas čte spolucestujícím moudrá a laskavá slova. Ne každý si je vezme k srdci a někdo je možná ani neuslyší přes sluchátka na uších. K někomu se ale přeci jen dostanou a zahřejí ho u srdce. Což se v tomto případě zjevně stalo a já dostal od té hodné paní za úkol předat poselství dobré vůle dál. Tak tedy jsem se o to pokusil a je mi líto, že tak hezky jako ta paní to vyjádřit neumím.
1: Ondřej Neff završil pondělní názory a argumenty a od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.
3: Ex Libris. Poslechněte si postřehy o životě obyvatel Kuby dnes i v nedávné době. Eduard Freisler přibližuje své cesty na takzvaný ostrov svobody v sérii reportáží.
4: Ta knížka se vlastně zaměřuje na tu kubánskou mysl a co to s ní dělá, když žije 70 let ve stejném systému.
3: Jak se tančí kubánské tango v rytmu blues?
4: No podle síly a intenzity toho jejich příběhu.
5: Ex Libris. Dnes po 20. hodině na Plusu. 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Americký prezident Donald Trump připustil možnou schůzku se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Tenisté Lehečka i Svrčina končí na turnaji Masters v Šanghaji. Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty do 16 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Rozpočtový výbor doporučil sněmovně schválit základní parametry návrhu státního rozpočtu na příští rok. Debata zabrala zhruba 2 hodiny.
7: Kabinet navrhl rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je návrh realistický. Postupné snižování deficitu přijde v dalších letech díky legislativním změnám.
8: Je to mix, který já mám připravený. Budou to jak úspory na výdajové straně, tak to budou samozřejmě i některé úpravy na příjmové straně, ale bez toho se nepohneme.
7: Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla je ale plán, o kolik chce vláda postupně schodek snižovat, velmi ambiciózní.
9: Se schodky měly snížit o nějakých 130 miliard korun mezi rokem 2027 a 2029. I takovýto plán vyžaduje velké konsolidační úsilí.
7: První čtení rozpočtu čeká poslance příští středu, tedy 21. října. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
6: Americký prezident Donald Trump by se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem, že v Bílého domu připustil, že se to může stát během jeho plánované cesty do Asie. A v listopadu poletí na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Shenzhenu. Trump dodal, že si s Kimem rozumí a že by takové setkání bylo vzrušující. Řekl to potom, co Severní Korea otestovala balistickou raketu. Severokorejská agentura upřesnila, že test potvrdil úspěšnou technickou modernizaci klíčové části. Střely. Více než 500 supermarketů ve Francii muselo po kybernetických útocích vyhodit tuny zkaženého jídla. Hackři v obchodech na dálku zvýšili teplotu v chladících a mrazících systémech. A v některých supermarketech teploty dosáhly až 80 stupňů. Útok vyšetřuje státní agentura pro kybernetickou bezpečnost.
10: Hackři v ledničkách, mrazácích a skladech nastavili vysoké teploty a prodloužili dobu odmrazování. Zkažené jsou maso, mléčné výrobky nebo hotová jídla za zřejmě desítky milionů eur. Ředitel společnosti Musketer Thierry Cotillard, která vlastní síť napadených supermarketů Intermarché, v televizi BFM řekl, že motivací hackerů mohla být politická destabilizace. Hackři cílili na systémy dánské společnosti Danfoss, která dodává chladicí systémy do napadených francouzských supermarketů. Podle ní byly systémy zastaralé. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnáziích i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna. Podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat, tlumočí jejich názor dětský ombudsman Martin Beneš.
11: Protože digitální technologie jsou i klíčem ke vzdělávání a může být docela zvláštní ve škole tento nástroj nepoužívat a nepracovat s ním.
6: Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole a s Chodarem ze Španělska prohrál ve třech setech.
12: Jiří Lehečka, který si minulý týden zahrál finále v Tokiu, měl v rozhodujícím třetím setu za stavu 1-0 3 breakboly, ale ani jeden nevyužil. Sám pak přišel o servis při skóre 4-4 a 20-letý Chodar hned v další hře utkání ukončil. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl 2-6 a 3-6 Medveděvovi z Ruska. 24-letý tenista s bývalou světovou jedničkou prohrál za hodinu a 15 minut. V Šanghaji tak už z českých tenistů zbyl pouze Jakub Menšík, který se v úterý utká s Francouzem Gem. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
6: Před ranním zápasem Menšíka nastoupí ještě v čínském Wuhanu Kateřina Siniaková, tu čeká Ruska Samsonovová a později čeká Nikolu Bartuňkovou Rakušanka Tagerová.
13: Porouchané vozidlo na D8 u Velemína a práce na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za Prackovickým tunelem. Na 52. a půltém kilometru stojí porouchané auto v odstavném pruhu. Provoz je plynulý. Na D10 ve směru z Trutnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jezerou pracují silničáři. Mezi 46. a 44. kilometrem staví dopravní značení a je neprůjezdný levý pruh. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel směrem na Barrandov. Z důvodu mytí je zavřený západní tubus A až do 5. hodiny ranní. V opačném směru projedete bez problému. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je proto uzavřený levý pruh. Kolony se i vzhledem k nočním hodinám netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy.
14: na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnost a v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách naměří kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: V dnešní výpravě za mýty, které se zabydlely v historii naší země, uslyšíte reprízu pořadu, který odpoví na otázku, zda je pravda, že ošetřovatelka v Blázinci zachránila část české poezie. Pořad o osudu křehkého básníka z Brna, který dožil svůj život v psychiatrické léčebně, připravili Ivana Chmeldenčevová a Radim Kopáč. Režii měl Michal Bureš.
14: Básníci v soukolí dějin? Jak to bylo doopravdy?
16: Ve dnech 13. až 17. března 1948 bylo sněmování mladých českých spisovatelů na zámku v Dobříši, první z mnoha toho druhu. Sněmík byl svolán už před únorovými událostmi. Jeho úkolem byla smírná dohoda mezi spisovateli okruhu kulturní rady a spisovateli kulturní obce. Ale události odňaly sněmu přes noc veškerý smysl a proměnili komunistické spisovatele v pány situace a skutečné hostitele a ostatní v pouhé hosty. Do příprav jako blesk z čistého nebe přišla zpráva Ivana Blatného, toho času stipendisty spisovatelského syndikátu v Anglii, že se domů nevrátí.
17: Napsal literární vědec Václav Černý ve svých pamětech. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je ošetřovatelka v Blázinci nezachránila významnou část naší poezie. Ze studia zdraví Ivana Chmeldenčevová. Byla zpráva o Ivanu Blatném, že se nevrátí z Anglie a zůstane v exilu, opravdu takovým, řekněme, bleskem z čistého nebe, jak jsme slyšeli? Otázka pro hosta pořadu, literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
18: Určitě to blesk z čistého nebe byl, neboť Ivan Blatný byl už od doby konce první republiky, vlastně přes celou válku a hlavně v těch letech po ní 45 až 48 dosti viditelnou, dosti exponovanou postavou současné české poezie.
17: V roce 1941, to bylo Ivanu Blatnému 22 let, mu vyšla druhá a nejčastěji vydávaná básnická sbírka Melancholické procházky. Je v ní i tato báseň.
19: Znáš dálku? Já ji znám. Na stropě plném much, v ohyzdné světnici mám jazyk přilepený. Je parno v ulicích, jak olej hustý vzduch. Kdo si se zasmál? Pes, pomalá chůze ženy. Jde, kolébá se, jde a svírá koleny, bílými koleny a stehy naše mozky. Znáš dálku? Já ji znám. Proměny, proměny. Déšť trhá plakáty a stírá barvy. Trosky. Z okna mám vyhlídku na pivovarský dvůr, tajemné jeskyně a ve dne sudy. Sudy. Je ráno, drhnou zem, lucerna mrtvých můr. Znáš dálku? Já ji znám. A znám ji ve všem všudy.
18: To byla báseň, která, myslím, velice dobře ilustruje tu prvotní notu Ivana Blatného, poetiku těch jeho prvních dvou básnických sbírek z roku 40 a 41, Paní Jitřenka a Melancholické procházky, taková ta emočně silně zjitřená impresionistická malba těch městských kulis a těch postav a příběhů. Je to ovšem poezie, která se následně po válce v těch dvou dalších jeho sbírkách Tento večer a Hledání přítomného času proměňuje směrem k civilismu.
17: Ivan Blatný se narodil v roce 1919.
18: Jeho otcem byl spisovatel, básník, prozaik, dramatik Lev Blatný, který ovšem zdravotně celoživotně dost haproval, zemřel ve 36 letech, zemřel velmi mlád a zanechal v podstatě Ivana polosirotkem. Po následujících třech letech, ve 13 jeho věku, zemřela i jeho matka, čili z Ivana byl kompletní sirotek. Začal psát básně možná právě jako obranu před tím nešťastným životním údělem sirotka už velmi, velmi záhy. Své první texty publikoval ve 14 letech. Dále ho vychovávala jeho babička, vychovávala, nevychovávala, nicméně zajistila mu bez pochyby možnost přes druhou světovou válku, kdy byly zavřené vysoké školy a Ivan nemohl studovat na Masarykově univerzitě češtinu a němčinu, zajistila mu možnost pracovat v rodinné firmě, měli obchod s optikou, s optickým zbožím.
17: Ivan Blatný se potkával se souputníky z literárního světa, z nichž byli posléze autoři zvučných jmen a jejich vztahy byly nejen kolegiální v rámci nějaké kreativity, ale i mimořádně silné mezilidské.
18: Ivan Blatný náležel, jak řečeno, ke skupině 42, ovšem nejbližšími autory mu byli lidé mimo skupinu 42. Za prvé Jiří Orten, jeho generační druh. Druhým důležitým básníkem, který v podstatě byl takovým guru nebo tím, kdo Ivana Blatného vedl, byl Vítězslav Nezval, o generaci starší autor, autor velmi výrazné, velmi intenzivní poetiky, který básníka nepochybně zasvěcoval do prvorepublikové avantgardy, zejména poetismu a surrealismu, ovšem zároveň taky básník poněkud haprujícího morálního profilu.
17: Když v březnu roku 1948 Ivan Blatný odjíždí na stipendium do Velké Británie, byl už rozhodnut, že se nevrátí?
18: Tam jsou tři motivy, které v tom mohly v tom jeho rozhodování sehrát svoji roli. Za prvé, to byla ta brutální proměna kulturně společensko-politických souřadnic a reality po únoru 1948. Za druhé, to bylo setkání Ivana Blatného s exulanty, kteří už ve Velké Británii byli od přelomu 30. 40. let, například s Ivanem Jelínkem, Josefem Ledererem a dalšími. A za třetí, v tom rozhodnutí mohla hrát jistou roli i jeho emocionalita, jeho jemná, lirická, emočně velmi silně podléhající momentálním tlakům duše, jeho v podstatě nevyzpytatelná emocionalita.
17: Meda Mládková v knižním rozhovoru, který s ní vedl publicista Ondřej Kundra pod názvem Můj úžasný život, takto vzpomínala.
20: Když ve vysílání londýnského rozhlasu Ivan otevřeně promluvil o potlačování kultury a svobodné tvorby v naší zemi, když poštou vrátil stranický průkaz i členství v syndikátu československých spisovatelů, byl v Praze označen za zrádce. Zbaven majetku, občanských práv a ze dne na den se stal zakázaným básníkem. Dopředu věděl, že k tomu všemu dojde. Přesto šel do rizika a nejistoty. Imponovalo mě, kolik odvahy v sobě našel.
18: Myslím, že ta odvaha Ivana Blatného byla odvahou tak, řekněme, z poloviny nějakou kalkulovanou. Více v tom bylo toho okamžitého emočního nějakého hnutí. On v tom Londýně se měl velmi zle v prvních měsících, potom březnu 1948. On v podstatě přišel do úplně jiného kontextu jazykového, kulturního, společenského, politického. Ztratil Brno, ztratil svoje rodné město, ztratil své přátele, ztratil svoji rodnou řeč a on byl primárně básník, lirický, jemný, citlivý básník a ta próza životní mu opravdu nešla. On nebyl zvyklý pracovat. On byl zvyklý, protože byl z velmi dobře zajištěných rodinných poměrů, on byl zvyklý, že ta životní próza vždycky nějak šla. A teď se měl v úplně novém, odcizeném, neznámém kontextu starat sám o sebe. Nebylo to pro něj vůbec jednoduché, i přesto, že mu kamarádi, exulanti pomáhali, i přesto, že tam podpora ze jejich strany nějaká byla, to zhroucení, nebo respektive ten jeho zářijový odchod do blázince opravdu byl na pořadu dne a dal se očekávat.
17: Bylo to konkrétně 17. září, kdy zhruba po půl roce v Londýně ve Velké Británii končí právě v oné léčebně. Komunistické Československo zareagovalo na Blatného emigraci tak, jako obvykle, kampaní plnou urážek. Jeho přítel a vlastně i přeneseném slova smyslu otec Vítězslav Nezval napsal báseň Ach, škoda.
19: Ach, škoda, škoda, věčná škoda, odrodivší se básníku. Odpadnout srdcem od národa, odcizití se jazyku, nad kterým měl si držet stráž a v němž je tolik krásy skryto. Řekni mi, řekni, jak se máš. Je mi tě přeze všecko líto. Jak jsi se mohl dát zlákat temží, ženou a ještě Bůh ví čím? Co se teď v tvé hlavě hemží? Jakým jsi pokryt jehličím? Zlé svědomí je strašný červ. Splatíš mu bezohledné mýto. Nelze je zavřít do konzerv. Je mi tě přesto všechno líto. Co jsi chtěl mít? Co? Slávu? Klid? Zatímco my se lopotíme? Jak málo měl si rád náš lid. Ty zradil jsi jej. My nezradíme. I na nejmenší dědince budem s ním letos sklízet žito. Zatímco ty vzdech blázince. Je mi tě přeze všechno líto.
17: Proč Vítězslav Nezval takovou báseň napsal?
0: Ona ta báseň po stránce formální zní docela pěkně, po stránce obsahové už je to horší, ale nejhorší je to po stránce morální. Vítězslav Nezval byl člověk v podstatě amorálního typu, který kam vítr, tam plášť. Když si doba žádala, aby mlčel, jako ku příkladu za druhé světové války, stál se do rodného Brna, věnoval se malbě a básnicky se skoro odmlčel. Když si doba začala žádat nových cílů, nových ideálů a poslušnosti novému režimu, sledoval nové cíle, nové ideály a poslušnost novému režimu a na ty, kteří od něj odpadli, na ty, kteří od něj zdrhli za kopečky, přestože to dříve třeba zbyl jeden z jeho nejlepších přátel, začali čtít jed a síru. To byl právě případ Ivana Blatného.
17: Meda Mládková ve svých vzpomínkách na Ivana Blatného také řekla.
20: Když skončil s diagnózou paranoidní schizofrenie v psychiatrické léčebně v Claybury Hospital v Essexu, jezdila jsem ho navštěvovat tam. Návštěvy byly vždy v neděli. Byly možné v takzvaných návštěvních koridorech. Do nichž ostatní pacienti viděli skrze okna ze svého oddělení. Bylo to hodně ponuré místo. Nechtěla jsem, aby tam zůstal dlouho. Proto jsem ho přemlouvala, aby odtamtud odešel a zkusil znovu žít venku. Nechtěl.
0: Meda Mládková už tehdy provozovala nakladatelství Edice Sokolova, což bylo její rodné příjmení, a právě v tomto nakladatelství v roce 54 vydala antologii, kde byl zastoupen i Ivan Blatný. Ta antologie nebo sborník se jmenuje Neviditelný domov, verše exulantů 1948 až 53. Těch autorů je tu zastoupených 15 a pozoruhodné je, že editorem byl Petr Demec, bohemista, ročník 1922, stále činný, stále aktivní. Tehdy ovšem právě vyšedší z vysoké školy. Ivan Blatný se tu ocitl po boku opravdu tehdejšího výkvětu československého exilu. A na dlouhou dobu to byla jeho poslední možnost vidět své jméno oficiálně vytištěné na knižních stránkách.

0: Anglická zdravotní sestra Frances Meacham se koncem druhé světové války zamilovala do českého pilota a naučila se trochu česky. Po válce několikrát navštívila Československo. Jako pracovnici ve zdravotní službě jí přišel náhodou do ruky seznam pacientů Warren House St. Clement's Hospital. Pomyslela si, Ivan Blatný, to by mohl být Čech. Pacienta navštívila, ale zpočátku se nedozvěděla o jeho osudu nic.
1: Uvedl ve své reportáži německý časopis Stern. To bylo v roce 1977. Blatnému už bylo 56 let. Zdravotní sestra, jak jsme slyšeli, o něm sice nic nevěděla, ale nějaký začal zajímat. Jaký život tehdy Ivan Blatný žil?
2: V 70. letech žil vlastně život velice příbuzný tomu, jaký život žil v 60. a v 50. a vlastně na sklonku 40. let. Život za zdmi blázince. Byl tam v podstatě doma, byla to pro něj hlubina bezpečnosti, nacházel tam jistou útěchu. Měl o tu celodenní životní prózu postaráno, nemusel vyvíjet žádné aktivity obživné a tak dále. Žil vlastně na náklady Velké Británie, anglického státu. Měl se v podstatě dobře, měl tam svobodu, měl tam volnost. I když na druhou stranu měl tam stále hlubší a hlubší propady do vzpomínek, melancholie, stále více a více se propadal do toho, co bylo, a setkání s Frances Meachem v tomto směru sehrálo zcela klíčovou roli, neboť ta dáma začala texty, které Blatný sporadicky v těch letech 60. a 70. psal, začala se o jeho texty zajímat, začala věci, které mu odpadávaly od ruky anebo často končily rovnou v odpadkovém koši, začala je sbírat, archivovat a pořádat.
1: V reportáži časopisu Stern se také můžeme dočíst.
0: Prostá žena stanovila správnou diagnózu. Po dobu celého čtvrtstoletí, které už Ivan Blatný strávil v různých ústavech, zahazovali dozorci všechno, co napsal. Teprve Frances se podařilo prosadit, aby Blatný dostal psací stroj a stůl v koutě jedné ústavní dílny.
1: Sám Blatný prý říkal anděl strážný.
2: Stala se mu bez pochyby blízkou a nejen kvůli tomu, že částečně uměla česky, že mu rozuměla, že mu zpřítomnila tu jeho ztracenou minulost, ztracené město, ztracený jazyk, ztracené přátele, ale i tím, že projevila zájem o jeho tvorbu, možná větší než on sám. Jak řečeno, jemu básně sloužily ku nějaké terapii v bodě, v okamžiku, ve vteřině, kdy je psal. Potom, co je dopsal, mu odpadávaly od ruky. Ona ovšem v nich viděla cosi většího, cosi důležitějšího. Viděla v nich čirou poezii. Proto v roce 1979 oslovila Josefa Škvoreckého ze 68 Publishers a básně mu nabídla. Z těch básní pak uspořádal literární historik a editor Antonín Brousek Výbor, který vyšel v roce 1979 v Torontu u manželů Škvoreckých pod názvem Stará bydliště. Po 8 letech pak Brousek navázal druhým svazkem Pomocná škola Bixley.
1: A z této sbírky je také následující báseň.
3: Tulák spí na louce. Budiš k ničemu se toulá po ulicích města. Always under pressure of the moral institutes. But he won't go to a borstl. Louky dý vízn na něj čekají za městem. Vísen, jak sen how a dream. Zbytečná otázka. Stejně si nemohu nic pamatovat.
2: Byla to už poezie velmi, velmi odlišná od té, kterou frekventoval Ivan Blatný ve 30. a 40. letech. Začal místo volného verše užívat rozevlátá obrazná pásma, začal psát chaoticky, prolínat češtinu s angličtinou, s němčinou, pracoval v rytmu volných asociací, ať už jde o konkrétní slovo nebo konkrétní situaci. Ale pořád tam přece jenom byl nějaký společný jmenovatel, a sice ty návraty, vzpomínání, melancholie, smutek.
1: Co pro Ivana Blatného a pro jeho uměleckou tvorbu znamenal konec komunistického režimu v roce 1989?
2: Napříč celými 80. lety, poté co vyšly v exilu dvě jeho básnické sbírky, se přeci jen už z pacienta začal v očích veřejnosti, nebo tedy aspoň té kultury milovné veřejnosti, stávat i někdo jiný, básník. Začal být vnímán jako autor. Ovšem přelom, listopad 1989, v něm opět otevřel ony jizvy, nebo respektive zranění z druhé války a odchod v březnu 1948 do exilu. Když byl zván zpět už nově instalovaným prezidentem Havlem, aby navštívil Československo, nechtěl, odmítal, naopak. A když viděl, že svět kolem něj se opět změnil, začal se soužit, až se usoužil.
1: Když odmítnul pozvání prezidenta Václava Havla, tak mu ale poslal sešit básní a dopis a v něm mimo jiné napsal, že ve svých 70 letech přijímá od Pána Boha velké požehnání svobody našeho národa. Přestože zůstanu navždycky v Anglii, v zemi, kterou jsem se naučil milovat a která je mojí druhou matkou. Napsal Blatný v dopise prezidentu Václavu Havlovi. Jeho anděl strážný, Francis, ta se ale s prezidentem Havlem setkala. Popisuje to Martin Reiner ve své knize Básník.
4: V brněnském večerníku byl otištěn článek s poněkud patetickým názvem O setkání strážného anděla Ivana Blatného s československým prezidentem. Plyne z něj, že sice nedorazila ani Margaret Thatcherová, ani britská královna, ale za to nechyběl předseda Labour Party Neil Kinnock, britský multimilionář s českými kořeny Robert Maxwell Schotí, nebo třeba Karel Schwarzenberg. Mezi všemi hosty byla ovšem Francis Meacham jediná, s kým si Václav Havel přál promluvit ještě před obědem. Znal jsem a obdivoval poezii Ivana Blatného mnohem dříve, řekne jí, než on zaslechl poprvé mé jméno. A znám velmi dobře vaše zásluhy, slečno Meachamová. Je to velká čest potkat se osobně.
1: Požehnání svobody našeho národa si Ivan Blatný užil jenom o něco více než 3/4 roku. Umírá totiž 4. srpna roku 1990 ve svých nedožitých 71 letech. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, ošetřovatelka v Blázinci nezachránila významnou část české poezie? A stejná otázka pro hosta pořadu, literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
2: Samozřejmě, že zachránila. Myslím si, že role Francis Meacham je s trochou nadsázky srovnatelná s rolí Maxe Broda, pokud jde o dílo France Kafky. Díky jejímu zásahu, díky tomu, že poslala básně Ivana Blatného Škvoreckému do Kanady, díky tomu, že Brousek z nich uspořádal dva velké výbory, začal Ivan Blatný okamžitě po roce 1989, po té listopadové změně, znovu v české kultuře rezonovat. Začaly znovu vycházet jeho básně z konce první republiky, respektive básně válečné i básně poválečné. A začaly znovu vycházet jeho texty oficiálně. Ty, které vycházely pouze v exilu v 68 Publishers. Takže díky Francis Meacham si myslím, že Ivan Blatný nebyl zapomenut a není zapomenut dodnes.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii měl Michal Bureš. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. I k tomuto dílu Jak to bylo doopravdy, se můžete vrátit na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: jsou to přímé daně.
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny.
1: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie, varovalo taky před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na dva víkendové útoky na letiště v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně 6 obětí a při ostřelování obce Čerkaské v Doněcké oblasti zemřeli 3 lidé, informuje o tom regionální vojenská zpráva. Nejméně 2 oběti má taky večerní útok na Kyjev, kde ruský dron zasáhl bytový dům a ve městě Lozova v Charkovské oblasti zabil bezpilotní letoun jednu ženu. Naopak Rusko informuje o jednom mrtvém a 2 raněných po útocích ukrajinských dronů v Belgorodské oblasti na západě země. Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Rezort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnilo později, než původně plánovalo. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou můžou počítat. A ministerstvo slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádostí. A koaliční strany se stále nedohodly na finální podobě novely školského zákona. A spor se týká hlavně inkluze, kterou chtějí motoristé zásadně změnit a třeba zavést speciální třídy. Ministr školství Robert Plaga za ANO ale tvrdí, že jeho návrh už obsahuje koaliční kompromisy a pro další změny nevidí prostor. A koaliční rada proto bude o novele jednat ještě jednou. Novelu podporují třeba i opoziční Piráti a ODS. Florbalisté mistrovské Mladé Boleslavy porazili v superlize Vary Bohemians 11-6 a natáhli svou rekordní vítěznou sérii v nejvyšší soutěži už na 70 utkání. Středočeši přesto nejsou v tabulce první, 6 výher za plný počet bodů totiž má pražský tým Tatran Střešovice. A Boleslav v předposledním utkání ztratila bod za prodloužení, navíc odehrála o jeden zápas méně než Tatran.
3: Porouchané vozidlo na D8 u Velemína a práce na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za Prackovickým tunelem. Na 52,5 kilometru stojí porouchané auto v odstavném pruhu. Provoz je plynulý. Na D10 ve směru z Trutnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jezerou pracují silničáři. Mezi 46. a 44. kilometrem staví dopravní značení a je neprůjezdný levý pruh. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel směrem na Barrandov. Z důvodu mytí je zavřený západní tubus A až do 5. hodiny ranní. V opačném směru projedete bez problému. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je proto uzavřený levý pruh. Kolony se vzhledem ke slabému provozu netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnost a v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9, na horách jen 6 a na Šumavě 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Jsme rozhodli, protože šetříme, tak jsme rozhodli, že zrušíme stávající koncepci informování o evropských záležitostech, ty eurocentra. Myslím si, že už není potřeba, aby v každém kraji byla kamenná pobočka a spoustu úředníků, když jsme úplně v jiné době. Ušetříme tím 10 milionů korun ročně.
1: Tady jsou Bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
5: Profesionální, transparentní a politickou nebo racionální. Takovou chce mít úřad vlády komunikaci s občany o evropských záležitostech a pracovat na ní má teď během podzimu a do konce roku. Co to ale v praxi znamená a proč šéfka úřadu vlády Tinde Bárta zrušení platné koncepce navrhla a jaký otisk má Evropská unie v Česku? Poslouchejte dnešní Bruselské chlebíčky. Nejen o komunikaci, ale i obrazu Evropské unie u nás se teď budeme bavit s Martinem Vokálkem, výkonným ředitelem a vedoucím bruselské kanceláře Institutu pro evropskou politiku Europeum. Martine, zdravím vás do Bruselu a na dálku. Vás vítám i tady ve studiu. Děkuji, že jste si našel čas na bruselské chlebíčky.
6: Dobrý den a moc díky za pozvání. Vážím si toho a nejsem zdravotně úplně stoprocentní, ale těším se na rozhovor. Díky.
5: My se teď potkáváme, protože úřad vlády už skoro dva měsíce pracuje na nové podobě komunikace o EU s občany a čas na to má teď do konce roku. Mě tedy zajímá především to, jak by podle vás ta komunikace měla ideálně vypadat, ale než se k tomu dostaneme, pojďme prosím rozebrat, co úřad vlády vedlo ke zrušení té dosavadní koncepce. Já jsem se v srpnu ve svých článcích zabýval tím, že páteří té komunikace vlády o

0: jsou takzvané eurocentra, která tedy ke konci roku přestanou fungovat. A když jsem mluvil s jejich pracovníky, tak oni samotní to popisovali jako de facto kanceláře v každém českém kraji. Jsou malé, ani ne v každé je člověk se smlouvou na plný úvazek, ale s nějakými vzdělávacími programy o EU chodí pravidelně třeba do škol a pořádají dohromady kolem 1300 akcí ročně, což je celkem dost, přesto bych se ale možná vsadil, že většina lidí o existenci těch eurocenter ani neměla tušení. Tak bych se na úvod zeptal, jak vy byste vysvětlil možná činnost těch eurocenter a hlavně jejich funkci, vy tedy jako člověk, který se zabýváte těmi evropskými záležitostmi dlouhodobě.
1: Tak ona dlouhodobě, ta eurocentra, byla velmi důležitou součástí právě té komunikace o evropských záležitostech, která byla v rukou české vlády. A samotná česká vláda i v tuto chvíli, dokonce i do dnešního dne, pořád ty eurocentra na svém webu uvádí jako důležitý pilíř té komunikace o evropských záležitostech. Ale je právě tady ta nepříjemná situace, že bez nějakého předchozího varování a hlavně bez nějakého zásadního jako měření dopadu nebo těch daných aktivit těch jednotlivých eurocenter, tak došlo k tomu manažerskému rozhodnutí, že se ty eurocentra právě ke konci roku zruší pro ty lidi, kteří to dělají často několik let, někteří třeba 10 i 15 let jsou právě vedoucími těch jednotlivých eurocenter ve všech regionech České republiky, tak tím to bylo prostě oznámeno. A ta eurocentra každý rok samozřejmě reportovala úřadu vlády, co dělají, vycházely z toho interní zprávy a měli dokonce připravené i materiály, kde chtěli svým způsobem prokázat tu svoji přidanou hodnotu, která je právě například v těch 1300 akcích ročně po celé republice. Oni se nezaměřují jenom na ty regionální města, na ta krajská města, zaměřují se samozřejmě i na činnosti v menší okresních městech a v celém tom kraji vždy. A dělají řadu aktivit, třeba z těch 1300 akcí ročně, tak zhruba polovina připadá na různé workshopy na základních a středních školách, kde mají prostě vždycky třeba celou třídu nebo i dvě třídy dohromady a prochází s nimi interaktivní a proaktivní formou to, co je Evropská unie, jaké nám to třeba přináší pozitiva, ale zároveň jsou i otevření s nimi diskutovat třeba nějaká ta negativa nebo tu těžkopádnost té Evropské unie a tím způsobem vlastně jako doplňují to, co například pedagogové a pedagožky na středních a základních školách třeba nezvládají úplně sami, protože na to třeba nemají v té výuce čas, anebo na to nemají prostě ty podstatné informace nebo ty aktuální informace a už vůbec nemají třeba tu schopnost nebo kapacitu to dělat nějak jako proaktivně. Takže oni dělají tohle z toho, ale vedle toho dělají spousta akcí pro veřejnost, fungují i například jako první kontaktní bod pro lidi, kteří se třeba zajímají o nějaký Erasmus nebo o nějaký výjezd, takže právě napojují potom například do zájemce na Dům zahraniční spolupráce a fungují vlastně jako i taková kancelář, kde třeba například, když někdo chce nějaký evropský projekt nebo některé možnosti financování z Evropské unie, tak to byla ta eurocentra spolu právě se zástupci a zástupkyněmi Ministerstva pro místní rozvoj, které mohly tyto třeba podniky nasměrovat tím správným směrem. Takže to bylo vlastně, to byly aktivity, které byly po celé České republice, byly velmi důležité jako pro ty studenty a studentky na všech možných školách, včetně teda i univerzit, ale byly vlastně otevřeny i pro tu širokou veřejnost. A v neposlední řadě byly klíčovými partnery pro instituce právě typu našeho Institutu pro evropskou politiku Europeum a další vlastně organizací nám podobných, které mají podobně jako měla ta eurocentra jednu z těch svých misí, aby jsme prostě Evropskou unii přinášeli blíže k občanům a zároveň i reflektovali v tom evropském rozhodování pohledy občanů. Takže to byl takový náš vlastně jako kontakt, když jsme měli nějaký projekt nebo aktivitu třeba na mezinárodní úrovni nebo i tady v Bruselu a měli jsme tam tu českou nohu, tak právě to byla často právě ta eurocentra, která nám pomáhala donést tu nohu i do těch regionů a zapojit do toho proaktivně tu českou veřejnost a v neposlední řadě přinést i ty pohledy té české veřejnosti, v podstatě je vyslechnout a ta komunikace tam fungovala obousměrně a to je podle mě velmi zásadní.
0: To znamená, že tam platí nějaký princip, ten demokratický proces přinést na tu co nejvíc jako regionální úroveň, jestli to chápu správně, a ještě teda důležité, že jsou to lidé placení z veřejných peněz, myšleno jako státních, nikoli z evropských?
1: Ve většině ano. Určitě tam platí v první řadě to, co říkáte, že vlastně my jsme už přes 20 let jako Česká republika součástí Evropské unie a aby jsme v Evropské unii fungovali, tak musíme mít určité aspoň porozumění tomu, jak Evropská unie funguje a hlavně to, co můžeme v té Evropské unii dosáhnout a jakým způsobem. A v neposlední řadě prostě ta naše proaktivní účast v Evropské unii musí být postavena na tom, co chtějí lidé, co vlastně je potřeba pro tu veřejnost i v těch regionech, i pro tu veřejnost právě v menších městech například. A právě ta eurocentra byly jedním z takových těch pilířů toho, že nejenom, že vlastně přinášely ty informace o tom, jak se například jak zapojit do toho evropského dění a co vlastně Evropa přináší těm občanům v regionech, ale byly i tím druhým vlastně kanálem, kde právě občani, když měli nějaké svoje pohledy na tu věc nebo tak, tak mohli právě skrze například ty eurocentra anebo skrze třeba i ty aktivity nás a dalších nám podobných organizací v regionech přinášet na to do toho politického dění a my jsme mohli právě zase naopak vlastně to zapojovat do těch demokratických procesů, tak aby jsme prostě v rámci toho našeho evropského působení byli jako Česká republika proaktivní a hlavně, aby jsme to naše působení stavili primárně na tom, co prospěje občanům České republiky a ne na tom, co je zrovna to krátké politické zadání nebo nějaký úmysl jednoho ministra nebo předsedy vlády.
0: No,
1: ještě možná vlastně teda druhá část té otázky. Ano, oni byli vlastně financováni ve většině z prostředků českého státního rozpočtu, ale když se dostaneme k té finanční otázce, tak tam prostě je největší problém v tuto chvíli to, že my nemáme vůbec žádné vlastně faktické propočty toho, kolik se případně tím zrušením eurocenter ušetří. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že se ušetří zhruba 10 milionů korun ročně, což ano. Je v rámci českého státního rozpočtu opravdu extrémně zanedbatelné, když si vezmeme, že za 10 milionů korun ročně byli schopni prostě udělat 1300 akcí v regionech, které teďka budou svým způsobem chybět. Dostáváme se na to, že prostě jedna ta akce nestála v podstatě ani 8000 korun, stála prostě o něco méně a vidíme, že vlastně jako ten výtlak těch aktivit, které eurocentra měly a ten dosah, který tam měli, tak prostě není za takovouhle částku schopen dosáhnout jakoukoliv nějakou plošnou komunikační kampaní nebo prezencí v online prostoru, takže my vlastně ani nevíme, kolik se reálně ušetří a to je ten jako ekonomický problém, ale celkově jako to manažerské rozhodnutí je úplně nejproblematičtější podle mě.
0: No to jste otevřel vlastně hned několik věcí, na které jsem se chtěl zeptat, ale nejdřív teda k té všeobecné kritice. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tady skutečně mluví o ušetření 10 milionů a úřad vlády, alespoň v komunikaci se mnou a potom i na tiskové konferenci v polovině srpna, tak to rušení Eurocenter odůvodňoval jednoduše tím, že už je to, že to spadá do staré koncepce, která je platná v podstatě od přístupu Česka do Evropské unie a že už to jednoduše nevyhovuje době a jsou přesvědčení, že na sítích udělají ty zásahy mnohem větší. A z těch kritiků teda ve veřejném prostoru, jeden z výrazných byl europoslanec Luděk Niedermayer za TOP 09, podle kterého jde o součást útoků vlády na Evropské unii, neziskový prostor a veřejnoprávní média. Jak vy to vnímáte tohle? Házel byste to taky do jednoho pytle s nějakými dalšími kroky, které vláda odůvodňuje ze štíhlováním a nutností zefektivňovat? Protože to oni sami vlastně dělají taky, ale z toho, jak jsem vás teď poslouchal, tak jsem měl dojem, že vy s tím rušením spíš nesouhlasíte.
1: Já spíš nesouhlasím a nesouhlasím teda hlavně z toho důvodu, který mi přijde manažersky absolutně špatný, protože vlastně tam došlo k situaci, kdy máme nějaký fungující systém, který je sice postaven na něčem starším a dlouhodobějším, a k tomu bych se taky chtěl dostat, ale máme fungující systém, máme skupinu lidí, které dělají aktivity a stojí to skutečně úplně miniaturní zlomek státního rozpočtu. A my v podstatě, nebo co udělal úřad vlády, tak udělal to, že v podstatě tento systém okamžitě řekl, že rozbíjí a ruší, aniž by měl nějakou hlubší analýzu toho, co ten systém skutečně dělá a jak funguje a co přináší a ani neměl hlavně nějakou další novou koncepci. My se tady právě bavíme o té koncepci informování o evropských záležitostech a oni nejdříve oznámili, že ruší eurocentra a zároveň zadali teda vytvoření té nové koncepce informování o evropských záležitostech. Já, kdybych toto dělal prostě manažersky, tak to udělám úplně naopak. Já si nechám nejprve zanalyzovat to, jakým způsobem teda ty eurocentra fungují, co je v té staré koncepci, když o ní mluvíme, a co by se dalo například aktualizovat. A pak, až když bych měl tu analýzu a ten impact assessment toho, co vlastně oni dělají, tak bych začal připravovat novou koncepci, a jakmile bych měl hotovou tu novou koncepci, tak bych poté řešil to, jakým způsobem můžu využít ten stávající aparát, který tady je. A pokud bych teprve v tu chvíli usoudil, že ten stávající aparát na to nefunguje nebo nepřináší ty kýžené výsledky a nebo stojí moc peněz, tak bych v tu chvíli rozhodoval o tom, že bych ten aparát zrušil. Takže my tady vlastně děláme krok 4, namísto toho, aby jsme vlastně začali tím krokem 1 a v podstatě k 31.12. ta eurocentra skončí, a zatím se teďka plánováno tak je, že ta nová koncepce bude hotová někdy do prosince 2026, takže potom se teprve bude řešit vlastně co nového. A co když vlastně teďka v přípravě té nové koncepce zjistíme, že například ta eurocentra nebyla nakonec tak špatná, jak úřad vlády tvrdí, nebo že nám přinášela možná nějakou tu hodnotu, kterou potřebujeme, ale ti lidé už budou ve výpovědi, budou mít třeba najetou jinou práci, budou vypovězeny ty kanceláře, ve kterých seděli, a my budeme muset v podstatě začínat od znova. To prostě se mi nelíbí a manažersky. A ještě možná teda k té koncepci jako takové, tam mi přijde, že dochází taky k poměrně jako nefér vlastně uchopení ze strany úřadu vlády a ze strany Andreje Babiše, kdy sice je pravda to, že ta aktuálně fungující koncepce informování o evropských záležitostech je z roku 2005, ale tato koncepce od toho roku 2005 byla 11krát aktualizovaná.
0: Když naposledy 2015, jestli se nepletu? Nebo nějak významně?
1: Naposledy 2015 byla velká aktualizace, ale poslední aktualizace byla v roce 2022 během českého předsednictví a předtím se každý rok aktualizovala. Takže už teďka, kdybychom šli na úřad vlády, tak i právě teď najdeme na stránkách úřadu vlády 11 vlastně aktualizovaných verzí té koncepce informování o evropských záležitostech. Takže sice můžeme tvrdit, že ta původní koncepce je prostě 20 let stará, ale každý rok mohla být aktualizována, a to by měl být podle mě ten správný první krok, pokud teda vlastně chceme měnit něco, co funguje, tak proč rušit na jednu koncepci, která se dá aktualizovat a která už byla několikrát aktualizovaná a rozhodně není 20 let stará. Ale proč ji vlastně rušíme rovnou, když jsme mohli tu koncepci primárně v tuhle chvíli aktualizovat a pak si vyhodnotit, jestli třeba od příštího roku nám to dává smysl, nebo teda zrušíme ty eurocentra. Ale netýká se to jenom eurocenter, například se to týká i toho, že prostě přestal fungovat Národní konvent o EU, který prostě dlouhodobě fungoval jako platforma, kde zase mohla řada stakeholderů vstoupit do nějaké tvorby českých pozic. Byla tam řada univerzit, byla tam instituce jako Europeum, Asociace pro mezinárodní otázky a další partneři, a vlastně my jsme tam v rámci jednání s různými ministerství a pod hlavičkou úřadu vlády připravovali ty návrhy na české pozice v různých politikách, a to také bylo prostě bez nějakého předchozího varování nebo bez nějakých předchozích konzultací pozastaveno, ukončeno.
0: Já jsem o tom zrušení mluvil v polovině srpna s Milenou Hrdinkovou, se státní tajemnicí pro evropské záležitosti a poradkyní premiéra pro evropské záležitosti. A ta vlastně, jak vy jste sám říkal, to podávala tím způsobem, že přišel nějaký pokyn ze Štíhlic, efektivnit fungování toho odboru, ale dodala, že z jejího pohledu byla ta změna na místě už nějakou dobu a že, a teď ji budu citovat, když se začneme bavit o tom, jakým způsobem zefektivnit sekci a jestli by se někde dalo zmenšit, tak tohle je můj návrh. Tak si říkám, jestli přece jako nějaká větší změna by nebyla na místě. Máte vy sám nějakou představu, jak by ta ideální komunikace měla vypadat?
1: Tam samozřejmě ta ideální představa je, ale není to lehké téma. To v první řadě a nemůžu úplně jako vyčítat úřadu vlády nebo kolegům třeba, kteří jsou stále v tu, aspoň zatím v eurocentrech, tak že mají jednoduchou roli. Je to velmi jako složité informovat a zapojovat o veřejnost a občany do toho, aby jsme se bavili o Evropské unii a o tom, co nám Evropa dává, případně bere, ale v podstatě tam je trošku bizarní pro mě ten argument toho, že to, jak to říká Milena Hrdinková, anebo i to, jak to prezentuje úřad vlády, tak v podstatě vyznívá tak, že nám funguje tady portál Tvoříme Evropu a budeme to dělat pouze online. To podle mě nevychází a neodpovídá to ani tomu, co vlastně my řešíme v rámci našich spoluprácí s různými partnery. My máme například konzorcium České zájmy v EU a tam právě spolu se STEMem, od kterého máme řadu sociologických dat, tak i s dalšími partnery právě připravujeme dlouhodobě různé komunikační manuály, jak komunikovat o evropských záležitostech. Máme právě řadu těch různých analýz a dat toho, co Češi chtějí a nechtějí od Evropské unie, co jsou ta témata, které je pálí a jakým způsobem by se s nimi mělo komunikovat. A tam právě z toho vychází vždy to, že vlastně je nutná ta kombinace těch jako online a offline aktivit, protože když to řeknu velmi jednoduše, tak je ohromný rozdíl mezi tím, když máte prostě příspěvek na sociálních sítích a tam možná máte několik stovek zhlédnutí toho příspěvku, a je ohromný dopad, je ohromně jiný dopad, když máte prostě seminář na střední škole, kde zapojíte tu třídu těch 30 lidí, kde z těch 25 lidí by se ten příspěvek ani neotevřel nebo by se k ním nedostal, ale hlavně tam s nimi hodinu nebo hodinu a půl osobně je nějaký člověk, který s nimi trošku vlastně nezávisle mluví o té Evropské unii a o tom, co vlastně Česká republika v EU dělá a co můžou vlastně Češi dělat, aby jsme byli v EU efektivnější a aktivnější. Prostě tyhle ty dopady se

0: jsme takový ty, taková ta představa těch úředníků, že sedíme někde v kanceláři a čekáme, jestli přijde dotaz, my chodíme jako do toho terénu a kolikrát děláme i o víkendech, jo, že prostě za ten týden opravdu sjedeme tři školy, uděláme jednu debatu, jeden podvečerní pořad v knihovně a ještě o víkendu máme venkovní akci, jo, takže toho je prostě jako opravdu jakoby strašně moc, no.
1: A právě na ten popud jsem se ptali úřadu vlády, jestli není škoda prostě tenhle osobní kontakt nahradit obsahem jenom na sítích, kterým se člověk asi snadno proskroluje, nebo aspoň tak mě to tehdy napadlo a ta reakce byla vlastně taková, že jsou přesvědčení, že svět se posunul a že na sítích v dnešní době ty zásahy má člověk možnost udělat větší.
2: Když no, zásahy, možná jako kvantitativně ano, ale kvalitativně naprosto ne, protože ta jako nezastupitelná role, která tam prostě je v těchto z těch organizacích našeho typu a která tam je v těch eurocentrech, tak je to, že prostě v rámci třeba těch vzdělávacích osnov, tak jsou tam vymezeny nějaké většinou části, které mají být věnovány tím evropským tématům a problematice Evropské unie, ale často ty pedagogové, a nechci jim prostě křivdit, ale nemají na to často prostě nějaký ten relevantní obsah, který by prodali, prostě často to lepí podle nějaké jako záživné historie a mluví o tom, co vlastně jako je zbytečné mluvit, řeší se římské smlouvy, řeší se Bůh ví co dalšího, prostě co v podstatě akorát ty studenty nebo studentky může spíše jako od té Evropské unie odradit a posílí to takový ten pocit té těžkopádnosti, té byrokracie nebo té složitosti, která je právě Evropské unie zásadně vytýkána českými občany. A vlastně nemají vůbec ani kapacitu, jak myslím teďka často tu svůj jakoby vlastní, tak hlavně i časovou kapacitu třeba nějakým interaktivnějším způsobem o té Evropské unii vlastně informovat a informovat právě i o tom, co je potřeba říkat jako jaký je ten náš hlas, co vlastně chceme v té Evropské unii a co můžeme dokázat v té Evropské unii a že když jsme toho součástí, tak to můžeme ovlivnit a to prostě se nezvládne udělat v nějakých jako 2 hodinách vzdělávání v nějaké občanské nauce nebo základech společenských věd, potom třeba na střední škole, ale právě to můžou krásně suplovat tyhle zástupci a zástupkyně Eurocenter a může to prostě být ta aktivita v regionech, která sice na první pohled vypadá, že jsme informovali prostě 30 lidí versus příspěvek na sociální síti, který vidělo 1000 lidí, ale ten dopad prostě 1000 lidí, jeden příspěvek na sociální síti, který, jak vy říkáte, proskrolujete a vůbec nic vám to nedá, tak je prostě naprosto minimální oproti tomu, když tam prostě tu hodinu s těmi dětmi jste a máte nějaký ten vlastně postup toho, jak je do toho zapojit a zapojíte hlavně do toho prostě i ty lidi, které to tolik nezajímá.
1: Když se teď vrátíme na obecnější úroveň, víme už, jak daleko je práce na té nové koncepci. Já mám informace takové, že nějaký návrh finálního dokumentu zatím na stole není.
2: Já, co mám informace, a to je samozřejmě takhle z doslechu, co máme svoje kontakty a tak nějak zhruba, co se bavíme v rámci těch evropských témat, tak právě ta koncepce se podle mých informací připravuje a připravuje se více za zavřenými dveřmi, bohužel, což je samozřejmě chyba a škoda, ale je to prostě takový klasický přístup zvláště této vlády, která prostě razí ten postoj, že si ideálně co nejvíce věcí udělá sama a nepotřebuje mít nějaké vnější hlasy a nějaké pohledy různých stakeholderů do toho, ať už to jsou biznesy, nevládní organizace nebo nějací experti či expertky, tak se řeší primárně za zavřenými dveřmi a podle mých informací byla svolána nějaká koordinační schůze, kde byly přizváni spíše možná teda na náslech zástupci Evropského parlamentu v České republice, který tady má kancelář a zástupci a zástupkyně Evropské komise v České republice a slyším, že budou možná využita i nějaká právě sociologická data, která by mohla třeba ukázat to, co Češi chtějí a nechtí od Evropské unie, ale tato data jsou prostě už dlouhodobě k dispozici s tím, který je prostě každoročně získává, tak je využívá v těch komunikačních manuálech, o kterých jsem mluvil, sdílí je ze stakeholdery a byla vždycky sdílená i s úřadem vlády, takže vlastně i úřad vlády věděl přesně, co Češi chtějí a nechtějí od Evropské unie a jak to ideálně využít, takže v podstatě se tváří úřad vlády podle mě teď za zavřenými dveřmi, že se tady něco připravuje, dává se dohromady, ale jak jste sám říkal, tak nic asi hmatatelného v tuhle chvíli není a co slýchám ten termín, takže by to mělo být někdy v první polovině prosince, by ta koncepce měla být nějakým způsobem hotová, ale to už je extrémně pozdě na to, že prostě pokud si v té koncepci někdo uvědomí, já dost o tom pochybuji, ale uvědomí si, že například ta eurocentra prostě by jsme možná měli v nějaké struktuře zachovat, tak už prostě na to bude dost pozdě, ale Třeba si to někdo uvědomí a lépe později nežli vůbec.
1: No, jak říkáte, z těch hmatatelných věcí, tak právě ten stem byla jediná, co jsem si tady poznamenal v registru smluv, je veřejně dohledatelná smlouva právě z konce září, kterou podepsal úřad vlády se stemem a má podle všeho tvořit základ nějakého průzkumu, co vlastně Češi ohledně informování o Evropské unii očekávají.
2: To já dovolím si jenom malou poznámku a doufám, že tím nenaštvu kolegyně a kolegy ze stemu, ale tato data prostě máme a tato data prostě úřad vlády měl také k dispozici, nemusel si na to dávat prostě novou zakázku a mohl prostě v první řadě si zadat nějaký vlastně ten, tu analýzu toho, těch současných kapacit a toho současného vztahu a pak se teprve bavit, jak by mohla vypadat ta koncepce a ne prostě něco rušit a potom začít vlastně si zadávat nějaké průzkumy, na kterých potom možná vytvoříme nějakou novou koncepci. To prostě není úplně postup jako řádného hospodáře a využití toho, co má ten stát k dispozici a naopak prostě se k tomu Andrej Babiš snaží tvrdit, že a ušetříme tady těch 10 milionů ročně, ale já si spíš myslím, že to ušetření, které pak bude chtít využívat Tundebarta, bude vlastně v počtu těch zrušených pracovních míst a v osekávání těch úředníků a úřednic na úřadu vlády, protože jak jste vy sám říkal, tak je to prostě 13 eurocenter a sice tam často ty lidé nejsou ani na plný úvazek, ale prostě propustí se 13 lidí, tak to prostě sedne do těch statistik, které prostě se snaží vláda Andreje Babiše prodávat, že vlastně jako osekáváme za každou cenu prostě státní aparát, ale tady si prostě podsekáváme židly kvůli tomu, aby jsme ušetřili prostě těch snad 10 milionů.
1: Martin Vokálek, ředitel Institutu Europeum, moc krát děkuju, že jste si našel čas na bruselské chlebíčky.
2: Moc krát díky za pozvání.
1: A to už je z dnešních bruselských chlebíčků vše. Děkujeme, že nás posloucháte a budeme se těšit zase příští týden.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Ernst Mach patřil k nejvýznamnějším osobnostem vědy druhé poloviny 19. století, především v oblasti experimentální fyziky. Narodil se v jihomoravských Chrlicích v roce 1838. Po maturitě se vydal na univerzitní studia do Vídně, kde vystudoval matematiku a fyziku. Doktorát získal poměrně brzy, už ve 22 letech. V Čechách a na Moravě pak působil celých 28 let.
5: V té době také vytvořil to nejpodstatnější ze svého rozsáhlého vědeckého díla. Proslul hlavně jako ostrý kritik Isaaca Newtona. Jeho jméno také nese několik veličin z oblasti aerodynamiky, například Machův kužel.
4: Nejznámější veličinou spojenou s Ernstem Machem je ovšem bezesporu takzvané Machovo číslo. Udává poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí. S jeho využitím se nejčastěji setkáme v letectví.
5: Už jako světoznámý vědec odešel Mach přednášet na Vídeňskou univerzitu. Zemřel v 78 letech v malém městečku Haar, kam se uchýlil s manželkou na sklonku života. Jeho objevy patří mezi nadčasové. Připomíná je i čestná medaile Ernsta Macha, kterou uděluje domácím a zahraničním fyzikům Akademie věd České republiky.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Soud v Lucembursku zablokoval tamní majetek ČEZu kvůli kauze Diag-Human a blízkovýchodní aerolinky ruší spoje kvůli útokům Husiů na Saudskou Arábii. Fotbalisté Slávie zabojují na hřišti azerbajdžánského Sabahu o první body v Lize mistrů. A dnes čekáme jasno až polojasno. Odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty do 16 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Soud v Lucembursku zablokoval část majetku energetické společnosti ČEZ. A konkrétně jde o podíly v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. ČEZ to oznámil na svém webu. Důvodem je dlouholetý spor českého státu se společností Diag-Human. A ta po Česku požaduje asi 17 miliard korun jako odškodnění za zmařený obchod s krevní plazmou. Lucemburský soud už dřív rozhodl, že firma může nechat obstavit český majetek v zemi. A ČEZ nejnovější rozhodnutí označuje za nezákonné a tvrdí, že s celým sporem nemá nic společného. Policisté, hasiči nebo třeba celníci dostanou od příštího roku přidáno. Základní tarif se jim zvýší o 2400 korun. Odboráři bezpečnostních sborů se na tom dohodli s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO.
7: Dalších 500 korun půjde třeba na přesčasy nebo pohotovosti, dodal ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
8: Protože to je, abychom byli schopni to ufinancovat ty platy, je to maximum možného.
7: Unie bezpečnostních složek sice původně požadovala vyšší růst platů. Její předseda Aleš Lehký ale nakonec dohodu označil za přijatelný kompromis.
9: Nebylo to jednoduché, ale premiér nakonec rozhodl a řekl, že to je dobrá volba.
7: O dalším navyšování chtějí odboráři jednat hned od začátku příštího roku. Rezort chce, aby do 3 let měli příslušníci sborů po základní přípravě 50 tisíc korun. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: Aerolinky Etihad a Qatar Airways ruší lety kvůli útokům jemenských husijů na Saudskou Arábii, informovala o tom agentura Reuters. Letecké společnosti ruší třeba spoje mezi Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech a Riádem a Džidou v Saudské Arábii. Husijové útočí na Saudskou Arábii, protože je Riád hlavním vojenským a finančním podporovatelem jemenské mezinárodně uznávané vlády, se kterou husijové vedou dlouholetou občanskou válku o moce nad celým Jemenem. Husie podporuje regionální rival Saudské Arábie. Je Irán. Nově vysazené stromky v lesích města Brna letos výrazně poškodilo sucho. Nepřežilo asi 60% sazenic vysazených od jara, u buků až 90%. Deště bylo v oblasti méně než polovina obvyklého množství. Lesníci proto zvažují novou výsadbu už letos na podzim, závisí ale na počasí. Výhody podzimní sadby vysvětluje mluvčí lesů města Brna Monika Neschebová.
10: Musíme počkat, až se uvede do takovéhoto vegetačního klidu a zasadí se. No a ona by mohla přes tu zimu se tam nějak jakoby uchytit lépe, než když ji dáme na jaře do absolutně suché hlíny a vlastně měla by začít rašit.
6: Fotbalisté Slávie večer nastoupí v lize mistrů v Baku proti Sabahu. Ani jeden z týmů v úvodním utkání nebodoval. Azerbajdžánský celek je navíc nováčkem prestižní soutěže. Pokračuje slávistický stoper Tomáš Vlček.
11: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým, hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas.
6: Utkání ligy mistrů Sabah Slavia začne v Baku v 18:45, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Italský cyklista Giulio Ciccone skončil po 8 letech v týmu Lidl Trek, kde byl kolegou českého šampiona Matyja Sebacka. Na příští 3 sezóny podepsal smlouvu se stájí Pinarello Q36,5. Jejíž dres bude nově oblékat český sprinter Pavel Bittner. Švýcarský tým to oznámil na svém webu.
12: Nehoda na D1 u Bohumína a práce na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 ve směru z Polska do Ostravy došlo za sjezdem na Bohumín k nehodě. Na 371. kilometru srazilo osobní auto divočáka. Kolony se netvoří. Na D10 ve směru z Trutnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jezerou pracují silničáři. Mezi 46. a 44. kilometrem staví dopravní značení a je neprůjezdný levý pruh. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel směrem na Barrandov. Z důvodu mytí je zavřený západní tubus A až do 5. ranní. V opačném směru projedete bez problému. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je proto uzavřený levý pruh. Projíždí se plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnosti, v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9. Na horách jen 6 a na Šumavě bude většinou 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Maďarský komunistický politik Béla Kun stál v roce 1919 po dobu 133 dní v čele Maďarské republiky Rad, druhého komunistického režimu na světě po sovětském Rusku. Už za chvíli ho v repríze portrétů připomene Peter Duhan a po něm nás Karel Tejkal vezme do rozhlasového archivu a nabídne unikátní nahrávky Jana Vericha z roku 1945 i o 20 let mladší.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty.
13: Při poslechu Českého rozhlasu, při poslechu dalšího pořadu z cyklu Portréty všechny posluchače vítá Peter Duhan. Budu vás dnes provázet kratičkými dějinami maďarského pokusu o vznik státu podle vzoru ruské revoluce, tedy státu bolševického, známého též pod názvem Maďarská republika Rad. Jejím hlavním strůjcem a aktérem byl Béla Kún a právě jemu je věnován dnešní pořad cyklu Portréty. Přeji nerušený poslech, dámy a pánové.

0: Před několika týdny jsme opustili Maďarsko ve chvíli vpravdě osudové. Nová Maďarská republika, jež byla v roce 1918 zrozena na troskách Velikého Uherska, stejným způsobem jako druhá část bývalé dualistické monarchie, Rakousko, marně hledala svou novou identitu. Pokoušela se vypořádat s prohranou válkou, která znamenala, že Uhersko přestalo geograficky a politicky existovat. Maďarsko tím ztratilo většinu svého původního území na východě, na západě, na severu i na jihu. Miliony etnických Maďarů tak zůstaly vně nových hranic a z rozhodnutí Pařížské mírové konference se z nich stali cizinci. První prezident Maďarské republiky, hrabě Mihály Károlyi, vkládal do pařížských jednání paradoxně všechny své osobní a politické naděje. Věřil v ducha pacifismu, mírového soužití mezi národy, jak je formuloval ve svých zásadách americký prezident Woodrow Wilson, a jemuž se říkalo Wilsonismus. Věřil, že Pařížská konference nakonec bude akceptovat vizi maďarských demokratů a Uhersko bude opět obnovené jako konfederace rovnoprávných a svobodných národů. Jenomže realita se na jednáních v Paříži, na zámku ve Versailles, vyvíjela jinak, než si přáli prezident Károlyi a představitelé maďarského vládního kabinetu. Wilsonismus jako naděje pro Evropu skončil na smetišti dějin dřív, než by se v jakékoliv variantě mohl uplatnit. Za jednacím stolem ve Versailles se začala rodit nová Evropa. Především podle představ vítězů Francie a Británie. Na troskách Rakousko-Uherska vznikly nové státy na základě práva sebeurčovacího. To na jedné straně. Na straně druhé jejich hranice, narýsované z vůle mocností, nerespektovaly hranice etnické, čímž právo na sebeurčení bylo jedním dechem zároveň popřeno. Hrabě Károlyi se pro představitele vítězných mocností stává nepohodlným a proto odepsaným politikem. Politická deziluze a narůstající sociální nepokoje a revolty na území okleštěného Maďarska jsou pádnými důvody pro Károlyiho abdikaci na jaře roku 1919. Mihály Károlyi, jenž byl přezdíván jako muž s trnovou korunou, odchází do exilu. Na jeviště maďarské politiky rázně vstupuje nový muž, jenž chtěl změnit nejenom osud Maďarska, ale také Rakouska a Slovenska. Inspirován událostmi v Rusku stvoří pomocí rudého teroru Maďarskou republiku RAD. Je březen roku 1919. V maďarském politickém dění se začínají prosazovat komunisté a především jejich vůdce Béla Kun. Narodil se v roce 1866. Jeho politická kariéra začíná v roce 1902, kdy se stává členem sociálně demokratické strany v Uhrách. V revolučním roce 1917 se inspiruje přímo v centru revolučního dění v Petrohradě. Jeho vztah k Leninovi se dá charakterizovat jako důvěrný. Před skončením první světové války se vrací na území Maďarska a po jejím skončení téměř okamžitě v několika týdnech definitivně rozloží názorově rozštěpenou sociální demokracii a zakládá Maďarskou stranu komunistů. Stává se vedoucím představitelem všech legálních, ale také podvratných akcí, jež směřují k vyhlášení totalitní republiky RAD. I když má funkci lidového komisaře pro zahraničí, de facto je jediným oficiálním vůdcem reprezentující republiku RAD doma i v zahraničí. Po porážce rudé totality přes Rakousko emigruje do sovětského Ruska. Od roku 1922 se stává členem výkonného výboru komunistické internacionály. Za 15 let poté, v roce 1937, byl v Moskvě v politickém procesu obviněn ze zrady komunismu a odsouzen k trestu smrti. Tolik stručné představení Bély Kuna. A teď se už, vážení posluchači, zaposlouchejte do dramatických událostí, jež předcházely vzniku Maďarské republiky RAD. Výběr z archivních materiálů, podle nich jsme připravili následující rekonstrukci, připravila historička Eva Irmanová.
1: Maďarská sociální demokracie byla na přelomu roku 1918 a 1919 postavena před novou situaci. Od listopadu 1918 se začaly z Ruska vracet skupiny válečných zajatců, kteří v zajetí přijali myšlenky komunismu. Rozhodující osobností mezi nimi byl bývalý sociálně demokratický novinář Béla Kůn. S několika bývalými členy sociální demokracie, před válkou vyloučenými kvůli svému levičáctví, a s dalšími osobnostmi, mezi nimi byl například filozof Gyert Lukács, 24.11.1918 založili Maďarskou stranu komunistů.
2: Existence radikální revoluční strany, odvolávající se na úspěch ruských bolševiků, se stala přitažlivou pro sociálně demokratickou levici. A nedalo se předpokládat, kam až se sympatie rozšíří. Jisté však bylo, že vedoucí představitelé sociální demokracie nebyli schopni dospět ke konsenzuálnímu názoru ani v otázce řešení vládní krize. Sociálně demokratická levice si přála vytvoření čistě sociálně demokratické vlády a dokonce už počítala se vstupem několika komunistů do vlády. Nová vláda, která byla ustavena na začátku ledna 1919, ale zůstala koaliční, přestože v ní sociální demokraté získali větší roli.
1: Komunistická propaganda všemožně usilovala koaliční vládu zdiskreditovat. Proto vyzývala nespokojené masy lidí k demonstracím takovými hesly a požadavky, jejich splnění bylo předem nemožné realizovat. Na konci ledna komunisté oznámili revoluční vyvlastnění majitelů domů a vyzvali nájemníky, aby od 1.2. neplatili nájemné. Protože noviny Pešt Hýrlap vydávali protikomunistické články, vnikli do jejich redakce a zdemolovali její zařízení. Béla Kůn vedle pořádání manifestací pod rudými prapory a organizování nezaměstnaných inicioval násilné obsazování továren, venkovské bouře a revolty a demonstrace odzbrojených vojáků. Ty se snažil získat mimo jiné požadavkem, aby každý demobilizovaný voják dostal 5400 korun. Kun velmi dobře věděl, že takové požadavky vláda nemůže splnit, ale podle slov jednoho z jeho obdivovatelů jeho nezajímal ani buržoázní právní řád, ani maďarská pokladna. Jeho zajímalo jedině to, aby vyvedl masy z iluzí o vládě, aby využíváním a podněcováním nespokojenosti zabránil posílení buržoázního systému a aby vynutil přechod stávající revoluce v revoluci socialistickou.
2: Na konci ledna 1919 vláda ve snaze zabránit stále většímu extremismu komunistů zmocnila ministra vnitra, aby přijal zaostřená opatření proti komunistům, kdyby se dopouštěli násilných činů nebo je připravovali. 28.1. dělnická rada vyloučila komunisty z odborových organizací a z dělnické rady. A vláda pak na počátku února vydala zákon o ochraně státní formy Lidové republiky. Žádným z těchto opatření se však komunisté necítili být omezeni. Naopak se snažili dostat pod svůj vliv větší a větší počet lidí a vést je do násilných akcí. Tak došlo 22. února k útoku proti redakci sociálně demokratického listu Nepsava, o němž byli komunističtí předáci přesvědčeni, že je svými články ohrožuje.
1: Během útoku bylo zabito 7 obránců redakce, mezi nimi i policisté. To už byl trestný čin a proto bylo 77 komunistických vůdců, včetně Bély Kůna, vzato do vazby, byly uzavřeny místnosti strany a komunistický list Vereš Ujšák, Rudé noviny, byl zakázán. Opatření měla ale jen malý účinek. Vláda také pod tlakem měnících se sympatií veřejnosti nebyla schopna rozhodně a důsledně vystoupit, případně komunistickou stranu zakázat. Od 1.3. noviny Vereš Ujšák opět mohly vycházet. Byly otevřeny stranické sekretariáty a zadržení komunističtí vůdci ve sběrné věznici se mohli volně organizovat a s kýmkoliv jednat.
2: Poté, co 20. března 1919 podplukovník Vix předal dočasnému prezidentu Károlyimu nótu pařížské mírové konference, posunující hranice Maďarska o desítky kilometrů směrem do vnitrozemí, navrhl Károly odstoupení vlády a odmítnutí ultimata. Vedení sociálně demokratické strany rozhodlo, že bude nezbytné se dohodnout s maďarskou stranou komunistů na společném převzetí moci a přijalo usnesení, které oznamovalo nejen spolupráci s komunisty, ale i přijetí komunistického programu, to jest společnou vládu spočívající na principech proletářské diktatury. 21. března se delegace sociální demokracie dostavila do sběrné věznice, kde s komunistickými předáky v čele s Bélou Kunem uzavřela dohodu o organizačním sjednocení obou stran.
1: Někteří předáci sociální demokracie se pokusili Bélu Kuna přimět, aby místo sjednocení stran, které komunisti požadovali, byla uzavřena koalice. Na to však komunistický vůdce vůbec nepřistoupil. Vůbec celá procedura uzavírání paktu ukazovala na to, že sociální demokraté si v krizové situaci počínali ukvapeně, zatímco Kuhn přesně věděl, co chce, i když i on musel učinit ústupek v tom, že sjednocená strana byla nazvána socialistickou. Nemínil však ustoupit z proklamovaného principu světové revoluce a proletářské diktatury.
0: Přerušme na chvíli naše vyprávění a povšimněme si, jak důsledný byl Béla Kun. Několik měsíců předtím, než dojde k sjednocení sociální demokracie s komunisty, je to Kun, jenž sociální demokracii rozštěpí na dvě její části, poté ji rozloží tím, že iniciuje vznik komunistické strany jako strany samostatné na sociální demokracii nezávislé. Důsledkem Kunova počínání je oslabení sociální demokracie, ale ne do té míry, aby přestala existovat. Na jaře 1919 je ale zřejmé, že Kunovy záměry se vznikem republiky rad, se vznikem komunistického totalitního režimu se neobejdou bez sjednocení obou stran, komunistické a sociálně demokratické. Tento tah má formálně demonstrovat jednotu, ale obsahově vnitřně znamená likvidaci sociální demokracie jako překážky na cestě ke vzniku totalitního režimu. Tento model štěpení sociální demokracie a později její taktické slučování s komunistickou stranou předváděli komunisté nejenom v Maďarsku v roce 1919, ale především po druhé světové válce v zemích sovětského vlivu. Osud československé sociální demokracie a role Gottwaldovy komunistické strany se v ničem nelišily od modelu, jež uplatnil Béla Kun v roce 1919 v Maďarsku. Ale vraťme se teď zpátky do Budapešti. Jako výsledek jednání sociálních demokratů s komunisty se 21. března 1919 zrodil následující dokument.
2: Maďarská sociálně demokratická strana a Maďarská strana komunistů 21. března na zasedání vůdců rozhodla o úplném sjednocení obou stran. Do té doby, dokud revoluční internacionála nerozhodne o konečném pojmenování strany, bude jí jméno nové sjednocené strany Maďarská socialistická strana. Sjednocení se událo na tom základě, že vedení strany a vládní moci se obě strany účastní společně. Strana ve jménu proletariátu bezodkladně převezme celou moc. Dělnicko-rolnicko-vojenské rady budou uplatňovat diktaturu proletariátu. Právě proto se přirozeně upustí od plánu parlamentních voleb. Neodkladně bude vytvořena třídní armáda proletariátu a proti imperialismu dohody bude uzavřeno nejúplnější ozbrojené a duchovní spojenectví s ruskou sovětskou vládou.
0: Povšimněme si zcela zásadní formulace a její dikce. Stojí za zopakování. Maďarská socialistická strana ve jménu proletariátu bezodkladně převezme celou moc. Dělnicko-rolnicko-vojenské rady budou uplatňovat diktaturu proletariátu. Jinými slovy řečeno, cesta rudému teroru byla vyklizena. Je skutečně nepochopitelné, jak často, vzdor všem zkušenostem, se tyto formulace a beze změny opět opakovaly v osudových okamžicích novodobých dějin nejenom Maďarska v roce 1946, ale i Polska, Rumunska a v roce 1948 také Československa.
1: Zároveň představitelé sociální demokracie Zsigmond Kunfy a Vilmos Bém žádali odstupující vládu, aby Béla Kun a jeho druzi byli okamžitě propuštěni na svobodu. Mezitím došlo k vyhlášení republiky rad a na zasedání dělnické rady bylo přečteno prohlášení podepsané Káro jeho jménem, podle něhož předává moc proletariátu Maďarska.
2: Většina maďarské společnosti uvolnila Kunovi cestu k moci z bezradnosti. V naději, že se mu podaří to, co se nepovedlo Károjimu. Zachovat integritu Maďarska. Kromě dělnictva mohla proletářská republika počítat se společenskou podporou inteligence. Stála za ní část důstojnických vrstev, neboť mezi příčinami jejího vzniku nebylo možno zakrýt věc národní obrany. Kruh příznivců a podporovatelů republiky rad se pak rozšiřoval podle toho, do jaké míry se jí podařilo získat vesnici a uspokojit požadavky rolnictva a jak se jí podařilo bránit národní zájmy. Tomu odpovídala i první prohlášení Bély Kuna. V poselství zaslanému Leninovi například oznámil dva důvody vzniku republiky rad. Vedle požadavku řešení společenských problémů zmínil rozdělení země a uloupení toho nejlepšího, což maďarský lid, jak zdůraznil, nechtěl strpět. Ve druhém poselství výslovně žádal Lenina o podporu proti imperialistickým lupičům.
1: Sociálně demokratičtí vůdci potřebovali Bélu Kuna právě proto, aby vytvořil jistý spojovník směrem k vůdcům sovětského Ruska, s kterými by pak bylo možno vypracovat rámce i podrobnosti vojenské spolupráce. Třeba, že velká většina lidových komisařů byli sociální demokraté a i v čele revoluční vlády rady stál sociální demokrat Šándor Garbaj, faktickým vůdcem republiky rad se stal komisař pro zahraničí Béla Kun a revoluční rada ve svých rozhodnutích a praktické činnosti stále více naplňovala komunistický radikalismus. Ve výzvě Sjednocené maďarské socialistické strany a revoluční rady lidových komisařů všem se oznamovalo, že proletariát přebírá všechnu moc do svých rukou a že proletářská republika organizuje mocnou proletářskou armádu a zcela přijímá myšlenkové a duchovní společenství s vládou sovětského Ruska a proletariátu Ruska nabízí ozbrojené spojenectví.
2: Jak komunisté, tak socialisté chtěli udělat vše proto, aby se zalíbili Moskvě a získali její podporu. Béla Kun a jeho druzi se neustále odvolávali na vzor sovětského Ruska a jeho proklamované úspěchy a proto s horečným spěchem uskutečňovali socializaci. Škody utrpěné kvůli těmto zásahům v průmyslu byly později vyčísleny na hodnotu téměř 0,5 miliardy korun. Vyřešena nebyla ani otázka půdy. Venkovská chudina se k půdě nedostavovala a většina rolnictva se stala vůči nové moci otevřeně nepřátelskou.
0: Nezapomínejme, že paralelně s událostmi v Maďarsku pokračovaly jednání pařížské mírové konference. Zprávy, jež přicházely z Budapešti, zaskočily jednající delegace. Proč? Prohlášení republiky rad mělo vliv na vývoj v celém středoevropském regionu. Západní demokracie byly zneklidněny představou, nebude-li dělnictvo středoevropských zemí maďarský příklad následovat. Tato situace se nemohla neprojevit na průběhu jednání ve Versailles.
1: 24. března se na mírovou konferenci notou obrátil lidový komisař pro zahraničí Béla Kun, v níž odmítl vzít na vědomí poslední Vixovu notu z 20. března. Zároveň vyjádřil ochotu jednat o otázkách hranic na základě principu sebeurčení a pozval delegace dohody do Budapešti. Jsme připraveni k jednání o územních otázkách na základě principu sebeurčení národů a k územní integritě přihlížet výhradně v souladu s tímto principem, napsal v notě.
2: 4. dubna 1919 přijela do Budapešti zvláštní mise dohody v čele s generálem Šmucem. Generál přivezl mnohem příznivější návrhy na vytyčení demarkační linie, než obsahovala Vixova nota. Slíbil vyřešit hospodářskou blokádu, pozvat Maďarsko na mírová jednání do Paříže a především zaručit, že nová demarkační linie neovlivní vytváření konečných hranic země, tedy ústupky, o kterých si demokratický Károj mohl nechat jen zdát.
0: Jak reaguje rudý vůdce Kun? Je ochoten přijmout demarkační linii za předpokladu, když se obsazující jednotky nebudou vměšovat do hospodářských a politických vztahů země a když bývalá území Uher, zatím obsazena Rumuny, Srby a Čechoslováky, budou vrácena pod maďarskou správu. Béla Kun tak pokračoval v zahraniční politice svých předchůdců. Obsahovou změnu ale znamenalo Kunovo chápání této politiky. 19. dubna na zasedání Budapešťské dělnické a vojenské rady, poté co jednotky rumunské armády překročily demarkační linii, Béla Kun prohlašuje.
1: Nad Maďarskou republikou rad zuří boj dvou světových proudů, imperialistického kapitalismu a bolševického socialismu. Je to otázka mezinárodního třídního boje. Když jsme vyhlásili v Maďarsku proletářskou diktaturu, nepočítali jsme, zda budeme schopni v systematické válce zdolat jednotky dohody. Nevěřili jsme, že s těmi 6 divizemi, které dohoda o příměří republice rad povolila, se budeme umět postavit ofenzívě, která nás ohrožuje ze všech stran. Zdůraznili jsme a zdůrazňujeme, že osud Maďarské republiky rad jsme postavili na mezinárodní proletářské revoluci.
2: 26. dubna 1919 překročila demarkační linii i československá armáda a postoupila až k Miškolci. Československá vláda, motivována obavou z bolševismu, stejně jako zájmem získat s poraženým Maďarskem co nejvýhodnější hranici, viděla v útoku proti Maďarsku příležitost, jak bez většího rizika realizovat svoje zájmy.
1: 30. dubna Béla Kun zaslal rumunské, československé a srbské vládě notu, v níž informoval vlády těchto tří zemí, že maďarská vláda nezastává princip územní integrity a uznává jejich národní požadavky a vyzval je, aby okamžitě přerušili vojenské akce proti Maďarsku. Současně s touto výzvou se obrátil na prezidenta Spojených států Wilsona, aby učinil opatření k přerušení vojenské intervence. Spojené státy a Velká Británie intervenční akce Československa a Rumunska odmítly a vyzvali je, aby okamžitě přerušili útok.
2: Československá a rumunská ofenzíva způsobila vážnou krizi republiky rad. Odboráští vůdci, kteří považovali její postavení za beznadějné, vyzvali vládu lidových komisařů k rezignaci. Argumentovali tím, že republika rad nedostala žádnou pomoc ani od zahraničního proletariátu, ani od sovětského Ruska a navrhli vytvořit buržoázní vládní koalici za účasti odborů. Přijetí tohoto stanoviska zabránilo rozhodné vystoupení Bély Kuna, který si zajistil podporu vojenských vůdců, sympatizujících s pokračováním dalších bojů. Byla zavedena všeobecná branná povinnost. Do konce května se početní stav maďarské rudé armády zvýšil na 200 tisíc vojáků z 56 tisíc v polovině dubna. Řízení jednotek bylo svěřeno důstojníkům z povolání, které komunisty spojoval společný zájem obrany vlasti.
1: Počátkem června maďarská rudá armáda překročila demarkační linii, obsadila Košice a střední a východní část Slovenska. V Prešově byla pod jejím vlivem vyhlášena Slovenská republika rad. Základem Kunova rozhodnutí bylo rozšířit maďarskou revoluci i za demarkační linii a napomoci tak vzniku socialistického konfederativního státu ve střední Evropě. To ale byly zcela nereálné a naivní představy.
2: 7. června 1919 předseda mírové konference Clemenceau adresoval notu maďarské revoluční vládě, v níž pod hrozbou všeobecného útoku dohody požadoval okamžité přerušení vojenských operací proti Československu a stažení maďarské armády na demarkační linii. Béla Kun se v odpovědi z 9. června odvolal na sebeobranu kvůli porušení Bělehradského příměří a navrhl, aby zainteresované strany ve Vídni uzavřely příměří. V notě dále zdůraznil, že maďarská vláda rad si přeje žít s celým světem v míru, tím spíše, že netrvá na principu územní celistvosti.
1: 15. června byla v Paříži definitivně stanovena demarkační linie mezi Maďarskem a Československem, jakož i mezi Maďarskem a Rumunskem, která byla shodná s pozdějšími hranicemi trianonskými. Současně s tím spojenecké mocnosti vyhlásily ukončení nepřátelství a vyzvali maďarskou vládu rad, aby svoje jednotky stáhla za předepsané hranice. Béla Kun žádal od mírové konference záruky na stažení Rumunů, rumunská armáda se však nepohnula. Rozhodnutí konference o stažení sabotovala a přijala linii vyznačenou ve Vixově notě z 20. března. Béla Kun proto 20. července oficiálně oznámil konferenci, že maďarská armáda zahajuje ofenzívu podél Tisy. Zpočátku si maďarské jednotky vedly úspěšně. O 4 dny později však začal rumunský protiútok, který Rudá armáda nebyla schopna odrazit. Maďarská obrana se držela do posledního července, pak se však maďarská fronta definitivně zhroutila.
2: Revoluční vláda lidových komisařů dospěla 1. srpna 1919 k rozhodnutí, že v boji není možno pokračovat, a odstoupila. Byla vytvořena nová, čistě sociálně demokratická vláda, vytvořená z představitelů odborů. Béla Kun ve svém posledním telegramu Leninovi oznamoval: dnes se v Budapešti vytvořila vláda, složená z pravicových socialistů, na níž se podílejí odborářští vůdci, kteří se postavili proti diktatuře. Obrat byl způsoben jednak rozpadem naší armády, jednak chováním dělnictva, které je proti diktatuře.
1: Dělníky ze zrady revoluce obvinil Kun i ve svém posledním projevu. Tento proletariát, soudruzi, potřebuje diktaturu buržoazie beze všeho slitování, aby se naučil být revolucionářem. Nová vláda dovolila lidovým komisařům a jejich rodinným příslušníkům odchod do Rakouska. Pak Kun emigroval do Sovětského svazu.
2: Po kariéře v ruské komunistické straně a v Kominterně skončil Kunův život stejně jako životy mnoha bývalých komunistických aktivistů ve stalinském vězení. V červnu 1937 byl Kun za údajnou protistranickou činnost zatčen a o 2 roky později ve svých 52 letech popraven.
0: Co bylo dál? Vše kolem Bély Kuna se odehrálo podle bolševických stalinských procedur, jež jsou důvěrně známy také nám. Kunova skutečná role v Maďarské republice rad, jeho tragický osobní osud byly zamlčovány, uměle vytěsněny až do roku 1956. Na jaře tohoto roku moskevská Pravda označila do té doby nežádoucího Kuna za vynikající osobnost mezinárodního dělnického hnutí. V roce 1964 byla Kunovi propůjčena vysoká státní a stranická vyznamenání, včetně rudého praporu, který sovětský velvyslanec v Budapešti předal Kunově vdově. Málo kdo věděl, že tato žena přežila mnoho let ve vyhnanství někde ve střední Asii. 45. výročí Maďarské republiky rad byla po Kunovi v bývalém Leningradě pojmenovaná ulice a základní škola. Samozřejmě na počest. Nejenom Kuna, ale žádá se říct, že také na počest krvavých dnů rudého teroru maďarského jara a léta 1919. Jak to už v osudech národu bývá, teror střídá teror, teror je poražen terorem. A v Maďarsku rudý teror střídá teror bílý. Ale to už je jiná kapitola Maďarské republiky, jež se zrodila na troskách Velikého Uherska po první světové válce. V cyklu Portréty se k ní vrátíme za několik týdnů. Dámy a pánové, dnešní pořad našeho cyklu, jenž byl věnován Bélu Kunovi a Maďarské republice rad, právě končí. Za spolupráci na něm děkuji historičce doktorce Evě Irmanové, Davidu Schneiderovi, Markétě Bidžovské, Daně Pohnánové a Haně Vohryskové, jež četla ukázky a měla také režii. Za pozornost posluchačům děkuje autor pořadu a jeho průvodce Petr Duhan.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
4: No a v repríze pořadu Rádio na kolečkách nám teď Karel Tejkal představí unikátní nahrávky z našeho zvukového archivu s hlasem Jana Vericha, ty z roku 1945 i ty o 20 let mladší.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
5: Tak pojďte, zkusíme si.
6: Nechcete se napít?
5: Jo, já se napiju. Už to jde. No, už to, já mám tady dvě svojí, koukejte se. Já mám svojí. Já mám tu Vincentku. A taky si tam dávám Bacardi a Bacardi do sodovky taky dobrý.
6: Prosím vás, kdybyste hledali vždycky ty tři stránky,
5: Hlejte. A
6: pak bychom vám zastavili a navážeme dál.
5: Dobře, tak já si vemu, podívejte se, uděláme si tuhle na zkoušku, jo?
6: Dobře, já vám to natočím.
7: Jan Werich, počátek 60. let, natáčí v rozhlase pohádku. Režisér Jiří Hesoun, technik Jiří Hrubec. Já, tichý divák v koutku. S panem Werichem domluveno, že když bude odpočívat a upíjet, mikrofon i magnetofon zůstanou zapnuty. Nápad to byl spontánní, náhlé vnuknutí, stejně jako pozdější nápad poslat nahrávku do Ameriky panu Voskovcovi. Stalo se. Sportovní reportér provezl pásek za hranice a tam jako rekomando podal. Snad došel. Originál máme doma. I s kulisou oceánu, kterou jsme použili co by předěl a symbolickou ozdobu. Dnes uslyšíte i vy, jak bylo Janu Werichovi tenkrát, snad si mohu dovolit ten výraz, po těle i na duchu. A porovnávejme s rozhovorem o dobrých 20 let mladším. Z prosince 1945, kdy Wericha zpovídal Josef Cincibus. V plus V se sejdou ve scénce z téhož roku, popovídají si s Tondou Krejbrem a zaspívají. Další slavný rozhovor, tentokrát Karla Kincla s Jiřím Voskovcem, v roce 1965 si v některém z dalších vydání pořadu Rádio na kolečkách také pustíme. A také opět nezůstane jenom při něm. A ještě douška. Letos poprvé můžeme číst bohatou poválečnou korespondenci Wericha s Voskovcem. Dozvídáme se, co jsme nevěděli, potvrzujeme si, co jsme tušili. A slyšet je přitom oba, zážitek umocňuje. A proto jsem ta dvě kolečka pásků znovu oprášil.
8: Kromě mne jsou tady ještě další a další reportéři. To všechno, pane Werichu, protože jste si to tak hezky prorokovali v jedné z vašich písniček, tam se totiž zpívali. A hned přišli reportéři od Foxu, operatéři, vzpomínáte si?
9: Já si na ní moc dobře vzpomínám, to byla o Vodníkovi, jestli se pamatuju.
8: Ano, jmenovala se Vodníkovi.
9: Ano. Možná, a Ježek se s náma moc hádal o tu písničku, protože on hrozně měl rád a my jsme neměli rádi slova, víte? A my jsme nechtěli tu písničku zpívat, a Ježek vždycky říkal, že ji musíme zpívat, protože on měl rád melodii a on na slova nedal, tomu nevadilo.
8: Na slova jste zase dali vy.
9: Jsme dali my, tak
8: no,
9: jsme se nepohodli.
8: Možná řeknete bohužel, a to bohužel platí o všech vašich písničkách. Oni se totiž splnili ve svém obsahu, bohužel velmi, jak bych to řekl, pomozte mi.
9: No já vím, co vy myslíte. Já jsem si některé ty písničky hrál v Americe a byl jsem opravdu překvapený, jak jsme měli pravdu. A to jenom dokazuje to, jaký jsme pesimisti, víte?
8: Pesimisti
9: proto, protože já i dnes, a Voskovec taky, my i dnes nevěříme, že fašismus je poražený. Ten boj proti fašismu, ten trvá, ten je v nás, záleží na nás. Já myslím, že my jsme vyhráli bitvy, s fašistickými armádami, ale my jsme nevyhráli válku s fašismem.
8: Vy se, pane Werichu, vracíte po 7 letech z Ameriky. To byla léta možná těžká, možná, že byla ke konci i veselější. Veselější myslím proto, protože jste viděli, válka jde ke konci, vyhrajeme, vrátíme se.
9: No.
8: Jaké byly vaše počátky v Americe?
9: No, počátky byly špatné. O tom není pochyby. Víte, nejhroznější věc, kterou člověk může kdy udělat, je, když člověk je herec a vystěhuje se do země, jejíž řeč nezná. My jsme byli herci a hercov nástroj, jaksi nástroj toho hereckého řemesla je řeč. A když neznáte tu řeč, tak jste ztracen. A to se stalo nám v Americe. My jsme přijeli do Ameriky a neuměli jsme ani slovo anglicky. A přitom jsme nechtěli být nic jiného než herci. My jsme nechtěli řídit automobily nebo autobusy. My jsme nechtěli nic jiného dělat, protože my jsme rádi herci a my to je jediné naše zaměstnání, které milujeme.
8: Vy jste chtěli hrát?
9: My jsme chtěli hrát. No tak jsme se museli nejdřív naučit anglicky.
8: To bylo těžké. Vy jste přece byli, dovolte, abych to řekl, mistry slova.
9: Ano, řekněme, to říkali kritici. My se kolikrát smáli kritikům, když říkali, že si pohazujeme, jak oni to říkali. Že si pohazujeme slovy jako míčkem, jako když se hraje tenis.
8: Dobře, oni o vás říkali také...
9: No, oni o nás říkali jiné věci. Já kritiky vůbec nemám rád, protože, ale to sem nepatří.
8: Vy jste teď doma, pane Verich.
9: Ano, já jsem doma. A v Americe ze začátku to bylo špatný, my jsme se museli naučit anglicky a naučili jsme se. A to je možné jenom v Americe. Přišel k nám člověk, když jsme byli týden v New Yorku, přišel k nám člověk, který se jmenoval Tony Kraber. A my jsme mu říkali Tonda. A trošku jsme ho učili česky. A on dneska mluví trošku česky.
8: Ale vy dnes mluvíte dobře anglicky. A to se o něm nedá říci, co?
9: No, on neumí tak česky, jako my umíme anglicky, ale zase my nemůžeme to říct, že my umíme anglicky tak, jako uměl Roosevelt. To tedy nejde.
8: Vy jste tam hráli divadlo.
9: Ano, kde? V New Yorku jsme hráli divadlo teprve, jsme začali hrát divadlo loni. A hráli jsme ho až do letoška do dubna. Ale my už jsme hráli divadlo v Americe v roce 39, když jsme byli rok v Americe, Clevelandu. A to bylo divadlo, které se jmenovalo Cleveland Playhouse. V tom divadle jsme hráli anglicky a to vám můžu dneska říct, že jsme nerozuměli tomu, co jsme říkali a že když se lidi smáli, tak jsme se museli zastavit a koukali jsme se na sebe s voskovcem a říkali jsme, proč se ty lidi smějou. Víte, ono to jde se naučit na jevišti řeč, aniž byste tomu rozuměl. V roce 1940. No ale později, to nám trvalo dost dlouho, než jsme se naučili pořádně anglicky, až teprve pořádně jsme, opravdu úspěch jsme měli ve Filadelfii a v Bostonu a v New Yorku v lednu tohodle roku. To jsme hráli s Margaret Webster, která režírovala Shakespeareovu bouři a my jsme v tom hráli dvě role, které byly opravdu báječné, dvě nejlepší role, které jsme si mohli přát v Americe a to byly role, já to teďka řeknu, já vím, že to vypadá, jako kdybych se vytahoval, ale...
8: Prosím, prosím.
9: Ty role byly, jako kdyby jsme se napsali sami, ačkoliv je napsal William Shakespeare. A tedy William Shakespeare je náš kolega, ať se mu to líbí nebo nelíbí, protože my píšeme taky divadlo, že ano?
8: Dobře,
9: my jsme dva, když to on byl jeden. A tam jsme hráli Trinkulou, Vaskvěz hrál Trinkulou a já jsem hrál roli, která se jmenuje Stefano.
8: A kdy se vrátí Voskovec, o kterém jste teď právě mluvil?
9: Voskovec? No, Voskovec se může vrátit za měsíc, nebo za dva, nebo za tři. Já vám nemůžu říct přesně datum, kdy se vrátí, ale já vám můžu říct jednu věc přesně a určitě. Že Voskovec je strašně nešťastný, že se nemohl vrátit se mnou. A nemůže se vrátit proto, protože má, řekněme, jakési osobní záležitosti, které musí vyřešit, než se vrátí. Ale až se vrátí, tak bude to lepší Voskovec, než vůbec kdy Praha Voskovce znala.
8: Skončili jste Osvobozeným divadlem.
9: Ano.
8: Skončili jste?
9: Ano, skončili jsme. Já myslím, že Osvobozené divadlo takové, jaké bylo. A tak, jak jsem se přesvědčil v cizině, jak bylo známo, což mě velmi těšilo, to bylo divadlo, které bylo, abych řekl, produkt toho příměří, které trvalo mezi první a druhou světovou válkou. Osvobozené divadlo začalo spontánně a spontánně skončilo. Totiž spontánně, pokud se týče agrárníků, kteří ho zavřeli před příchodem Hitlera. Osvobozené divadlo to nejsem já, to je Voskovec a Ježek a já a Honzl a řada jiných lidí. Já bych strašně nerad se vracel k tomu a bych strašně nerad obživoval něco, co vykonalo svoji povinnost. Dokud Voskovec nepřijede, tak já bych rád se uplatnil jako herec. Já bych rád hrál a rozesmával lidi, protože věřím, že rozesmát lidi to je stejně důležitý jako léčit lidi. Já myslím, že dobrý komik je stejně důležitý jako dobrý lékař.
8: Ano, podívejte, pane Verichu, my jsme s vámi byli ve spojení velmi nedokonalém. Bylo to spojení na krátkých vlnách. Dostával jste nějaké dopisy od nás? Věděl jste o tom, že vás tady posloucháme?
9: Já měl různý zprávy, víte? A nejlepší zpráva, která nás nejvíc potěšila, na kterou opravdu jsme hrdí, abych mluvil správně česky, rozumíte? Hrdí, neříkám hrdý. To je nejlepší zpráva, kterou jsme kdy dostali, byl dopis, který jsme dostali z Buchenwaldu. A to nám Američani předali, ten dopis byl adresován, myslím, nějakému středisku v Luxemburku, americkému středisku. Američani nám ho předali. Dopis od buchenwaldských chovanců, abych to řekl, koncentráku.
8: Mírně vyjádřeno.
9: Kteří nám napsali nádherný dopis a měl 140 nebo snad 160, já už se nepamatuju podpisu, kde nám psali, že naše písničky a naše věci jim dodávaly odvahy a to bylo moc hezký. To si nejvíc vážíme.
8: Podívejte, pane Verichu, my jsme se na vás těšili. Jsme rádi, že jste tady.
9: No,
8: jste se vy těšili domů?
9: Tedy, jestli jste se těšili, tak jste se nemohli těšit tak, jako my jsme se těšili. My, já, Voskovec, jsme se strašně těšili domů a jsme plní nápadů a chtěli bychom hrozně pracovat a hrozně dělat a rozesmávat lidi, protože my věříme, že lidi se musí smát. To je marný, dokud se lidi nesmějou, tak nejsou lidi.
8: A co si přinášíte z ciziny do vlasti?
9: No, já si přináším moc věc. 7 let je dlouhá doba. Já jsem se neměl dobře určitý leta, pak jsem se měl dobře a pak jsem se měl moc dobře. No a v těch chvílích, kdy jsem se měl moc špatně, tak jsem nezahálel a přemýšlel jsem. A tenkrát v Americe jsem přišel na to, že jsem si hrozně vážil českýho národa a český řeči. Víte, angličtina a anglická kultura je něco, co nikdy nebylo přerušené. Nikdy. To byly lidi, které nikdo nestál v cestě. Když to nám, našemu národu a naší kultuře, lidi jenom házeli klacky pod nohy. A představit si, že po těch 300 letech takzvaný poroby, já to nerad užívám to slovo, protože bylo mockrát užívaný a ztratilo tu váhu, ztratilo ten smysl. Ale těch 300 let poroby a těch 20 let takzvané samostatnosti, která byla ovlivňovaná tím kapitalistickým západem, a těch 6 let ty hrůzovlády, a my jsme přece nestratili smysl pro naši řeč. Naše řeč se vyvíjela, naše kultura se vyvíjela, naše slovo rostlo a toho jsem si nejvíc vážil v Americe.
10: Je těsně po druhé světové válce a zase vysíláme programy. Tentokrát pro Čechy a Slováky, kteří v různých končinách Evropy čekají na návrat domů.
11: Teďka bychom vám rádi, tedy to je můj nápad, představili jednoho našeho amerického kamaráda, který se jmenuje pan Tony Kraber.
12: To nemusíte říkat pan, stačí, když řeknete Tonda.
11: No a já jsem chtěl být obřadnej.
12: Tohle je program kamarádů kamarádům. Obřadnost tu nemá co dělat. Jaký pak pan Kraber, když Tonda Kraber stačí? Pojď sem, Tondo.
11: No nejdřív ho představte. Tak to je náš starý kamarád, který nás učil anglicky.
12: A my jsme ho za to učili česky. Pojď sem, Tondo, a řekni něco našim kamarádům z bývalých pracáků.
13: Nazdár.
11: To bylo hezký, ale bylo toho málo.
13: Jsem totiž zelený vůl.
12: To nemůžeš říkat, Tondo. Abyste rozuměli, tuhletu větu se Tonda naučil, aby nás překvapil z nějaký gramatiky.
11: Já nevím, kde to vyštrachal.
12: Jakže jsem to nikoho neslyšel říkat. A my mu to teďka nemůžeme vysvětlit, že se to neříká.
11: No tak, Toníčku, tohle nesmíš, ale hezky česky promluv.
13: Kamarádi, já bych si přál, abych mluvil lépe česky, abych vám mohl tlumočit přátelství, všechny své přátelství, které...
12: Počkej, Tondo, nějak jsi se zašmodrchal.
13: Zašmodrchal?
11: Zašmodrchal, takový slova nemůžete na Tondu používat. Co jsi chtěl, Tondo, říct?
13: Že my Američani máme Čechoslováky rádi, protože jsou demokrati, protože bojovali proti fašismu a protože uměli svobodu hájit a uhájit.
11: Tondo, to bylo opravdu moc hezký.
13: I think if you'd let me sing a little song, I'd be a lot better off.
11: No jo, tak dobře, řekni to celý česky teďka.
13: Líp zpívám, než mluvím.
12: No to teprve poznáme. A co chceš zaspívat?
13: Casey Jones.
11: No a kdo to byl Casey Jones?
13: Eisenboniak.
12: To znám, to je hezká písnička. To je stará americká lidová písnička z dob, kdy v minulém století se stavěly železnice a kdy jet po železnici bylo ještě veliký dobrodružství.

0: tak ti, Tondo, děkujeme.
1: Není zač.
2: A přijdeš nám zase někdy vypomoct?
1: To ti vé na písk.
0: To ti vé na písk. Hezkou češtinu jsme ho to naučili. Nazdar, Tondo.
1: Nazdar a nashledanou.
3: Hlasově to mám v pořádku, všecko je pryč. Jenomže po tom ozařování ta zdravá tkáň okolo byla nám porušená, víte? A vůbec, jak jsem neměl vůbec sliny. Teď už mám, se to ohromně zlepšilo. A to se mi děje, když jsem nestyl.

tím pozorem, že ono to bylo nepatrný. To bylo tak velký jako špendlíková hlavička. Mám trochu staromódní kastly. Ono se dá být živ, když člověk chce a když má se na co koukat. Žijeme pod takovým tlakem doby, to je to, co týká nás všech, ať jsme na jakékoliv místech. Od těch nejvyšších pánů až po ty nejnižší kmány, ten tlak je stejný. A ono je nejlepší, pojďte se na to vysrat. Já jsem se přesvědčil loni, když jsem se roznemohl, tak jsem řadu věcí nemohl udělat. A vůbec se nic nestalo. 3 měsíce jsem byl, pořád jsem si lámal hlavu, pak jsem zjistil, že se vůbec nic nestalo. Že se to zase dá dohonit. A to má člověk udělat ne, když je nemocný. Já to teďka udělám, já se na všecko vyseru a měsíc se pojedu někam, vydupu si nějaký vízum a pojedu na měsíc někam, kam třeba vůbec nechci. Rozumíte? A nebo do Ameriky, mám jet do New Yorku, tam jsem jet na podzim a jel jsem na Hlavatky. A když jsem měl to divadlo, tak jsem byl ozešílený. A když jsem šel, tak jsem tomu neutekl. Byl jsem na Slovensku, chytil jsem Hlavatky a už jsem přemýšlel, co budu hrát. Jak to mám udělat, aby mi to prošlo. A tak jsem vlastně na to Slovensko nemusel jezdit. Já najednou si nemůžu vzpomenout na slovo, na obyčejné slovo. A to je únava taky taková, víte? On, my děláme všichni jednu chybu, že my furt děláme. Já jdu na prázdniny a dělám. Furt na to myslím, i když nedělám tak nějakou povídku nebo tamhle co. A to je to samé, teď ona je to jako kdyby člověk furt rukou něco dělal, že jo. No tak ona nastává taková únava a nemáme žádný, nikdo z nás nemá pěkný život, protože máme takový tlak furt všichni. Kdybychom mohli jako ty mladí lidi to dovedou, že ty na to serou. Ty nic nerozčílí, že? Ty mají k tomu ten poměr přeci, ty dělají automaticky takhle a říkají věci, které se vidí, ale vůbec to tady nerozregistrujou a nezatěžujou se. Když to my pořád všichni ještě, jako si říkáme, jak to, že tohle, když jsme se učili tohle, že jo. Co to jim je to bůh, přece oni vědí, co tohle učí a vědí, že to nebude platit. To je jejich attituda. No my máme takovou tu, já myslím, že to je taková únava, kdybychom je mohli se sebrat, každý z nás podle svých poměrů, a udělat si srandu, jak já bych třeba jel do Říma na měsíc. No tak bych asi patrně pak si nezapomínal na slova, protože bych se tam vůbec pohyboval v jiném světě fantazie, že jo. A jinej by jel třeba na ryby někam. Já, nebo nějaký dělňac by si koupil automobil a jezdil by po republice a pak by zase třeba prodal. Když to teď musí dát 20 tisíc a čekat 2 roky s tou svojí a nerozvede se, protože mají oba na ten automobil. Nuda je smrt, to je strašné. Jakmile člověk strašně nudí, tak má zavřít krám. Já to říkám takhle, ale tuhle jsem četl od Alberta Einsteina, nádherný citát, on to byl vynikající muž. On to formuloval tak pěkně, on říkal, že nejkrásnější věc na světě je tajemno. Že pokud člověk může se nechat tím tajemnem zlákat a chtít ho odkryt, a pokud člověk se umí a může divit, tak furt je člověk. Ale jakmile se člověk přestane divit a přestane tajemno ho zajímat, tak je to, jakoby nebyl živ a jeho oči vyhasly. To je ohromná pravda. A teď si představte, že to všecko, co se tu děje, vás přemlouvají ze všech stran, abyste se ničemu nedivil. Abyste neodhaloval. Oni to odhalej za vás, oni vám to dají a vy se nemáte co divit. A odtud taková ta nezájem těch lidí a oči vyhasínají. Až každý člověk to v sobě má, že chce odhalovat a chce se divit, že jo? No oni se diví, co pak o to? Ale oni tam to napíšou, tady to máš, soudruhu, podívej, moc se nediv.

0: Tady to máš, tam to dalo děsnou práci, my jsme se usnesli, tady to máš. A dodržuj to. A teď vy se začnete divit a říkají, co on se diví? Zavřít. Žádný divení.
1: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Ex Libris.
2: Poslechněte si postřehy o životě obyvatel Kuby dnes i v nedávné době. Eduard Freisler přibližuje své cesty na takzvaný ostrov svobody v sérii reportáží.
3: Ta knížka se vlastně zaměřuje na tu kubánskou mysl, co to s ní dělá, když žije 70 let ve stejném systému.
2: Jak se tančí kubánské tango v rytmu blues?
3: No podle síly a intenzity toho jejich příběhu.
1: Ex Libris dnes po 20. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Ernst Gombrich se proslavil jako jeden z nejoriginálnějších a nejinvenčnějších historiků a teoretiků umění 20. století.
5: Narodil se v roce 1909 ve Vídni. Pocházel z dobře situované židovské rodiny. Dějiny umění studoval na univerzitách ve Vídni a v Berlíně. V roce 1936 emigroval do Londýna. Od té doby je jeho jméno spjato s ústavem Abbeho Warburga, který byl do Británie přemístěn z Hamburku.
4: Za války pracoval pro BBC a monitoroval německé vysílání. Mimochodem, to byl právě on, kdo předal Winstonu Churchillovi zprávu o Hitlerovi smrti.
5: Za války navázal blízké vztahy s dalšími intelektuály, kteří prchali před nacismem, například s Karlem Popperem a Friedrichem von Hayekem.
4: Po válce vedl Warburgův ústav, stal se členem Britské akademie věd a v roce 1972 byl povýšen do šlechtického stavu. Jeho stěžejním dílem byl Příběh umění, který vyšel poprvé v roce 1950. Gombrich se stavil ostře proti tehdejší tendenci jisté libovůle v interpretaci děl klasického umění.
5: Ve zmiňované monografii nepřináší jen suchá data, ale snaží se čtenáře seznámit s tím, jakými prostředky obrazy na diváka působí. Takto otevřel dveře nové disciplíně psychologii umění.
4: Ernst Gombrich zemřel v Londýně v roce 2001. Tomu bylo 92 let. Jeho dílo se hojně překládá i do češtiny, a to od roku 1939 až do dnes.
1: 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Lucemburský soud zablokoval podíly ČEZu v tamních firmách kvůli kauze Diag Human. Upouštění Vltavské kaskády má podle Národní koalice pro boj se suchem pokračovat do jara. Fotbalisté Slavie budou večer bojovat o první vítězství v Lize mistrů. A bude slunečno, ráno místy mlhy, později přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 16 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Soud v Lucembursku zablokoval kvůli kauze Diag Human majetek české polostátní společnosti ČES v tamních firmách. Jde o podíly, přes které energetická skupina vlastní distributora plynu Gaznet. ČES označil rozhodnutí za nezákonné, protože s kauzou neměl nic společného. Chce se bránit žalobou. Blokace podle mluvčího společnosti Romana Gazdíka neovlivní fungování Gaznetu v Česku.
7: Fungování skupiny Gaznet v České republice není nijak dotčeno, nějak se tam týká zákazníků, nějak se týká našich obchodních partnerů a ta omezení se týkají pouze Lucemburska.
6: Podnikatel Josef Šťáva se v kauze společnosti Diag Human soudí s Českem od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Lucemburský soud už dřív rozhodl, že firma může požadovat blokaci českého majetku v zemi. Ukrajina hlásí po pondělních ruských útocích nejméně 6 obětí. Při ostřelování obce Čerkaské v Doněcké oblasti zemřeli 3 lidé. Informuje o tom regionální vojenská zpráva. Nejméně 2 oběti má taky večerní útok na Kyjev, kde ruský dron zasáhl 25-patrový bytový dům. Ve městě Lozova v Charkovské oblasti zabil bezpilotní letoun jednu ženu. Naopak Rusko informuje o jednom mrtvém a 2 raněných po útocích ukrajinských dronů v Bělgorodské oblasti na západě země. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem, to řekl její zástupci. Meteorologové taky vydají mapu 1000 nejohroženějších obcí v Česku.
8: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
9: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
8: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
10: Já nevidím ani zásadní vlastně jako podklady toho, co by se mělo dít.
8: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Fotbalovou Slávii čeká druhé utkání v sezóně Ligy mistrů. V 18:45 nastoupí v azerbajdžánském Baku proti Sabahu. Oba týmy budou usilovat o první výhru v Lize mistrů v klubové historii. Zápas odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. Je to pro něj celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
11: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním svěťáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené.
12: Nehoda na D1 u Bohumína a u výjezdu z Brna. Na dálnici D1 ve směru z Polska do Ostravy došlo za sjezdem na Bohumín k nehodě. Na 371. kilometru srazilo osobní auto divočáka, kolony se netvoří. Znovu D1, tentokrát z Brna do Prahy. Na 195. kilometru za sjezdem na Brno centrum najelo osobní auto do svodidel, aktuálně je v odstavném pruhu. Na dálnici D10 ve směru z Trutnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jezerou pracují silničáři. Mezi 46. a 44. kilometrem staví dopravní značení a je neprůjezdný levý pruh. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel směrem na Barrandov. Z důvodu mytí je zavřený západní tubus A a měl by se otevírat znovu kolem 5. hodiny ranní. V opačném směru projedete bez problému. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Bude slunečno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, večer pak i na Moravě a ve Slezsku. Později večer může v Čechách místy pršet. Teploty je 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9, na horách 6 a na Šumavě až 10. Foukat má slabý proměnlivý vítr a nebo bude klidno. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Souběžně s komunálními volbami se o víkendu konala v 21 českých obcích referenda o výstavbě větrných elektráren. Ve 20 z nich obyvatelé záměry odmítli. Proč obce větrné elektrárny odmítají a co to znamená pro českou energetiku? Začíná pondělní Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
13: Hostem Interview Plus je expert na komunitní energetiku Martin Ander ze Svazu moderní energetiky, kterého zdravím do Brna. Dobrý den.
14: Dobrý den a děkuji za pozvání.
13: To skóre 20:1 proti větrným elektrárnám, to je těžký debakl pro obnovitelné zdroje. Vy sám jste čekal tak slabou podporu větrných elektráren.
14: Přiznám se, že osobně jsem nečekal, že to bude, že ten poměr bude 20:1. Na druhé straně je potřeba říct, že tam bylo řada těch, řekněme, referent těch obvodů, těch obcí, kde ten výsledek byl poměrně těsný. Ale každopádně nečekal jsem to a na druhou stranu, když se člověk zamyslí nad tou situací, která v posledních měsících v Česku kolem této problematiky panuje, tak se asi není, ale zase na druhou stranu moc čemu divit, protože prostě zvítězil ten strach a obavy lidí.
13: Vy už jste to naznačil, zatímco v předchozích letech byly výsledky vyrovnanější. V poslední době lidé v naprosté většině v těch nových lokalitách ty projekty větrníků odmítají. Proč to podle vás je?
14: Především je to, jak už jsem naznačil, strach a obavy, které jsou ale účelově posilovány různými mýty kolem těch elektráren a zároveň je to naprostá nekomunikace nebo někdy i negativní komunikace státu tady v téhleté oblasti, protože pokud si stát ve svých dokumentech stanoví, že větrná energetika má být součástí energetického mixu a jsou proto velmi dobré důvody, je to prostě způsob výroby elektřiny doma, snižuje to naši závislost na dovozu energií a paliv ze zahraničí, zvyšuje to naši tedy energetickou soběstačnost, tak ten stát proto také musí něco dělat, aby lidem vysvětlil, proč je to důležité, aby i tyto zdroje jsme v rámci toho českého mixu měli. A tohle se bohužel neděje.
13: Vy jste dokonce řekl, že stát komunikuje negativně. Co tím myslíte?
14: No, mám tím na mysli, že někteří politici si jednak na tom staví kampaň, na tom odporu vůči větrníkům a vlastně komunikují tak jako podivným způsobem. Na jednu stranu připouští, že teda jako v tom mixu tu elektřinu máme mít a že stovky větrníků by vlastně jako v Česku úplně nevadily, ale na druhou stranu pak jako postují na sítích jako radostné zprávy o tom, jak teda jako je to výborné, že jsme zastavili ty větrníky.
13: Já jsem zaznamenal jeden hlavní důvod, vyslovil ho také Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. On říká, že příčinou odmítnutí je vznik takzvaných akceleračních zón, tedy míst, kde by šlo větrníky stavět rychleji s menší byrokracií. A zdá se, že tenhle ten koncept akceleračních zón vyvolává obavy z masivní kumulace větrníků v krajině. Některá města se kvůli státem navrženým akceleračním zónám rozhodla bránit dokonce soudní cestou a podávají správní žaloby. Je tohle ten hlavní důvod, že lidé mají dojem, že jsou pod tlakem, že stát se prostě rozhodne a pak tam bude stát celé masivní větrné taková zóna, pole.
14: Ano, je to tak, ale částečně. Není to jako plné vysvětlení toho výsledku. Když se na to podíváte, tak zhruba ve třetině těch 20 případů nebo 21 případů tam byla nějaká souvislost s akcelerační zónou přímo buď v tom místě, anebo v jeho blízkosti. Takže vliv to tam mělo a je pravda, a je to vidět na těch výsledcích, že tam, kde se lidé obávali právě tady toho, co jste popsal, to znamená to, že ta akcelerační zóna bude znamenat velkou kumulaci větrníků v jejich okolí, tak ty výsledky dopadly jako výrazně hůř a byly tam ty poměry 90:10. Ale upřímně řečeno, není se čemu divit, protože pokud stát s těmi obcemi nekomunikuje, pokud prostě to vyhlášení akcelerační zón probíhá stylem, že se ti starostové tohle dovídají až nějaké vyhlášky nebo vývězky ministerstva a potom mají pouze možnost tu věc připomínat, že jim prostě s nimi nikdo nemluví o tom, proč zrovna v jejich oblasti, případně se s nimi nebaví o těch podmínkách, za jakých by to případně šlo, co by oni mohli dostat jako kompenzaci, no tak pak není divu, že starostové jsou proti a že samozřejmě i ti místní jsou proti.
13: To jsem se chtěl zeptat, co by měl stát dělat pro to, aby si obyvatelé rozhodující v referendech nepřipadali jako ti, kterým někdo něco vnucuje nebo diktuje z centra, ale vy jste to odpověděl. Stát s nimi vlastně nekomunikuje, nebo je to tahle ten hlavní pocit?
14: Ano, já si myslím, že v těch lokalitách, kde opravdu šlo o primárně, a to byly ty lokality například na Benešovsku, ve středních Čechách, poblíž D1, tak tam samozřejmě, tam k tomu přesně došlo, ti lidé se opravdu cítili jako zhrzení, to, že se prostě to nedozvěděli včas. A ten stát skutečně měl aktivně jít do těch lokalit a bavit se s těmi starosty předtím, než nějaké akcelerační oblasti vůbec vyhlásil. A tohle se prostě nestalo. A je to jako velké selhání, které prostě se samozřejmě trošičku jako táhne těmi posledními dvěma lety, takže tam ta zodpovědnost je trošku jako dělená, ale je potřeba prostě říct, že opravdu v tom posledním roce ty aktivity směrem k vysvětlování přínosů větrné energetiky, to, že to může být pro ten region prostě další zdroj financí, pro ty obce, ale i pro ty místní domácnosti, tak tohle tam neproběhlo. Na rozdíl od lokalit, kde ti investoři, kde jde o konkrétní projekty mimo akcelerační zóny a kde ti investoři jako mluví s těmi lidmi, vysvětlují to, nabízejí právě tuhletu spolupráci s tou obcí a tam ty výsledky jsou prostě lepší, anebo dokonce tam ta komunita je schopná si ty věci vydiskutovat bez toho, že by vyhlašovala referendum. A nutno říct, že takovýhle případů je prostě další jako desítky, že my se díváme teď být na těch 21 konkrétních jako referent, ale tady máme další desítky případů, kde žádná referenda neprobíhala, kde ta debata probíhá věcně, slušně, probíhá na základě opravdu jako věcné debaty o těch podmínkách a

0: tam se ty projekty jako připravují dále. Takže ten debakl je tak jako trošku v uvozovkách.
1: Většina politiků se podle zmíněného Štěpána Chalupy tématu větrných elektráren bojí, protože je tam vákuum, které zaplnili dezinformátoři. Je tohle i váš postřeh?
0: Ano, je to tak, že ti politici, kteří vnímají přínosy větrné energetiky, tak mají obavy, zvlášť před těmi volbami, se k tomu jako otevřeně vyjádřit, protože prostě ten prostor je zaplněný obrovským množstvím mýtů, dezinformací a zároveň potřeba říct velmi agresivní negativní kampaní. Jako to, co jsme viděli a slyšeli v případě těch referendových obcí, kde ta referenda probíhala, tak takovou míru prostě výhružek, vulgarity, agresivity na ty představitele těch obcí, kteří nějakým způsobem vůbec připouštěli, že se chtějí o tom třeba s tím investorem bavit, tak to jsem v minulosti opravdu nikdy nezažil. Bylo to opravdu jako velmi, velmi agresivní a nepříjemné prostě výhrušky a podobné věci.
1: No jak si vykládáte, že ta atmosféra kolem větrných elektráren tak hle, promiňte mi to slovo, houstne.
0: No, tak samozřejmě jednak vždycky houstne před volbami, protože samozřejmě tam, kde si některé třeba opoziční kandidátky, opoziční lídři hledají témata, tak samozřejmě sáhnout po nějakém takovémhle tématu, které je prostě jako jednoduché, kde prostě šířit mýty, jako třeba o infrazvuku, je jednoduché, protože to je věc, kterou nikdo neslyší, takže vám to nemůže nikdo jako přímo vyvrátit, že to vyvrací studie odborné, no to je jako pravda, ale prostě jo, těm lidem tam na místě se to jako vysvětluje těžko, protože prostě musí věřit datům a pokud jsou podezřívaví, tak tomu nevěří. Takže je to takové jako jednoduché téma pro třeba místní opozici a tohle tam hraje asi klíčovou roli.
1: Hostem Interview Plus je Martin Ander ze Svazu moderní energetiky.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
1: Ve zmíněných referendech šlo o výstavbu zhruba 90, myslím, že to bylo přesně 87 větrných elektráren, které by zdvojnásobily dosavadní větrnou kapacitu Česka a mohly by vyrábět elektřinu pro 400 000 domácností. Co tohle odmítnutí znamená pro českou energetiku jako celek?
0: Tak šlo samozřejmě o jakýsi potenciál. Ono asi možná by nebylo postaveno všech těch 87 větrných věží, ale jako ukazovalo to, že tady ten potenciál leží. Samozřejmě vedle těch referendových obcí je řada ještě dalších jiných obcí, kde ta referenda neproběhla, projekty se dále připravují, takže to zas není až taková jako takové drama, ale samozřejmě to, že nám ujíždí vlak jako Česku, že naši sousedé, a to teď jako ani nechci mluvit o Rakousku a Německu, kde prostě větrné energie využívají výrazně víc než my, ale že nám jako utíká i Polsko a brzy nám začne utíkat i Maďarsko, kde se změnou vlády se posouvá i jejich plán, se posouvají jejich plány na stavbu větrných elektráren, tak to je velmi, velmi varovné, zvlášť u toho Polska, kde třeba Polsko v tuhle chvíli už z větrné energie vyrábí 14% elektřiny. V Česku je to 1%, takže v tomhle smyslu, a protože to je elektřina levná, protože vítr fouká zadarmo, takže ona, když ji zapojíte do toho mixu, tak samozřejmě snižuje tu výslednou cenu elektřiny, tak to může být také nepříjemná zpráva pro český průmysl, protože v tomhle smyslu nebudeme-li mít dostatečnou část té větrné energie na svém území, tak budeme mít elektřinu dražší.
1: A kdybychom tedy ten výsledek referend brali jako určitou patovou situaci, co nám tedy zbývá, jaké další možnosti nových a bezpečných zdrojů má tu zemská energetika, kromě jádra? Já jenom ocituju Lukáše Vlčka ze Starostů, předsedu sněmovního výboru pro regionální rozvoj. On řekl, pokud nebudeme stavět nové zdroje, zdroje, nebude mít Česko levné a bezpečné energie. Tak co nám zbývá?
0: Takhle, tak ono to má samozřejmě nějaké zase vazby. Mohli bychom říct, tak můžeme pokračovat v solárních elektrárnách na střechách a tak, to samozřejmě asi nikdo ani z těch politiků napříč stranami v tuhle chvíli nerozporuje, ale má-li ten mix energetický být vyvážený, tak my potřebujeme prostě k těm solárním elektrárnám, které vyrábí povětšinou v tom letním období, také ty větrné, které zase naopak vyrábí více v tom chladnějším období, v té chladnější části roku. A mimochodem právě v těch zimních měsících té energie potřebujeme nejvíce. Takže z tohohle pohledu skutečně ta sázka na to vyvážit lépe ten poměr mezi fotovoltaikou a větrnou energetikou je pro nás důležitý a tady skutečně jiná cesta, než vybrat nebo postavit projekty tak, kde budou mít, řekněme, co nejmenší dopad na krajinný ráz, nebudou tam tyhle ty obavy, spíše řekněme estetického charakteru, tak to je důležité. No a potom samozřejmě musíme pracovat na posílení flexibility v té síti a akumulace, protože samozřejmě bez těch bateriových úložišť, přečerpávacích elektráren a podobně, ta síť nepůjde jako dobře provozovat.
1: Když zůstaneme u větrníků, vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek včera v České televizi vyjádřil spokojenost nad tím, jak se lidé v referendech rozhodli. Pro Turka šlo, jak on sám říká, o jeho politický úkol. Jak těm slovům rozumíte?
0: No, to jsou právě ty paradoxy, jak bych tak řekl. Protože pokud ten stejný politik pan Turek na tiskové konferenci vlády řekne, že si dovede představit několik stovek větrných věží postavených v Česku, ale zároveň se tady raduje nad výsledkem 20:1 a na tom, že se prostě tady ty elektrárny stavit nebudou, tak pak nechápu moc, jak vláda tedy komunikuje. Tady prostě opravdu selhání v té strategické komunikaci, prostě měli bychom skutečně zahodit tady ty jako účelové pózy a prostě říci ano, my tuhletu část energetiky potřebujeme ji rozvíjet kvůli českému průmyslu a jeho konkurenceschopnosti a tomu musíme přizpůsobit i tu komunikaci směrem k těm obcím a samozřejmě kompenzovat to, že někde ty elektrárny stojí. Stejně tak, jako to teda mimochodem kompenzujeme nebo měli bychom kompenzovat u jiných zdrojů. Prostě není férové, že obce třeba v severozápadních Čechách, které musely dlouhá léta snášet prostě těžbu uhlí, která měla obrovský dopad prostě na životy lidí v tom regionu, tak prostě také chceme to nějakým způsobem kompenzovat a tak stejně tak logicky to můžeme kompenzovat i těm, kteří zase budou žít třeba vedle větrníků.
1: Odpůrci větrných elektráren zdá se významně posílili po nástupu do vlády. Může mít centrální vláda, nebo přesně jedna menší koaliční strana, automatický dopad na to, co si myslí lidé v menších obcích, jak dopadají referenda. Vy jste mluvil o strašení, o negativní kampani.
0: Já myslím, že je moc pěkně vidět na těch výsledcích, jak dopadli ti, kteří si téma, jako politici, kandidáti, kteří si jako téma vzali právě boj proti větrníkům a s tímto téma se rozhodli kandidovat do Senátu. A když se podíváte, tak všichni ti, kteří tohleto měli jako to hlavní téma, jako pan Beran na Trutnovsku a podobně, prostě dopadli tak, že měli kolem 5%. Jo. Takže se ukazuje, že jako téma pro, řekněme, politiku, to úplně nefunguje, ale to šíření toho strachu a těch obav a dezinformací, tak to bohužel v těch lidech zasévá tu pochybnost a pak prostě v těch referendech oni mají opravdu jako strach z toho, že v té obci nebude dát žít. Přitom zase řekněme si upřímně, větrná energie je technologie, se kterou tady žijeme už 20 let. Každý se může prostě zajet podívat do těch obcí, kde už teď větrné elektrárny stojí, fungují a zjistí, že tam lidé neumírají na infrazvuk, že tam se neodstěhovala všechna zvířata z okolí někam pryč a podobně. Takže opravdu, že to jsou prostě dezinformace, co se kolem větrníku šíří.
1: A když bychom rozlišili tedy oficiální postoj současné vlády a řekněme komunikaci státu, tak jaký je vlastně oficiální postoj současné vlády k obnovitelným zdrojům? Politici vládních stran, jako pan Turek z Motoristů nebo Radim Fiala z SPD, jsou proti větrným elektrárnám, ale neslyšel jsem, že by byli proti obnovitelným zdrojům energie jako takovým. Vy ano?
0: Přesně takhle to je. Oni jako využívají toho, že tak obecně jako přiznávají, protože ono to, víte co, ten mix úplně rozumně dlouhodobě složit nejde bez obnovitelných zdrojů. Proto prostě celá Evropa tímhletím jde tímto směrem. Je to zároveň závislé taky, jak už jsem vysvětloval, na té ceně energií a bez obnovitelných zdrojů se prostě neobejdeme. Pokud nám ujede vlak a všichni kolem prostě ty obnovitelné zdroje mít budou a my nikoli, budeme na to doplácet. Proto oni vlastně nespochybňují to, že obnovitelné zdroje musí být součástí toho mixu, ale prostě zároveň jim vyhovuje ta poloha, když do něčeho můžou si kopnout, kdy můžou prostě se svést na té vlně toho strachu a obav, které šíří mezi lidi.
1: No a jak tedy vnímáte naši současnou situaci? Vstřícnější k obnovitelným zdrojům je nejen sousední Německo, ale například Rakousko má k větrníkům možná vlažnější postoj, ale přitom z nich získává 11x víc energie než Česko. Tak jak byste popsal naši současnou situaci?
0: Je to tak. Já bych ji popsal tak, jak jsem naznačoval to, že nám ujíždí vlak. Protože v tomhle smyslu skutečně má-li ta soustava jako dobře fungovat, potřebujeme, chceme-li využívat obnovitelné zdroje více a potřebujeme v tom mixu ty obnovitelné zdroje mít, protože mimochodem jsou to nejrychleji postavitelné nové zdroje. Když se bavíme o nových zdrojích, tak nejrychleji postavíte prostě větrnou elektrárnu, solární elektrárnu a podobně. Ve chvíli, kdy stavíte velké zdroje, jiné ty konvenční, tak je to na dlouhá léta, konec konců tu debatu o rozšiřování Dukovan všichni známe. Takže z tohohle pohledu chceme-li rychleji v tomhle smyslu zvýšit ten podíl, tak ty obnovitelné zdroje jsou, nebo hlavně tedy větrné elektrárny, jsou důležité a v Rakousku teď i přesto, že mají, řekněme, vlažnější občas postoj, tak prostě pořád 14% výroby elektřiny v Rakousku jde z větrných elektráren a opět a já, protože jsem z Jižní Moravy a vidím to, jakým způsobem využívají Rakušané energii větru v Dolním Rakousku, to znamená hned za hranicí, takže nikdo nemůže říct, že tam fouká a u nás nefouká, tak prostě tam jako to funguje, ty obce si našly s těmi investory společnou notu, jsou tam obce, které prostě z větrníku získávají čtvrtinu svého ročního rozpočtu a na těch obcích je to také vidět, je to přidaný, jsou to přidané peníze do rozpočtu a ty obce mají samozřejmě potom jako lepší infrastrukturu, lépe se tam těm lidem žije. Prostě je to ukázka toho, že ta spolupráce velmi dobře může fungovat.
1: No a jaký domácí úkol nám tedy zbývá udělat? Viděli jsme, že v referendech to větrníky prohrávají, ale vidíme také, že v politické reprezentaci jsou oblíbeným terčem. Tak co s tím?
0: Důležité je dobře komunikovat v těch místech, prostě v těch lokalitách jako takových. A já myslím, že se to ukazuje i v praxi, tam, kde ten vztah toho provozovatele té elektrárny s tou obcí je otevřený, férový, kdy ti lidé dostávají nějakou kompenzaci za to, že tam ty elektrárny jsou, mají z toho ty přínosy, tak to může fungovat. A takové obce prostě v Česku máme napříč Českem. Jednu z nich by zmínil třeba u nás na Jižní Moravě Břežany, kde teď probíhá vlastně velký projekt vlastně výměny 5 starých věží za 2 nové a všechno běží jako bez nějakých jako komplikací, nekonají se tam referenda, protože ti lidé se o tom dokážou věcně pobavit, ví, jaké to má přínosy, jsou už vlastně znají ten život vedle větrných elektráren, nepůsobí jim to žádné zásadní problémy v jejich životě a všechno tam funguje. A tohle ukazují mimochodem i ty výsledky těch referend, že tam, kde šlo o tedy skutečně jako konkrétní projekty, nešlo o obavu z akceleračních oblastí a ti investoři, kteří tam vyjednávají s tou obcí, tak se s nimi baví férově, otevřeně, nabízí i ty možnosti těch přínosů, nejen pro obec jako takovou, ale i pro jednotlivé domácnosti, ať už ve formě třeba levnější elektřiny nebo nějakého příspěvku na elektřinu, tak tam ty výsledky jsou úplně jiné a v některých těch oblastech jako byly jako velmi, velmi na hraně tím, jako nechci nějak omlouvat ten výsledek 20:1, ale byla tam řada obcí, kde ten výsledek byl velmi těsný.
1: Hostem Interview Plus je Martin Ander ze Svazu moderní energetiky. Když se bavíme o referendu, jediná obec, která v referendu podpořila pokračování přípravy projektu s ČEZem, byl Dětřichov na Svitavsku. Místní svůj souhlas podmínili ochranou zdraví a životního prostředí a finančním přínosem pro obec. Zdá se mi, že to je všude stejné. Hraje tady tedy roli, že partnerem obce je ČEZ, tedy důvěryhodný podnik, protože ta ochrana zdraví a finanční přínos je u těchto projektů běžná.
0: Já myslím, že to není jenom otázka ČEZu. Asi bychom našli i referenda, kde také šlo o projekty ČEZu a dopadla naopak. Na druhou stranu je řada lokalit, kde podobný vztah, řekněme dobrý, s tou místní samosprávou mají i jiní soukromí investoři. V tomhle smyslu je skutečně důležité ten postupný a dlouhodobý proces. A Dětřichov je jako klasickým příkladem, kdy skutečně to není tak, že by teď tam někdy přišel ČEZ a najednou bylo referendum. Tam se dlouhodobě investor s tou obcí baví, mají spolu uzavřenou nějakou smlouvu a vlastně ta referendová otázka směřovala k tomu, zda se v tom procesu má pokračovat. Takže samozřejmě za těchto podmínek, ale ty podmínky jsou automatické i všude jinde. Takže tohle je ten přístup, ano, který vede k tomu, že ty vztahy jsou rozumné, věcné a že tam může existovat prostor pro dohodu.
1: No, jak se zdá, tak stále zdůrazňujete význam té komunikace. Argumentem, který v referendech zazníval opakovaně, byl ohled na krajinu. Někomu prostě mohou větrníky připadat jako obří monstra. Tak to je přece argument, který se nedá vyvrátit, není to
0: určitě
1: tak?
0: Určitě je to tak, nedá se to vyvrátit, ale je potřeba říct, že každý způsob výroby elektřiny má dopad na krajinu a životní prostředí. Budete-li vyrábět elektřinu z uhlí, musíte to uhlí někde těžit a ty velké povrchové doly v severních Čechách, všichni to znají, jaký to má obrovský dopad na krajinu. To stejné jako dopad na krajinu jsou obří velké mohutné věže jaderných elektráren, které jsou vidět opravdu jako z obrovské dálky. To stejné se týká vodních elektráren. Prostě každý způsob výroby elektřiny má dopad na krajinu. A pokud chceme, aby nám z té zásuvky ta elektřina tekla, tak musíme prostě hold něco akceptovat. A v tomhle smyslu myslím si, že i lidé si postupně na tyhle ty stavby zvykají. Já myslím, že v poslední době jsme zaznamenali ten zajímavý příklad těch dvou vysílačů v Liblicích, 300 metrových stožárů, kde vlastně lidé nakonec, přestože jsou velké stavby, které ovlivňují krajinný ráz, tak říkali, ne, my jsme si na to zvykli, my je tady chceme nechat a hledalo se, jak je zachovat. Takže to jenom ukazuje, že je to otázka spíše zvyku.
1: A když vám na to opáčím, že tak nějak obecně to, co říkáte, platí, ale je tady ten syndrom NIMBY, tedy ne na mém dvorku, že jako obecně chápeme, že je potřeba vyrábět energii a že to má nějakou roli při zásahu do krajiny, ale nechceme to prostě, tu akcelerační zónu nechceme u sebe doma. Tak jakou strategii vysvětlovací byste tady volil?
0: Tady je důležité prostě jednak teda vysvětlovat tenhle ten kontext, říkat, v čem je to důležité pro český zájem a vůbec prostě pro nás všechny a českou ekonomiku, ale zároveň samozřejmě tam musí být i ten přínos pro tu domácnost, pro ty lidi, kteří žijí v okolí. Já bych ty referenda vnímal v jednom smyslu právě varování, jako varování ještě v jedné věci a to vlastně na tohle navazuje. A to je, pokud se na to podíváte, těch referend bylo asi 43 teď s komunálními volbami. A řada z nich se týkala referend o jiných typech staveb, nejenom o větrných elektrárnách. Byly tam a dokonce tam byly i stavby typu silnice, kdy lidé prostě v referendu odmítli výstavbu nebo rekonstrukci silnice. Takže já se trošku obávám toho, že pokud prostě tahleta komunikace i ze strany státu jako nenastane, tak se nám brzo může stát, že předmětem těch referend budou další energetické projekty, jiné elektrárny, malé modulární reaktory a podobně. Prostě bude s tím jako problém a je to skutečně nedostatek té komunikace, která vyvrací vlastně ty emoce a mýty účelově šířené.
1: A mohu to shrnout tak, ten náš hovor, že pak, když stát nezačne komunikovat nějak pozitivně s místními, tak referenda budou opravdu šťastným nástrojem.
0: Ano, může to tak být, protože skutečně tady stačí, když i hlasitá menšina v tom referendu nebo dostatečně motivovaná menšina lidí v tom referendu přijde, tak potom se zastaví stavby, které jsou třeba i pro stát jako velmi důležité. Takže z tohohle pohledu určitě ta komunikace, otevřenost, férovost a vlastně kompenzace, tak to je velmi, velmi důležité.
1: Hostem Interview Plus byl Martin Ander ze Svazu moderní energetiky. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a Nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.

0: Následující pořad vysíláme v repríze.
1: Rokování mezi úspěšnými subjekty po komunálních volbách a nová zastupitelstva budou muset mimo jiné pečovat o školy v nejisté době. Obyvatele nejbohatšího města přitom čeká zdražování. Další plány se teprve rodí. No a na naše zdraví má vliv například i to, kde bydlíme, a na Slovensku stojí nová socha maršála Koněva. Nejen o tom bude řeč v pondělním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, která právě začíná a provází ze studia Ondřej Konrád. Dobrý den.
0: Názory a argumenty.
1: Nejen ve velkých městech začíná rokování povolební, jak říká Marek Benda, jde o vlastně druhé kolo komunálních voleb, s poukazem tedy na druhé senátní kolo, které nás čeká o víkendu. A u mikrofonu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, buď zdrav.
2: Dobrý den.
1: Některá jednání už začínala během neděle, teď začínají určitě ve všech větších městech, asi v těch malých to tak nebude komplikované. Na co je největší pozornost soustředěna, určitě jsou ty tři největší, to znamená Praha, Brno, Ostrava, ale zdaleka nejde jenom o ně.
2: Když se podíváme na to vyjednávání po volbách, tak skutečně některá začala bezprostředně po oznámení těch výsledků. Někde možná už byly dohody učiněny dopředu, že pokud ty výsledky dopadnou nějakým způsobem, takže se dají určité koalice dohromady. Je to dáno tím, že vy, když vyhrajete komunální volby, získáte nejvíc křesel v tom daném zastupitelstvu, tak to ještě automaticky neznamená, že musíte mít starostu, že pokud nemáte skutečně tu většinu těch křesel a potřebujete koaličního partnera, tak musíte jednat poměrně rychle, nedat příležitost těm svým soupeřům, aby třeba zahájili jiné vyjednávání, které vás o to křeslo může připravit. Názorným příkladem bylo dění po komunálních volbách před 4 roky v Plzni, kdy uspěla ODS, ale všichni se spojili, nebo téměř všichni proti ODS, a ODS skončila v opozici. Tentokrát například právě v Plzni už dohoda byla učiněna a byla učiněna na tom půdorysu koalice, která vládla Plzni v uplynulých 4 letech, voliči to umožnili, aby následovalo další vládnutí podobné koalice, protože tam se nedostali do zastupitelstva Piráti, takže ta koalice bude trošku jiná. Co se týče těch největších měst, kdybych měl třeba zmínit Prahu, tak tam vítěz Starostové a nezávislí a jejich lídr oznámili, že ta jednání asi budou trvat trošku déle a počítá, že k dohodě dojde až v listopadu, a je tam zajímavé to, že tedy Starostové a nezávislí vyhráli volby na počet hlasů, ale mají stejně mandátu jako druhé uskupení Spolu pro Prahu, kde je ODS, TOP 09, ale oni tvrdí, představitelé ODS a TOP 09, že respektují výhru starostů a že by tedy primátorem měl být jejich lídr pan Hlaváček. Zda tomu tak skutečně bude a kdo bude v té koalici, to se uvidí, protože kdyby Spolu vládli Praze pouze Starostové a Spolu pro Prahu, tak mají 34 křesel 65 členem zastupitelstvu, takže je to o jedno křeslo více, než je ta nejtěsnější většina, což nebývá úplně praktické a stabilní, takže uvažují, že by přijali do té koalice další uskupení, a pak je otázka, zda to bude Praha sobě a Piráti nebo někdo z nich, protože například vůči Pirátům má představitel ODS pan Portlík výhrady, chce si od nich odpočinout, a naopak Starostové a nezávislí mohou zvažovat to, že ten skandál kolem dozimetru, takže byl vlastně iniciován představiteli Prahy sobě, takže tam ty vztahy nemusí být úplně ideální, tak uvidíme. No a co se týče těch dalších měst, tak tam je velmi pravděpodobné, že tam vítězové voleb nebudou obejiti a že tam se také poskládá. Přesně tak, a že se poskládá daleko četnější koalice, než že by byla o síle 2-3 uskupení.
1: A v Ostravě hnutí, ano. To byl Petr Hartmann, díky mnohokrát.
2: Naslyšenou.
1: Demografický vývoj se v příštích letech výrazně promítne do fungování školství v obcích i do života rodin a rozhodnutí přijatá dnes mohou ovlivnit podobu místní vzdělávací sítě na celá desetiletí. Stojí mimo jiné v materiálu vzdělávacího informačního centra Eduin a to inspirovalo Petra Šabatu, šéfredaktora deníku Právo, k následujícímu komentáři.
3: Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích budou mít největší vliv na skupinu, která se jich nemohla zúčastnit. Na děti, protože obce jsou zřizovateli základních škol a mají na kvalitu vzdělávání teď asi větší vliv než ministr školství Robert Plaga. Noví zastupitelé tak mají zodpovědnost nejen za místní kanalizaci, chodníky a třeba dobrovolné hasiče, ale také za budoucnost České republiky. Pokud jde o jejich školy, budou muset určitě řešit řadu známých i nových úkolů. Pomoc ředitelům zavaleným administrativou, dofinancování škol, reagovat na menší počty dětí a další. Celkový výsledek voleb jim situaci spíše stíží. Hlavní vládní síla hnutí ANO oslabilo a menší koaliční partneři motoristé a SPD Tomia Okamury zaznamenali debakl. Dá se tedy čekat, že například motoristé ještě přitvrdí se svými výpady proti ministru Plagovi, ať už jde o inkluzi nebo o šetření ve výdajích na vzdělávání. Stejně tak SPD. A co udělá hnutí ANO? Minister Robert Plaga musel investovat spoustu času a energie do odvracení nápadů koaličních partnerů i Andreje Babiše typu zrušíme 9. třídu, zrušíme inkluzi, sebereme peníze soukromým školám, musíme na školství šetřit. Teď se dá čekat, že i vláda jako celek bude přicházet spíše s populistickými jednotlivostmi na úkor trpělivé práce na důležitých tématech. Těmi jsou především změna obsahu učiva. Nové vzdělávací programy pro základní a mateřské školy startují od roku 2027 a 2028. A vyrovnávání úrovně vzdělávací nabídky, aby výsledky dětí nebyly tolik závislé na rodinném zázemí, což se v Česku děje mnohem víc než v jiných vyspělých zemích. Pro školy a jejich zřizovatele to znamená v první řadě nejistotu a méně podpory ze strany ministerstva. Už za vlády Petra Fialy si ředitelé, učitelé, ale i radní zodpovědní za vzdělávání zažili tolik zmatku a ústrků, že v listopadu 2023 vstoupili do stávky. Nebyla jen o platech učitelů, ale celkově o nedostatečném financování vzdělávání a zmatečném převodu placení nepedagogických pracovníků na obce. S tím se zřizovatelé potýkají dodnes. Také naplnění slibu vlády Andreje Babiše, především na výdaje na vzdělávání k poměru k HDP a zase na platy, nedostal Robert Plaga v rozpočtu na příští rok odpovídající miliardy. Jen příslib, že se všechno dožene do konce volebního období v příštích letech. To nejsou pro obce v roli zřizovatelů mateřských a základních škol dobré zprávy. Vedle péče o provoz a řešení problémů typu nábor a financování podpůrných profesí, jako jsou třeba sociální pedagogové nebo psychologové, se dnes musí zabývat i demografií a případně spolupracovat s dalšími obcemi a zřizovateli. Informační centrum Eduin přesně upozorňuje. Počty narozených dětí v Česku klesají. Výzvou přitom není jen pokles, ale i regionální nerovnoměrnost. Zatímco některé obce řeší přeplněné školy a nedostatek míst, jiné čelí poloprázdným třídám a hrozícímu rušení škol. Demografický vývoj se v příštích letech výrazně promítne do fungování školství v obcích i do života rodin. A rozhodnutí přijatá dnes mohou ovlivnit podobu místní vzdělávací sítě na desetiletí dopředu. Konec citátu. Ano, takové jsou úkoly nových zastupitelstev, pokud jde o školy, o kvalitní vzdělávání dětí. Hodně sil, trpělivosti a štěstí.
1: Říká Petr Šabata. Praha bude mít po volbách nové vedení, do jisté míry snad slibné, i když se o jeho podobě teprve rokuje, jak už bylo řečeno. Julie Hrstková z Hospodářských novin ve svém příspěvku říká, že metropole je dobrým místem pro život, ale selhává v důležitých oblastech. Výzvy pro novou městskou radu jsou tedy nemalé, přičemž samotné zdražení, a to zřejmě například u veřejné dopravy v nejbohatším městě republiky nastane, by ovšem bez kvalitních změn bylo jednoznačným zklamáním.
4: Od vyhlášení výsledků voleb uplynulo s lehkou nadsázkou pár hodin. Političtí vítězové i poražení jsou ale už známí. Největší změna nastala v hlavním městě. Vítěz voleb hnutí STAN a především Petr Hlaváček už naznačil, kterým směrem se chce v následujících letech ubírat. Přestože pražská koalice teprve vzniká, není od věci se podívat na plány pravděpodobného nového primátora a na to, co Pražany podle dlouhodobých průzkumů trápí. Na prvním místě je nedostupné a drahé bydlení. Petr Hlaváček nedávno prosadil přijetí metropolitního plánu. Už to, že je dokázal prosadit, když původní zákon počítal s jeho přijetím v roce 2015, se dá brát v Praze, kde všechno trvá, jako zázrak. O něco menší úspěchy má pražská developerská společnost, kterou založil a vedl. Ta sice dokázala významně zhodnotit pozemky, které dostala do správy, a získat dokonce i stavební povolení. Počet realizovaných bytů je stále nula. Pražská developerská společnost se má podle předvolebních plánů Hlaváčka transformovat na městskou akciovou společnost, která bude projektovat, stavět i spravovat nemovitosti. Pomoci by jí mohl nový stavební zákon, který nedávno schválili poslanci a jehož platnost má nabíhat další 2 roky. Přesto všechno 10 000 nových levných bytů v Praze ale může čekat jen hodně velký optimista. Druhým neuralgickým bodem je doprava a parkování. Zdrojem frustrace je i nedokončený pražský a městský okruh. Městský okruh, za který nese Praha přímou odpovědnost, má být podle plánu dokončen v roce 2042. Kdo žije v Praze a poslouchá plány na dostavbu čehokoliv, ovšem ví, že jde o velmi volné datum, které se může libovolně měnit. Plány nového vítěze voleb v oblasti dopravy jsou 2. Za prvé zavedení mýtného při vjezdu do centra po dostavbě vnitřního městského okruhu, což, jak ukazuje rychlost dokončeníž naplánovaných staveb, nevypadá jako úkol nadcházejícího volebního období. Tím druhým, co může Pražany zasáhnout hned, je zdražení parkování, které by mělo minimálně donutit obyvatele k rozmyšlení, zda auto skutečně potřebují, když jej podle průzkumu využijí pouze v 5%, zatímco 95% času je vůz zaparkovaný. Zdražit má podle Hlaváčka i městská doprava, respektive roční kupon. Platí, že patří k nejlevnějším v Evropě. To se ovšem o ceně jednotlivého jízdného rozhodně říci nedá. Pražská MHD má podle průzkumu dobré hodnocení. Nicméně má velké rezervy v okrajových částech města. Noční doprava je i v centru mizerná a prázdninové intervaly se leckde protáhly na celý rok. Přeplněné vozy metra či tramvají mají daleko k tomu, aby v nich člověk otevřel notebook a pracoval, jak se kdysi snažil obyvatelé Prahy přesvědčit šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Uživatele alternativní dopravy teď čeká náraz. Za prvé magistrát zrušil regulované ceny taxi, což pro neostražité uživatele znamená velký průvan v peněžence. A za druhé poslanci ANO prosadili zákon, který obcím umožňuje požadovat po řidičích taxislužby, včetně služeb jako je Bolt a Uber, zkoušku z českého jazyka a místopisu. Výsledkem těchto změn může být výrazné zdražení veškeré dopravy pro obyvatele Prahy, bez kvalitativního zlepšení. Petr Hlaváček se bude muset vyrovnat nejen s Prahou, ale také celostátní politikou. Hlavní město mělo ke konci loňského roku podle údajů Českého ministerstva financí přebytek 24,2 miliardy korun. A na bankovních účtech mělo ke konci roku přibližně 183 miliard korun. Rozdíl mezi provozním přebytkem a investicemi prý ukazuje na problém s realizací plánovaných výdajů. Peníze lákají ministerstvo financí, které by výhledově chtělo použít přebytky peněz obcí a měst na uhrazení státního dluhu. Praha je dobrým místem pro život, které selhává v důležitých oblastech. Výzvy pro nové vedení tu jsou a nemalé. Samotné zdražení bez kvalitativních změn bude jednoznačným zklamáním.
1: Julie Hrstková.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Think Tank Ministr zdraví vydal analýzu nazvanou Vliv bydliště na kvalitu života v České republice a ta inspirovala k následujícímu textu Martina Fendricha z Fóra 24.
5: V roce 2024 v Česku existovalo 578 obcí se sociálně vyloučenými lokalitami. Žilo v nich 95 000 až 115 000 obyvatel. Kde jich najdeme nejvíc? V Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Lidé tam mají velké potíže v přístupu ke zdravotní péči. Až 62% z nich mělo v posledním roce problém dostat se k lékaři. Z toho více než čtvrtina z finančních důvodů. Více než 30% se setkalo s přímým odmítnutím či neochotou při pokusu o registraci. Typický rozdíl ukazuje právě délka pracovní neschopnosti. V Moravskoslezském kraji obyvatelé stonají v průměru skoro 41 dní v roce, v Praze v průměru 23,5 dne v roce. V Praze a ve Středočeském kraji napočítáte 10x méně nemocí z povolání než v Olomouckém a Plzeňském kraji, kde se jich vyskytuje přes 25 na 10 tisíc pracujících. Naše zdraví se silně váže na množství okolní zeleně a na způsob, jakým se ve svém bydlišti dopravujeme. Zásadní rozdíly existují mezi automobilovou dopravou, hromadnou dopravou a mezi tím, jestli jdu pěšky nebo jedu na kole. Mimořádně důležitý je podíl zeleně. Nedostatek stromů, keřů a trávy zvyšuje tepelný stres, což v době stoupajících veder zná už každý z nás. Naopak, dostatek zeleně obyvatele přirozeně vede k procházkám, jízdám na kole, chuti se hýbat. Podíl městské zeleně byl v roce 2020 nejvyšší v Karlových Varech, kde činil 87%, nejnižší v Českých Budějovicích 53%. Praha na tom není vůbec špatně, disponuje 68% zeleně. Ale jsou v ní velké rozdíly mezi centrem a okrajovými částmi. Nemalou roli hraje i to, jaké má člověk možnosti, aby si zasportoval. Ve Středočeském kraji najdeme nejvíc sportujících chlapců a dívek, nejméně v Karlovarském kraji. A jen pro srovnání, na Islandu sportuje, cvičí 70% populace, u nás jen 32%. Analýza regionálních rozdílů ukazuje, že naše zdraví nezáleží jen na osobních rozhodnutích nebo na nastavení zdravotnického systému, je pevně spjato s prostředím, ve kterém žijeme.
1: Tolik Martin Fendrich. Před 6 roky městská část Prahy 6 nechala odstranit z jednoho náměstí pomník sovětského maršála Koněva, který ostatně co chvíli někdo posprejoval, a roku 23 pražská část číslo 3 zase přejmenovala jednu ze dvou žižkovských tepen z Koněvovy na Hartigovu, což byl historicky první tamní starosta. A to proto, že se Koněv, který sice osvobozoval roku 45 tehdejší Československo, také podílel na krvavém potlačení maďarského povstání 1956 i na okupaci Československa 1968. Ale na Slovensku byla Koněvovi čerstvě odhalena socha úplně nová. A o širších souvislostech hovoří publicistka Kamila Pešeková.
6: Na východním Slovensku, nedaleko města Svidník a v místech, kde probíhaly boje karpatsko-dukelské operace, byla odhalena socha sovětskému maršálovi Ivanu Koněvovi. Bitva o Duklu začala v říjnu 1944. V bojích sovětských vojáků a příslušníků Československé svobodové armády s německým Wehrmachtem padlo několik desítek tisíc lidí. Koněvova socha byla odhalena jen několik dní poté, co Bratislavu navštívil německý ministr zahraničí věcí Johann Wadephul. A ten nebyl, pokud jde o Slovensko, vůbec zdrženlivý. Poměrně otevřeně kritizoval směřování slovenské zahraniční politiky a její příklon k Rusku. Wadephul také připomněl, že Slovensko má závazky vůči Severoatlantické alianci. Reagoval tak na nedávná slova premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nevěří, že by vojáci z jiných zemí šli bránit Slovensko, pokud by ho někdo napadl. Zpochybňování článku 5 vyvolalo ostrou kritiku nejen u slovenské opozice, ale způsobilo značnou pozornost i v zahraničí. Ministr Wadephul v Bratislavě velmi jasně řekl, že největší hrozba pro svobodu našeho kontinentu přichází z Moskvy. Dodal také, že zpochybňování těchto faktů je nezodpovědné. Nepřímo tak kritizoval politiku na všechny 4 světové strany, jak premiér Fico nazývá svoje aktivity směrem k Rusku, Číně a dalším autoritářským režimům. Zatímco na cesty do Moskvy si slovenský premiér dokáže najít čas, na Ukrajinu, která je přímým sousedem Slovenska, moc často nejezdí. Jeho nedávnou oficiální cestu do Kyjeva zrušil těs

0: Západní politik se tam svého času zúčastnil tradiční vojenské přehlídky na Rudém náměstí v rámci oslav vítězství v druhé světové válce. Šéf Kremlu pochopitelně přijal gesto s Koněvem s velkým uspokojením a mohl se utvrdit v tom, že Slovensko zůstává na jeho straně. Ani samotné odhalení Koněvova památníku se neobešlo bez projevů, které se musely líbit přítomnému ruskému velvyslanci a v Moskvě měli určitě velký ohlas. Ministr zemědělství Richard Takáč, který oficiálně zastupoval vládu, narážce na válku na Ukrajině prohlásil, že nelze spojovat, co se děje dnes, s tím, co se odehrálo před 80 lety. Celou akci pak prezentoval jako vyjádření vděku, že Slovensko může žít ve svobodě. Jeho stranický kolega z Ficovy vládní strany Smer, europoslanec Ljuboš Blaha, uvedl, že fašisté na západě se nikdy nevyrovnali s porážkou od Rusů. Západ se má podle něj přestat chovat jako nacisté a přestat zbrojit a chtít se, jak řekl Blaha, roztahovat na východě. Právě tak, jak to měli v plánu nacisté. O co podle něj předtím usiloval Wehrmacht, má teď v plánu NATO. Blaha tak vlastně jinými slovy a mnohem drsněji zopakoval, co už předtím naznačoval Fico, když zpochybnil článek 5 Severoatlantické smlouvy. A sice to, že v největší politické straně na Slovensku jsou podobné názory pravděpodobně hodně rozšířené. A to není vůbec dobrá zpráva.
1: A po Kamile Pešekové má ještě závěrečné slovo se svou glosou, tentokrát na přání, spisovatel a publicista Ondřej Neff.
2: Takzvané dopisy redakci bývaly docela specifický žánr. Dokonce to bylo tak, že slovutný britský list Times otiskoval dopisy čtenářů na celé své první straně. To je ale už opravdu hodně dávno. Zkrátka dopisy se skoro nepíší a nahradili je takzvané komentáře pod články. Nicméně na světě je to tak zařízeno, že nic nevymře úplně. Ani dinosauři nevymřeli do posledního, zůstali po nich ještěrky a taky ptáci. Do redakcí někdy přichází elektronický dopis neboli e-mail. Pokud je adresován externímu autorovi, redakce e-mail přepošle. A jsme u toho. Touto cestou jsem dostal dopis od posluchačky Českého rozhlasu ročník 1942. Ráda bych napsala pár řádků o něčem hezkém, což je dnes vzácností, píše mi ta milá paní. Říká dále, že to napsat neumí. A píše, že bych to já uměl. Hned jsem jí odpověděl a tady to říkám naplno. Vy to umíte a tak hezky, jak bych to nedokázal. Posuďte sami. Cituji, co píše. V Ostravě jezdí tramvaj, v níž studenti čtou ukázky z publikací Václava Havla. Dojalo mě to. Zvláště, když jsem viděla, že to probíhá v pohodě. A když jsem si uvědomila, jaká vzácná slova vzácného člověka slyší více lidí. A že to v nich možná něco vzácného zanechá. Mám velkou radost. Studentům jsem vděčná a děkuji jim. A těší mě, že náš národ není asi tak špatný a že u nás kultura nezhyne. Tolik tedy ta paní. Jméno neuvádím, protože to se bez dovolení nedělá, a než by se to vyřídilo, uběhla by spousta času a vše by přestalo být aktuální. Jádro sdělení je přece jasné, hlavně, že vše probíhá v pohodě a že slova vzácného člověka slyší více lidí a že to v nich něco dobrého zanechá. Je to správné připomenutí. Jako zmizely dopisy, máme někdy dojem, že zmizela laskavost a dobrá vůle. Zlé zprávy se valí ze všech stran. Když čtete o tramvaji, tak nejspíš o tom, že vykolejila nebo někoho přejela. To je ale hodně zkreslený pohled na tramvaje. Uvnitř někdy sedí mladý člověk a nahlas čte spolucestujícím moudrá a laskavá slova. Ne každý si je vezme k srdci a nikdo je možná ani neuslyší přes sluchátka na uších. K někomu se ale přeci jen dostanou a zahřejí ho u srdce. což se v tomto případě zjevně stalo a já dostal od té hodné paní za úkol předat poselství dobré vůle dál. Tak tedy jsem se o to pokusil a je mi líto, že tak hezky jako ta paní to vyjádřit neumím.
1: Ondřej Nev završil pondělní názory a argumenty a od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.
3: Interview Plus. Jaké složení Senátu může přinést druhé kolo voleb? A co první kolo napovědělo o aktuálním rozložení politických sil v Česku? Zeptám se ústavního právníka a tajemníka ústavní komise Senátu, profesora Jana Kysely.
4: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
5: Co jsou to hypoteční úvěry?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Hypoteční úvěry jsou dlouhodobé půjčky na pořízení nemovitosti. Jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti, která je určena na bydlení. Ta se musí nacházet na území České republiky a musí být zapsána v katastru nemovitostí. Obvykle jde o nemovitost, kterou se hypotéka financuje, ale za hypoteční úvěr se dá ručit i jiným objektem. To, jak je hypoteční úvěr drahý, hodně souvisí s aktuální výší úrokových sazeb na trhu. Když jsou sazby nízko, jsou hypotéky levnější, při růstu sazeb naopak znatelně zdražují. To také výrazně ovlivňuje poptávku po hypotečních úvěrech, která s rostoucími sazbami obvykle znatelně klesá. Celkovou cenu hypotéky ale můžeme částečně ovlivnit i my sami tím, jakou si zvolíme fixaci hypotečního úvěru a na jaké podmínky jeho čerpání při uzavírání smlouvy přistoupíme.
6: Šest hodin úterý 13. října začíná ranní vysílání Plusu. Dobré ráno vám přeji Ondřej Látal
5: a Martina Mašková.
4: Český rozhlas Plus.
7: Tady je úvodní pohled do našeho scénáře. Soud v Lucembursku zablokoval podíly ČEZu v tamních firmách kvůli 30 let staré kauze Diag Human. Může to zkomplikovat fungování největší plynárenské sítě v Česku?
6: Zajímat nás taky bude, jak se vyvíjí povolební vyjednávání v Praze.
7: A signály srdečního selhání je možné rozpoznat předem. Jak je odhalí vědci anebo lékaři z běžného vyšetření?
6: Zprávy Ranního Plusu dnes připravuje Monika Vrchotová.
8: Je hezké úterní ráno. Soud v Lucembursku zablokoval část majetku energetické společnosti ČEZ. Konkrétně jde o podíly v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní českého distributora plynu Gaznet. ČEZ to oznámil na svém webu. Důvodem je dlouholetý spor českého státu se společností Diag Human, která po Česku požaduje asi 17 miliard korun jako odškodnění za zmařený obchod s krevní plazmou. Postoj ČEZu přiblížíme v Ranním Plusu hned po zprávách. Ve městech a obcích dnes pokračují povolební vyjednávání. V Praze se vítězné hnutí STAN sejde s Prahou sobě a pak s Piráty. To stejné plánují udělat i zástupci Spolu, kteří skončili v hlavním městě druzí. Jednání pokračují třeba taky v Ostravě, Pardubicích nebo Jablonci nad Nisou. Naopak dojednané už jsou po včerejšku koalice v Liberci a Karlových Varech. My se v nasledujícím vysílání blíže podíváme na povolební vyjednávání v Praze.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Ruský prezident Vladimír Putin má podle Donalda Trumpa větší zájem se dohodnout než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Šéf Bílého domu zároveň řekl, že energetické příměří porušují Rusové i Ukrajinci. Trump příměří oznámil v neděli s tím, že to odsouhlasili obě válčící strany a platí okamžitě. Rusko ale v zápětí zaútočilo na ukrajinské elektrárny. Po včerejších ruských útocích pak hlásí Ukrajina nejméně 6 obětí. Při ostřelování obce Čerkaské v Doněcké oblasti zemřeli 3 lidé. Nejméně 2 oběti má večerní útok na Kyjev, kde ruský dron zasáhl 25-patrový bytový dům a ve městě Lozova v Charkovské oblasti zabil bezpilotní letoun jednu ženu. Naopak Rusko informuje o jednom mrtvém a 2 raněných po útocích ukrajinských dronů v Belgorodské oblasti na západě země. Poslanci mají dnes v úvodním kole debatovat o zavedení speciální daně na rafinerie. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. Podle místopředsedy lidovců Benjamina Činčily je špatně, že se má daně zavést zpětně.
9: Pro předvídatelné podnikatelské prostředí není správně, aby jsme zaváděli daň, která bude zpětně za ten rok 26. To považuji za velmi nebezpečné, protože jakmile tohle jakákoliv vláda udělá, tak už v tom budou šahat i jiné vlády a prostě podnikatelé nebudou mít předvídatelné prostředí v České republice a to není správné.
8: Podle vlády by měla daně z příjmů rafinérií kompenzovat náklady státu spojené právě se zastropováním cen a snížením spotřební daně z nafty. Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8%. Na přes rok pak má jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. V jarní prognóze přitom Mezinárodní měnový fond předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech na úrovni 2,2%. Víc než 500 supermarketů ve Francii muselo po kybernetických útocích vyhodit tuny zkaženého jídla. Hekři v obchodech na dálku zvýšili teplotu v chladících a mrazicích systémech. V některých supermarketech teploty dosáhly až 80 stupňů. Útok vyšetřuje státní agentura pro kybernetickou bezpečnost.
10: Hekři v ledničkách, mrazácích a skladech nastavili vysoké teploty a prodloužili dobu odmrazování. V některých supermarketech byly podle deníku Le Monde teploty tak vysoké, že se ledničky a mrazáky rozstavily a v obchodech propukly požáry. Zkažené jsou maso, mléčné výrobky nebo hotová jídla za zřejmě desítky milionů eur. Ředitel společnosti Musketer Thierry Cotillard, která vlastní síť napadených supermarketů Intermarché, v televizi BFM řekl, že motivací hekrů mohla být politická destabilizace. Hekři cílili na systémy dánské společnosti Danfoss, která dodává chladící systémy do napadených francouzských supermarketů. Podle ní byly systémy zastaralé. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Plusu. Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně komplikuje dopravu. Řidičům by mělo na objízdných trasách nově pomoci přenastavení světelných křižovatek. 40-denní oprava začala včera a způsobila problémy hlavně během dopravní špičky. Auta najížděla do křižovatek, které pak při změně signalizace zablokovala. Nové opatření popisuje policejní mluvčí Pavel Šváb.
11: Policisté navrhli pracovníkům z brněcích komunikací drobnější úpravy v signálním plánu koncových křižovatek, které by tu situaci mohly částečně vylepšit. Nicméně bohužel ta kapacita těch okolních silnic je přehlcená a nelze očekávat, že ten provoz se vrátí k úplnému normálu.
8: I proto policie doporučuje, aby lidé raději využívali městskou hromadnou dopravu nebo se lokalitě vyhnuli úplně. Betonový prach ze staveb by mohly zrecyklovat bakterie, potvrdil to výzkum českých odborníků, kteří našli vhodné mikroorganismy. Teď betonový prach končí většinou na skládkách, přestože podle vědců jde o více než třetinu stavebního odpadu.
12: Tento jemný drcený beton pochází z dálnice D1 a pomocí našich bakterií jsme vytvořili tuto krásnou cihličku.
13: Vysvětluje Hana Stiborová z Vysoké školy chemicko-technologické, že bakterie funguje jako jakési přírodní lepidlo. Podle Václava Nežerky z fakulty stavební ČVUT teď odborníci pracují na zlepšení vlastností nového stavebního materiálu.
14: Nemusí to být nutně pronosné prvky, můžou to být například příčky, ale i tam potřebujeme dosáhnout nějakých pevností a homogenity toho vzorku. To znamená, že musí být v celém svém objemu spolehlivě pevný.
13: Odborníky tak čeká ještě hodně testování, než bude možné recyklovat betonový prach pomocí bakterií. Eva Kézrová, Český rozhlas.
8: Na Plusu teď máme informace pro řidiče na dálnici D2 z Brna do Bratislavy. Komplikace za sjezdem na Břeclav. Na 52. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona má asi 2 kilometry, zdržíte se 10 minut. Na D2 je pak kolona i na příjezdu do Brna z Bratislavy. Před nájezdem na D1 kolona od Olympie ze 3. kilometru na 20 minut. Na silnici 9 z Mělníka do Prahy na příjezdu do Líbeznic počítejte s kolonou od odbočky na Zlonín skoro na 20 minut. A v Praze už se teď ucpává Kbelská směrem do Letňana k Ústecké dálnici. Před novým omezením v Letňanech je kolona od Novopatské na 16:15. Přejeme klidnou jízdu. Úterní ráno je místy mlhavé, jinak bude slunečno, odpoledne ale začne v Čechách a večery na Moravě od západu přibývat oblačnosti a později večer se v Čechách místy přidá déšť. Nejvyšší teploty dnes 12 až 16 stupňů při déle trvající mlze kolem 9. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní Plus.
6: 8 minut po 6 ráno dnes s Martinou Maškovou a Ondřejem Látalem přejeme dobré úterní ráno. Soud v Lucembursku zablokoval část majetku české energetické společnosti ČEZ. Jde o podíly v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. ČEZ to uvedl na svém webu. Důvodem je přes 30 let starý spor českého státu se společností Diag Human, která po Česku požaduje asi 17 miliard korun odškodného za zmařený obchod s krevní plazmou. A detaily má ve studiu Ranního Plusu Martin Balucha ze zahraniční redakce. Přeju dobré ráno.
15: Taky zdravím, hezké ráno.
6: Martine, nemůže to rozhodnutí lucemburského soudu nějak, řekněme, zkomplikovat fungování společnosti Gasnet, která provozuje největší plynárenskou síť v Česku?
15: Ne, podle mluvčího ČEZu Romana Gazdíka rozhodnutí lucemburského soudu fungování Gasnetu v Česku nijak neovlivní.
16: Nějak se to netýká zákazníků, nějak se to netýká našich obchodních partnerů. Gasnet v České republice funguje bez jakýchkoliv omezení dál. A ta omezení se týkají pouze Lucemburska.
15: ČEZ taky potvrdil, že od lucemburského soudu dostal dvě rozhodnutí týkající se společnosti Czech Gas Network, která má asi 55% podíl, a taky společnosti Czech Gas Network Investments. ČEZ koupil většinu ve společnosti Gasnet před dvěma lety, konkrétně to bylo v srpnu roku 2024. Tu smlouvu podepsal už na jaře téhož roku. Tehdy za tento obchod zaplatil přes 21 miliard korun. A byla to už tehdy velmi zajímavá perspektivní investice. Doteď se totiž Gasnet podílí výraznou měrou na celkovém provozním zisku ČEZu a ten trend se spíš zlepšuje. Ostatně Gasnet provozuje plynárenskou síť o délce 65 tisíc kilometrů a má víc než 2 miliony zákazníků.
6: No a co na to rozhodnutí soudu říká ČEZ? Bude se bránit?
15: Ano, bude se bránit, chce se bránit právní cestou. Rozhodnutí lucemburského soudu považuje za nezákonná, podle ní představuje šikanózní výkon práva, tak je ta citace. ČEZ tvrdí, že firma Diag Human neměla žádný právní nárok vůči němu nebo jiné firmě ze skupiny. Společnost je taky přesvědčená o nezákonnosti rozhodnutí a očekává tedy jejich zrušení soudní cestou.
6: Abychom měli ten obrázek kompletní, tedy mohl bys, Martine, připomenout to, co přesně jde v tom sporu mezi státem a firmou Diag Human.
15: Ta kauza Diag Human začala v roce 1991, tehdy ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Předběžně se dohodlo se společnostmi Novo Nordisk a taky Koneko, ze které se později právě stala ta firma Diag Human. V roce 1992 tehdejší ministr Martin Bojar ze společnosti Novo Nordisk sdělil, že to výběrové řízení nevyhrála, nicméně byly taky pochybnosti ohledně společnosti Koneko a zakladatel firmy Diag Human, právě česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva, dlouhodobě požaduje od českého státu 17 miliard korun odškodného. Loni londýnský soud potvrdil nárok Šťávy, pak se ta kauza ještě vyvíjela. Server Hlídací pes letos v lednu uvedl, že firma Diag Human zahájila právní kroky pro vymáhání odškodného a zaměřila se právě na ty dvě firmy, v nichž má podíl ČEZ.
6: Novinky v tomto sporu měl ve studiu Ranního Plusu Martin Balucha ze zahraniční redakce. Moc za to děkujeme.
15: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den.
7: Ranní Plus posloucháte 6 hodin a téměř 12 minut. V Praze pokračují vyjednávání po ukončení komunálních voleb. Jejich vítěz Hnutí STAN jednal včera se zástupci koalice Spolu pro Prahu o budoucí koalici pro hlavní město. Domluvili se na dalších společných schůzkách. Dnes STAN čekají setkání s dalšími uskupeními, která mají v Praze zastupitele. Podrobnosti zjišťoval Michal Forst, domácí redakce. Vítejte, dobré ráno.
17: Dobré ráno.
7: Jaké má výsledky to včerejší jednání?
17: Zástupci Starostů a Spolu pro Prahu jednali na pražském magistrátu zhruba 2 hodiny. Podle lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka řešili možnosti spolupráce. Zatím ale nejednali o gescích, jak ještě před schůzkou zástupci obou uskupení předpokládali. Spolu i hnutí STAN mají zájem například o oblast financí. Další jednání plánují na čtvrtek a pátek, říká předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženia.
18: My už jsme připraveni nějakým způsobem se začít bavit o programových prioritách, ať to jednání dopadne jakkoliv, protože to je pro nás velmi důležité. My jsme si jako spolu už určili programový tým, tak právě až se uvidíme koncem tohoto týdne, tak vlastně bychom měli začít se bavit o téhle z těch věcech.
17: Na dotazy, jestli by starostové šli do koalice bez Spolu, tedy jen s Prahou sobě a Piráty, Hlaváček opakovaně říká, že taková varianta je málo pravděpodobná.
7: A s předsedkyní pražského ODS Alexandrou Udějnou budeme mluvit v tomto vysílání po 8. hodině. Obě uskupení, zmíněná tedy starostové a Spolu, mají po volbách dohromady 34 křesel. 65 členem zastupitelstvu hlavního města by tedy měli jenom těsnou většinu, pokud půjdou ve dvojici. Uvažují politici i o této variantě?
17: Ještě před samotným jednáním lídr hnutí STAN Petr Hlaváček takové složení koalice nevyloučil. Byla by ale podle něj křehká. Zároveň v těchto dosavadních jednáních pro sebe, ale Spolu a STAN byly první volbou. Kromě včerejší schůzky vyjednávacích týmů se lídři obou uskupení setkali krátce už v neděli. Tomáš Portlík z ODS taky několikrát zopakoval, že STAN má jako vítězné hnutí nárok na pozici primátora a nikdo by to neměl zpochybňovat. Starostové ve volbách získali přes 23%, Spolu pro Prahu o 1% bod méně. Obě uskupení mají ale shodný počet zastupitelských křesel, a to 17.
7: Kdy budou starostové jednat s Prahou sobě a s Piráty?
17: Dnes, tedy v úterý dopoledne, se vyjednávací tým starostů sejde s Prahou sobě. Odpoledne pak se zástupci Pirátů. Po těchto prvotních schůzkách začne podle Hlaváčka druhé kolo vyjednávání. S Piráty a Prahou sobě chce dnes taky jednat koalice Spolu. Lídr Prahy sobě Adam Scheiner při zveřejnění výsledků řekl, že chce být součástí koalice. Zájem by měl o gesci dopravy. Lídrině pražských Pirátů Tereza Nislerová by preferovala koalici se starosty a Prahou sobě. Ta by měla dohromady 37 zastupitelů z 65. Piráti jsou ale připraveni jednat i se Spolu.
7: Kdyby mohla být koalice v Praze sestavena?
17: Petr Hlaváček řekl, že dohoda o pražské koalici by měla být hotová v listopadu. Připomenu, že po minulých komunálních volbách trvalo sestavení koalice v Praze skoro 5 měsíců. Nakonec v radě hlavního města usedli zástupci Spolu, Pirátů a starostů. Na tom, že vyjednávání by neměla trvat tak dlouho, se shodují zástupci všech zvolených stran i hnutí.
7: Michal Furs, domácí redakce. Michale, děkujeme.
17: Díky, naslyšenou.
7: A už jsem avizovala, že budeme mluvit po 8 hodině v Ranním plusu s Alexandrou Udějnou, předsedkyní zastupitelů klubu Spolu pro Prahu. Také uslyšíte postoje hlavního favorita na primátora Petra Hlaváčka z hnutí starostů a nezávislých.
19: A přesně ve 6:45 přidáme v Ranním plusu krátké zprávy. Český statistický úřad oznámí hodnotu inflace za září. Podle odhadů mohla meziročně stoupnout na 2,5%. Oproti srpnu by tak vzrostla o 0,6% bodu. Ruský prezident Vladimir Putin má podle Donalda Trumpa větší zájem se dohodnout než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Šéf Bílého domu zároveň řekl, že energetické příměří porušují Rusové i Ukrajinci. Trump příměří oznámil v neděli s tím, že to odsouhlasili obě válčící strany a platí okamžitě. Rusko ale v zápětí zaútočilo na ukrajinské elektrárny. A ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO by se dnes měl v Indii setkat s premiérem země Narendrou Modím. Ministr je v Indii na 4-denní pracovní cestě, která má pomoct českým firmám zpřístupnit tamní trh.
7: Stále posloucháte Plus. Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí vědci Robert E. Hall a Michael Woodford za výzkum mikroekonomických základů makroekonomické stabilizace. Předpolednem to oznámila Švédská královská akademie věd. Po týdnu se tak uzavřelo vyhlašování letošních cen. Postupně to bylo za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a za mír. Tu poslední zmíněnou Nobelovu cenu, zmíněnou tedy cenu za ekonomii, ve včerejším vysílání rozebrá ekonom z Vysoké školy ekonomické Martin Janíčko. Kolegyně Lenka Vahalová se ho ptala, co shrnuto pro laiky znamenají ty oceněné mikroekonomické základy makroekonomické stabilizace.
20: Jedná se zejména o to, že místo toho, aby se koukali čistě jenom na makroekonomické agregáty, to znamená ty veličiny, o nich se tedy hodně hovoří v různých jaksi konotacích, například HDP, inflace, nezaměstnanost a podobně, tak se snažíte pochopit, proč se ty agregáty chovají tak, jak se chovají, když se díváte na chování jednotlivých domácností, případně firem, případně dokonce vlády a koukáte se jak to chování prostě tyto agregáty spolu určuje a jak to chování prostě, jaké má motivace to chování. Čistě se nestačí koukat jenom na jakousi černou skřínku těch jaksi větších agregátů, ale koukáte se více jako do střev té skřínky a rozklíčováváte prostě, jaké motivace, jaké toho chování těch jednotlivých subagregátů tam máte.
0: Jedná se o teoretické modely, anebo už se používají v praxi?
20: Rozhodně se používají, tak když bych to měl vzít po těch nobelistech, tak u Halla tam zejména se jedná o teorii spotřeby. On přišel s teorií spotřeby domácností, která v podstatě se docela odlišovala od toho, jaksi dříve používaného keynesovského typu spotřeby, dokonce od některých ostatních, a vlastně hodně tam bazíroval na tom, že spotřebitelé jsou jaksi velmi racionální a jsou schopni jaksi do svého spotřebního chování dostat veškeré možné informace z trhu a co je může vykolejit v úvozovkách, tak je pouze to, když některé informace budou prostě pro ně nové a na bázi toho budou měnit svoji spotřebu. To se samozřejmě do nějaké míry v teorii i v praxi používá. U Woodforda tam jde zejména o takzvaný forward guidance, což je v podstatě jaksi signalizační chování centrálních bank, kdy centrální banky nejenom jaksi určují politiku jaksi v úrokových měr a dalších parametrů, ale dokonce i říkají tomu trhu, jak se budou v nějakých situacích chovat, například 2-3 roky dopředu, budou se snažit držet nízké úrokové míry, budou reagovat na inflaci, nebo naopak budou ty úrokové míry držet vysoko a podle jaké křivky. Takže rozhodně v obou případech je to vidíme hodně v praxi. Řekl bych, že u toho Woodforda si to vidět v té praxi měnově politické ještě o něco víc než u toho Halla.
0: A souvisí podle vás udělení letošní Nobelovy ceny za ekonomii s rostoucími obavami ze zadlužování státu po celém světě?
20: Neřekl bych, že úplně nutně. Myslím si, že tam je trochu nepřímý vztah. Samozřejmě to zadlužování státu hraje roli v tom, že stává se neudržitelným ve chvíli, například centrální banky drží ty sazby vysoko, tak i to zadlužování státu je prostě komplikovanější a splácení těch dluhů je problematické. Tam vidím právě jaksi pojítko, zejména s tím Woodfordem, kde on právě argumentuje hodně tím, že ty jednotlivé věci prostě se nedají úplně od sebe oddělovat a tady prostě to úplně klasicky vidíme, že ve chvíli, kdy prostě úrokové sazby jsou vysoko a hrozí prostě stále relativně pádivá, nebo ne úplně pádivá, trochu vyšší inflace, tak i to zadlužování státu může být komplikované a reakce, hospodářsko-politické reakce, zejména na fiskální straně, můžou být prostě do budoucna komplikované. A i tam právě je možné vidět to, že některé, to zase je Hall, hodně, že některé domácnosti prostě můžou jak si to prozřít a říct si, že jejich spotřeba nebude natolik vysoká, protože hrozí, že v budoucnosti budou dále poměrně vysoké úrokové sazby a oni se prostě nedostanou na tu samou spotřebu, jakou by chtěli v budoucnosti, protože vyhlazování spotřeby je jedna z věcí, kterou Hall má hodně rád v těch teoriích. Takže link tam je, ale řekl bych, že je hodně nepřímý a tu Nobelovu cenu spíš tu jako za zásluhy, abych tak řekl.
0: A možná ještě na závěr, koho vy jste letos typoval na Nobelovu cenu za ekonomii?
20: No, musím se přiznat, že ani jednoho z těch, co ji nakonec dostali, můj typ byla Susan Atiová, která se hodně zabývá prostě strojovým učením a digitální ekonomikou a tak dál. A potom ještě Ariel Pakes, což je industriální ekonom, taktéž spíše ekonometr. Takže já jsem spíš si se domníval, že Nobelův výbor bude spíš s směrem jaksi těch tendencí digitalizace ekonomiky, AI a podobně, ale to se nakonec nenaplnilo, takže si myslím, že klidně to může být příští rok.
19: Je 13. října, posloucháte Ranní plus. A o čem píšou zahraniční média? O možném zbližování Spojeného království a Evropské unie píše britský list Guardian. Britský premiér Andy Burnham chce zahájit vážnou debatu o budoucích vztazích Spojeného království se 27. Současné nastavení podle něj nestačí a země by měla zvážit možnosti užší spolupráce, která by podpořila hospodářský růst a pomohla lépe kontrolovat migraci. Burnham zároveň odmítá, že by chtěl znovu otevírat samotný Brexit. Výsledky referenda podle něj platí.
7: Prvním krokem má být summit s Bruselem, který proběhne 20. listopadu. Obě strany chtějí dohodnout spolupráci v oblasti potravin a zemědělských produktů, výměnných pobytů, mladých lidí a obchodování s emisními povolenkami. Britská vláda očekává, že dohody by mohly přinést tamní ekonomice až 10 miliard liber ročně. Největší spory se týkají programu, který by lidem do 30 let umožnil až 4 roky žít, pracovat nebo studovat na druhé straně Lamaňského průlivu.
19: Dalším problémem jsou plánovaná evropská pravidla Made in Europe, neboli vyrobeno v Evropě, která mají podpořit evropský průmysl a omezit závislost na čínském dovozu. Británie se obává, že by kvůli nim její výrobci nemohli dodávat součástky do některých evropských dodavatelských řetězců. Brnem proto chce o pravidlech s evropskými partnery. Premiér taky upřesnil svá nedávná vyjádření o ruském vměšování do brexitového referenda z roku 2016. Zdůraznil, že nepovažuje za prokázané, že by ruské zásahy změnily konečný výsledek hlasování. Uzavírá Guardian.
7: Francouzští středoškoláci plánují na dnešek další protesty, od kterých se slibují zlepšení podmínek ve školách. O tom píše francouzský deník Le Monde. Půjde už o třetí vlnu demonstrací během krátké doby. Minulý týden ve čtvrtek se podle ministerstva vnitra zapojilo do těchto akcí kolem 71 tisíc lidí. Při protestech z minulého úterý bylo téměř 256 tisíc. Vláda doufá, že protestní hnutí postupně zeslábne.
19: Vláda se snaží na požadavky studentů reagovat. Ministr školství slíbil nasazení asi 3 tisíc náhradních učitelů na nejvíce postižených školách a premiér Sebastian Lecornu chce upravit návrh státního rozpočtu na příští rok. Studentské organizace ale dosavadní kroky považují za nedostatečné a požadují dalších 10 miliard eur na financování středních škol. Pokračující blokády zároveň vyvolávají obavy mezi studenty medicíny, kterým začínají důležité zkoušky. Uzavírá Le Monde.
7: Evropský parlament, tedy jednotlivé frakce v něm, se rozcházejí v názoru na budoucnost unijních klimatických pravidel. Píše o tom vlivný bruselský server Politico. Socialisté, liberálové a zelení chtějí zachovat přísnější systém emisních povolenek, který nutí průmysl rychleji snižovat emise skleníkových plynů. Nejsilnější parlamentní frakce, Evropská lidová strana, podporuje návrh Evropské komise, který by cestu k nulovým emisím zpomalil. Spor, jak píše Politico, ohrožuje dosavadní spolupráci středových a levicových skupin.
19: Tyto spory můžou otevřít cestu ke spolupráci lidovců s pravicovými a krajně pravicovými frakcemi. Český europoslanec Alexandr Vondra z frakce konzervativců a reformistů ECR navrhl evropským lidovcům podporu při prosazení reformy, která by průmyslu poskytla větší volnost. Vondra představil požadavky na mírnější snižování emisí a řekl, že jeho frakce je připravena dohodu podpořit. Zatím ale není jasné, zda by se lidovci s pravicovými skupinami skutečně dohodli. Některé krajně pravicové frakce totiž požadují úplné zrušení systému emisních povolenek, píše Politico.
7: Tak tolik náš dnešní první výběr z médií dozněl 4 minuty před 6:30. Od lékařů bychom se mohli dozvědět o srdečním selhání dřív, než nastane. To ukazuje výzkum mladé vědkyně z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd Zuzany Koščové. Zkoumá, jak rozpoznat varovné signály srdce z běžného EKG. Za svou práci získala první místo v mezinárodní soutěži mladých výzkumníků v kardiologii.
2: Máme tu zariadenie, ktoré ukazuje elektrickú aktivitu srdca, ako sa šíri sieňami a komorami, takzvané EKG.
21: Zuzana Koščová z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné známky srdečního selhání. Jak výzkum funguje, přibližuje vedoucí její výzkumné skupiny Filip Plešinger.
22: Cílem je rozpoznat u lidí, kteří mají srdeční selhání, zhoršení stavu. A tím pádem ten výzkum tak se právě zabývá odhadem, jestli ten stav se zhorší, anebo třeba i u lidí, kteří ten stav ještě nemají, takže třeba přijde.
23: My teď jsme u vás v laboratoři, pozorujeme 3 vlnovky pod sebou, které ukazují srdeční aktivitu.
2: Zároveň se pozeráme na mapu vysokofrekvenčného EKG, která ukazuje, ako ľavá a pravá komora fungují spolu, protože pacienti, kteří mají srdcové zlyhanie, mají většinou dysynchronné komory.
21: To znamená, že jedna se nastartuje dříve jako druhá.
23: druhá.
2: Potom má pacient větší pravděpodobnost na to, že mu zlyhá srdce.
23: Za svůj výzkum získala Zuzana Koščová první místo v mezinárodní soutěži mladých kardiologických výzkumníků Rosana Degani Young Investigator Award v Madridu. Její metoda nespoléhá na jediné měření, ale sleduje, jak se EKG konkrétního pacienta mění v čase. Data pak pomáhá zpracovat jí navržená neuronová síť, tedy umělá inteligence.
2: Používáme takzvanou longitudální analýzu, kdy pacient přijde několikrát za jisté období ku kardiologovi, po případě je hospitalizovaný po infarkte myokardu alebo chodí ku svojmu praktikovi. Vlastně ty EKG se zaznamenávají a v ideálnom případě ukladají do databáze.
23: Takže pacient v určitém věku nebo po nějaké zdravotní události chodí k praktikovi nebo k kardiologovi, ke svému lékaři, ten mu postupně měří EKG v jednom roce, ve druhém roce, ve třetím roce a vy na základě toho, že tyhle data spojíte a analyzujete, tak dokážete odhadnout, jestli by například v brzké době, ať už za měsíc nebo za rok, mohlo dojít k potenciálnímu srdečnímu selhání.
2: My jsme schopni extrahovat EKG a pozrieť se na vývoj pacienta v čase a či nastává nějaké zhoršení u toho pacienta, jaký je trend v tom EKG a těch digitálních biomarkerů.
23: Metoda je zatím ve fázi výzkumu. Do budoucna by ale mohla pomoct nejen včas odhalit riziko srdečních selhání, ale také mu předcházet, vysvětluje Filip Plešinger.
22: V momentě, kdyby praktik takovýhle nástroj měl, tak když mi ukáže, že mám vyšší riziko srdečního selhání v horizontu 5 let, pokud já se jako pacient rozhodnu takovou informaci přijmout a zařídit se podle rad praktika, tak si dovedu představit, že to může mít velice pozitivní efekt potom na populaci.
23: Včasné odhalení rizika je důležité i proto, že populace stárne a počet srdečních onemocnění podle statistik stále stoupá, doplňuje Koščová.
2: Srdcovým zlyhaním trpí na světě přibližně 64 milionů lidí a to je velká záťaž na zdravotnictvo, takže proto chceme predikovat srdcové zlyhání ještě předtím, ako přijde, aby mohla nastat případná intervencia u těchto pacientů.
23: Výzkumná skupina už dříve vyvinula například supercitlivé EKG, které dokáže odhalit i změny, které běžné přístroje nezachytí. Výzkum Zuzany Koščové má ale jinou výhodu. Stačí mu data z dlouhodobého měření běžného EKG, které mají k dispozici i praktičtí lékaři. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
7: A jaká témata probereme po 7:30? Zástupci bezpečnostních sborů dostanou od nového roku přidáno. Po schůzce jejich zástupců s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO se přesunul větší poměr částky do základního tarifu.
19: Propagace Česka v zahraničí a nebo třeba účast na veletrzích, tak tyto aktivity agentury Czech Tourism by se mohly v příštím roce omezit. Budeme mluvit po 6:30 o tom proč.
7: Půl sedmá právě odběr, teď jsou tu zprávy s Monikou Vrchotovou.
4: Český rozhlas Plus.
8: Přeji dobré ráno. Výsledky obecních voleb by dnes měly být vyhlášené ve sbírce zákonů, stejně jako výsledky senátních voleb z regionu, kde lidé zvolili senátory už v prvním kole. Z krajských měst už jsou domluvené koalice v Plzni, v Liberci a v Karlových Varech. V Ústí nad Labem bude s pohodlnou většinou vládnout uskupení Jedno Ústí. Severní Korea provedla zkušební odpal taktické balistické rakety, informovala o tom severokorejská tisková agentura. Podle ní se podařilo zdokonalit důležité části rakety. Severokorejský vůdce Kim Jong-un uvedl, že vývoj zbraní bude ještě intenzivnější. Český statistický úřad dnes oznámí hodnotu inflace za září. Podle odhadů mohla meziročně stoupnout na 2,5%. Oproti srpnu by tak vzrostla o 0,6% bodu. Na růst spotřebitelských cen měly vliv vysoké ceny pohonných hmot a energií. Meziročně zdražovaly i alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst inflace zrychluje od června, kdy byla na úrovni 1,5%. Maďarský parlament má hlasovat o zmírnění zákona, který omezuje zobrazování homosexuality a změny pohlaví v obsahu přístupném dětem. Pravidla prosadila v roce 2021 tehdejší vláda Viktora Orbána. Nový kabinet Pétera Maďara je chce změnit i kvůli rozsudku Soudního dvora Evropské unie. Ten letos v dubnu rozhodl, že Maďarsko zákonem porušilo unijní právo. Rozpočet agentury Czech Tourism se nejspíš výrazně sníží. Od 1. listopadu přechází pod ministerstvo průmyslu a obchodu, kde bude sloučená se společnostmi Czech Trade a Czech Invest. Podle informací Asociace cestovních kanceláří má rozpočet agentury oproti letošku klesnout o 330 milionů korun na celkem 70 milionů. Téma pro další vysílání Ranního plusu. V Itálii začíná každoroční vojenské cvičení Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zúčastní se ho 17 aliančních zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky. Aerolinky Etihad a Qatar Airways ruší lety kvůli útokům jemenských husíů na Saudskou Arábii. Podle agentury Reuters nepoletí například spoje mezi Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech a Riádem a Džidou v Saudské Arábii. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodne o pozemku v Turnově Daliměřicích, který si nárokuje rod Valderode. Soud se zabývá rozsudkem Semilského okresního soudu, podle kterého ho má získat vdova po Karlovi de Fur Valderode Johana Kamerlanderová. Její šlechtický rod usiluje přes 30 let o rodový majetek v hodnotě miliard korun, včetně zámku Hrubý Rohozec. Teď pohled na silnice. Dálnice D2 je z Brna do Bratislavy neprůjezdná. Za Břeclaví na 52. kilometru odklízí nehodu osobního auta s kamionem. Provoz směr Slovensko stojí, dá se sjíždět na Břeclav a obět to přes Hodonín. Na D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně před omezením Pražského okruhu na 1. kilometru, zdržení od Rudné ze 4. asi 20 minut. Dálnice D7 příjezd do Prahy z Chomutova před zúžením u letiště, kolona asi na 15 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most u sjezdu na Strašnice už nepřekáží nehoda a kolona od magistrály se rozjíždí. Přejeme šťastnou cestu. 13. říjen je teď místy provázený mlhami. Tam, kde se udrží déle, bude kolem 9 stupňů. Tam, kde se rozpustí, bude slunečno a až 16 stupňů. Odpoledne má pak od západu přibývat oblačnosti. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní plus.
19: V 6 hodin 34 minuty v úterý 13. října. V Ranní plusu pro vás máme výběr z domácích médií. Českým tiskem a weby obrazně řečeno listovala šéfredaktorka webu Peníze.cz Silvie Housková. Přeju vám dobré ráno.
1: Dobré ráno.
19: Nejdříve tedy nahlédneme do Hospodářských novin, ve kterých se píše o tom, jak ministerstvo financí vytáhlo do boje proti všem, tedy firemním asociacím i dalším ministerstvům. O jakou bitvu jde?
1: No, ačkoliv jsou samozřejmě česká média plná povolebních vyjednávání, tak mě zaujaly právě spíše články, které bych nerada, aby zapadly. A toto je jeden z nich. Zatímco vláda prezentuje, jak je jednou z jejich největších priorit posílení konkurenceschopnosti, tak právě ministerstvo financí se hodlá postavit proti návrhu nových evropských pravidel, které mají podnikání napříč Evropou výrazně usnadnit. Ten návrh podporuje jak Svaz průmyslu a dopravy, tak Česká startupová asociace a také další tři podnikatelské organizace. Jedná se o vytvoření takzvaného 28. režimu. Jehož cílem je vlastně sjednotit část pravidel pro podnikání, tak aby například firmy měly jednodušší založení, aby bylo jednodušší založení firmy napříč Evropskou unii, taky sjednocuje insolvence startupů, nebo vlastně danění zaměstnaneckých akcí. A právě danění zaměstnaneckých akcí je ale trnem v oku ministerstva financí. Podle tohoto návrhu by měly být akcie daněny až v okamžiku, kdy jejich držitel prodá. Což samo o sobě problém není, protože toto pravidlo už v Česku platí. Ale ministerstvu se nelíbí prostě to, že by se mělo o daních na evropské úrovni hlasovat kvalifikovanou většinou v rámci tohoto návrhu a ne jednomyslně, jak tomu u jiných návrhů řešení na evropské úrovni vlastně daňové úpravy je. A podle ministerstva by se mohlo jednat o precedent a Česká republika by mohla ztratit potřebnou suverenitu.
19: No a jaké jsou argumenty odpůrců?
1: No, Ti všechno, vlastně všechny zainteresované strany toto odmítají. Hospodářky citují například Pavel Leinzner, neskazím jeho jména, z katedry Evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, k tomu říká, že obava ministerstva financí, že návrh zasahuje do daňové suverenity České republiky, je zcela neoprávněný. A připomíná, že návrh je také zcela v pořádku i podle posouzení právní služby Rady EU, což je těleso, které pracuje vlastně pro členské státy. Ministerstvo se ale nevzdává a pokusilo se podle informací HN prosadit, aby návrh výslovně odmítl premiér Andrej Babiš teď na čtvrtečním summitu. A na to už reagovali a do boje se vydali také z nevolí Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tedy oba rezorty v jejich gesci projednávání návrhu je a tohle to rázně odmítli. Jak to celé dopadne, uvidíme, ale ministerstvo financí už se údajně nechalo slyšet, že pokud by návrh schválen byl, požadovalo by, aby se Česko pokusilo ho zneplatnit u soudu dvoru EU, což, jak uzavírají evropské noviny, by byl krok, který členské státy používají jen ve výjimečných případech.
19: Teď se, Silvie, podíváme do Brna, opět ale ne na povolební vyjednávání, ale na svízelnou dopravní situaci, která začala včera uzavřením jedné z nejdůležitějších dopravních staveb města.
1: No, už to trochu musí vypadat, že jsem na Brno a dopravní situaci v něm nějak vysazená, ale uznejte, že mě nemůže nechat chladnou, když pokaždé, když pro vás připravuju tisk, tak vyjde článek o totálním kolapsu dopravy v tomto městě. Zatímco před prázdninami to bylo kvůli uzavírkám na dálnici, teď je to kvůli uzavření Písareckého tunelu. Podle serveru Seznam zprávy čelí brněnští řidiči jedné z největších dopravních uzavírek novodobé historie města a včera v ranní špičce stály hodiny v kolonách. No, popolední pak web přinesl i rozhovor s šéfem brněnského ředitelství silnic a dálnic Davidem Fialou, kde velmi teda vtipně do titulku vytáhli citaci: no, sám jsem zvědavý, kudy lidé pojedou. Ale abych to neznevažovala, pan Fiala je v rozhovoru velmi pokorný a prosí o trpělivost. Technický stav tunelu byl podle něj na hranici únosnosti a oprava se už několik let odkládala. Navíc, což je největší problém, a ta technologie v současné tunelu neumožňovala opravovat tunel po polovinách, aby aspoň polovinu nechali volnou, a proto musí být zavřené oba ty tubusy. Takže držíme Brňákům palce, aby měli trpělivost a našli si nějaké alternativní trasy. Dobrá zpráva, nebo možná aspoň nějaká zpráva, je, že do 40 dní by mělo být hotovo.
19: Tak snad to stihnou. Na závěr ještě pohled na váš web peníze.cz, kde jste se zaměřili na nový slib ministryně financí Aleny Schillerové. Ano, ta chce zlevnit hypotéky, konkrétně tak, že by zvýšila odpočty úroků hypoték ze základu daně z příjmu. Je to tak?
1: Je to tak, to nás nemohlo nechat chladné na tomto příkladu. Je totiž nádherně vidět, jak fungují předvolební sliby. Jeden z těch hnutí ANO ještě před parlamentními volbami bylo snížit hypotéky, což je věc, která je víceméně nereálná, na kterou nemají takový vliv. A tak se děje to, že samozřejmě úroky hypoték naopak nabírají na tempu kvůli inflaci a tak dále, a kvůli úrokovým sazbám, pardon, a v průměru úrok vyšplhal na 5,79% už. Takže před komunálními volbami si asi řekli, že je potřeba rychle něco vymyslet. A tak paní Schillerová přišla s návrhem, že zvýší odpočty úroků hypoték mladým lidem ze 150 tisíc ročně na 200 tisíc ročně. A tady jsme u té pasti, protože lidé často slyší částky a myslí si, že budou platit o tolik méně, ale vše je dost jinak a v jejich rychlém čtení vlastně se ztratí to, že jde o odpočty ze základu daně. Což v reálu má ten efekt, že někteří lidé vlastně na tohle to vůbec nedosáhnou. A jsou to většinou ti méně bohatí nebo ti, co si vezmou nižší hypotéku. V průměru, pokud jsou to lidé, kteří vydělávají třeba hrubého 50-60 tisíc a mají aspoň vyšší hypotéku, tak by si odečetli třeba 7,5 tisíce ročně. A to ani ne každý rok například. a nejvíc by na tom vydělali nejbohatší, vydělávající třeba až 170 tisíc hrubého, kteří mají vysoké právě hypotéky, tak ti mohou ušetřit v úvozovkách až 11,5 tisíce ročně. Ale zase také musí v tom splňovat spoustu dalších podmínek. A jak jsme říkali, například to, že musí být mladí, a hranici mládí paní Šlerová určila věkem 36 let. Takže pokud posluchače zajímá, jak by si přilepšili oni konkrétně, tak máme, vytvořili jsme přímo kalkulačku, ale myslím si, že velmi zajímavé se i prolistovat všemi různými příklady, kdy si kolega Gabriel Pleska dal opravdu záležet a vyhrál si s těmi vzorovými případy, kdy a komu vlastně by takový slib vůbec pomohl. A ku podivu, většinou to nejsou voliči, ano.
19: Šéfredaktorka webu Peníze.cz Silvie Housková, její výběr z domácího tisku. Moc za něj děkujem, hezké úterý.
1: Mějte se, nashledanou.
7: Máme 6 hodin 42 minut, posloucháte ranní vysílání na Plusu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dohodl se zástupci bezpečnostních sborů na zvýšení platu pro ně pro příští rok. Každému policistovi, hasiči nebo třeba celníkovi přijde na výplatní pásku od nového roku až o 2900 korun měsíčně navíc. Do studia přišla s podrobnostmi Valeria Oros z domácí redakce. Přeju dobré ráno a otázka zní, jak by se tedy platy mohly změnit?
3: Dobré ráno. Platy hasičů a policistů vzrostou od příštího roku až o 2900 korun měsíčně. Plán postupného navyšování má ministerstvo vnitra na 3 roky, na tom se nic nemění. Po dnešním jednání je ale nově jasné, že 2400 korun z této částky půjde do základního tarifu. To je o 1100 korun víc, než na co přistoupil na konci září ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Původní dohoda byla 1300 korun do tarifu a 1300 do stabilizačního příspěvku. Jenže ten nemají příslušníci sboru jistý. Nepočítá se taky třeba do výsluhy. Proto jsou teď odborové organizace spokojenější, i když to nebyl jejich původní požadavek.
7: A jak jsou spokojeni vyjednavači bezpečnostních složek a jejich odborů, co chtěli získat?
3: Hlavně jsou rádi, že se podařilo co největší částku získat do tarifu. Potvrdil to pojednání předseda odborového svazu hasičů Jiří Jílek.
5: Původně jsme chtěli 2600, ano, přiznávám, ale dopady na státní rozpočet by byly kolem 250 milionů korun.
3: Dalších 500 korun půjde na přesčasy nebo třeba pohotovosti. Původně chtěli sbory navýšení o 10%. To se jim ale nepodařilo. Dnešní variantu berou jako dobrý kompromis.
7: Komentoval dohodu někdo z vlády, premiér nebo třeba minister vnitra Lubomír Metnar, z hnutí ANO oba. S ministrem Metnarem totiž jednali odboráři už zhruba před 14 dny. Změny nedosáhly, což byl důvod, proč oslovili k jednání premiéra.
3: Po schůzce řekl ministr vnitra Metnar, že bylo nutné schůzku s premiérem mít, protože bezpečnostní sbory spadají pod více rezortů.
9: Jsou tam zpravodajské služby, je tam GIBS a potom ty základní čtyři.
3: To jsou právě policisté, hasiči, celníci a taky vězeňská služba. Právě ta potřebuje udržet v poměru co nejvíce lidí. Pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
10: Ročně zhruba přes 400 příslušníků odchází a byť se nám daří nábor, tak jsme sotva schopni náborovat tolik příslušníků, aby nám stav výrazně neklesal.
3: Neobsazených má dlouhodobě vězeňská služba téměř 10% všech míst.
7: Pro příští rok je tedy rozhodnuto, ale bude tahle dohoda platit i v příštích letech i dál?
3: Jak se budou zvyšovat odměny třeba pro rok 2028 a 2029 ještě dané není. Třeba odbory o větších změnách chtějí jednat hned od začátku příštího roku. Řekl to předseda nezávislého odborového svazu policie Tomáš Machovič.
24: Příští rok otevřeme hnedka na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostali ten policista, který slouží tady roky.
3: Cílem podle ministra Metnára je, aby po absolvování základní přípravy měli příslušníci sboru při nástupu 50 tisíc korun. Tohoto slibu z programového prohlášení vlády se drží i zástupci jednotlivých sborů.
7: Valeria Oros, domácí redakce. Děkujeme.
3: Naslyšenou.
19: Tady je Radní plus chvíli po 6:45. Babí léto skončilo a jakmile klesly teploty, začaly některé ski areály v Česku vyrábět technický sníh. Hlavně ty, které mají speciální technologii, díky které vydrží sníh i při teplotách nad nulou. Hromady sněhu už se tvoří třeba na Ještědu.
11: Obrovský výrobník už vyrábí sněhové krystalky, posílá je nahoru na kopec, kde se hromadí. Podle ředitele ski areálu Radka Chalupy bude rolba tento sníh rozmisťovat na dojezdu sjezdovky.
12: Co se týče spuštění sezóny tento rok, tak počítáme, že bychom brány areálu otevřeli 12. prosince, ale samozřejmě pokud budou dobré podmínky a počasí nám bude přát, tak se to budeme snažit pušovat možná na nejdřívější termín.
11: V České republice je hodně velké sucho. Máte vody dostatek? Odkud jí berete?
12: Pro účely umělého zasněžování tak využíváme naší akumulační nádrž na Bucharce. Máme tam k dispozici tuším 12 000 kubíků, takže to je to, s čím my pracujeme.
11: K tomuto tématu včera zasedala Národní koalice pro boj se suchem. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD na zasedání řekl, že Česko se musí proti suchu aktivně zapojit. Například zadržováním vody v krajině, ale také investicemi do vodohospodářské infrastruktury a třeba i čistíren odpadních vod. Ski areál na Ještědu zatím výrazně nestrádá.
12: Vody není nikdy dost, ale budeme se s tím prostě muset nějak vyrovnat. Když voda dojde, tak nějak způsobem třeba omezíme produkt. Nebo se s tím opereme nějak jinak.
11: Jaké máte letos v plánu novinky?
12: Nějakým způsobem jsme přebudovali obě dvě stanice, jak tu nástupní, tak tu výstupní na sjezdovce Nová Skalka, které našim klientům umožní snadnější a bezpečnější nastupování a vystupování.
11: Půjdeme se podívat na tu dolní stanici.
12: Takže instalovali jsme v podstatě i nové oplůdky. Aktuálně jsou to oplůdky, se kterými se nechá velice dobře manipulovat. Tak a co se týče vlastně toho nastupování a vystupování. Jo, Peťo. Tak jsem primárně zmiňoval vlastně tuhletu zámkovou dlažbu, která byla v minulosti příliš vysoká. To znamená, klienti, kteří nasedali na lavičky, tak občas se stalo, že si přišlápli lyže a ty lyže se jim jakoby spříčily. Tím, jak jsme vlastně s tou podlahou sjeli jakoby níže, tak ten prostor mezi sedačkou a tou zemí tak se zvětšil.
11: Sjezdovku začaly zasněžovat také ski areály v Harachově, Rokytnici nad Jizerou a třeba Monínec. Z Ještědu Johana Tománková, Český rozhlas.
19: A my se zasněžováním v době, kdy se Česko potýká se suchem, budeme v Ranním plusu věnovat i krátce před 8:30.
7: A teď je 6 hodin na téměř 49 minut se budeme věnovat detailně ekonomice. Růst světové ekonomiky letos zpomalí na 3,1% z loňských 3,5%. Předpověděl to Mezinárodní měnový fond v podzimním hospodářském výhledu. Odhad letošního růstu však měně zlepšil ze 3%, která předpovídá v červenci.
19: Český statistický úřad zveřejní konečnou hodnotu zářijové inflace. Podle předběžného odhadu z minulého týdne spotřebitelské ceny meziměsíčně stagnovaly a oproti loňskému září se zvýšily o 2,5%. V předchozích měsících ČSU pokaždé svůj předběžný odhad potvrdil.
7: A poslanci by dnes měli projednat v úvodním kole zavedení mimořádné daně na rafinerie pro letošek a příští rok. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží rafinerií kvůli situaci na světovém trhu s ropou. Letos by daně mohla přinést podle odhadu kabinetu 5,5 miliardy až 9 miliard korun.
19: Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism nejspíš přijde o většinu svého rozpočtu na příští rok. Od listopadu bude rod 1. listopadu přejde pod Ministerstvo průmyslu a obchodu a to plánuje dát podle informací Asociace cestovních kanceláří na rozvoj turismu 70 milionů korun. Letos měla přitom agentura přes 400 milionů. Nově bude součástí Czech Business, která už má pod sebou Czech Trade a Czech Invest.
6: Pokud by měl být ten škrt nějaký zásadní, tak samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli se podaří zachovat činnost všech našich zahraničních zastoupení.
13: Říká ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová. Agentura má teď 15 zahraničních poboček, kromě Evropy taky třeba v Číně, Japonsku, Mexiku nebo ve Spojených státech. A právě některé z nich se mají sloučit s pobočkami Czech Business, kterých bude zhruba 60. Podle Hofmanové je možné celkově díky spojení s Czech Business například sloučit administrativu. Některé aktivity jsou ale podle ní nepřenosné.
6: A stojí na té odbornosti těch současných lidí, ať už je to právě u těch našich zahraničních zastoupení, anebo jsou to ale i lidé tady v Praze, kteří například rozvíjejí ty jednotlivé produkty, mají tam obrovskou znalost toho zázemí, mají tam kontakty a tak dále.
13: Agentura se zaměřuje hlavně na prezentaci Česka jako destinace. V případě výrazných škrtů Hofmanová připustila i omezení účasti na některých veletrzích nebo propagačních kampaní v zahraničí. Ty jsou podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří důležité hlavně kvůli zemím, které o Česku jako turistické destinaci zatím tolik neví.
14: Jako je třeba Indie, Brazílie, Jižní Afrika. To jsou země, kde vznikla určitá skupina bohatých lidí, kteří se teď dostávají do světa. A ve chvíli, kdy tyhle lidi ani netuší, že nějaká Česká republika je, tak těm je potřeba právě říct, co Česká republika je, v čem je hezčí než jiné destinace.
13: Snížení rozpočtu kritizuje taky Václav Stárek z Asociace hotelů a restaurací. Podle něj sice Czech Tourism výraznou část svých peněz dal na provoz a díky přechodu pod Czech Business ušetří. Zároveň je ale podle Stárka 70 milionů pouze na propagaci turismu málo.
15: A hlavně důležité je to, že ty ostatní země okolo nás nespí. Vidíme tu expanzi těch zahraničních zemí, jak se snaží přilákat turisty a daří se jim to. U nás cestovní ruch docela pěkně rostlo. Byla by velká chyba, kdyby se v příštím roce tato snaha nějakým způsobem přerušila.
13: V Česku podle dat Czech Tourismu loni přibylo domácích turistů o 2,5% a zahraničních o víc než 4%. Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo škrty v rozpočtu na příští rok, neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Rezort taky sníží počet pracovních míst v agentuře. Zároveň tvrdí, že chce zachovat odbornost a znalost zahraničních trhů, aby Česko dál podporovalo cestovní ruch. Vít Andrle, Český rozhlas.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
7: V Kateřinicích na Vsetínsku v letošních komunálních volbách kandidovalo 30 lidí, ale ne jako společné uskupení, každý sám za sebe. Na volebním lístku bylo 30 kandidátek, každá s jedním jménem.
16: Je to výhoda, určitě. Každého kandidáta znám osobně a vím, koho volím. Je to tady zvyklost.
25: Tak jo, tak asi jsme rádi za to, že to je. To je. Jo.

0: Výhody.
1: Nevýhoda je v tom, že když se ty volby připravují, tak vlastně tento systém musí všichni respektovat. Je to ale nepsaný systém, není to nikde dané prostě legislativně, takže je to víceméně taková gentlemanská dohoda všech kandidátů, kteří kandidují do obecního zastupitelstva, že vlastně tento systém dodrží.
0: Jak se liší ta kampaň oproti obcím, které jsou tady okolo, nebo městům, kde právě třeba jsou 3, 4, 5, nikde třeba i 9 stran?
1: Přiznám se, že ta kampaň, jako já jsem pocitoval nějakou kampaň tady. Ono opravdu, já se fakt většině všem kandidátům, kteří se přihlásili a kandidovali do obecního zastupitelstva, je to o tom, že ti lidé se zapojili v průběhu těch uplynulých nejenom 4 let, ale celého toho času minulého a snaží se prostě dělat ve prospěch té dědiny a to si myslím, že následně ti voliči ocení.
0: Kateřinice mají bezmála 1100 obyvatel a kandidáty znají ze spolků i obecních akcí. Billboardy ani reklamy na sociálních sítích tu před volbami nebyli vidět.
1: Ti lidé se tady zdají, my jsme malá dědina. Opravdu se setkáme na nejrůznějších akcích, ať to jsou kulturně společenské nebo sportovní akce, nebo prostě další akce, které prostě probíhají v naší obci, tak ti lidé se setkávají a opravdu se znají.
0: Nejvíc hlasů ale letos nedostal starosta. Vyhrál dosavadní nezávislý místostarosta Jiří Stehno. Křížek na volební listině vyznačili u jeho jména 4 z 5 voličů. Starostově 7 z 10. Na radnici se ale žádná změna nechystá.
2: Zůstaneme při tom formátu tak, jak je, protože v obci máme starostu, který je výborný a mě je docela čest mu dělat místo starostu. Ten systém volební je trochu jiný než jinde a kandiduje každý sám za sebe a o to víc si váží toho, že jsem dostal tady ty hlasy.
0: Říká vítěz voleb Jiří Stehno a starosta Zubíček potvrdil, že bude o post starosty usilovat. O tom rozhodnou zastupitelé v Kateřinicích v 1. listopadovém týdnu. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
3: A uplynulým komunálním volbám a jejich dopadům se věnuje taky dnešní pravidelný ranní komentář, který vám teď nabídneme v Ranním plusu. Připravil ho politolog Lukáš Jelínek a doplnil ho titulkem Staré bolesti nových zastupitelstev.
4: Voliči svoje hlasy v boji o radnice odevzdali a ostatní je na politicích. Ne nadarmo se o komunálních volbách říká, že i oni mají 2 kola. To druhé ale probíhá v zákulisí, kam občan nesmí při vyjednávání koalic. V něm přitom přežívá několik nešvarů. K nejvážnějším patří obcházení vítězů. Hnutí ANO se toho teď obává například v Pardubicích, kde ostatní porazilo. Bez tak co nevidět, od Andreje Babiše opět uslyšíme, jak se všichni spojují proti němu a ignorují názor voličů. Pro ten případ si přibližme dění v 70-tisícovém Havířově. V barvách ANO by tam donedávna vyhrála i Babišova kšeltovka. Tentokrát ale první na pásce skončilo, i když těsně, hnutí Havířov sobě. Přesto bude mít primátora hnutí ANO. Rychle se totiž domluvilo se středopravicovými stranami, o něž se jindy nevybíravě otírá, avšak v Havířově s nimi léta spolupracuje, že vítěze obejdou pěkně spolu. Asi nezaznamenali vzkaz, který od občanů zazněl napříč republikou. Oslabila velká část politického spektra. ANO, ODS, Piráti i SPD. Naopak hlasy ve velkém sklízela místní hnutí a nezávislé kandidátky. Důvěra lidí v etablované celostátní strany je totiž podlomená. Vidí a slyší, jak se hádají ve sněmovně i mimo ni a jak práce stojí. Od starostů ale vyžadují výsledky. Ostatně i proto je mají z politiků v největší úctě. Logicky se potom domnívají, že městům a jejich problémům se budou svědomitěji věnovat ti, kteří kandidují za pestré subjekty z lokální působnosti. Přiznejme ale hnutí ANO, že se stává obětí antikoalic nejčastěji. I letos mnohé vzniknou. Centrály středopravicových partají to vesměs popírají, ale jejich tlak na kolegy v regionech, aby respektovali souboj s Babišovou koalicí na ústřední úrovni, je zjevný. Stejně jako v případě obcházení jiných vítězů, jde o bezpečné pohrdání vůli občanů. Oni se nejdřív jasně vyjádří, avšak jejich verdikt zvolené strany obratem zvrátí. Jak lidi motivovat k účasti u voleb příště, když vidí, že na nich příliš nezáleží? Zmatení mohou být i ze širokých koalic, které vznikají ze všech stran v zastupitelstvu, nebo aspoň z jejich drtivé většiny. Taková se chystá i pro Brno, opět bez hnutí ANO. Situace, kdy za jeden provaz musí tahat odlišní Piráti a Lidovci, nebo třeba Zelení a Občanští demokraté, nepochybně existují. Tahle to však není. Spíš jde o ukázku pohodlnosti nebo vypočítavosti. Jakoby úplně nestačilo, že v řadě míst dostali voliči jen jednu kandidátní listinu, tak že bylo předem jasné, kdo na radnici usedne. Nestalo se tak ale jenom v obcích, kde je málo voličů a málo

0: Zájemců o mandát. Podobnou praxi šlo zaznamenat i v některých pražských městských částech. Zastupitelé si tam patrně řekli, že jim to spolu klape, že se mají rádi a že si přejí pokračovat dohromady. Pak se řadili na jednu kandidátku zástupce všech zúčastněných stran a doufali, že se při sčítání potvrdí, jak těžké je preferenčními hlasy měnit její podobu. Na takových místech byly volby skoro zbytečné. Politika je dynamická, přesto by si její aktéři měli vyhýbat krokům, které se voličům špatně vysvětlují. V sázce totiž nejsou jen konkrétní mandáty, ale i důvěra v politiku, ústavní a volební systém. Nahlodávat ji v době, kdy je oslabována i spoustou jiných faktorů, zavání hazardem.
1: V Radním plusu jste slyšeli komentář politologa Lukáše Jelínka.
2: Více zpráv z domova i ze světa si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Je úterý 13. října, o 7. hodině se vám hlásí Ranní plus, Martina Mašková
1: a Ondřej Látal.
2: Český rozhlas plus.
1: Co máme na plusu v tematické nabídce příštích minut? Jak se vyvíjí jednání o koalicích v Praze nebo Brně?
3: Česká vláda považuje návrhy změn systému emisních povolenek ETS2 za nedostatečné. Jaké z evropských zemí chce získat na svou stranu?
1: Dnes se dozvíme údaje o zářijové inflaci. Potvrdí se předpoklad statistiků, že rostla 2,5% tempem?
3: Zprávami i tuto hodinu uvodí Monika Vrchotová.
4: Hezké ráno. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze se dnes dopoledne sejdou na jednání o koalici s Prahou sobě. Odpoledne budou mluvit taky se zástupci Pirátů. Starostové už se včera sešli na jednání s koalicí Spolu pro Prahu. Podle lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka na schůzkách budou řešit představy jednotlivých stran o složení koalice.
5: Nás zajímá, jakou mají kolegové představu, co by si představovali jako tu svoji pozici. Hodně už toho proběhlo v různých médiích, takže si chceme ověřit tu pozici.
4: S Piráty a Prahou sobě se dnes mají zájem setkat taky zástupci Spolu pro Prahu. Jednat chtějí i s hnutím ANO, koalici s ním ale opakovaně odmítají. Povolební jednání pokračují i v Ostravě, Pardubicích nebo Jablonci nad Nisou. Detailně to rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách. Americký prezident Donald Trump by se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Šéf Bílého domu připustil, že se to může stát během jeho plánované cesty do Asie. V listopadu poletí na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Shenzhenu. Trump dodal, že si s Kimem rozumí a že by takové setkání bylo vzrušující. Řekl to potom, co Severní Korea otestovala balistickou raketu. Severokorejská agentura upřesnila, že test potvrdil úspěšnou technickou modernizaci klíčové části střely.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu. Z něj se pak třeba počítá i výsluha. Cíl dalšího navyšování v příštích 3 letech popisuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
6: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o 3 rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
4: Zástupci odborů označili dohodu za kompromis. Původně chtěli platy vyšší o 10%. Další jednání o větších změnách chtějí začít hned začátkem příštího roku. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav taky vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
7: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
8: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
7: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
9: Já nevidím ani zásadní vlastně jako odklady toho, co by se mělo dít.
7: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty, nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vik, Český rozhlas.
4: Španělský král Felipe VI. A královna Letícia dnes navštíví exklávu na marockém pobřeží Ceuta. Město zažilo na konci července invazi více než 70 tisíc migrantů z Maroka. Většina se jich několik dnů po vniknutí do exklávy vrátila. Několik tisíc jich tam ale podle úřadů stále zůstává.
10: Naposledy byl v Ceutě otec dnešního krále Juan Carlos I. v roce 2007. Na rozdíl od něj Felipe s Letícií na africké pevnině i přespí. Ve středu je totiž čeká návštěva druhé španělské exklávy na marockém pobřeží Melii. V Ceutě se královský pár setká s představiteli místní samosprávy. Na muslimském hřbitově Sidi Embarek si při ekumenickém obřadu připomenou 80 lidí, kteří se utopili při červencovém pokusu dostat se z Maroka do Ceuty. Pavel Novák, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Pracovníci ski areálu Monínec na hranici Středočeského a Jihočeského kraje začali vyrábět sníh na zimní sezonu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale lidé na svah chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
11: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně lezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem tomu sněhu to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozhodneme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo, aby byl bílý.
4: Do druhého ročníku mise Zero G se po žácích můžou ode dneška zapojit také učitelé. Zaregistrovat se dá na webu České cesty do vesmíru. Mise je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. 26 vybraných kadetů si spolu se dvěma učiteli příští rok při speciálním letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže. Přihlásit se můžou pedagogové základních i středních škol, popisuje vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
12: Nemusí se jednat nutně o fyzikáře, chemikáře, učitele IT nebo zeměpisu, ale může se jednat i o učitele, kteří neučí tento tvrdě takzvaně STEM předmět spojený s vesmírem. Takže my opravdu chceme vidět, jakou kreativitu dokáže ten učitel použití vesmíru do výuky vnést.
4: My se teď na Plusu podíváme na silnice. Dálnice D2 je z Brna do Bratislavy. Za Břeclaví opět průjezdná. Na 52. kilometru se kolem nehody dá projet jedním pruhem a kolona se rozjíždí. Hodně plné jsou příjezdy po dálnicích do Brna. Na D1 z Ostravy kolona od Rousínova z kilometru 215 a zdržení asi 20 minut. Na D2 z Bratislavy kolona před D1 od Blučiny ze 7. kilometru na půl hodiny. Na dálnici D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně před omezením u Pražského okruhu na prvním kilometru, zdržení od Rudné ze 4. kilometru asi 20 minut a na silnici 3 z Benešova do Prahy je kolona před Cenohraby asi na čtvrt hodiny. V Praze už je teď velmi silný provoz, brzdí ho třeba omezení Bekbelské směrem k Ústecké dálnici, v Letňanech se projíždí jen jedním pruhem a kolona je z Novopatské z Černého mostu na 30 minut a ucpává se i Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové, tady se zdržíte půl hodiny a kolona na 20 minut je i v Liberecké z Letňan do Holešoviček a do Blanky. Dobře dojeďte. Dnes nás čeká zpočátku slunečný den, i když místy ho teď ještě halí mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne pak bude od západu postupně přibývat mraků a večer se v Čechách přidá lokálně i déšť. Teploty dnes 12 až 16 stupňů při déle trvající mlze kolem 9. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
3: Dnes s Ondřejem Látalem a Martinou Maškovou zdravíme rovněž od mikrofonu. O složení zastupitelstev v obcích a městech na příští 4 roky je už rozhodnuto. S kým vítězové voleb vytvoří koalice ve většině krajských měst zatím jasné není. Jak se vyvíjí povolební vyjednávání, si teď řekneme s Michalem Foštem z domácí redakce. Michale, ještě jednou dobrý den.
13: Dobré ráno.
3: Začneme velkými městy. Jak to vypadá s koalicemi v Praze a v Brně?
13: V Praze vyhrálo hnutí STAN. Jeho kandidát na primátora Petr Hlaváček už zahájil povolební jednání. Jako první se sešel se Spolu.
5: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gesce, ty budeme probírat v dalším kole.
13: Koalice STAN a Spolu by měla těsnou nadpoloviční většinu, tedy 34 z 65 zastupitelských křesel. Takové spojení by bylo podle Hlaváčka křehké. Zvažuje proto spolupráci taky s Praha sobě nebo Piráty. Partnerství s ANO ale vyloučil. Starostům se dařilo i v Brně. Vyhráli tam v koalici s lidovci. Primátorem se tak nejspíš stane lídr koalice Jakub Hruška z KDU-ČSL. Koalice hnutí STAN a lidovců nabídla spolupráci ODS a TOP 09. Hruška nevyloučuje ani rozšíření koalice o Zelené, Piráty a hnutí Zalužánky. Společně by měli 44 z 55 mandátů.
3: V Ostravě volby vyhrálo hnutí ANO, získalo 18 55 křesel v zastupitelstvu. Jeho lídr Richard Vereš se ve svých 31 letech může stát nejmladším primátorem v historii Česka. S kým se ostravské ANO plánuje spojit?
13: Vereš v pondělním vysílání pořadu Českého rozhlasu Kulatý stůl řekl, že předpokládá trojkoalici, buď s uskupením Srdcova nebo STAN. Konkrétní spojení ale zatím nezná.
14: Klub hnutí ANO musí ještě rozhodnout o tom, zda tím partnerem pro nás bude koalice Srdcova nebo Starostové a také o tom, kdo vlastně tu koalici doplní, jestli to tedy bude Ostravák, potažmo motoristé, anebo zda to bude právě třeba trojkoalice se Srdcovou a se Starosty.
13: Naopak v Pardubicích se nejspíš ANO do vedení nedostane. A to i přesto, že volby vyhrálo. Brání mu pětice stran, která plánuje sestavit takzvanou duhovou koalici. Tvořilo by ODS, hnutí STAN, naše Pardubice, progresivní Pardubice a noví lidovci. Společně by měli 22 z 39 mandátů. Duhová koalice zatím nevznikla. Všech pět stran se ale dohodlo, že s vítězným hnutí ANO ani s jeho partnerem Žijeme Pardubice zatím nebudou vyjednávat. Podle lídra pardubické ODS Ondřeje Tichého se taky domluvili, že budou dělat kompromisy.
15: Děláme to proto, že vnímáme, že opravdu vlastně v zásadě asi voliči všech těchto subjektů volají po nějaké změně, volají po nějaké dohodě a to je možná nadřazené těm jednotlivým detailům programu. Máme jeden jasný cíl a to je domluvit se na této platformě.
3: Tak tolik Ondřej Tichý, lídr pardubické ODS. Zatím jsme mluvili o předpokladech, jak by se mohly strany v jednotlivých městech domluvit. Jsou už některá města, kde se zvolení zastupitelé dohodli?
13: Jasno je třeba v Liberci. Domluvili se tam na spolupráci Starostové, Lepší Liberec a Liberec otevřený lidem z Piráty. V opozici zůstane jen ANO. Naopak v Karlových Varech bude ANO ve vedení. Utvoří koalici s Karlovaráky a ODS.
3: Po volebnímu vyjednávání v Praze se budeme věnovat po 8 hodině na další velká města České Budějovice a Pardubice, o kterých jsme se už zmínili. Teď se zaměříme po 9:45. Ve studiu byl s námi Michal Forš, domácí redakce. Michale, díky.
13: Díky, naslyšenou.
1: Teď je 7 hodin, skoro 12 minut, posloucháte Ranní plus. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO si přeje, aby Evropská unie začala na svém území těžit víc ropy a plynu. Zároveň za svou prioritu označuje boj se suchem, které je ovšem zhoršované právě i spalováním ropy a plynu. Tyto protichůdné signály vydává předseda české vlády ve chvíli, kdy se země Evropské unie, včetně Česka, dohodly na tom, že na letošní klimatické konferenci OSN budou společně tlačit právě na odklon od fosilních paliv. A víc teď v ranním vysílání plusu řekne Jan Kaliba, náš klimatický zpravodaj. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
1: Společnou strategii pro letošní konferenci COP31 v Turecku schválila v Lucemburku Rada Evropské unie za účasti ministrů pro klima nebo životního prostředí. O co bude Unie usilovat?
16: Země Evropské unie sjednocují ten svůj postoj každý rok před touhle klimatickou konferencí OSN. Tradičně patří mezi ty, které se snaží tlačit zbytek světa k větším závazkům v oblasti ochrany klimatu a snižování emisí skleníkových plynů. Tahle koalice poslední dobou značně oslabuje ve světě. I letos si členové Evropské unie schválili, že budou v jednáních usilovat o to, aby se už dříve přislíbené cíle plnily, aby nabrala na obrátkách elektrifikace, aby se rychle nahrazovaly nafta a benzín v dopravě, ale i další fosilní paliva, třeba ve vytápění čistšími zdroji energie, aby rychle rostla instalace obnovitelných zdrojů energie. To by měly být priority Evropské unie na COP31. Ovšem řada zemí globálního jihu bude tradičně, mimo jiné právě po Evropě, chtít více peněz na řešení problémů, které už u nich změna klimatu způsobuje a v tom je zase Evropská unie zdrženlivá.
1: Jak se k tomu staví Česko?
16: Česko tu společnou pozici Evropské unie pro konferenci COP31 podpořilo, i když jsme od vládních představitelů během uplynulých 12 měsíců mohli slyšet zpochybňování člověkem způsobené změny klimatu a přesto, že, jak řečeno, premiér Andrej Babiš nově od minulého týdne navrhuje, aby Evropská unie naopak začala těžit víc ropy a plynu, což je přesný opak toho, co si Česko a další země unie teď odsouhlasili pro účast na klimatické konferenci v Turecku. Tento týden Babiš upřesnil, jak přesně to s tou těžbou myslí.
17: Já jsem nemluvil o České republice. Mě to řekl rumunský prezident, který řekl ano, budu znovu těžit podstatně více plynu. A měla by to udělat celá Evropa, protože vidíme, jak se zachoval pan prezident Trump a Evropa je v šoku a není schopná vůbec reagovat. Ano, my jsme se zbavili fosilních paliv z Ruska, no a na druhé straně máme Hormuz a máme velký problém.
16: Premiér by ho tedy řešil intenzivnější těžbou fosilních paliv přímo na území Evropské unie, která má ovšem taky ze zákona povinnost snižovat emise skleníkových plynů, jinými slovy fosilních paliv se zbavovat. Ostatně i sám Andrej Babiš včera znovu označil za svou prioritu boj se suchem a sucho je prohlubované právě i spalováním ropy a plynu.
1: Rada Evropské unie schválila kromě tedy klimatického COPu 31 i společný postup taky pro konferenci OSN v Jerevanu, která začne už za týden. Co čekat od této akce, kde půjde o záchranu přírodních druhů?
16: To je ten druhý biodiverzitní COP, který se koná jednou za 2 roky. Tam se budou hlavně hledat peníze a způsoby, jak ochránit a obnovit degradovanou přírodu a zpomalit vymírání druhů. Dohoda na cílech je tam daná. Ambicí je chránit 30% oceánů i souše do roku 2030. To je výsledek z předminulé konference v Montrealu 2022 a tam tu dohodu, co by šéf české i celounijní mise pomáhal dojednat biolog a bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko. Teď věří Ivanu, podle něj tedy nepůjde ani tak o to, co by měly země dělat, ale jak toho dosáhnout.
18: To znamená celou řadu prostě technických jednání, které jsou, řekněme, pro veřejnost málo atraktivní. Není to nějaká nová věc, kterou teďka budeme dělat jinak, ale celé se to bude točit zcela určitě opět kolem peněz a kolem ochoty těch bohatších a těch, co mají větší podíl na tom poškozování, financovat nápravu, ať už ochranu stávajících ještě zachovalých území, anebo právě obnovu.
16: Biodiverzitní COP17 v Jerevanu v Arménii začíná za týden. Klimatická konference COP31 naváže od 9. listopadu v Antalii v Turecku.
1: Připomíná v Ranním plusu Jan Kaliba, náš klimatický zpravodaj. Díky.
16: Naslyšenou.
1: A my se k tématu ještě vrátíme. Závěry jednání probereme po 7:30 v Ranním plusu s europoslancem za hnutí ANO Ondřejem Knotkem.
3: A teď 7:16 probereme hlavní zprávy. Ve městech a obcích budou dnes pokračovat povolební vyjednávání. Vítěz voleb v Praze, hnutí STAN se dopoledne sejde s vyjednavači Prahy sobě, odpoledne s Piráty. V Ostravě volby vyhrálo hnutí ANO, v poledne by mělo informovat o svém dalším směřování v povolební spolupráci. Donald Trump tvrdí, že Vladimír Putin má větší zájem se dohodnout než Volodymyr Zelenský. Zaznamenala to agentura DPA. Když byl Trump dotázán na ruské porušení energetického příměří, které ohlásil, uvedl, že porušování příměří vidí na obou stranách. Růst světové ekonomiky letos zpomalí na 3,1%. Loni to bylo 3,5%, jde o údaje Mezinárodního měnového fondu v podzimním hospodářském výhledu.
1: Filmové dokumenty obvykle nebývají terčem kritiky celé vlády. Trochu jinak je to ale v případě oceňovaného izraelského snímku NASA. Proti autorům a účastníkům dokumentu se obrátil i přímo jejich premiér Benjamin Netanyahu. Ten vyzval k odhalení a stíhání všech vojáků, kteří v NASA mluví. Více už nám teď řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobré jitro.
19: Dobré ráno.
1: Jakube, pro ty, kdo ten snímek neznají, o čem přesně je a proč tak leží izraelské vládě v žaludku?
19: Ten dokument je pojmenovaný po izraelské vojenské zkratce NASA, což je tedy označení pro civilní ztráty při vojenském bombardování. Dokument zpovídal různé členy izraelské armády právě o tom, jak se rozhoduje o bombardování v Gaze. Tvůrci dokumentu se ptají, jak jedna skupina lidí dopustí totální dehumanizaci skupiny jiné. Ten dokument je produkovaný Guardianem, britským deníkem, a dostal na Benátském filmovém festivalu zvláštní cenu poroty a taky nejdelší potlesk v historii festivalu, celých 25 minut. A Izrael tvrdí, že celý ten dokument je tedy lživý a ohrožuje izraelské zájmy.
20: No a co přesně teď tedy izraelský premiér Netanyahu požaduje?
19: No teď Benjamin Netanyahu nařídil stíhání všech, kteří se v dokumentu objevili. Ten rozkaz vydal, tedy no pokyn vydal ministru spravedlnosti a šéfovi tajných služeb, aby odhalili identity všech, kteří tam jsou, protože oni tam jsou různě anonymizovaní, jsou tam natáčení ve tmě, aby nebyly vidět jejich obličeje. A pak je taky stíhat právě pro ohrožení izraelských diplomatických a bezpečnostních zájmů. On je k tomu ještě vinný z porušování pravidel o ochraně informací a zároveň ho je obviňuje z pomluvy. Tady tohleto rozhodnutí je tedy novinka. On už dřív chtěl tedy izraelský premiér Netanyahu odebrat těm autorům, těm hlavním dvěma režisérům, Yuvalu Abrahamovi a Rachel Sorové, občanství izraelské, a za tímto účelem chce zavést vlastně dva nové zákony, které by tohle umožnily.
20: Ten plán odhalit a potrestat respondenty dokumentu má taky novinářský a etický rozměr. O co přesně jde?
19: Novináři, což v tomhle případě tedy jsou i autoři dokumentu, tak mají ty své zdroje chráněny právě, aby mohli odhalovat problémy ve společnosti, aby se ti lidé nemuseli bát, aby novináři tedy měli s kým mluvit. To je součást tedy svobody médií a to odhalení zdrojů je možné v zemích obvykle jenom za velmi výjimečných případů. A Evropská federace novinářů k tomu vzkazuje, že výhrušky nejsou nic jiného než pokus zastrašovat novináře, kteří dělají svoji práci, a podle generálního tajemníka federace je to celé důkaz, že izraelský režim chce maskovat své zločiny proti lidskosti a genocidu. Mluvčí deníku Guardian vzkázal, že všechny ty kroky mají odvést pozornost od toho, o čem dokument je, a to je masové zabíjení civilistů v Gaze.
20: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ale není jediný, kdo proti tomu dokumentu podniká různé kroky. Kdo další?
19: No je to taky minister kultury Miki Zohar, který navrhuje odebrání občanství podobně jako premiér Netanyahu. Taky se vůči tomu vymezili někteří koaliční partneři izraelského premiéra, příznivci strany Otzma Yehudit, kam patří třeba Itamar Ben-Gvir, jeden z ministrů, tak ti přímo osobně protestovali před domem rodičů, křičeli tam, že tedy zrádci si zaslouží smrt a že ty domy by se měly zbourat. Další vyzývají, aby si na ty autory dokumentu lidé počkali, až se vrátí zpět do Izraele, protože oni jsou teď tedy v Evropě. A na stranu autorů z druhé strany se tady postavila skupina lidskoprávních organizací. 43 z nich vyzvalo politiky, ať nepodněcují násilí a nestíhají autory dokumentu.
20: Dodává Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Díky.
19: Naslyšenou.
3: Posloucháte Ranní vysílání na Plusu. Odpadní betonový prach by nemusel končit na skládkách. Čeští vědci přišli na způsob, jak z něj znovu vytvořit pevný stavební materiál, a to bez použití cementu. Stačí přidat bakterii, která funguje jako přírodní lepidlo. V současnosti se jemný betonový prach prakticky nerecykluje, přestože podle vědců tvoří až třetinu stavebního odpadu.
21: Tento jemný drcený beton pochází z dálnice D1, konkrétně ze 101. kilometru. A vidíte, že je to opravdu velmi, velmi jemný prášek, který v současné době nemá využití.
22: Takový moučkový cukor, akorát v šedé barvě.
21: Ano. A my jsme pomocí bakterií z něho byli schopné vytvořit takovéto krychličky. Ty nejlepší vzorky dosahovaly okolo 40% pevnosti porobetonu.
22: Ukazuje mi Hana Stiborová z Ústavu biochemie a mikrobiologie Vysoké školy chemicko-technologické, která do výzkumu zapojila i svou koupelnu, respektive odpad z její rekonstrukce.
21: Nabrala jsem si jemný drcený demoliční odpad z naší koupelny a když si zkusíte tady, tak je tam i jemný prášek, i trošku větší zrníčka, úlomky kachliček, takže tam můžete cítit, že tam jsou i ostřejší částečky.
22: Je to tam i slyšet, že tam něco je, že tam jsou nějaké kousíčky, zatímco u toho prachu, tak to je skutečně jenom čistý prášek.
21: No a tady máme vlastně ten materiál, který se nám zase podařil vytvořit, a když vidíte, tak opravdu s ním takhle můžeme poťukat a je to vlastně taková opravdu pevná cihla.
22: Cihla z vaší koupelny, z vašeho prášku.
21: Přesně tak. My jsme k tomu použili bakterie, které jsou schopné tvořit krystaly uhličitanu vápenatého. Je to něco jako lepidlo, kdy ty jemné částečky spojí dohromady a vytvoří z toho kompaktní soudružný materiál.
22: Mikrobiologové vyzkoušeli různé druhy bakterií, dokonce i z koně pruských jeskyní, než našli ty správné.
0: To jsou kolonie bakterie Sutcliffiella coli v tomto případě.
22: Vidím takové bílé šmouhy, ale to je právě ta bakterie.
0: Za sterilních podmínek ji přendáme do tekutého média obsahujícího živiny a zdroj vápenatých jontů. Bakterie v něm může dobře růst a být aktivní.
22: Kristýna Kliková teď bere tu bakterii, což je vlastně, tady vidím, žlutá tekutina.
0: Ano, jedná se o bakteriální suspenzi. Bakterie narostla. Teď nabírám jemně drcený beton. Dávám ho do speciálně připravené nádoby. Teď tam přidávám bakteriální suspenzi.
22: Teď už vidíme, že je to taková jako tuší směs, něco jako malta.
0: Součástí té bakteriální suspenze jsou i vápenaté jonty, které bakterie využije ke srážení toho uhličitanu vápenatého.
22: Jak dlouho se v tom bude lebedit?
0: V řádu dnů 10 až 20 dnů.
22: Nově vzniklý materiál pak odborníci z Davidské VŠHT posílají jen o pár stovek metrů dál na fakultu stavební ČVUT. A tady jednotlivé krychličky čekají zkoušky pevnosti, ale začíná se kontrolou pod elektronovým mikroskopem.
6: Vzoreček nalepíme na lepivý uhlíkový terč, který umístíme do stěny a ten zajede do elektronového mikroskopu. Všechno musí probíhat ve vysokém váku, aby nedošlo k nějaké kontaminaci.
22: Petr Holeček si teď připravil ten vzoreček a koukáte dovnitř, co vidíte?
6: Můžeme vidět zrna toho drceného betonu, která jsou obalená v různých typech krystalů. Můžeme tady vidět krystaly kalcitu, aragonitu, bateritu.
22: Takže to je přesně to, co chcete, aby z toho původního betonového prášku vzniklo, takže tady ten vzoreček je něco, s čím se dá dál pracovat?
6: Ano, přesně takovou tu krystalovou strukturu hledáme a teď může vzorek jít na další zkoušky.
22: Aby bylo možné recyklovat betonový prach pomocí bakterií, čeká odborníky ještě hodně testování pro zvýšení pevnosti nového materiálu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
20: Za 5 minut bude 7:30. Americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je 85 let. V 60. letech ho proslavilo folk rockové duo Simon a Garfunkel. Za skoro 70 let dlouhou hudební kariéru získal 16 cen Grammy. Simon už několikrát zavítal do Prahy, vůbec poprvé před 25 lety, kdy ho sem pozval Václav Havel.
8: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simona.
23: Simon do Prahy na Havlovu žádost přijel jako zahraniční pozorovatel voleb. Návštěva ale nezůstala jenom u politiky. Před zaplněným staroměstským náměstím po Havlově projevu zaspíval jeden z hitů dua Simon and Garfunkel, The Sound of Silence. Zpěvák u sebe tehdy neměl kytaru, a tak si ji půjčil od české hudebnice Dagmar Voňkové. Z nástroje sundal kapodastr, který slouží k přimáčknutí strun. Při letošním pražském koncertu ho Simon Voňkové po víc než 25 letech vrátil. S Václavem Havlem se tehdy Simon neviděl poprvé. Setkali se už v únoru 1990 při Havlově návštěvě Spojených států. Simon během koncertu na počest tehdejšího československého prezidenta zaspíval v newyorské katedrále svatého Jana píseň Bridge over Troubled Water. S prvními skladbami začal už v 50. letech ve škole v newyorském Queensu, kde mezi spolužáky potkal Arta Garfunkla.
24: Well, I began writing songs when I was 13 years old.
23: Stali se z nich nejlepší přátelé. Hudbou byli schopní trávit hodiny. Nakonec Simon s Garfunklem založili duo Tom a Jerry. V 16 letech vydali první hit Hey Schoolgirl, píseň, která je dostala do hitparád. Simon si v hudebních počátcích vyzkoušel taky sólovou dráhu. Ještě jako netolik slavný zpěvák a skladatel se za ní vydal do anglického Londýna. Zpíval tam ve folkových klubech. Za svoje první vystoupení tehdy dostal 3 libry. V Británii napsal jeden z prvních hitů pozdějšího dua Simon Garfunkel. Pojmenoval ho Homeward Bound, tedy Na cestě domů. A domů, tedy zpět do Spojených států a ke koncertování s Garfunklem, se nakonec z Londýna v polovině 60. let vrátil i Simon. Tentokrát už oba vystupovali jako známé duo Simon and Garfunkel. Měli ale dlouhodobé neshody a v roce 1970 začal Simon opět zpívat sám. Čas od času, ale ještě s Garfunklem společně vystupoval. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. Výbuch muniční továrny na konci druhé světové války rozmetal do Božího lesa u Břeclavi desítky tisíc kusů nevybuchlé munice. Policejní pyrotechnici ji tam posledních 11 let hledali a likvidovali. A teď jejich práce končí. Les je od munice čistý, lidé tam můžou chodit bez obav.
7: V podstatě slyšíte zapnutý detektor, který se pomalinku ozývá při prvních třepinách. Tak, ještě půjdem kousek. Tak, teď se ozval silnější signál, znamená, že máme něco většího.
9: Prochází s detektorem kovů pyrotechnik Pavel Kupec pár metry čtverečními lesa posledními neprozkoumanými.
7: Takže máme lokalizované místo, kde se z největší pravděpodobností nachází granát, tak se hodem pokusit vyhrabat, obnažit.
9: Odkládá detektor a jde opatrně zahrabat do země.
7: Tak jsme měli pravdu, je tam 75 mm protipancéřový granát.
9: Tento granát pak pyrotechnici jdou odborně odpálit v odpalové jámě. My jsme se přesunuli asi 300 metrů daleko do bezpečné vzdálenosti a chystá se odstřel.
10: Takže budeme pálit. 3, 2, 1, pálím.
11: Jednou z těch nejvíc nebezpečných věcí představuje britská munice, takže to byl třeba jeden z důvodů, kdy vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Božího lesa na trhací jámě.
9: Podle Radka Žemličky tu z asi 70 tisíc nalezených kusů munice museli odborně zlikvidovat asi 10 tisíc.
12: Tady byla munice britská, francouzská, maďarská, zkrátka spousta typů munice, jak dělostřelecké, tak pumy, letecké i rakety, zkrátka munice všeho druhu a samozřejmě malorážní munice.
9: Doplňuje ředitel lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda. V Božím lese prohledali pyrotechnici 480 hektarů lesa. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
20: Je půl osmé, posloucháte Ranní plus a teď zprávy Moniky Vrchotové.
2: Český rozhlas Plus.
4: Přeji pěkné ráno. Sněmovna dnes bude jednat o návrhu zákona, který počítá se zdaněním vysokých zisků rafinerií. Ty podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO těží z rostoucích cen pohonných hmot. Sektorová daň by mohla vykompenzovat zátěž státního rozpočtu, kterou způsobují další vládní opatření. Studentské odbory ve Francii svolávají další kolo protestů proti nevyhovujícím podmínkám na středních školách. V Paříži odboráři organizují pochod až k sídlu premiéra. V plánu jsou taky demonstrace a studentská shromáždění v Rennes, Toulouse nebo Poitiers. Ministr školství Edouard Geffre přijme ve čtvrtek studentské odbory. Koaliční strany se stále nedohodly na finální podobě novely školského zákona. Spor se týká hlavně inkluze, kterou chtějí motoristé zásadně změnit a například zavést speciální třídy. Ministr školství Robert Plaga z ANO ale tvrdí, že jeho návrh už obsahuje koaliční kompromisy a pro další změny nevidí prostor. Panamu zasáhlo další silné zemětřesení o síle 6,1 stupně. Zatím není jasné, jestli jsou na místě zranění. Před týdnem Panamu postihlo ještě o něco silnější zemětřesení. Následovalo po něm více než 200 dalších otřesů. Zhruba 30 lidí utrpělo zranění. V Brně komplikuje dopravu uzavírka Pisáreckého tunelu. Na objízdných trasách by řidičům měli nově pomoct úpravy světelných křižovatek, se kterými přišli policisté. Ti ale upozorňují, že kapacita ulic je naplněná a situace se výrazně nezlepší. Se zesnulým hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moct rozloučit příští úterý 20. října v Národním divadle. Pohřeb začne v 11 hodin. Položit květiny k rakvi bude možné od 10:30. Štěpnička zemřel v neděli ve věku 79 let. Krátký pohled na silnice. Dálnice D2 z Brna do Bratislavy je za Břeclaví opět průjezdná na 52. kilometru, odklízí následky nehody. Projíždí se levým pruhem, zdržení v koloně ze 48. kilometru asi 20 minut. Plné jsou příjezdy po dálnicích do Brna na D1 z Ostravy, kolona od Rousínova asi na 20 minut, na D2 z Bratislavy před D1 od Blučiny také asi na půl hodiny. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně pojedete v koloně od Rudné ze 6. kilometru až na okruh k Ořechu, zdržení půl hodiny, a na D11 z Prahy do Hradce Usadské na 25. kilometru je nehoda v omezení, kolona z kilometru 22 na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu! Po rozpuštění možné mlhy bude slunečno, odpoledne mále od západu přibývat oblačnosti a večer může v Čechách místy pršet. Při déle trvající mlze bude dnes kolem 9 stupňů, jinak 12 až 16. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
20: Vracíme se 3 minuty po 7:30. Dobré ráno. Ministři životního prostředí členských zemí Evropské unie v Lucemburku jednali o změnách systému emisních povolenek ETS 1. Týká se především průmyslu a energetiky. Evropská komise představila návrh jeho revize v červenci. Česká vláda ale požaduje výraznější zásahy, a to hlavně kvůli vysokým nákladům pro evropské podniky. Unijní státy přitom už v pátek schválili další úpravy systému ETS 2, který se má od roku 2028 vztahovat na vytápění budov a silniční dopravu. Ani ty ale česká vláda nepovažuje za dostatečné. My se teď do tématu podrobně ponoříme s Viktorem Daňkem, analytikem Českého rozhlasu se zaměřením na Evropskou unii, naším někdejším zpravodajem v Bruselu. Viktore, dobré ráno.
5: Hezké ráno.
20: Český ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO označil návrhy změn systému ETS už na konci září za nedostatečné. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů včera po tom jednání mluvil o kosmetických změnách. Tak změnilo se tedy něco?
5: Já popravdě řečeno moc nerozumím tomu, jaké změny by si tedy oba páni ministři představovali, protože revize, kterou Evropská komise představovala, jde velice v ústrety, řekl bych, české pozici. Česko to tady, myslím, a tady třeba vládu pochválit, odpracovalo, protože nejenom, že sestavilo kredibilní argumenty, má za sebou podporu nejenom českého, ale i z velké části evropského biznisu. Ale zároveň také sestavilo poměrně velkou koalici států, kde Česko rozhodně není osamocené, má za sebou velké země jako Itálie, Německo a další, které na revizi tlačí, a ta představená podoba revize, jak jsem měl možnost mluvit třeba i se zástupci českého průmyslu, tak až na detaily ji poměrně kvitují. Tam, kde vidí třeba nedostatky, tak jedna z těch změn je, že bezplatné povolenky by měly být k dispozici po delší dobu i po roce 2030. Nicméně Evropská komise si chce pohlídat, že takto získá nebezplatné povolenky skutečně povedou k dekarbonizaci, což by mělo v důsledku, ale pokud si to bude Evropská komise chtít hlídat byrokratickou cestou, zvýšit administrativní zátěž, to pochopitelně třeba biznisu vadí, ale jinak je tam množství změn, které naopak velice kvitují a které by měly mít za cíl nebo měly mít ten efekt, že tady povolenky budou přehlednější, lépe předvídatelnější, cenově třeba i dostupnější, a to je něco, po čem biznis dlouhodobě volá.
20: Říká prozatím v Ranním Plusu analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk. Zatím děkuju a za chvíli se ještě uslyšíme. A v Ranním Plusu vítám taky europoslance Ondřeje Knotka z Hnutí ANO. Dobré úterní ráno.
13: Dobrý den.
20: Pane Knotku, tak jak hodnotíte výsledky toho včerejšího jednání? Do jaké míry našlo Česko podporu pro své požadavky na změnu emisních povolenek?
13: To včerejší jednání, to byla neformální rada, takže o ničem se nehlasovalo, byla to výměna názorů, velice důležitá, ty rady ministrů se takto potkávají i neformálně. Jsou tam stále dva tábory, což není vůbec žádné velké překvapení, a řekl bych, že se tomu táboru, ve kterém je Česká republika s Itálií, řekněme, že ty vůdčí státy Česká republika a Itálie, které chtějí výraznější změny v systému ETS 1, to jsou ty průmyslové energetické povolenky, a ETS 2, to jsou ty pro ty domácnosti, ty třeba i odložit, tak se jim postupně daří přesvědčovat některé státy z toho druhého bloku, především Holandsko, které normálně má veliké klimatické ambice, ale zároveň si stěžuje na to, že energeticky náročné firmy v Holandsku ztrácí konkurenceschopnost. A to slovo konkurenceschopnost, to je přesně to slovo, o které vlastně ta Itálie s Českou republikou to opírají, protože vlastně, když navážu na kolegu Daňka, vašeho komentátora, tak ano, ty změny jdou správným směrem, ale tady se ta evropská politická realita nepotkává s tou celosvětovou průmyslovou realitou. Ty změny, které se navrhují, přestože jdou správným směrem, tak získají pouze jenom trochu času pro ten energeticky náročný průmysl. V podstatě způsobí, že ty nejdražší emisní povolenky na světě, které v Evropě máme, stále porostou, ale porostou ta jejich cena pomaleji, a ty firmy získají nějaký peníze na investice, byť za nějakých podmínek, to jak kolega Daněk říkal, že se to vlastně některým firmám ty podmínky nelíbí. To je, řekněme, krok správným směrem, ale nezajistí to, že tady za 15 let budeme vyrábět v Evropě ocel, sklo, keramiku, což je důležité například i pro bezpečnost. Pokud ty výrazné změny nepřijdou, tak významná část energeticky náročného průmyslu odejde do zahraničí. Máme čísla, které to potvrzují, a celkové světové emise naopak ještě vlastně vzrostou, protože ta výroba mimo Evropu je zpravidla spojená s vyššími emisemi na jednotku výroby.
20: Teď ještě k těm emisním povolenkám pro domácnosti, zjednodušeně řečeno ETS2. Česká vláda požaduje další úpravy těchto povolenek. Unijní státy přitom minulý týden schválily opatření, která mají omezit cenové, případné cenové výkyvy. Jen pro upřesnění, řekněme o takovou cenovou brzdu pro chystané povolenky na vytápění budov a silniční dopravu. Cílem opatření je stabilizovat trh a předejít prudkým cenovým výkyvům ještě předtím, než samotné spoplatnění emisí naplno odstartuje. To podle vás není dostatečná ochrana, ostatečná brzda?
13: Ty nástroje, které byly udělány, aby v rámci ETS2 působily proti růstu ceny, tak jsou skutečně tady, můžu říct, kosmetické. Pokud budou fungovat, tak budou fungovat jenom nějakou krátkou dobu, protože mají, řekněme, nějakou omezenou zásobu. Jo, například ta rezerva emisních povolenek, tak tam má 600 milionů povolenek, jakmile se vystřílí a ten nový systém říká, že se budou moct používat častěji a ve větší množství, takže o to rychleji se vypotřebují, tak pak už tam ta brzda v podstatě nebude žádná. Opět je to, řekněme, získání času, než například teďka nově už v listopadu ve Španělsku, příští rok v dalších významných zemích Evropské unie velkých proběhnou volby a ta debata o případném dalším odložení emisních povolenek pro domácnosti bude moci mít jako třeba i větší podporu to, co chce Česká republika tedy odložit. Uvědomme si, že vlastně Evropská unie jako taková, nebo Evropa jako kontinent, tak těch faktorů, které mohou snižovat třeba cenu paliv, toliko nemá. Jedno z nich je právě emisní povolenka. To znamená v době geopolitické napjaté situaci, kde je tlak na růst ceny paliv, tak Evropa si v minulosti zavřela rafinérie, velká chyba, ty jen tak rychle neotevře, ale co může Evropa udělat a o pár korun na litr to určitě zabrání, aby se nezdražovalo, je právě ta emisní povolenka typ druhého typu, kterou je třeba odložit. A samozřejmě dneska proto ta většina není, nicméně Česká republika, vláda České republiky a samozřejmě i jiných zemí se snaží přesvědčit ty ostatní, který už jako vlastně slíbili lidem, že když se zavede ETS2, takže všechno bude zelené a krásné, tak se snaží přesvědčovat. Jde to pomalu, ale prostě jdeme na to dobrými argumenty a ty volby příští rok v členských státech, jako je Francie, jako je Itálie, Polsko, snad potvrdí tento směr a příští rok snad uspějeme. Samozřejmě dneska ta většina tam není, ale těch států na naší straně nějakých 7-8-9. U ETS2 není to málo, je na čem stavět.
20: A čili chápu-li to správně, tak cílem už tedy není to o tom, o čem se mluvilo před volbách, tedy to úplné zrušení ETS2, ale už tedy stačí, řekněme, odložení.
13: Ne. Všechny tři věci vždycky najednou, už jsem to několikrát vysvětloval i na Českém rozhlasu. ETS2, my to nechceme zavést, ideální zrušit. Ale samozřejmě musíme na to mít nějakou politickou většinu.
20: Takže ano, prostě
13: jakýkoliv krok, který ještě jinak, tato vláda bude vždycky hledat to nejlepší pro občany. A pokud bude nejlepší nezavést, nezavedeme. Zrušení hledáme většinu postupně. Samozřejmě oddálení je snažší než zrušení. To znamená oddálení, už se to podařilo o rok a nebylo to zásluha jenom této vlády, byla to zásluha opravdu celého politického spektra do roku 28. Mimo jiné také proto, že příští rok jsou volby, takže to proto takto taky odložili. A jakýkoliv krok, který to zmírní, hledáme. Samozřejmě náš dlouhodobý cíl je toto, teďka to nezavést, protože prostě zavedení ETS2 i se všemi těmi cenovými brzdami povede k tomu, pokud máme stávající klimatické cíle snížení emisí, což bohužel máme, tak a jediný cíl je, aby ta emisní povolenka byla co nejdražší. A ty brzdy budou chvilku působit, ale pak ta cena raketově vystřelí. To znamená, do tohohle systému my nastoupit nechceme, zavést ho nechceme, ale ta politická realita v Evropě je taková, že se nejdřív najde, předpokládám, během příštího roku většina pro to, aby se to nadále odložilo k evropským volbám, například do roku 2029. A pak si Evropa rozhodne, jestli chce pokračovat v tom trendu zmírňování Green Dealu, což už byly i volby v roce 2024 evropské, byť málo, anebo se vrátí na tu trajektorii klimatických cílů nejpřísnějších, nejdražších emisních povolenek na světě a pak teda potěš pánbu.
20: Dodává v Radním plusu Ondřej Krotek, europoslanec z Hnutí Ano. Děkujeme moc za váš pohled. Hezký den.
13: Já děkuji za pozvání a krásný den posluchačům.
20: Celou dobu s námi byl i Viktor Daněk, náš analytik, tak ještě jednou dobré ráno, Viktore.
5: Hezké ráno.
20: Jak ta česká pozice zapadá do evropského kontextu? Má vlastně Česko šanci prosadit nějaké ty výraznější změny, jak o nich mluvil buď už ministr Igor Červený z motoristů, tak teď v našem vysílání europoslanec Ondřej Knotek, ano.
5: Pokud je o ten starý systém ETS, tak tam si myslím, že šanci má opravdu vysokou. Jak už jsem zmínil, tak ta koalice je poměrně velká zemí, které má Česko za sebou a Evropská komise návrh představila v podstatě způsobem, kde českou a italskou pozici vzala za svou, ale jak říkal Ondřej Knotek, tak je tady i také významná skupina států, které naopak brzdí jakékoliv snahy oslabovat dekarbonizaci, takže tady asi bude potřeba svést tu bitvu, která možná velmi pravděpodobně se svede i na úrovni premiéru tento týden na Evropské radě, ale nějaký kompromis, myslím, nepochybně nastane tady. Myslím, že po celé Evropě nastalo porozumění, že je třeba tu dekarbonizaci ušít, ne z ní ustoupit, ale ušít na míru prostě realitě, ekonomické realitě Evropy, kde se konkurenceschopnost Evropy prostě oslabuje. Pokud jde o systém ETS 2, tak tady si nejsem tolik jistý, protože na jednu stranu je třeba ocenit, že vláda opět chápe politickou realitu a rozumí tomu, že jakákoliv cesta ke změně vede přes Brusel. Kdyby Česko chtělo nějak osamoceně bojkotovat systém ETS 2, tak to bude mít drastické dopady na Česko, jak v podobě pokud, tak v podobě toho, že kdybychom jako jediní ETS 2 nezavedli, tak nás to v podstatě vyloučí z vnitřního trhu, tak i v tom smyslu, že pokud by se nepovedl tady ten konečný cíl zrušit systém ETS 2, tak ty domácnosti, které vláda chce nejvíce chránit, ty, které jsou ohrožené energetickou chudobou, tak ty by pak čekal náraz do zdi, protože by ten systém nebyl pozvolný, jeho nástup, nebyl by tady ten polštář 50 miliard korun, které mají být k dispozici jako součást toho návrhu právě na investice do těchto domácností, ale místo toho by ten systém v podstatě šokovou terapií začal fungovat okamžitě bez toho polštáře. Takže ta cesta vede skutečně přes Brusel, ale tady se zatím Česku nedaří za sebou shromáždit žádnou významnější skupinu států, která by pro další, a protože už jedna revize proběhla, další revizi byly ochotné projednávat.
20: Jak to bude dál, budeme to sledovat i s Viktorem analytikem Českého rozhlasu se zaměřením na Evropskou unii, naším někdejším zpravodajem v Bruselu. Viktore, díky, že jsi s námi byl v Ranním plusu.
5: Díky, hezký den.
3: A ten posloucháte ve 7:45. Německá média nepřestává zaměstnávat. Dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa s Ruskem o dodávkách velkého množství ropy na americký trh. Znovu, už po několikáté, se otřásá koalice v Berlíně. A jak by mohla vypadat zemská vláda strany Alternativa pro Německo, se už pirýlisuje po regionálních volbách v Sasku-Anhaltsku. Německá média pročítá Tomáš Havlín, náš zpravodaj v Berlíně. Tomáši, dobré jitro.
14: Dobré ráno, zdravím.
3: Jak tedy německá média hodnotí další Trumpův obchod, tentokrát nákup ruské ropy?
14: Ano, dnes o něm píše na titulní straně deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Komentář Na Německu záleží vyzdvihuje, jak už název napovídá, roli Německa, které dřív darovalo napadené zemi 5000 helem a dnes je největším zahraničním donorem. Právě to by ale Kyjev měl začít reflektovat, měl by přestat obsesivně pokukovat po Spojených státech a začít se víc soustředit na Evropu, míní frankfurtský deník a píše zaklesající podporu Ukrajiny v Německu z části může ukrajinská vláda sama. Reformy odkládá, ale rychle chce do Evropské unie. Žádnému daňovému poplatníkovi a voliči se nemohou líbit vysoké finanční požadavky doprovázené stále novými vyšetřováními korupce. Frankfurtský deník ale uzavírá, že není jiné cesty, než Ukrajinu dále podporovat. Jakékoliv jiné řešení by podle něj neslo vyšší náklady.
3: Německou vládní koalici otřásly minulý měsíc troje volby ve východních spolkových zemích. Vládní strany v nich prohrály, co mohly. Teď ale kabinet spolkového kancléře Friedricha Merce, jak píšou německá média, tak říkajíc, nabírá vodu možná z nečekaného směru. O co jde konkrétně?
14: Ano, družnou náladu v kabinetu zrovna nevytvořil odchod ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Bassové, která včera rezignovala své rozhodnutí složit exekutivní funkci, zdůvodnila po smrti nevlastní dcery nejen rodinnými důvody, ale taky tím, že v tomto složitém období nadále čelila útokům ze strany koaličního partnera, tedy křesťanských demokratů, a to asi hlavně kvůli nedotažení návrhu důchodové reformy. kritizovat teď stranu CDU za údajně nelidské chování v souvislosti s kritikou odcházející ministryně. To považují některá německá média za přehnané. Třeba ekonomický deník Handelsblatt ale stojí spíš na té druhé straně, ačkoliv kritika Bärbel Bassové mohla být spíše kuloární, tak podle deníku z Düsseldorfu stejně překročila určité hranice a podpořila atmosféru, ve které se stále více lidí odvrací od politiky.
3: Německá média píšou také o dění ve městě Halle, že židovští studenti tam minulý týden v pátek utvořili lidský řetěz a nevpustili na pietní akci, která připomínala 7 let starý útok na místní synagogu čerstvě zvoleného místopředsedu zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku, ideologa AfD Hanse Thomase Theo-Schneidera. Jak tohle komentují německá média?
14: Ano, deník Süddeutsche Zeitung se dnes zaobírá prohlášením, které k tomuto incidentu v Halle vydalo právě nové předsednictvo Sasko-Anhaltského zemského sněmu. Pasáže v tomto prohlášení, pasáže o povykujících levicových studentech, kteří místopředsedovi Till-Schneidrovi nadávali, ty se podle Süddeutsche Zeitung nesetkávají s realitou. Židovští studenti Till-Schneidrovi slušně vysvětlovali, že není vítán, odpírali mu vstup. Za horší ale bavorský deník považuje, že vedení sněmu v prohlášení podle něj bagatelizuje jasný antisemitský motiv 7 let starého útoku v Halle, při kterém zemřeli 2 lidé. A touto bagatelizací vedení sněmu podle Süddeutsche Zeitung zároveň prozrazuje, že myšlenkový svět tehdejšího útočníka, tehdy 27-letého pravicového extremisty, se povážlivě kryl s ideologickou výbavou dnešní strany AfD. Deník Süddeutsche Zeitung uvádí, že prohlášení předsednictva sněmu je jakousi ochutnávkou toho, jak může vypadat vláda strany Alternativa pro Německo, a vyzývá všechny ostatní strany, aby se spojili. Společně by totiž ještě mohli vedení zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku odvolat.
3: Tomáš Havlín, náš zpravodaj v Berlíně, který pročetl německá média. Děkujeme ti a naslyšenou.
14: Děkuji, přeji hezký den.
20: A předáváme krátké zpravodajství v Radním plusu. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze se dnes dopoledne sejdou na jednání o koalici s Prahou sobě. Odpoledne budou mluvit taky se zástupci Pirátů. Starostové už včera se sešli na jednání s koalicí Spolu pro Prahu. Podle lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka na schůzkách budou řešit představy jednotlivých stran o složení koalice. Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8%. Na přes rok pak má jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. Americký prezident Donald Trump by se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Šéf Bílého domu připustil, že se to může stát během jeho plánované cesty do Asie. V listopadu poletí na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Shenzhenu. Inflace v Česku roste, poměrně výrazný meziroční skok zaznamenala v září, kdy se ze srpnových 1,9% dostala až na 2,5%. Nahoru ji táhly dražší pohonné hmoty, ale taky služby nebo některé potraviny. Vyplývá to z předběžného odhadu, který by každou chvíli měl potvrdit Český statistický úřad. My už teď o inflaci budeme mluvit s hlavní ekonomkou Raiffeisen Bank Helenou Horskou. Přeju vám dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno všem.
20: Do jaké míry může za ten nepříznivý vývoj inflace v České republice situace na Blízkém východě?
1: Ne, určitě málo, protože právě v září jsme zaznamenali, a to všichni i ti, co nejsou motoristé, prudký nárůst cen pohonných hmot. Víme vždycky, když vidíme na čerpacích stanicích cenu okolo 50 korun za litr v případě nafty, tak většina motoristů úpí, protože ví, že to bude stát hodně. Takže ano, nejenom přes pohonné hmoty, ale také nám už trvale zdražují energie. A to je právě propis onoho konfliktu na Blízkém východě.
20: No, čili nejsou to jenom pohonné hmoty, co táhne meziroční inflaci nahoru, přesto zdražovaly v září pohonné hmoty i meziměsíčně, protože ještě neplatila žádná vládní opatření v té době.
1: Přesně tak, my na konkrétní detaily musíme počkat právě dnes v 9 hodin, jak jste i vy avizovali, výjdou konkrétní detaily, ale ano, energie byly tím hlavním tahounem růstu inflace v září, ale co je potřeba dodat, stále nám tam rostou služby, to znamená služby zdražují, to si také všímá každý, kdo chodí a využívá jakékoliv osobní služby nebo restaurace nebo kadeřníka, kosmetiku, tam to je vidět také, ale také nám zdražuje alkohol a tabák. A potraviny v celém tom balíku podle těch předběžných odhadů ještě mírně a stále zlevňují, nicméně, a to je podstatné říci, některé potraviny už začaly zdražovat a některé potraviny zlevňují, ale už výrazně pomalej. A tam se obáváme, že ten dopad právě toho konfliktu na Blízkém východě propluje a dostaví se i do potravin, protože nejenom sucho a horko v létě, ale právě i nedostatek možná i hnojiva pro některé plodiny mohlo způsobit a nejspíš způsobí nižší úrodu a nižší úroda se pak propíše do cen potravin v příštím roce. Takže bohužel končí nám i to zlevňování, postupně nám končí to zlevňování potravin od příštího roku. Bohužel se musíme připravit na to, já to nerada říkám, ale je to tak i na opětovné mírné zdražování potravin.
20: A kterých potravin se to dotkne? Bude to celoplošné?
1: Nemyslím si, že to je nutné, aby to bylo celoplošné. Samozřejmě bude strašně záviset na tom, jaká bude úroda, protože ono i potraviny se promítají i do cen masa, protože musíme zvířátka také něčím vykrmit, takže pokud se zvýší i cena třeba kukuřice nebo ovsa nebo jakékoliv obilí, které se pak používá jako krmivo, tak samozřejmě zdraží i maso. To znamená, tohle je efekt, který se může propsat do mnoho položek, ale vidíme naopak zlevňování. Slázaní má.

0: třeba ještě trošičku utáhnout pásek a trochu zvýšit úrokové sazby. My očekáváme, že během listopadu Česká, nebo na listopadovém zasedání Česká národní banka zvedne úrokové sazby ještě o 0,25% bodu na 4%, ale mohla by tam zůstat, ale strašně závisí na vývoji, protože i Evropská centrální banka evidentně není u konce se zvyšováním úrokových sazeb, ani Americká centrální banka, o které se spíše ještě před rokem spekulovalo, že bude snižovat sazby, teď naopak zvyšuje bez ohledu na přání Donalda Trumpa. Takže vidíte, že jsme v prostředí, které signalizuje zvyšování sazeb a do toho nám rostou rozpočtové dluhy a deficity, na které mimochodem Mezinárodní měnový fond varuje. To znamená, jsou to signály, které opravdu tlačí úrokové sazby nahoru.
1: Analýza hlavní ekonomky Raiffeisen Bank Heleny Horské. Moc vám za ní děkuju a přeju hezké úterý.
0: Já krásný den všem.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
3: Česká průmyslová skupina CSG podnikatele Michala Stenada se poprvé představuje na veletrhu Asociace americké armády ve Washingtonu. Hlavním lákadlem stánku jsou dva těžké vojenské vozy Tatra Force Kopřivnice. Jeden utáhne návěs stánkem, druhý si sám naloží kontejner. Firma doufá, že Tatrovky by mohly uspět v soutěži americké armády na nové taktické nákladní vozy. Naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová si ikonické české nákladňáky přišla rovněž prohlédnout do centra Washingtonu.
4: S oranžovými Tatrovkami si v Česku hrály snad všechny malé děti. Teď jejich výrobce Tatra Kopřivnice, respektive skupina CSG, usiluje o to, aby jejich poněkud pokročilejší verzi nakoupila také americká armáda. Kongresové centrum pár bloků od Bílého domu tenhle týden patří armádě. Generálové v uniformách, lobbysté v oblecích a mezi nimi stovky firem, které chtějí americkým vojákům něco prodat. Mezi tanky, drony a radary letos poprvé stojí i stánek české skupiny CSG.
5: Dobrý den.
4: A před budovou dva obři z Kopřivnice.
6: Pamětníci znají Tatrovku, jak se brodí blátem a najdou skoro vidět kola, takže tam je Tatra nejlepší.
4: Podle ředitele vývoje Radomíra Smolky Tatra všechny překoná svým unikátním podvozkem.
6: Jako jediný na světě využívá takzvanou centrální nosnou rouru, my říkáme páteř. Proto je třeba tak populární u hasičů, protože na rozdíl od těch ostatních umožňuje daleko rychlejší průjezd zatáčku. V dnešní době je primárně pro vojáky samozřejmě ta rychlost, kdy můžu z té ohrožené oblasti ujet co nejrychleji i v tom těžkém terénu, tak je ta největší výhoda Tatrovky.
4: Tatra Force je páteří vojenské výroby Tatry. Mohla by být jednou z možností pro program společného taktického nákladního vozu americké armády.
7: Třeba tady máme naproti vlastně nás tankový dahač, tak dejme tomu, že někde bude vlastně tank, který vlastně bude potřeba připravit a nějaké rozbahněné místo, les, nějaký velký kopec, obrovské kameny a to je vlastně Tatra, kde něco, co vlastně dokáže projet.
4: Dominik Stroka ze společnosti Tatra Defense vysvětluje, že Tatra má proti zahraniční konkurenci náskok hlavně v jedné oblasti.
7: Co se týče terénu a toho dostávání se vlastně do těch obtížných lokací, tak je určitě to, co vlastně kde Tatra vždycky uspěje.
4: Tatra Force je tahač s 8 poháněnými koly. Za sebou utáhne návěs s tankem nebo obrněným transportérem.
7: Tohle to vozidlo dokáže vlastně tahat až 70 tun nákladu za sebou. Což znamená, že když na to dáte třeba vlastně tank Leopard 2, tak by se vlastně měla utáhnout v tomhle stavu.
4: Americká armáda hledá nové těžké nákladní vozy a Tatra chce být ve hře.
8: Americký trh bude velmi strategický, my už tady působíme v rámci skupiny CSG se společnostmi Farcrest nebo MSM North America a důležitost amerického trhu a Made in America výrobku i v rámci CSG skupiny bude více a více důležitější, zejména do budoucna.
4: Pro české Tatrovky je to obrovská příležitost, říká zástupce skupiny Tomáš Kotera.
8: Jde hlavně o to, že jsme poprvé jako skupina CSG v rámci AUSA tady vůbec prezentováni. Jsme součástí tzv. Programu Mobile Tactical Cannon pro americkou armádu, kde usilujeme o dodávky podvozku Tatra do tohoto programu, což by pro nás samozřejmě byla velmi prestižní událost.
4: Česká páteř, americké srdce. Na veletrhu, kde se prodává hlavně slib, že stroj pojede i tam, kam ostatní nedokážou, je to možná nejlepší vizitka. Jestli z ní bude i zakázka, to už rozhodne americká armáda. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Ranním plusu ještě pozvánka k poslechu dnešní osobnosti plus Barbory Tachecí po půl jedenácté. Hostem bude amerikanista Tomáš Klvalňa, ředitel středoevropské pobočky Aspen Institute. Donald Trump šokoval západní svět, když se sankcím navzdory domluvil s Vladimírem Putinem, že z Ruska nakoupí stovky tisíc tun ropy. Je to Trumpova mazaná předvolební taktika nebo projev zoufalství? A stane se ropný obchod katalyzátorem rozkolu republikánů v klíčové části předvolební kampaně?
3: Je tu 8 hodina k poslechu další části úterního ranního plusu. Vás zvou Martina Mašková.
1: A Ondřej Látal.
2: Český rozhlas plus.
1: Co nás bude zajímat, jaké priority má hnutí STAN a jaké občanští demokraté při vyjednávání o koalici v Praze?
3: Španělský král a královna navštíví exklávu na marockém pobřeží Seuta, jak se chtějí angažovat v uprchlické tematice.
1: První lyžařská střediska na Českých horách začínají se zasněžováním. Mají v panujícím suchu dostatek vody.
3: Nejnovější dění na úvod shrne opět Monika Vrchotová.
9: Hezké úterní ráno. Poslanci dnes začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinerie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdříve. Ve zrychleném řízení ho ale projednávat nechce. Říká, že důvodem pro zavedení daně je i to, že snížení spotřební daně a zastropování cen paliv zatěžuje státní rozpočet.
10: Ty rafinérie skutečně mají nebývalé zisky. Na jaře ta opatření stála státní rozpočet 3,7 miliardy. Teď, pokud to bude jenom v říjnu, tak to bude další, dejme tomu 1,1 a my ty peníze chceme zpět.
9: Ministerstvo také odmítá tvrzení společnosti Orlen Unipetrol, které obě české rafinerie patří. Podle Orlenu může být daň protiústavní, protože ji chce vláda zavést zpětně. Soud v Lucembursku zablokoval kvůli kauze Diag Human majetek české polostátní společnosti ČES v tamních firmách. Jde o podíly, přes které energetická skupina vlastní distributora plynu Gaznet. ČES označilo rozhodnutí za nezákonné a šikanózní, protože s kauzou neměl nic společného. Chce se proti tomu bránit žalobou. Blokace podle mluvčího společnosti Romana Gazdíka neovlivní fungování Gaznetu v Česku.
11: Fungování skupiny Gaznet v České republice není nějak dotčeno, nějak se tam týká zákazníků, nějak se týká našich obchodních partnerů a ta omezení se týkají pouze Lucemburska.
9: Podnikatel Josef Šťáva se v kauze společnosti Diag Human s Českem soudí od 90. let minulého století. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
9: Ve městech a obcích dnes pokračují povolební vyjednávání. V Praze se vítězné hnutí STAN sejde s Prahou sobě a pak s Piráty. To stejné plánují udělat i zástupci Spolu, kteří skončili v hlavním městě druzí. Jednání pokračují taky třeba v Ostravě, Pardubicích nebo v Jablonci nad Nisou. Naopak dojednané už jsou po včerejšku koalice v Liberci a Karlových Varech. V ranním plusu se hned po zprávách zaměříme na vyjednávání v metropoli. Při ruském raketovém útoku na Kyjev zemřeli nejméně dva lidé, dalších 11 je zraněných. Rusové udeřili taky v Charkově, drony tam zasáhly bytový dům. Charkovské úřady hlásí 8 zraněných.
12: Rusko podle předběžných údajů vystřelilo na Kyjev 6 až 8 raket S-400. Zasáhly 25 podlažní bytový dům a dopravní infrastrukturu, informoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích. První tři exploze se ozvaly ještě před vyhlášením poplachu. V Charkově Rusko opakovaně udeřilo na bytové domy. Celý den vchod se zřítil a v troskách mohou být lidé, upozornil starosta Charkova Ihor Terechov. Záchranné práce jak v Charkově, tak v Kyjevě komplikoval pokračující ruský vzdušný útok. Proudové drony Rusko vyslalo také na Oděsu a oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
9: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO by se dnes měl v Indii setkat s premiérem země Narendrou Modím. Ministr je v Indii na čtyřdenní pracovní cestě, která má pomoct českým firmám zpřístupnit tamní trh.
13: S indickým premiérem chce ministr Havlíček jednat nejen o českých investicích a exportu. Narendra Modi by podle něj mohl sehrát i klíčovou roli při ukončení války na Ukrajině.
14: Má velmi dobré vztahy jak se Spojenými státy, tak s Evropou, s Velkou Británií. Má dobré vztahy s Čínou, dokáže komunikovat s Ruskem a nepochybně má dobré vztahy i s Ukrajinou.
13: V Indii se v těchto dnech odehrává řada protivládních protestů. Bouří se mladí vzdělaní lidé, kteří nemohou najít práci. Schůzka s indickým premiérem se proto nakonec nemusí odehrát. Sdílí Jaromír Marek, Český rozhlas.
9: Posloucháte zprávy Plusu. Rozpočet státní agentury CzechTourism se nejspíš výrazně sníží. Asociace cestovních kanceláří uvedla, že zatím jediný návrh počítá se 70 miliony korun na příští rok. Agentura přitom letos měla rozpočet přes 400 milionů. CzechTourism přechází od listopadu pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude součástí nedávno vzniklé agentury CzechBusiness. Ředitelka CzechTourismu Tereza Hofmanová částku nepotvrdila. Výrazné škrty by ale podle ní znamenaly, že agentura omezí své zahraniční zastoupení a další aktivity.
15: Jak už se bavíme o veletrzích, workshopech a tak dále, takže dovedu si představit, že pokud by ty škrty byly nějaké dramatické, tak tyhle aktivity budeme muset hodně omezovat. A samozřejmě na poslední řadě jsou to naše marketingové kampaně na zahraničních trzích.
9: Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo škrty v rozpočtu na příští rok, neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Rezort zároveň sníží počet pracovních míst v agentuře, chce ale zachovat její odbornost a znalost zahraničních trhů. Věnovat se tomu budeme i v našem dalším vysílání. Povodí Moravy pokračuje v opravách škod, které způsobily před dvěma lety v červnu v pěti obcích na Přerovsku bleskové povodně. Podnik na opravy vyčlenil 70 milionů korun. V Hradčanech dělníci aktuálně těží z koryta říčky Šišemky na plaveniny a zpevňují břehy.
16: Dochází vlastně k opravě koryta, dosypání nádrží břehu po celém toku a kompletní opravě kamenných opevnění, včetně záhozu, rovnatin dlažby a spárování kameniva.
17: Na břehu potoka Šišemka stojím s nezávislou starostkou Hradčan Marí Galetovou.
16: Pracuje se tady o víkendech, pracuji opravdu od rána do večera, ta práce je vidět po celé té délce a určitě to nějakých dalších desítek let nám to tady vydrží určitě ve vesnici.
18: Povodí Moravy chce práce tady v Hradčanech ukončit v polovině prosince. V sousedním Oldřichově, Hlinsku a především Šišmě budou ale ještě pracovat i v příštím roce. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
9: A jak to vypadá s dopravou? Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové velké komplikace u Sadské. Na 25. kilometru je nehoda v omezení. Kolona z kilometru 20 je asi na 35 minut. Na příjezdu do Brna po D1 z Ostravy je kolona asi na 20 minut z kilometru 215. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně pojedete v koloně od Rudné ze 6. kilometru až na okruh k Ořechu. Zdržení asi půl hodiny. Na D4 ze Strakonic do Prahy za Dobříší u Voznice na 21. kilometru je omezení a kolona na 20 minut. A v Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu směr Troja. V polovině tunelu stojí nepojízdné auto v pravém pruhu, musí regulovat tunely. Velké zdržení je na jižní spojce od Vídeňské na půl hodiny. Ve Strakonické od Lahovice stojí asi 20 minut. Šťastnou cestu. Úterní ráno je místy mlhavé, jinak slunečné, odpoledne ale začne v Čechách a večer i na Moravě přibývat oblačnosti a později večer se v Čechách místy přidá déšť. Teploty dnes nejvyšší 12 až 16 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
19: Posloucháte Ranní Plus.
3: Máme 8 minut po 8 hodině. Ranní vysílání vás dnes provázejí Ondřej Látal a Martina Mašková. V Praze pokračují povolební vyjednávání. Hnutí Starostů a nezávislých, které v Praze vyhrál volby, vybírá, s jakými stranami utvoří v hlavním městě koalici. Případná dvojkoalice Starostů s Pražským Spolu by měla v 65 členem zastupitelstvu těsnou většinu 34 hlasů. Ve hře jsou i Hnutí Prásobě a Piráti. S hnutím ANO Starostové vládnout nechtějí. Kam se po včerejších jednání posunuli vyjednavači STAN a Spolu? Na to se kolega z Radiožurnálu Petr Král zeptal lídra hnutí Starostů v pražských volbách, kandidáta na primátora Petra Hlaváčka.
20: Tak my jsme se domluvili na vlastně postupu toho prvního kola. Dneska máme kolegy z Prahy sobě, odpoledne kolegy Piráty a pak se ve čtvrtek zase rozjede druhý kolo, kdy budeme vědět, jaký jsou představy jednotlivých partnerů a zkusíme udělat nějaký jako hrubý model, jak by ta koalice mohla fungovat.
21: Spolu by podle lídra Tomáše Portlíka preferovalo dvojkoalici, tedy s vaším hnutím STAN, což říkal včera před jednáním, měli byste ale křehkou koalici 34 hlasů. Mluvili jste i o tom, je tohle i váš názor?
20: No, já se trošku přikláním trošku širší koalici, ale nedá se to vyloučit.
21: Proti možné koalici STANu a Spolu vznikla petice, kterou podepsali už téměř 4000 lidí. Podle nich se program Spolu, tedy spojení ODS a TOP 09, neschoduje s tím vaším programem a není dostatečně liberální a progresivní. Berete to nějak potaz při přemýšlení o podobě té budoucí koalice?
20: Tak vnímám to. My určitě máme jako naše programové priority, které do toho vzájemného společného programu a prohlášení jako propíšeme, takže, ale vnímám to, prostě registruju to, na druhou stranu byly volby a my máme určitě mandát jednat k tomu, já jsem to, že budeme jednat se Spolu, říkal průběžně celou dobu v těch předvolebních diskuzích.
21: Volby jste tedy vyhráli a se Spolu máte shodně tedy 17 zastupitelů. Tomáš Portlík vám přesto přiznává právo na primátora. Vy chcete být primátorem a současně mít gesci územní rozvoj. To je pro vás nepřekročitelná podmínka?
20: No tak ne, je to něco, co prostě umím, co jako je jako dobrý pro město. A už to třeba za Tomáše Hudečka takhle jednou bylo, čili není to nic neobvyklého.
21: No jaké další, řekněme, rezorty, oblasti si jako vítěz voleb chcete určitě ponechat pod svou správou?
20: Tak my budeme mít velkou debatu o financích, určitě uvažujeme o životním prostředí, školství, ale to jsou všechno otevřený témata.
21: No a s jakým návrhem tedy dnes jdete na ta i vámi avizované jednání s Prahou sobě a Piráty?
20: My se stejně, jako jsme byli s kolegy ze Spolu, budeme ptát, jaká je jejich představa. Přesně jak jste se ptal, co jsou nepodkročitelné jakoby témata, případně jako gesce, byť se Spolu jsme ty gesce ještě úplně neprobírali a z toho budeme mít nějaký obrázek.
21: No, ve hře je třeba také trojkoalice bez Spolu? Nebo není? Tady jenom s Piráty a Prahou sobě? To byste měli těch hlasů, dobře-li počítám, 37?
20: No takhle v tomhle smyslu jakoby ty předvolební debaty vedeny nebyly, takže to mě samozřejmě jako matematicky to není vůbec vyloučený, ale myslím si, že to je dost nepravděpodobné.
21: No a platí tedy jednoznačně, že Spolu s hnutím ANO o koalici jednat nebudete?
20: No, já si uvědomuju, že minimálně ze slušnosti se s kolegy jako musíme sejít a v nějaký chvíli a říci minimálně informovat, jak to probíhá. A i ve stávající koalici opozice měla docela významné pozice v různých výborech a podobně. Jo. Čili to k tomu té debatě dojde, ale určitě ne v debatě o koalici, alespoň z naší strany.
21: Takže podle toho, co říkáte, tak asi jednoznačně dešifrujeme, že byste jako opozici svěřil hnutí ANO alespoň nějaké kontrolní funkce?
20: Stejně tak, jako to bylo v tom stávajícím období. Samozřejmě kontrolní výbor patří vždycky jako prioritně opozici, ale kolegové byli zastoupeni ve všech výborech, myslím, že i v nějakých dozorčích radách.
3: Řekl Radiožurnálu Petr Hlaváček, lídr hnutí STAN v Praze, kandidát na primátora Prahy. Ve vysílání teď s námi Alexandra Udženija, to je předsedkyně pražské ODS, nově povede klub zastupitelů klubu Spolu pro Prahu a v dosavadním volebním období byla náměstkyní primátora. Dobré jitro.
22: Dobré ráno vám i posluchačům.
3: Platí, že byste preferovala, že byste v ODS preferovali tu dvojkoalici se Starosty a nezávislými, i kdyby měla těsnou většinu 34 hlasů?
22: Tak já jsem také, jak říkal kolega Hlaváček,
0: předvolebním čase říkala v několika rozhovorech, že ideální stav by bylo, kdybychom měli tolik mandátů, abychom mohli spolu a společně se STANem udělat koalici, protože vycházím z toho stávajícího volebního období, které teď skončilo, kdy jsme spolu spolupracovali a v tom zastupitelstvu jsme 4 roky seděli a opravdu jsme se vždycky dokázali dohodnout a našli jsme takový kompromis, abychom vlastně posouvali ty věci dopředu. Ani jsem nepředpokládala, že se to může stát, takže ano, je to naše preferovaná varianta. Nicméně, jak říká náš lídr Tomáš Portlík, my nechceme dělat žádnou umanutou politiku, to znamená stejně tak, jako hnutí STAN, i my se chceme sejít s Prahou sobě, s Piráty, abychom slyšeli jejich nějaké představy a vlastně necháme to na těch jednáních a nejsme umanutí k tomu, že to musí být jenom a že to je jediná varianta a necháváme opravdu otevřené všechny možnosti k jednání. To, co nenecháváme otevřené a to chci opravdu vyloučit, je, že bychom my naopak obešli hnutí STAN toho vítěze, byť teda o 1%, to v žádném případě neuděláme, byť už takové nějaké náznaky jsou nejenom z té mediální strany od novinářů, ale samozřejmě nějaké nabídky přicházejí k nám a tohle to my neuděláme. My chceme dělat fair politiku, vždycky jsme ji z hnutí STAN dělali na území hlavního města Prahy a tak to chceme postupovat i do budoucna.
3: Petr Hlaváček řekl České televizi, že je příznivcem koalice tří partnerů s protiváhami radní výbor. To jsem vyslovně ocitovala jeho vyjádření. Stačil by vám tedy třeba šéf finančního výboru místo radního pro finance?
0: Tak já zase se musím jako říct, že my máme 17 mandátů stejně jako hnutí STAN. To znamená, Pražané nějak rozdali karty. Já jsem slyšela, že jste se ptali kolegy Hlaváčka i na to, že je tady nějaká petice, vidím ty výzvy Pirátů a tak dále k obejití nás jako koalice spolu, i když máme stejný počet mandátů jako STAN. Já si myslím, že pokud máme a pokud uděláme to koalice, já si myslím, že to bude nějaká forma koalice s hnutím STAN, tak my vlastně jsme stejným partnerem, jako je hnutí STAN, byť přiznáváme, že o 1% vyhráli a tudíž mají právo na primátora. Já jenom...
3: Takže trváte na tom radním pro finance?
0: My netrváme na ničem. My budeme jednat nadále a samozřejmě, že náš lídr, což je Tomáš Portlík, který vlastně, jak říkám, máme stejný počet hlasů, jako má hnutí STAN, to znamená, je fér, pokud my říkáme, pan Hlaváček vyhrál volby, má být primátorem, má si říct, jakou chce gesti, tak stejnak tak si myslím, že je fér, aby si o to řekl náš lídr kandidátky, která má stejný počet hlasů jako hnutí STAN.
3: Tomáš Potlík také říkal, že si rád odpočine od Pirátů. Pokud by se tedy STAN přiklonil k té variantě trojkoalice, tak z vašeho pohledu do ODS, raději tedy Piráti se 7 křesly nebo Praha sobě se 13 křesly?
0: Já hovořím z pohledu koalice spolu, to znamená, je to ODS a TOP 09. Ano, Tomáš Portlík to říkal v předvolebních debatách, že by si rád odpočinul od Pirátů, nicméně opravdu nechceme dělat umanutou politiku a vyčkáme si, jak ta jednání dopadnou.
3: Kdo by pro vás byl příjemnějším partnerem? Spíše tedy Piráti anebo Praha sobě?
0: Když se to podívám čistě pragmaticky z toho pohledu počtu, tak když už by to měl být třetí partner, tak si myslím, že by to měla být Praha sobě, protože oni mají 13 mandátů. To znamená, ta koalice, pokud se teda bavíme o tom, že nechceme mít 34, tak si myslím, že podle těch počtů by to mělo být Praha sobě, protože oni přece jenom, pak by ta koalice opravdu měla takový počet hlasů, který zastupitelstvu umožňuje prosazování toho, na čem se domluvíme. Já jenom chci upozornit, že my jsme teď byli v koalici s Piráty, měli jsme 37 hlasů společně jako koalice a v mnoha hlasování se na Piráty nedalo spolehnout a ty dohody neplatily. To znamená, ono možná těch 34, kdyby to takhle bylo, by bylo mnohem silnějších a mnohem jistějších než 37, který jsme měli s kolegy Piráty, kdy oni opravdu mnohokrát ty dohody nedodržovali a hlasovali si, jak chtěli.
3: No a kdyby to přišlo na tu variantu Praha sobě. Tak vy byste si, a teď mluvím, ptám se zase na Spolu, případně na tady čistě ODSku, dovedli představit Adama Scheinhera sobě radního pro dopravu?
22: Tak já v té politice, jak říkám, my nechceme dělat umanutou politiku, dovedeme si představit různé varianty, nechceme se proti nikomu neustále ohrazovat. Já si myslím, že takováhle politika do komunálu nepatří. My tady žijeme všichni jakoby dohromady. Ta komunální politika je opravdu odlišná od té celostátní. A tudíž opravdu nebudeme dělat umanutou politiku, počkáme si také, jak lídr Petr Hlaváček s čím přijde pojednání s Prahou sobě a s Piráty, a jsme na různé varianty.
3: No, čili i teda na tuto variantu, protože Adam Scheinman se sám k tomu hlásil, k tomuto portfoliu, protože v minulosti se mu věnoval.
22: Tak to, že se k tomu minulosti věnovala, k něčemu se hlásili, jedna věc, a druhá věc je, jak dopadnou tato jednání mezi námi, jestli Praha sobě vůbec bude v té koalici, jaké gesce by si řekla, jestli by to opravdu byla doprava nebo nějaká jiná. Já bych to opravdu teď jako nemůžu předjímat. Já nemám křišťálovou kouli, to se omlouvám vám i posluchačům.
3: Vy jste měla v gesci sociální věci a zdravotnictví, v tom byste ráda pokračovala?
22: Pokud se budeme bavit o resortech, tak to jsou resorty. My jsme měli infrastrukturu, měli jsme právě sociální věci, zdravotnictví jsem měla já. Máme tady, vlastně jsme si řekli o ty finance, jak se zmiňovala. To znamená, všechno je teď jednání a uvidíme, jak ty jednání dopadnou. Já prostě si jenom přeju, aby ta koalice byla taková, aby opravdu ty konkrétní závazky, které jsme dali před volbama, abychom mohli Pražanům doručit. To je to, co nás zajímá nejvíc.
3: Alexandra Udženija, předsedkyně pražské ODS, také vede klub zastupitelů Spolu pro Prahu. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
22: Já vám taky děkuji a hezký den všem.
1: 8 hodin 20 a půl minuty, tady je Ranní plus a krátké zprávy. Dvě obchodní lodě u pobřeží Bulharska v noci zasáhly drony, jedno plavidlo se potopilo. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Útok se podle něj odehrál v Černém moři pár desítek kilometrů od pobřeží země. V reakci na incident nechal bulharský premiér předvolat ruskou velvyslankyni v Bulharsku a plánuje taky mluvit s generálním tajemníkem NATO. Míru inflace za září oznámí Český statistický úřad. Podle odhadů stoupla meziročně na 2,5%. V neděli napadl v Česku první sníh, včera začala první střediska zasněžovat, ale zároveň na dvou hlavních vodních tocích v Česku platí stav nedostatku vody. Ovlivní to nějak start zimní sezóny a zasněžování? Tak to teď v Ranním plusu rozebereme s kolegou ze sportovní redakce a stanice Radiožurnál Sport, Davidem Prouzou. Přeju ti dobré ráno.
5: Krásné ráno.
1: Nejprve si tedy pojďme říct, kolik je na zasněžování vlastně potřeba vody.
5: Vlastně hodně a málo zároveň. Moderní sněžná děla spotřebují i 55 litrů vody za sekundu a ve výsledku můžou vyrobit až 60 metrů krychlových sněhu za hodinu. Asociace horských středisek v roce 2024 uvedla, že ročně jsou ve všech areálech v Česku na zasněžování spotřebovány velmi hrubým odhadem 3 miliardy litrů vody. Jen pro představu, to je plus minus roční spotřeba vody lidí ve městě velikosti třeba Zlína nebo Pardubic. Ti ale samozřejmě vyžadují vodu pitnou, což u zasněžování potřeba není. Jenom to uvádím jako pro představu, co to číslo znamená.
1: Vysoké. Říkal jsi, že to číslo je hodně velké, ale i malé zároveň. Upřímně vypadá spíš jenom jako velké.
5: Vysvětlím, jde o to, že to je povrchová voda, tak v rámci její spotřeby napříč všemi odvětvími je zasněžování v desetinách procenta celkové roční spotřeby v Česku. Je to vlastně malé číslo a navíc ta voda se nikde nestratí, jenom se do přírody vrátí o několik měsíců později v době, kdy začne tát.
1: Teď je ale voda v některých oblastech velmi důležitá i v menším množství. Krajská komise pro sucho rozhodla minulý týden o vyhlášení stavu nedostatku vody na Labi ve středních Čechách a taky na Vltavě. Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha. Když si to rozebereme, tak Labe ve středních Čechách lyžaře netrápí, tam je nížina, ale Vltava v jižních Čechách na Šumavě několik areálů zásobuje.
5: Je to tak, třeba v Lipenské vodní nádrži poklesla hladina o více než 3 metry. Někteří místní tu situaci berou opravdu velmi vážně. Teď o víkendu je třeba rozezlilo to, že měl být například krumlovský vodácký maraton, který potřeboval zvýšit průtok z 6 metrů krychlových na 20, ale povodí Vltavy nakonec rozhodlo, že se průtok kvůli právě zhoršené hydrologické situaci navyšovat nebude. Nicméně právě na Lipně je hojně navštěvovaný ski areál a o něm včera na tiskové konferenci Národní koalice pro boj se suchem mluvil ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
6: Jsme s nimi v kontaktu, zejména s tím skérelem Lipno a tak dál, a řekl bych, že oni jsou si vědomi toho, že může dojít k nějakému určitému omezení, kdyby ta situace byla ještě horší, a snaží se dělat své vlastní akumulace k tomu, tak jak už tam mají teďka nějaké ty rybníky nebo jezírka, takže využívají třeba těch srážek, které byly teďka během toho víkendu, takže jdou tomu naproti.
5: Tolik slova Petra Kubaly. Náš kolega z radiožurnálu Sport, reportér Kamil Jáša, se ale vydal i přímo do zmíněného areálu. Tady je úryvek rozhovoru s majitelem ski areálu Lipno Milošem Kratochvílem.
7: Já jsem předpokládal, že Lipno ještě výrazně zaklesne, že pokud nebudou srážky nějaký extrémní.
8: Už teď, když je na historickém minimu.
7: Ještě si myslím, že pokud určitě nebude nějaká epizoda, která bude téměř povodňová, tak si myslím, že Lipno bude ještě dál klesat. A z toho důvodu si myslím, že třeba typický příklad v přístavu voda nebude určitě, jako ani v Lipenském přístavu voda nebude. Takže myslím si, že to bude extrémní situace zatím, kterou jsme zatím neznali, ale pro nás, protože ty odběry pro případné zasněžování jsou úplný zlomky, to jsou nějaký mikro objemy toho Lipna, tak to není problém, ale bude to technický problém, jak tu vodu z jezera na ty sjezdovky dostat, ale věřím tomu, že i to zvládneme a že letošní sezónu budeme zasněžovat standardně.
5: To říkal Miloš Kratochvíle v rozhovoru s Kamilem Jášou.
1: Nejde ale jenom o areál na Lipně. Třeba včera začalo zasněžování na Ještědu, odkud pro vás máme reportáž a v ní dneska v průběhu dne uslyšíte, že je pro ně klíčový zásobník vody.
5: Ano, ten si vytváří řada ski areálů, odkud, aby měla odkud čerpat, a ty zásobníky jsou povětšinou plné, ale pokud jsou někde závislí na horských tocích, tak musí doufat ve změnu aktuální situace. Ta je třeba na zmíněné Šumavě výrazně horší než v Krkonoších. Hydrolog Tomáš Frič z Českého hydrometeorologického ústavu mluví o tom, že situaci nejde paušalizovat.
23: Nejenom, že záleží na rozložení srážek v rámci České republiky, ale zrovna tak záleží na samotné technologii zasněžování a hlavně pak na tom, jestli se voda odebírá přímo z vodního toku nebo zda se dlouhodobě ukládá ve speciálních retenčních nádržích. Do startu hlavní zasněžovací sezóny zbývá ještě více jak jeden měsíc a do té doby se ještě může situace na vodních tocích výrazně zlepšit.
5: K tomu, aby se v horských potocích, které častokrát napájí ski areály, zvýšily průtoky, podle něj budou potřeba 3 až 4 větší deště za týden. Podle současné předpovědi ČHMU to nevypadá na větší a častější deště minimálně do začátku listopadu.
1: David Prouza, kolega ze sportovní redakce Českého rozhlasu a stanice Radiožurnál Sport. Díky.
5: Krásné ráno.
3: Ranní Plus posloucháte 3,5 minuty před 9:30. Španělský královský pár se dnes vydává na africké pobřeží. Navštíví španělskou esklavu Ceuta, to je na pobřeží Maroka, která před 2,5 měsíci čelila přílivu více než 70 tisíc imigrantů. Je to první králova cesta do Ceuty od jeho nástupu na trůn v roce 2014. Podrobnosti zjišťoval Pavel Novák, náš kolega ze zahraniční redakce. Pavle, dobré ráno.
24: Hezké ráno.
3: Proč se král s královnou vydávají do španělské exklávy právě teď?
24: Je to proto, že hlava státu chce ukázat solidaritu a podporu obyvatelům Ceuty, chce jim dát najevo, že za nimi stojí. Je pro Španěly respektovaná postava, není to volený politik, který slibuje, ale je to symbol státu. Král Felipe řekl, že se vydává na tu cestu s nadšením a s touhou. Chce tedy ukázat, že španělská území zámořská nejsou přehlížená. Naposledy byl v Ceutě Felipův otec, tehdejší král Juan Carlos I. v listopadu 2007.
3: Co má královský pár v Ceutě na programu?
24: Oni začnou s tou návštěvou v 12:30 odpoledne, a to na radnici. Tam se setkají s představiteli samosprávy. Královský pár také dostane symbolické klíče od města. Potom jednání, kde bude s králem i minister pro územní politiku, půjdou na hřbitov, ale to jenom proto, aby tam na muslimském pohřebišti Sidi Embarek se zúčastnili ekumenické bohoslužby. Tam bude na památku 80 migrantů, kteří se utopili při pokusu dostat se do Ceuty na konci července. Potom královský pár navštíví jednu střední školu a nakonec dne má ještě naplánované setkání s představiteli občanů té komunity Seuty v jednom z tamních hotelů a ve středu se královský pár přesune do druhé exklávy na pobřeží Maroka do Melie. To znamená, že v Seutě i přespí, což je výjimečná událost. Juan Carlos I. skoro před těmi 20 lety se tehdy vrátil na španělskou pevninu a poslední španělský král, který nocoval v Seutě, byl prapradědeček Filipeho Alonso XII. V roce 1927.
3: Nemůže takováto královská cesta do Seuty zhoršit vztahy Španělska s Marokem?
24: No, podle odborníků, které oslovil deník Publiko, tak to může být podobné jako po návštěvě Juana Carlose. Maroko tehdy formálně protestovalo, dokonce vyzvalo krále, aby tu návštěvu odvolal. To se teď tedy nestalo. Ta situace je po těch červencových událostech, po té migrační vlně úplně jiná a španělská vláda neočekává nějaké vážné diplomatické následky. Ty dnešní vztahy s Marokem jsou velmi dobré, i když si stále Rabat dělá nároky na Seutu i Meliu, ale ta dnešní cesta má být jakýmsi potvrzením španělskosti těch obou exkláv a pro tamní obyvatele to je velmi důležité. V Melie bude s králem také ministrině pro sociální zabezpečení a migraci, takže Madrid tím chce potvrdit, že se tou situací v exklávách zabývá.
3: Kolik aktuálně zůstává migrantů v Seutě, kolik jich tedy zbývá, z nich více než 70 tisíc, kteří tam přišli na konci července?
24: Už to jsou vlastně jenom jednotky tisíc. Už několik dnů po proniknutí do té Seuty se většina migrantů dobrovolně vrátila do Maroka a stále teď pokračují nucené deportace těch neúspěšných žadatelů o azyl. Migranti už zmizeli z pláží, posledních 400 z jednoho z chatrčových kempů tam odvezla policie o víkendu do záchytného střediska pro migranty. Asi to bylo také z toho důvodu, aby se v Seutě všechno uklidilo před tou dnešní návštěvou krále.
3: Tak Pavel Novák, zahraniční redakce, nás o ní informoval s přestihem. Děkujeme, naslyšenou.
24: Naslyšenou.
1: Mezitím bylo 8:30, další čerstvé zprávy Ranního plusu má Monika Vrchotová.
19: Český rozhlas Plus.
2: Pěkné ráno. Výsledky obecních voleb by dnes měly být vyhlášené ve sbírce zákonů, stejně jako výsledky senátních voleb z regionu, kde lidé zvolili senátory už v prvním kole. Míru inflace za září dnes oznámí Český statistický úřad. Podle odhadů stoupla meziročně na 2,5%. Ovlivňuje to hlavně zvyšující se cena ropy, která tlačí nahoru ceny energií a paliv. Francouzská státní agentura pro kybernetickou bezpečnost vyšetřuje kyberútoky na stovky supermarketů. Hackři na dálku zvýšili teplotu v chladicích a mrazících systémech. Obchody museli vyhodit tuny masa, mléčných výrobků nebo hotových jídel za desítky milionů eur. Detaily přidáme v následujícím vysílání Ranního plusu. V Izraeli zbývají 2 týdny do parlamentních voleb. Televize a rádia ode dneška pouští předvolební spoty. Nejnovější předvolební průzkumy ukazují těsný souboj o vítězství mezi vládním Likudem Benjamina Netanyahua a novou stranou Yashar, kterou vede bývalý náčelník generálního štábu Gadi Eisenkot. Policie hledá pachatele, který položil kameny na koleje na trati mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsí u Vidova. Vlak do nich narazil včera večer, nikomu se nic nestalo. Policisté hledají případné svědky, kteří včera po 6. večer zaznamenali v okolí trati podezřelý pohyb nebo viděli odstavené auto. Krátký pohled na silnice. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové Usadské na 25. kilometru je nehoda v omezení. Kolona z kilometru 20 je asi na 35 minut. Na příjezdu do Brna po D1 z Ostravy pojedete zhruba 20 minut v koloně od Rousínova. Na D5 před Prahou z Plzně je kolona od Rudné ze 6. kilometru až na okruh k Ořechu. Zdržíte se zhruba půl hodiny. A na D4 ze Strakonic do Prahy za Dobříší na 21. kilometru je omezení a kolona na 20 minut. Dobře dojeďte. Na některých místech se ještě drží mlhy, jinak je slunečno. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti a večer může v Čechách místy pršet. Teploty dnes 12 až 16 stupňů při déle trvající mlze kolem 9. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
19: Posloucháte Ranní Plus.
3: S Ondřejem Látalem a Martinou Maškovou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že po ukrajinském zásahu 3 datových center největší ruské technologické společnosti Yandex bylo na ukrajinských sociálních sítích méně botů šířících provokaci nebo nenávist. Podle polských analytiků se pokles online aktivity na sítích týkal třeba i německé krajně pravicové strany AFD. Ukrajinské drony začaly na datová centra zmíněné ruské společnosti cílit minulý týden. Ve spojení jsem teď s internetovým novinářem Danielem Dočekalem, šéfredaktorem serveru 365.cz. Dobrý den.
4: Dobrý den, přeji.
3: Jak případně mohl takový útok na datová centra Yandexu omezit aktivitu botů? Může to ovlivnit chod serverů, výpočetní výkon nebo cloudové služby?
4: Opravdě řečeno, ono je to dost složité a pořád vlastně nevíme. Bylo by velmi hezké, pokud by to skutečně přímo vedlo k omezení aktivit botů, ale zatím ty data, která jsou k dispozici, a doufám, že se objeví ještě nějaká další, spíš ukazují, že to omezilo úplně jiný provoz, a to byl provoz indexovacího robota Yandexu, protože Yandex je vlastně vyhledávací stroj, který nepřetržitě prohledává internet, ale ne přímo, řekněme, ty ruské trolí farmy, jak se tomu říká, proto zatím nejsou úplně všechny podklady, ale může to mít pochopitelně nějaký přímý i nepřímý vliv na to, že třeba využívali dalších služeb těch Yandexových cloudových centerek, třeba právě pro výpočetní výkon nebo pro nějaké další zpracování, a tím samozřejmě došlo k tomu, že přišli o určitou část svých vlastně výpočetních a výkonnostních kapacit. Ale zatím bohužel, protože je to teprve jeden den poté, tak nedokážeme zodpovědně říct, jestli ten útok na Yandex skutečně byl přímou příčinou zastavení, řekněme, aktivit těch ruských trolích farem.
3: Data internetové infrastrukturní služby Cloudflare ukazují pokles o třetinu v aktivitě některých programů Yandexu. Co konkrétně měří ta služba Cloudflare nebo z jakých dat vychází?
4: Cloudflare v tomto případě a ten graf, který vlastně běhá od včerejška online, který ukazuje skutečně vysoký pokles, je právě ten graf aktivit indexovacích a jiných technologických botů a robotů, které Yandex používá. Je velmi málo pravděpodobné, že tohle jsou přímo vlastně ti propagandističní boty z ruských farem, takže nelze z toho přímo vyvozovat nějakou žádnou přímou souvislost. A žádné další údaje v tuhletu chvíli, jak už jsem naznačoval, prozatím k dispozici nejsou a snad se objeví časem nějaká kvalitní analýza.
3: Jaká data by bylo potřeba mít, aby bylo možné takovou souvislost potvrdit, tedy souvislost mezi tím poklesem v aktivitě softwarových programů Yandexu a omezení vlastně těch aktivit botů, kteří, jak řekl ukrajinský prezident, šíří nenávist?
4: To je vlastně docela jednoduché. Potřebovali bychom od velkých technologických společností, které provozují sociální sítě, to znamená třeba od Meta, od X, od veškerých těch dalších, které existují, aby tyhle ty společnosti provedly vlastně analýzu, protože jenom tyhle společnosti mají k dispozici zdrojové informace o tom, odkud tyhle ty různé aktivity přicházejí, protože my vlastně nevíme, když to řeknu velmi zjednodušeně, z jakých IP adres nebo z jakých zemí se tyhle ty aktivity objevují. A tohle je velmi málo pravděpodobné, že se objeví brzo, a je krajně nejisté, že se to objeví vůbec, protože v podstatě tyhle ty velké společnosti svým způsobem nemají ani moc velký zájem, aby to odkrývaly.
3: Proč? Co je vede k tomu, aby tyhle informace nezveřejňovaly?
4: Je to provoz, který jim vlastně vyhovuje, protože jim určitým způsobem navyšuje čísla, a které oni potom ukazují jako závazná, zajímavá čísla pro inzerenty, pro akcionáře a pro spoustu dalších. Navíc nenamluvejme si, spousta těchto vlastně ruských trolích farem jim tam, řekněme, posílá velké množství peněz, protože nejenom, že tedy vkládají komentáře pod příspěvky, to je to, o čem se tady teď více méně bavíme, to mělo vlastně spadnout dolů, ale platí si i reklamu, aby posilovali vlastní příspěvky nebo příspěvky z přátelených serverů, což ostatně třeba platí i pro některé české internetové tituly, které víme, že jsou propojeny právě s těmi ruskými trolími farmami.
3: Můžete uvést příklad?
4: Já bych je v tuhle tu chvíli asi radši nemenoval, protože i tady vládnou dohady o tom, jestli se skutečně jejich jaksi publikační činnost omezila v posledním dni, právě protože vypadl Yandex nebo nevypadl, a rád bych to měl podložené daty.
3: Ještě na závěr krátce, objevují se výkyvy v aktivitě botů i bez vojenských útoků?
4: Samozřejmě, že se objevují, protože třeba prostě než dorazí instrukce, tak oni prostě přestanou pracovat, nebo můžou být i jiné internetové omezení a výpadky někde cestou. Někdy některé společnosti z těch velkých, které to provozují, proti ním zasahují, to znamená jim znemožní ty přístupy, ať už automatizovaně nebo ručně, takže samozřejmě tohle se objevuje. Ale jedno je důležité zdůraznit, pokud je pravda to, co se říká, že ten pokles aktivit botů byl tak výrazný, tak je to pravděpodobně jeden z nejvýraznějších poklesů v poslední době, určitě.
3: Daniel Dočekal, šéfredaktor serveru 365.cz. Děkujeme za rozhovor.
4: Díky a naslyšenou.
1: Tady je Ranní plus v 8 hodin a 39 minut. Zkažené maso, ryby, zelenina, máslo anebo sýry a škody za miliony eur. Tak to je výsledek kybernetického útoku na stovky francouzských supermarketů. Hackři na dálku změnili teplotu v chladničkách a mrazácích a znehodnotili tak tuny potravin. Zkažené a zasažené jsou navíc pravděpodobně i další evropské státy. A detaily má z Paříže náš zpravodaj Marcel Faltis. Přeju ti dobré ráno.
10: Dobré ráno.
1: Jak přesně hackři tedy napadli francouzské supermarkety?
10: Kyberútočníkům se podařilo na dálku zvýšit teplotu v chladicích a mrazících zařízeních až na 50 stupňů. Chladničky a mrazáky nefungovaly v noci z neděle na pondělí několik hodin. Zkažené jsou tak mražené maso, ryby, mořské plody, ale i ovoce, zelenina nebo třeba hotová balená jídla, která jsou ve Francii velmi oblíbená a supermarkety jich nabízejí velké množství. Útok teď vyšetřuje státní agentura pro kybernetickou bezpečnost. Šéf obchodní skupiny Musketeer Thierry Cotillard v televizi BFM nastínil možné motivy útočníků.
11: Může jít o snahu politické destabilizace. Představte si Francii, ve které by přestaly fungovat dodávky zboží do supermarketů Carrefour, Leclerc nebo Intermarché. Obyvatelé by se mohli vzbouřit, byla by to katastrofa.
10: Podle něj společnost denně čelí 3 až 4 útokům, až teď se ale hackerům podařilo způsobit tak rozsáhlé škody. O závažnosti útoku na supermarkety svědčí i to, že vyšetřováním úřady pověřil přímo premiér Sebastian Lecornu.
1: Ty už si to vlastně nastínil, ale pojďme do podrobna, jak rozsáhlý ten kybernetický útok byl a jak velké jsou tedy škody?
10: Hackři zřejmě zaútočili na systémy dánské společnosti Danfoss, která zasaženým francouzským supermarketům dodává mrazáky a lednice. Společnost se ale brání s tím, že ty napadené obchody využívaly zastaralou techniku náchylnou na podobné útoky. Společnost Musketeer potvrdila, že se to týká asi 150 až 200 jejich prodejen Intermarché. Její zaměstnanci poté museli znehodnocené jídlo na základě hygienických předpisů vyhodit. Zasaženo ale bylo taky asi 80 supermarketů Carrefour a další desítky obchodů jiných značek, například desítky obchodů Monoprix. Škody tak půjdou zřejmě do desítek milionů eur, i když na přesné závěry si ještě budeme muset počkat.
1: No a Marceli, jak vlastně časté jsou podobné hackerské incidenty ve Francii?
10: Podle francouzské národní agentury pro kybernetickou bezpečnost bylo loni zaznamenáno 1366 potvrzených kybernetických incidentů, tedy v průměru 4 denně. Ale to jsou pouze případy, o kterých se agentura dozvěděla. Nejčastěji se to týká státní správy, přesně i školství, státních institucí nebo zdravotnictví. Kybernetické útoky ve Francii jsou tak prakticky na denním pořádku. Terčem bývají taky nemocnice, různé firmy nebo právě obchodní řetězce. V létě ale například dokázali útočníci získat data stovek tisíc klientů finanční správy, což by jim umožnilo si na napadené klienty například napůjčovat peníze v bankách. Ne všechny útoky jsou ale úspěšné, ale a ten současný incident je zase výjimečný v tom, že má především ty fyzické následky. Hackři totiž tentokrát nekradli pouze nějaká data nebo nevyřadili webové stránky, ale dokázali dokázali způsobit fyzické škody za milion eur.
1: A týká se to jen Francie, anebo se útočníkům podařilo zasáhnout i jiné státy?
10: Felix Eme, analytik kybernetických hrozeb francouzské společnosti Sequoia, řekl, že ten útok zasáhl dalších 5 evropských zemí, a to konkrétně Španělsko, Portugalsko, Německo, Polsko a Belgii. Zatím ale není jasné, kolik obchodů bylo v těchto zemích napadeno a zda tam stejně jako ve Francii došlo ke znehodnocení potravin nebo požárům. Francouzská vláda každopádně potvrdila, že tu situaci koordinuje s dalšími evropskými zeměmi.
1: Hackři na dálku napadly francouzské supermarkety. Mluvil o tom v Ranním plusu zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Díky moc.
10: Díky, hezký den, naslyšenou.
3: Posloucháte Ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ruský prezident Vladimír Putin má větší zájem se dohodnout než hlava ukrajinského státu Volodymyr Zelenský. Na otázku dodržování jim oznámeného energetického příměří Trump řekl, že jeho porušování viny na obou stranách. Trump v pátek sdělil, že se s Putinem, který válku rozpoutal, dohodl, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty. Toto dočasné zmírnění sankcí na ruskou naftu vyvolalo pobouření evropských spojenců a ovšem i Kyjeva. Ve vysílání to teď rozebere Milan Sezák, zahraničně politický analytik a spolupracovník Českého rozhlasu. Milane, dobrý den.
12: Dobrý den.
3: Proti Trumpově dohodě s Vladimírem Putinem se vymezila i skupina amerických senátorů, složená ze zástupců obou hlavních stran. Kdo v ní například je a jak ta skupina argumentuje?
12: Jsou v ní 4 senátoři, respektive senátorky také, a 3 senátoři v té první skupině, v té čtveřici jsou republikáni, v té druhé demokraté. Oni argumentují tím, že prezident Trump dává volnou ruku prezidentovi Putinovi vedení války proti Ukrajině tím, že Spojené státy nakoupí ruskou ropu a tím ji samozřejmě věnují fondy, peníze na financování té války. Ale zároveň ta skupina argumentuje tím, že prezident Trump tímto rozhodnutím porušuje americký zákon z roku 2022, který právě dovoz ropy a ropných výrobků z Ruska zakazuje, a to právě z toho důvodu, o kterém jsem mluvil před chvilkou, že by tím Amerika pomohla financovat válku proti Ukrajině. A je tam ještě jedna důležitá okolnost, o které ta skupinka senátorská mluví, že ten zákon zároveň stanoví, že prezident může platnost těchto opatření pozastavit, ale je povinen předtím, než to udělá, informovat kongres a počkat na jeho stanovisko. A to se v tomto případě nestalo.
3: Nakolik je kritika senátorů, včetně republikánů, pro prezidenta Trumpa nepříjemná? Zareagoval na ní nějak?
12: Tak ano, zareagoval na ní na sociálních sítích nepřímo. Napsal, že on dělá pro Ameriku ty nejlepší věci a že třeba Evropská unie nakoupila ropné výrobky ropu od Ruska za 250 miliard dolarů. Jenomže to bylo delší období a Evropská unie se snažila a snaží od těch nákupů ruských ropných výrobků a ropy ustoupit. No a prezident Trump takhle rozhodl jedině pod tíhou války v Iránu a snaží se zamaskovat to, že drahý benzín mají farmáři v těch státech, které Trumpa minulé volili a které nyní nemusí volit republikány v nadcházejících volbách do kongresu, tak se snaží zamaskovat to, že dražší benzín je důsledkem války proti Iránu, která byla opět vedená podle známého amerického vzoru, který předtím prezident Trump tolikrát kritizoval, že totiž, když se vstoupí do války, se nepočítá s tím, že by se něco mohlo vážně zvrhnout a že je zapotřebí mít po ruce plán B. Prostě ta válka byla vedena příliš ledabile. Z tohoto hlediska neříkám, že nebyla vedena dobrými úmysly. No a prezident Trump tedy čelí jenom té malé skupince, kterou může samozřejmě bagatelizovat, může říkat, že ona vydala pouze prohlášení, že to není nic důležitého a řekne, že to bylo jenom 7 lidí v rámci toho 100členého amerického senátu.
3: Proti americké dohodě s Ruskem se vyslovili i někteří členové sněmovny reprezentantů opět z obou táborů a dokonce se objevil návrh na zákon, který by tu dohodu anuloval. Je pravděpodobné, že projde?
12: Myslím si, že ne. Nebude na to již čas. Ty volby, které jsem zmínil, budou již příští měsíc a potom bude vlastně už se čekat na nové složení sněmovny, která bude moci mít úplně jiné starosti než teď. Já si spíš myslím, že je to známka toho, že někteří republikáni speciálně, protože o tom zákonu začal prvně mluvit republikánský člen sněmovny reprezentantů Brian Fitzpatrick z Pensylvánie, sledují i své vlastní zájmy. Je zajímavé právě u tohoto Fitzpatricka, který má velké problémy v Pensylvánii, že sice v předchozích volbách vyhrál o 13%, ale teď má velké problémy s tím, aby byl znovu zvolen a evidentně cítí, že za to, nebo z toho evidentně viní hlavně prezidenta Trumpa, protože ve svých předvolebních vystoupeních, která jsou četná, vůbec nezmiňuje republikány nebo ani prezidenta Trumpa. Teď si možná myslí, že vymezit se takto jasně proti prezidentovi mu přinese politické body.
3: Milan Slezák, zahraničně politický analytik a spolupracovník Českého rozhlasu. Miláne, děkujeme, nashledanou.
12: Také děkuji, hezký den.
1: A teď čerstvé zpravodajské informace v Ranním plusu. Zbrojářská firma Czechoslovak Group získala 9,5% podíl v kanadském výrobci vesmírných technologií MDA Space. Česká firma se tak stala největším akcionářem společnosti, která vyvíjí satelitní systémy anebo robotická ramena pro kosmický průmysl. Dvě obchodní lodě u pobřeží Bulharska v noci zasáhly drony. Jedno plavidlo se potopilo. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Útok se podle něj odehrál v Černém moři asi 24 kilometrů od pobřeží země. V reakci na incidenci podle agentury Bloomberg nechal premiér Radev předvolat Rusko. Velvyslankyni v Bulharsku.
3: Rozhlasová série s názvem Urgent, která sleduje práci lékařů a záchranářů, má přes 500 000 poslechů. Na webu Můj rozhlas CZ a v dalších podcastových aplikacích i proto teď vyšel bonusový díl. Reportéři Martin Pařízek a Ondřej Vaňura se v něm vydávají na základnu Kundratka, odkud vyrážejí speciální auta pražské záchranky k mimořádným událostem doma nebo v zahraničí.
19: Urgent. Rozhoduje každá vteřina.
13: Odsud se dějou vlastně ty největší věci, které v Praze řešíme a nejenom v Praze.
14: Ondřej Šedivka, vedoucí pracoviště krizové připravenosti pražské záchranky.
15: Pražská záchranka je specifická vlastně tím, že má prostředky i pro třeba hromadné události. Vy sami vyjíždíte i vlastně tam, kde to není v tom územním působení Prahy, ale třeba na zahraniční mise a tak. To znamená, co tady všechno vidíme? Teďka nám tady dolů jede zrovna rampa, která otevírá dveře do Atega.
13: Máme tady dvě řady vozidel. To první, co teďka se nám otevírá, je Atego Dakar. Je to terénní speciál, kde můžeme umístit až 8 ležících pacientů. Ta rampa, o které jsi mluvil, tak ta nám slouží k nakládce pacientů. Má nosnost až 1 tunu. A nebo taky k nakládce materiálu, protože ty auta, tyhle ty velkokapacitní auta, tak děláme více účelové, tak abychom mohli převážet i materiál, který na místě potřebujeme.
14: Takhle na první dobrou, co tě napadne Atego, kde zásadně byl?
13: Na první dobrou, tak tohle Atego má za sebou povodně v Olomouckém kraji, má za sebou požáry v Řecku. Naposledy tohle vozidlo bylo při potenciální evakuaci nemocnice v Hořovicích. Jinak nám vyjíždí několikrát týdně na území hlavního města Prahy, takže to je velmi využívaný speciál.
14: Tady je zaparkované hned u vrat tohle auto. Jak funguje ten mechanismus? Jak rychle se rozhodne Atego musí někam vyrazit do terénu a jak rychle jste s ním schopni vyvíjet?
13: V rámci území hlavního města Prahy máme na dispečinku zpracovány události, kde to auto vyjíždí defaultně. To znamená, událost se stane a bez toho, aniž bychom měli potvrzeno, že to vozidlo je nebo není potřeba, tak odsud vyjíždí. Protože sami vidíte, že je to velký vůz, on má na výšku 3,5 metru, váží 10 tun a je potřeba, aby každý ten speciál vyjel
9: co nejdříve. I kdyby to znamenalo to, že po cestě ten výjezd zrušíme. Je totiž lepší mít 3 zrušené výjezdy, než jednou dojet pozdě. Co se týká samotného výjezdu, tak ten je standardní jako u kterékoliv jiné výjezdové skupiny záchranné služby. Do 2 minut auto je v pohybu.
16: Ondro, ty jsi vedoucí pracoviště krizové připravenosti. Já si to laicky představuju, že ty zkrátka vymýšlíš ty nejčernější scénáře, co všechno je potřeba. Co ta práce obnáší? Jaké to je pořád myslet na to nejhorší, na tu krizi a na to, aby tví kolegové na to byli připraveni?
9: Řekl jsi to vlastně přesně. No. Já jsem optimista, který musí vidět všechno černě. Mojí prací je příprava organizace na nestandardní situace. Co je důležité, není to jenom moje práce, je to práce celé organizace, protože kdyby to dělal jeden člověk, tak to nikdy nedopadne dobře. Je potřeba, aby celá ta naše společnost byla nastavená na to, že krize přijde. Ne, že jestli přijde, ona přijde a následně se na ní připravovala na základě toho, co potom vytváří, ano, třeba naše pracoviště. A bych odpověděl na tu poslední otázku, jaké to je. Na jednu stranu je to zábava, na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že to neděláme pro zábavu, děláme to proto, že ty naše představy a to naše plánování a následná realizace těch úkolů je tady od toho, aby to zachraňovalo životy nejenom obyvatelstva, ale i našich kolegů.
19: Urgent. Rozhoduje každá vteřina.
17: O dalších speciálech pražské záchranky a také třeba o tom, jak garážmistři sanitky servisují, je celý bonusový díl Urgentu. Poslechu je v podcastových aplikacích a také na webu můjrozhlas.cz. Tam se dá pro reportážní sérii Urgent hlasovat i v posluchačské kategorii Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio. Ondřej Vaňura a Martin Pařízek, Český rozhlas.
19: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism od 1. listopadu přejde pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude tak součástí nově vzniklé agentury Czech Business, která už má pod sebou Czech Trade a Czech Invest. CzechTourism má ale taky přijít o výraznou část svých prostředků. Podle informací Asociace cestovních kanceláří zatím jediný návrh počítá se 70 miliony korun na příští rok. Letos měla agentura přes agentu

0: toho zázemí, mají tam kontakty a tak dále.
1: Agentura se zaměřuje hlavně na prezentaci Česka jako destinace. V případě výrazných škrtů Hofmanová připustila i omezení účasti na některých veletrzích nebo propagačních kampaní v zahraničí. Ty jsou podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří důležité hlavně kvůli zemím, které o Česku jako turistické destinaci zatím tolik neví.
2: Jako je třeba Indie, Brazílie, Jižní Afrika. To jsou země, kde vznikla určitá skupina bohatých lidí, kteří se teď dostávají do světa. A ve chvíli, kdy tyhle lidi ani netuší, že nějaká Česká republika je, tak těm je potřeba právě říct, co Česká republika je, v čem je hezčí než jiné destinace.
1: Snížení rozpočtu kritizuje taky Václav Stárek z Asociace hotelů a restaurací. Podle něj sice Czech Tourism výraznou část svých peněz dal na provoz a díky přechodu pod Czech Business ušetří, zároveň je ale podle Stárka 70 milionů pouze na propagaci turismu málo.
3: A hlavně důležité je to, že ty ostatní země okolo nás nespí. Vidíme tu expanzi těch zahraničních zemí, jak se snaží přilákat turisty. A daří se jim to. U nás cestovní ruch docela pěkně rostl. Byla by velká chyba, kdyby se v příštím roce tato snaha nějakým způsobem přerušila.
1: V Česku podle dat Czech Tourismu loni přibylo domácích turistů o 2,5% a zahraničních o víc než 4%. Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo škrty v rozpočtu na příští rok, neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Rezort taky sníží počet pracovních míst v agentuře. Zároveň tvrdí, že chce zachovat odbornost a znalost zahraničních trhů, aby Česko dál podporovalo cestovní ruch. Vít Andrle, Český rozhlas.
4: 3 minuty před 9:00 posloucháte Český rozhlas Plus. Na zahradě nepracuj zbytečně a budeš zdravější, tak by se dala trošku být s nadsázkou shrnout. Nedávna finská studie, jejíž závěr ale zní lákavě. Lehce splanělá zahrada má podle výsledku téhle studie lepší efekt na lidské zdraví. Víc nám teď řekne Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
5: Dobré ráno.
4: Proč bychom tedy podle té studie neměli příliš na zahradě pracovat nebo přehánět to s tou prací na zahradě?
5: Protože tedy podle té studie ta lehce splaněná zahrada bude mít mnohem pestřejší složení bakterií. Na takové zahradě, kde se člověku vlastně nechce pracovat, tleje listí, které se někomu nechtělo schrabávat, rozkládá se tam dřevo, které nikdo neuklidil, nebo místo golfového trávníku je tam spíš louka, která je plná hmyzu nebo různých druhů rostlin. Tohle všechno je podle té studie dobré pro rozvoj takzvaného mikrobiomu různých bakterií, kvasinek, hub a dalších podobných živočichů.
4: Což možná pro laika nezní úplně zdravě, ale význam to má?
5: No, na první pohled to zdravě nezní, ale všechny ty jednobuněčné organismy jsou dost dobré pro rozvoj našeho imunitního systému. Když se s nimi naše tělo nesetkává, tak má pak větší riziko rozvoje takových věcí, jako je alergie, astma nebo cukrovka prvního typu a dalších nemocí.
4: Tak přesně, tak musíme se trénovat proti alergénům. No a teď tedy ještě blíž té studii, co konkrétně zkoumala?
5: Tam ten výzkumný tým spolupracoval s majiteli domů se zahrádkami, těch bylo 36, z toho 2/3 nechali ty zahrady trochu víc splanět, právě tam třeba nehrabat listí nebo přidat nějaké tlející dřevo, nebo tak často neopečovávat trávník. Pak sledovali, jak se u těch majitelů zahrádek, kteří všichni byli dost aktivní zahrádkáři, mění mikrobiom na pokožce a v ústech a taky jejich zdravotní projevy. Ten rozdíl v mikrobiobech byl vidět už za 3 měsíce. Zjevný rozdíl byl nejen tam, ale taky v hodnotách cytokinů. Ty zase ukazují chování našeho imunitního systému, třeba naznačují různé záněty a podobně. Kdo si chce ještě o té studii zjistit další podrobnosti, tak ji najde v odborném časopise Mikrobioma.
4: No ale úplnou džungli asi bychom na zahrádce mít nemuseli, takže trošku pracovat?
5: No ne, tak úplně. Ten vzkaz bych možná upravil třeba na trochu přeci na té zahradě pracovat. Ta práce totiž to, jak se ty bakterie dostanou k nám do těla, ale nepřehánět to, neschrabávat příliš listí, nechávat v zahradě tlít dřevo, a to je podle autorů studie taky vzkaz pro správce městských parků, nechávat je přeci jen o trochu méně udržované pro obyvatele města. To není zas tak špatné.
4: Jiří Kordík, zahraniční redakce, děkujeme.
5: Hezký den.
6: Je 9 hodin v úterý 13. října. Dál posloucháte ranní vysílání Plusu. Provází vás Ondřej Látal
4: a Martina Mašková.
7: Český rozhlas Plus.
4: A tady je přehled naší tematické nabídky do 9:30. Poslanci by dnes měli v prvním čtení projednávat zavedení dočasné mimořádné sektorové daně pro rafinerský sektor. Kolik peněz si od toho slibují do rozpočtu?

0: Vyjednávací týmy v krajských městech po komunálních volbách domlouvají koalice. Ve čtyřech městech je už jasné, kdo je povede, kde to je.
1: A jak vypadá dnešní Rusko očima režiséra, který z něj odešel, Andrej Zvjagincev, to ukazuje ve filmu Minotaur, který teď míří do českých kin.
0: Ještě předtím si poslechněte zprávy Plusu, dnes ráno je má Monika Vrchotová.
2: Hezké ráno. Dvě obchodní lodě u pobřeží Bulharska v noci zasáhly drony. Jedno plavidlo se potopilo, oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Útok se podle něj odehrál v Černém moři zhruba 24 kilometrů od pobřeží země. Neupřesnil, co lodě vezly ani kam mířily a neuvedl ani to, čí drony mohly plavidla zasáhnout. Na místě potopené lodi ale podle něj zasahuje pátrací tým. V reakci na incidenci podle agentury Bloomberg nechal bulharský premiér předvolat ruskou velvyslankyni v Bulharsku. Plánuje taky mluvit s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze se dopoledne sejdou na jednání o koalici s Prahou sobě. Odpoledne budou mluvit taky se zástupci Pirátů. Starostové už se včera sešli na jednání s koalicí Spolu pro Prahu. Podle lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka na schůzkách budou řešit představy jednotlivých stran o složení koalice.
3: Nás zajímá, jakou mají kolegové představu, co by si představovali jako tu svoji pozici. Hodně už toho proběhlo v různých médiích, takže si chceme ověřit tu pozici.
2: S Piráty a Prahou sobě se dnes mají zájem setkat taky zástupci Spolu pro Prahu. Jednat chtějí i s hnutím ANO, koalici s ním ale opakovaně odmítají. A my v Ranním Plusu zjistíme, jak pokračují jednání například na jihu Čech nebo v Pardubickém kraji.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8%. Na přes rok pak má jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. V jarní prognóze přitom Mezinárodní měnový fond předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech na úrovni 2,2%. Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu, z něj se pak třeba počítá i výsluha. Cíl dalšího navyšování v příštích třech letech popisuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
5: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o tři rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
2: Zástupci odborů označili dohodu za kompromis. Původně chtěli platy vyšší o 10%. Další jednání o větších změnách chtějí začít hned začátkem příštího roku. V Itálii startuje vojenské cvičení jaderných sil Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zapojí se do něj 17 zemí. Na to ještě před začátkem manévrů uvedlo, že cvičení nesouvisí s aktuálním děním ve světě a není namířené proti žádné zemi.
6: Do cvičení s názvem Steadfastun se zapojí pozemní jednotky i bojové letouny. Minulý rok do vzduchu zlétly například americké stíhačky F-35. Alianční země se chtějí připravit na různé scénáře, včetně poplachu nebo leteckých manévrů. Nebudou ale používat skutečné jaderné zbraně. Vojska NATO v srpnu cvičila nedaleko ruské exklávy Kaliningradské oblasti. Moskva potom pohrozila jaderným úderem na členské země aliance v případě, že by se pokusili o blokádu této ruské exklávy. Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Maďarský parlament má dnes hlasovat o zmírnění zákona, který omezuje zobrazování homosexuality a změny pohlaví v obsahu přístupném dětem. Pravidla prosadila v roce 2021 vláda Viktora Orbána, která je zdůvodňovala ochranou mladistvých. Nový kabinet Pétera Maďara je chce změnit i kvůli rozsudku Soudního dvora Evropské unie. Ten letos v dubnu rozhodl, že Maďarsko zákonem porušilo unijní právo.
7: Návrh má odstranit zákaz zobrazování homosexuality a změny pohlaví například ve školách, médiích nebo reklamě. Omezení pornografie a sexuálního násilí ale zůstanou zachovaná. Původní zákon vyvolal spor s Bruselem kvůli diskriminaci sexuálních menšin a omezování svobody projevu. Současný premiér Péter Maďar odmítá, že by novela ochranu dětí oslabila. Podle něj má naopak posílit. Lidskoprávní organizace ale upozorňují, že neřeší všechny části původního zákona, které považují za diskriminační. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Zprávy Plusu. Nově vysazené stromky v lesích města Brna letos výrazně poškodilo sucho. Nepřežilo asi 60% sazenic vysazených od jara, u buků až 90%. Deště bylo v oblasti méně než polovina obvyklého množství. Lesníci proto zvažují novou výsadbu už letos na podzim, závisí ale na počasí. Výhody podzimní sadby vysvětluje mluvčí lesů města Brna Monika Nezhybová.
8: Musíme počkat, až se uvede do takového vegetačního klidu a zasadí se. No a ona by mohla přes tu zimu se tam nějak jakoby uchytit lépe, než když ji dáme na jaře do absolutně suchý hlíny a vlastně měla by začít rašit.
2: V pražském Goethe institutu se dnes sejdou čeští překladatelé, aby převzali ocenění za svou práci v loňském roce. Ceny uděluje Obec překladatelů. V nominaci jsou například Martin Hilský za překlad Ztraceného ráje Johna Miltona, Ondřej Koupil s novým vydáním Kosmovy kroniky nebo Linda Kaprová, která přeložila ze švédštiny knihu Jeřáby táhnou na jih. Udělená bude i cena pro mladého překladatele a do síně slávy vstoupí významná osobnost z oboru. Na řadě je doprava na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové Usadské. Na 25. kilometru už odklidili nehodu a kolona se rozjíždí. Silný provoz zůstává na příjezdech do Brna po D1 směrem z Ostravy. Kolona od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 a zdržení asi 15 minut. 20 minut se stojí i na příjezdu z Prahy od Popůvek z kilometru 185. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně pojedete v koloně od Rudné ze 6. kilometru až na okruh k Ořechu držení půl hodiny. Na D4 ze Strakonic do Prahy za Dobříší na 21. kilometru pracují silničáři, kolona je na 15 minut. A v Praze jsou komplikace například ve Strahovském tunelu směr Troja. V polovině tunelu překáží nepojízdné auto, musí regulovat tunely, velké zdržení je na jižní spojce od Vídeňské přes Dobříšskou do tunelu na 50 minut. Navíc v koloně za Barandovským mostem nehoda dvou aut v levém pruhu. Dobře, dojeďte. Dnes převažuje slunečno, místy ještě mlhavo, odpoledne se má od západu zatahovat a večer může v Čechách místy pršet. Při déle trvající mlze bude kolem 9 stupňů, jinak 12 až 16. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
9: Posloucháte Ranní Plus.
1: Tím vás dnes provázejí Ondřej Látal a Martina Mašková. Poslanci dnes začnou projednávat zavedení mimořádné daně z příjmu rafinérií. Jde o součást balíčku opatření, který schválila vláda v rámci boje s vysokými cenami pohonných hmot. Daň má státu kompenzovat náklady vzniklé zastropováním cen a snížením spotřební daně z nafty. A zároveň sněmovnu čeká tento týden i další jednání o návrhu zákona o státních zaměstnancích. Podrobnosti zjišťovala Eliška Zábrocká z domácí redakce. Eliško, dobré jitro.
10: Hezké ráno.
1: Začneme prosím u té daně na rafinérie. Chce vláda ten návrh schválit ve zrychleném projednávání, aby platil co nejdřív?
10: Tak ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO řekla, že v takzvané 90. schválit zákon nechce, ale bude požadovat zkrácení lhůt, aby byl projednán co nejdříve, ideálně ještě před koncem letošního roku. Do rozpočtu má návrh přinést další peníze, podle Schillerové totiž opatření proti vysokým cenám pohonných hmot na jaře vyšla státní rozpočet na zhruba 3,5 miliardy. Jen za říjen by měla být na další zhruba miliardu korun.
11: My ty peníze chceme zpět. My chceme to, co prostě jim spadlo do klína, bez nějaké extra zásluhy, tak chceme prostě, aby nějakým způsobem sanovalo tu díru v tom rozpočtu, která díky těmto opatřením se vytvořila.
10: Místo předseda lidovců Benjamin Činčila ale před tímto krokem varuje.
12: Pro předvídatelné podnikatelské prostředí není správně, aby jsme zaváděli daň, která bude zpětně za ten rok 26. To považuji za velmi nebezpečné, protože jakmile tohle jakákoliv vláda udělá, tak už v tom budou šahat i jiné vlády.
10: Zavedení daně považuje za zpětné i společnost Orlen Unipetrol. Pod tu spadají tuzemské rafinerie v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou. Krátce poté, co vláda svůj záměr oznámila, společnost uvedla, že taková retroaktivita je podle ní v rozporu s ústavou. Ministerstvo financí argumenty firmy odmítlo. Proti zavedení mimořádné sektorové daně je i Svaz průmyslu a dopravy.
1: A co dalšího poslance čeká?
10: Tak na středu nechala koalice svolat mimořádnou schůzi, a to kvůli tomu, že prezident vetoval zákon o státních zaměstnancích. Sněmovna se mu bude věnovat už po páté. Nejdřív standardní 3 sněmovní čtení, poté návrh vrátil Senát a teď i tedy prezident. Koalice je i tak podle předsedy Svobodných Libora Vondráčka, který je členem klubu SPD, připravena veto prezidenta Petra Pavla přehlasovat.
13: Padnou opět stejné argumenty z obou dvou stran, ale já očekávám zkrátka to, že se ten zákon schválí a schválí se tak, jak byl schválen už při přehlasovávání Senátu.
10: Prezident zákonu vytýkal, že nechrání vedoucí úředníky před politickými zásahy, jak doporučuje Evropská komise. S tím souhlasí i opozice, včetně předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Mariana Jurečky.
14: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
10: No a ve hře je i to, že se opozice kvůli zákonu obrátí na ústavní soud. Poslanci by se tento týden měli v prvním čtení také věnovat zákazu mobilních telefonů na základních školách a takzvanému Lex Kratom, tedy návrhu zákona, který má zpřísnit prodej této látky.
1: Tolik Eliška Zábrocká z domácí redakce.
10: Díky, hezký den.
0: A v Raním plusu v 9.11 nás teď zajímá zdraví. Nordic walking pro pacienta s nadváhou, cyklistika pro člověka s vysokým tlakem a plavání pro astmatika. Pohyb naordinovaný na míru diagnóze a cíly léčby by měl být běžnou součástí léčebného plánu a nejen obecnou radou, aby se pacient více hýbal. Zaznělo to na mezinárodní konferenci Ekonomika prevence zdravotních rizik. O větší zapojení pohybu do prevence usiluje taky ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů, který na konferenci představil nový program na rozvoj volně přístupných hřišť. Jak dalece to může reálně pomoct udržet se ve formě a při dobrém zdraví? To teď probereme s Davidem Desortem ze skupiny pro prevenci Sdružení praktických lékařů, autora manuálu, jak by praktičtí lékaři měli pohyb využívat k prevenci a léčbě. Dobré ráno.
15: Dobré ráno.
0: Pane Desorte, ještě než se budeme tedy věnovat tomu vašemu manuálu doporučením, máte přehled o tom, jaká je praxe dnes? Ordinují lékaři pacientům konkrétní pohyb a jeho frekvenci na míru, alespoň u některých diagnóz, třeba u zmiňované nadváhy nebo hypertenze?
15: No, určitě dříve, než bych mluvil o léčbě pohybem jednotlivých onemocnění, myslím, že je potřeba zdůraznit a říct, že pohyb nejlépe funguje jako prevence vzniku onemocnění. Že vlastně pohyb oddaluje vznik mnoha chorob a zásadně prodlužuje lidský život ve zdraví a samostatnosti. Když budu mluvit s konkrétníma číslama, jo, tak třeba fyzická aktivita snižuje riziko smrti o 40%. Člověk, který má vynikající kondičku, má 4x větší šanci, že se dožije dlouhého věku než člověk, který se vůbec nehýbe. Nebo co se týče onkologického onemocnění, snižuje pohyb vznik onemocnění onkologického 40%, cukrovky rovněž o 40%, demence a tak dále. Vlastně pohyb jako takovej může prodloužit délku života ve zdraví o 10 let a zabránit vzniku civilizačního onemocnění o dalších 10 let. Kdyby existovala pilulka s podobným efektem, tak ji budou brát všichni a vynalezce dostane dvě Nobelovy ceny, protože jednu musí dát Trumpovi a tu druhou by získal on. Takže chci říct, že říkal jste manuál, to není manuál, to je jasný doporučený postup, který dostalo všech 5000 praktických lékařů v České republice, a cílem je představit lékařům a pacientům srozumitelnou a jednoduchou formou, jak dávkovat pohyb, aby měl ten efekt, jak jsem vlastně zmiňoval na začátku. Tento doporučený postup má vlastně impact, nebo má ambici mít vliv na 9 milionů vlastně občanů a pacientů v České republice. Zmínil jste tu léčbu na těch, jestli se to už používá nebo ne, tak používá, mám odezvu od kolegů, že tento doporučený postup používají, vytvořili jsme jednoduché tabulky na cvičení, jak ten pohyb dávkovat, takže začíná to fungovat a doufáme, že ten efekt, předpokládáme, na celou populaci bude dohledu 2 až 4 let.
0: No a kdybyste to mohl, pane Desorte, přiblížit, jak by ten předpis pohybu mohl v praxi nebo měl v praxi vypadat, jak si to představit?
15: No měl, on už funguje v praxi, jo, jak vlastně vypadá. Ten doporučený postup, on ten pokrok se vyvíjí strašně rychle. Na tom vytvoření toho doporučeného postupu jsem spolupracoval s finskými kolegy. Ta forma zatím českého doporučeného postupu je ústní rada a papírový předpis recept, kde vlastně stanovíte, jak ten člověk se hýbe, udělá takovou anamnézu a potom mu navrhnete, kolik by se měl za ten týden hýbat, jak by měl cvičit. A vlastně buď odchází s tou ústní radou, nebo s tím doporučeným písemným receptem. Ten vývoj, jak jsem říkal, jde hrozně dopředu. Tento kód jsem vymysleli před rokem, distribuoval se teď v září všem praktickým lékařům, ale ve Finsku šli dál a my teď budeme s nima spolupracovat spolu s Ostravskou lékařskou univerzitou a docentem Pastuchou s tím, že ve Finsku teď dávají na účet pojišťovny pacientům přístroj na měření intenzity pohybu, který je spojený s umělou inteligencí, s aplikací v mobilu, kde mají lidi vlastně své výsledky krve lékařské zprávy a vlastně oni vidí, jak ten pohyb reálně zlepšuje jejich zdraví. A tu cestou chceme jít my. Spolupracuje na tom jak ministerstvo zdravotnictví, jak ministerstvo pro zdraví, všechny odborné společnosti praktiků a pilotní projekt spustíme v nejbližší době se zapojením všech praktických lékařů v České republice. Proto chci říct, že vlastně my praktici se snažíme zlepšit tu zdraví té populace tím pohybem, protože ten pohyb je opravdu nejefektivnější lék. A protože chceme jít příkladem, nechceme mluvit, jsme praktici, jsme opravdu z praxe, tak teď na začátku listopadu bude v Karlových Varech největší kongres praktických lékařů, který se účastní 1700 lékařů a bude vlastně, vyběhneme ráno 6. listopadu v pátek 7 hodin, kde se jmenuje Praktici v pohybu a chceme vlastně našim pacientům ukázat, že začínáme u sebe a že opravdu i my se hýbeme a víme, že ten pohyb opravdu léčí a funguje.
0: Jak efektivně motivovat pacienty, kteří třeba tvrdí, že na pořádný pohyb podle těch vašich doporučení buď nemají v práci prostor, nebo jsou třeba příliš staří, nemají kondici. Jaké formy motivace k pohybu jsou pacientů, řekněme, nejefektivnější?
15: Samozřejmě jsou to časté výtky, které slyšíme od pacientů, že nemají čas, nebo že se v práci nachodí dost, nebo že už je starý na nějakou změnu. Právě součástí těch doporučení jsou odpovědi dané do ruku lékařů, jak reagovat na tyto nejčastější výtky, co se týče toho, že lidi nemají čas. Ještě jsem nezmínil, že vlastně ta dávka pohybu, jak byla stanovena. On ta koncepce pohybu na předpis, nebo pohyb jako recept je stará 25 let, přišli s tím Švédové. A ti vlastně stanovili jasnou dávku, která je potřeba splnit, aby ten pohyb opravdu léčil. A to je 150 minut týdně až 300, to je zhruba 2,5 hodiny až 5 hodin týdně. Střední intenzity, to znamená svížná kůze, pomalé kolo, plavání, hravání listí nebo sekačka bez pojezdu, teda, když chcete nějaký praktický příklad. Plus dvakrát silové cvičení týdně, dostatek spánku, to je taky důležité, 7 až 9 hodin denně spát a přerušovat dobu sezení, protože sezení nad 8 hodin opravdu zabíjí. A právě když si přeneseme tady ty data a argumentujeme pacientům, když říkají, že nemají čas, tak jim řeknu, OK, nemáte denně čas 30 minut chodit, svižnou chůzí, dobře, udělejte to během víkendu, splňte tu náplň toho receptu, ty 2,5 hodiny týdně během víkendu a ten efekt bude stejný zdravotní. To je na tom právě úžasné, na tom pohybu.
0: Že si to člověk může rozvrhnout podle svých možností. David Desort, člen skupiny pro prevenci Sdružení praktických lékařů České republiky. Jsme rádi, že jste s námi byl v Ranním plusu. Hezký den.
15: Jo, děkuji. Nastavám.
1: Hlavní zprávy jsou následující. Spotřebitelské ceny v Česku v září stouply meziročně o 2,5%. Potvrdil to Český statistický úřad, souvisí to hlavně s růstem cen pohonných hmot. Bulharsko ráno oznámilo, že došlo k dronovému útoku na dvě lodě u jeho černomořského pobřeží, jedna se potopila. Premiér Rumen Radev požádal o pomoc Evropskou unii a NATO. Jak uvedl, logika situace napovídá, že prospěch z toho má Ruská federace. Donald Trump tvrdí, že Vladimír Putin má větší zájem se dohodnout než Volodymyr Zelenský. Zaznamenala to agentura DPA. Ukrajina uvedla, že od vyhlášení energetického příměří ze strany Spojených států Rusko zaútočilo na 6 ukrajinských elektráren.
0: Ranním plusu se teď vracíme zpátky do Česka. V komunálních volbách v Českých Budějovicích vyhrálo nové hnutí Naše Česko, jihočeského hejtmana Martina Kuby, které získalo necelých 30% hlasů a 15 mandátů. S povolebním vyjednáváním jeho zástupci začali na začátku týdne. Naše Česko potřebuje najít silného spojence, jinak koalici pravděpodobně nesestaví. A podrobnosti má reportér Michal Pílský. Dobrý den.
16: Hezký den. Přestože hnutí Naše Česko volby vyhrálo a o jeden mandát vylepšilo svou dosavadní pozici, bude mít se skládáním koalice spoustu práce. Na druhém místě totiž skončilo opoziční hnutí Občané Probudějovice s 9 křesly a hned za ním rovněž opoziční hnutí ANO s 8 místy v 45 členem zastupitelstvu. K většině tedy potřebuje vítěz voleb alespoň 23 mandátů. No a k tomu by stačilo spojení Našeho Česka s jedním se dvou těchto hnutí. Podle lídra Občanů Probudějovice Tomáše Chovance ale ještě včera s vítězem voleb žádné vyjednávání nevedli a dá se předpokládat, že budou hledat možnost, jak sestavit vlastní koalici. Rozhodně se nedá ani očekávat, že by se k Našemu Česku přidali Piráti se 6 nebo ODS se 4 mandáty. Obě strany se proti němu v předvolebním boji výrazně vymezovaly. Bude tedy záležet hlavně na tom, jak se rozhodne hnutí ANO, které poslední 4 roky plnilo roli, řekněme spíše tiché a nekonfliktní opozice.
0: Tak taková je situace v Českých Budějovicích. Michale, jak vypadají povolební jednání v dalších jeho českých městech?
16: Když ještě zůstanu u hnutí Naše Česko, tak to naprosto drtivě zvítězilo třeba v Trhových Svinech na Českobudějovicku, kde získalo téměř 70% hlasů a 18 křesel ze 23. Post starosty tam obhájil David Štojdl, který je zároveň náměstkem hejtmana Martina Kuby. Poměrně rychle se i přes složitou situaci domluvili v Táboře. Tam se na prvních třech místech z 5 posty umístilo právě Naše Česko, hnutí ANO a hnutí Tábor 2020. Memorandum o spolupráci včera večer podepsalo Naše Česko s hnutím ANO a koalicemi Společně pro Tábor a Šance pro Tábor. 27 členem zastupitelstvu by měli mít 16 křesel. No a náročná jednání se vedou v Písku, kde se do zastupitelstva dostalo 10 stran a hnutí. Vítězné ANO v čele se starostou Michalem Čapkem sice získalo 7 mandátů ze 27. Pro vytvoření případné koalice ale bude muset přesvědčit minimálně 3 budoucí partnery.
0: Povolební vyjednávání na jihu Čech sleduje reportér Michal Bělský. Díky moc.
16: Naslyšenou.
0: A přesouváme se do Pardubic, kde povolební vyjednávání nabralo nečekaný směr. Přestože volby tam vyhrálo hnutí ANO, může po 12 letech skončit v opozici. A víc nám řekne reportérka Anna Svobodová. Dobrý den.
17: Dobré dopoledne. Včera večer se sešli zástupci 5 uskupení ODS, Starostů, Progresivních Pardubic, Našich Pardubic a Nových Lidovců. Dohromady mají 22 z 39 mandátů, tedy většinu v zastupitelstvu. Dohodli se, že o nové koalici budou zatím jednat pouze mezi sebou. Ještě v sobotu přitom byla situace úplně jiná. ANO, které vyhrálo volby, se domluvilo na společném postupu se svým dosavadním partnerem Žijeme Pardubice a Starosty. Jenže ti už v neděli od dohody ustoupili. Proti spolupráci s ANO se totiž postavila nově zvolená zastupitelka za Starosty a poslankyně Aneška Nedomová. Teď tak mají šanci sestavit většinu jiné strany. Zatím se ale musí dohodnout na společném programu a rozdělení funkcí.
0: A jak pokračují povolební vyjednávání v dalších městech, třeba v Chrudimi?
17: Tam je podobná situace jako v Pardubicích. ANO sice volby vyhrálo s výrazným náskokem, získalo 10 ze 27 mandátů, ale ani tomu nezaručuje pokračování ve vedení města. Hledá proto koaliční partnery, jenže Piráti už před volbami oznámili, že s nimi pokračovat nechtějí. Starosta František Pilný si programově rozumí s ODS. Její lídr Jan Čechlovský ale jedná i s dalšími stranami. ODS by se totiž mohla spojit s nezávislými kandidáty, a to uskupení Chrudim Společně a Piráty. Dohromady by měli 14 zastupitelů, tedy těsnou většinu. Zatím jde ale jen o jednu z možností. Žádná koaliční dohoda uzavřená není.
0: Reportérka Anna Svobodová, díky.
17: Krásný den, naslyšenou.
18: V hlavním městě Praze hnutí STAN vybírá, se kterými stranami utvoří koalici. Případná dvojkoalice Starostů s Pražským Spolu by měla v 65 členem zastupitelstvu těsnou většinu 34 hlasů. Ve hře jsou, aspoň tady z pohledu vítěze voleb, také hnutí Prásobě a Piráti. Hnutím ANO Starostové vládnout nechtějí. Líder Spolu Tomáš Portlík uvedl, že by preferoval pouze tu zmíněnou dvoukoalici STAN a Spolu. Jak tuto možnost vidí kandidát na primátora za Starosty Petr Hlaváček?
19: Já se trošku přikláním trošku širší koalici, ale nedá se to vyloučit.
18: Uvedl pro Radiožurnál Alexandra Udenia, nová předsedkyně klubu zastupitelů Spolu pro Prahu, dosavadní náměstkyně primátora za ODS v našem vysílání. Opakovaně řekla, tady v Raním plusu, že koalice Spolu nechce dělat umanutou politiku. V případě trojkoalice by preferovala jako partner hnutí Praha Sobě před Piráty.
20: Když se to podívám čistě pragmaticky z toho pohledu počtů, tak když už by to měl být třetí partner, tak si myslím, že by to měla být Praha sobě, protože oni mají 13 mandátů. To znamená, ta koalice, pokud se teda bavíme o tom, že nechceme mít 34, tak si myslím, že podle těch počtů by to mělo být Praha sobě, protože oni přece jenom, pak by ta koalice opravdu měla takový počet hlasů, který zastupitelstvu umožňuje prosazování toho, na čem se domluvíme. Já jenom chci upozornit, že my jsme teď byli v koalici s Piráty, měli jsme 37 hlasů společně jako koalice a v mnoha hlasování se na Piráty nedalo spolehnout a ty dohody neplatily.
18: Řekla mi Alexandra Udinia, předsedkyně pražské ODS, kandidát na primátora, lídr starostu Petr Hlaváček uvedl, že vnímá také to, že proti možné koalici Stanu a Spolu vznikla petice, kterou podepsali skoro 4000 lidí. Podle těch, kdo tedy signovali petice, se program Spolu, což spodní ODS a TOP 09, neshoduje s programem Stan. A není dostatečně liberální a progresivní. K tomu, jak to bere v potaz při přemýšlení o podobě budoucí koalice, Petr Hlaváček v Radiožurnálu uvedl.
19: My určitě máme jako naše programové priority, které do toho vzájemného společného programu a prohlášení jako propíšeme, takže, ale vnímám to, prostě registruju to, na druhou stranu byly volby a my máme určitě mandát jednat, k tomu já jsem to, že budeme jednat se Spolu, říkal průběžně celou dobu v těch předvolebních diskuzích.
18: Radního pro finance mají zájem Stan i Spolu. Alexandra Udženia, nová předsedkyně klubu zastupitelů Spolu pro Prahu a předsedkyně pražské ODS, v ranním vysílání na Plusu uvedla, zda se o tento post budou ucházet a za to považuje za obtížnější bod vyjednávání.
20: Máme stejný počet hlasů, jako má hnutí Stan, to znamená je fér, pokud my říkáme, pan Hlaváček vyhrál volby, má být primátorem, má si říct, jakou chce gesti, tak stejně tak si myslím, že je fér, aby si o to řekl náš lídr kandidátky, která má stejný počet hlasů jako hnutí Stan.
18: Alexandra Udženia, předsedkyně pražské ODS v ranním Plusu.
0: 3 minuty před 9:30 ještě jedno téma. Z Ruska odešel, jeho nový film se ale do něj vrací. Režisér Andrej Zvjagincev v oceňovaném snímku Minotaur zachytil atmosféru současného Ruska. A drama teď míří do českých kin.
21: Je úspěšný podnikatel, má obrovský dům, ženu, pubertálního syna. Na krku má ale hlavní představitel filmu Gleb nůž. Kvůli částečné mobilizaci v Rusku musí poslat některé své zaměstnance na frontu.
22: No, vlastně jde o speciální vojenské operace.
21: Doma navíc začíná mít pochybnosti, jestli ho nepodvádí manželka.
23: Prostě podumala, čemu k nám stříci není pavit místě.
21: Filmové drama režiséra Andreje Zvjaginceva ukazuje, jak ruská agrese na Ukrajině zasáhla do každodenního života jedné rodiny.
24: Film o semejnej drame.
25: Je to film o rodinném dramatu, o situaci, kdy se v rodině objeví trhlina, nebo řekněme, kdy vztahy vychladnou a mění se pouto mezi manželi. To nějak doléhá na oba a tady právě příběh začíná. Všechno, co nazýváte válkou, zní jako kanonáda, kde si daleko za hranicemi filmového prostoru. Nikdy se neocitáme na frontě a v příběhu se o tom prakticky nemluví, kromě jedné krátké epizody, kdy po večeři v restauraci vyjdou 3 přátelé na cigaretu a dost otevřeně probírají, co se děje. Jde o to, že tohle drama vztahu v rodině se odehrává právě v době, kdy se v Rusku, půl roku po začátku bojů na Ukrajině, vyhlašuje částečná mobilizace.
24: Částečná mobilizace.
26: Proč já to должен это решать?
21: Jinak rozvážný podnikatel Gleb, který má i politické konexe, ale v příběhu postupně dospěje k nečekanému radikálnímu rozhodnutí.
24: Já prožil v Rusii tolik mnoho.
25: V Rusku jsem žil dlouho, prakticky celý život. Vlastně ne prakticky, doslova. Je mi 63. Před 4 lety jsem odjel, bylo mi asi 59. Události září 2022 se podle mě nějak radikálně neliší od mých dojmů z ruského způsobu života, ze vztahů ve výrobě, v rodině, s kancelářskými kolegy a zaměstnanci. Nic se nezměnilo, všechno zůstalo stejné. Ale říkám to s jistotou proto, že jsem viděl reakci ruské části publika na film na festivalu v Cannes. Lidé, kteří tam žijí, říkali, že je atmosféra podána přesně. A z toho jsme vlastně vycházeli. V roce 2022 a pak i 2023 a 2024 mnozí mluvili o tom, že to vypadá, jako by lidé měli klapky na očích a neviděli to zjevně. Prostě se vyhýbají traumatu, vnitřnímu traumatu. Hledají možnost úniku před realitou. Je to jakýsi eskapismus nebo vnitřní emigrace. Zopakuji, že kromě scény, kdy tři muži vyjdou z restaurace na cigaretu a spolu začnou nad děním přemýšlet, o tom jinak nikdo nemluví. A je to pravda. Lidé, kteří byli v Rusku, i ti, kteří nyní žijí v Evropě, vyprávějí, že i doma, a to i v dobrých přátelských kruzích, kde se lidé důvěřují, se tématu vyhýbají a mlčí. Vrátili jsme se k tomu, co bylo v Sovětském svazu k dvojmyšlení, které Orwell velmi přesně nazval doublethink. Uvnitř si myslíš jedno, navenek druhé. Prostě ze strachu o vlastní osud. A to je všechno velmi pochopitelné.
2: Většina filmového štábu v Rusku nežije. Na rozdíl od představitele hlavní role Dmitrije Mazurova, který v Moskvě vystupuje na menších divadelních scénách a objevuje se často i v tamních seriálech. Pokračuje režisér Andrej Zvjagincev.
25: V našem snímku není ani slovo nepravdy. Ani slovo. Říkáme jen to, co je, co bylo, co se dělo v září a říjnu 2022. Proto nemám žádné pochyby, že ten film v Rusku vyjde. Že ho někdo spirátí, víme téměř jistě. Ale věřím, že film v Rusku v nějaké době vyjde. I normálně. Třeba ne teď. Teď by to bylo velmi bolestivé pro rétorické figury a propagandistické narrativy a tak dále. Je to s nimi samozřejmě v rozporu. Minotaur není propagandistický. Není v něm ani zamák propagandy. Jen odráží realitu, jaká je. Dobře jsem chápal, že herci žijící v Rusku musí sami zvážit a sami se rozhodnout, zda jsou ochotni se na tomto materiálu podílet. Řekl jsem, že jakákoliv jejich odpověď a jakákoliv rizika, která v tom vidí, budou jejich rozhodnutím. Ale to rozhodnutí musí přijít předem. Nesmělo se stát, že by přijeli do Rigy, kde jsme dělali zkoušky, a potom by najednou řekli, že se nemůžou účastnit. Jeden herec řekl, víš Andrej, čtu scénář, dočtu ho do konce a při poslední stránce přistihnu sám sebe, že pláču, protože nemohu souhlasit s natáčením v tomto filmu. Co se teď s herci děje, nevím, ale takové otázky si nekladu.
2: První čeští diváci uvidí film Minotaur v kinech od 15. října. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: A Martin Hrnčíř uzavřel dnešní úterní Hraní plus. Za pozornost děkuji Ondřej Látal.
18: A Martina Mašková.
0: A bylo 9:30, zprávy má Monika Vrchotová.
9: Český rozhlas plus. Zprávy.
3: Dobré dopoledne. Inflace v Česku zrychlila v září. Vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Poslanci mají dnes v úvodním kole debatovat o zavedení speciální daně na rafinerie. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. Podle místopředsedy lidovců Benjamina Činčily je špatně, že se má daně zavést zpětně.
12: Pro předvídatelné podnikatelské prostředí není správně, aby jsme zaváděli daň, která bude zpětně za ten rok 26. To považuji za velmi nebezpečné, protože jakmile tohle jakákoliv vláda udělá, tak už v tom budou šahat i jiné vlády a prostě podnikatelé nebudou mít předvídatelné prostředí v České republice a to není správné.
3: Zbrojařská firma Czechoslovak Group získala 9,5% podíl v kanadském výrobci vesmírných technologií MDA Space. Česká firma se tak stala největším akcionářem společnosti, která vyvíjí satelitní systémy nebo robotická ramena pro kosmický průmysl. CSG tvrdí, že si od kroku slibuje významnou část tržeb v budoucnosti. Generální ředitel firmy Michal Strnad napsal, že očekává, že vesmírný průmysl se podle něj stává nejrychleji rostoucím odvětvím obrany. Severní Korea provedla zkušební odpal taktické balistické rakety, informovala o tom severokorejská tisková agentura. Podle ní se podařilo zdokonalit důležité části rakety. Severokorejský vůdce Kim Jong-un uvedl, že vývoj zbraní bude ještě intenzivnější. V Písku vzniká koalice ANO, Naše Česko, Hlas Písku a Starostové a nezávislí. Jejich zástupci podepsali memorandum o spolupráci. Dnes to potvrdil starosta Písku a lídr vítězného ANO Michal Čapek. Koalice bude mít 15 zastupitelů z celkových 27. Ze současné koalice v té nové nebudou Piráti. Ti letos získali jen jeden mandát. V Itálii začíná každoroční vojenské cvičení Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zúčastní se ho 17 aliančních zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Agentura Czech Tourism propagující Česko v zahraničí by příští rok mohla oproti letošku přijít o více než 330 milionů korun. Agentura bude od listopadu nově spadat pod Ministerstvo průmyslu a obchodu a podle Asociace cestovních kanceláří stát počítá s výrazným omezením jejího financování. Papeže Lva 14. dnes hospitalizují v Gemelliho poliklinice v Římě. Čeká ho operace plic. Lékaři mu odoperují útvar, který objevili při nedávném vyšetření. Papež by měl zůstat v nemocnici zhruba týden. Zrušil proto všechny audience i účast na mši na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. A kompletní operní dílo skladatele Leoše Janáčka nabídne 10. ročník festivalu Janáček Brno. Přehlídka začíná dnes a potrvá 5 týdnů. V Janáčkově divadle ji večer otevře derniéra brněnské inscenace Osud v režii Roberta Carsena.
25: Diváci se postupně rozloučí i s brněnskými inscenacemi Její pastorkyně nebo Věc Makropulos. Vůbec poprvé do Brna přijede Bavorská státní opera, a to s příběhem Káti Kabanové. Jedním z vrcholů festivalu bude 6. listopadu koncert Bamberských symfoniků pod taktovkou Jakuba Hruši, říká umělecký ředitel přehlídky Jiří Heřman.
4: Provedou s námi Její pastorkyně naší inscenaci a zároveň budou mít svůj úžasný koncert, kde zazní Janáčkova předehra Žárlivost nebo Dvořákův Holoubek.
25: Hned ve dvou provedeních na festivalu zazní opera Šárka, a to v prvotní verzi z roku 1888 s klavírním doprovodem, ale také orchestrálně v podání Pražského národního divadla. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Na Plusu teď máme ještě informace pro řidiče. Silný provoz je na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova a Ostravy. Kolony jsou od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 až do omezení v Brně. Pro osobní auta zdržení 20 minut, navíc u rohlenky na 207. kilometru je i nehoda. Na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona od Rudné ze 4. kilometru až na okruh k Ořechu, zdržení půl hodiny. Na pražském okruhu jsou pak kolony i z D1 na letiště od Modletic přes oba tunely až po sjezd na Barandov. Jsou to hlavně kamiony. Na D4 ze Strakonic do Prahy za Dobříší na 21. kilometru pracují silničáři a kolona je tam asi na 15 minut. V Praze zůstává ještě silný provoz, například na jižní spojce směrem na Smíchov. Kolona je teď od Vídeňské do Dobříšské ulice. Zdržíte se asi 30 minut. Dobře, dojeďte. Dnes je většinou slunečno, místy se ještě drží mlhy, odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti a večer může v Čechách místy pršet. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze bude kolem 9, na horách dnes bude kolem 6 stupňů, ale na Šumavě může být až 10. Tolik zprávy a teď už si poslechněte další senátní duel.
5: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 3 Cheb, kde kandidovalo 6 uchazečů. Do druhého kola tam postoupil obhajující senátor Miroslav Plevný za STAN. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A Sandra Cukernik za ANO. Dobrý den.
7: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
9: Volby 2026. Senátní duel.
5: Tento duel přetáčíme v pondělí 12. října ve 13 hodin, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Profesor Miroslav Plevný působí na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. V prvním kole získal přes 40% hlasů, kandiduje za STAN jako nestraník. Podnikatelka a filantropka Sandra Cukerník má přes 27% hlasů, kandiduje jako nestranička v barvách hnutí ANO. Pane Plevný, uklidňuje vás ten rozdíl skoro 13% hlasů?
6: Tak já si myslím, že je ještě velice důležité to druhé kolo a uvidíme, jak to bude. Samozřejmě jsem rád, že to první kolo jsem s nějakým náskokem vyhrál, ale myslím si, že voliči budou rozhodovat v druhém kole.
5: Paní Cukerník, v politice jste nováčkem. Považujete těch necelých 30% hlasů a postup do druhého kola za úspěch?
8: Já bych určitě chtěla poděkovat za každý jeden hlas a nesmírně si toho vážím, protože, jak říkáte, jsem nováčkem a opravdu musím říct, že mě to velmi potěšilo a beru to jako velký úspěch.
5: Pane Plevný, nemáte pocit deja vu? V roce 2020 jste ve druhém kole senátních voleb také vstoupil do duelu s kandidátkou ANO.
6: Tak jako já prostě úplně nerozlišuju, kdo z jakého subjektu je ten kandidát. Sám se říkal, že jsem nezávislý. Je pravda, že jsem nominovaný STANem, mám podporu širokého spektra demokratických stran, ale já si myslím, že práce senátora je o práci v tom regionu a samozřejmě potom o tom, jakým způsobem je schopný přispět právě k té hlavní pozici nebo práci senátora, a to je to, ta kontrola těch zákonů, sledování legislativy, která nám dojde tak, aby v podstatě byla ve prospěch obyvatel.
5: A co vás vede k obhajobě mandátu? Proč chcete v Senátu setrvat?
6: Tak já bych rád navázal na tu práci, kterou jsem v Senátu dělal. Já jsem poslední 4 roky byl předsedou hospodářského výboru. Myslím si, že jsem tam nějakou práci odvedl. Zabýváme se především zákony, které souvisí s náplní našeho výboru. To znamená, že jsme výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, čili je to poměrně široké spektrum, které si myslím, že je právě pro naši republiku důležité, protože se jedná od zákonů daňových, finančních přes opravdu zákony, které se týkají dopravy a pravidel v zemědělství. Takže z tohoto hlediska je to důležité a myslím si, že moje odbornost se tam může uplatnit a že jsem schopen přispět k tomu, aby ty zákony byly lepší.
5: Paní Cukerník, co je vaším motivem stát se senátorkou?
8: Tak já vstupuji do politiky zejména z pozice nespokojeného občana, musím říct. Žiju v našem regionu celý život a postupně koukám na ten postupný úpadek, který se mi nelíbí. Jako příklad můžu jmenovat třeba dětskou pohotovost, která fungovala ještě 2 roky zpátky, nyní je v omezeném režimu. Krajskou nemocnici nemáme, co by Tachovsko, a vlastně, když máte tedy problém s dítětem, což jako matka velice dobře znám, většinou ty děti bývají nemocné večer, o víkendu, a to už je pohotovost zavřená. Takže si buď to musíte volat záchranku, nebo jet 70 kilometrů daleko. A to je jeden vlastně z takových startujících bodů. A musím říct, že vlastně nám ty pediatři stárnou, nepřivedli jsme žádné nové doktory, chybí nám praktici, stomatologové, jo, chybuje třeba jeden z nejhorších screeningů vůbec rakoviny prsu, to znamená, že je tam nedostatečná jakoby péče v tomhle tom nebo osvěta. Celkově vidím ten region jako velmi zanedbaný a chybí tam ten lidský potenciál a ten lidský spojovací faktor. Já bych chtěla určitě prostě zaprvé propojit lépe regiony Chebská, Tachovská a více vnímat potřeby lidí, a ač třeba na všechno nemám kompetence, tak z lidského hlediska já prostě nejsem hluchá ani slepá k žádným výtkám, co lidem chybí nebo co je trápí. Pokusím se to řešit, ať je to v kompetenci senátora anebo není senátora.
5: A jak významná by pro vás byla linie hnutí ANO v té projednávané legislativě, i když nejste členkou toho hnutí?
8: Vždycky bych to objektivně hodnotila vzhledem vlastně k tomu, jak ten zákon za prvý, jak působí vlastně na ten náš region, to by bylo primární. A opravdu tam vstupuju sama za sebe a za své názory a za své lidi, když to tak můžu říct.
5: Pane senátore, co byste chtěl dál prosazovat z Valštejnského paláce, případně v čem byste chtěl pokračovat?
6: Tak ono tady bylo řečeno, já jsem tady slyšel celou řadu problémů, které náš region má od paní Cukerník, a já s těma problémama naprosto souhlasím, akorát se trošku domnívám, že potom paní Cukerníková měla kandidovat spíše do krajského zastupitelstva nebo do obecního, protože to jsou většinou problémy, které jsou v kompetenci měst a obcí. Pokud se bavíme o školství, pokud se bavíme o zdravotnictví, tak tam je to primárně kraj, a pokud se bavíme o pohotovosti, lékaři, sama zmínila krajská nemocnice, čili to mluví za vše. Samozřejmě senátor může něco. Může v podstatě nějakým způsobem tlačit na ty lokální politiky, ale to může úplně stejně ten starosta města, nebo pokud, a víme, že v Plzeňském kraji je hejtman za ANO, takže tam ty problémy jsou řešitelné přesně z téhleté pozice. Senátor tam opravdu ty kompetence žádné velké nemá, maximálně může za to lobovat a na to ale zase potřebuje podporu, protože sám jeden z 1,80 příliš nemůže. Takže proto možná ty naše úvodní řeči byly trošičku odlišné, protože já jsem se bavil o práci senátora, paní Cukerníková se bavila o tom, co by jsme chtěli, asi všichni, já neříkám, že já bych to nechtěl, ale prostě bavíme se o tom, co je práce senátora.
5: Je tady senátor to správné místo, odkud se snažit ty problémy řešit?
8: Já si myslím, že určitě se vždycky ty problémy musí řešit od spoda nahoru. Ty problémy se mají vozit do Prahy a mají na sebe navazovat, protože ten senátor je taková ta spojka, ten most mezi tím regionem. A mě tam ten most absolutně schází. To, že já jsem schopná domluvit něco mezi starosty, já se v komunální politice určitě nehodlám realizovat. Já všechny tam samozřejmě se všema mám dobrý vztahy a se všemi ráda jako řeším ty jejich podněty, to určitě, ale myslím si, že se musí řešit vejš. Stejně jako říká pan senátor, že vlastně jakoby je to potřeba řešit směrem nahoru, tak on byl členem vládního hnutí minulého období. My tam máme enormní problém prostě s bezpečností, pocitem bezpečnosti. Máme tam 30% cizinců, jo, třeba v Tachově konkrétně. A musím říct, že vlastně proto pan Rakušan ani pan Plevný teda bohužel nic neudělal, aby tam prostě zvedli počty policistů, aby prostě se zlepšila bezpečnost, aby vůbec zhodnotili strukturální zhodnění toho regionu. Na to tam žádná pozornost nepadla. A stejně tak s tím zdravotnictvím. Já si myslím, že když se dostatečně bude komunikovat, tak je možné prostě najít cestu. Třeba i k postavení malé nemocnice, jako je projekt, na ní už je zadán, spal dlouho v šuplíku, teď já jsem se na ně několikrát vlastně opakovaně ptala a je to projekt svaté Anny. Ale myslím si, že třeba konkrétně spojování té problematiky, tak na Chebsku už mají stipendia, jo? Třeba když se bavíme o tom návratu těch doktorů. Tam už mají stipendia vlastně medikem na Gimplu, Tachovsko to nemá. To znamená, na Karlovarsko už se budou vracet lékaři, k nám se stále vracet nebudou. A třeba teďkon vlastně půjde investice, jedna z klíčových investic, 300 milionů do Chebu, do chebské nemocnice. A já si myslím, že to Tachovsko si to taky zaslouží. A určitě bych za to bojovala a určitě bych bojovala za oba regiony stejně. Prostě pro mě je to jeden region.
5: Pane Plevný, vaše reakce?
6: Já bych na to rád reagoval, protože to je přesně to, co tady padlo. Proč má Karlovarský kraj stipendia pro mediky? Protože je vlastně vypsalo krajské zastupitelstvo. Mimochodem, já jsem krajským zastupitelem a hlasoval jsem proto, protože to bylo v rámci naší koalice a jsem velice rád, že teď, když se koalice před 2 rokama změnila, takže se v tom pokračuje. Ale samozřejmě to dlouhodobý proces potrvá. To, pokud paní Cukerník zmiňovala 300 milionů pro chebskou nemocnici, to je 300 milionů, které jdou jako takzvané offsety vládní, ono jich je reálně 600, 300 půjde přímo do zdravotnictví, do Karlovarské krajské nemocnice a je to díky tomu, a tam si dovolím malinko říct, že jsem i přispěl díky tomu, že vlastně jako vládní priorita je chebská strategická podnikatelská zóna, kam přijde nový investor a v rámci toho, že vlastně každý investor přinese hodně pozitivního, ale částečně i některé negativní vlivy, tak na zmírnění těch negativních vlivů třeba do zdravotnictví nebo možná i do bezpečnosti jsou určené tyto offsety. Takže to není úplně tak, že já bych tam opravdu nic nedělal, protože za těch uplynulých 6 let je to hodně a pokud zmiňovala paní Cukerník například pana bývalého ministra Rakušana, já bych jenom chtěl říct, že já jsem nesouhlasil se všema věcma, která dělala vláda, dokonce jsem dával pozměňovací návrhy na zákony našich vlastních ministrů a pan Rakušan, možná se to nezaznamenala, ve svém období, bylo to asi před rokem a půl, v Tachově byl, přesně těmito problémy jsme se zabývali v rámci třeba tachovského business fora, což vám může potvrdit vedení
8: já
6: radnice.
8: Já jsem to zaznamenala, nicméně žádný výsledek z toho nevzešel a to mám ověřené, takže hezký, že jako přijel na návštěvu, to je fajn, ale jako když nejsou výsledky a že ty výsledky opravdu reálné nejsou. Já jsem teďkon svoji kampaň udělala tak, že jsem opravdu objela všech 84 obcí. Nešla jsem jenom na radnici na kafe. Já jsem si obešla ty občany a skutečně jsem se jí zeptala. Vůbec netušili, že mají senátora, vůbec jako dobře znali vás z plakátu, protože jste visel po celém vlastně regionu už od ledna. To znamená, že jako určitě jako vás zaznamenali nikoli jako reálnou osobu a ty lidi za mnou chodili a prostě mě žádali o pomoc.
5: Dobrá, můžete na to krátce reagovat?
6: Samozřejmě, já jsem měl asi dva billboardy v rámci celého senátního obvodu, nicméně já jsem těch 6 let objížděl vlastně, ano, primárně starosty, protože jako si myslím, že ty starostové reprezentují ty své obce, oni byli občany zvoleny. Já jsem neobcházel dům od domu, všechny to se prakticky nedá, region je příliš velký. Takže dobře, můžeme mít rozdílné názory na to, jakým způsobem se vede kampaň, ale já si osobně myslím, že primárně je důležité to, co ten senátor pro ten region může dosáhnout.
5: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 3 CHEP Miroslava Plevného a Sandry Cukerník.
9: Volby 2026, senátní duel.
5: Pane Plevný, jste předsedou výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Jak se díváte na řešení střetu zájmů premiéra Babiše, zejména ve vztahu k evropským dotacím?
6: Tak to není věc, kterou by se zabýval náš výbor. To je prostě věc na trošku jiné úrovni, protože my se zabýváme legislativou. Já nechci hodnotit, protože nemám všechny podklady. Na druhou stranu, samozřejmě, pokud se vyhodnotí, a to vyhodnocuje primárně Evropská komise, jestli je pan premiér ve střetu zájmu, tak je to samozřejmě ohrožení, a to je už samozřejmě i náš zájem, ohrožení případných příjmů do státního rozpočtu ve formě dotací a jiných vlastně příjmů, které do České republiky z Evropské unie plynou. Ale já to nejsem ten, který to má hodnotit a opravdu to není náš úkol.
5: Evropská komise opatření přijatá k řešení Babišova možnost střetu zájmu nepovažuje za dostatečná. Jak to vidíte vy, paní Cukerník?
8: Tak já myslím, že to byla podmínka jmenování vůbec pana prezidenta a podle pana prezidenta ty podmínky splnil, takže to jasně, že se dala nějaký podnět k Evropské komisi, tak oni se tím podnětem musí zabývat, to je prostě dáno. To je moje asi odpověď na to. Tak každým podnětem
5: Čili
8: se musí zabývat.
5: Čili klidná, máte pocit, že je to v pořádku?
8: Ano, jsem klidná, je to v pořádku.
5: Hodně se diskutovalo o výši schodku navrženého státního rozpočtu. Jaký je váš postoj k výši výdajů na obranu, tak jak je pojímá koaliční vláda?
6: Já si myslím, že na obranu je potřeba vynakládat, nemůžeme být černý pasažer z hlediska celoevropské obrany, ale klíčové je, jaký bude účel těch vynaložených prostředků, čili jakým způsobem vlastně je využijeme. Osobně si myslím, že jsme tak malý stát v rámci Evropy, že nemáme možnost budovat úplně všechny možné způsoby obrany od pozemního přes chemické, přes leteckou obranu, takže je potřeba prostě postupovat v rámci, koordinovaně v rámci Evropy, aby jsme prostě řekli, jaká je naše pozice v rámci celoevropské obrany a na to se zaměřili, tam směřovali ty hlavní výdaje. A to je asi klíč ke všemu.
5: Odpovídá Miroslav Plevný. Jak to vidí Sandra Cukerník?
8: Tak určitě je důležité zhodnotit efektivitu vlastně vůbec těch výdajů, anebo efektivní vlastně nakládání z prostředky, abych to takhle řekla, na těch výdajů na obranu. Určitě jsem ráda, že konečně poprvé se dodrží teda ty 2%, i když se předtím o tom hodně mluvilo, nikdy se nedodrželi. Samozřejmě bezpečnost je prostě priorita číslo 1. A určitě s tím souhlasím a určitě budu ráda, když se budou transparentně prokazovat veškeré nákupy a prostě vyvarujeme se toho, že tady budeme kupovat předražené polní kuchyně a nesmyslné tanky, které v dronové válce dneska nemají žádnou hodnotu.
5: Jak se díváte na oficiální postoj Česka vůči Ukrajině?
8: Tak samozřejmě my stojíme za Ukrajinou, politicky podporujeme, proudělat tam humanitární pomoc a v rámci Evropské unie určitě pomáháme, takže...
5: Jak to vidíte vy?
6: Já si myslím, že Ukrajině pomáhat musíme, protože veškeré problémy, které vlastně vyřešíme na Ukrajině, pak nebudeme muset řešit doma. Takže klíčové je, aby ten konflikt co nejdříve skončil a na druhou stranu, ale nemůžeme to být my, který má říkat, jak má skončit. Tam to prostě, to je asi tak, jako kdyby někdo z cizích chtěl nám diktovat, co má Česká republika dělat, kolik území má odevzdat a podobně.
9: Volby 2026, senátní duel.
5: Od prvního kola voleb se ve vašem obvodu zúčastnilo necelých 37% oprávněných voličů. To není moc. Je to známkou toho, že lidé u vás podceňují senát, možná význam voleb vůbec?
8: Já si myslím, že přišlo dokonce víc lidí než v minulém období. Nejsem se tím teda úplně jistá, ale tak celkově ty senátní volby nejsou většinou tak, jak to říct, populární nebo tak známé a ne tak významné, jako bývají ty ostatní. Že? Tak teď určitě všichni zajímaly hlavně komunální volby a já musím říct, že jako jsem s výsledkem spokojená.
5: Jakou účast tedy očekáváte ve druhém kole?
6: Naprosto netuším, je to nevyzpytatelné. Samozřejmě obvykle, když se kouknete do historie, v druhém kole je ta účast nižší. Účast v prvním kole, jak tady bylo řečeno, ovlivňuje právě to, že to první kolo probíhá současně s jiným typem voleb, což je určitě dobře i z hlediska efektivity, ale já mám pocit, že těch 37% je zhruba standard, který máme, možná v průměru před 4 roky to bylo nějakých 38-40%, takže ono se to moc neodchyluje, ale logicky máte pravdu, asi by bylo lepší, kdyby byla vyšší.
5: Často se připomíná význam Senátu jako pojistky demokracie. Funguje tak?
8: Já si myslím, že bohužel dneska je to taková jako, že pojistka vládních stran, což je celkem škoda. Uvedu třeba příklad, že teďkon vlastně za poslední půl rok pana Babiše vlastně dala 24 návrhů, z toho 10 bylo vráceno a 6 zamítnuto. V minulé vládě to byl pouze jeden zákon, který byl zamítnut, takže je to takový jako, že mi to přijde, že není to velmi efektivní a určitě každý ten senátor znova má být objektivní, má hájit zájmy toho regionu. Když uvedu příklad, tak prostě už jsem to dneska říkala, ale samozřejmě opakování je matka moudrosti. Nedokážu si představit, že bych já jako senátorka za Chebsko a Tachovsko zvedla ruku pro zrušení školkovného, když máme klesající populaci a pro zrušení slevy na studenta, když jsme jeden z nejméně.

0: co se mimochodem momentálně moc neděje.
1: A řídíme se,
0: já bych jenom rád, opravdu rád, kdybych mohl domluvit, já vám také neskáču do řeči. Což se momentálně neděje, protože ten deficit opravdu narůstá. A co se týče vlastně, pokud se bavíme o vztahu mezi Senátem a poslaneckou sněmovnou, tak bych opravil ta čísla, protože jsem si je právě zjišťoval za období posledního roku, ono je to zhruba od prosince, kdy funguje vláda Andreje Babiše, tak my jsme vlastně ve znění, tak jak nám přišli, jako odsouhlasili 17 zákonů, asi 4 zákony jsme opravili, čili vrátili, čili nezamítli, ale vrátili
2: z poslanecké sněmovny
0: s pozměňovacími návrhy. A 4, ale fakticky to byly 3, protože jeden zákon byl hlavní a pak byl k tomu doprovodný, jsme zamítli. A je zajímavé, že všechny ty zamítnuté návrhy byly poslanecké návrhy. To znamená, byly to ty zákony, které neprošly standardním legislativním řízením.
2: Poprosím už jenom krátkou reakci.
1: Já jsem řekla posledního půl roku, to bych opravila. A řekla jsem to takhle, že to je za posledních půl roku, jsem říkala, těch 24 a těch 12 zákonů. Nebo 12 zákonů, a že před 4 roky jste zvedl ruku pro zrušení školkovného. To, že to teď vláda Andreje Babiše vrací zpátky, je úplně jiný příběh. Teď se bavíme o tom, víte, ono po každém období přijde období, kdy se skládají ty účty. Ano. A ty účty jsou jasné. A já se teda ptám, co jste pro ten region udělal v tom regionu? Jednoduchá otázka.
0: Můžu odpovědět,
2: ale jenom jednou větou.
0: Já jsem pro ten region hlídal některé zákony pyrotechnice a pomohl jsem přivést do regionu významného zaměstnavatele, který významně zvedne platy našich obyvatel.
2: Hosty byli Miroslav Plevný a Sandra Cukerní, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 3 CHEP. Oběma děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou. Děkuji, naschledanou.
2: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
3: Volby 2026. Senátní duel.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus. Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
5: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
6: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
7: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
4: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas.
3: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
4: Interview Plus.
8: Jaké složení Senátu může přinést druhé kolo voleb? A co první kolo napovědělo o aktuálním rozložení politických sil v Česku? Zeptám se ústavního právníka a tajemníka ústavní komise Senátu, profesora Jana Kysely.
4: Interview Plus Petra Viziny, dnes po 11:30 na Plusu.
9: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Drony zasáhly další 2 lodě u bulharského pobřeží. V Karlových Varech a Písku se dohodli na koalicích. Donald Trump připustil možnou schůzku se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Hezké dopoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. U bulharského pobřeží zasáhly drony 2 lodě a jedna z nich se potopila, oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. 3 bezpilotní letouny podle něj zaútočily na loď patřící Ukrajině. Bylo to zhruba 30 kilometrů od pobřeží. Posádku se podařilo evakuovat. Zachráněný je taky jeden námořník z druhé lodi, která se potopila. Radev neupřesnil, kdo za útokem stojí. V reakci na údery si ale Sofia předvolala ruskou velvyslankyni. O situaci bude bulharský premiér premiér jednat taky s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Opakované údery na obchodní lodě odsoudila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Napsala, že ti, kdo jsou za údery zodpovědní, by za to měli nést odpovědnost. Ve městech a obcích dnes pokračují povolební vyjednávání. V Praze se vítězné hnutí STAN sejde s Prahou sobě a pak s Piráty. V Písku vzniká koalice stran ANO, Naše Česko, Hlas Písku a Starostové a nezávislí. Jejich zástupci už podepsali memorandum o spolupráci, jak dnes řekl starosta Písku a lídr vítězného ANO Michal Čapek. V Karlových Varech budou novou koalici ve vedení města tvořit tři subjekty. Vítězné hnutí ANO, hnutí Karlovaráci a Občanská demokratická strana. V 35 členem zastupitelstvu bude mít koalice 18 hlasů. Podrobnosti spolupráce chtějí političtí partneři dojednat v následujících týdnech, říká Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO, která bude obhajovat pozici primátorky.
10: Co by mělo být v rámci té koaliční smlouvy, tak doladěno chceme mít během příštího týdne, ale co se týká přesných bodů programového prohlášení, tak to předpokládám, že bude o něco později. Ale vzhledem k tomu, že tady už sedíme nějakou dobu, přesně víme, co je potřeba ve městě Karlovy Vary dopracovat, jaké projekty jsou rozpracovány, tak také předpokládám, že to nebude nějaká dlouhá doba, ale neumím vám říct přesný datum.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Americký prezident Donald Trump by se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Šéf Bílého domu připustil, že se to může stát během jeho plánované cesty do Asie. V listopadu poletí na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Shenzhenu. Trump dodal, že si s Kimem rozumí a že by takové setkání bylo vzrušující. Řekl to potom, co Severní Korea otestovala balistickou raketu. Severokorejská agentura upřesnila, že test potvrdil úspěšnou technickou modernizaci klíčové části střely. Španělský král Felipe VI. A královna Letícia dnes navštíví exklávu na marockém pobřeží Ceuta. Město zažilo na konci července invazi více než 70 tisíc migrantů z Maroka. Většina se jich několik dnů po vniknutí do exklávy vrátila. Několik tisíc jich tam ale podle úřadu stále zůstává.
11: Naposledy byl v Ceutě otec dnešního krále Juan Carlos I. v roce 2007. Na rozdíl od něj Felipe s Letícií na africké pevnině i přespí. Ve středu je totiž čeká návštěva druhé španělské exklávy na marockém pobřeží Melii. V Ceutě se královský pár setká s představiteli místní samosprávy. Na muslimském hřbitově Sidi Embarek si při ekumenickém obřadu připomenou 80 lidí, kteří se utopili při červencovém pokusu dostat se z Maroka do Ceuty. Pavel Novák, Český rozhlas.
9: Posloucháte zprávy Plusu. Pracovníci demoliční firmy dnes z věží liblických vysílačů ve středních Čechách sundávají světla. Chtějí tak před demolicí zabránit tomu, aby se rozbila. Samotný odstřel nejvyšší české stavby provedou v následujících dnech, říká mluvčí českých radiokomunikací Petra Miterová.
12: Demontáž osvětlení je nezbytným krokem před samotnou demolicí. České radiokomunikace tím předcházejí tomu, aby se při pádu konstrukcí rozbila skla svítidel a skleněné střepy znečistily okolí vysílače.
9: Vysílače jsou 50 let staré a jejich opravy by stály zhruba 170 milionů korun. České radiokomunikace pro ně nemají využití, nabídli je proto k prodeji, vážného zájemce nenašli. Přes 20 milionů korun už získal nadační fond Spolu s odvahou v letošní elektronické dražbě obrazů. Peníze využije na podporu rodin s vážně nemocnými dětmi. Fyzická aukce bude dnes večer v Kunsthalle v Praze. V nabídce je například kresba Williama Kentridge nebo obrazy Lubomíra Typlta a Adély Matasové i díla českých designérů. Výtěžek půjde například na zážitkové terapie nebo rodinné tábory. Pohled na dopravu. Silný provoz zůstává na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova a Ostravy. Kolony jsou od sjezdu na Slavkovský kilometru 210 až do omezení v Brně pro osobní auta zdržení 20 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové u odbočky na Městec Králové na 48,5 kilometru je omezení. Asi v 3-kilometrové koloně se zdržíte čtvrt hodiny. Na D4 ze Strakonic do Prahy u Voznice na 21. kilometru pracují silničáři. Je tam kolona asi na čtvrt hodiny. V Praze stále ještě silný provoz. Na jižní spojce směrem na Smíchov je kolona od Vídeňské do Dobříšské ulice. Zdržíte se asi 20 minut. A provoz brzdí omezení ve Kbelské. V Letňanech se projíždí jen jedním pruhem a kolona je z Novopatské z Černého mostu na půl hodiny. Dobře, dojeďte. Na slunečné obloze má odpoledne od západu přibývat mraků. Večer může v Čechách místy pršet a teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni. V místech s déle trvající mlhou nebo nízkou oblačností bude kolem 9. To byly zprávy a teď už je připraven další díl Vinohradské 12.
13: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
14: Americký prezident Donald Trump oznámil, že se Rusko a Ukrajina dohodly na energetickém příměří.
15: Navzdory tomu však Rusko v útocích na energetický sektor pokračuje.
16: Ukrajinský prezident prohlásil, že o příměří nic neví a že ho to překvapilo.
17: Spojené státy umožní Rusku prodat ropu na světových trzích.
9: Kyjev novou americko-ruskou dohodu ostře kritizuje s tím, že jen umožní financovat ruskou invazi.
13: Jeden telefonát, dohoda o naftě a příměří, o kterém nikdo moc nevěděl. Zákulisí vyjednávání mezi Trumpem a Putinem o Ukrajině. Co na to Zelenský? Zase si vjeli s americkým prezidentem do vlasů? Ptám se na to Adama Sibery, českého novináře působícího v Kyjevě. Dnes je úterý 13. října. Dobrý den, Adame, zdravíme vás do Kyjeva.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: Rusko podle Ukrajiny útočilo na energetická zařízení v Kyjevě a Charkově poté, co Trump oznámil nové příměří mezi Zelenským a Putinem. Podle našeho zpravodaje Martina Dorazína hlásila útoky na energetické objekty v pondělí i Žitomírská oblast. Tak co přesně ruské rakety na těchto místech zasáhly? Teplárny, elektrárny, rozvodny?
18: Rusko vlastně už téměř, no vlastně už více než měsíc pokračuje v systematické kampani proti ukrajinské energetické i dopravní infrastruktuře a v těch posledních útocích, které se týkají vlastně celého toho humbuku kolem příměří, tak byl zasažen charkovský komplex teplárenský, což je vlastně důležité zařízení pro výrobu elektřiny a tepla. A v Kyjevě byly hlášeny zásahy energetických zařízení a vedení vysokého napětí, které vlastně narušuje celou tu ukrajinskou elektrickou síť a plynárenskou infrastrukturu, což vedlo k dost rozsáhlým výpadkům proudu po celém Kyjevě.
13: Já jsem mluvil o tom, že ty útoky následují po té, co americký prezident oznámil nové příměří mezi Zelenským a Putinem, ale zdálo se mi, že ani jeden o něm nevěděl, tak jak se to stalo?
18: Já bych byl opatrný s tím, co prohlašuje Donald Trump a co se skutečně děje mezi Ukrajinou a Ruskem. Kdybychom se měli bavit o hovorech o příměřích, tak si musíme uvědomit, že Ukrajina už dokonce k 5 různým scénářům příměří, včetně bezpodmínečného, souhlasila minulý rok. Rusko naopak celý rok prohlašuje, že žádný mír nebude, dokud nebudou naplněny cíle takzvané speciální vojenské operace. A o motivech Donalda Trumpa se můžeme bavit ve více vrstvách. Jedním z nich je ta past, do které se sám dostal tím, že opakovaně prohlásil, že mír mezi Ukrajinou a Ruskem on sám zavede za jediný den, pak v příštím jednání za rok. A teď už vlastně se zase blíží midterms v Americe a Donald Trump.
13: Půlka období, tak.
18: Přesně tak. A Donald Trump opět se vrací k tomuhle talking point, který má, kde on je ten, který vlastně jedním telefonátem dokáže zařídit věci. Teď do toho ještě právě míchá tím, jak se Amerika a celý světový trh vlastně potýká s vysokými ceny ropy, tak on se chce trošku prezentovat, jakože zase někam zavolá a ceny ropy půjdou dolů, ale to se bohužel míjí reality.
13: Mm-hmm. No já se teďka bavím hlavně o tom energetickém příměří, protože mi skutečně přišlo i podle té reakce Volodymyra Zelenského, že se o tom dozvěděli, vlastně celý svět dozvěděl ze sociálních sítí.
19: S okamžitou platností je vyhlášené energetické příměří ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Obě strany s tím souhlasily. Neporušujte ho. Děkuji za pozornost, kterou této záležitosti věnujete. Prezident Donald J. Trump.
13: naopak Volodymyr Zelenský oznamoval ve videu, že to je dobrá zpráva, že to vítá, že podporuje skutečně jakoukoliv formu příměří.
20: Ukrajina podporuje vše reálné a nadějné formáty propojení ohně.
13: Ale že ukrajinské nebe je zase zaplavené ruskými drony.
20: Na žal, protěhom všeho dňa, sьогодні у небі були російські шахеди. Зараз теж шахеди в небі.
13: Так се jenom ptám, jestli o tomhle konkrétním příměří, o kterém potom Zelenský jednal s kanadským premiérem, finským prezidentem a tak dále, jestli Trump to vyjednával dopředu, jestli o tom někomu sdělil.
18: Nedokážu říct s jistotou, ale podle těch reakcí, co vidíme, i jak správně říkáte, vlastně za poslední 48 hodin bylo zaznamenáno více než 200 dronových útoků na logistickou i energetickou infrastrukturu Ukrajiny, tak pakliže o tom Rusko vědělo, tak se s tím moc nelámalo hlavu a pokračovalo dál ve svých útocích a Ukrajina podle slov pana prezidenta Zelenského o tom nevěděla a k tomu bych se i přiklánil, protože vidíme, že ty hovory o příměřích vždycky končí tím, že je tlak na Ukrajinu a ústupky Rusku a Ukrajina s tím vlastně i teď ten její vyjednávací tým odjel.
13: Server Axios s odvoláním na jednoho z ukrajinských představitelů píše, že navrhované příměří má obsahovat pouze bod o rafinériích, to znamená, že by Ukrajina neútočila na ruské rafinérie a na oplátku by Rusko neútočilo na ty ukrajinské. Jenže, jak píše server Axios, Ukrajina má teď údajně pouze jednu rafinérii a ještě ne plně funkční, ty suroviny dováží, takže byste dohody těžili pouze Rusové, chápu to správně?
18: Přesně tak a zároveň tam vidíme, co Rusko bolí nejvíc a to jsou jeho největší požadavky, to znamená, respektive vidíme, že ta ukrajinská kampaň drony vlastní výroby je nutné říct, který mu točí i 2000 kilometrů od hranice, respektive od frontové linie do hloubky Ruska a podle některých odhadů bylo zasaženo už více než 50% všech ropných rafinérií v Rusku. Tak podle i těch reakcí a dění na tom geopolitickém kolbišti vidíme, že Ukrajina v tomto slaví úspěchy.
13: Vy jste mluvil o tom, nebo zmínil jste se velmi krátce o tom jednání, které se teďka vedlo v Miami na Floridě, kam odjel ukrajinský vyjednávací tým. Pak zase rychle odjel po to, co došlo teda k tomu poslednímu dění, totiž, že Donald Trump si volal s Vladimírem Putinem. Podle informací, které jsem zaznamenal přijatých z Interfaxu ruského, tak to měla být asi hodina a půl. Myslím, že o tom mluvil poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov. A Putin se s Donaldem Trumpem měl v tom telefonátu dohodnout na dodávkách ropy z Ruska. Má jít o 100 000 tun nafty, které mají směřovat do Ameriky právě před těmi listopadovými midterms, což, jak jste říkal, tak to píše i třeba BBC, že si tím má zlepšit obraz Donald Trump před těmi volbami. Nicméně nejak dlouho by těch 100 000 tun nafty mělo stačit?
18: No, je ještě velká otázka, co Rusko dokáže doručit, ale to bychom předvídali, nebo respektive typovali, nebo já osobně nejsem úplný odborník na trh s ropou, ale podle tohohle množství, tak by to stačilo na provoz, řekněme třeba Houstonu na několik dní, takže to žádné velké dodávky nejsou.
13: Takže to je symbolické?
18: No, já bych se spíš koukal na to, co je mezi řádky, protože když se podíváme, jak se tam mluví třeba o Lukoilu, tak ten je pod americkými sankcemi i pod evropskými sankcemi a ty výrazně snižují hodnotu vlastně těchto energetických aktiv a zejména komplikují jejich prodej. A když se podíváme na podnikatelské kruhy Jareda Kushnera i Steva Witkoffa, tak vlastně s jejimi partnery z Affinity Partners, což je jejich skupina, která získávala významné investice od různých subjektů z Blízkého východu. A někteří investoři z těchto kruhů jsou právě zapojeni i do plánovaného převzetí Lukoilu. Takže vidíme, že kdyby se zvedly ty sankce, tak je mnohem lukrativnější tyto aktiva kupovat. A vlastně, i když se podíváme na historii Trumpovy diplomacie, nebo jak se říká Kushnerová dolarová diplomacie, tak často vidíme, že americký zájem je vlastně termín, který oni používají pro zájem těch nejbližších kruhů Trumpovy rodiny a podnikatelů, respektive partnerů z podnikatelského prostředí. Vidíme to třeba i v kryptoměnách, že, anebo v jiném jako spekulativním podnikání, tak Trump vlastně dává některé věci na Truth Social a jsou to vlastně takové jako indicie, kudy se bude pokračovat trh. Tak tady u toho rozhodnutí zvednout sankce, tak to rozvazuje ruce v prodeji právě nebo v nakupování aktiv Lukoilu a to je podle mě pro Trumpa a jeho okolí osobně mnohem zajímavější a s tím, že může pak říct, že vlastně za vysoké ceny ropy může Ukrajina a já se to s Ruskem snažím vyřešit, to už jsou pro ně vlastně jenom takový jako pusový body.
0: Já jenom na vysvětlenou, když říkáte zvednout sankce, tak tím myslíte skutečně je přerušit nebo je ano, odpustit ano, na nějakou sankce. Dobu. Tak, protože Donald Trump mluví o tom, že by ty dodávky, když teďka to vztáhnu přímo k té ropě, tak měly samozřejmě bezsankčně mířit do Ameriky a ty sankce by zmizely až do dubna roku 2027. A když jste zmínil ten Lukoil, tak to jsou informace z New York Times, které mluví o tom, že nejenom jde o dodávky ropy, ale skutečně za nějaké širší příměří měl Washington nabídnout Rusku i rozpuštění zmražených aktiv na západě, částečné rozpuštění, mluví se o stovce miliard dolarů, taky revizi sankcí na potaž z Běloruska a nebo právě prodej části gigantu Lukoil v zahraničí, který podléhá, nebo ty části podléhají sankcím. Takže to jsou mnohem širší dohody, které nakonec mohou být v tom vyjednávání z posledních týdnů, o kterých se postupně dozvídáme.
18: Přesně tak. Je to, já vždycky, když tady na to koukám, tak je to až jako skoro děsivý. Zase na jednu stranu vidíme, jak málo Trumpova administrativa, nebo zejména jak poradci s okolí hnutí MAGA, rozumí tomu, co se v Ukrajině děje. Oni si často svět malují tak, že mocní muži rozhodují na základě výhodného nebo nevýhodného dealu, ale ta realita v Ukrajině je mnohem komplikovanější. A i vlastně teď, když vidíme tweety Elona Muska, že Zelenský už překročil všechny čáry a tak, tak ono vlastně vidíte, že oni můžou vytvářet tlak ve formě vyhrožování, přerušení zpravodajských informací ano. nebo ekonomický tlak, ale vidíte, že trošku panikaří, že oni začínají chápat, že to, co se děje v Ukrajině, není obchodní deal a že vlastně Zelenský je pouze reprezentant státu, ale o vůli té země se bránit skutečně nerozhoduje. To rozhoduje Ukrajinci, ukrajinská armáda, ukrajinské politické instituce a celý vlastně ten státní komplex, který nazýváme Ukrajina. A oni na to koukají vlastně, jako když to řeknu hloupě, jako na handel na tržišti a ta realita skutečně nemůže být vzdálenější.
0: No tohle to všechno, co říkáte, o tom psali teďka Financial Times, že dokonce Trumpova administrativa skutečně hrozí zastavením systému nákupu zbraní pro Ukrajinu a taky přerušením té spolupráce na úrovni tajných služeb. Měli to ventilovat a sdělovat podle Axiosu právě Steve Witkoff jako vyslanec pro řešení těchto záležitostí a Jared Kushner jako Trumpův zeď a zvláštní vyslanec pro mír v Miami při tom vyjednávání, tak to jsou věci, kterými Trumpova administrativa hrozí kvůli tomu, že jí tak strašně štve, že Ukrajina dál ostřeluje ruské rafinérie. Oni skutečně Ukrajinci působí takové škody Rusku, že to pak může zvedat ceny ropy na světovém trhu a to pak rozčiluje Donalda Trumpa?
18: Světové ceny ropy se zvedají zejména kvůli Trumpovu a americkému dobrodružství v Hormuzu. Na to si myslím, že zase budu se opakovat, nejsem úplně odborník na trh s ropou. Ale podle mě důvěrohodných zdrojů, ať už jsou to vámi zmiňovaný Financial Times nebo jiné platformy, tak ty všichni se na tom prakticky shodují. I když se podíváte na cenu ropy, kdy začala válka v Ukrajině a kdy raketově vystřelila, tak to všechno koresponduje spíš s tím, co dělal Trump, než s tím, co dělá Ukrajina. Ale to, že Ukrajina Rusku škody způsobuje, vidíme vlastně u té křeči, která vede z Ruska, že takovéhle podmínky o dalším jednání vůbec Americe předkládá. Kdyby na tom neměla zájem, tak Rusko jako ono opakuje, že do nekonečna, že bude ve válce pokračovat, dokud nebudou naplněny jejich vojenské cíle. To znamená, že ono nemá zájem o jednání. A jakmile vlastně Donald Trump musí volat s Putinem, je i docela jedno, kdo ten telefonát inicioval, ale jak pokud je hlavní předmět toho telefonátu, ať Ukrajina neútočí na ruské ropné rafinérie, a výsledek je zvednutí sankcí, které jsou uvaleny na ruskou ropu, a vytvoření většího tlaku na Ukrajinu než na Rusko, tak vidíme, že to je téma, které Rusko zajímá. A i to, co máme vlastně potvrzeno ze satelitních snímků i z ukrajinských zdrojů, a Ukrajinci mají systém, že svoje útoky, pokud jsou úspěšné, tak samozřejmě je tam nějaká úroveň utajení, ale potvrzené zásahy oni zveřejňují a byly by ve finále sami proti sobě, kdyby o tom lhali. Takže vidíme, že se ty ukrajinské operace skutečně nemíjí s účinkem a Rusko je cítí.
0: No, jenom za poslední týden jich mělo být nejméně 5 podle CNN a jsou to velmi vzdálené lokality. Samara, Omsk, tisíce kilometrů daleko od hranic. Ruská federace taky letos v létě zatrhla export 100 tisíců barelů ropy denně právě po dronových útocích Kyjeva. To znamená, že to vypadá, že to Rusko bolí a Zelenský je připravený ty údery na rafinerie prý pozastavit, pokud Vladimír Putin nebude pokračovat ve svých útocích na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Naopak, jak závažné potíže Ukrajincům ty údery z Ruska způsobují? Vy žijete v Kyjevě, vy ty útoky asi znáte na denní bázi.
18: Ano, opravdu teď poslední měsíc, už je něco více než měsíc, probíhají dronové útoky, jak říkáte, na denní bázi. S tím, že Rusko i upravuje některé svoje bojové hlavice na ty nejnovější druhy dronů, které jsou speciálně navržené, aby vlastně ničili stožáry vysokého napětí a mosty. Takže oni skutečně se snaží Ukrajinu ochromit logisticky i energeticky. Vrátili se teď minulý týden poprvé za několik měsíců výpadky proudu. Vlastně i díky těm útokům tak nejede, když je dronový poplach tedy, tak nejede metro na levý břeh, což tam žije polovina Kyjeva, takže to zase výrazně omezuje způsob života v Kyjevě, ale na druhou stranu Ukrajinci jsou, nechci říkat, že na to, ono je na to strašně složitý se připravit na tyhle ty reálie, ale žít pod mě, tak každý už má nějaký svůj způsob, jak se s tím vypořádat. Lidé mají generátory, tak funguje vlastně ta základní ekonomika na ulicích, že restaurace nebo kavárny fungují na generátory. Doma máme baterie, které nám na několik hodin vlastně ten proud nahradí. Větší problém, kterého se všichni obávají, tak až pokud bude tak tvrdá zima jako minulý rok, tak to bude mnohem větší problém kvůli vytápění domů. Ale teď je stále kolem vlastně mezi 15 a 20 stupni a jestli je 6 hodin tma, tak to samozřejmě je komplikace a velmi nepříjemné, ale nikdo se kvůli tomu Rusku vzdávat nebude.
0: Zpátky k diesel dealu, jak se přezdívá teď té naftové dohodě mezi Trumpem a Vladimírem Putinem. Zelenský to označil za dárek pro Putina.
1: Because it gives Putin money and he spends money. Only on this war.
0: Trump s tím přichází mimochodem pár týdnů poté, co sám podepsal zákon, který mu umožňuje uvalit vysoké sankce na odběratele ruské ropy, včetně třeba Číny. A teď tedy tohleto.
21: Zelensky could have settled this war many times. Many, many times. And he chooses not to.
0: Vypadá to, že se teď významně zhoršují vztahy Trumpa a Zelenského, třeba na úroveň toho, jak jsme poznali to ochlazení vztahu po tom dění v oválné pracovně.
21: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
18: Já si myslím, že no, to je takhle, ano, když odpovím jednoduše, ale zároveň si myslím, že už dávno vztahy mezi Zelenským a Trumpem nejsou nějak buchví jak upřímné. On, Trump si hraje, když to řeknu jako jednoduše, takové svoje divadýlka a Zelenský potřebuje udržet obranu zemi v chodu. Zároveň jedna tady z těch vlastně vrstev je nemít, když už teda Trump nechce podporovat, tak ať aspoň vyloženě neškodí. On Zelenský chodí vlastně po laně, že jo, hledá balans, kde řekněme, já nechci říct jako slovo provokovat, ale Donald Trump je, všichni víme, jak je to egoista, jak je vznětlivý a jestli ho něco irituje, tak že Zelenský vlastně jeho rozhodnutí jednak vždycky, když se postaví Donaldu Trumpovi, když to řeknu takhle, tak katapultujou jeho preference v Ukrajině. A zároveň Donald Trump velmi často kouká na svět jako člověk, kde, zase nechci to úplně takhle zjednodušovat, ale kde si prostě před Amerikou lidi sednou na zadek. A vidíme, že Ukrajina už víceméně rok od té schůzky v oválné pracovně, nejen, že se jí situace, samozřejmě těžká situace ozvlášť na Donbase, ale na některých úsecích dokázala převzít iniciativu, likviduje ropný trh v Rusku. Vidím, jako to není oběť, která potřebuje prostě za každou cenu podporu a když nám ji nedáte, tak se tady všechno složí. Samozřejmě obzvlášť zpravodajská informace byla strašně výrazná komplikace. Každá zbraň, která je nedodaná, stojí ukrajinské životy, ať už na frontě nebo v týlu. A proto Zelenský musí hrát i jako různé hry, po kterých tyhle ty scénáře nebudou, se nestanou realitou. Ale zároveň vidíme, že ukrajinská ekonomika funguje, samozřejmě s podporou evropských spojenců, podniká útočné akce, má svoji vlastní vzdušnou kampaň a to jako samo o sobě je velký úspěch, když se podíváme, že vlastně nemá letectvo, které by se vyrovnalo Rusku, ale způsobuje tak výrazné škody, že Rusko musí vyjednávat s Amerikou o tlaku na Ukrajinu.
0: Mluvil jste o těch hrách. Trump je teď skutečně rozlíčený, nebo aspoň na oko to tak vypadá, když říká, že Ukrajina by si měla zvolit nového prezidenta. A Zelenský k tomu ABC sdělil, že pokud Rusko kývne na 60-denní příměří, tak volby uspořádá. Je to taky jenom hra? A nebo pokud ne, tak když budou volby, tak jak by dopadly pro něj?
18: To se strašně složitě předvídá, protože až konec války a případně 60-denní příměří a v jaké fázi se vlastně Ukrajina bude nacházet, tak určí potenciální politické klání a ukrajinské preference. Ale z mého pohledu tohleto hra není, kdyby byla možnost uspořádat volby, tak je Ukrajina uspořádá. Nemyslím si, že Zelenský má ambice pokračovat dál ve volbách. Myslím si, že ono za těch 8, no pomalu už 8 let to bude, tak už toho má sám dost a zároveň...
0: Pardon, říkal jste, že nemá ambice pokračovat dál po těch volbách?
18: Já myslím si, že pokud půjde do dalšího volebního klání, já si myslím, že nepůjde, protože podívejte se na to z jednoduchých důvodů. Zelenský, když uhájil ukrajinskou státnost, neutekl a co by musel dokázat v příštím volebním období, hypotetické představě, že je po válce, vyhrát další válku. Rozumíte, on vlastně tady tím by odešel na vrcholu. Třeba se mýlím, ale nemyslím si, že Volodymyr Zelenský má ambice být prezidentem Ukrajiny do konce života.
0: Ukrajina bez Volodymyra Zelenského se dokáže ubránit Vladimíru Putinovi?
18: V jedné větě Ukrajina nepadá a nestojí s jedním mužem. Ukrajina je armáda, Ukrajina je občanská společnost, Ukrajina je celý politický komplex, který Volodymyr Zelenský reprezentuje na nejvyšší úrovni, ale nestojí a nepadá s Volodymyrem Zelenským a myslím si, že i bez Volodymyra Zelenského Ukrajina dokáže úspěšně bránit svoji suverenitu.
0: Dobrá, tak moc díky, Adame, za váš čas, za vaše postřehy.
18: Já děkuji za pozvání, hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Adam Sibera, novinář působící přímo v Kyjevě. Já jsem se ho ptal na naftovou dohodu Trumpa s Putinem, taky na jejich telefonát i na aktuální situaci na Ukrajině. Naslyšenou zítra.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a Nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.
5: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy, fakta, tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
9: Pěkné dopoledne, je 10:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Inflace v Česku zrychlila v září, vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%, to je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. Středoškoláci ve Francii kvůli špatným podmínkám ve školství od rána blokují asi 200 škol. Ve vysílání rozhlasové stanice France Inter o tom informoval ministr školství Edouard Geffre. Podle něj protestní hnutí slábne. Studenti na odpoledne chystají další rozsáhlý protest v centru Paříže a dalších velkých městech. Hnutí ANO může po 12 letech skončit ve vedení Pardubic. ODS, Hnutí STAN, Progresivní Pardubice, Naše Pardubice a Noví lidovci jednají o společné koalici a zároveň se domluvili, že nebudou vyjednávat s vítězným ANO ani s jeho dosavadním koaličním partnerem Žijeme Pardubice. Na samotné koalici se ale ještě strany nedohodly. Policie obvinila strojvedoucího, který loni v listopadu způsobil srážku vlaků u Zlivy na Českobudějovicku. Kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8 let vězení. Podle policie muž při řízení rychlíku nezastavil před návěstím stůj a vjel do cesty protijedoucímu osobnímu vlaku. Při nehodě se zranilo 47 lidí, škoda přesáhla 82 milionů korun. Odvolací krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí okresního soudu v Semilech v restituční kauze Valderode. Soud vyžaduje identifikaci více než tisícovky pozemků, o které vdova po hraběti Karlovy de Fur Valderode Johana Kamerlandrová žádá. Okresní soud v Semilech totiž loni rozhodl v částečném rozsudku o vydání pozemku v Turnově Daliměřicích. Další zamítl. Podle krajského soudu je restituce důvodná. Zástupci Mezinárodního měnového fondu na svém zasedání v thajském Bangkoku varují před mimořádně vážnou hospodářskou krizí. Brzy podle nich může zasáhnout světovou ekonomiku. Důvodem je energetický šok vyvolaný konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem, kvůli kterému je výrazně omezený provoz v Hormuzském průlivu. Kvůli tomu rostou národní dluhy jednotlivých zemí. A lidé ve Znojmě mají ode dneška mimořádnou možnost prohlédnout si knihu městských práv ze 16. století. Tamní Jihomoravské muzeum ji vystavuje po 30 letech. Kniha obsahuje nejstarší známý dochovaný pohled na Znojmo nebo vyobrazení tehdejšího krále Ludvíka Jagellonského. Knihu, která váží několik desítek kilogramů, muzeum vystavuje do 24. října letošního roku. Jak to vypadá na cestách? Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna na Chodově u OC Chodov na prvním kilometru je hromadná nehoda. V pravém i prostředním pruhu kolona od Průhonic ze 6. kilometru vás drží 20 minut. Na tahu 3 z Benešova směrem do Prahy u Mrače je nehoda. Kolona má přes kilometr, zdržíte se 10 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova za Slaným u Třebíze v místě stavby nové dálnice je také nehoda. Jezdí se kyvadlově, zdržení na Prahu i Slaný vždy 15 minut a v Praze se ucpává například Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové, se zdržíte 30 minut. Navíc u Průmyslové je teď hlášena i nehoda. Šťastnou cestu! Dnes převažuje slunečno, odpoledne se má od západu zatahovat a večer může v Čechách místy pršet. Při déle trvající mlze bude kolem 9 stupňů, jinak 12 a 16. Tolik zprávy, teď už má slovo Barbora Tachecí a Osobnost Plus.
6: Začíná Donald Trump před volbami panikařit a je jeho chování známkou skutečných obav z volební porážky, nebo jde o promyšlenou taktiku? A co amerického prezidenta prozrazuje nejvíc? Tomáš Kolmaně, profesor na New York University v Praze a ředitel Aspen Institute pro střední Evropu, je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
6: V prvé řadě mě zajímá, Tomáši, jestli Američané jsou vděční Trumpovi za to, že budou mít ruskou ropu, spíš, jak mluvíme o většině, a nebo nechápou, jak může pomáhat Rusku.
7: Většina lidí to neregistruje, že teď bude nakupovat diesel z Ruska, Oni to poznají až podle toho, jestli se něco stane s těmi cenami benzínu a nafty, což se velmi pravděpodobně nestane. Protože je to tak malé množství, že to prostě nezahýbá s těmi trhy, ale pomůže to Rusům, že? Což samozřejmě nazlobilo politickou elitu, a to jak demokratickou, tak docela velkou část republikánské strany, protože republikánská strana, ať se snaží Trump jak chce, tak není proruská obecně, takže v tuhle chvíli začíná mít Trump problémy i na frontách, kde neměl.
6: No, začíná mít problémy, ale z toho, co jsem četla, zase ne až tak velké. Protože když tam kongresmen Fitzpatrick, tak slyším, že se jmenoval, prostě přišel s tím návrhem, aby se Trumpovi zamezilo v uvolnění sankcí směrem k Rusku, tak se k němu příliš mnoho kongresmenů nepřidalo.
7: No to se uvidí, kolik se k němu přidá, protože vezměte si, že skoro všichni demokrati budou hlasovat tady pro tohleto rozhodnutí a bude opravdu záleží na tom, jestli třeba nějakých 5, 6, 7, 8 republikánům se k ním přidají a pak to bude pohodlná většina, ale jistě nebude mít Fitzpatrick na přehlasování prezidentského veta v Senátu, protože tam samozřejmě těch republikánů je daleko více, to by potřeboval 67 senátorů a to mít nebude. Ale má to docela důležitý symbolický význam. Je to zase další součást toho odporu proti Trumpovi, který narůstá v té republikánské straně. Pochopitelně je to zatím ještě odpor velmi slabý, ale pokud dojde k tomu, k čemu všichni se vztahují právě za ty 3 týdny, to znamená, že by republikánská strana mohla ztratit jak sněmovnu, tak senát, tak ten odpor proti Trumpovi zesílí výrazně.
6: Já jsem se dočetla a přišlo mi to docela pikantní, že ten zákon, o kterém mluvíme, který by šlápl Trumpovi na paty s těmi sankcemi, takže chce pan kongresmen nazvat zákon Ronalda Reagana o míru skrze sílu. A já to jenom dokončím. Mně to přišlo zvlášť od republikánského kongresmena docela pikantní, že poté, co tady x měsíců dělá věci a schvaluje věci čistě nereganovské, tak teď najednou se mu Reagan hodí, že?
7: No jasně, ale je to taková vychytralost, protože kongresmen dobře ví, že Ronald Reagan je takovým trošku svatým v té republikánské straně, i když ta současná trumpovská strana nemá s Reaganismem skoro nic společného. Reagan byl pro svobodný obchod, pro imigraci, pro vládu práva, pro velmi ostrý vztah.
6: Pro rozšiřování regionu svobody.
7: Přesně tak. Tohle to všechno Trump nabourává, nebude přímo proti tomu. Ronald Reagan podporoval sjednocování Evropy, jako ostatně všichni prezidenti až do Donalda Trumpa. Takže tohle, v tomhle je to pikantní, ale je to prostě taková vychytralost. Donald Trump je člověk, který si nemůže dovolit sahat na dědictví Ronalda Reagana tak, jak pošlapává třeba politiku obou Bushů. Takže v tuhle chvíli je to možná docela chytrý tah, bude velmi těžké proti tomu argumentovat obecně.
6: No on je to i ze strany, nebo především ze strany toho republikánského kongresmena prostě předvolební tah, protože vycítil tu atmosféru, že teď je vhodná chvíle. Nakonec průzkumy to dokazují. Teď je vhodná chvíle jít proti Trumpovi. Že?
7: Se proti němu vymezit. Někteří to dělají na tématech, která nejsou příliš důležitá, ale obecně tam narůstá opravdu velká nespokojenost. Souvisí to s těmi průzkumy veřejného mínění, protože když trochu studujete ty průzkumy dopodrobná, tak některá čísla pro Donalda Trumpa jsou opravdu varující. Dnes schvaluje, nebo velmi schvaluje jeho počínání ve funkci jenom 13% Američanů. To je takové to hardcore tvrdé jádro MAGA, které by pro něj šlo zřejmě do oceánu nebo skočilo do ohně. Ještě na začátku tohoto roku to bylo asi 25%, takže on ztratil polovinu toho svého tvrdého jádra. To neznamená, že tihle lidé budou volit demokraty. Ale řada z nich třeba nepůjde k volbám a to bude velký problém.
6: Mimochodem, v tuhle chvíli já nechci malovat vůbec čerty na zeď, pro nikoho anděli na zeď, ale kdyby ten Trump projel nějak zásadně, prohrál tyhle volby, co udělá podle vás?
7: No to je otázka. Pravděpodobně dojde k různým vyšetřováním takových těch velmi podivných obchodních transakcí jeho a jeho rodiny, které podle mnoha indicí zahodávají podezření na opravdu velkou a rozsáhlou korupci. Myslím si, že demokraté, pokud vyhrají alespoň jednu komoru, to znamená tu sněmovnu reprezentantů, kde ta pravděpodobnost je dneska více než 80%, určitě budou chtít ustavit některé vyšetřovací komise, které se budou týkat právě těchto témat, budou chtít vyšetřovat kauzu Jeffreyho Epsteina. A pak bude samozřejmě záležet na tom, jestli republikáni budou spolupracovat, protože je pravda, že kongres má právo předvolat si kohokoliv na slyšení a ten člověk se musí dostavit. No ale když se nedostaví, tak sankce samozřejmě je vždycky ze strany exekutivy. To znamená i otázka, co udělá Donald Trump, jestli povolí ministerstvu spravedlnosti, aby ty lidi třeba posadilo do vězení. Že? To se v tuhle chvíli neví.
6: Ale já, když jsem se ptala na to, co by dělal, tak jsem měla na mysli takové ty bezprostřední reakce. Bude se opakovat situace, kdy vyzval k nepokojům, nazval volby podvodem a tak dále. Tohle všechno by se mohlo dít?
7: No určitě bude zpochybňovat ty volby, to on dělal až do nedávna, protože si připravoval jaksi půdu pro to, aby zejména některé ty republikánské státy, které budou sčítat hlasy, aby mohly v zákulisí dělat lecos. Ale pokud ten volební výsledek bude opravdu veliký, tak bude velmi těžké ho zpochybnit. Donald Trump bude pochopitelně říkat, že tam docházelo k rozsáhlým podvodům a podobně. Ale je velmi těžké tohleto napadnout. Pravděpodobně se potom bude snažit soustředit se na témata, kde bude cítit určitou možnost úspěchu. A lidé, kteří se tomu věnují a kteří v tuhle chvíli mají třeba informace zevnitř Bílého domu, říkají, že Donald Trump se po těch prohraných volbách, které samozřejmě ještě neprohrál a nemusí je prohrát, jo, o tom se ještě pak můžeme pobavit, o spolehlivosti těch průzkumů, tak pokud prohraje ty volby opravdu, jak říkáte, že je projede, jo, tak
6: já říkám pokud je projede,
7: tak se bude soustředit na západní polokouli. Jo, tam vlastně zaznamenal relativní úspěch té Venezuele, v tuhle chvíli jistě bude zvyšovat tlak na Kubu a tam je šance po mnoha desítkách let, po více než 60 letech, opravdu změnit ten komunistický režim na něco svobodnějšího. Takže tam si myslím, že Donald Trump napře svoje síly. Otázka je, co bude dělat s tím Iránem. To je taková neřešitelná situace.
6: Jasně. Může se... A všechno je to podmíněné, to víme, to neříkáme, že se to stane, ale už vzhledem k těm průzkumům mluvíme o možných pravděpodobných variantách. Takže já se ptám, může se z těchto voleb stát začátek Trumpova, já nechci říct konce, protože jistě v Bílém domě zůstane, ale začátek konce jeho politické dominance třeba?
7: Je to možné a vypadá to na to, že to opravdu nastává, protože v tuhle chvíli má Donald Trump ta čísla, tedy tu podporu v těch různých složkách jeho politiky, vůbec nejnižší v historii měření prostě těchto věcí u amerických prezidentů. Takže Donald Trump je dneska suverénně nejméně populární prezident v té moderní éře. A pokud ztratí tu moc nad republikánskou stranou, a to jí může ztratit velmi jednoduše, protože kromě těch takových jako zarytých Trumpovců, on nebude moci zastrašovat takové ty středové republikány, kteří se budou cítit možná silnější v kramflecích v těch svých volebních okrscích, tak potom samozřejmě Donald Trump už bude mít velmi málo pák na to, jak proti té své straně postupovat. Pokud tam bude rebelie několika poslanců, tak je možná varianta, že by poštval ta svá média na tyhle ty zbouřence, ale pokud se mu postaví většina té strany nebo minimálně velká část té strany, tak to bude neudržitelná situace.
6: Jasně, ale pardon, že do toho vstupuju. Zatím ti republikáni šlapali jako hodinky. V klidu dokázal Donald Trump dělat nepochopitelné věci, hlavně v té mezinárodní politice. Kdyby se teď proti němu zvedl nějaký odpor, bylo by to spíš jako s cílem udržet se bez Trumpa, tak vidím to správně.
7: Myslím si, že tak je to správně, že určitě nemůžeme čekat, že končí ten trumpismus. Jo. Myslím si, že ten trumpismus bude transformován do něčeho trochu jiného a bude velká otázka, jestli tuhletu ideologii, která vlastně jako není moc ideologií, jo. Je to takový jako souhon emocionálních pohnutek, které drží dohromady ta osobnost Donalda Trumpa, která opravdu se dneska týčí na tu republikánskou stranu a nemá v ní žádnou konkurenci. Ale určitě ten, kdo převezme tu republikánskou stranu, tak rozhodně nepůjde proti tomu dědictví, abych tak řekl, Donalda Trumpa, ale spíš ho nějakým způsobem transformuje.
6: A teď mi řekněte, jak si myslíte, že případný nástupce Donalda Trumpa bude transformovat tuhle ideologii, která je tak těžko uchopitelná?
7: Tak vezměme si dva příklady, které by to mohly být, to znamená buď viceprezident J.D. Vance anebo minister zahraničních věcí Marco Rubio, který mimochodem tento týden měl velmi zajímavý projev v Řecku. Měl takový ten prezidentský projev, kde ho kamera zabírala tak, aby za ním byl vidět Partenon. Jo. To není jen tak.
6: Ne.
7: Rubio se snaží už rýsovat.
6: Trénuje
7: na tu prezidentskou kampaň, i když on samozřejmě říká, že kandidovat nebude. Tak kdyby to byl Rubio, tak ta republikánská strana bude i nadále protiimigrační, což je paradoxní, protože on je z Kuby, že? Nebo respektive rodina je z Kuby. Bude i nadále nacionalistická, ale myslím si, že Rubio se bude snažit napravit ty škody, které Donald Trump napáchal ve světě, zejména s ohledem na Evropany a na další spojence, třeba Kanadu.
6: Že by se mohl obnovit opět jednotný západ, jako byl za Reagana.
7: Ano, to si myslím, že na tomhle tom Rubiovi opravdu upřímně záleží. On bude muset vycházet z nějakých těch postulátů té nové republikánské strany, to znamená zase velmi vypjatý nacionalismus, spíš taková ta snaha udržet tu Ameriku bez přistěhovalců, hlavně těch, kteří nemají bílou pleť. Ale byl by to částečný návrat té republikánské strany, alespoň si myslím, k té politice, která ji ovládala v těch letech před Trumpem.
6: Ale to mě jenom řekněte, to by mě zajímalo, jak Američané berou od politika s přistěhovaleckými kořeny antiimigrační politiku.
7: No, na to každý poukazuje. To je samozřejmě ten velký paradox. Každý ví, že to je čistý utilitarismus, čistý cynismus ze strany Marka Rubia. Stejně tak je cynismus ze strany prezidenta, viceprezidenta J.D.ho Vance. To, že je dneska velkým trumpistou a ještě před několika málo lety ho téměř přirovnával k Hitlerovi a říkal o něm, že je kulturní heroin. Jo. Tak J.D. Vance, to je zase ten druhý pol té republikánské strany. To je víc nacionalismus než internacionalismus. Je to takové to protievropanství. Je to podpora těch pravicových extremistických stran tady v Evropě. Takže tam by byla větší kontinuita s politikou Donalda Takový Trumpa.
6: Podporujeme AFD.
7: Určitě. Takže pro Evropu je rozhodně lepší, kdyby tím nástupcem Donalda Trumpa byl Marco Rubio než J.D. Vance. Ale nejlepší by byl demokrat, protože demokrat by znamenal normální politiku. Ta republikánská strana projde ještě dlouhým procesem jakési obnovy, tak aby minimálně se stala demokratickou stranou s tím malým D a ctila ústavu. To ona dneska nedělá.
6: Ale neprokázali demokraté v předchozích volebních obdobích, že to s nimi, já to řeknu kulantně, nebyl příliš velký krok dopředu.
7: Tak rozhodně to bylo mnohem lepší než republikáni. Ne,
6: o tom není sporu, ale jde o to, že prostě demokraté vypadají dnes, že nemají žádný recept na to, co dál s Amerikou, protože nemají ani žádný recept na to, co dělat se sebou.
7: To se teď uvidí. Jo. To vždycky v těch volbách uprostřed prezidentského období vypadá takhle, protože ta opoziční strana prostě bude hledat toho lídra a vždycky strašně záleží na tom, kdo tím lídrem bude. No a to demokratické pole možných kandidátů je poměrně široké od opravdu radikálně levic, na Ameriku radikálně levicových politiků, jako je třeba Alexandria Ocasio-Cortez, o které se spekuluje, že by mohla kandidovat, až po takové ty opravdu středopravé demokraty typu Josh Shapiro, guvernér Pensylvánie a tak dále.
6: Ale to je jeden z důvodů, proč se nemůže ta demokratická strana dát dokupy, protože je to prostě tak široký vějíř ideologický, že to nesjednotí.
7: Ono to není tak, jako ta radikální levice, taková ta socialistická, socializující levice, od které se mimochodem Alexandria Ocasio-Cortez začíná odvracet, což signalizuje prezidentské ambice. Není velkou částí té demokratické strany. Ona technicky vlastně, ta demokratická strana socialistů není součástí demokratické strany, ale samozřejmě bere se jako levice. To je daleko menší část toho levého politického spektra, než je vlastně dneska ta radikální pravice, která ovládá republikánskou stranu. A hlavně tady tohleto se bude prostě řešit během těch primárek, jo? Tak tam bude třeba 10 kandidátů a ten, který vyhraje, ji potom bude muset sjednotit. A jistě ji sjednotí spíše na těch středových pozicích, než na těch krajně levicových. Ale to není daná věc. Jo?
6: Ne, ale i vy jste, tuším, tady na Plusu mluvil o tom ukazu, že primárky sami o sobě extremizují vlastně obě ty strany, takže to nevypadá na to, že by to něco mělo zbližovat.
7: No, extremizují, jako nakonec těch primárek vždycky vyjde nějaký kandidát, který bude mít v té straně většinu a v těch prezidentských primárkách to z té demokratické části vždycky bývá demokrat, který je středový, že jo? Byl to Bill Clinton, byl to Barack Obama, byl to Joe Biden, byla to Kamala Harris, která se potom výrazně posunula do středu během té prezidentské kampaně. A něco podobného jistě nastane i v tom roce 2027 a 2028.
6: Mohla bych jistě zpět trošku k Trumpovi. Řekněte mi, je na něm nebo znalec vašeho typu, když se podívá na jeho vystupování dnešní v televizi, na mítingu, je jiné, je nervózní, je panické?
7: Tak říká daleko nehoráznější věci než kdy předtím, což už je teda co říct, jo? Protože Donald Trump postavil svoji politickou kariéru na tom, že
6: říká nehorázné věci,
7: ale když vám někdo prostě do očí řekne, já vím o všem na světě nejlíp ze všech lidí, tak a říká to vážně, ne jako vtip, tak člověk začíná pochybovat o jeho duševní rovnováze, že? Když si přečtete rozhovor pro časopis Time, obrovský rozhovor, který dal před několika týdny, tak tam opravdu mluví, kdyby analyzoval psychiatr, tak mu nemůže nedojít k závěru, že ten člověk není duševně zdravý, že neudrží myšlenku, že je to člověk, který o světě moc neví a ztrácí ducha přítomnost. A to je také mimochodem jeden z důvodů, proč má dneska tu popularitu na tak nízkém bodě.
6: Já chci...
7: Je to jenom jeden z důvodů, hlavně samozřejmě cena benzínu, jo? Nechci to přehánět.
6: Jenom jsem chtěla připomenout, že Biden taky občas neviděl.
7: Ale tohle je ještě mnohem horší.
6: Co mluví. Ne, bo o tom já jenom připomínám, že prostě pochybnosti o duševním zdraví se objevovaly u obou posledních amerických prezidentů.
7: No u Bidena ani ne tak o duševním zdraví, jako o tom, že je to člověk, když už je starý a prostě není ve formě a občas neví, kde je. Jo. Ale jistě nikdo nepochyboval o tom, že ten člověk není blázen. Jo. U toho Trumpa to si jako nemůžete být úplně jistá.
6: Jo. Říkám jo, jakože rozumím, co říkáte. Teď já jsem se ptala na to panikaření, protože děje se kolem toho Trumpa spoustu věcí tím, jak jde ta popularita dolů jeho. Tak například v těch okrscích, kam ho prostě 4 měsíce tahali, aby podpořil tamního kandidáta, tak teď jsou rádi, že tam nepřijel a už ho nežvou. Nebo v okrscích, které byly tradičně demokratické, tak tam chtěli Trumpův tým tam chtěl investovat do reklamy ale zjistil, že nemá šanci a že by to měl rychle přesměrovat ty peníze na republikánské bašty, protože bude rád, když tam alespoň nějakou uhraje. Jinými slovy, ten tlak na Trumpa je obrovský. A já se ptám, kromě toho, že mluví nehorázně, je to vizuálně na něm nějak vidět?
7: Tam si myslím, že v porovnání s Bidenem je to mnohem lepší, jo, protože jeho stárnutí, jeho vlastně mentální odcházení je trochu jiný typ mentálního odcházení než u Bidena. U Bidena to bylo opravdu jako fyzické ochabování, když to Donald Trump sice občas na něm vidíte, že má někde zavřené oči a lidé, kteří to chtějí interpretovat škodolibě, říkají, že spí. Tak je to přece jenom daleko energičtější člověk než Biden. Jo? Takže on vypadá jako, že má prostě strašně moc energie. Teď samozřejmě objíždí Spojené státy a snaží se burcovat republikány, což je absurdní, jo? Protože zase on dělá spoustu neskutečných politických chyb. On je nepopulární. Ty volby budou referendem o něm. Takže on by měl někam zalézt a věnovat se zahraniční politice, hlavně tady tomu Íránu, aby nakonec utlumil ty problémy, které z toho vycházejí. Ne, on zase jako přilívá olej do ohně a zase dělá ty volby o sobě, což samozřejmě nahrává demokratům a proto třeba je možné, ne jisté, ale je možné, že v Kansasu vyhraje demokrat. A v Kansasu naposledy vyhrál v Senátu demokrat v roce 1932. To je 94 let.
6: To je pikantní, ale musím se zeptat, to, jak on pouští panicky ta různá prostá spolospráva,

0: demokratů, kteří přijdou k volbám. Takže já si v tuhle chvíli myslím, že Donald Trump s těmi volbami nemůže udělat vůbec nic.
1: A je to pro ně, jak se hezky česky říká, no win situation, nemůže to vyhrát.
0: Já kdybych byl Trump, tak se v tuhle chvíli modlím, aby všechny ty průzkumy veřejného mínění v sobě měly zase nějakou systémovou chybu. Protože přece jenom je jasné, že Donald Trump a jeho republikánská strana v těch posledních 10 letech vždycky mají, nebo ne vždycky, ale téměř vždycky lepší výsledky, než předpovídají průzkumy veřejného mínění. To se méně týká těch voleb uprostřed prezidentského období, když Donald Trump nekandiduje. Takže ta chyba tam pravděpodobně bude menší, ale tohle je jediná šance republikánů, že ty průzkumy veřejného mínění prostě jsou nějakým způsobem zásadně chybné. A to je možné, to se může stát.
1: Jasně, jenom taková drobnost k těm kandidujícím republikánům. Víme, že u nás ano, existují strany, kde když se prostě šéf naštve z jakéhokoliv důvodu, tak může kandidáta z kandidátky
0: vyškrtnout.
1: To ale Trump nemůže. A teď on může prostě podporovat oponenta a tak dále.
0: To už nemůže, ty primárky jsou za náma, že jo?
1: Jasně, ale to mluvím teď obecně. Ale tak v momentu, kdy ten Trump nemůže udělat ten jakoby ostrý řez, jako u nás dělá pan Babiš, řekněme, tak co mu vlastně zbývá v okamžiku, kdy se proti němu ty republikáni začnou prostě paktovat? Ne?
0: Tam bude záležet na médiích, to znamená, jakým způsobem tohle to bude interpretovat Fox News a některé ty další republikánské televizní stanice, pokud budou stát za ním, tak on bude mít pořád tu symbolickou sílu.
1: Tomáš Kolmáňa, profesor na New York University v Praze a ředitel Aspen Institute pro střední Evropu, byl dneska mým hostem a jsem tomu ráda. Děkuju moc.
0: Hezký den.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tchezí.
2: Rozhovor s osobností Plus si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Věda Plus. To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
3: Jablonec nad Nisou povede dosavadní koalice. Vítězné ANO zůstane v opozici. Předsedkyně Evropské komise odsoudila dronové útoky na lodě u bulharského pobřeží. Soud v Hradci Králové zrušil verdikt v kauze Valderode. Příjemný poslech zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Další města a obce už mají dojednané povolební koalice. Například v Jablonci nad Nisou bude na magistrátu další 4 roky pokračovat dosavadní koalice. Na spolupráci se znovu dohodli zástupci starostů pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů. Dnes podepsali memorandum. Primátorem bude dál lídr ODS Miloš Vele. Hnutí ANO zůstane v opozici, přestože volby ve městě znovu vyhrálo. V Táboře vytvoří koalici Vítězné naše Česko, ANO, Společně pro Tábor a z kandidátky Šance pro Tábor Olga Bastlová za Socdem. Starostou by se měl stát lídr našeho Česka Ondřej Semerák. Podle něj by koaliční partneři mohli smlouvu podepsat v úvodu příštího týdne. Hnutí Tábor 2020, které město posledních 10 let vedlo, bude v opozici. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová odsoudila dronové útoky na lodě u pobřeží Bulharska. Označila je za nepřípustné a vyzvala, aby za ně útočníci vyvodili odpovědnost. O dnešních nočních úderech v Černém moři informoval bulharský premiér Rumen Radev. Poškozená je podle něj jedna loď, která patřila Ukrajině. Druhá se po zásahu bezpilotních letounů potopila. O incidentu bude v Bulharsku jednat Bezpečnostní rada státu. Radev taky řekl, že bude mluvit s generálním tajemníkem na to Markem Rutem.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V V Izraeli zbývají 2 týdny do parlamentních voleb. Televize a rádia ode dneška pouští předvolební spoty. Větší prostor dostanou strany, které byly v parlamentu už v uplynulém období.
4: Předvolební stánek jedné z náboženských stran v centru Jeruzaléma jednou z mála připomínek blížících se voleb. Politici tu na voliče nejčastěji shlíží z výlepů na městských autobusech. Nejnovější předvolební průzkumy ukazují těsný souboj o vítězství mezi vládním Likudem Benjamina Netanyahu a novou stranou Yashar, kterou vede bývalý náčelník generálního štábu Gadi Eisenkot. Vládní blok ani opozice by teď ale v parlamentu nezískali většinu bez podpory arabských stran. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Krajský soud v Hradci Králové zrušil verdikt v restituční kauze rodu Walderode a věc vrátil okresnímu soudu v Semilech. Kraj potvrdil, že nárok dědičky Johany Kamerlandrové na miliardový majetek je důvodný. Semilský soud ale musí nejdříve přesně identifikovat více než 1000 dotčených pozemků, vysvětluje advokát Kamerlandrové Roman Hajduk.
5: Krajský soud rozhodl, že je zapotřebí žalobu upřesnit současný stav pozemků. Čili katastrální úřad musí vyhotovit identifikace parcel, srovnat stav v roce 45 s rokem 91 a současnost, což u 1000 pozemků tak práce na rok.
3: Na žalované straně stojí například město Turnov, Národní památkový ústav, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo státní podnik Lesy České republiky. Jejich zástupci navrhovali zamítnutí žaloby. Ještě pohled na dopravu na D1 na příjezdu do Prahy z Brna na Chodově u OC Chodov na prvním kilometru je hromadná nehoda a kolona od Průhonic ze 6. kilometru je na 20 minut. Další nehoda je na tahu 3 z Benešova do Prahy u Mrače. Kolona má přes kilometr, zdržíte se asi 10 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova za Slaným u Třebíze v místě stavby nové dálnice také nehoda, jezdí se Kyvadlově, zdržení na Prahu i Slaný vždy 15 minut. V Praze jsou na jižní spojce směr Černý most u Průmyslové překáží kamion po nehodě v pravém pruhu a kolona z Lanového mostu je na 20 minut a ucpává se i Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové. Tady se zdržíte 30 minut. Dobře dojeďte. Na jasné až polojasné obloze má odpoledne od západu přibývat oblačnosti, večer se v Čechách přidá místy déšť a teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze bude kolem 9. Tolik zprávy a teď už nic osobního, prostě biznis.
2: Nic osobního,
6: prostě biznis.
2: Jana Klímová,
6: Petr Šumůnek.
2: Budeme se bavit o biznesu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
6: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska?
2: Čeští miliardáři investují do stavby varšavského mrakodrapu za 20 miliard korun. Proč Čechy v poslední době Polsko tak fascinuje? A žijí už Poláci opravdu lépe než Češi?
6: V Praze se předváděl český design. Může to být jedna z cest, jak se česká ekonomika změní od montoven k biznisu s většími maržemi?
2: Co zajímavého se dělo na další velké biznisové události, která byla pro změnu v Brně, a to mezinárodní strojírenský veletrh. Mimochodem tam od premiéra zaznělo, že Evropa, včetně Česka, by měla být soběstačná v těžbě plynu a ropy.
6: Češi budou financovat stavbu mrakodrapu ve Varšavě. Já, Petře, řeknu na začátek jenom pár nějakých faktů. O jaké Čechy jde? Je to společnost Akipia, kterou vlastní 3 lidi. Jednak je to nejbohatší podnikatel, zbrojař Michal Strnad. Pak je to právník a bývalý spolupracovník někdejšího nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, a to je Tomáš Brzobohatý. A třetím mužem v té firmě je Marek Šmrha, což je bývalý dlouhodobý investiční ředitel Penty. Celý ten projekt má být v přepočtu asi na 20 miliard korun a Češi na to mají mít největší podíl, přesnější čísla zatím nejsou. Developerem bude polská firma, která je také obchodovaná na burze, a to je firma BBI spolu s další polskou firmou Liebrecht & Wood. No a k tomu mrakodrapu, mají to ultra luxusní dům, to tě určitě baví, veď?
2: To mě baví a samozřejmě mě baví i ty miliardáři zatím, jenom musím upřesnit,
7: U té AKIPy se taky neví vlastně, jak to tam mají majetkově rozdělené.
6: Já jsem se na to ptala, jak to tam vlastně je. A je to tedy zatím neveřejná informace, ale hlasovací práva jsou údajně stejná pro všechny tři.
7: Při vší úctě k Tomáši Brzobohatému a Markovi Šmrhovi, myslím si, že tu hlavní palebnou sílu má někdo jiný, ten třetí.
6: Ale Michal Strnad tam bude mít největší asi vklad, nebo já nevím, jak to říct.
7: To jsem si úplně jistý. Bez spekulací, ale zpátky k Mrakodrapu. Nikdo ho ještě neviděl, jako jeho nákres, ten obrázek.
6: Ten bude až na jaře 2027.
7: Přesně tak, bude teprve představen. Co se ví, že bude 170 metrů vysoký, 48 pater má mít, 357 luxusních apartmánů, které bude designovat italské studio designové Pininfarina, a bude mít 25-metrový bazén a příští rok se taky začne stavět.
6: Je tam ještě jedna zajímavost, která mně přijde fakt taková, nevím, vtipná není jako dobrý slovo, ale prostě zajímavost, že se na tom projektu celým podílí nadace, která se jmenuje Pro Bonum Foundation. A to je církevní nadace, ta věž, mimochodem se jmenuje Roma Tower, což znamená římská věž. Jo.
7: Že to je u nějakého náměstí,
6: je to u římského divadla, ale no. Zároveň je to poblíž kostela svatého Petra a Pavla, který bude součástí jako projektu, se bude opravovat. A vlastně i na tom území jsou nějaké církevní majetky a předtím dlouhou dobu tam byla z té komunity, kde se to má stavět, jako velký problém samozřejmě, jako tady s touhletou obrovskou stavbou, ale nakonec právě i díky zapojení církve se to podařilo nějak dojednat a ten dům
7: už
6: má.
7: Dostáváme úplně do biblických rozměrů, protože tam se píše o jedné věži, která se stavěla až do nebe.
6: Do nebes.
7: A jak to dopadlo? Zmatení jazyků, ale s Polákama si pořád docela rozumíme.
6: No, to je pravda. A když jsme se o tom spolu bavili, tak jsme si říkali, že to je takový určitý symbol, jakože nejbohatší Čech jde stavět mrakodrap zrovna do Polska. Proč ne třeba v Praze?
7: Proč ne v Praze? Tak kdo byl někdy ve Varšavě, tak na tuto otázku má odpověď. Varšava je úplně jiný druh města než Praha. Byla postižena druhou světovou válkou dramaticky, byla vybombardovaná skoro celá, takže tam jako toho historická část nezbyla. Varšava nikdy, aspoň tak, jak já jsem ji zažil, nebyla krásné město. Člověk se tam necítil špatně, ale prostě Praha to rozhodně není. Takže při obnově nebo při teďka renesanci celkového polského hospodářství najednou začala kvést díky těm vysokým stavbám. Mimochodem těch mrakodrapů je tam 13 staveb, které mají víc než 150 metrů.
6: A staveb, ani vlastně tenhle ten nový mrakodrap nemá být ten nejvyšší.
7: Ne, ten nejvyšší je 310 metrů vysoká věž, která se jmenuje Warsaw Tower. A tu pro změnu stavěl víš kdo?
6: Nevím.
7: Slováci. Respektive financovali HB Reavis, ty jsou za ní. Ale těch vysokých staveb je tam zkrátka hodně, přes 33 staveb, které mají víc než 100 metrů. V Česku jsou, myslím, takové stavby 3 nebo 4. V Česku, nejenom v Praze, ale v celém Česku. Takže z toho je to vidět. To je jedno vysvětlení. Druhé vysvětlení ale taky je, že Poláci mají daleko větší ambice a já nevím, jestli se to tak dá říct, ne, radši to neřeknu, mají větší odvahu než Češi v tomhletom. V Praze se řeší panoráma, jak má vypadat podle metropolitního plánu, tady nesmí být stavby vyšší než 100 metrů v nějakém okruhu, i když teď se bude samozřejmě stavět nový pražský mrakodrap. Společnost Trigema staví Top Tower, tomu říkají, myslím si, že Top Tower v Nových Butovicích.
6: Jak to už má být nějaký ten vrak té lodi, ne? V tom
7: přesně
6: zabudovaný.
7: Tak, David Černý k tomu udělal vrak lodi, má to symbolizovat klimatickou změnu a bude mít 125 metrů. Myslím si, že už mají všechna povolení v ruce a že by se mělo snad příští rok začít stavět, ale je to na okraji města, není to v centru, tak jako je to ve Varšavě.
6: Já jsem se ptala vlastně na to, proč jdou Češi zrovna do Polska. Ona to není ojedinělá věc. Poslední dobou Češi hodně upírají právě na Polsko svoje zraky a srovnáváme se s Poláky, protože se začíná ukazovat, že Poláci nám bledčems utíkají, pokud jde o ekonomiku. Na druhou stranu, ale zase jsou tady i varovné hlasy, že Poláci hodně žijí na dluh. Co ty si o tom myslíš, jak na tom Polsko vlastně dneska je ekonomicky?
7: Je to taková, je to klasická srovnávací věc, jako my jsme na Poláky dlouho koukali z patra. Startovací pozice při vstupu do Evropské unie samozřejmě samozřejmě byla úplně jiná. Česko byla vždycky o mnoho bohatší země.
6: Poláci byli hodně pod náma. No.
7: Přesně tak. Jako, zkrátka Polsko v posledních letech bohatne rychleji než Česko. To tempo je větší. Polsko je trh ze 37 miliony lidí, to je jedna věc. To znamená, že české firmy to tam přitahuje, protože to je čtyřikrát větší trh než je v Česku. A Poláci prostě bohatnou a díky tomu mají trochu lepší náladu, protože vidí kolem sebe, že se věci mění. Česko roste, ale roste pomalu.
6: My jsme se právě moc neposunuli, když to ty Poláci udělali obrovský skok, i když jsou pořád v přepočtu toho bohatství na hlavu pod náma, tak rostly mnohem rychleji vlastně než my.
7: Hlavně v těch posledních letech.
6: Je to tak.
7: Často se mluví o tom srovnání kvůli dálnicím. Polsko, když pořádalo mistrovství Evropy ve fotbale, tak mohutně stavilo nejenom stadiony, ale i infrastrukturu a má teď najednou 5600 kilometrů dálnic, když startovalo před nějakými 12-15 lety s nějakou 700 kilometrů dálnic, to znamená, že ten rozmach je obrovský. V Česku se dálnice naštěstí v posledních letech staví taky docela rychle, možná se dá tvrdit, že stejně rychle jako v Polsku, ale pořád se to nedá srovnat, když se člověk podívá prostě za těch posledních let. To tempo je ta věc a odvaha, s kterou Poláci staví. Poláci mají třeba ambici postavit obrovské letiště 40-50 kilometrů od Varšavy, které má být letištěm pro celou střední a východní Evropu. Stejně tak polské aerolinie LOT, které na rozdíl od českých aerolinií existují, tak mají taky ambiciozní plán, jak nakupovat letadla, kam lítat a tak dále. Takže už není úplně výjimka, že člověk letí do New Yorku, ne přes Amsterdam, ale přes Varšavu.
6: No a ještě jenom k těm číslům. Nedávno jsem četla, že nás začínají Poláci dohánět i v kupní síle nebo v hrubý mzdě, je to tak?
7: Poláci nás dohnali i v tomhletom, v paritě kupní síly mzdy v Polsku jsou stejné nebo o něco vyšší než v České republice, ale ty jsi tam řekla důležitou věc. Poláci si nehlídají tak úplně úzkostlivě rozpočet a veřejný dluh v Polsku je mezi 60% a 70%, u nás je 44% a to je docela velký rozdíl. Deficit veřejných financí v Polsku je přes 7%, u nás je přes 2%. Takže
6: přesně tak, takže pro většinu ekonomů, co já znám a kteří se také veřejně vyjadřují, tak Polsko začíná být právě odstrašujícím příkladem.
8: Ratingová agentura Moody's považuje hospodaření Polska za naprosto neudržitelné. Jestli to je ta polská cesta, kterou máme jít, tak já před ní velmi varuji, protože to je...
6: Čeští politici si ho bohužel i v tomhle berou za příklad.
9: My jste se rozhodli cestou Polska, to znamená podpořit investice, a nejenom investice do dálnic a obchvatu a nemocnic a přístrojů, ale...
6: Pořádně se zadlužit a roztočit to, ale já myslím, že tudy cesta fakt nevede a že Polsko na to ještě bohužel doběhne.
7: To nevíme, bude to zajímavé sledovat. Je potřeba říct, že v tom velkém dluhu,
6: který... To potom rozkládá i politiku právě.
7: Ne, já jenom chci, co chci říct, v tom velkém dluhu, které Polsko má, nejsou jenom dálnice, infrastruktura a mrakodrapy, ale je tam taky obrana. Poláci vydávají zdaleka nejvíc na obranné výdaje v celé EU, přes 7% HDP, jestli si to dobře pamatuju. A to je potřeba vzít v úvahu. Prostě sousedí s Ruskem vědí to a mají v tomhletom daleko citlivější radar, než má Česká republika.
6: To je pravda, no. A my právě budeme muset dohánět i svůj deficit tady v obraně a zužujeme si ten prostor právě zadlužováním na spotřebu. Tak máme tady téma číslo dvě a to je český design.
3: Začíná 28. ročník festivalu Design Block. Hlavním tématem je letos světlo.
10: Bude přes 200 výstav od etablovaných velkých zahraničních značek přes české velké světlařské firmy.
11: Hlavní roli tu ale mají samozřejmě stánky menších a větších tuzemských designových studií.
6: Petře, ty jsi tam byl, co tě tam zaujalo a dá se říct, že pro českou ekonomiku jako celou má český design nějaký větší význam?
7: Musím říct na začátku disclaimer, já český design a Design Block miluju, takže jsem v tom strašně zaujatý. Je to opravdu velikánská akce, na kterou přijde se podívat přes 50 tisíc lidí za ten týden a Praha opravdu vibruje tím designem. A ano, já si myslím, že to je strašně důležitá věc pro biznis, protože design je něco, když se bavíme o průmyslovém designu a o tom designu, který se odráží na těch koncových výrobcích, je to něco, co tě dokáže odličit od konkurence. Je to něco prostě unikátního, co ty taky potom dokážeš líp prodat. Když se bavíme na různých konferencích Transformace 2.0 a já nevím, jak se všechny ty instituce jmenují, tak tohle to tam musí hrát zásadní roli. Je to prostě věc, která ti dovoluje finalizovat výrobek a jakmile děláš finální výrobek, máš taky větší marži. To znamená, že to jde přesně proti tomu, co se české ekonomice v posledních letech vyčítá, že to je ekonomika jenom subdodavatelská a že ty marže a ty hotové výrobky dodělává někdo jiný, Němci, Italové a tak dále, hlavně zisk. Němci. Hmm. Ale design vede k tomu, že ty výrobky se dodělávají u nás a díky tomu může ta země bohatnout. To je prostě takováhle zkratka, to je.
6: A máme k tomu nějaké čísla třeba, že já nevím, když investuješ do designu, kolik se ti vrátí?
7: Tady samozřejmě jsou různé studie, McKinsey a podobné společnosti takové studie dělají. Jsou i studie o tom, jak se design podepisuje na procentech výrobku v HDP. U nás je 20% HDP nějakým způsobem dotčeno designem, zatímco v Evropské unii je průměr jenom 16%. To je dobrá zpráva, protože to číslo rozhodně roste a to, co tvrdí McKinsey, je, že firmy, které pracují s designem systematicky, tak za 5 let dosáhly o 32% vyššího růstu tržeb než firmy, které s ním takhle nepracují. Na design bloku se tahle čísla moc neprobírají. Tam se probírá samozřejmě design jako takový. Hmm. Ale co se probírá čím dál tím víc, jak na konci dne design ovlivňuje tržby firm, jako je Lasvit, Rikl, Boma, LD Seating. V Česku design a business byl spojován jenom se sklářstvím a to už dávno není naštěstí pravda.
6: Nábytek věď ještě.
7: Právě. No. Čím dál tím větší váha je na nábytku, ale taky na průmyslových věcech, typu tramvaje a podobně, tam se všude ten design podepisuje a čím víc o tom mluví, tím větší šance je, že ty české firmy s ním budou takhle systematicky pracovat.
6: Napadá mě, že máme i na burze v Praze dokonce firmu, která je postavená na designu venkovního nábytku MMCT.
7: MMCT, to je taky perfektní vlastně příklad toho, jak se dá vlastně absolutně systematickou prací s designem
6: postavit
7: prorazit a udělat z toho vlastně evropsky, světově největší firmu ve svém oboru. Pojďme zůstat u biznesu, protože minulý týden to nebyla jediná akce Design Block, která byla signifikantně a důležitá pro český biznis. A tou druhou je strojírenský veletrh v Brně, kde jsi byla zase ty. A to pro tak mě to je úplně cesta do minulosti. Jako mě se úplně chvěje duše, když si vzpomenu na věc, jako je strojírenský veletrh. Mě upřímně překvapilo, že to ještě existuje. Jako
6: to
7: pro
6: mě existuje, to je to obrovský.
12: Téměř 1400 vystavovatelů z celého světa tam ukazuje nejen nové stroje, ale tak roboty, umělou inteligenci nebo technologie, které mají firmám usnadnit práci.
13: Humanoidi jsou tady a teď jde o to, kdo je bude schopen naučit dělat něco velmi zajímavého, něco velmi užitečného.
14: V hoteli Devín pracujem najmä v lobby, pomáhám hostům s informacemi a orientáciou.
6: Hodně lidí, obrovská účast zahraniční expozice, stroje, které by se ti fakt líbily normálně z budoucnosti.
7: S designem.
6: Jako, s designem jako a tak dále. Ale řeknu ti, protože vidím, že prostě podceňuješ tady strojírenství, ale
7: strojírenství
6: jako,
7: ne,
6: jako nábytkáři dobrý, jako jo, dobrý ne, jako
7: já
6: skláři,
7: vím, že ty,
6: jo, ale
7: jak říkali Němci, butterbrot, chleba
6: jeden,
7: s máslem,
6: 11%,
7: jako to
6: 11% podíl na celkovém exportu týhletý země, prostě strojírenství a 29% na přidaný hodnotě v celé ekonomice.
7: To je asi víc než nábytek.
6: Je to, vlastně, je to nadprůměrný, dokonce nad Evropskou unii, kde je průměr asi 19%, jako. Takže je to prostě důležitý a je vlastně dobrý vidět a slyšet, že to nějak žije. Jo. Neříkám, že nemají problémy. Samozřejmě spousta firem fakt žije v těch starých časech.
7: Já vůbec nespochybnuju strojírenství. Mě jenom zajímá ten formát. Veletr. Že prostě někdo vystaví bagry a traktory a on tam někdo se na to přijde podívat.
6: Nejenom to, tak tam byly jako, že jo, různý obchodní komory, Indové tam měly obrovský expozice.
7: No to je skvělý. Ale mě to připadá, když se bavíme o roce 1978.
6: Ale kdybys tam byl, tak by ti to nepřipadalo, jo, protože třeba například jedna z expozic, která tam přitahovala obrovskou pozornost, tak to bylo vystavení nového prvního českého humanoidního robota.
7: Aha.
6: Ty podle mě vůbec nevíš, že něco takového tady
7: no,
6: nevím, vzniká.
7: Český humanoid je pro mě robot Emil.
6: No, robot Emil. Protože všechny, jako ne, že by tady humanoidy už nebyly, že jo, jsou, ale všechny jsou z Číny, ale tady česká firma ze Zlína. Zlín, to je mimochodem zajímavé místo pro biznis, jak pro design, ale prostě Baťa tam zanechal fakt velkého ducha.
7: To je velká pravda, bohužel tam furt nejde vlak, ale...
6: Ale jako podnikatel jsou tam zajímaví, takže česká firma ze Zlína založila firmu Robot George a vyrábí evropského humanoida, protože víš, co to znamená, že to má mít evropské součástky, protože jinak, jak jsem říkala, všechno je z Číny.
7: Robot George se ale... vracoval ve spořitelně, jo? Nebo?
6: Jako fakt je, že hned vedle byla jako stage český spořitelny, která má jako George, takže no nevím, jestli s tím je společné, ale vlastnicky, jako vlastnicky ne, jo? Protože vlastnicky to patří firmě Robot George a tu vlastní softwarový inženýr Jiří Pánek, což je vývojář, 17 let provozuje firmu Business Logic, zkráceně B-Logic.
7: A k čemu to je taková věc?
6: George, a pak je tam ještě tak... jako, počkej, jenom jako zakladatel Martin Dvořáček, který právě je také z toho B-Logicu, takže vlastně je softwarář. Jo.
7: Jenom mi řekni, k čemu taková věc je, jako jenom, že se tam George prochází po Brně, nebo...
6: No, tak on se ani neprocházel, tam byla jenom, on byl od pasu nahoru, jako neměl tam nohy, ale normálně má, alespoň tedy, když se podíváš na jejich webové stránky, ale byl tam od pasu nahoru, protože ty ruce jsou samozřejmě důležitý, jo. Ruce, hlava, vypadá jako fakt dobře, jo. Ale k čemu je,
7: no,
6: přesně,
7: dělá, no?
6: Protože normálně tady ty humanoidy najdeš všude, jako fakt na výstavách,
7: věc,
6: že jsou vtipný, přesně, no. Dělají tam srandu, tancujou, že jo, povědají si a tak dále, ale George teda je opravdu vyvíjený jako průmyslový robot, nebo jako robot na práci prostě a mají, jak jsem tam mluvila s lidmi z této firmy, už objednávky, měli by ho dodat příští rok do výroby a to pro Continental Barum, pro Hopi a ještě jednu firmu. Měl by dělat asi prostě to, co, na co se ty humanoidi vyvíjejí, to znamená na nějakou práci, jakože vyndáváš něco z krabice na pás třeba, jo, nebo něco takového, ale potřebuješ prostě to někam přesně vyndat, určitou součástku, dát ji na přesné místo.
7: Kolik stojí
6: takže
7: taková
6: to,
7: věc?
6: No a to je právě zajímavé, protože George si můžeš pořídit za baťovskou cenu 99 000, což ze Zlína prostě, 99 tisíc eur, asi 2,5 milionu. Ale k tomu 100 tisíc euro ještě za implementaci toho, aby robot dělal to, co jako potřebuješ, jo, daného pracoviště, což jako to je samozřejmě to nejdůležitější.
7: 200 tisíc euro, 5 milionů za George, jo?
6: Což mi ale nepřipadá jako tak hrozné. Jo?
7: Nevím,
6: otázka je, jak rychle to stárne vlastně potom, jak rychle musíš implementovat třeba nový software nebo
7: hlavně,
6: tak, jo. Ale takže jako jaká je ta návratnost zatím,
7: asi záleží
6: nevíme.
7: Záleží toho, kolik máš krabic, který to potřebuješ, aby vyložil, že?
6: No, ale za mě zajímavý počin, protože to soustředuje...
7: Začínáš mě přesvědčovat, že strojírenský veletrh v Brně je opravdu soustředění budoucnosti, ale to, co mě vlastně přesvědčilo o tom, že ten můj názor je pořád stejný, to je vystoupení Andreje Babiše na téma, že máme být soběstační v ropě a plynu. Mně to přišlo jako, kdyby se jako na chvilku pomát.
6: No to bylo...
7: Nebo máme takový zásoby, o kterých nevíme?
6: Ne, tak on, ne, prostě premiér začne mluvit a jeho myšlenky se rozletí do neuvěřitelných koutů,
7: no,
6: a zákoutí.
7: Tentokrát podzem.
6: A tentokrát zajeli až podzem. A on vlastně začal mluvit o tom, že je to jeho oblíbené téma, jo, že prostě se tady ničí český průmysl prostřednictvím Green Dealu a hlavně povolenek ETS 1, že on proti tomu bude bojovat a že to vlastně dopadá i na to, že se omezuje kapacita rafinérií, málo nafty a prostě se dostal k tomu, že musíme být soběstační, jak v Evropě, tak my tady v Česku, a je potřeba prostě začít těžit ten plyn a ropu. A že Rumuni už taky o tom uvažují. No,
7: ne,
6: takže
7: jako
6: a to... pak potom odjel, takže nevíme žádný bližší detaily, ale...
7: Třeba ví o nějakém nalezišti, o kterém nevíme.
6: No právě, protože zatím teda jako víme, že se plyn a ropa samozřejmě v Česku těží. Těží Moravské naftové doly, které vystupují pod zkratkou MND. A
7: Karel
6: patří...
7: Komárek, abych si ohřál svoji miliardářskou polívčičku.
6: Je to tak, patří do skupiny Karla Komárka KKCG. A jinak teda ta ropa a plyn už se tady těží v Česku asi 70 let, jo, takže ono to taky pomalu ubývá.
7: Aha, a kolik máme?
6: No a teď kolik jí máme, jo? Já nejdřív jako uvedu nějaké poměry, aby jsme věděli, jo? Takže pokud je o plyn, tak v Česku se ho spotřebuje ročně asi necelých 7 miliard kubíků a MND vytěží a pošle do distribuce plynu do 100 milionů kubíků za rok. Jo, takže zlomek prostě. Mm-hmm. Jo. Celkové zásoby, pokud vím od MND, tak které oni tam mají identifikované na té Jižní Moravě, kde se těží, tak jsou asi miliarda kubíků, které budou těžit příštích 10 let.
7: Že jedna sedmina spotřeby
6: roční. Jako Česka, jo, takže to skoro nestojí za řeč. No a pokud jde o ropu, tak tam jsou ty poměry úplně podobné. Roční spotřeba ropy Česka 6,5 milionu tun a těžba MND za rok je asi kolem 100 tisíce tun a adekvátně tomu asi milion tun jsou identifikované zásoby.
7: A jak jsem říkal, není třeba něco, co my nevíme a Andrej Babiš ví, že se třeba dá v Česku těžit břidlicový plyn nebo něco podobného?
6: A jak jsem se bavila s několika lidmi, kteří se v tom opravdu vyznají, tak fakt ne, protože nedá se říct, že by tady nebyly nějaké zásoby břidlicového plynu. Jsou tady samozřejmě, ale jsou hluboko v horninách. Jsme v Česku, jo. Vysoce obydlená oblast. Na přelomu roku 2011-2012, když vlastně nastala těžba břidlicových plynů v Americe, stalo se to velmi populární, tak se tady objevily dvě zahraniční firmy, které tady chtěly dělat průzkum a případně těžit břidlicové plyny. Kolem toho byl obrovský poprask. Obce samozřejmě byly proti. Vytipovala se tři území, Berounsko, Severčech, Valašsko, kde se měly dělat průzkumy. Nakonec se neudělalo vůbec nic. Bylo vydané nějaké povolení na průzkum, ale to pak bylo zrušeno prostě. A je to obrovský zásah do krajiny. Musí se udělat strašných vrtů, prostě hluboko
7: ale
6: do horniny.
7: Prostě
6: a nadspat, nalít do toho obrovská kvanta vody, aby se vůbec něco dalo těžit. Prostě ekonomika úplně mimo a tak dále.
7: O ekologii nemluvíme.
6: Mimochodem Poláci měli také v té době velké plány. Je to mnohem větší země, byly tam velká ložiska břidlicových plynů. Víš o tom, že by se těžil v Polsku břidlicový plyn?
7: Nemám ponětí. Ne, já to zase tak úplně nesledu, ale ne, myslím si, že Jano, my se blížíme ke konci našeho povídání o Brně, Varšavě a Praze a vlastně jsme na konci, ne?
6: Jsme, no. Co dodat? Drill, baby drill.
7: To říkal Andrej Babiš?
6: To říkal Donald Trump.
7: Tak to mají asi společného. No zkrátka, dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis. Uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
6: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv a všechny díly obou pořadů najdete v podcastových aplikacích.
7: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
6: a Jana Klímová.
12: Hezké dopoledne, je 11:30.
15: Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Sněmovna dnes bude jednat o návrhu zákona, který počítá se zdaněním vysokých zisků rafinerií. Ty podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO těží z rostoucích cen pohonných hmot. Sektorová daň by mohla vykompenzovat zátěž státního rozpočtu, kterou způsobují další vládní opatření, snížení spotřební daně na naftu a zastropování cen paliv. Francouzská státní agentura pro kybernetickou bezpečnost vyšetřuje kyberútoky na stovky supermarketů. Hackři na dálku zvýšili teplotu v chladících a mrazících systémech. Obchody kvůli tomu museli vyhodit tuny masa, mléčných výrobků nebo hotových jídel za desítky milionů eur. Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8% na přes rok o 1,9%. V jarní prognóze přitom Mezinárodní měnový fond předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech na úrovni 2,2%. Agentura Czech Tourism propagující Česko v zahraničí by příští rok mohla oproti letošku přijít o více než 330 milionů korun. Agentura bude od listopadu nově spadat pod ministerstvo průmyslu a obchodu. A podle Asociace cestovních kanceláří stát počítá s výrazným omezením jejího financování. Ministerstvo průmyslu škrty v rozpočtu na příští rok potvrdilo, neupřesnilo ale, jak budou vysoké.
3: V Itálii začíná každoroční vojenské cvičení Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zúčastní se ho 17 aliančních zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky. Aerolinky Etihad a Qatar Airways ruší lety kvůli útokům jemenských husijů na Saudskou Arábii. Podle agentury Reuters nepoletí například spoje mezi Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech a Riádem a Džidou v Saudské Arábii. A americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je dnes 85 let. Umělec, kterého proslavilo spojení s Artem Garfunklem, přitom ještě v dubnu koncertoval v pražském kongresovém centru. V Česku byl v pořadí už po čtvrté. Poprvé v roce 1990 ho pozval tehdejší prezident Václav Havel. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna na prvním kilometru u OC Chodov zasahují záchranáři u těžké nehody. Průjezdný je pouze levý pruh a kolona z Průhonic ze 6. kilometru je na 20 minut. Na pražském okruhu komplikace směrem z D1 na letiště za sjezdem na Barandov na 16. a 5. kilometru je nehoda v pravém pruhu a zpomaluje se. Všem za volantem přejeme šťastnou cestu. Od rána je většinou slunečno, v Čechách místy ještě mlhavo, odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti a večer může v Čechách místy i pršet. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze bude kolem 9. Ze zprávy to vše a teď už začíná Interview Plus.
16: Jaké složení Senátu může přinést druhé kolo voleb, které se koná tento pátek a v sobotu? A co první kolo napovědělo o aktuálním rozložení politických sil v Česku? Začíná úterní Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
15: Interview Plus.
16: Hostem Interview Plus je ústavní právník a tajemník ústavní komise Senátu Jan Kysela. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Vy jste nedávno napsal, že fungování Senátu je v posledku stejně závislé na tom, kdo senátoři jsou. Jinými slovy, Senát je závislý na tom, jestli senátoři a senátorky ctí jeho smysl. Jak se vám z tohoto pohledu jeví kampaň a nově zvolení senátoři a senátorky? No, senátoři vlastně v tomto případě.
17: No, na hodnocení těch nových je ještě brzo, protože nevíme úplně přesně, kteří to jsou, a i tak to bude ještě nějakou dobu brzo, protože ono to popravdě řečeno úplně nepoznáte ani tak ze jména, ani tak ze stranické afiliace, ani tak z profese nebo z dosavadní životní zkušenosti, protože já měl pocit, nebo měl jsem to štěstí, že jsem před mnoha lety spolupracoval s řádkou senátorů, na kterých byste to taky nepoznal, to, jak blízko nebo daleko budou mít k agendě ústavní, volební, popravdě řečeno i k trestnímu právu, protože velmi často to nebyli lidé, kteří byli právníky a přesto měli pocit, že byli posazeni do prostředí, kde by se sebou měli něco udělat, tudíž se do toho tak říkajíc obuli, a ten jeden se stal navzdory tomu, že nebyl právníkem, teda kvalifikovaným znalcem trestního práva, respektovaným napříč oběma komorami, a ten druhý, to byl první předseda ústavní komise, pro kterou pracuji už léta, Jiří Stodůlka, který byl vlastně prapůvodně elektrikář, a myslím, že se mu podařilo vykovat ze sebe konstitucionalistu. Jinými slovy, jde hodně o to, s čím vlastně do Senátu přicházíte, jestli se považujete za hotového, anebo jestli se sebou ještě hodláte něco udělat, nebo jste ochotný něco dělat, když se ocitáte v prostředí, v němž možná ta vaše dosavadní životní zkušenost nebo profese nemusí úplně dostačovat.
16: Když vyberu ten jeden příklad, který asi nejvíc zůstane v paměti, a to je souboj o Senát ve Vyškově mezi zdravotní sestrou Petrou Absolonovou za ANO a předsedou lidovců Janem Grolichem. Co vám v něm utkvělo? Jsou to oba kandidáti, kteří by splňovali ten váš nárok ze sebe něco vytvořit na té senátorské půdě?
17: Já neznám ani jednoho, ani druhého, tak nechci ani jednomu, ani druhému křivdit, ani nijak zvlášť fandit. Já myslím, že je to otázka spíš jako trendů, protože mi připadá, že ty první generace senátorů, když přicházeli do toho prostředí malostranských paláců, tak měli dojem, že je to významná změna v jejich životě, která mimo jiné spočívá v tom, že se ve zvýšené míře zaměřovali na výkon toho mandátu. Že když se díváte potom, jak se ten čas vyvíjel, tak bych řekl, že nejenom, že přibývá těch, kteří se toho jako mnohého nevzdali, když si k tomu přidali mandát, ale současně i těch, kteří si k tomu mandátu něco dalšího hledali. Takže když bychom jako volili tuhle perspektivu, tak je asi zřejmé, že paní Absolonová by teda zamýšlela být pouze senátorkou, zatímco pan Grolich přinejmenším po určitou dobu bude ještě hejtmanem, ale těžko z toho vyvozovat nějaké důsledky, prostě proto, že v současném senátu senátorů, kteří by byli jen a pouze senátory, už rozhodně není většina, bych si tak myslel.
16: Pozorujete nějak detailně kampaň senátní, protože tam se přece mohou ty motivy ukázat, nějakým způsobem se tam tedy ukáže, zdali splňují ti kandidáti předpoklady, o kterých mluvíte.
17: Je to spíš asi dojem než nějaké systematické sledování, ale je to dojem, který je teda v zásadě zase umocněný tou zkušeností s tím, jak se senát vyvíjí, protože to prapůvodní zdůvodnění toho, proč má být senát volen většinovým volebním systémem v relativně malých obvodech, je očekávání hodně spojeno s tlakem Václava Havla, který bychom rozpoznali na samém počátku 90. let. Tlakem v tom smyslu, že logickým důsledkem poměrného volebního systému je silná role politických stran a teď jde o to, jak moc jsou disciplinované. Každopádně ve chvíli, kdy jste Václav Havel, respektive přicházíte z prostředí, ze kterého přicházel Václav Havel, tak vám politické strany nemusí být úplně sympatické a jemu nebyly úplně sympatické. Takže když nejste spokojeni s poměrným volebním systémem a silnou rolí politických stran, tak máte dojem, že když opakem toho poměrného volebního systému je většinový volební systém, tak on přinese buď nutně, anebo při nejmenším se zvýšenou pravděpodobností šanci pro osobnosti, které za svůj úspěch nevděčí politické straně nebo nevděčí jenom politické straně a budou to osobnosti teda v zásadě jako nezávislé nebo osobnosti, které někdy bývají spojovány s tím typem druhé komory, to je jako kýžené rady moudrých a tyhle osobnosti vybrané v těch jednomandátových obvodech tím většinovým volebním systémem se potom budou moci pustit do toho, kvůli čemu senát primárně máme a to jsou právě ty dlouhodobé a obecné zájmy, to je ta starost o ústavnost, silnější role v zahraniční politice, posléze v evropské politice a tak dále. Co se nicméně v praxi stalo je to, že z toho většinového volebního systému ne, že by nikdy nevzešly osobnosti tohohle typu, které by si asi Václav Havel přál, ale že ty relativně nevelké volební obvody spíše vytvářejí bonus pro lokálně, respektive regionálně známé osobnosti, ale pokud jste někdo takový, spjatý s tím obvodem, s těmi svými voliči, ne tak úplně s ústavou nebo se zahraniční politikou, tak jim slibujete jiné věci těm svým voličům, než to, že budete pilířem ochrany ústavnosti nebo něco takového a spíš se zaměřujete na ta regionální témata. A to se mi zdá, že je vlastně jako dlouhodobý trend i v těch volebních kampaních, že když ty kandidáty posloucháte, tak se vlastně jako trumfují v tom, co jsou schopni udělat pro volební obvod nebo pro region. A teď do to, co to přesně znamená, přivezu peníze nebo otevřu si dveře na ministerstva a něco na ten způsob.
16: To jsem se chtěl zeptat, jestli tenhle slovník, vy jste zmínil radu moudrých a pilíř a tak, jestli když se díváte na letošní kampaně, díváte se na ty kandidáty, jestli to platí, jestli bychom neměli tenhle slovník vlastně odložit, protože už nějak nepřiléhá k tomu, co vidíme před očima.
17: To si myslím, že máte pravdu, ale taky se mi zdá, že k radě moudrých se vztahuje už poměrně málo kdo, protože ono popravdě...
16: To zní podezřele.
17: Jednak to možná zní podezřele, když by to o sobě někdo tvrdil, tak budete mít pocit, že třeba jako vykazuje nějaké psychopatické stránky osobnostní, což ale v české politice současné by zase nebylo úplně výjimečné, ale... Každopádně, když se na senát díváte, tak se nemůžete neubránit dojmu, že vypadá už poměrně dlouhou dobu trošku jinak, než možná ústavodárci zamýšleli. A teď jde o to, v jaké míře vám to vadí, že už když bychom se podívali na konec 90. let, tak o tom tehdy mluvil Petr Pithart, že vlastně považuje za správné, že se v senátu objevují starostové, protože starosty chápe jako takové jako štíky v rybníku, které tu vysokou politiku můžou provzdušňovat tím, že tam přinášejí problémy ze spoda z běžných lidí. Jenomže ve chvíli, kdy teda ten rybník naplníte jenom štikami, no tak potom pochopitelně ten ekosystém tím trošičku trpí. Takže nejde o to, že by měl být problém, jestli má za sebou někdo zkušenost komunální politiky, to jistě problém není, ale trochu problém je asi silné slovo, ale prostě nemůže se neprojevit ve fungování Senátu, když místo těmi havlovskými kandidáty je naplněný typicky těmi lokálními nebo regionálními osobnostmi, protože jejich zájmy je budou tlačit trochu jiným směrem, než byl ten, se kterým kalkulovali tvůrci ústavy.
16: Já přemýšlím nad tím obrazem rybníků plného štik, jestli ten náš ústavní systém pak bude fungovat, když budete mít rybník.
17: To by jistě nefungoval, proto taky ta metafora je taková jako jenom z části k využití.
16: Dalším symbolickým momentem říjnových voleb byla avizovaná zprvu neúčast prezidenta Petra Pavla v komunálních volbách, pak se vrátil z Maroka tryskáčem k volbám v obci Černouček, přišel a uznal, že to je chyba. Co vám utkvělo z tohoto příběhu?
17: Utkvělo mi, že to je skutečně chyba, alespoň v mých očích, a když bych teda přemýšlel o dosavadním působení prezidenta Pavla jako prezidenta, tak se mi zdá, že to je jedna z nemnoha chyb, které udělal, respektive asi chyba, která by mi jako nejvíce utkvěla v paměti, protože když byste se mě ptal na jiné, tak bych vlastně jako nevěděl, které ty jiné chyby by to mohly být. Což považuji za nešťastné, protože musíme brát v potaz, že určitá část veřejnosti je vůči němu naladěna velmi negativně a že mu jistě budou vyčítat úplně všechno, včetně data narození, ale tím spíš byste měli být v situaci, kdy tedy jako nenabíháte na vidle, tím, že ne tu domnělou, ale skutečnou chybu uděláte. A chyba to není ani tak z toho důvodu, že by existoval nějaký jako zvlášť silný veřejný zájem na tom, jak je poskládáno zastupitelstvo v Černoučku, ale vnímáme-li prezidenta republiky jako prvního občana, tak on má významnou symbolickou roli, která zdaleka přesahuje výkon různých kompetencí, a tahle symbolická role mimo jiné teda praví, že když žijeme v demokratickém státě a demokratický stát znamená, že my si vládneme prostřednictvím zástupců, které si vybíráme, tak když ten první občan dává najevo, že o ten výběr tak úplně nestojí, tak to není ten dobrý vzkaz, jak se pěkně říká, tak není to ten dobrý vzkaz, message, zpráva, něco takového.
16: Když říkáte, že to je chyba, abychom ji pojmenovali, mají pravdu prezidentovi kritici, kteří říkají, že na tomhle příkladě se ukázalo, že on sám se nevnímá jako politického hráče, jako člověka politického, a že se to tímhle tom potvrdilo, že udělá chybu, která je významná symbolicky, a nedochází mu to?
17: Já si myslím, že se dost vyvinul během té doby, kdy je prezidentem republiky, tak by bylo s podivem, kdyby se nevyvinul, takže si ve stále větší míře uvědomuje, že politickým hráčem je. V tomhle ohledu mi připadá, že rozdíl Petra Pavla mezi jarem 2023 a podzimem 26 bude markantní. Já o té kauze vím pramálo, ale já si to popravdě řečeno vykládám jako střet loajalit, protože zjevně existuje nějaká skupina kamarádů, bych odhadoval, která se domlouvala s velikým předstihem, mimo jiné díky kalendáři Petra Pavla, kdy budou moci vyrazit do Maroka. Ta skupina kamarádů asi pracně hledala nějaký termín, mohlo je to stát nějaké peníze, a Petr Pavel se s nimi patrně už na konci loňského roku domluvil. Řekl bych neprozíravě, protože už na konci loňského roku, kdyby to důkladně konzultoval se svojí kanceláří, mohl vědět, že v tomhle termínu budou volby, protože ten výběr volebního termínu už nebude na něm v tom období 30 dnů, ale je v zásadě fixovaný tím ústavním zákonem. Jinými slovy, zřejmě neprozíravě spoléhal na to, že se věci budou vyvíjet tak, jako si vyvíjeli dosud, a chápu to tedy jako určitý střet loajalit. Na jedné straně teda loajalita k té roli, důvolit v Černoučku, a na druhé straně loajalita k těm kamarádům. Ale můžu si to vymýšlet, třeba to tak vůbec nebylo.
16: To přiznání vlastní chyby od prezidenta, je to gesto, které je silné, nebo naopak laciné, jak ho vnímáte vy?
17: No, ptáte-li se mě, tak pokud se ptáte mě, tak já ho chápu jako výraz toho, že je to právě jako normální člověk s normální psychikou, s normální sebekritikou, takže pokud chybu udělám, a zjevně teda jí posléze nahlédli jako chybu, respektive možná ji vnímal od začátku jako chybu, kdy se to zjistilo, tak z ní vyvodí tenhle závěr. Myslím, že nic jiného už udělat nemohl, že tak přijel volit a omluvil se, no, mohl se nechat uříznout prst třeba, ale nejsem si úplně jistý, jestli by to zase saturovalo tu patřičnou část společnosti.
16: Hostem Interview Plus je ústavní právník a tajemník ústavní komise Senátu Jan Kysela.
18: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
16: Ještě podrobněji k probíhajícím senátním volbám. O pěti nových senátorech voliči rozhodli už v prvním kole. Je to běžné? Je to mnoho? Málo?
17: Je to spíš hodně. Já nemohu říct, že bych si pamatoval jedny každé volební výsledky, ale každopádně jsou poměrně četné volby, kde v prvním kole není zvolen nikdo. Najdeme volby, kde je jeden, dva. Mám pocit, že těch pět je maximum, co kdy bylo. Mám pocit, že byly ještě jedny, ze kterých vzešlo pět kandidátů v prvním kole, ale je to pocit nikoliv jisté vědění. Takže je to spíš jako hodně na to, jak fungují senátní volby.
16: Můžeme z toho něco vyvozovat?
17: No, tak asi ti kandidáti budou mít pocit, že to jsou silní kandidáti. Může záležet na tom, kdo byli ti protikandidáti, a může záležet taky na tom momentu, popravdě řečeno. Jo? Protože ten případ Vyškova v mých očích je dosti podobný případu Jihlavy z doby před 4 lety, kdy z důvodů, které nezáleží bezprostředně na těch kandidátech, v jednom případě Miloš Vystrčil, v druhém případě Jan Gorolich, se najednou z toho obvodu, jinak v celku jako běžného, stane nějaké prvořadé válčiště, protože hnutí ANO, respektive jeho předseda, si to vybere jako prvořadé válčiště, a míra podpory, kterou Andrej Babiš tehdy směřoval k paní Naďové, a míra podpory, kterou vedení ANO tak směřovalo k paní Absolonové, je to, co z toho vlastně dělá atypické senátní klání. Taky když se díváme na tu volební účast, tak zjišťujeme, že v tomhle případě byla přes 50%, v případě té Jihlavy se myslím 50% blížila, ale tam si tím už nejsem úplně jistý. A v té chvíli se vám najednou z toho běžného senátního klání o to, kdo obsadí ten mandát, s tou běžnou voličskou účastí stává teda jako téma s výraznou symbolickou hodnotou, ale říkám znovu, neovlivní to ti kandidáti. Naopak v těch jiných případech to může být tak, že se ten kandidát propojí s nějakým tématem, které zrovna v tu chvíli, zase pěkně se říká, rezonuje, což může být třeba případ trutnovského senátora, pana senátora Sobotky, který se jako kriticky profiluje vůči současnému vedení Krkonošského národního parku, profiloval se kriticky vůči stavebnímu zákonu, což je zase docela dobře možné, že to těm voličům právě v tom daném obvodu připadá jako důležité téma, a takhle bychom asi mohli jít kus od kusu. Takže obecně se dá říci, nejenom dobrý kandidát, ale záleží na tom, kdo jsou ti protikandidáti a nakolik se to spojí s tím momentem.
16: My jsme po prvním kole senátních voleb a po komunálních volbách viděli taky pokusy o to vykládat si volby jako úspěch nebo neúspěch pro kteroukoliv danou stranu. Tak pro ANO, vy jste zmínil, že Vyškov byl takovým symbolickým bojem, že tam se napřeli síly, tedy ANO, podpoře Petře Absolonové, a bylo to pro ANO důležité. ANO říká, že uspěl v těchto senátních volbách a komunálních, tak jak to vidíte vy, jak byste vykládal úspěch nebo neúspěch?
17: No tak jestli uspěje v senátních volbách, to se teprve ukáže, protože je nemáme za sebou, no a z toho se asi dá teda lecos odvozovat, protože záleží na tom, jak si vymezujete ten cíl. Pokud si ten cíl vymezujete tak, že buď jste chtěl připravit tu stávající většinu o většinu, nebo tu stávající většinu výrazným způsobem oslabit, nebo výrazným způsobem posílit svůj klub, a tedy o to, jako, co to je. V některých odhadech jsem viděl až čísla třeba jako 12 kandidátů. To tak záleží na tom, uvidíme v sobotu odpoledne, kolik to bude. No a z toho se dá teda asi odhadnout, že ty senátní volby úspěšné byly nebo nebyly, protože popravdě řečeno, kolik nazbíráte voličských hlasů, není úplně podstatné, když se vám nepromítnou ty mandáty. A pak se samozřejmě můžete v těch jednotlivých volebních obvodech zabývat otázkou, jestli jste si dobře vybrali kandidáta, protože pokud by hnutí ANO v nějakých, řekl bych, kvalifikovaných průzkumech volebního mínění a i v předchozích volbách nebo srovnatelných volbách mělo 30% a ten kandidát dostal 22%, tak je evidentní, že nejenom, že tomu hnutí nic nepřinesl, ale ještě mu tedy jako navíc něco umázl. No a jde o to, jestli jako do budoucna z toho má vyplynout, že tohohle typ u kandidátů, který nám spíš teda ubírá, se máme vyvarovat, a jestli to teda úplně poznáme nebo nepoznáme. A v těch obecních volbách, respektive v těch obecních volbách, tam existuje tolik kritérií, podle kterých se kdo může prohlašovat za vítěze, že je teda jako těžké říci, kdo jiný než teda ta klasická a nebo možná neklasická sdružení nezávislých kandidátů vyhrál, tak záleží na tom, co měříte. Jo? Takže jako někdo vám řekne, poslouchal jsem na tiskové konferenci pana místopředsedu Havlíčka, který se velice hlásil k tomu, že hnutí ANO uspělo v Plzni, ale už nezmínil úplně, že hnutí ANO absolutně přišlo o poměrně velký počet mandátů, takže záleží na úhlu pohledu, který si zvolíte.
16: Sněmovní opozice často říká, že ty letošní senátní volby a komunální byly příležitostí opozičních voličů vyjádřit postoj k vládě Andreje Babiše. Souhlasil byste s tím?
17: No jsou to první volby po těch prohraných volbách sněmovních, to znamená, že opozice k ním asi musela, že bych jako nutně přistupovat s jistou nervozitou, protože jde o to, jestli to bude pokračující trend, ztrácíme, nebo jsme tak úplně nestratili, nebo dokonce jsme to obrátili, což ze senátních a komunálních voleb se nedá, řekl bych, jako vyvodit exaktně, protože senátní volby jsou prostě na třetině území, záleží na tom, v jakých obvodech se zrovna konají volby, záleží právě na těch konkrétních kandidátech a tak dále, ale to, že to asi pro opozici je vzpruha, to mi teda připadá jako konstatování, řekl bych, jako minimalistické a že to teda asi může být určitý typ vzkazu pro tu vládní koalici, to se mi zdá, že taky tak být může.
16: A vychází vám z těch voleb šéf stanu Vít Rakušan jako lídr opozice?
17: No jenom z těch voleb, to je zase otázka, jestli jako když hlasujete pro kandidáty stanu, jestli hlasujete jako pro stan, což je relativně jako heterogenní uskupení a jestli teda nutně hlasujete pro stan Víta Rakušana, anebo jestli hlasujete pro pana Hlaváčka v Praze a někde jinde hlasujete pro pana Nováčka, jestli když hlasujete pro toho senátního kandidáta, tak jestli máte pocit, že mu za ramenem vykukuje Vít Rakušan jako svého času téměř všem kandidátům, ano, za ramenem vykukoval Andrej Babiš. Takže to si nejsem úplně jistý,
16: Když se vrátíme k tomu kurioznímu průběhu volby v senátním obvodu Žďár nad Sázavou, kde do druhého kola postoupil Josef Klemens, KDU-ČSL, o jediný hlas před Radkem Černým z ODS. Je to podle vás zaznamenání hodný případ? Bude mít nějakou dohru? Pan Černý to ještě zvažuje. Ten jeden hlas je přece jenom velmi těsné vítězství.
17: Jestli to bude mít dohru, to nevím, ale odhadoval bych, že ano, protože ten rozdíl je opravdu tak těsný, že bych se skoro divil buď tomu kandidátovi, anebo jeho politické straně, když by o to přepočítání nepožádali. Je to unikátní, vlastně málo pravděpodobné. V minulosti se mi zdá, že druhý takový nejtěsnější případ je dokládán u paní pozdější senátorky Jitky Chalánkové, která do druhého kola postoupila o 5 hlasů. A i to je vlastně jako tak málo, že byste nečekal, že se to stane, ale ono se to teda stane.
16: Bývalý prezident Miloš Zeman vyjádřil podporu, jestli jsem to dobře spočítal, 6 kandidátům za ANO, pro a za Stačilo. Do druhého kola postoupila pouze kandidátka ANO na Kolínsku. O čem to svědčí? Zápasí tady Miloš Zeman o svůj odkaz? Může ho nějakým způsobem taky promarnit?
17: No to si myslím, že už ho spíš promarnil, než že bychom ještě čekali na to, co dalšího se stane. Mně se zdá, že Miloš Zeman oproti očekávání mnohých těší se poměrně jako dobrému zdraví, vykazuje určité množství životní energie a trošku se nudí, protože když by to bylo jinak, tak se bude věnovat četbě svých knih, kterých má ještě mnohem více než Filip Turek a na co se dlouhá léta těšil. A tím, že jako neulpívá jenom na stránkách knih, ale vstupuje do toho veřejného prostoru. Mně se na Facebooku zobrazuje celá řada besed, kam vyráží s různými lidmi, s různými tématy, která mě nepřipadají úplně jako nejšťastnější, protože sice nemáme definovanou roli bývalého prezidenta, ale když bych od prezidenta očekával, že je teda šiřitelem naděje, dobré nálady, víry v otevřenou budoucnost, tak když budete poslouchat promluvy Miloše Zemana, tak v nich najdete teda spíš jako zapšklost, nebo jako hněv, nebo šíření strachu. Takže v tomhle smyslu se mi nezdá, že by úplně teda prokazoval dobrou službu české společnosti, ale on to dělal už v dobách, kdy byl prezidentem republiky, proto se mi zdá, že ten odkaz už jako je definovaný, předdefinovaný a promarněný, pakliže bychom ho teda jako z hlediska nějaké snad pozitivnější substance spojovali s 90. lety, tak to už je podle mě dávno pryč. A trochu se divím vzhledem k tomu, jak Miloš Zeman působí a koho všeho v minulosti podpořil a jak to s tím někým dopadlo, že ještě někdo o tu jeho podporu stojí.
16: Hostem Interview Plus je ústavní právník a tajemník ústavní komise Senátu Jan Kysela. Ještě jednou k Senátu. Vládní koalice kritizuje Senát složený většinově ze stran současné opozice, že jim vrací návrhy zákonů s tím, že takto Senát za Fialovy vlády nefungoval. Dal byste stranám současné koalice za pravdu, že je prostě podjatý?
17: No, za prvé už jsme si říkali, že Senát není tak úplně radou moudrých, ale spíš politickým tělesem, takže pokud politické těleso volíte ve volbách a je složené z politiků, tak se asi nedá úplně jako očekávat, že vytěsní politickou optiku z toho svého rozhodování.
16: A ta věcná stránka, to je věc.
17: No jistě. Jo, ale pak
16: opozici jde teda o to, říká, jsou to zákony spíchnuté horkou jehlou.
17: Tak. No, takže jde o to, proč to dělá. Když by to bylo tak, že přestože ten zákon je úplně příšerný, tak jelikož je od naší vlády, tak ho nechám projít. Zatímco přesto, že ten zákon je úplně úžasný, tak jelikož to není zákon od naší vlády, tak se ho pokouším zabít. Tak když by to takhle bylo, tak si budu moci říkat, že to není úplně jako nejšťastnější, protože kvůli tomuhle senát zřizovaný nebyl, ale on podle mě takhle nefunguje. V tom předchozím volebním období je tedy vcelku logické, že když je ta vláda vaše, tak vůči ní budete méně přísný, ale zase to neznamená, že by té vládě senát nikdy nic nevrátil. A řekl bych současně, že to jako zmírnění nároků hodně souviselo s poměry v poslanecké sněmovně, která byla výrazným způsobem blokovaná obstrukcí. Takže ve chvíli, kdy senátoři věděli, že každé vrácení zákona do sněmovny bude znamenat teda další martyrium pro ty jejich kolegy,

0: tady jste to teda úplně jako nezvládli. Zvažte si to ještě jednou, aby si to teda zvážíte a buď ho přehlasujete nebo ne.
1: Vláda chce prosadit korunu jako národní měnu do ústavy. Je to podle vás dobrý nápad?
0: Myslím, že to není dobrý nápad, protože popravdě řečeno mě nenapadá žádné jiné zdůvodnění tohohle kroku, než to, že se chci posichrovat, abychom opravdu s maximálními možnými obtížemi, kdy se mohli dobrat euru, protože pak to bude otázka nejenom politická, ekonomická, ale ještě navíc ústavně právní. A já nemám na euro žádný teda vyhraněný vztah, ani pozitivní, ani negativní, ale mám dojem, že přesně tyhle politické střety se nemají teda jako petrifikovat tím, že se pokusíte něco narvat na tu úroveň ústavní úpravy.
1: Čili vy byste argumentoval proti z pohledu ústavního právníka nebo znalce a vykladače ústavy?
0: No jako proč bychom to dělali? Jo, tak máme teda českou korunu upravenou v zákoně, euro nemáme, jestli k němu kdy dojdeme, to já nevím, ale proč bych to měl teda umisťovat do ústavy, to teda nevím.
1: Poslední věc, myslíte, že by pro ten návrh změnit ústavu v této věci vláda sehnala těch 120 hlasů, které jsou nutné?
0: Nevylučuju, že určitá část ODS by tenhle názor mohla zastávat, což ale neznamená, že bude chtít dát své hlasy téhle vládě, a velmi podobné by to bylo v Senátu, protože to jsou jako témata, u kterých nemůžete říci, že je nějak jako jasně říznutý ti opoziční a ti vládní, ale vždycky si musíte říkat, když něco děláte, podívat se kolem sebe, kdo to taky dělá a jestli chcete být zrovna uprostřed těch lidí, kteří tohle dělají nebo hlásají.
1: Hostem Interview Plus byl ústavní právník a tajemník ústavní komise Senátu Jan Kysela. Já vám mnohokrát děkuji.
0: Rádo se stanu.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.

0: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Lucemburský soudní exekutor zablokoval podíly české polostátní firmy ČES. Je to kvůli kauze Diag Human.
2: Budeme se soudně bránit.
1: Drony v noci zasáhly dvě nákladní lodě u Bulharska. Jedna z nich se potopila.
3: Je to absolutně nepřijatelné. Další útok v bezprostřední blízkosti bulharských teritoriálních vod.
4: Teritoriální vody?
1: Fotbalisté Slávie budou hrát v Lize mistrů v azerbajdžánském Baku se Sabahem. Po vážné nehodě je kolona na dálnici D1 na příjezdu do Prahy a bude polojasno, později přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť, teploty do 16 stupňů. Je úterý 13. října, hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Couserisová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Lucemburský soudní exekutor zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní energetické firmy ČES v tamních firmách. Přes ty ČES vlastní českého distributora plynu Gasnet. Podrobnosti má reportér Jakub Vik.
5: Diag Human a podnikatel Josef Šťáva se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podle mluvčího Filipa Běhala je ministerstvo financí účastníkem arbitráže ve Velké Británii, ne v Lucembursku.
6: Není účastníkem současného sporu v Lucembursku. V něm Diag Human svůj nárok uplatňuje nově i proti společnosti ČES.
5: ČES podle mluvčího Romana Gazdíka s rozhodnutím lucemburského soudního exekutora nesouhlasí, protože s kauzou nemá nic společného a chce se bránit.
7: Tyto kroky nemají žádný vliv na podnikání ČESu v České republice, na dodávky plynu na zákazníky. My považujeme ty kroky za nesmyslné a šikanozní a budeme se soudně bránit.
5: Společnost Diag Human dnes v reakci uvedla, že její nárok v kauze je potvrzený lucemburským nejvyšším soudem a proto přistoupila k exekučnímu řízení. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: U pobřeží Bulharska zasáhly neznámé drony dvě nákladní lodě. Jedno z plavidel Azov Concorde se potopilo zhruba 30 kilometrů od pevniny. Na místě zasahuje pátrací tým. Pohřešovaných je 11 námořníků. Posádku druhé lodi Chelsea 3 se podařilo evakuovat. Kvůli incidentu bulharská diplomacie předvolá ruskou velvyslankyni.
8: Přestože podle Radeva není jasné, kdo za opakovanými útoky stojí, řekl, že vše nasvědčuje tomu, že z nich má prospěch Rusko. Na loď Chelsea 3, která patří ukrajinskému majiteli, zaútočili nejméně 3 drony. Záchranáři už do bezpečí dopravili posádku složenou ze 7 Ukrajinců a 8 Azerbajdžánců. Údery v Černém moři mezi Ruskem a Ukrajinou odsoudila taky šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Generální tajemník NATO Mark Rutte po telefonátu s Radevem řekl, že aliance chce kvůli útokům posílit svou východní hranici. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Středoškoláci ve Francii stále protestují, od rána blokují asi 200 škol. Na odpoledne studenti chystají další rozsáhlý protest v centru Paříže.
9: Studenti středních škol protestují napříč Francií už čtvrtým týdnem. Vadí jim přeplněné třídy, špatný technický stav škol nebo nedostatek učitelů. Ministerstvo školství proto oznámilo, že školy, kde je situace nejvážnější, zaměstnají 3000 nových učitelů. Ministr Edouard Geffré ve vysílání stanice France Inter taky řekl, že vláda předloží další návrhy na zlepšení situace na středních školách. Hnutí studentů je podle něj ale slabší než v předchozích týdnech. Podle středoškolských organizací jsou ministrovy sliby nedostatečné a studenti proto chystají další protesty. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize se stále potýká s důsledky kybernetického útoku. Společnost, která sídlí v Nizozemsku, má stále problémy s online obchody i zásobováním. Firma provozuje taky obchody Albert v Česku.
10: Nizozemské pobočky Albert Heijn podle veřejnoprávní televize NOS nedostávají obvyklé zásoby zboží a podle zpravodajů televize chybí hlavně ovoce, zelenina či mléčné výrobky. Příčinou je omezení provozu v distribučních centrech. Nefunkční jsou také online e-shopy, které Ahold Delhaize provozuje v několika zemích, včetně Belgie nebo Spojených států. České pobočky firmy Albert zatím podle mluvčího Jiřího Marečka fungují jen s drobnými omezeními.
11: Naše prodejny Albert zůstávají plně v provozu, zákazníci mohou nakupovat bez omezení, ale má to jednu malou výjimku a to je využívání aplikace Můj Albert, která není v tuhle chvíli funkční.
10: Nefunkčnost mobilní aplikace podle něj souvisí s problémy v Nizozemsku. Jakub Lucký, Radiožurnál.
0: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Skoro třetina lidí v Česku se o svém psychickém stavu radí s umělou inteligencí. Ukázal to průzkum agentury PEC Research. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje před možnými riziky. Chystá příručku pro bezpečné používání umělé inteligence.
2: Umělá inteligence dělá chyby, takzvaně halucinuje, to znamená produkuje informace, které nejsou pravdivé, ale působí tak.
4: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. AI podle něj nemůže nahradit péči psychologa nebo psychiatra. Lidem by ale mohla poradit třeba s tím, kdy a kde odborníka vyhledat. Podle bývalého ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera častější používání AI souvisí i se špatnou dostupností péče.
12: Lidé často nedostanou tu pomoc, kterou chtějí.
4: Podle průzkumu Sdružení ambulantních specialistů z loňského roku se na termín u 80% dětských psychiatrů čeká čtvrt roku nebo i déle. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Také dnes pokračují vyjednávání o tom, kdo po volbách bude vládnout v Praze. V Ostravě se formuje trojkoalice v čele s vítězným ANO. Jeho lídr Richard Vereš má za malou chvíli oznámit, s kým se domluvil. Dopoledne se politici sešli taky v Brně. A podrobnosti má reportér Tomáš Kremr.
13: Pravděpodobný budoucí primátor Jakub Hruška z KDU ČSL stále vyjednává s kolegy z hnutí STAN a pak se zástupci ODS, TOP 09, Zelených, Pirátů a hnutí Zalužánky. Všichni zatím počítají s tím, že obsadí 44 koaličních křesel z 55 a těch zbylých 11 zůstane pro hnutí ANO. Domlouvají se teď na programu i personálích a funkcích. Pokud se na tomto formátu zhodnou, vznikne na magistrátu skoro stejná koalice jako na centrální městské části Brno střed. Tam se chce stát starostou lidovec Filip Chvátal a do opozice poslat ANO s SPD. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.
1: Betonový prach ze staveb by mohly zrecyklovat bakterie. Potvrdil to výzkum českých odborníků, kteří našli vhodné mikroorganismy. Teď betonový prach končí většinou na skládkách, kde tvoří až třetinu stavebního odpadu.
14: Tento jemný drcený beton pochází z dálnice D1 a pomocí našich bakterií jsme vytvořili tuto krásnou cihličku.
15: Vysvětluje Hana Stiborová z Vysoké školy chemicko-technologické, že bakterie funguje jako jakési přírodní lepidlo. Podle Václava Nežerky z fakulty stavební ČVUT teď odborníci pracují na zlepšení vlastností nového stavebního materiálu.
16: Nemusí to být nutně pronosné prvky, můžou to být například příčky, ale i tam potřebujeme dosáhnout homogenity toho vzorku, to znamená, že musí být v celém svém objemu spolehlivě pevný.
15: Odborníky tak čeká ještě hodně testování, než bude možné recyklovat betonový prach pomocí bakterií. Eva Kézrová, Radiožurnál.
17: Fotbalisté Slavie se pokusí vybojovat první body v této sezóně Ligy mistrů. Po domácí porážce Slans čeká v Baku je utkání se Sabahem. Hrát se bude od 18.45 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Azerbajdžánský tým je v prestižní soutěži premiérově. O roli favorita slavistický trenér Jindřich Trpišovský říká.
18: Když se prostě podíváme na ten los a podíváme se na ty týmy, které nás vlastně čekají ještě, tak i ty naše zkušenosti v Evropě, i to, jaký ambice máme, tak samozřejmě nás do té role směřujou.
17: Tenista Jakub Menšík si čtvrtfinále v Šanghaji nezahraje. Francouzi Geovi podlehl po setech 6-7 a 4-6. Na jiném čínském turnaji ve Wuhanu postoupila do druhého kola Nikola Bartuňková po výhře nad Rakušankou Tagerovou 7-6, 2-6 a 6-1. Naopak vypadla Kateřina Siniaková, která prohrála na úvod s ruskou Samsonovovou 0-2 na sety.
19: Kolona na D1 u Všechrom a nehoda v Brněnské. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Velké Popovice ze 16. kilometru stojí pravý pruh. Je silný provoz kamionů a pokračují do Ucpaného sjezdu na okruh a dál až k nájezdu od Barandova. Tam řeší nehodu v levém pruhu, na okruhu chvílemi je bez pohybu i levý pruh. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Čestlice stojí kolona z 8. kilometru. V Brněnské za sjezdem na Opatov na 0,5. kilometru se po nehodě jede pomalu jen levým pruhem, zpoždění 40 minut. Na D1 z Prahy do Brna pomalu za sjezdem na Domašov na kilometru 173 se dojíždí do kratší kolony. V místě oprav svodidel na kilometru 173,5 se srazilo nákladní a osobní auto. Jede se jedním pruhem, zdržíte se krátce. A v Praze na jižní spojce od Spořilova pomalejší provoz u sjezdu na Průmyslovou se po nehodě jede jedním pruhem. Zdržení 20 minut, fronta kamionů ovšem pokračuje dál až do Cínovecké. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zatím je většinou polojasno až skoro jasno. Odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti a večer má v Čechách místy i pršet. Teploty dnes od 12 do 16 stupňů a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
20: Jak si představují revizi inkluze motoristé a proč se zatím neshodli s ministrem školství? Drony zaútočily na další lodě u bulharského pobřeží, kam směřuje válka v Černém moři. A jak se Trumpovo rozhodnutí pustit ruskou naftu na trhy promítne do amerických voleb? O tom všem budeme mluvit. Vládní koalice nemá shodu na novele, která se týká inkluze ve školách a má změnit princip přidělování asistentů pedagogů do škol. Motoristé přišli s návrhy, které chtějí větší revizi inkluze. Ministr školství Robert Plaga za ANO po včerejším jednání koalice řekl.
21: Pokud se dohodneme, tak to bude na vládě, pokud se nedohodneme, tak jsou koaliční partneři zodpovědní za to, že ten současný nevyhovující systém, který nevyhovuje nikomu, tak bude pokračovat dál. Pokud by pak následně si mysleli, že pouze stačí na to nedat peníze, tak je upozorňuji, že v té chvíli ty asistenti pedagoga podle současně platného zákona, pokud nepřistoupí na mou variantu, budou placeni z odměn pro učitele, což rozhodně nepovede ke zlepšení situace ve školách.
20: A ve vysílání je teď Miroslav Krejčí, místopředseda výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport za motoristy a bývalý ředitel Cermatu. Dobrý den. Pane Krejčí, slyšíme se?
22: Slyším a dobré poledne.
20: Ano, už se slyšíme ze sněmovního studia. Vy máte s tou změnou přidělování asistentů do škol, kterou navrhuje ministr Plaga, nějaký problém?
22: Nemáme problém, chceme, aby tam ta změna byla výraznější. Shoda v rámci koalice je na tom, že potřebujeme rychlejší a výraznější změny v inkluzi, ale konkrétní provedení, to je zatím věcí dohody.
20: Rozumím, že jste přišli s vlastními návrhy na úpravu inkluze. Je v těch úpravách i to, že by ředitel školy mohl odmítnout přijmout ke vzdělávání žáka třeba se zrakovým nebo sluchovým postižením nebo lehčím mentálním postižením?
22: Určitě není myšleno to, že by měl ředitel školy odmítat žáka s zrakovým nebo sluchovým postižením, pokud lze toto postižení kompenzovat pomůckami a nebude ohrožen jeho pobyt ve škole. U toho mentálního postižení...
20: Jak to myslíte, nebude ohrožen jeho pobyt ve škole? Tomu úplně nerozumím.
22: Respektive myšleno tak, že pobyt v té škole toho žáka nebude ohrožovat, aby nedošlo k... V uvozovkách, když máte slepé dítě, tak musíte mít školu k tomu uspůsobenou, aby se tam mohl pohybovat.
20: Každopádně tam tedy máte, že ředitel by mohl odmítnout ke vzdělávání určité žáky. Jak tedy jsou definovaní?
22: Náš návrh tohle opravdu obsahuje, aby za určitých podmínek, které budou definované, měl ředitel právo odmítnout takového žáka. A přesně tak, jak jsem říkal, to směřuje k tomu, pokud ředitel té školy není schopen mu za smysluplných podmínek zajistit jeho potřeby, tak bude mít právo ho odmítnout. Určitě to může být postavené tak, že ředitel bude odmítat plošně všechno na základě toho, že někdo má uspůsobení 4 nebo 5. Pokud by pro něj ta škola byla vhodná, tak ho bude muset stejně přijmout.
20: No, nepovede to k tomu, že v určitých školách se budou hromadit znevýhodnění žáci, protože pro ně mají podmínky. A v některých školách zase takoví žáci nebudou, protože ta škola si ty podmínky prostě nechce vytvořit?
22: No, tito žáci se 4. a 5. stupněm uspůsobení by se měli primárně hromadit ve speciálních školách.
20: To je další věc, ale já teď mluvím o těch žácích s 1. až 3. postižením, protože třeba zrakově znevýhodnění žáci, to je 3. stupeň postižení, pokud vím, znevýhodnění.
22: Pokud ten žák je se 3. stupněm znevýhodnění nebo uspůsobení, je schopen se standardně vzdělávat v hlavním vzdělávacím proudu a je schopen akceptovat standardní tempo výuky ve třídě, tak nám je úplně jedno, že má nějaké technické uspůsobení výuky, protože má zdravotní postižení. Takové děti ať zůstávají v běžných třídách.
20: No ale před chvílí jste říkal, že když ta škola pro takového žáka nebude uspůsobena, tak ředitel například tedy i zrakově postiženého žáka může odmítnout s tím, že není uspůsobena pro zrakově postižené žáky.
22: Tak, sama jste říkala, že zrakově postižení bývají ve třetím stupni a my navrhujeme možnost odmítnout žáka pouze pro čtvrtý a pátý stupeň, takže to tam do toho nespadá.
3: Takže to tam výslovně máte, tedy možnost ředitele odmítnout žáky ve čtvrtém a pátém stupni?
22: Ano, je to jeden z našich návrhů.
3: Kde by se takoví žáci potom ale měli vzdělávat?
22: Je to zodpovědnost kraje, který musí zajistit speciální třídu, která bude zohledňovat potřeby takovýchto žáků.
3: Ty speciální třídy a školy ale mohou vznikat už dnes, tak proč to znovu zmiňujete ve svém návrhu?
22: Protože sice mohou vznikat a mají vznikat, ale reálně nevznikají. My chceme vytvořit mechanismus toho, aby kraj, který za to je zodpovědný, vytvořil dostatečné množství kapacit v těchto třídách a dnes na mnoha místech rodiče těchto žáků by chtěli, aby jejich děti mohly chodit do speciálních tříd, ale kraj na to nevytvoří kapacity a potom se v běžných třídách trápí jak učitelé, tak děti, tak ty rodiče.
3: Na čem z toho vašeho návrhu se s ministrem Plagou za ANO tedy zatím neshodnete? Na čem není shoda?
22: Pan ministr Plaga zatím neřekl jasné výtky tomu, co navrhujeme. Mělo by proběhnout snad zítra jednání v rámci koalice, jak s SPD, tak s panem Plagou. A tam předpokládám, že si vyjasníme všechny postoje a doufám, že se dohodneme na dalším postupu.
3: My jsme slyšeli vyjádření ministra po tom včerejším jednání. Co znamenají ta slova o tom, že pokud byste mysleli, že na asistenty nedáte peníze, vy jste na tom jednání mluvili o tom, že pokud nebudou zapracovány vaše návrhy, tak nedáte na asistenty pedagoga peníze?
22: Ne, o tomto tématu se na koaliční radě vůbec nemluvilo. Toto je vztah mezi panem ministrem Plagou a paní ministryní Schillerovou, kdy je nějaký návrh rozpočtu na školství, který předpokládá s tím, že nebo pracuje s tím, že dojde k nenavýšení počtu asistentů pedagoga. A pokud by se neschválila tato připravená novelizace, tak by došlo ke zvýšení počtu, s čímž aktuální návrh rozpočtu nepočítá.
3: Když jste byli na tom jednání, proč tedy nedošlo k té shodě?
22: Během té hodiny, kterou jsme tomu věnovali za přítomnosti pana premiéra, tak bylo otevřeno moc témat, které se v té hodině nedali stihnout. Pan Plaga řadu našich návrhů, nebo k řadě návrhů argumentoval, že chtějí, připravují a pracuje na tom ministerstvo a chtějí to řešit nějak jinak, ale nepadlo tam konkrétní řešení pro porovnání, jak to chtějí řešit. To by mělo všechno proběhnout až zítra a už bez pana premiéra.
3: A vy trváte, aby ty vaše návrhy byly zapracovány už do té současné novely?
22: My trváme především na tom, aby ta připravovaná novela byl větší krok k rušení projektu inkluze, než jak to zatím předložil pan ministr Plaga.
3: Takže chcete, aby některé vaše návrhy už byly zapracovány do té současné novely?
22: Ano.
3: Není to příliš narychlo?
22: Jsou to věci, kterým se může nastavit jiná účinnost zákona nebo platnost těch věcí konkrétních, které by ohrozily nějaké zavedení v dřívějším termínu, takže není problém teď v téhle novele schválit něco, co začne platit za 3/4 roku nebo za rok, aby se na to teritorium mohlo připravit.
3: Poslanec Miroslav Krejčí, zvolený za motoristy. Děkuju, naslyšenou.
22: Naslyšenou, díky.
3: Bulharsko ráno ohlásilo nový dronový útok na dvě lodě u svého pobřeží v Černém moři. Jedna ze zasažených lodí se potopila, osud její posádky je nejasný. Námořníky z druhé lodi záchranáři evakuovali. Premiér Rumen Radev požádal o asistenci Evropskou unii a Severoatlantickou alianci. Nechal také povolat ruskou velvyslankyni Eleonoru Mitrofanovovou. Podobný útok Bulharsko zaznamenalo ve své námořní ekonomické zóně i minulý týden. My o tom budeme mluvit s Liborem Jelenem, politickým geografem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
6: Dobré poledne.
3: Premiér Radev uvedl, že nejsou jasné důkazy, kdo se útoku dopustil, ale dodal, že logika situace napovídá, že prospěch z toho má Ruská federace. Je někdo další, kdo by mohl mít zájem útočit na lodě u bulharského pobřeží?
5: No, upřímně mě nikdo nenapadá. Jo, je to opravdu z mého pohledu také a z logiky toho, co se odehrává na severním pobřeží Černého moře mezi Ruskem a Ukrajinou, opravdu v zájmu Ruska v tuto chvíli, nebo respektive ten prospěch by z toho plynul víceméně Rusku.
3: Jaký prospěch tedy má z takových útoků právě Rusko?
5: No, tam můžeme spekulovat nebo vyvozovat dvě takové úrovně. Jedna, dejme tomu, ekonomická. Ukrajina, Rusko jsou velmoci potravinářské, to znamená jeden z důvodů, co se předpokládá, že šlo o lodě, které převážely buď ukrajinské obilí nebo nějaké jiné ekonomické statky, které pochází z Ukrajiny. U toho obilí se to nabízí, protože je to která je i ruskou zbraní v rámci vlastně globálního ekonomického soutěžení, ale mocenského soutěžení. A to ještě ta druhá varianta, která mi napadá, je takové to testování těch červených linií, to jest útoky na lodi v výlučné ekonomické zóně, které vlastně nemusí nutně být jaksi útokem na ten daný stát, tak je právě tím testováním trpělivosti jak to té země, pobřežní země, tak vlastně třeba aliance v případě Bulharska.
3: Na to se chci zeptat. Podle Rumunska šlo o útok v těsné blízkosti bulharských výsostných vod. Minulé úterý šlo o útok v bulharské ekonomické zóně. Tak znamená to, že stále nešlo o útok, který by se odehrál na území členského státu NATO?
5: No, je to tak, že mezinárodní námořní právo, což je dáno tou úmluvou OSN o mořském právu, definuje tu ekonomickou výlučnou zónu do nějakých těch 200 námořních mil, kde můžou lodi proplouvat zcela volně. Tam ten režim, vlastně ten nazvaně freedom navigation, to znamená bez jakého omezení, dokonce tam lze provádět v nějaké míře i třeba vojenská cvičení, pokud, a to je ta podmínka, není ohrožena, nejsou ohrožené nějaké ekonomické zájmy té dané země, což může být třeba ale i můžou v tom být zahrnuty třeba ekologické škody a tak dále. Takže tady je to opravdu na hraně toho posouzení mezinárodního námořního práva, do toho se nechci úplně pouštět, nejsem právník, ale předpokládám, že Rusové jsou si vědomi právě toho, že se pohybují právě na té hraně.
3: No, Sofie prohlásila, že bude žádat o asistenci Severoatlantickou alianci v posilování kontroly nad vzdušným a námořním prostorem. Mohli by tedy spojenci zasahovat i právě v blízkosti výsostných bulharských vod nebo jen v jejich rámci?
5: Tak já jsem možná ještě nedokončil tu předchozí otázku, pak máme ještě definovány ty teritoriální vody, které jsou do vzdálenosti 22 kilometrů, čili 12 námořních mil, které jsou opravdu vlastně územím toho daného státu a kde skutečně nesmí docházet k žádným vojenským zásahům třetích zemí bez svolení to daného státu. Takže v rámci těch výsostných vod, teda těch teritoriálních vod, tak tam ano, tam lze skutečně nevím, jestli iniciovat přímo ten klíčový článek Severoatlantické aliance, ale určitě lze posílit tu obranu a více hlídat, kdo jim vlastně vplouvá do těch vod. No, u těch výluční ekonomické zóny, která následuje po těch 22 kilometrech, tak tam je už potom ta otázka práva trošku složitější. Určitě lze monitorovat ty lodě, lze je nějakým způsobem třeba kontrolovat, ale určitě nelze nějak jako zasahovat násilím, pokud loď, která tam vpluje a neprojevuje vyloženě nějaké úmysly, jo, útoku, jo, nebo nějakých způsobování nějakých škol, tak jim nějak zamezovat. Výjimkou potom je samozřejmě ta stínová flotila ještě.
3: Říká politický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Libor Jelen. Děkuji vám, naslyšenou.
5: Děkuji za pozvání a klidně konfliktní den.
3: Americký prezident Donald Trump se dál ostře vymezuje proti ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Nově prohlásil, že ruský prezident Vladimír Putin má větší zájem dohodnout se než hlava ukrajinského státu. Před pár dny zase tvrdil, že je na čase, aby Ukrajina měla nového prezidenta. Zelenský naopak označil Trumpovu dohodu s Putinem na okamžitém dodání na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty za projev očividné slabosti. Jakub Lepš, amerikanista z University of New York in Prague, je teď ve vysílání. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Jak Američané vnímají ty Trumpovy kroky, kdy v podstatě uvolnění sankcí vůči Rusku zdůvodňuje prospěchem pro Spojené státy, a to bez ohledu na dopady na bránící se Ukrajinu? Je jasné, jak se k tomu staví veřejné mínění?
7: To je čerstvá záležitost. Já jsem ještě průzkum veřejného mínění neviděl, ale je zajímavá reakce republikánských členů kongresu, kteří navzdory tomu, že vědí, jak Donald Trump nesnáší a trestá nelojalitu členů republikánské strany, když se vůči němu v nějaké míře vymezí, tak řada z nich se vůči tomuto Trumpovu kroku vymezuje velmi důrazně. A to dokonce pokusem sehnat dostatek podpisů, aby se v dohledné době hlasovalo o návrhu zákona, který by Donaldu Trumpovi explicitně v tomto zabránil, i když dokonce někteří tvrdí, že on již teď porušuje tímto uvolněním sankcí stávající americkou legislativu, například zákon pomenovaný po Lindsey Grahamovi, tak ho kritizují senátoři republikánští, kteří bojují o znovu zvolení. Mají těžkou pozici. Oni odráží nálady svých voličů a dlouhodobě platí, že pozice Ruska u amerických voličů je velmi špatná. Naopak celá řada i republikánských voličů Ukrajině fandí. Takže ano, řada voličů volá potom, aby byly levnější ceny, aby byla nižší inflace, aby byla ona ta nafta primárně se týká farmářů. Američané téměř výhradně jezdí na benzín. Vysoké ceny nafty se promítají, to jsou problémy pro farmáře a pro potraviny. Takže ano, Američané chtějí nižší ceny, ale nevypadá to dle reakce amerických zákonodárců ze strany republikánské, že za tu cenu, že Donald Trump bude takto pomáhat Vladimíru Putinovi.
3: Jak silná je ta část republikánů, minimálně třeba v kongresu, ve sněmovně, kteří se vymezují proti tomu Trumpovu kroku uvolnit sankce proti Rusku na naftu?
7: Já bych zmínil, že teď jsme v situaci, že 3. listopadu jsou volby. Kongres je někde na hraně jakoby v zásadě v situaci prázdnin před těmi kongresovými volbami, protože celá sněmovna reprezentantů, všech 435 poslanců, všech 435 křesel v poslanecké sněmovně nebo v ekvivalentu ve sněmovně reprezentantů vlastně prochází volbami. Takže teď jsme ve speciálním momentu, v případě senátu to platí u třetiny křesel. Nicméně ta podpora zákona nedávného zákona, už jsem to zmiňoval, pomenovaném po Lindsey Grahamovi. V posledních letech to byl velký republikánský spojenec Donalda Trumpa a zároveň to byl člověk, který prosazoval velmi jasný postoj, podpora Ukrajiny, tvrdá linie vůči Moskvě. Tak po něm, když zemřel, byl pomenován zákon, který prošel obrovskými většinami nedávno v americkém kongresu. Takže máme jasný signál, ano, nadále se úplně nemění nálada společnosti a politické scény ohledně toho, že Rusko je vnímáno negativněji, naopak Ukrajina je vnímána pozitivněji, ale v tento moment Donald Trump se naštval na prezidenta Zelenského, že mu jakoby kazí, republikánské straně kazí kongresové volby tím, že jsou vysoké ceny ropy a nafty. Samozřejmě to primárně kvůli Trumpově rozhodnutí zaútočit na Irán a ten hněv si v nějaké míře vybíjí na Ukrajině a prezidentu Zelenském.
3: Dá se tedy říct, že jde o snahu Trumpa nějak přepolovat toho původce problémů s ropou ve Spojených státech, že tím, že ukazuje na Ukrajinu, jak si upozaďuje ten iránský konflikt?
7: Ano, rozhodně. Já jsem byl vlastně překvapený, že když před nějakou dobou se objevila výzva Donalda Trumpa vůči Ukrajině, ať přestane útočit na ruskou infrastrukturu, kde, ano, děkuju, kde probíhá právě zpracování ropy na naftu, že to přišlo relativně pozdě. On po nějakou dobu, dříve v letošním roce, to vypadalo, že Ukrajině v zásadě fandí, že vnímá Ukrajinu jakožto silného hráče, kterému se vůči Rusku daří. Samozřejmě Ukrajina ty útoky provádí i s nějakou americkou pomocí, co se týče zpravodajských informací, ale v situaci, kdy mu takto, jeho republikánské straně takto špatně vycházejí prognózy na volby do kongresu, že by republikáni mohli ztratit i většinu v senátu, si uvědomoval, že jedním z těch důvodů je vysoká cena ropy, no a přece Donald Trump nepřizná, já jsem to zkazil tím, že jsem zaútočil na Irán, že se ten konflikt táhne, on si musí najít nějaké jiného obětního beránka. Prezident Zelensky na to nereagoval, protože výzvy, aby Ukrajina přestala útočit na ruské rafinérie a Rusko na ukrajinské, je naprosto nevyrovnaná. Ukrajina má jednu poslední funkční rafinérii, takže to je opravdu snaha si zachránit nějak svou politickou pozici před kongresovými volbami.
3: Jakub Lepš, amerikanista z University of New York in Prague, dík za váš čas, naslyšenou.
7: Děkuji za pozvání, hezký den, naschledanou.
3: To byla polední publicistika, ta podvečerní tu bude v 18 hodin a 10 minut po hlavních zprávách. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem, Věra Štychrová přeje dobré odpoledne.
8: Hezké úterý, půl jedné.
0: Český rozhlas Plus.
8: Inflace v Česku zrychlila, v září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. Je to o 6 desetin procentního bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. U pobřeží Bulharska zasáhly neznámé drony dvě nákladní lodě. O dalším útoku blízko hranic Evropské unie v Černém moři informoval bulharský premiér Rumen Radev. Pohřešovaných je 11 námořníků. Kvůli incidentu bulharská diplomacie předvolá ruskou velvyslankyni. V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN dnes dopoledne jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programu i případné složení budoucí koalice. Středoškoláci ve Francii kvůli špatným podmínkám ve školství od rána blokují asi 200 škol. Ve vysílání rozhlasové stanice France Inter o tom informoval ministr školství Edouard Geffré. Podle něj protestní hnutí slábne. Studenti na odpoledne chystají další rozsáhlý protest v centru Paříže a dalších velkých městech. Americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je dnes 85 let. Umělec, kterého proslavilo spojení s Artem Garfunkelem, přitom ještě v dubnu koncertoval v pražském kongresovém centru. V Česku byl v pořadí už po čtvrté. Poprvé v roce 1990 ho pozval tehdejší prezident Václav Havel. Tady je taky čerstvá doprava ve vysílání Plusu. Na příjezdu do Prahy brněnskou dálnicí D1 trvají potíže a dlouhé zdržení od Čestlic z 8. kilometru. Přes půl hodiny se jede krokem k nehodě na úrovni obchodního centra Chodov. Po střetu dvou kamionů s dodávkou se stále projíždí pouze levým pruhem. V Koloně teď navíc čerstvá nehoda těsně za sjezdem na Průhonice. Na 6,5 kilometru se srazil kamion s osobním autem. Blokují pravý i prostřední pruh, i tam se jede pouze levým pruhem. Na D1 z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Domašov. Na kilometru 173 se dojíždí do kratší kolony. V omezení na kilometru 173,5 řeší drobnější nehodu. Projíždí se pouze jedním pruhem, zdržení není dlouhé, jen v řádech minut. V Praze jsou komplikace na jižní spojce směrem na Černý most. U Průmyslové se srazil kamion s osobním autem v pravém pruhu. Kolona z Lanového mostu je teď na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most před mostem stojí nepojízdné nákladní auto. Kolony kamionů jsou z Lanového mostu. Dobře dojďte. Postupně začne v Čechách, večer pak i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později večer se v západní polovině Čech vyskytne místy déšť. Teploty dnes přes den 12 až 16 stupňů při déle trvajícím mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9. To byly zprávy, na Plusu teď vysíláme názory a argumenty.
9: O povolebním vyjednávání v obcích a městech, o hledání lídra parlamentní opozice, o opakovaných útocích na letiště v Saúdské Arábii. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
0: Názory a argumenty.
9: Ruský prezident má větší zájem dohodnout se na ukončení konfliktu než hlava ukrajinského státu. Alespoň to prohlásil americký prezident. Donald Trump na otázku dodržování jím oznámeného energetického příměří řekl, že jeho porušování vidí na obou stranách. Jak lze vnímat slova amerického prezidenta? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
2: Dobrý den.
9: Z nejnovějších výroků amerického prezidenta by se mohlo zdát, že pod větším tlakem je ukrajinský prezident a ne ruský.
2: To rozhodně je v současné době. Tato otočka u Donalda Trumpa, ne první, se dala vysledovat už trochu dopředu, kdy Donald Trump začal obviňovat Ukrajinu z vysokých cen ropy a především nafty, což je v Americe velmi pro něj citlivé téma nyní před volbami. A je to samozřejmě nesmysl. Vidíme to na světových trzích, ceny ropy, ceny nafty stouply poté, co Donald Trump s Izraelem zaútočili na Irán a nastala dodnes nevyřešená situace v Perském zálivu. A od té doby se drží na nějaké obdobné úrovni a stoupají a klesají podle situace v Perském zálivu, nikoli podle situace na ukrajinské frontě nebo na situaci vlastně vyvolané ukrajinskými útoky na ruské rafinérie. Tyto útoky rozhodně mají svůj dopad. To je vidět právě z ruských reakcí, že zasáhli Kreml velice na citlivém místě. V Rusku také nastal nedostatek pohonných hmot a to se samozřejmě promítá na ruských obchodech a schopnostech financovat dále tuto válku. Donald Trump ale nyní před volbami midterms, tedy volbami v polovině prezidentského období, čelí situaci, kdy jeho republikánům hrozí debakl. Do voleb je ještě měsíc, takže nemůžeme úplně předjímat, do té doby se může stát opravdu mnoho, ale podle současných průzkumů opravdu republikáni zřejmě si nepovedou úplně dobře a je možné, že opravdu velmi, velmi, velmi oslabí a to i ve svých baštách. Na tom se projevuje množství i Trumpových chyb vůči voličské základně právě v těchto baštách a jednou z nich, i když nevím, jestli se to dá nazvat zase úplně chybou, protože je to prostě důsledek jeho iránské války, jsou vysoké ceny nafty, které jsou na dvojnásobku toho, co byly, když se Trump dostal k moci. To velice dopadá na americké farmáře, dopadá to na řidiče kamionů a třeba právě na Středozápadě farmáři vždycky byli republikánskou oporou a nyní jsou značně naštvaní. Jsou naštvaní i kvůli různým americkým clům, které vyvolaly potom odvetné reakce a oni nyní nemohou vyvážet tak, jak byli zvyklí.
9: Nakolik se dá očekávat, že by se postoj Donalda Trumpa k dění na Ukrajině, k tomu řešení konfliktu mohl změnit právě po těch volbách, které Ameriku zhruba za měsíc čekají?
2: Vzhledem k tomu, jak Donald Trump je nevypočitatelný, tak opravdu těžko říci, protože v současné době to, co on tvrdí, jsou prokazatelně nepravdy, kterým on ale zřejmě nějakým způsobem věří nebo alespoň doufá, že jim bude věřit svět. To už je třeba to energetické příměří. Donald Trump řekl, že s příměřím souhlasily obě strany. Ovšem, ukrajinský prezident Zelenský říkal, my jsme o tom ale vůbec nevěděli a Rusko vlastně říká, my s žádným příměřím nepočítáme, nás zajímá jenom případná celková dohoda. I zdroje z Kremlu, agentury Reuters, říkají, že Putin má zájem pouze vůbec sednout ke stolu až po dobytí Donbasu, ke kterému se ale zatím neblíží. Pokud bude chtít Donald Trump opravdu ukázat se jako mírotvůrce, tak v současné době k tomu nemá příliš podmínky.
9: Tolik Petr Švarc.
2: Díky, naslyšenou.
9: Komunální volby skončily. Mandáty v jednotlivých zastupitelstvech byly rozdány. Nyní následuje další fáze. Proměnit volební zisky v podíl na vedení jednotlivých obcí a měst. V některých případech se ukazuje, že vítěz může skončit nakonec v opozici. Více už politolog Lukáš Jelínek.
10: Voliči svoje hlasy v boji o radnice odevzdali a ostatní je na politicích. Ne nadarmo se o komunálních volbách říká, že i oni mají dvě kola. To druhé ale probíhá v zákulisí, kam občan nesmí při vyjednávání koalic. V něm přitom přežívá několik nešvarů. K nejvážnějším patří obcházení vítězů. Hnutí ANO se toho teď obává například v Pardubicích, kde ostatní porazilo. Bez tak co nevidět, od Andreje Babiše opět uslyšíme, jak se všichni spojují proti němu a ignorují názor voličů. Pro ten případ si přibližme dění v 70-tisícovém Havířově. V barvách ANO by tam donedávna vyhrála i Babišova kšeltovka. Tentokrát ale první na pásce skončilo, i když těsně, hnutí Havířov sobě. Přesto bude mít primátora hnutí ANO. Rychle se totiž domluvilo se středopravicovými stranami, o něž se jindy nevybíravě otírá, avšak v Havířově s nimi léta spolupracuje, že vítěze obejdou pěkně spolu. Asi nezaznamenali vzkaz, který od občanů zazněl napříč republikou. Oslabila velká část politického spektra. ANO, ODS, Piráti i SPD. Naopak hlasy ve velkém sklízela místní hnutí a nezávislé kandidátky. Důvěra lidí v etablované celostátní strany je totiž podlomená. Vidí a slyší, jak se hádají ve sněmovně i mimo ni a jak práce stojí. Od starostů ale vyžadují výsledky. Ostatně i proto je mají z politiků v největší úctě. Logicky se potom domnívají, že městům a jejich problémům se budou svědomitěji věnovat ti, kteří kandidují za pestré subjekty z lokální působnosti. Přiznejme ale hnutí ANO, že se stává obětí antikoalic nejčastěji. I letos mnohé vzniknou. Centrály středopravicových partají to vesměs popírají, ale jejich tlak na kolegy v regionech, aby respektovali souboj s Babišovou koalicí na ústřední úrovni, je zjevný. Stejně jako v případě obcházení jiných vítězů, jde o nebezpečné pohrdání vůli občanů. Oni se nejdřív jasně vyjádří, avšak jejich verdikt zvolené strany obratem zvrátí. Jak lidi motivovat k účasti u voleb příště, když vidí, že na nich příliš nezáleží? Zmatení mohou být i ze širokých koalic, které vznikají ze všech stran v zastupitelstvu, nebo aspoň z jejich drtivé většiny. Taková se chystá i pro Brno, opět bez hnutí ANO. Situace, kdy za jeden provaz musí tahat odlišní Piráti a Lidovci, nebo třeba Zelení a Občanští demokraté, nepochybně existují. Tahle to však není. Spíš jde o ukázku pohodlnosti nebo vypočítavosti. Jakoby úplně nestačilo, že v řadě míst dostali voliči jen jednu kandidátní listinu, takže bylo předem jasné, kdo na radnici usedne. Nestalo se tak ale jenom v obcích, kde je málo voličů a málo zájemců o mandát. Podobnou praxi šlo zaznamenat i v některých pražských městských částech. Zastupitelé si tam patrně řekli, že jim to spolu klape, že se mají rádi a že si přejí pokračovat dohromady. Pak se řadili na jednu kandidátku zástupce všech zúčastněných stran a doufali, že se při sčítání potvrdí, jak těžké je preferenčními hlasy měnit její podobu. Na takových místech byly volby skoro zbytečné. Politika je dynamická, přesto by si její aktéři měli vyhýbat krokům, které se voličům špatně vysvětlují. V sázce totiž nejsou jen konkrétní mandáty, ale i důvěra v politiku, ústavní a volební systém. Nahlodávat ji v době, kdy je oslabována i spoustou jiných faktorů, zavání hazardem.
9: To byl Lukáš Jelínek. S výsledky komunálních voleb a prvního kola senátních mohou být nejspokojenější starostové a nezávislí. Není divu, že se v posledních dnech začalo mluvit o tom, že parlamentní opozice našla svého lídra. Měl by jim být momentálně předseda starostů a nezávislých Vít Rakušan. Zde je názor komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
11: Víc než půl roku vládní strany označovaly za lídra opozice prezidenta Pavla. Patrně s tím přišli jako první motoristé sobě rozezlení, že hlava státu nechce jmenovat jejich čestného prezidenta, ale nikoli člena, ani ministrem životního prostředí, když už se jakž tak smířili s tím, že je poslanec Turek na post šéfa diplomacie snad přece jen kontroverzní a premiér Babiš pro jeho instalaci nehnul prstem, v čemž pokračoval i později. ale i on načas převzal ocejchování Petra Pavla jako vůdce protivládního bloku, jakkoliv to nemělo žádný věcný podklad, protože prezident sice má v některých otázkách jiný názor než koalice a naopak podobný jako bývalé vládní strany, nicméně s nimi nikterak nespolupracuje ani je nekoordinuje. Koncem léta však Babiš po konfliktu ohledně summitu NATO s hlavou státu odmítající hovořit, změnil postoj a ohlásil, že se schůzky obou státníků budou konat podle potřeby a na konkrétní dotaz odpověděl, že prezidenta opozičním lídrem už dlouho netituloval. Čímž ho této nálepky jakoby oficiálně zbavil, takže oni mohli začít usilovat jiné persony, opravdu z opozičního tábora. A jelikož v komunálních volbách potvrdili Starostové a nezávislí delší dobu pozorovatelný trend usadit se před ODS na špici opozice, přirozeně by se nyní mohl za jejího předáka považovat předseda Vít Rakušan. Podle některých politických pozorovatelů si také hned v sobotu po sečtení výsledků nadějných prostan i do druhého kola senátního klání o opoziční lídrovství v podstatě řekl. A mohlo by to být i akceptováno, protože k vládě kritická část veřejnosti cítí, že předseda občanských demokratů Kupka má sice mnohé přednosti, ale vlastnosti politického tahouna mezi ně zatím nepatří. Zatímco Rakušan je v komunikaci s veřejností ostřílenější. Zkušenosti sbíral mimo jiné roku 24 při v podstatě hospodských setkáních s občany různých částí republiky pod titulem Debaty bez cenzury, i když se to neobešlo bez výhrad. Také kauza Dozimetr, zhruba půl roku po vstupu do vlády prostan v létě 22, značně nepříjemná, zvolna odeznívá. Vždyť v případu proběhla soudní jednání těsně před volbami stan evidentně nepoškodila. A výrazný post ve veřejném prostoru, čili pražské primátorství, má velkou šanci obsadit urbanista ze stanu Petr Hlaváček. I když víme z posledních let, že lze být metropolitním primátorem také takřka neviditelným. Což je mimochodem asi jeden z důvodů, proč ODS v hlavním městě neuspěla podle svých představ. Jinými slovy, stan i předseda Rakušan mají k pozici opoziční jedničky nakročeno a v preferenčním šetření se to do konce roku možná ukáže ještě výrazněji. Ale ODS bude muset na nevalný výsledek voleb reagovat a kdo ví, jestli v dohledné době nenalezne ve svých řadách nějakou dynamickou perspektivní figuru do šéfovského křesla z mladších ročníků narození. 36-letý ostravský podnikatel Radim Ivan už zkoušel kandidovat na předsednický post a třeba to znovu bude opakovat. Další adept na figuru vůdce opozice, lidovecký předseda Jan Grolich, už dvojnásobným hejtmanem na Jižní Moravě, dělá dojem, že je k tomu málem stvořen. Nejen hravě získal senátorský mandát v prvém kole, ale patrně napomohlo i úspěchu KDU v brněnských komunálkách. Jeho handicapem je ovšem zatím značný rozdíl v průzkumech mezi lidovci a stanem. Reprezentant modernějšího proudu uvnitř KDU nejprve musí stranu dovést nad 5%, a to stabilních, což nelze učinit obratem ruky, do kterém ale budoucímu senátorovi, tedy už v centrální politice, leco zhraje, včetně například pádu konzervativního přerovského starosty Čunka.
9: Myslí si Ondřej Konrád.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Letiště v hlavním městě Saúdské Arábie se stalo opakovaně terčem ostřelování ze strany jemenského hnutí Husiů. Zemi to stálo řadu životů, velký kus prestiže a také spoustu peněz. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
4: Nebylo to poprvé, co Husíové ostřelovali Saudskou Arábii, přičemž v minulosti například zasahli ropovod, který spojuje východ a západ země, tedy trasu, která obchází Hormuzský průliv. V poslední době je patrné, že Husíové mají stále pokročilejší zbraně, pravděpodobně od Iránu. Situace se vyhrotila v minulých týdnech, kdy se Husím podařilo obsadit část pobřeží Rudého moře poblíž průlivu Bab al-Mandab, tedy další úžinu kritickou pro dopravu zboží, včetně ropy, mezi Asií a Evropou. Saúdská Arábie je nyní zasažena v několika oblastech. Provoz na riádském letišti je zastavený nejméně na týden a vláda nemá příliš dobrou obhajobu před vlastní veřejností. Ukazuje se, že armáda nemá dostatek munice do protiraketových systémů. Současně není Saúdská Arábie schopna zasáhnout proti samotným Husíům jinak než letecky, což má v podobném konfliktu jen omezený účinek. Nemá dostatečně silnou pozemní armádu, která by mohla být nasazena v těžko přístupných jemenských horách, ani dost vůle snášet vše, co by taková operace obnášela. Její předchozí pokus Husíje zlikvidovat nebo alespoň zastrašit selhaly. Podporuje alespoň mezinárodně uznanou jemenskou vládu a její armádu ve snaze Husíje zatlačit od Bab al-Mandábu. Jemenský stát ale evidentně není dost silný a konsolidovaný, aby zbytek jemenského území obsadil a začal ovládat. Momentálně neovládá ani hlavní město Sana. Také se ukazuje, že nedávno bombasticky ohlášená Saúdská aliance s Tureckem a Pákistánem, zeměmi s velkými a dobře vyzbrojenými armádami, jich s husijským problémem nepomůže. A už před časem přímo vojenskou pomoc odmítl i Donald Trump. Nechce se mu před volbami vstupovat do nové nepopulární války, navíc na bojišti, kde je těžké zaznamenat hmatatelné vítězství. Trump nyní udržuje příměří ve válce s Íránem. Doufá, že tato nedokončená válka zůstane alespoň ještě měsíc mimo zorné pole předvolební Ameriky. Také počítá s tím, že se daří Hormuz postupně zprovoznit a současně držet Írán pod ekonomickým tlakem. Hraje tady o čas a chce klid. Je to také jeho dlouhodobým záměrem nechat regionální spojence, aby si vyřizovali své záležitosti sami, i když pokud možno zbraněmi nakoupenými ve Spojených státech. Husijské ostřelování saudského území je nicméně pravděpodobně také součástí americko-íránské války. Írán se může od věci distancovat, ale ovládnutí Bab al-Mandábu by vyvinulo tlak na Washington, aby přistoupil alespoň na část íránských podmínek. Přispívá také k přesvědčení části americké politické elity, že se dlouhodobě nevyplatí udržovat vojenskou přítomnost na Blízkém východě a íránský režim Ameriku ve svém regionu nechce. A krátkodobě zvyšuje ceny ropy, což Trumpa před volbami evidentně zajímá ze všeho nejvíc. Americký prezident kvůli tomu dokonce uzavřel zarážející dohodu s Ruskem o dodávkách tamních paliv s výhledem, že ceny alespoň dočasně klesnou. Vyhlásil dokonce energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, tedy moratorium na útoky proti ropovodům a rafinériím, které ale ani jedna z těchto zemí nehodlá dodržovat. Takže ceny benzínu jen tak neklesnou. Trumpovi ale ani zdaleka nejde o tolik, jako saudskému princi Mohamedovi. Jeho neschopnost ochránit území, včetně Mekky, na kterou Husíové už také střídali, ho kompromituje před vlastními poddanými. Ohroženy nejsou jen krátkodobé příjmy, ale i dlouhodobý plán nahradit roli ropy v ekonomice jinými obory, leteckou dopravou, turismem a také na spotřebu energie náročnými datovými centry. Saúdská Arábie je velká, bohatá a křehká a Husíové, stejně jako Íránci, to vědí.
9: Tvrdí Jan Fingerland. Umělá inteligence a další technologie mohou podle prezidenta Petra Pavla přinášet obrovské výhody, ale zároveň vytvářet rizika, kterým lidé ještě plně nerozumí a neví, jak je kontrolovat. Řekl to v předtočeném videu na úvod mezinárodní konference Forum 2000. Dosavadní prudký rozmach umělé inteligence vyvolává podobné obavy, co je může zmírnit podle publicisty Luboše Kreče.
12: Od chvíle, co před 4 lety odstartoval boom umělé inteligence, se řešilo i to, co ho může zbrzdit. Nedostatek čipů, elektřiny, peněz. Málo kdo by si ovšem vsadil na to, že o ním pomyslným úzkým hrdlem nakonec nemusí být technologie či finance, ale docela obyčejný sousedský odpor. Tedy to, že lidé prostě nechtějí mít obří datacentrum za humny. Přesně to se nyní děje a možná ještě překvapivější je, odkud ta vlna přichází. Ne z Evropy, která má pověst kontinentu, kde se regulace a protesty pěstují skoro jako národní sport, ale ze Spojených států, ze země, která dnešní umělou inteligenci stvořila, vydělává na ní nejvíc a ráda o sobě říká, že se v ní dá stavět rychle a ve velkém. Jen za první měsíce letošního roku tam ale protesty místních zablokovaly nebo zdržely na 70 projektů datacenter za více než 100 miliard dolarů. Podle průzkumů nechce datové centrum ve svém okolí zhruba 7 z 10 Američanů. A z lokálních sporů o územní plány se stalo silné politické téma, které jde napříč stranami. Republikánský guvernér Texasu výstavbu nových center pozastavil, jeho demokratický kolega z Pensylvánie ji podmínil souhlasem místních. Blíží se volby do kongresu a nikdo nechce být tím, kdo voličům vysvětluje, proč jim roste účet za elektřinu. I o to totiž jde. Data centra spotřebovávají ohromné množství energie a vody. Zabírají pole a lesy, pracovních míst přitom přinášejí pomálu. Navíc roste frustrace a strach i z toho, že právě pracovní místa bude AI postupně nahrazovat. Tato vlna už dorazila i do Evropy, ve Finsku, které si na levné čisté elektřině vybudovalo pověst potenciálního ráje pro data centra, oznámil Google investici za 13 miliard eur. Na místo oslav přišla občanská iniciativa volající po přísnějším dohledu, která za 3 dny nazbírala desítky tisíc podpisů. Takže se jí teď musí zabývat parlament. Technologické firmy dosud počítaly s tím, že stačí sehnat čipy, pozemek a vyřešit elektřinu. Teď ale zjišťují, že potřebují i něco, co se koupit tak snadno nedá. Podporu lidí, kteří vedle jejich hal žijí. A dokud jim nedokážou srozumitelně vysvětlit, co z toho budou mít, může budoucnost umělé inteligence narážet i na docela obyčejný zahradní plot.
9: To byl Luboš Kreč. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
13: Začalo to 2 indy s velkými kufry, které jsem našla dřepět na patách na trávníku před naším kostelem. Byli špinaví, ale ne tou zažranou špínou dlouhodobých bezdomovců. Vypadali jako čistotní lidičkové, kteří se už pár dní neměli šanci umýt, ani si odpočinout. Řekli mi, že už 5 nocí nespali. Posedávají, kde se dá, a čekají, až jim home office, britské ministerstvo vnitra, zařídí cestu domů. Tihle 2 bráchové z Kerali přijeli do Londýna a požádali o azyl. Zatímco čekali na rozhodnutí, nesměli sice pracovat, žádná banka jim neotevřela účet a tak dále, ale měli nárok na základní lékařské ošetření a hlavně pokoj v hotýlku pro žadatele o azyl. Měli kam složit hlavu. Když ani po 6 letech azyl nedostali, rozhodli se, že se vrátí domů. Británie ochotně zaplatí cestu navrátilcům a když o něj požádají, můžou dostat i finanční příspěvek. Tihle 2 o peníze nežádali. Vyplnili online žádost o dobrovolnou repatriaci a obratem obdrželi odpověď, že formulář byl přijat a během 6 až 8 týdnů bude žádost vyřízena. Nezbylo jim, než čekat. Nejdřív se dočkali vyhození z hotýlku. Neměli už status žadatelů o azyl a tím pádem ani nárok na ubytování. Mnoho peněz neměli, vždyť 6 let nesměli pracovat pod pohrůžkou deportace. A navzdory přesvědčení mnohých turistů, kteří navštívili Indii, mají Indové se žebráním velký problém. Mají dokonce problém přijmout jakoukoliv pomoc od lidí, které neznají a kterým se nemůžou nijak odvděčit. Pokaždé, když jsem jim donesla kafe nebo pišingr, 10 minut mi děkovali. Naši 2 Keralané nakonec dopadli dobře. Vzpomněla jsem si, že jedna z krojdonských trhovkyň mluví malajalam a seznámila je s ní. Díky svým krajanům mohli na letenky čekat v místnůstce o rozměrech běžné koupelny, ale pod střechou. Ne každý má takové štěstí. Čím dál častěji potkává v naší čtvrtě

0: že jim vypereme a usušíme šaty. Máme štěstí, že většina z nich nemá kriminální sklony. Kdyby něco provedli, byli by po odpykání trestu bez prodlení deportováni do vlasti. Byli by, jak se říká, hostem jeho veličenstva a už nikdy by se v Anglii neoctli na ulici.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Ex Libris. Poslechněte si postřehy o životě obyvatel Kuby dnes i v nedávné době. Eduard Freisler přibližuje své cesty na takzvaný ostrov svobody v sérii reportáží.
3: Ta knížka se vlastně zaměřuje na tu kubánskou mysl, co to s ní dělá, když žije 70 let ve stejném systému.
2: Jak se tančí kubánské tango v rytmu blues?
3: No, podle síly a intenzity toho jejich příběhu.
4: Ex Libris. Dnes po 20. hodině na Plusu.
5: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: U pobřeží Bulharska zasáhly v noci drony další dvě lodě. Jedna z nich se potopila. Asi třetina lidí v Česku konzultuje svůj psychický stav s umělou inteligencí. A rozhlasovou tálii převezme na festivalu rozhlasové tvorby v Olomouci herečka Magdalena Borová. Tady je úterní Plus a zprávy. Zdraví vás Ondřej Látal. U pobřeží Bulharska zasáhly neznámé drony dvě nákladní lodě. O dalším útoku blízko hranic Evropské unie v Černém moři informoval bulharský premiér Rumen Radev. Jedno z plavidel se potopilo asi 30 kilometrů od pevniny. Na místě zasahuje pátrací tým. Pohřešovaných je 11 námořníků. Kvůli incidentu bulharská diplomacie předvolá ruskou velvyslankyni.
6: Přestože podle Radeva není jasné, kdo za opakovanými útoky stojí, řekl, že vše nasvědčuje tomu, že z nich má prospěch Rusko. Na loď Chelsea 3, která patří ukrajinskému majiteli, zaútočily nejméně 3 drony. Záchranáři už do bezpečí dopravili posádku složenou ze 7 Ukrajinců a 8 Azerbajdžánců. Údery v Černém moři mezi Ruskem a Ukrajinou odsoudila taky šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Generální tajemník NATO Mark Rutte po telefonátu s Radevem řekl, že aliance chce kvůli útokům posílit svou východní hranici. Jiří Kordík, Český rozhlas.
5: Skoro třetina lidí v Česku se o svém psychickém stavu radí s umělou inteligencí. Ukázal to průzkum agentury PAK Research, do kterého se na jaře zapojilo 1800 respondentů. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje před možnými riziky. Chystá příručku pro bezpečné používání AI.
7: Umělá inteligence dělá chyby, takzvaně halucinuje, to znamená produkuje informace, které nejsou pravdivé, ale působí tak.
8: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. AI podle něj nemůže nahradit péči psychologa nebo psychiatra. Lidem by ale mohla poradit třeba s tím, kdy a kde odborníka vyhledat. Podle bývalého ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera častější používání AI souvisí i se špatnou dostupností péče.
9: Lidé často nedostanou tu pomoc, kterou chtějí.
8: Podle průzkumu Sdružení ambulantních specialistů z loňského roku se na termín u 80% dětských psychiatrů čeká čtvrt roku nebo i déle. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Letošní cenu tálie za nejlepší herecký výkon v rozhlasové hře získá herečka Magdalena Borová. Od generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zaborala ji převezme příští týden na mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Rádio v Olomouci. Porota Borovou ocenila za roli Marian v rozhlasové hře Scény z manželského života Ingmara Bergmana, říká ředitelka přehlídky Kateřina Konopásková.
10: A pokud můžu citovat z Poroty, proč jí tuto cenu udělili,
11: tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
5: Přidáme ještě stručnou dopravu na plusu. Na příjezdu do Prahy brněnskou D1 trvají potíže a dlouhé zdržení od Čestlic z 8. kilometru. Přes půl hodiny se jede krokem k nehodě na úrovni obchodního centra Chodov. Po střetu dvou kamionů s dodávkou se stále projíždí pouze levým pruhem. V koloně teď navíc počítejte s čerstvou nehodou. Těsně za sjezdem na Průhnice na 6,5 kilometru se srazil kamion s osobním autem. Blokují pravý i prostřední pruh. I tam se jede pouze levým. A na D1 z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Domašov. Na kilometru 173 se dojíždí do kratší kolony. Dobře dojďte. Postupně začne v Čechách, večer pak i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost, později večer se v západní polovině Čech vyskytne místy déšť, teploty 12 až 16, na horách většinou kolem 6, na Šumavě až 10 stupňů. To byly zprávy, tady je úterní plus.
12: Dobrý den, těší mě, že jste si k poslechu vybrali pořad Jak to vidí. Dnešní pozvání přijala Vladimír Handl, docent na katedře německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vás vítám, pane Handle, dobrý den.
13: Dobrý den, paní Senková, děkuji za pozvání.
12: Zajímat mě bude zejména to, proč v nedávných zemských volbách triumfovaly formace na opačných polech politického spektra a zda rezignace spolkové ministryně práce a sociálních věcí a zároveň i spolupředsedkyně sociální demokracie rozkolíše spolkovou vládu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Jak to vidí?
12: Po komunálních volbách začínají vznikat nové koalice. Všímají si, pane Handle, v Německu vývoj na české politické scéně?
13: Tak určitě ty politické špičky o ně vědí, není to ale nějaké velké téma. Nejvíc nám samozřejmě drží palce, abych to řekl obrazně, naši sousední země, či Bavorsko a Sasko, kde skutečně probíhá jako čila komunikace, kooperace, ale jinak my jsme velké téma politické scény v Německu.
12: Zaměstnává Němce více jejich domácí dění. Mimochodem ještě krátce alespoň u tuzemské politiky, protože ta se dostala také na frankfurtský knižní veletrh, který skončil v neděli. Česko, respektive naše literatura, autoři, ale i nakladatelé tam byli čestným hostem. No a česká politika se tam dostala díky ostrému proslovu Radky Dennemarkové, velmi v Německu také známé spisovatelce, která kritizovala ministra kultury pana Klempíře.
13: Ano, to bylo teda velké téma, to bylo vidět, zaznělo to, protože tam vlastně najednou zaznělo přesně to, co německá politika nebo německá společnost o české literatuře, kultuře ví, že prostě v disentu byla stála oproti teda té politické moci v těch 80. letech, takže skutečně česká literatura je hodně spojená s představou o té disentní literatuře a najednou jakoby se to vrací, kdy prostě spisovatelé se bouří a staví se proti ministru kultury, který naopak jim zase říká, že jim nebude dávat peníze na překlady a tak dále. Takže to je skutečně taková bizarní situace, která v Německu samozřejmě vyvolala určitý zájem.
12: Tak pojďme k té německé dynamice na politické scéně. Má za sebou troje podzimní volby. Hlasovalo se v Sasku, Anhaltsku, v Berlíně a v Mecklenburgsku předním, Pomořansku. Proč, pane Handle, triumfovaly formace na opačných polech politického spektra? Na východě zvítězila krajně pravicová Alternativa pro Německo AFD, Berlín ovládla levice.
13: Myslím si, že těch odpovědí nebo těch faktů je hodně, pokud jde ale o tu Alternativu pro Německo, čili to je ta pravicová jaksi úchylka nebo výchylka z té německé tradice politické, tak těch důvodů je celá řada. Je to hlavně důvod, řekl bych, sociálně ekonomický. Tam hlasují především lidé, kteří se cítí být tím vývojem německým, ekonomickým, sociálním znevýhodněni. Jsou to často lidé z těch znevýhodněných regionů, selských, zemědělských regionů, kde prostě nefunguje doprava, nefunguje nic. A oni mají pocit, že prostě ten vývoj skutečně jde proti ním. Za druhé jsou to lidé, kteří právě i na základě toho se vidí tu německou demokracii jako vlastně nefunkční. Takže 80% voličů AFD si myslí, že německá demokracie nefunguje. A vlastně když tak, že funguje proti nám, takže prostě není potom problém volit stranu, která je oficiálně nazvaná jakože protidemokratickou, extremistickou. To už nikomu nevadí potom.
12: A jak tedy funguje německá demokracie?
13: Německá demokracie, a to se říká naopak 80% v průměru normálních, těch ostatních občanů Německa, ano, že funguje, že má určité nedostatky, že by bylo dobré to ono zlepšit, ale v zásadě německá demokracie je funkční, ten federální systém, že je funkční, je pomalý, je skutečně zkostnatělý třeba, ale v zásadě funkční. Když to naopak právě voliči AFD z 80% říkají, že není funkční.
12: Předsedou zemského sněmu v Sasko-Anhaltsku se stal Tobias Rausch z Alternativy pro Německo, která tamní volby s přehledem vyhrála, byť nezískala absolutní většinu. Je to první politik této strany v čele některého ze zemských sněmů ve Spolkové republice. Zvedli plně ruku i členové zemské CDU, Křesťansko-demokratické unie, kterou celostátně vede Friedrich Merz, protože to je velká debata.
13: Ano, to je velká debata, protože tam jsou skutečně 4 hlasy, které jsou, bych tak řekl, bezprizorné. Ta volba je tajná, takže představitelé CDU, většina, aspoň teda hlavně samozřejmě Friedrich Merz a další, říkají, že nemůžeme spekulovat, kdo to byl. Nicméně i se samotné CDU, z těch nižších, abych řekl, ešelonů, slyšíme, že ano, že tam probíhaly rozhovory mezi těmi jednotlivými poslanci CDU. CDU, prostě zemská CDU v Sasku-Anhaltsku, je prostě problematická v tom smyslu, jako všechny ostatní zemské teda organizace politických stran, mají velkou míru autonomie a ne vždycky přímo jako nás následují to vedení v Berlíně. Takže tam také to byl dlouhodobý trend a skutečně jaksi je doložitelné, že probíhaly rozhovory, kterými se ostatně AFD pyšní, že měla vždycky dobré kontakty, že má zajištěnou podporu i pro následující volbu předsedy vlády.
12: Podle zmíněného zemského politika pana Rausche, jeho strana se umí poučit z minulosti a těší se na spolupráci se všemi poslanci, tak drolí se tak trochu minimálně teda v tom Sasku-Anhaltsku, pane Handle, takzvaná ta protipožární zeď, Brandmauer, jak se tomu říká v němčině, neboli princip těch stran, které odmítají spolupracovat s AFD.
13: Určitě tam se drolí, jako to vidíme ten příklad, kde dochází k té přímé spolupráci, protože ta požární zeď, protipožární zeď vlastně neměla být jako zastavit vývoj AFD. To zase takhle ambiciozní příklad projekt to nebyl, ale vlastně zastavit možnost té přímé spolupráce CDU s právě s AFD. A tady v tomto konkrétním příkladě v Magdeburgu vidíme, že tam prostě tajně ta spolupráce zjevně tedy probíhá.
12: Mimochodem německý list Bild před pár dny zveřejnil interní strategii Alternativy pro Německo, podle které má tato formace nový plán pro Evropskou unii, pro euro, respektive už není podle tohoto dokumentu údajně vůči společné měně ani vůči setrvání v unii tak kritická. Tak myslíte, že sledujeme nějaký názorový posun u Alternativy pro Německo?
13: Určitě v té otázce Evropské unie tam vidíme trošku jako realističtější přístup, protože konec konců v Německu Evropská unie je populární a euro také je akceptovatelné a akceptované. A nakonec samozřejmě Alternativa pro Německo musí navázat kontakty s německým biznesem na všech úrovních a německý biznes pochopitelně jednoznačně pro zachování eura, protože Německo je exportní mistr Evropy a samozřejmě na tom euru vydělává nejvíc ze všech států Evropské unie.
12: Co dělal, pane Handle, i Saremo, hlava kriminálního gengu, na povolební oslavě vítězství Die Linke levice v Berlíně ve čtvrti Neukölln?
13: Tam bohužel vidíme, že někteří ty noví členové, anebo tedy takový ty radikálnější členové, zejména právě z té strany jako islamistické nebo islámských členů Die Linke, tam jsou prostě ty vazby na některé tyto skupiny. Neznamená to, že by tam byla přímá spolupráce, ale přinejmenším tam jsou, není tam prostě obava se s tím lidmi setkávat a tam skutečně došlo k tomu, že nepozvaný tedy představitel toho klanu přišel, byl potom teda vyveden tou stranou, ta strana samozřejmě se za to mnohokrát omluvila, ale ten fenomén toho, že ta strana má ten strukturální problém, že tam má členské nové členy, velice angažované členy, kteří mají vazby do toho islamistického světa a taky právě antiizraelského světa na té německé politické scéně, to je samozřejmě zátěž pro Die Linke.
12: Příští rok půjdou k urnám v Německu voliči v dalších 5 spolkových zemích, včetně té nejlidnatější severního Porýní Vestfálska. Lze tam očekávat také v této pětici, pane Handle, vzestup alternativy pro Německo?
13: Zejména ty velké země, jako říkáte Severní Porýní Vestfálsko a Dolní Slezsko, tak si myslím, že tam zatím ty výsledky jsou takové, že ano, určitě dojde k posílení AFD, ale nevypadá to, že by mělo dojít k nějaké skutečně lavině. Naopak Hendrik Wüst, předseda zemské vlády Severního Porýní Vestfálska, je skutečně taková jako budoucí jaksi nadějná osoba i pro CDU, i pro německou politiku, protože má velkou podporu, je velice schopný, je to spíš člověk, který je na té straně, abych to řekl, Angely Merkelové v rámci CDU, té tradice Angely Merkelové, to znamená liberálního středu, který vyjednává do všech stran, ne ten posun zpátky do konzervativní pozice, jako se o to pokoušel Friedrich Merz. Takže tam si myslíme, že zřejmě bude teda úspěšný a budeme doufat, že bude teda potom úspěšný i na té spolkové úrovni.
12: No a na čem staví, když říkáte, že by mohl být úspěšný toto křídlo v rámci CDU, jak vlastně by chtěli reagovat tato vládní strana na politiku AFD? Kancléři označuje za destruktivní sílu, která chce Německo destabilizovat, tak nacházejí recept?
13: Určitě na dvou úrovních je Hendrik Wüst úspěšnější než ta spolková politika, aspoň zatím vidíme, umí teda komunikovat, on umí skutečně mluvit s lidmi. Friedrich Merz samozřejmě má svoje kvality určité, ale ta komunikační strategie, kterou on zvolil, je skutečně špatná a to nejen vůči veřejnosti, ale i uvnitř strany. Takže skutečně jemu se nedaří, jak si oslovit lidi, vzít lidi sebou, abych tak řekl politicky. Druhá věc je ta, že taky Hendrik Wüst našel odpovědi na spoustu těch otázek, které před tou zemskou vládou v Severním Porýní Vestfálsku stojí, takže on je poměrně úspěšný ekonomicky, poměrně úspěšný v tom rozvoji infrastruktury, řešení těch hlavních problémů těch velkých měst, takže jemu se daří obojí, abych to řekl, komunikovat a zároveň také předkládat nebo ukazovat lidem, že vlastně ta politika je poměrně úspěšná.
12: Mohlo by to oslabit pozici Friedricha Merze?
13: Tak, to samozřejmě, on je ten hlavní konkurent Friedricha Merze do budoucnosti, ne momentálně, protože má před sebou sám, jak jste říkala správně, volby v dubnu příštího roku, ale samozřejmě to je jasné, že on má tu velkou ambici být teda tím předsedou strany a kancléřem budoucím. A v tomto smyslu, ano, je to konkurent, ale to zase v těch politických stranách německých, ty konkurenční vztahy tam vždycky byly, takže to není nic jako nového, ani nic krizového, to je prostě normalita německé politiky.
12: Vysvětluje Vladimír Handl, znalec německé historie i současnosti.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
12: Rezignovala německá ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Bas, která je spolupředsedkyní vládní sociální demokracie. Jako důvod uvedla úmrtí své nevlastní dcery a útoky vůči své osobě, mimo jiné také z řad koaličních partnerů. Tak jak se tento fakt, pane Handle, může podepsat na stabilitě vládní koalice?
13: No, jako vládní koalice skutečně zažívá jedno kolo za druhým, kdy vlastně, abych tak řekl, je ohrožená i stabilita, je ohrožená to, že ty strany budou ochotny se nadále domlouvat. Vidíme, že to velmi zatížilo tu současnou atmosféru. Takže ano, je to další kolo té krize, abych tak řekl, uvnitř koalice. Neznamená to konec koalice. Vidíme, že samozřejmě nastupuje Alexander Schweitzer, což je schopný politik, který se zabýval dřív i tou sociální politikou, byl ministrem pro sociální věci na zemské úrovni. Takže náhrada se našla, ale ta atmosféra v té koalici je skutečně špatná. A za druhé, samotná SPD bude muset si znovu obnovit vedení, protože odchází Bärbel Bas jako spolupředsedkyně strany, nejen jako ministryně. A to znamená, že koncem roku bude muset SPD si vybrat nové vedení. Lars Klingbeil, současný tedy zbylý spolupředseda, zůstává v funkci do té doby, ale naznačuje, že se bude možná ucházet, ale není to jisté, takže je možné, že nastoupí do vedení SPD nová politická síla a to by mohla být Manuela Schwesig, která je velice populární, ustála volby v Mecklenburgsku, předtím Pomařansku, je teďka hvězdou SPD skutečně. A to by teda pro Friedricha Merze byl problém, protože ona je teda docela výrazný kritik těch reform, které se snaží Friedrich Merz prosadit.
12: Svého času byl velkou hvězdou a oprávněně Gerhard Schröder, bývalý spolkový kancléř, který ovšem nyní vyvolává v Německu pobouření nejenom u kancléře Friedricha Merce. Gerhard Schröder před pár dny osobně popřál ruskému prezidentovi Putinovi k narozeninám. 82letý bývalý lídr sociální demokracie se stal členem dozorčí rady maloobchodního řetězce Hyperglobus. Ten provozuje v Moskvě a okolí přes 20 obchodů, přibližně se 10 000 zaměstnanci. Co tomu říkáte, pane Handle? Jak rozumíte vůbec postojům pana Schrödera?
13: Nerozumím. Skutečně je to pát osobnosti, která byla vlastně významná i pro SPD, pro Německo, ale i pro Českou republiku. On nám pomohl v té době urovnání toho, jaksi uspořádání našich vztahů a vyrovnání se s minulostí. Skutečně byl vždycky na naší straně v tomto smyslu. Pomohl České republice a ostatním středovýchodním zemím na cestě do Evropské unie. Čili on byl skutečně konstruktivní, významný politik. Dneska skutečně to je pát osobnosti, jak teda morální, tak teda osobní, do té nějaké bezvýznamnosti bývalé celebrity, která prostě hledá si akorát nějaké uznání tam, kde vlastně nikdo jiný by to uznání radši nehledal. A drží se teda svého přátelství, osobního přátelství s Vladimírem Putinem, přestože Putin je teda zjevně teda válečný zločinec.
12: Gerhard Schröder po odchodu z politiky působil také v orgánech energetického gigantu Rosneft a v projektu plynovodu Nord Stream, spojeného s ruským Gazpromem. Jak byste, pane Handle, ohodnotil vůbec pozici Berlína vůči Moskvě? Mimochodem, jak mohou ty obchodní vztahy mezi Německem a Ruskem přetrvávat navzdory válce a sankcí?
13: Vladimír Putin skutečně provedl neuvěřitelnou věc, která byla skutečně absolutně nečekaná, zničil německo-ruské vztahy. Zničil je a dlouhodobě, protože skutečně Německo bylo hlavní, jaksi spojenec nebo partner Ruska v Evropě, uvádělo Rusko do Evropy, do G7 a do všech těchto struktur. Zavázalo se, dokonce se vydalo na pospas, abych tak řekl, té ekonomické nebo energetické závislosti vůči Rusku, protože to byl ten jaksi výraz té důvěry v to, že je možné vzájemnými zájmy a vazbami udržet Rusko v nějaké té normalitě a vyhnout se tomu, aby ta Rusko šlo do nějaké války. To všechno Vladimír Putin zničil s tím, že si myslel, že Německo bude první, kdo se vzdá tomu odporu a že vlastně se přikloní na ruskou stranu právě kvůli své závislosti. Německo Rusko překvapilo, Putina překvapilo, Německo se postavilo proti a je teďka hlavním pilířem toho odporu a podpory Ukrajiny proti Putinovi a to je samozřejmě absolutní polarizace, takže Německo je teďka nejnenáviděnější stát v ruské politice a v Rusku vůbec, jako ten hlavní nepřítel ruský, i když to, jak říkám, byl dříve nejangažovanější partner Ruska a ruské společnosti, včetně emoční blízkosti, investic a všeho.
12: Vysvětluje Vladimír Handl, docent na katedře německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
4: Jak to vidí?
12: Jako roli hraje Německo v evropské politice, nebo jakou by chtělo hrát, pane Handle?
13: Tak zatím hraje spíš takovou tu stabilizační roli status quo. Není skutečně nějakým jaksi odvážným reformátorem Evropské unie. Nicméně v poslední době přece jenom začíná být aktivnější například a odvážnější, abych to řekl, například v tom, jak se staví vůči teda vztahům Evropy a Číny, kde začíná společně s Francií tlačit na to, aby teda byly opatření, razantnější opatření vůči teda tomu deficitu v obchodě s Čínou. Vidíme, že se snaží sjednocovat Evropu například ve vztahu s Donaldem Trumpem, který je samozřejmě pro Evropu velice problematický a pro německou politiku velice problematický. Nicméně důležitý, protože to je garant té strategické bezpečnosti Evropy. Takže Německo tady se jaksi angažuje, snaží, ale v zásadě bych řekl, že spíš, a zase je to zajímavé, Merkel, který nastupoval do vlády jako anti-Merkel, tak on vlastně pokračuje spíš v té středové status quo politice Angely Merkelové, která nezdůrazňuje nadnárodní princip Evropské unie, spíš ten mezivládní princip, čili zachování role národního státu.
12: Jaká je vůbec představa německého establishmentu o Evropské unii, o jejím dalším fungování, o zahraniční politice, obranné politice?
13: Určitě zejména teda posílení a prohloubení toho jednotného vnitřního trhu, protože Německo stejně jako my jsme exportéři v rámci Evropy a jsme na tom závislí, takže to je něco, co by Německo rádo, jak se v tom pokročilo bez sporu. Pokud jde o tu zahraniční politiku, pochopitelně vidíme, že Německo je na té straně, snaží se udržet teda funkčnost NATO a funkčnost těch strategických vztahů se Spojenými státy, ale už se poučilo natolik, že ví, že tady prostě musí být vlastní schopnost Evropy se bránit perspektivně. Dneska to je spíš na té úrovni jako konvenční, kde ano, Německo se staví, chce být největší armádou, konvenční armádou Evropy. A to je také vlastně, ale součást toho je to, že toto má být ta role Evropy vůbec v rámci NATO. Američané neodcházejí, pokud jde o ty jaderné strategické garance, ale odcházejí, pokud jde o konvenční odstrašení. A to konvenční odstrašení je právě něco, na čem teďka Německo hodně pracuje. Co zatím nevidíme, a to je to, že nějak úplně si neuvědomují to, že ten jejich obrovský nárůst zbrojního rozpočtu nebo obraného rozpočtu přece jenom vyvolává zejména v Polsku, ve Francii určité jak se obavy. A my bychom vlastně potřebovali, aby Německo třeba například souhlasilo s tím, že bude společné evropské zadlužení i pro ty ostatní státy, aby i ostatní státy mohly vojensky růst, nejen Německo. A tady vidím, že právě ta zdrženlivost, to status quo politik, jak říkám, německá, že trvá.
12: Pan Handle, minimálně dvakrát jste zmínil jméno někdejší spolkové kancléřky Angely Merkelové a také šéfky Křesťansko-demokratické unie. Hraje ještě nějakou roli v německé politice?
13: Skutečně jako přímo politickou roli ne. V poslední době se více vyjadřuje k politice, ale velice, velice zdrženlivě opatrně. Spíš hovoří o těch principech politiky, o těch hodnotách politiky, o tom, jak ona vnímala a vnímá politiku, ale ne, skutečně nehodnotí. Skutečně má velice disciplinovaný přístup k té politice, nehodnotí Friedricha Merce ani současnou vládu.
12: Mírovou cenu německých knihkupců převzal na závěr frankfurtského veletrhu britsko-francouzský právník a spisovatel Philip Sand, a to za boj za lidská práva a porozumění. Píše bestsellery o nacistech, o právnicích, kteří po druhé světové válce definovali pojem genocida. Přednáší také na univerzitě College London. Věnuje se obhajobě lidských práv při Mezinárodním soudním dvoře v Hágu. A tento potomek obětí holokaustu při převzetí ceny, kde byl přítomen spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier, kritizoval, cituji, hlasité mlčení Německa o tom, co Izrael páchá v Gaze a na západním břehu Jordánu. Pane Handle, jaká je německá politika vůči Izraeli?
13: Německo má velice složitý vztah vůči Izraeli v tom smyslu, že má, aby řekl tak, historicky svázané ruce, skutečně se nedovoluje přímo kritizovat Izrael právě kvůli teda genocidě Židů během druhé světové války. Všechnu tu kritiku, kterou německá samozřejmě politika také sdílí, pokud jde o to, jak se chová Netanyahuova vláda v Gaze, tak vlastně tu, jak si ventiluje přes Evropskou unii, čili vlastně prostřednictvím Evropské unie se vyjádřuje spíš než individuálně. Viděli jsme některá vyjádření přece jenom i na té individuální úrovni, ale velice opatrná. A teď naopak si kompenzuje, abych tak trošku řekl, ten vztah vůči Izraeli, ta německá politická scéna tím bojem o vytváření zemské vlády v Berlíně, kde prostě ta otázka vztahu k Židům a k Izraeli skutečně znova je. A tam CDU naopak je zase pevně na té straně Izraeli, kde prostě kritizuje levic za to, že z antisemitismu, což bych řekl, že v té obecnosti neplatí, není to správné takhle to spláchnout jako jedním názvem, je to složitý problém, ale ne tak to jednoduchý. Ale tam vidíme, že ta otázka vztahu k Izraeli je skutečně dělíckem politické scény.
12: Pane Handle, během našeho rozhovoru jsme se dotkli celé řady témat, ať už domácích, co se týče německé politiky nebo její zahraniční politiky. Které jsou podle vás ty nejpalčivější problémy, které země řeší?
13: Dneska to je bezesporu hospodářství, potřebuje skutečně návrat Německa k tomu hospodářskému růstu, dynamice. Daří se teď, ten odhad je asi 1,3% letošního roku, 1,1% příštím roce, takže určitý mírný nárůst tady, ale je hodně spojený s tím velkým zadlužením, které si Německo na sebe vzalo. Německo si mohlo vzít to zadlužení, protože je nejsilnější ekonomika, takže ona má jediný stát Evropy, který má peníze na to, aby tedy se zadlužil a investoval do obrany a do ekonomiky, do infrastruktury. Ale zatím to je skutečně, ten růst je pomalý. Druhá věc jsou reformy. Jestli reformy se nepodaří prosadit, strukturální reformy německé ekonomiky, tak samozřejmě žádné zadlužení, žádné investice státní prostě nepomohou. A samozřejmě potom tedy Německo potřebuje jak si budovat také domácí teda tu politickou scénu tak, aby teda získalo tu důvěru veřejnosti a aby také posílilo důvěru těch ostatních evropských států vůči Německu, protože Německo samozřejmě si je vědomo, že samo nic Evropy nezmůže, takže musí sebou brát ty svoje partnery a má partnery poměrně slabé, Francii, Itálii a tak dále. Není to prostě jednoduchá konstelace, ve které se Německo musí udržet a musí hrát tu jednocující, spojující roli.
12: Koho byste označil, pane Handle, za největšího spojence Německa aktuálně?
13: To je docela těžká otázka, protože Německo nemá teď, myslím, úplně nejbližšího. Samozřejmě určitě je Francie, bez Francie prostě se Evropa nepohne, takže Německo se musí snažit o Francii a zase bych řekl, že Friedrich Merz tady není úplně úspěšný v tom, jak pracuje s Francií, ale roste role v té bezpečnostní oblasti opět Velká Británie, byla nedávno návštěva britského premiéra v Berlíně, skutečně velice úspěšná. Německo se musí snažit o Polsko, které je jako takový zase sjednocujícím mostem směrem na východ. A tam ty vztahy jsou teďka v dobrém stavu, ale ne ideální a navíc budou také polské volby, takže Německo momentálně je ve stavu, kde prostě musí na všechny strany jako investovat do těch politických vztahů a nemyslím si, že by úplně Friedrich Merz v tomto byl úplně úspěšný.
12: Konstatuje Vladimír Handl, docent katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za vaše vysvětlení, za vaše názory a přeji vše dobré.
13: Děkuji ještě jednou za pozvání, přeji hezký den, naslánou.
12: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
5: Dobrý den, 1:30.
4: Český rozhlas Plus.
5: Energetická společnost ČES se kvůli zablokování části podílu v kauze Diag Human bude bránit u soudu. V reakci to Českému rozhlasu napsal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Polostátní firma je podle něj přesvědčená, že uspěje je. Diag Human se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. V Jablonci nad Nisou bude na magistrátu další 4 roky pokračovat dosavadní koalice. Na spolupráci se znovu dohodli zástupci starostů pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů. Primátorem bude dále lídr ODS Miloš Bele. Hnutí ANO zůstane v opozici, přestože volby ve městě znovu vyhrálo. Rusko útočilo na Kyjev a západní Ukrajinu. Vypálilo rakety, raketodrony a proudové nepilotované letouny. V oblastním centru Rivne dron narazil do školní budovy. Ukrajinské úřady hlásí oběti i raněné. Maďarský parlament schválil zmírnění zákona na ochranu dětí, který před 5 lety prosadila tehdejší vláda Viktora Orbána. Novela ruší omezení týkající se zobrazování homosexuality a změny pohlaví. Původní pravidla vyvolala spor s Evropskou unií. Pro změnu hlasovala většina poslanců, proti byl mimo jiné Orbánův Fidesz. Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně dál komplikuje dopravu. Policisté dnes na několika křižovatkách nechali vypnout semafory a dopravu řídili sami, aby mohli lépe reagovat na aktuální situaci. 40-denní oprava tunelu začala včera. Problémy způsobuje hlavně v dopravní špičce. Tady jsou na plusu další dopravní informace. Na příjezdu do Prahy brněnskou D1 trvají potíže a dlouhé zdržení od Čestlic z 8. kilometru. Přes 30 minut se jede krokem k nehodě na úrovni obchodního centra Chodov. Po střetu 2 kamionů s dodávkou se stále projíždí jenom levým pruhem. V Koloně teď navíc počítejte s čerstvou nehodou těsně za sjezdem na Průhonice. Na 6.5 kilometru se srazil kamion s osobním autem. Blokují pravý i prostřední pruh, i tam se jede pouze levým. Na D1 z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Domašov. Na kilometru 173 se dojíždí do kratší kolony. V omezení na kilometru 173,5 řeší drobnější nehodu. Projíždí se pouze jedním pruhem, zdržení teď není dlouhé, je to v řádech minut. Severovýchod metropole zůstává značně ucpaný kvůli omezení na konci Kbelské ulice směrem k D8. První část nesouvislé fronty začíná už na jižní spojce za Spořilovem. Tam brzdí hlavně nákladní soupravy, osobní auta o kousek dál na úrovni Záběhlic. A potíže dál působí i omezení ve spojovací ulici v Praze. Kolonu čekejte už v Českobrodské před Jarovem. Dobře dojďte. Zítra má být zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm anebo přeháňkami. Během dopoledne od západu ustávání srážek. Odpoledne čekáme postupně místy až polojasno, teploty 13 až 18, na horách kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
14: Teď začíná úterní Věda Plus. Vítejte u našeho pravidelného magazínu o vědě, co dnes se do něj vejde. Betonový prach. Probereme, jak ho můžou zpracovat bakterie a vytvořit z něj třeba cihly. Podíváme se dále na digitálního zaměstnance, jak bude vypadat po odchodu člověka, kde končí firemní paměť a začíná profesní identita. A celosvětový průzkum invazivních druhů ukázal, že většina lidí je nezná a jejich regulaci příliš nepodporuje. Co to znamená? Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
4: Věda Plus.
14: Odpadní betonový prach by už nemusel končit na skládkách. Čeští vědci přišli na způsob, jak z něj opět vytvořit pevný stavební materiál, a to bez použití cementu. Stačí k němu přidat bakterii, která funguje jako jakési přírodní lepidlo. V současnosti se jemný betonový prach prakticky nerecykluje. A to přesto, že podle vědců tvoří až třetinu stavebního odpadu.
15: Tento jemný drcený beton pochází z dálnice D1, konkrétně ze 101. kilometru. A vidíte, že je to opravdu velmi, velmi jemný prášek, který v současné době nemá využití.
16: Takový moučkový cukor, akorát v šedé barvě.
15: Ano. A my jsme pomocí bakterií z něho byli schopné vytvořit takovéto krychličky. Ty nejlepší vzorky dosahovaly k okolo 40% pevnosti porobetonu.
16: Ukazuje mi Hana Stiborová z Ústavu biochemie a mikrobiologie Vysoké školy chemicko-technologické, která do výzkumu zapojila i svou koupelnu, respektive odpad z její rekonstrukce.
15: Nabrala jsem si jemný drcený demoliční odpad z naší koupelny a když si zkusíte tady, tak je tam i jemný prášek, i trošku větší zrníčka, úlomky kachliček, takže tam můžete cítit, že tam jsou i ostřejší částečky.
16: Je to tam i slyšet, že tam něco je, že tam jsou nějaké kousíčky, zatímco u toho prachu, tak to je skutečně jenom čistý prášek.
15: No a tady máme vlastně ten materiál, který se nám zase podařil vytvořit a když vidíte, tak opravdu s ním takhle můžeme poťukat a je to vlastně taková opravdu pevná cihla.
16: Cihla z vaší koupelny, z vašeho prášku.
15: Přesně tak. My jsme k tomu použili bakterie, které jsou schopné tvořit krystaly uhličitanu vápenatého. Je to něco jako lepidlo, kdy ty jemné částečky spojí dohromady a vytvoří z toho kompaktní soudružný materiál.
16: Mikrobiologové vyzkoušeli různé druhy bakterií, dokonce i z koněpruských jeskyní, než našli ty správné.
17: To jsou kolonie bakterie Sutcliffeella coli v tomto případě.
16: Vidím takové bílé šmouhy, ale to je právě ta bakterie.
17: Za sterilních podmínek ji přendáme do tekutého média obsahujícího živiny a zdroj vápenatých jontů. Bakterie v něm může dobře růst a být aktivní.
16: Kristýna Kliková teď bere tu bakterii, což je vlastně, tady vidím, žlutá tekutina.
17: Ano, jedná se o bakteriální suspenzi. Bakterie narostla. Teď nabírám jemně drcený beton, dávám ho do speciálně připravené nádoby. Teď tam přidávám bakteriální suspenzi.
16: Teď už vidíme, že je to taková jako tuší směs, něco jako malta.
17: Součástí té bakteriální suspenze jsou i vápenaté jonty, které bakterie využije ke srážení toho uhličitanu vápenatého.
16: Jak dlouho se v tom bude lebedit?
17: V řádu dnů 10 až 20 dnů.
16: Nově vzniklý materiál pak odborníci z Davidské VŠHT posílají jen o pár stovek metrů dál na fakultu stavební ČVUT. A tady jednotlivé krychličky čekají zkoušky pevnosti, ale začíná se kontrolou pod elektronovým mikroskopem.
18: Vzoreček nalepíme na lepivý uhlíkový terč, který umístíme do stěny a ten zajede do elektronového mikroskopu. Všechno musí probíhat ve vysokém váku, aby nedošlo k nějaké kontaminaci.
16: Petr Holeček si teď připravil ten vzoreček a koukáte dovnitř, co vidíte?
18: Můžeme vidět zrna toho drceného betonu, která jsou obalená v různých typech krystalů. Můžeme tady vidět krystaly kalcitu, aragonitu, bateritu.
16: Takže to je přesně to, co chcete, aby z toho původního betonového prášku vzniklo. Takže tady ten vzoreček je něco, s čím se dá dál pracovat?
18: Ano, přesně takovou tu krystalovou strukturu hledáme a teď může vzorek jít na další zkoušky.
16: Aby bylo možné recyklovat betonový prach pomocí bakterií, čeká odborníky ještě hodně testování pro zvýšení pevnosti nového materiálu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
14: Zpevňování stavebního materiálu pomocí bakterií je, jak jsme mohli slyšet, zajímavým trendem budoucnosti. Podle odborníků je to relativně levná a ekologická varianta. Čeští experti jako první vyzkoušeli bakterie i na problematický betonový prach, který vzniká hlavně při demolicích. Jak říká v rozhovoru s vědeckou reportérkou Evou Kézrovou Václav Nežerka z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického, tato cesta je dobrá i pro lidské zdraví.
19: Není potřeba tento prášek jenom zužitkovat, ale je dobré se ho i jako zbavit, aby neexistoval, protože ho může odnášet vítr a nikdo nechce dýchat takto jemné prachové částice.
16: Jak se zatím zpracovává nebo využívá teď?
19: Doposud se skládkuje, případně se využívá pro zpevnění například příjezdových cest, ale to jsou spíš ty větší částečky.
16: Jak velké množství je v tom stavebním odpadu toho betonového prášku, se kterým se zatím nedá pořádně nic dělat?
19: Je toho zhruba 30 až 40% toho celkového objemu. Přímo toho čistého betonového, ten se málo kdy získá. To musí být z nějakých výbrusů, nebo třeba když se skutečně rekonstruuje velká betonová podlaha, dálnice a podobně, tak v tu chvíli dostane člověk čistý betonový prášek, ale většinou je ten prášek nějakým způsobem kontaminovaný. Co my častěji vidíme, je směs, kde máme kousky betonu, malty, což je chemicky velmi podobné, ale máme tam třeba i kusy cihel a dlaždíček. Takže tohle je směr, kterým se teď vydáváme.
16: Jak obvyklé je to, že stavební materiály se zpracovávají pomocí bakterií?
19: No moc obvyklé to není. Tady ten projekt je z kategorie exotických. Nemoc lidí se věnuje tomu, aby používalo bakterie ke spojování zrn nebo k jakýkoliv jiný aplikací. Nicméně není to úplná novinka, protože už delší dobu a i na fakultě stavební jsme se zabývali remediací betonových prvků pomocí bakterií. To znamená, že ty bakterie jsou uvnitř a čekají, než vznikne trhlina. A jakmile se tak stane, tak ty spory se aktivují a vytvoří produkty, které zahojí tu trhlinu. Existují pilotní projekty, kde se například do betonových konstrukcí typu přehrad nebo silnic dávají tyto bakterie právě pro případ, že by vznikly mikrotrhliny, aby ty bakterie se aktivovaly a zacelily tyto trhliny.
16: Věřili, že bakterie jsou schopny zpracovat betonový prášek, který je zatím jako nevyužitelný odpad. Co je potřeba udělat ještě k tomu, aby se ta kostička, kterou jsme tady viděli, ta pevná, dala využít i v praxi, třeba ve stavebnictví? Jak je k tomu ještě daleko? Co musíte všechno ještě udělat?
19: V první řadě musíme pokračovat s vývojem tak, aby ty pevnosti, kterých dosahuje ten spojený materiál, byly dostatečně velké pro to, aby mohly být využity ve stavebnictví. Nemusí to být nutně pro nosné prvky, můžou to být například příčky, ale i tam potřebujeme dosáhnout nějakých pevností, integrity vzorku a homogenity toho vzorku. To znamená, že on musí být v celém svém objemu spolehlivě pevný.
16: To znamená, že musíte hledat zase nějaké jiné, řekněme, živiny pro ty bakterie nebo možná i způsob zpracování nebo něco jiného, nebo co budete dělat?
19: Těch cest je spousta, ať je to výběr kmenu těch bakterií, ať je to způsob, jakým ty bakterie dostáváme do toho prášku, do té směsi, ale může to být třeba i využití nějakých pomocných prvků, to znamená nějaký výstuž, že zkoušeli jsme vlákna a podobné techniky, jakým způsobem zvýšit tu pevnost toho vzorku. A ta pevnost nemusí být jenom tlaková, respektive ono v tlakové zkoušce zjistíme hodně, ale může to být třeba i odolnost vůči otěru, může to být odolnost vůči tahu.
16: U jakých materiálů se ještě využívají bakterie pro recyklování?
19: V podstatě u všech materiálů, které pro ně nejsou toxické a které jsou sypké, aby se spojily. Třeba historicky se používalo pro zpevnění zemin. To znamená, že máme nějaký násyp, který nemá dostatečnou pevnost a je potřeba ho zpevnit, tak se zalil roztokem těch bakterií. Jenomže po takovémto druhu zpevnění se dosáhne dostatečné pevnosti, co se týká jako zemního tělesa, ale pro stavební materiál toto dostatečné není. A to je vlastně jako největší výzva v tom našem projektu, kdy my jsme si dali za cíl dosahovat pevností stavebních materiálů, třeba toho porobetonu.
16: Uzavírá Václav Nežerka z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Teď se zaměříme na to, jak mění život umělá inteligence. Zaměstnanec může odejít z firmy, jeho pracovní postupy a zkušenosti v ní ale mohou zůstat. AI dnes umožňuje na základě pracovních záznamů napodobovat jeho slovník, způsob komunikace, hlas nebo některé rozhodovací postupy. Firma tak může vytvořit jakéhosi digitálního dvojníka, který pracuje dál i pod odchodu původního zaměstnance. Kde ale končí oprávněné uchovávání firemního know-how a začíná neoprávněné využívání profesní identity člověka? To jsou otázky, které probereme s mým hostem, kterým je právník a publicista Dominik Šlemr, spoluautor e-knihy 0,99 člověka, rizika světa, v němž rozhodují stroje. Dobrý den, vítejte ve studiu.
20: Dobrý den, paní moderátorko, zdravím všechny posluchače a děkuji za pozvání.
14: Můžete na úvod uvést konkrétní příklad zaměstnání nebo profese, kde by takový spor mezi uchováváním firemního know-how a ochranou profesní identity člověka mohl vzniknout, v jaké oblasti?
20: Tak například představme si technika, který se píše návod a firma si návod ponechá. Technik třeba potom odejde z toho zaměstnání. Pak ale umělá inteligence začne radit zákazníkům jménem technika na základě informací, které extrahuje z toho návodu. Zákazník má dojem, že mluví přímo s technikem. A tady už vidím právní problém, protože samotné právo firmy používat návod nestačí k vystupování za technika.
14: No, tak co si vlastně firma smí po odchodu zaměstnance ponechat a dál využívat? Je to někde specifikováno?
20: Zcela přesně specifikováno to není, ale firma si zpravidla může ponechat výsledky pracovních úkolů a dál je používat. Třeba návody, dokumentaci nebo aplikace. To ale neznamená uchovávat všechno navždy a používat materiály k čemukoliv. Například hotový výrobek může firmě také zůstat. Zkušenosti a zručnost si ale odnáší pracovník.
14: Ano, právě ještě bychom možná si mohli upřesnit ty pojmy digitální dvojník zaměstnance, co si pod tím máme představit, ze jakých podmínek je vůbec legální takovýhle nástroj vytvořit a provozovat.
20: Tak zpravidla to bude legální, pokud s tím ten zaměstnanec souhlasí. Nicméně mohou ve firmě zůstat původní dokumenty, které tam nechá pracovník, pokud je firma smí uchovávat, avšak neoprávněné napodobování má firma na žádost zaměstnance ukončit. Třeba kdyby přejmenovala jenom dvojníka, tak to nestačí.
14: A bývalý zaměstnanec má právo požadovat třeba vypnutí právě toho svého digitálního dvojníka, aniž by firma musela třeba tu veškerou dokumentaci, kterou vytvořil, smazat?
20: Tak děkuju za otázku. Budeme tu mluvit o modelovém případu. Konkrétní český spor ani rozsudek o dvojníkovi bývalého zaměstnance zatím neznám. Bývalý zaměstnanec se může bránit zneužití své identity. Nemá ale automaticky právo vypnout celý systém. A to, co už dvojník vytvořil, návod může zůstat, pokud ho firma smí používat. Pokud odpověď vypadá jako moje, chci jasné upozornění. Odpověď vytvořila umělá inteligence, nejsou to moje slova. Klamavé nebo protiprávní výstupy může být nutné stáhnout nebo smazat.
14: Ano, no to už se asi dostáváme do hodně složitých právnických, možná i kliček nebo vysvětlení, jak se vůbec z toho právního pohledu rozlišuje mezi obchodním tajemstvím firmy a zkušenostmi nebo dovednostmi, které zaměstnanec během své práce získal.
20: Tak jestli dovolíte, umělá inteligence se vyvíjí a dostává do běžného života velmi rychle. Mám ale obavu, že dnes ještě nedokážeme domyslet do detailu všechny právní důsledky, které se mohou projevit až za několik let. Zároveň ale nezačínáme na zelené louce. Máme tady ochranu osobnosti, pravidla pro osobní údaje i autorské právo, dokonce existuje také evropská pravidla přímo pro umělou inteligenci. Z právního pohledu je ale teď důležité sledovat, jak tato pravidla obstojí v nových situacích.
14: Mm-hmm. No tak do jaké míry je tedy ta právní úprava, kterou v současnosti máme k dispozici na ty podobné situace s nějakým digitálním dvojníkem a podobně připravena? Poskytují stávající pravidla zaměstnancům dostatečnou ochranu nebo v téhle oblasti vznikají právní mezery.
20: Je to přesně, jak říkáte, existuje zde určitá právní mezera. To právo je roztříštěno do různých úseků. Neexistuje zde jakási celistvá úprava na ochranu osobnosti člověka před digitálním dvojníkem. Samozřejmě jednotlivé právní předpisy by se daly uplatnit, ale nic souhrnného tu není a hlavně k tomu nemáme ještě žádnou judikaturu, protože žádný takový případ se zatím neřešil.
14: Mm-hmm. Tak to by asi se dost rychle, by asi něco podobného vzniklo, pokud by k tomu došlo. No, má zaměstnanec vlastně právo na to, aby po odchodu z firmy zaměstnavatel vymazal jeho osobní údaje, které případně si může uchovat i bez jeho souhlasu?
20: Samozřejmě na to právo má. Tady bych to rozdělil na dva okruhy, právní a praktický. Já jako zaměstnanec nemusím znát všechny paragrafy, ale potřebuji se umět zeptat. Z právního hlediska bych se zajímal o svoje údaje, jak jste říkala. Co firma uchovává, proč a jak dlouho? Používá moje e-maily k učení umělé inteligence? Má k tomu právo? Má systém vystupovat mým jménem? A co bude po mém odchodu? Prakticky bych si zjistil pravidla ve firmě, které nástroje smím používat a co do nich zadávat. Nad to bych posluchačům poradil, aby do pracovní aplikace nezadávali soukromé dotazy. Ptal bych se zaměstnavatele i na zaškolení a tempo práce. Zvládnu bez umělé inteligence stejné tempo jako kolegové, kteří ji nepoužívají?
14: Ano, tak to jsou určitě praktické dotazy. Ještě na závěr, jak vůbec umělá inteligence mění taková pracovní prostředí a práva zaměstnanců i zaměstnavatelů?
20: Tak děkuji za otázku. Tady samozřejmě to má velký vliv na práva zaměstnanců, na pracovní prostředí, protože, jak už jsem nastínil, může se naskytnout situace, kdy někdo není schopen nebo nechce používat nástroje umělé inteligence. Pak přirozeně v té práci zaostává za jinými kolegy, kteří tyto nástroje používá. Ale já bych tomu rád dodal, že je důležité nepřestávat sám přemýšlet. Umělá inteligence umí odpovědět přesvědčivě, i když se mýlí. Dokáže si vymyslet čísla, paragrafy nebo rozhodnutí soudu. Důležité údaje si proto vždy ověřujte. Když chybu zachytí šéf před odesláním, třeba nějakého dokumentu, je to ještě ta lepší varianta.
14: Ano, tak určitou obezřetnost, kterou bychom měli mít při používání umělé inteligence, doporučuje i právník a publicista Dominik Šlemr, spoluautor e-knihy 0,99 člověka, rizika světa, v němž rozhodují stroje. Děkuji, že jste přišel do studia. Mějte se hezky, nashledanou.
20: Děkuji za pozvání i rozhovor. Vám i posluchačům přeji hezký den.
14: My pokračujeme dál ve Vědě Plus. Nyní se zaměříme na naše zdraví. Lidé by se od lékařů mohli jednou dozvědět o srdečním selhání ještě mnohem dřív, než nastane. Ukazuje to výzkum mladé vědkyně z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd Zuzany Koščové. Zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné signály srdce. Za svou práci získala první místo v mezinárodní soutěži mladých výzkumníků v kardiologii.
0: Máme tu zariadenie, ktoré ukazuje elektrickú aktivitu srdca, ako sa šíri sieňami a komorami, takzvané EKG.
21: Zuzana Koščová z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné známky srdečního selhání. Jak výzkum funguje, přibližuje vedoucí její výzkumné skupiny Filip Plešinger.
22: Cílem je rozpoznat u lidí, kteří mají srdeční selhání, zhoršení stavu. A tím pádem ten výzkum tak se právě zabývá odhadem, jestli ten stav se zhorší, anebo třeba i u lidí, kteří ten stav ještě nemají, takže třeba přijde.
23: My teď jsme u vás v laboratoři, pozorujeme tři vlnovky pod sebou, které ukazují srdeční aktivitu.
0: Zároveň se pozeráme na mapu vysokofrekvenčného EKG, která ukazuje, ako ľavá a pravá komora fungují spolu, protože pacienti, kteří mají srdcové zlyhanie, mají většinou disynchronné komory.
21: To znamená, že jedna se nastartuje dříve jako druhá.
0: Potom má pacient větší pravděpodobnost na to, že mu zlyhá srdce.
21: Za svůj výzkum získala Zuzana Koščová první místo v mezinárodní soutěži mladých kardiologických výzkumníků Rosanna Degani Young Investigator Award v Madridu. Její metoda nespoléhá na jediné měření, ale sleduje, jak se EKG konkrétního pacienta mění v čase. Data pak pomáhá zpracovat jí navržená neuronová síť, tedy umělá inteligence.
0: Používáme takzvanou longitudální analýzu, kdy pacient přijde několikrát za jisté období ku kardiologovi, po případě je hospitalizovaný po infarkte myokardu alebo chodí ku svojmu praktikovi. Vlastně ty EKG se zaznamenávají a v ideálnom případě ukladají do databáze.
21: Takže pacient v určitém věku nebo po nějaké zdravotní události chodí k praktikovi nebo k kardiologovi, ke svému lékaři, ten mu postupně měří EKG v jednom roce, ve druhém roce, ve třetím roce a vy na základě toho, že tyhle data spojíte a analyzujete, tak dokážete odhadnout, jestli by například v brzké době, ať už za měsíc nebo za rok, mohlo dojít k potenciálnímu srdečnímu selhání.
0: My jsme schopni extrahovat EKG a pozrieť se na vývoj pacienta v čase a či nastává nějaké zhoršení u toho pacienta, jaký je trend v tom EKG a těch digitálních biomarkerů.
21: Metoda je zatím ve fázi výzkumu. Do budoucna by ale mohla pomoct nejen včas odhalit riziko srdečních selhání, ale také mu předcházet, vysvětluje Filip Plešinger.
22: V momentě, kdyby praktik takovýhle nástroj měl, tak když mi ukáže, že mám vyšší riziko srdečního selhání v horizontu 5 let, pokud já se jako pacient rozhodnu takovou informaci přijmout a zařídit se podle rad praktika, tak si dovedu představit, že to může mít velice pozitivní efekt potom na populaci.
21: Včasné odhalení rizika je důležité i proto, že populace stárne a počet srdečních onemocnění podle statistik stále stoupá, doplňuje Koščová.
0: Srdcovým zlyhaním trpí na světě přibližně 64 milionů lidí a to je velká zátěž na zdravotnictvo, takže proto chceme predikovat srdcové zlyhání ještě předtím, ako přijde, aby mohla nastat případná intervencia u těchto pacientů.
21: Výzkumná skupina už dříve vyvinula například supercitlivé EKG, které dokáže odhalit i změny, které běžné přístroje nezachytí. Výzkum Zuzany Koščové má ale jinou výhodu. Stačí mu data z dlouhodobého měření běžného EKG, které mají k dispozici i praktičtí lékaři. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
14: Stále posloucháte Vědu plus. Mýval severní, sršeň asijská nebo pajasan žláznatý. Uvést aspoň jeden druh, který je invazní, dokáže méně než polovina lidí. Ukázal to celosvětový průzkum mezi více než 20 tisíci respondenty z 54 zemí světa. Také podpora opatření zaměřených na regulaci těchto druhů je nízká. Přitom invazní nepůvodní druhy mají závažné dopady na přírodu i lidské zdraví a ekonomiku. Proč mají lidé tak malé povědomí o invazních druzích a jak by se to dalo změnit? Budeme se ptát jednoho z vedoucích autorů studie Petra Piška z Botanického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
1: Dobrý den.
14: 40% lidí tedy podle průzkumu dokázalo uvést aspoň jeden invazní nepůvodní druh, který se vyskytuje v jejich zemi. Jak si v průzkumu vedli Češi a lišily se výsledky výrazně v jednotlivých státech?
1: Tak Češi si vedli lehce nadprůměrně, protože v Česku to bylo nějakých 46% lidí, kteří byli schopni vyjmenovat alespoň jeden invazní druh a zhruba 2/3 lidí považují invaze za závažný problém. Ale jinak celkově jsme si vedli tak jako spíš průměrně. A cílem té studie nebylo srovnávat jednotlivé země, dělat žebříček z jednotlivých zemí, protože se ukázalo, že vlastně úplně jiné faktory určují to, jak moc jsou lidé si vědomi problému invazí. Byly to jiné faktory než národní příslušnost, řekněme.
14: Tak jaké faktory tedy to určují?
1: Tady se ukázaly poměrně velký rozdíl mezi tím, že větší počet invazních druhů byli schopni vyjmenovat lidé s vyšším vzděláním, lidé starší a žijících ve větších městech. To byl takový hlavní faktory, které určovaly to, nakolik to povědomí v té populaci je nebo spíše není.
14: Ostatní, nebo čím si to vysvětlujete, tedy vzdělání asi je jasné a překvapilo mě, že spíše ve městech a starší lidé o tom vědí. Myslela jsem si, že možná spíše mladší, že se to bude učit ve školách.
1: No, to já si myslím, že tohle to spíš odráží to, že možná starší lidé víc sledují taková ta tradiční média, jako je televize nebo rozhlas, kde se třeba o té problematice poměrně často mluví. Na internetu je toho také dost, ale možná to odráží to, že prostě starší lidé jsou si možná lépe, starší, vzdělanější lidé jsou si možná lépe vědomi určitých problémů se životním prostředím a podobně.
14: Jak to právě souvisí s těmi invazními druhy?
1: Teď vám nerozumím.
14: To vědomí, že si jsou toho více vědomi, nebo těch změn, které sledujeme v přírodě, jak se na tom podílejí, a nebo ještě je další otázka, jak moc je důležitá jejich regulace, těch invazních druhů.
1: No, tady byl takový zajímavý faktor, že čím větší znalosti nebo čím větší povědomí o problému invazí lidé měli, tak tím pro ně bylo přijatelnější dělat některá managementová opatření. To znamená vlastně znalost té problematiky, uvědomění si toho, že se jedná o závažný problém, tak vedlo k tomu, že lidé byli ochotnější přistoupit na to, že ty druhy budou regulované určitými managementovými opatřeními. Ale i tady byly velké rozdíly, protože na tahle ta data je potřeba se podívat podrobněji, protože celkově ta ochota vlastně přijmout ta managementová opatření byla poměrně malá, bylo to méně než polovina respondentů, ale lišilo se to podle skupiny organismů, takže třeba lidé byli ochotnější připustit to, že se budou regulovat nějakým způsobem rostliny nebo hmyz, ale třeba regulace savců nebo obecně obratlovců, tak tam vlastně jako to srozumění s tím bylo velice malé.
14: Proč je vůbec důležité, aby veřejná opatření stála?

0: Ta letadla studie nám vlastně ukázala, že asi je důležité soustředit se na to, lidem vysvětlovat, proč ty určité druhy vlastně je třeba regulovat, jaké jsou negativní důsledky, které mají, a vysvětlovat jim, že třeba ta určitá managementová opatření jsou nutná, protože jinak to prostě nejde.
1: Tolik Petr Pišek z Botanického ústavu Akademie věd. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Nashledanou, děkuju.
1: Bylo 14 hodin a začíná úterní odpolední plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas plus.
1: Co probereme v následující půlhodině? Jak se Česku daří v Unii získávat další spojence pro společný česko-italský dokument k revizi systému emisních povolenek? Čína přebírá k užívání vojenskou leteckou základnu v Laosu. Tvrdí, že půjde o objekt, kde budou společně cvičit čínští a laoští piloti. V reakci na kyberútoky na francouzské supermarkety nás zajímalo, jak jsou před nimi zabezpečeny české podniky. A maďarský parlament zrušil právní ustanovení proti LGBT+ komunitě, které před 5 lety přijela předchozí vláda premiéra Viktora Orbána, tak i to bude naše téma. Nejprve jsou tu ale zprávy s Ondřejem Látalem.
3: Dobré úterní odpoledne. Zástupci Mezinárodního měnového fondu na svém zasedání v thajském Bangkoku varovali před mimořádně vážnou hospodářskou krizí. Brzy by podle nich mohla zasáhnout světovou ekonomiku. Důvodem je energetický šok vyvolaný konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem, kvůli kterému je výrazně omezený provoz v Hormuzském průlivu. Kvůli tomu rostou národní dluhy jednotlivých zemí.
4: Vedení Mezinárodního měnového fondu se bojí hlavně o země s nízkými příjmy, které jsou současně i největšími dovozci teď už velmi drahé ropy. Nemají potřebné finanční rezervy a protože jejich spotřební koš je silně zaměřen na energie a potraviny, budou tyhle komodity skokově zdražovat a obyvatele to uvrhne do velké finanční nouze. Podle prognózy ekonomů naopak vyspělé ekonomiky světa porostou ještě v tomto roce o více než 2%, přičemž země, které jsou lídry ve využití umělé inteligence, například Jižní Korea nebo Tchajvan, budou vykazovat ještě výrazně vyšší růst. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
3: V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN se dnes dopoledne sešlo s uskupením Praha Sobě a jednali o možné koalici. Podle předsedy Prahy Sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programu i případné složení budoucí koalice.
5: Jedná se spolu a STAN a jedná s Pirátama a STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová shoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
3: Vítězné ostravské hnutí ANO oznámilo, že dál bude vyjednávat v dvojbloku se starosty pro Ostravu. Ve dvojici vládnout městu ale nechtějí a budou hledat třetího partnera. Podle lídra ANO Richarda Vereše to může být buď hnutí Ostravak, anebo motoristé.
6: Dohromady tvoříme 30 zastupitelů, to znamená máme většinu v zastupitelstvu a naším cílem je v těch následujících dnech a týdnech nalézt třetího partnera, který by tu koalici doplnil. Bude nás zajímat jejich představa o možné spolupráci, jejich priority a jejich představa o zapojení do vedení města.
3: S koalicí Srdcová, složenou z ODS, Lidovců, TOP 09 a Nestraníků, už nově vytvořený dvojblok o účasti v koalici jednat nechce.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO by se dnes měl v Indii setkat s premiérem země Narendrou Modím. Ministr je v Indii na čtyřdenní pracovní cestě, která má pomoct českým firmám zpřístupnit tamní trh.
7: S indickým premiérem chce ministr Havlíček jednat nejen o českých investicích a exportu. Narendra Modi by podle něj mohl sehrát i klíčovou roli při ukončení války na Ukrajině.
8: Má velmi dobré vztahy jak se Spojenými státy, tak s Evropou, s Velkou Británií. Má dobré vztahy s Čínou, dokáže komunikovat s Ruskem a nepochybně má dobré vztahy i s Ukrajinou.
7: V Indii se v těchto dnech odehrává řada protivládních protestů. Bouří se mladí vzdělaní lidé, kteří nemohou najít práci. Schůzka s indickým premiérem se proto nakonec nemusí odehrát. Sdílí Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: V Izraeli zbývají 2 týdny do parlamentních voleb. Televize a rádia ode dneška pouští předvolební spoty. Větší prostor dostanou strany, které byly v parlamentu už v uplynulém období.
9: Předvolební stánek jedné z náboženských stran v centru Jeruzaléma jednou z mála připomínek blížících se voleb. Politici tu na voliče nejčastěji shlíží z výlepů na městských autobusech. Nejnovější předvolební průzkumy ukazují těsný souboj o vítězství mezi vládním Likudem Benjamina Netanyahu a novou stranou Yashar, kterou vede bývalý náčelník generálního štábu Gadi Eisenkot. Vládní blok ani opozice by teď ale v parlamentu nezískali většinu bez podpory arabských stran. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Papež Lev XIV. Přijel do římské nemocnice Gemelli. Podle Vatikánu mu dnes odpoledne budou operovat plicní uzel. Tento útvar objevili lékaři při pravidelné zdravotní prohlídce a papež se rozhodl podstoupit zákrok. V nemocnici by měl zůstat zhruba týden. Lev XIV. Proto zrušil program na další dny, včetně dřív plánovaných audiencí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kompletní operní dílo skladatele Leoše Janáčka nabídne 10. ročník festivalu Janáček Brno. Přehlídka začíná dnes a potrvá 5 týdnů. V Janáčkově divadle večer otevře derniéra brněnské inscenace Osud v režii Roberta Carsena.
10: Diváci se postupně rozloučí i s brněnskými inscenacemi Její pastorkyně nebo Věc Makropulos. Vůbec poprvé do Brna přijede bavorská státní opera, a to s příběhem Káti Kabanové. Jedním z vrcholů festivalu bude 6. listopadu koncert bamberských symfoniků pod taktovkou Jakuba Hruši, říká umělecký ředitel přehlídky Jiří Heřman.
11: Provedou s námi Její pastorkyně naší inscenaci a zároveň budou mít svůj úžasný koncert, kde zazní Janáčkova předehra Žárlivost nebo Dvořák.
10: Hned ve dvou provedeních na festivalu zazní opera Šárka, a to v prvotní verzi z roku 1888 s klavírním doprovodem, ale také orchestrálně v podání Pražského národního divadla. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Teď pro vás máme na Plusu dopravní informace. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna těsně za sjezdem na Popovice se srazilo nákladní auto s osobním, blokují levý, částečně i prostřední pruh. Do kolony se dojíždí kousek před exitem 15. Fronta kamionů v pravém pruhu následně popojíždí až ke sjezdu na okruh, tím se pak pomalu sunou až k omezení mezi Jesenicí a Vestcem. A pokud máte po D1 namířeno do Prahy, další zdržení čekejte v okolí Čestlic na 8,5 kilometru. Téměř 50 minut pojedete krokem až k nehodě na Chodově. Na úrovni obchodního centra zůstává blokovaný pravý i prostřední pruh. Jede se tak pouze levým. A na před omezením ve Spojovací ulici v Praze narůstá zdržení v Českobrodské. Sune se v kopci kolona za Ardlořezy. Ztratíte v ní 15 až 20 minut. Dobře dojďte. Zítřek bude zatažený až oblačný, místy s občasným deštěm anebo přeháňkami. Během dopoledne čekáme od západu ustávání srážek, odpoledne postupně místy až polojasno. A teploty 13 až 18, na horách kolem 8, na Šumavě naměří až 12 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
1: 8 minut po 14. hodině. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů na jednání v Lucemburku obhajoval revizi systému emisních povolenek. Nesmí být podle něj jen kosmetickou úpravou čísel, ale musí přinést zásadní změnu přístupu. Cílem by podle ministra Červeného mělo být zachování evropské výroby, ochrana pracovních míst a vytvoření podmínek, ve kterých budou evropské firmy schopny konkurovat zbytku světa. Evropská komise představila návrh revize v červenci, česká vláda ale požaduje výraznější zásahy, hlavně kvůli vysokým nákladům pro evropské podniky. Unijní státy přitom už v pátek schválily další úpravy systému ETS 2, který se má od roku 2028 vztahovat na vytápění budov a silniční dopravu. Ani ty ale česká vláda nepovažuje za dostatečné. Europoslanec Ondřej Knotek z hnutí ANO v ranním vysílání Plusu přiblížil, do jaké míry našlo Česko podporu pro své požadavky na změnu emisních povolenek.
12: Tady se ta evropská politická realita nepotkává s tou celosvětovou průmyslovou realitou. Ty změny, které se navrhují, přestože jdou správným směrem, tak získají pouze jenom trochu času pro ten energeticky náročný průmysl. V podstatě způsobí, že ty nejdražší emisní povolenky na světě, které v Evropě máme, stále porostou, ale porostou ta jejich cena pomaleji a ty firmy získají nějaký peníze na investice, byť za nějakých podmínek. To je, řekněme, krok správným směrem, ale nezajistí to, že tady za 15 let budeme vyrábět v Evropě ocel, sklo, keramiku, což je důležité například i pro bezpečnost. Pokud ty výrazné změny nepřijdou, tak významná část energeticky náročného průmyslu odejde do zahraničí. Máme čísla, které to potvrzují. A celkové světové emise naopak ještě vlastně vzrostou, protože ta výroba mimo Evropu je zpravidla spojená s vyššími emisemi na jednotku výroby.
1: Europoslanec Krotek také dodal, jaké konkrétní kroky budou následovat a kdy by mohla vzniknout dohoda.
12: Zavést ho nechceme, ale ta politická realita v Evropě je taková, že se nejdřív najde, předpokládám během příštího roku, většina pro to, aby se to nadále odložilo k evropským volbám, například do roku 2029, a pak si Evropa rozhodne, jestli chce pokračovat v tom trendu zmírňování Green Dealu, což už byly i volby v roce 2024, evropské byť málo, anebo se vrátí na tu trajektorii klimatických cílů nejpřesnějších, nejdražších emisních povolenek na světě a pak teda potěš pánbu.
1: To už byla řeč o systému ETS2, jehož zavedení bylo odloženo na rok 2028. Mluvil k tomu v Ranním plusu europoslanec z hnutí ANO Ondřej Knotek a já už teď ve vysílání vítám europoslankyni z hnutí STAN Danuši Nerudovou, která je zpravodajkou tohoto návrhu. Dobrý den.
13: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Česko tedy společně s Itálií a dalšími státy prosazuje výraznější reformu systému ETS1. Nakolik má šanci uspět?
13: Tak ty evropské státy jsou rozděleny zhruba na dvě půlky. Jedna půlka, jako je třeba Itálie nebo Česká republika nebo Polsko, prosazují, aby došlo ke změnám systému ETS1. Druhá půlka členských států, příkladem může být třeba Lucembursko nebo Nizozemí, tak ty naopak chtějí zpřísňovat ETS1 v tom smyslu, aby jsme vlastně těch klimatických cílů dosáhli dříve. Myslím si, že je potřeba, aby česká vláda a premiér nevysílali rozporuplné signály, protože zatím vlastně já jsem včera poslouchala tiskovou konferenci, kde hovořil Andrej Babiš, aniž by vlastně věděl, že změny v systému ETS2 odhlasovala jeho vláda v radě minulý týden v pátek, jak jste říkali, pleto si ETS1, ETS2 vysílá rozporuplné signály, takže ta pozice České republiky by neměla být v tom, že říkáme, že chceme změnit ETS1, ale Česká republika by měla přijít s konkrétními návrhy, jak to ETS1 chce změnit, a měla by pro ty návrhy v radě získávat spojence. A to musím říct, že se bohužel neděje.
1: No a my jsme teď slyšeli ale europoslance Knotka, který říkal, že ty změny jdou správným směrem, ale chce výraznější, protože se obává, aby se vlastně ten energeticky náročný průmysl za pár let nepřelil do nějaké jiné části světa z Evropy, kde by vlastně přinesly ještě více emisí, protože tam ty normy jsou mírnější. Tak jak rozsáhlé změny systému ETS1 jsou podle vás prosaditelné?
13: Tak komise přišla se svým vlastním návrhem. Jsem zpravodajkou v rozpočtovém výboru a já bych šla a chtěla jít ještě dál, protože si skutečně myslím, že systém ETS1 je obrovský problém pro energeticky náročné výroby, jako je třeba ocel, keramický průmysl nebo sklářství. Já ve svém stanovisku budu navrhovat, abychom šli dál a aby se nikoli v 50, ale 80% vracelo peněz. Vracelo zpátky do průmyslu, aby do modernizačního fondu nešlo 2,5%, ale 3,5%. Budu také navrhovat po diskuzi s českými oceláři, aby ta kondicionalita, tedy ta podmínka, za které oni budou i nadále dostávat emisní povolenky zdarma, tak aby nevytvářela takové administrativní břemeno. A budu také navrhovat, aby byly více odměněni ti výrobci, kteří už investovali do svých technologií dekarbonizačních a kteří jsou jakoby ti, kteří běží dopředu. Čili já věřím, že v tom Evropském parlamentu se posuneme dál, neměníme klimatické cíle, ale měníme cestu, jak k těm klimatickým cílům dojít. Uvědomujeme si, že je klíčové udržet tady tento typ průmyslu v Evropské unii a já pevně věřím, že tady v té shodě bude tedy jednat i naše vláda. Já mám bohužel velmi špatnou zkušenost, protože jsem byla zpravodajkou k tomu systému ETS2, kde se mi podařilo vyjednat právě revizi celkovou toho systému, že komise do října 2027 musí přijít s dopadovou studií a na základě toho se udělá potom případně další revize. Musím říct, že ani jednou, a to bylo velmi těžké vyjednávání, ministr nebo premiér nepovažovali za nutné mě jako zpravodajku kontaktovat a domluvit se na tom, že stejné pozice budou prosazovat v radě, tak abychom je skutečně dosáhli.
14: No a teď před tou čtvrteční radou, jak se vyvíjí ta situace, protože premiér Babiš pojede do Bruselu, kde budou o tom mluvit premiéři zemí a chce prosazovat právě ty výraznější změny, tak tady jste ve shodě?
13: Já se jakoby přiznám, že ale pan premiér včera ty změny, které říkal, tak on si zřejmě ten návrh vůbec nepřečetl, protože on chce změny v systému ETS 2 a to teď není na stole. Teď je na stole změna systému ETS 1 a znovu říkám, že evropská politika funguje tak, že nejenom, že řekneme, že chceme změny, ale že vysíláme, jaké konkrétní změny chceme a že se pro ty změny snažíme získat spojence. Já jsem včera na té tiskové konferenci bohužel opět viděla jenom neurčitá tvrzení o tom, jak všechno zrušíme, odložíme ETS 2, které ale teď se nevyjednává. On bude teď jede vyjednávat ETS 1. Mám takový pocit, že jedna věc je, že to říkal v kampani, ale teď je premiérem této země a musí přinášet konkrétní návrhy, o kterých bude v radě vyjednávat.
14: Když se opřeme ale o slova europoslance Knotka, tak ten tam k tomu systému ETS 2 právě říkal, že ideální by bylo ho vůbec nezavést, že zatím se ho podařilo vlastně odložit. Je něco takového možné? Dokážete si to představit? Protože přece jenom i roli hrají volby, které se budou konat příští rok v důležitých evropských zemích.
13: Ten systém má začít platit v roce 2028. Mně se v Evropském parlamentu podařilo vyjednat širokou shodu na tom, že do října 2027 Evropská komise provede dopadovou studii a případně na základě toho udělá revizi tady tohoto systému. A tady toto odhlasoval parlament s velmi silným mandátem. Mně se podařilo získat shodu napříč politickým spektrem od leva do prava. Čili minimálně v Evropském parlamentu já si nedovedu představit, že by se za dané situace našla shoda na tom, že se ten systém zruší nebo se dále posune. A stejná situace je v radě. A jen se jakoby nekryjí ty země, v radě znovu říkám, jsou země jako Polsko, Česká republika, Itálie, které by chtěly odložit to ETS 2. V parlamentu ta situace je jiná, tam jsou liberálové, zelení a sociální demokraté, kteří by naopak chtěli, aby to začalo platit daleko dříve a na druhé straně stojí pravice, která by tento systém chtěla odložit. A mně se jako zpravodajce podařilo tyhle dva odlišné přístupy spojit a najít poměrně silnou většinu právě na to, aby byla provedena ta případová studie a na jejím základě případně znovu otevřena ta směrnice a změněna.
14: Tolik europoslankyně z hnutí STAN Danuše Nerudová. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
13: Díky za pozvání. Naschledanou.
14: 14 hodin 18 minut. Čína zaplatila modernizaci letecké základny nedaleko laoské metropole Vientián. Peking tvrdí, že rozsáhlý vojenský objekt s moderní a dostatečně dlouhou přistávací dráhou bude sloužit pro výcvik laoských pilotů. Čína bude mít jen poradní a konzultační roli. Bezpečnostní experti v regionu ale tvrdí, že ve skutečnosti jde o další plnohodnotnou vojenskou základnu, kterou čínská armáda zřizuje na území jiného státu. My jsme ve spojení s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Dobré odpoledne.
15: Přeji hezké odpoledne.
14: Proč je čínská verze o tom, jaké bude skutečné využití letecké základny podle některých nevěrohodná?
15: No tak laoské vzdušné síly aktuálně tvoří přibližně 30 strojů. Jsou to hlavně staré sovětské vrtulníky, také několik čínských helikoptér, z bojových letounů potom 3 ruské cvičné letouny Jak-130 a několik kusů čínsko-pákistánských proudových letadel. Laoské vojenské letectvo patří mezi nejstarší a nejmenší v celé Asii a země nemá objednaný žádný velký objem nových strojů, na kterých by bylo nutné piloty školit. Proto ty informace čínského ministerstva obrany o společném výcviku laoských pilotů vzbuzují v regionu pochybnosti. Číňané velmi rychle opravili 2200 metrů dlouhou runway, opravili i přístupové cesty, také stojánky pro dalších přibližně 20 letadel. A ještě bych dodal, že to letiště se jmenuje Bangkeun, nachází se přibližně 50 kilometrů od hlavního města Vientiane. No a v době americko-vietnamské války ho postavila americká zpravodajská služba CIA spolu s tehdejší laoskou královskou armádou, čili vyloženě protikomunistické síly.
14: V jihovýchodní Asii nepůjde o první vojenskou základnu, kterou Čína buduje na území cizího státu. Kde hledat ty ostatní?
15: No tak Čína už od roku 2019 využívá námořní základnu REM v kambodžském přístavu Sihanoukville, ale tady je třeba přiznat, že tenhle logistický úzel je otevřený i ostatním zemím a například letos v lednu tam kotvila i válečná loď amerického námořnictva. Další lokalitou, o kterou se čínská armáda dlouhodobě zajímá, jsou Kokosové ostrovy v Andamanském moři v Indickém oceánu. Ty tedy patří Myanmaru, mají strategicky velmi zajímavou polohu, ale co přesně tam Číňané se svolením myanmarské vlády dělají, to je dlouhodobě velká neznámá a ví to jen málo kdo. No a vůbec největší a nejznámější čínskou vojenskou základnu ve světě, tak to je ta v africkém státě Djibouti. Ta funguje od roku 2017 a na ploše 50 hektarů je tam trvale umístěno kolem 2000 čínských vojáků. Speciální síly čínské armády to jsou. No a areál tvoří hlubokomorský přístav, kde mohou kotvit ty největší čínské válečné lodě, včetně letadlových. Také letiště, jsou tam sklady, podzemní bunkry nebo dronové řídící centrum.
14: Který ze států v regionu jihovýchodní Asie vnímá tu stále silnější vojenskou přítomnost Číny nejcitlivěji a proč?
15: Vietnam. Rozhodně je to Vietnam. Vietnam a Čína, to jsou státy, které za sebou mají v novodobých dějinách nejen tedy dvě regulérní pohraniční války a dodnes sporná území na společné hranici, ale tihle dva velmi silní regionální hráči se silnými armádami si prostě dlouhodobě politicky nevěří. A to i přesto, že třeba v ekonomickém sektoru se ty vztahy mezi Hanojí a Pekingem v posledních letech výrazně zlepšily. Samozřejmě, že na vině je ta oblast, nebo respektive spory o oblast Jihočínského moře. Čínská a vietnamská pobřežní stráž se čas od času v téhleté lokalitě střetávají doslova loď na loď. No a moderní letecká základna na dohled téhle lokalitě, to se samozřejmě Vietnamu nelíbí. Celé je to o to pikantnější, že vlastně laosko-vietnamské vztahy jsou dlouhodobě nadstandardní. Hanoj měla donedávna ještě v Laosu i vojenské poradce a vietnamská vláda tedy v Laosu ovlivňovala ekonomicky i politicky doslova lecos.
14: Tolik náš zpravodaj v Asii David Jakš, díky, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
14: 14 hodin 22 minut, teď krátce k ekonomickým událostem. Maximální prodejní ceny pohonných hmot zítra dál vzrostou. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48,61 haléřů za litr. Benzín budou moc čerpací stanice prodávat na nejvýš za 47,21 korun za litr, což je tedy o 36 haléřů dráž než dnes. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes překročila 86 eur za megawatt hodinu a dostala se na nejvyšší úroveň od prosince 2022. K růstu přispívají výpadky v dodávkách suroviny z Blízkého východu a nízké zásoby v Německu. A zářijová meziroční inflace 2,5% byla o 0,3% vyšší, než očekávala ve své prognóze Česká národní banka. Důvodem bylo zejména právě výraznější zdražení pohonných hmot. Francouzské supermarkety se vzpamatovávají ze včerejších kybernetických útoků. Hackerům se totiž podařilo ovládnout řadu chladicích zařízení, které začaly naopak topit. Vysoká teplota nakonec poškodila potraviny nejméně ve 150 prodejnách. Jak nebezpečné jsou takové kyberútoky a hrozí něco podobného i Česku? To zjišťoval redaktor Dominik Hron. Dobrý den.
16: Pěkný den.
14: Tak hrozí něco podobného v Česku?
16: Vyloučit se to nedá. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost sice odmítl komentovat tento případ, nicméně podle úřadu roste riziko takových útoků, jak se víc a víc propojují průmyslové a provozní technologie. Podle mluvčího NÚKIBu Jakuba Neščivery je proto důležité, aby veřejně dostupná zařízení byla zabezpečena.
17: Klíčová jsou zejména opatření jako segmentace sítí, silná autentizace, omezení vzdálených přístupů, pravidelné aktualizace a průběžný monitoring. I zařízení, která na první pohled nemusí být vnímána jako součást informačních technologií, mohou dnes obsahovat síťové propojené řídící systémy. Proto je důležité věnovat kybernetické bezpečnosti pozornost i v těchto oblastech.
16: Podle informací z Francie šlo o útoky na chladicí vitríny, které má na starost dánská společnost Danfoss, no a ta na svém webu píše, že funguje i v Česku. Jestli ale dodává technologie do českých supermarketů, to se nám nepodařilo zjistit, na dotazy Českého rozhlasu nereagují. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza každopádně zmiňuje, že právě tohle může být problém.
18: Právě tu závislost na subdodavatelích považujeme za velký problém, kdy obchody jako takové můžou investovat obrovské množství peněz do zabezpečení, ale jsou závislí právě i na firmách v dodavatelském řetězci.
16: Podle Prouzy je proto potřeba, aby obchody kromě vlastního zabezpečení zajišťovaly i opatření svých dodavatelů.
14: A jsou české supermarkety na hackerské útoky připravené?
16: Mluvčí řetězce Penny Markéta Smutná nechtěla zabezpečení jejich systému komentovat hlavně z bezpečnostních důvodů, říká ale, že po útocích ve Francii jsou ve střehu.
19: Nejsme si vědomi žádných srovnatelných incidentů v rámci společnosti skupiny Reve. Situaci nadále pečlivě sledujeme.
16: Za supermarkety v Česku ještě dodám, že i řetězec Albert se momentálně potýká s útoky, a to na počítačové systémy jejich provozovateli, tedy nizozemské firmy Ahold Delhaize. A v tomto případě jde ale o výpadky mobilní aplikace.
14: Proč by se vlastně hackři nabourávali do ledniček a mrazáku?
16: Tak těch důvodů může být několik, ať už sabotáž, pokus o finanční vydírání, anebo jen prostě snaha způsobit co největší škodu. A právě poslední zmiňované se hackerům ve Francii podařilo, protože podle informací tamních médií dokázali zvýšit teplotu v mrazácích až na 50 stupňů Celsia. Ty finanční ztráty budou nejspíš v milionech eur. Chladicí zařízení v supermarketech jsou většinou vybavena alarmem, který potom dokáže na ty zvýšené teploty upozornit. Podle experta na kybernetickou bezpečnost ze společnosti Checkpoint Miloslava Lujky se ale útočníkům nejspíš podařilo ten systém obejít.
20: Alarmy sice mohou upozornit na neobvyklé teploty, ale nemusí tomu útoku zabránit. Pokud útočníci ovládnou řídící systém, mohou případně změnit i nastavení upozornění. Takže alarm může fungovat, ale nikde to nevyskočí jako chybová hláška a je potom otázka, kdy si toho zaměstnanci všimnou přímo u těch mrazáků nebo lednic.
16: Podle Lujky můžou hackři takto na dálku napadnout třeba i klimatizace, vytápění, vodárny anebo energetické systémy. Stačí, když jsou zařízení připojená k internetu a nemají dostatečné zabezpečení.
14: Jak křehká je naše společnost, to se ukázalo. Tolik tedy Dominik Hron, děkuji moc, naslyšenou.
16: Hezký den.
14: Teď se pojďme podívat do Maďarska. To po 5 letech ruší zákony, které omezovaly zobrazování homosexuality a změny pohlaví. Pravidla prosadila bývalá vláda Viktora Orbána s odůvodněním, že chce chránit děti. Vyvolala ale kritiku doma i v zahraničí a také spor s Evropskou unií. Současná vláda Pétera Maďara teď prosadila novelu navzdory odporu Orbánova Fidesu. Změny by navíc mohly pomoci uvolnit část evropských peněz, které má Maďarsko stále zablokované. Podrobnosti probereme se zpravodajkou Bárou Vránovou. Vítej, dobrý den.
21: Dobrý den.
14: Co se tedy po dnešním hlasování v Maďarsku mění?
21: Dosud ten zákon zakazoval zobrazovat homosexualitu a změnu pohlaví v obsahu přístupném dětem. Týkalo se to například škol, televizních pořadů nebo reklam. Omezení přitom platila i pro běžné zobrazení vztahu dvou lidí stejného pohlaví, tedy nejen pro obsah se sexuální tématikou. Ta novela vlastně tyto zákazy ruší. Ve školách tak bude možné o homosexualitě znovu mluvit a filmy nebo reklamy nebudou podléhat omezením jenom proto, že zobrazují stejnopohlavní pár. Zákon ale dál chrání děti mladší 18 15 let před pornografií, sexuálním násilím a dalším obsahem, který by mohl vážně ohrozit jejich vývoj. Právě to je ten hlavní rozdíl.
14: Původní zákon vyvolal i spor s Evropskou unií. Proč skončil až před unijním soudem?
21: Evropská komise namítala, že ten zákon diskriminuje sexuální menšiny a omezuje svobodu projevu i právo na informace. Legislativu kritizovali také třeba unijní lídři a lidskoprávní organizace, podle kterých stavěla vztahy stejnopohlavních párů na úroveň sexuálních trestných činů na dětech. V roce 2025 navíc Orbánův kabinet zákon upravil tak, aby na jeho základě mohl zakazovat pochody hrdosti, takzvané prajdy. Spor se dostal až k Soudnímu dvoru Evropské unie, který tedy letos v dubnu rozhodl, že Maďarsko porušilo unijní právo. Server Telex připomíná, že kvůli zákonu má Maďarsko zablokovaných zhruba 500 miliardy eur, tedy přes 12 miliard korun. To dnešní hlasování tak může otevřít cestu k jejich uvolnění, ale rozhodující slovo bude mít Evropská komise.
14: Jak výraznou podporu měla ta novela v současném maďarském parlamentu a co na ně říkají lidskoprávní organizace?
21: Ona prošla poměrně hladce, a to i díky tomu, že strana Tisa premiéra Petra Maďára má pohodlnou většinu. Prohlasovalo 139 poslanců a proti bylo zhruba 56. Mezi odpůrci byli i zákonodárci Orbánova Fidesu. Lidskoprávní organizace rozhodnutí vítají, upozorňují ale, že řada omezení v Maďarsku zůstává. Stejnopohlavní páry například stále nemohou adoptovat děti a stát právě neuznává transgenderové osoby. Organizace Haters Society proto připomíná, že ani po tom dnešním hlasování se Maďarsko nevrací ke stavu před rokem 2020, ale považuje to za krok dobrým směrem.
14: Orbánová strana Fidesz tvrdí, že ty změny nepodpořila, protože právě ohrožují ochranu dětí. Jak na to reaguje vláda Petra Maďara? Už jenom stručně.
21: Premiér Maďar tuto kritiku odmítá, on zdůrazňuje, že novela ochranu dětí neoslabuje, ale naopak posiluje, a to bez ohledu na jejich sexuální orientaci, a to dnešní hlasování opozice označil za ostudné.
14: Tolik naše zpravodajka Bára Vránová, děkuju mockrát, naslyšenou.
21: Naslyšenou.
14: Ve 14 hodin 30,5 minuty jsou na řadě zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Český rozhlas Plus.
3: Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. Je to o 6 desetin procentního bodu více než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. Maximální povolené ceny paliv zítra v Česku znovu stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží taky benzín, litr bude stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. U pobřeží Bulharska zasáhly neznámé drony dvě nákladní lodě. O dalším útoku blízko hranic Evropské unie v Černém moři informoval bulharský premiér Rumen Radev. Pohřešovaných je 11 námořníků. Kvůli incidentu bulharská diplomacie předvolá ruskou velvyslankyni. Americký prezident Donald Trump by se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Šéf Bílého domu připustil, že se to může stát během jeho plánované cesty do Asie. V listopadu poletí na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Shenzhenu. Dopravní informace na Plusu. Na D1 směrem z Brna do Prahy čekejte zdržení za sjezdem na Benešov. Kolona se sune ze 17. kilometru k nehodě za exitem 15 Velké Popovice. Po střetu nákladního vozidla s osobním se dá projet pouze levým pruhem. Kamiony následně plní sjezd na okruh na 10. kilometru. Krokem se posouvají k omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Potom brzdí i osobní auta v levém pruhu, a to za sjezdem na Vestec na 3. kilometru. To už z důvodu regulace vjezdu do tunelů. A na D1 kousek před Prahou trvá dlouhé zdržení od Průhonic ze 6. kilometru. Kolona popojíždí více než půl hodiny k místu kolize na Chodově. Blokovaný tam zůstává pravý i prostřední pruh. Jede se pouze levým. Dobře, dojeďte. V noci bude převážně zataženo v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku místy s občasným deštěm. K ránu v severozápadní polovině Čech čekáme ustávání srážek a částečné protrhávání oblačnosti. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 6 až 1 nad nulou. Zítra pak bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm anebo přeháňkami. Během odpoledne od západu ustávání srážek, odpoledne postupně místy až polojasno. A teploty 13 až 18, na horách kolem 8, na Šumavě naměří až 12 stupňů Celsia. To byly zprávy, na Plusu pro vás teď máme Klub 40.
0: Žena ve středním věku spíš vnímám jako už není pako. Ty jako malá seš posazená před ty pohádky, dostaneš do ruky Barbie a Kena. Já jsem ve 20 určitě nevěděla, že jsou jiný varianty. To je hrozně frustrující, když jako po 20 letech toho zkoumání stejně na tom gauči zase sedíš a pláčeš. Tam mě opravdu chytla úzkost, jestli má životní rozhodnutí jsou dobrá.
2: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
4: Dobrý den, tady je Ivana Veselková, vítám vás při poslechu dalšího rozhovoru ze série Klub 40. Dneska za mnou dorazila Michelle Losekot. Je to spisovatelka, specialistka na obsahový marketing a taky lektorka, která se zaměřuje zejména na kreativitu a na to, jak každý z nás může rozvinout svůj kreativní potenciál. Michelle.
22: Ahoj.
4: První otázka je pro všechny v Klubu 40 stejná. Kolik ti je let a když tu číslovku někomu řekneš, tak co se ti u toho prožene hlavou anebo jaký máš pocit?
22: Mně bude 40, takže já jsem na prahu tvého úžasného klubu. Moc se tam těším a mám u toho jenom dobrý a pozitivní pocity.
4: Ty když si řekneš, mně bude za chvíli 40, tak u toho máš jenom dobré a pozitivní pocity?
22: Jo, je to tak, je to tak. Hele, a je to kvůli tomu, že mě ten život, kdybych ho přirovnala k roku, jo, jakože leden se narodíš a prosinec umřeš, tak vlastně ta 40 je konec června. To znamená, že máš před sebou velký prázdniny. Začíná léto, začíná teplo, já mám ráda i podzim, takže všechno to dobrý je jakoby před tebou.
4: Aha, takže ty máš pocit, že všechno to dobrý je ještě před tebou. A prosím tě, za jak dlouho ti teda bude těch 40?
22: Hele, za pár týdnů.
4: Skoro teda jsi na prahu klubu a ty jsi k tomu vytvořila takovouhle mnemotechnickou pomůcku, že 40 je zhruba, jako kdyby byl konec června a začínaly prázdniny.
22: Bereme-li, že život je třeba 85 let, tak seš opravdu v třetím týdnu v červnu. Končí školní rok, končí ty povinnosti, ty věci, které jako musíš a opravdu mám pocit, že pomyslně začíná nějaká doba, kdy můžeš chvíli dělat, co chceš a kdy už nejsi svázaná tolika pravidlama, takže jako dobrý.
4: Ale stejně, jako když si představíš, že začíná nějaký věk, který se jako často označuje tím termínem střední věk, žena ve středním věku a tak dál. Pro mě osobně to třeba má nějaký zvlášť, nevím jestli negativní, ale má to pro mě nějaký zabarvení, žena ve středním věku a možná to je nějaká jenom jako moje osobní věc. Tak mě zajímá, jestli ty nad tím nějak uvažuješ jako taky v těchto temnějších odstínech, anebo jestli jenom teda to bereš opravdu tak, že teď budou velké prázdniny a pohoda.
22: No, jako je pravda, že žena ve středním věku spíš vnímám jako už není pako. Už má jako nažito na to, aby se mohla cítit nějak jako sebevědoměji. Takže tam opět jsem pozitivní, ale neboj, já to jako vyberu někde jinde, jo. Hele, já mám prostě, to vnímám, že minimálně v mém životě to byly nějaký dekády a ty dekády jsou nějak jako definovaný, že ta dospělost je nějaká škála, jo, a že třeba u mě a u hodně lidí kolem mě mezi 20 a 30 jako nejseš dospělej, jsi jako elef, jako dospělej elef, dospělej v zácviku vlastně, jo. Tak se jako přelomí ta 30, mám pocit, že se tam něco teda v té zkušebce jako naučíš a je z tebe takový junior, takže do 40 seš dospělý junior. A pak je ta 40 a tam mám teprve pocit, že začínáš být samostatný specialista dospělý, který už trošku ví, jak s tím celým tady zacházet. Jo, pak to jako pokračuje. Od 50 seš možná jako senior a pak seš team lead a
4: je
22: tak,
4: to,
22: jo.
4: Ty to vnímáš vyloženě pozitivně ve smyslu, že to bude už jenom lepší, že se líp naučíš zacházet s dospělostí, takže třeba v 50, v 60, v 70 teoreticky budeš mít ten život aspoň uvnitř, teď třeba nemluvím o fyzickém zdraví, ještě lepší, protože budeš specialistka na život.
22: No, tak podle mě vždycky je dobrý hrát hru, kde ovládáš pravidla a víš, o co tam jako jde. To je první věc. A nevnímám to jenom pozitivně. Vnímám to, že samozřejmě s každým tím, s každou tou jako pozicí v té dospělosti přichází jiný nový problémy a jiný výzvy. Ale možná už se minimálně mě zvládají o trochu líp a lehčeji. Už se z nich jako nehroutíš, už rozchod není konec světa. Už prostě to, že se ti nelíbí v práci nebo má šéf dvojsmyslný narážky, nepůjdeš plakat na záchod. Už víš, co máš dělat zhruba. Jo, jde to nějak s větší radostí a lehkostí.
4: A když jsi teda říkala, že přeci jenom s každou tou novou dekádou mohou přicházet jiné výzvy, tak teda s přicházející dekádou velké prázdniny, neboli je mi 40, pro tebe přichází jaké nové výzvy?
22: No, mám pocit, že v mé zacvičovací a juniorské fázi jsem dělala samozřejmě hodně držkopádů, učila se hodně věcí a že teď po té 40 z nich nějak můžu čerpat z těch zkušeností.
4: A můžeš být nějak konkrétnější, třeba kdybys to měla ukázat na nějakých konkrétních oblastech života nebo na nějakých konkrétních situacích, tak co by to bylo?
22: Mně asi hodně dlouho v životě trvalo nacházet a definovat si nějaký konvence a stereotypy a jestli je chci anebo nechci dodržovat a podle nich žít. A mám pocit, že jsem je těch 20 let tak jako chodila tím světem a obracela, a abych teda byla konkrétní, tak to jsou stereotypy, počínaje, měla by si najít práci, vystudovat vysokou školu a mít jistotu a stabilitu, měla by si žít s partnerem v heterosexuálním, monogamním, uzavřeným vztahu, dlouhodobým samozřejmě, s pečetěným nějakým sňatkem, měla bys mít děti. Jo, těch stereotypů a nějakých sociálních konstruktů, podle kterých jsme vycvičení žít od pohárek počínaje přes ty všechny instituce jako spoustu a mě hodně dlouho trvalo skrz ně proplouvat a být schopná je vzít do té ruky, tak si pomyslně na ně podívat ze všech těch stran a hodit je z okna a říct, tak tohle není pro mě, v tomhle já se vlastně dobře necítím. A teď mám teprve poslední třeba 4 roky pocit, že jsem schopná si ustát to, že řeknu, tohle pro mě není, děkuju, vy všichni, co s tím souzníte, já jsem za vás hrozně šťastná, ale pro mě tohle není.
4: A teď třeba konkrétně u čeho máš pocit, že to dokážeš takhle říct? Nebo to je všechno to, co jsi vyjmenovala, jakože klasické zaměstnání od do jistoty, manželství, děti, já nevím, jako u čeho máš pocit, že jsi tu svoji cestu našla a neříkáš to s nějakou výčitkou nebo s nějakým stresem, že něco děláš špatně?
22: No, mám právě pocit, že ta míra sebecitu, která se u mě a vidím, že u hodně lidí v mém okolí nějak jako narůstá během těch let, že právě umožňuje mít nějakou krásnou bariéru proti těm reakcím, často negativním z toho okolí. Takže u mě jsou to asi všechny ty vyjmenované věci. Nejsem a nebyla jsem hodně dlouho zaměstnaná, děti nemám a necítím, že bych je měla a budu mít. V partnerství taky nežiju úplně ortodoxním a klasickým. Je to vlastně všechno tak trochu někde jinak a zároveň pro mě, čemu já říkám, že to je jako normálně dobře, že já se v tom cítím tak, jak se mám cítit.
4: A je to tak, že to ale takhle jako nebylo vždycky. Dejme tomu, že si teda nenaplňovala nějaký ty škatulky typu mám svatbu v bílých šatech s manželem, který má, já nevím, frak nebo co mývají manželé a teď spolu budeme až do smrti. Tak když ty si tohle nenaplňovala, tak mě konkrétně zajímá, jako jakých reakcí od tvýho okolí a třeba od koho se ti jako dostávalo, jako co a kdo ti říkal. A jestli jako ty jsi u toho měla nějaký pocit, že třeba bys to přeci jenom měla přehodnotit, nebo jestli jako...
22: Vnímám, že na tohle jsou skvělý ty zacvičovací a ty juniorský léta. Jo. Já jsem byla vdaná, měla jsem tu krásnou princeznovskou, velký bílý šaty, hodně lidí na zámku svatbu, bylo to báječný.
4: A to ti bylo kolik, jenom pro představu, kdo neví?
22: A to mi bylo třeba 22, myslím. Něco tak, jako velmi mladá jsem se vdávala.
4: Takže jsi měla tu velkou princeznovskou svatbu ve 22.
22: Je to tak, jako, že vlastně asi žiju lehce pospátku, takže já jsem jakoby začala a tady tím běžným, nejrozšířenějším životem, tímhle scénářem, že jsem fakt měla tu svatbu, a fakt doma zdobila ty záclony a představovala si, co o víkendu upeču za bábovku, byla jsem zaměstnaná. No a je to nutné si to vyzkoušet a já jsem prostě zjistila, že to je zajímavý koncept, děkuju, cením si této zkušenosti a pro mě to není. Já v tom úplně spokojená a šťastná nejsem. Takže jsem šla prozkoumávat jiný koncepty pak během těch prostě juniorských let.
4: Aha, tak ještě když se teda zastavím u těch juniorských let, tak je ti 22, chystáš nebo máš za sebou tu jako velkou svatbu, tak to bylo i tak, že ty jsi tenkrát neměla pocit, že existují jiné varianty, nebo protože třeba já jsem ve 20 neměla moc pocit, že jsou jiné varianty,
22: ne,
4: než
22: vůbec.
4: Ty, které mi třeba předestřeli rodiče, a to znamená, že se máš hodně učit a dobře se učit a že to je nějaká záruka stabilního, pěkného zaměstnání a tak dál. A pak právě, že si najdeš nějakého přítele a s tím budeš až, nevím, ideálně do smrti, tak já jsem si myslela, že opravdu takto to má fungovat.
22: No, tak to já jsem měla úplně stejně. Myslím si, že většina lidí kolem nás taky. Ty jako malá seš posazená před ty pohádky, dostaneš do ruky Barbie a Kena a pak máš jako jiný seriály, ale všude je to založený na tom, že ty jako žena buď čekáš, až tě najdou, anebo si toho prince sama najdeš a to je jako vrchol toho feministického chování, že ty najdeš jeho, jako jo. Ale jiný scénáře tam nejsou a je tam ta svatba a je tam tohle všechno. Takže já jsem ve 20 určitě nevěděla, že jsou jiný varianty. Že třeba nemusíš nutně randit jenom s jedním chlapem, že nemusíš randit jenom s chlapama, že celá ta sexualita je škála. To vůbec, to mi třeba došlo 10 let zpátky a 5 let zpátky jsem si to třeba teprve dovolila nějak jako objevovat.
4: No a teď teda ty jsi v tom manželství, pečeš ty bábovky, máš to zaměstnání, za které třeba spousta lidí by byla i určitě ráda, nebo bylo to třeba vnímáno jako nějaký úspěch, tak mě zajímá, jako co ti tam začalo vadit, nebo kde to začalo a na co jako narážet, že jsi říkala, tak za tohle jsem vděčná, ale pro mě to není.
22: Myslím, že to nebylo tím manželstvím, myslím, že to čistě bylo tím, že já jsem byla příliš juniorní na tuto disciplínu a že tím rozvojem a tím objevováním světa jsem já přišla na to, že tady moc rozkvétat nebudu. Nebyla jsem nešťastná, bylo těžké to vysvětlit generaci jako mojí babičce, protože klasické otázky přijdou přesně a takže bije tě, je alkoholik, podvádí tě, hraje automaty a se říká nic babi, on je úplně skvělý. Jsme doteď přátelé, máme se moc rádi, ale prostě tenhle druh svazku nám nevyhovoval.
4: A to ti trvalo třeba kolik let to zjistit, nebo jak dlouhá byla tahle zkušenost?
22: Jako délka toho vztahu byla, nevím, kolem 6-7 let a někde v půlce. Ve třetině jsme se asi vzali, takže pár let mi to trvalo, ale furt si myslím, že jsem na to přišla vlastně docela rychle.
4: Takže ty jsi asi jako šla opravdu trochu obráceně, že teda v době, kdy se třeba lidi začínali brát, tak ty ses už rozváděla.
22: Když se začínali brát, tak já jsem se rozváděla, no. A teď, když jsem zpátky já v super jako spokojeném vztahu, tak se zase oni rozvádějí, takže mi to přijde vlastně skvělý, že si můžeme dělat vzájemně support group vlastně, jo.
4: No a takže došla si teda někde kolem, to bylo třeba plus minus 30 jako ten rozvod, nebo ještě to bylo před 30?
22: Jo, to bylo před 30, to bylo někdy třeba v 25.
4: Takže to jsi měla nějakou takovou jako juniorní zkušenost, že tady to tady existuje, ale pro mě to jako úplně není. Tak mě pak zajímá, co jsi dál podnikala, nebo jakou jsi šla cestou, protože tahle cesta, jakože si najdu nějakou práci, třeba pořídím si s někým nějakou nemovitost, vezmeme se a budeme mít děti, tak je taková poměrně jasně nalajnovaná, jako vidíš tam, kudy ta cesta povede, je tam nějaký cíl. A teď ty, když si tuhle cestu odložila, tak co jsi jako viděla před sebou za cestu, nebo co jsi dělala?
22: No, tak mě v momentě, kdy mi ten dětský holčičí velký sen, že prostě s tím jedním partnerem budeš mít ty 4 děti, domeček za Prahou a nějakou úspěšnou kariéru, ideálně jako Kerry ze Sexu ve městě třeba.
4: A to si jako reálně takhle třeba to byl tvůj sen?
22: No,
4: jako
22: přijde mi, že se kolem toho všechno to, všechny ty sny, které jsem jako dostala do hlavy, mám pocit, že hodně z nich tam někdo vlastně vložil, když jsem byla malá a řekl, tak to vypadá ten dobrý, spokojený, úspěšný život. Takže jsem se jíma nějak začala prostě prodírat právě díky tomu, že jako ta první položka toho velkého snu nevyšla. Takže jsem začala, že jo, já jsem vlastně pořád naživu a vlastně jsem zaspokojená a vlastně jsem asi spokojenější než předtím. Tak co teda všechno z toho ještě jako není pravda? Takže musím být zaměstnaná, musím mít tu vysokou školu a musím, jo. A no a tak jsem to začala prostě filtrovat, co nemusím a ta filtrace mi trvala hrozně dlouho.
4: A jak ta filtrace, třeba pokud bychom mohli někoho inspirovat, kdo třeba je v nějaký situaci, která se mu úplně nelíbí, chtěl by taky začít něco filtrovat, tak co ty si začala a jak filtrovat?
22: No tak jsem začala pak asi u té práce, že jsem jako byla zaměstnaná, takový ten samozřejmě klasický švart systém, ale bylo to, chodíš prostě 9 to 5 do práce a něco tam odvádíš od 9 do 5.
4: A to si pracovala v nějakým jako komunikačním biznisu nebo jako co to bylo?
22: Jo, vždycky jsem se někde motala kolem komunikace, knížek a marketingu od té mý první pracovní zkušenosti. No a tak zajímavý koncept, no ale taky mi to nepřišlo, že to je pro mě, takže jsem začala zkoušet být část na volný noze a přibírat si nějaký klienty a pak teda spíš mít ty klienty a méně toho jednoho stálého zaměstnání. No a pak už mít jenom klienty a pak vlastně nemít klienty a začít dělat svoje projekty a teď nemám klienty a mám jenom svoje věci, na kterých pracuju, takže vždycky to tak jako po krůčkách, mám jako z toho animáku pocit, víš, že takhle vyndáš ten pařátek do toho druhého boxíku, jestli tam jako je dobrý, jestli tam není nebezpečí, a když mi tam ten pařátek nic nesežere, tak já se tam začnu přesouvat.
4: Takhle jak to popisuješ, tak to zní, že to všechno šlo tak jako hladce, pěkně, že si pořád byla jako spokojená, nebo že to pořád mělo takovou zrůstající tendenci, jakože tak práci jsem si jako snižovala pro toho jednoho zaměstnavatele, začala jsem jako mít víc klientů a teď už nemám ani ty klienty, teď si dělám jako svoje projekty. To zní jako nějaká takzvaně reklama z nějaký příručky jako na úspěch, ale jako nevím, jestli v realitě to skutečně ty věci jdou takhle snadno a pořád je člověk tak rozpohodně. Když použiju tohle slovo hrozný.
22: Tak rozpohoděný to rozhodně nebylo a myslím, že všechny ty věci, ať výsledek je dobrý, tak byly po cestě bolavý a útrpný. Počínaje stahama, jako rozvést se, já to říkám, jo, tak pak jsme šli od sebe, bylo to v pohodě, ale než to bylo v pohodě, tak to trvalo pár měsíců, možná let se z toho oklepat a bylo to fakt špatný. Myslím, že to bylo jedno z mých nejhorších životních období. A měnit ty práce taky nebylo jednoduchý, protože občas nemáš na to zaplatit nájem a občas, když testuješ nový boxík, tak ti chybí na jídlo. A jo, jako nebylo to veselý a vždycky dobrý, ale nějak mě drželo nad vodou to, že to, ten můj jako vnitřní pocit, kam mám jít, přestože tam se mnou ten dav nejde, je nějak silnější.
4: A měla jsi jako někdy skutečně nějaký jako hodně velký propad nebo pochybnost, nebo co bys tak jako řekla, že bylo za tu dobu třeba nejtěžší nebo nejhorší, kde jsi jako nějak třeba zapochybovala o tom, jestli náhodou to, co jsi měla ve 22, bylo lepší, nebo...
22: Myslím, že jsem pochybovala často a asi nejvíc si pamatuju, jak sedím na gauči v březnu 2020 a pláču. A pláču proto, že nejenom, že pár měsíců nebo týdnů předtím přišel domů můj tehdejší snoubenec a řekl, že se teda v tomto životě nevidí a za hodinu se zbalil a odstěhoval. A za 2 měsíce na to mi zemřel pes, kterýho jsem měla 15 let a který byl můj jako životní parťák. A do toho začala korona a já jsem přišla o všechny práce a projekty, které jsem dělala, protože oni všechny souvisely s prací s lidma v offlineovém prostředí. A takže jsem tam jako seděla, byla jsem teď bez práce, bez vztahu, bez toho psa a seděla jsem v tom hezkým bytě nadizajnovaným pro tenhle život úplně sama a to bylo špatný, no. To bylo prostě, tam mě opravdu chytla úzkost, jestli má životní rozhodnutí jsou dobrá.
4: A jak to třeba dlouho trvalo, tahle úzkost, nebo co ti pomohlo z toho nějak jako vykročit?
22: Myslím, že mi vždycky v těchto krizových situacích pomáhá smečka moje, můj přátelé, takže máme krizový signály a navzájem se vždycky semknem a nějak si obejmem, opečujem, a takže určitě přátelé.
4: Takže přátelé, to tady myslím zmiňoval zrovna v jednom dílu Klubu 40 kazatel Petr Wagner, že čím je starší, tak mu, byť na to kladl vždycky důraz, tak mu ale jako ty vztahy a přátelství, kamarádství připadají čím dál tím důležitější, takže to bys asi potvrdila.
5: Jo, mám pocit, že partneři, partnerky prostě odcházejí a ztrácejí se v těch životech, ale ta přátelství je podle mě jako jedna z nejcennějších věcí, co máme, když je dobře udržujeme, což je prostě v té 40 už pak taky těžký.
4: A tenhle krizový moment, ty jsi říkala, že to byl rok 2020, tak to je 6 let zpátky, tak to ti bylo tak nějak 33, 34 jo. Kristova léta, což podle mě takovýhle velký životní zlomy, který potom zase tě nasměrují někam jinam, si jako někdy lidi spojují právě s tím středním věkem a s tou 40, takže tobě se to stalo někdy kolem těch kristových let, kolem teda 33.
5: Jo, to mě vlastně definuje výrazně do dneška, protože já jsem tenkrát změnila svůj kariérní vývoj, začala jsem výrazně přehodnocovat svoje vztahy a vztahovo schopnost, jakým já je umím udržovat. A vlastně všechno, no. Takže pro mě ten 2020 a korona, začátek té pandemie byl symbolický i v tomhle jako čištění a změnách.
4: A kdybys měla teda popsat, co tenhle ten docela velký, jako nechci to nazývat pád, ale co tahle ta velká odbočka v tvém životě jako znamenala, co si potom teda jako přehodnotila, tak dá se to nějak konkretizovat nebo ukázat na nějakých konkrétních příkladech?
5: Myslím, že jo. V práci mě naučila, že musím prostě rozkládat rizika. Že pokud, myslím, že hodně posluchačů jsou taky třeba na volný noze nebo má nějaký vlastní biznisy, tak sázet všechno na jednu kartu není jako dobrý. Takže já jsem tehdy byla jenom školitelka, lektorovala jsem a v ten moment, když začne něco podobného jako pandemie, tak ty opravdu přicházíš o celý příjem. Takže to nějak diverzifikovat a začít dělat rozmanitější věci, to byla věc pracovní a vztahová, na mě padla hrozná únava na několik jako na to následné období jsem se fakt cítila unovená. Já jsem vlastně jako randila jsem 20 let s chlapama a to je hrozně frustrující, když jako po 20 letech toho zkoumání stejně na tom gauči zase sedíš a pláčeš. Tak seš jako, kde jsem, co udělala špatně, co jsem neviděla, co jsem podcenila. A já jsem to zpytování a tu tíhu a ten smutek z těch vztahů uzavřela tím, že jsem si řekla, vlastně není úplně blbý nápad být sama, ne teď na nějakou dobu, což jsem si řekla po každém vztahu, ale já budu sama, já se vlastně mám sama fantasticky. No a pak jsem nějakou dobu žila opravdu s tím přesvědčením, že pro mě to není, já budu víc spokojená jako jenom sama s přátelstvem a se vším tím, co k tomu patří.
4: No a když se dostanu k tomu věku, k té 40, jakože přeci jenom jsme tady v klubu 40, tak kromě toho, že teda ty tak nějak 3-4 roky před 40 si navázala nový vztah, který sebou nese samozřejmě spoustu těch změn, tak jaký další změny s tou přicházející 40, které jsou právě třeba způsobené tím narůstajícím věkem, jako na sobě pociťuješ?
5: No ty tělesné změny určitě vnímám, že je daleko víc práce zůstat ve stavu, v kterým je ti příjemný se na sebe koukat do zrcadla, takže vnímám, že to vyžaduje opravdu nějaký větší nasazení, plánování, péči a vědomou práci s tím, což prostě ve fázi junior a ve fázi elef nebylo vůbec nutné. To jsem si připadala, že jsem nesmrtelná. Tak teď si teda nepřijdu nesmrtelná, teď mě jako ohrozí novej polštář na ubytování, mi rozhodí záda na 2 dny, takže teď to je jako vědomá práce.
4: Jo, takže tam jako pociťuješ nějakou tu větší třeba únavu a zároveň jako to, že to tělo o sobě dává víc vědět, zatímco předtím si ho jako vůbec nemusela řešit nebo nevnímala?
5: No, zároveň teda bych jako byla fér, já jsem se o to svoje tělo v těchto 2 dekádách jako moc nestarala, takže je to teď zasloužený, že se o něj musím starat víc. Vnímám to dokonce tak, že teď do té pomyslné kasičky, z které já jsem teda vybrala do mínusu, musím vracet. Takže já teď vracím hodně, věnuju tomu hodně práce od cvičení, fyzioterapii až po nějaký jako jiný i mentální věci a opravdu vnímám, že splácím ty 2 dekády, abych teď se mohla mít dobře.
4: A kromě teda toho, že tělo o sobě dává vědět, ale zároveň, že ty se o něj začínáš víc starat, protože máš třeba i pocit, možná oprávněný, že mu to dlužíš, když si předtím ho jenom v uvozovkách používala a tolik mu jako neoplácela, tak je tam ještě něco jako dalšího?
5: Vnímám, že je teď, jak už jsme naťukli, daleko těžší udržovat přátelské vztahy, protože hodně mých nejbližších je v naprosto rozdílných životních fázích. Někdo má malé děti a lítá kolem nich a je fakt těžký se setkat a být spolu. Někdo má ty děti starší, takže dochází k té druhé fázi, že začneš být šťastná, že zase můžeš žít, to seš furt někde a taky je těžký být. Mám singles kamarády, který randěj a sdílení těch zkušeností mezi těma dle všema skupinama je někdy náročný a najetí si času na to být spolu mi přijde, že je ještě náročnější, že už to ty děti, ty práce, ty povinnosti lehčeji převálcujou. Tak to rozhodně vnímám, že je teď nějaká taky moje vědomá práce, jako nerušit setkání s přáteli kvůli jako čemukoliv. A pak to vnímám v rámci nějakého osobního růstu a sebevědomí, že se mi lehčeji posílají lidi do hájů a mám víc důvodů, za který je tam z větší lehkostí pošlu a necítím se za to provinile.
4: Ale když závěrem bys měla všem, kdo poslouchají, ať už jim třeba bylo 40, bude, nebo jim je kolik chce, ale třeba řeší nějakou těžší situaci ve svém životě, tak kdyby si měla jako něco poradit závěrem nebo říct něco závěrem, co nějak souvisí třeba i s tím přibývajícím věkem nebo s těma tvýma zkušenostma, tak co by to bylo?
5: Mně v krizích v životě vždycky pomohlo se nějak vracet k tomu, že v krizi, v té pomyslné louži, kaluži, jak jsem zmínila, jsem proto, protože jsem si někdy vybrala žít ten pestřejší, rizikovější, zábavnější, zajímavější život. A že to je prostě ta cena za to. Takže mi zmírňuje ten smutek a to utrpení to, že tyjo, ale to je prostě cena za to, že chceš tenhle život mít zajímavější a on zase bude, protože vždycky je to nahoru a dolů a teď se jenom v té louži teda budem chvíli máchat a pak to bude lepší.
4: Takže to máš prostě ryze optimistický pohled na věc, nejenom teda na 40, ale jakože obecně na život.
5: No, v něčem jako jo, ale znovu připomínám, ten veselý pohled je protkaný mnoha jako bolístkama, nárazama, pádama, ale to, že se z nich vždycky nakonec vyhrabem, je dobrý si připomínat.
4: Tak jo, díky moc, že jsi přišla do klubu 40.
5: Já ti moc děkuji za pozvání do mého oblíbeného podcastu.
4: A jestli tady bude třeba zase klub 50, 60, 70, tak a ty budeš zase ještě optimističtější, tak se tady třeba zase potkáme.
5: Tak se budu moc těšit.
4: Hostem v klubu 40 tentokrát byla Michelle Losekot. Mějte se hezky.
6: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Ex Libris.
7: Poslechněte si postřehy o životě obyvatel Kuby dnes a v dávné době i v nedávné.

0: Spojíme se s naším zpravodajem na Ukrajině. V Česku si o svém psychickém stavu povídá s umělou inteligencí podle průzkumu agentury Pike Research téměř třetina lidí. Podle ministerstva zdravotnictví to má i svá rizika. Jaká? A auta bez řidiče nebo humanoidní roboti? Tohle vše teď budou zkoumat a vyvíjet vědci z Ostravské vysoké školy Báňské, kam se podíváme v reportáži. Nejprve jsou tu ale zprávy s Ondřejem Látalem.
1: Přeju z Plusu dobré úterní odpoledne. Energetická společnost ČES se kvůli zablokování části podílů v kauze Diag Human bude bránit u soudu. V reakci to Českému rozhlasu napsal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Polostátní firma je podle něj přesvědčená, že uspěje. Diag Human se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podle Babiše stát ani dál neuznává nároky firmy na odškodnění a bránit se bude dál. Agentura CzechTourism bude mít příští rok nižší rozpočet, potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů korun. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů korun. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
2: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agend bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále.

0: Chcete vědět proč?
1: U pobřeží Bulharska zasáhly neznámé drony dvě nákladní lodě. O dalším útoku blízko hranic Evropské unie v Černém moři informoval bulharský premiér Rumen Radev. Jedno z plavidel se potopilo asi 30 kilometrů od pevniny. Na místě zasahuje pátrací tým. Pohřešovaných je 11 námořníků. Kvůli incidentu bulharská diplomacie předvolá ruskou velvyslankyni.
2: Přestože podle Radeva není jasné, kdo za opakovanými útoky stojí, řekl, že vše nasvědčuje tomu, že z nich má prospěch Rusko. Na loď Chelsea 3, která patří ukrajinskému majiteli, zaútočili nejméně 3 drony. Záchranáři už do bezpečí dopravili posádku složenou ze 7 Ukrajinců a 8 Azerbajdžánců. Údery v Černém moři mezi Ruskem a Ukrajinou odsoudila taky šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Generální tajemník NATO Mark Rutte po telefonátu s Radevem řekl, že aliance chce kvůli útokům posílit svou východní hranici. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: V Itálii začalo vojenské cvičení jaderných sil Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zapojí se do něj 17 zemí. NATO ještě před začátkem manévru uvedlo, že cvičení nesouvisí s aktuálním děním ve světě a není namířené proti žádné zemi.
3: Do cvičení s názvem Steadfast Dune se zapojí pozemní jednotky i bojové letouny. Minulý rok do vzduchu zlétly například americké stíhačky F-35. Alianční země se chtějí připravit na různé scénáře, včetně poplachu nebo leteckých manévrů. Nebudou ale používat skutečné jaderné zbraně. Vojska NATO v srpnu cvičila nedaleko ruské exklávy Kaliningradské oblasti. Moskva potom pohrozila jaderným úderem na členské země aliance v případě, že by se pokusili o blokádu této ruské exklávy. Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Maďarský parlament schválil zmírnění zákona na ochranu dětí, který před 5 lety prosadila tehdejší vláda Viktora Orbána. Novela ruší omezení týkající se zobrazování homosexuality a změny pohlaví. Původní pravidla vyvolala spor s Evropskou unií. Pro změnu hlasovala většina poslanců, proti byl mimo jiné Orbánův Fidesz.
4: Vláda bývalého premiéra Orbána zákon prosadila s odůvodněním, že chce děti chránit před nevhodným sexuálním obsahem. Zákaz ale vztáhla i na zobrazování homosexuality například ve školách nebo reklamě. To kritici označovali za diskriminaci sexuálních menšin a omezování svobody projevu. Letos v dubnu jim dal zapravdu i Soudní dvůr Evropské unie. Novela tyto zákazy ruší, ale dál omezuje například přístup dětí k pornografii a obsahu se sexuálním násilím. Premiér Péter Maďar tvrdí, že změny ochranu dětí posílí. Hlasování opozice proti novele označil za ostudu. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Asi třetina lidí v Česku řeší svůj psychický stav s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury Pack Research, ve kterém letos na jaře odpovídalo asi 1800 respondentů. Zhruba 11% z nich dala AI doporučení, které odporovalo radám skutečného psychoterapeuta. Asi 8% lidí pak změnilo kvůli AI užívané léky. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje vydat příručku pro bezpečné používání umělé inteligence. Pokračuje šéf rezortu Adam Vojtěch, zahnutí ano.
5: Umělá inteligence, pokud se používá dobře, tak samozřejmě může velmi dobře posloužit k orientaci v systému, tak aby třeba člověka nasměrovala v rámci zdravotního systému tam, kam má jít se svým problémem, na koho se má obrátit, ale na druhou stranu by neměla nahrazovat určitě péči odborníků, ať jsou to lékaři nebo psychoterapeuti.
1: A budeme o tom podrobně mluvit v odpoledním plusu chvíli před 15:30. Tady jsou dopravní informace na plusu. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna trvají hned dvě komplikace. První je za sjezdem na Benešov. Kolona z 19. kilometru popojíždí 25 minut k nehodě za exitem 15 Popovice. Po srážce nákladního vozidla s osobními volný pouze levý pruh. Další kolona vás čeká u sjezdu na Průhonice na 6. kilometru. Půl hodiny ztratíte na cestě ke kolizi na Chodově. Na úrovni obchodního centra končí s úklidem vozovky. Zatím se stále jede pouze levým pruhem, už by to ale nemělo dlouho trvat. Přímo v Praze začala regulace vjezdu do tunelů na městském okruhu. Tradičně se tedy zdržíte v Dobříšské před Mrázovkou. Od Zlíchovského tunelu před Barandovským mostem už se plní jižní spojka, zatím od sjezdu na Modřany. V Patočkově budete stát od Kajetánky před Prašným mostem ve Svatovícké ulici a taky v Troji před Blankou v Nové Povltavské a předtím v Holešovičkách od Bulovky. A Kbelská ulice je ucpaná směrem k D8. Je to kvůli omezení u sjezdu na Letňany. Z konce Průmyslové pojedete více než 30 minut. Dobře dojeďte. Zítra má být zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne čekáme od západu ustávání srážek, odpoledne postupně místy až polojasno. A teploty zítra 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 8, na Šumavě naměří až 12 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
0: Posloucháte Odpolední Plus.
6: 8 minut po 15. hodině vám dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Rusko v noci na dnešek odpálilo na Kyjev 5 balistických raket a na ukrajinská města vyslalo přes 100 nepilotovaných letounů různých typů. Z Kyjeva a Charkova hlásí mrtvé i zraněné. Na Ukrajině je náš stálý zpravodaj Martin Dorazín, se kterým jsme teď ve spojení. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den.
6: Na jaké cíle v Kyjevě a Charkově Rusko zaútočilo?
7: Tak byly to především cíle civilní, o kterých víme. To ukrajinská strana zveřejňuje. V obou případech šlo o obytné domy. V Kyjevě o velice vysokou budovu 25 podlažní. Tam byly také mrtví. Dva v Kyjevě, jeden v kyjevské oblasti. Ale ten útok dál pokračoval. Pokračuje vlastně i dnes nepřetržitě. Kyjev už je vlastně takovým jakoby městem, kde se tyto věci dějí. Bohužel od rána do večera, od večera do rána s větší či menší intenzitou v Charkově. To byly vlastně údery těmi velice rychlými drony, raketodrony typu Banderol, které nesou velkou nálož, mají obrovskou kinetickou energii, takže působí daleko větší škody. Chovají se vlastně jako malá raketa s plochou dráhou letu, což v podstatě tak tomu je. A když tedy narazí do nějakého domu, tak tam potom nezůstane skoro nic, jako v případě toho úderu v Charkově, kde byly 4 mrtví podle úřadu a celkem v celém Charkově, kam dopadlo asi 9 tady těchto raketodronů, tak bylo přes 40 zraněných lidí.
6: Jak si ukrajinská protivzdušná obrana poradila s těmi balistickými raketami?
7: Protivzdušná obrana si poradila velmi dobře s drony, včetně těch proudových. Celkem na Ukrajinu letělo více než 120 různých letících cílů pro protivzdušnou obranu, mezi nimi tedy i těch 5 balistických raket. O těch se nikde nepíše, že by někde něco zasáhli, což ale nepíše se ani, že by je zlikvidovali nebo nějakým způsobem nedosáhli svého cíle, což tedy znamená, že šlo o vojenský cíl s velkou pravděpodobností zasažený, to může být továrna, to můžou být zařízení protivzdušné obrany, to mohou být vojenská letiště, cokoliv, ukrajinská armáda, ukrajinské vedení politické tyto informace samozřejmě nezděluje, aby neříkalo protivníkovi, že se mu něco povedlo velice přesně zasáhnout. Ukrajina zveřejňuje pouze ty věci civilní objekty, ale tady je jasné, že tady šlo zřejmě o vojenské cíle v případě těch 5 raket, které se neuvádějí jako sestřelené. Potom také byla velice dobrá práce, tedy pokud jde o ty proudové drony, tady se situace zlepšuje, nebo spíš umění Ukrajinců sestřelit ty rychlé drony, pohybující se až 500 kilometrovou rychlostí. Tady je velké procento, ne všechny, ale to procento se zvyšuje, takže Ukrajinci si pomalu naučili už bojovat s tímto velice zákeřnou zbraní, kterou Rusko používá ve stále větší míře.
6: Drony už podruhé napadly 2 lodi v bulharských vodách a jedna z nich se potopila. Už se ví, komu patřily?
7: Jak jsme slyšeli ve zprávách, zatím nepřišly k tomu žádné další aktualizující nové informace od tedy bulharské strany, která celý incident vyšetřuje, jde už o druhý podobný útok a jak řekl i rumunský premiér Rumen Radev, tak je zřejmé tedy, nebo s velkou pravděpodobností šlo o ruský dron, ale nejde ještě o 100% jistotu. On řekl, že to vyplývá z logiky věci. Tam je potřeba potřeba, aby se odborníci podívali vlastně do okolí té potopené lodě, bohužel tedy, která klesla ke dnu a jak jsme slyšeli, tak část té posádky z druhé lodi nebo z té první se podařilo evakuovat na břeh.
6: Jenom pro upřesnění, bulharský premiér Radev pochopitelně už 2 dny má platit takzvané Trumpovo energetické příměří, tedy zákaz útoku na energetickou infrastrukturu a zvláště na ropné rafinérie. Jak je obě strany do

0: dodržují?
1: Ukrajina, jak řekl prezident Volodymyr Zelenský, toto příměří dodržuje, pokud jde o útoky na ruské ropné rafinérie, tak jak to vyhlásil americký prezident Donald Trump. Zelenský k tomu dodal, že tedy Ukrajina neútočí ani na žádnou další energetickou civilní infrastrukturu v Rusku, na rozdíl tedy od Moskvy, která příměří nedodržuje a opakovaně už je porušila, evidentně v případech třeba útoku na elektráren, na elektrárnu u Charkova nebo na rozvodné sítě na Ukrajině.
0: Tolik informace od našeho stálého zpravodaje na Ukrajině Martina Dorazína. Děkujeme za ně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A ve vysílání Odpoledního plusu je teď s námi Michal Smetana, bezpečnostní expert z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a ředitel Pražského centra pro výzkum míru. Vítejte, dobrý den.
2: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Stále pokračují tedy ruské masivní útoky, teď aktuálně na Kyjev a Charkov, jak jsme slyšeli. O čem podle vás vypovídá ta aktuální vojenská aktivita Kremlu, jak ji čtete?
2: Primárně o tom, že Rusko bylo schopno v letošním roce výrazně navýšit své útočné kapacity. Zároveň Ukrajina se samozřejmě potýká s nedostatkem systému nedostatkem raket do systému pro protivzdušné obrany Patriot, díky kterému je Rusko schopno využívat balistických raket na útoky na citlivé cíle. Kromě toho Rusko, to už vlastně v tomhle příspěvku, využívá stále více proudových dronů, což je, dejme tomu, nějaká nová technologická adaptace z drony Garand 5, které jsou schopny letět rychleji v vyšších výškách, a pro ukrajinskou protivzdušnou obranu je to taková jako nová technologická výzva. Samozřejmě také platí to, co říkal váš kolega, že je to takový běžící cyklus adaptace a protiadaptace, to znamená i Ukrajina se toto učí, ale je to pro ní náročné období.
0: Jak rezonuje to Trumpem ohlášené energetické příměří? Ukrajinská armáda podle prezidenta Zelenského od neděle na ruskou energetickou infrastrukturu nezaútočila, zatímco Moskva to vlastně nedodržuje, tak to se týkalo to příměří jenom Ukrajiny, nebo jak to si máme vysvětlit, co si pod tím představit?
2: Tak to příměří bylo vyhlášeno jednou stranou, ale nebyla to ani jedna strana toho válečného konfliktu, bylo to vyhlášeno Spojenými státy. Podle všeho ani Ukrajina, ani Rusko o tom to neviděli a s tím to nesouhlasili. S tím, že Ukrajina v tom současném nastavení vztahu se Spojenými státy jim moc nezbývá jiného, než vlastně víc v tomto ohledu Donaldu Trumpovi vstříc a vlastně dát najevo, že je ochotná to příměří dodržovat. To znamená, jak už tam padlo, dodržuje to druhým dnem. Rusko nicméně toto příměří nedodržuje, takže se nedá skutečně mluvit o tom, že by něco takového v těch vztazích platilo. Dá se očekávat, že Ukrajina opět tyto své útoky obnoví s tím, že Rusko toto příměří nedodrží.
0: Jak mohou proměnit nebo posunout ten současný stav na frontě spory prezidenta Trumpa s prezidentem Zelenským, nebo jak vlastně ten jejich vztah a současnou situaci nazvat? Jaké to může mít dopady na vývoj na frontě?
2: Tak to, pokud by se naplnily ty výhrušky, že by Spojené státy opět zastavily poskytování zpravodajských informací Ukrajině, to by byl krok, který by se velmi negativně projevil pro Ukrajinu. Je to jedna z největších pomocí, které se ze strany Spojených států Ukrajině dostalo od začátku této invaze. A viděli jsme loni v březnu 2025, když Donald Trump podobně nátlakově tuto spolupráci s Ukrajinou ukončil na několik dní, že to skutečně může být velké riziko pro ukrajinské snažení. A to ne na frontě, ale právě i ve schopnosti bránit se proti ruským vzdušným útokům. To znamená, pokud by se toto naplnilo, tak by to samozřejmě byl velký problém.
0: Přitom bývalý ukrajinský generál Sirskej v rozhovoru pro BBC řekl, že Ukrajina stabilizovala frontovou linii a narušila schopnost Ruska postupovat. Můžeme to tvrzení Sirského brát jako realistické, odpovídající pravdě, nebo jak vypadá ten obrat na frontě?
2: To v každém případě v tom smyslu, že Ukrajina skutečně je silnějším postavením, co týče schopnosti bránit se ruským pozemním útokům, ale také provádět poměrně efektivní protiútoky. To neznamená, že by ta situace byla nějak zcela vyřešena, nebo že by ta fronta přestala být kompletně dynamická. Nadále vidíme velké množství útoků, ať už se to týká té oblasti Donbasu, tedy na východě Ukrajiny, nebo na jihu záporožské oblasti. Nicméně je pravda, že skutečně v letošním roce Ukrajina výrazným způsobem zlepšila své schopnosti bránit se těm ruským útokům. Některé ty protiútoky, například kolem Limanu, Seversku, jsou poměrně úspěšné v těch několika posledních týdnech. Je to asi nejzajímavější vývoj, když se bavíme na té taktickou operační úrovni.
0: Oslabuje Ukrajinu ta Trumpova aktivita s naftou z Ruska, to, že se dohodl na okamžitých dodávkách ruské nafty na americký a světový trh?

0: každém případě, a je to nepřímo samozřejmě, ale oslabuje. Zaprvé samozřejmě jakákoliv taková dohoda dává Rusku další ekonomické prostředky na to, aby mohlo tuto válku nadále vést, ale ten ekonomický dopad jenom je jedna část toho příběhu. Ten druhý aspekt je politický nebo mezinárodně politický, kdy Rusku se vlastně dostává uvolňování sankčního režimu a Rusko zároveň dostává do ruky poměrně silnou kartu ve smyslu, že může skrze vlastně tuto dohodu s Spojenými státy tlačit přes Washington na Ukrajinu, aby Ukrajina právě neútočila do hlouby ruského území. Už to vidíme v těch posledních týdnech, že to Donald Trump opakovaně směrem Ukrajině zmiňuje a dá se očekávat, že v rámci téhle dohody, která je mimo jiné s Ruskem, která je vázána na to, v uvozovkách, v jakém stavu budou ruské rafinéry, je, tak se dá očekávat, že tento tlak na Ukrajinu zřejmě bude pokračovat, což samozřejmě je problém, protože pro Ukrajinu tyto útoky jsou součástí její širší strategie.
1: Co říct k tomu nejnovějšímu prohlášení prezidenta Trumpa, že podle něj má ruský prezident Putin větší zájem se dohodnout než ukrajinský prezident Zelenský?
0: To jako nějak objektivně se nedá rozhodně nazvat jako cokoliv, co bylo potvrzeno v realitě. Prezident Putin má samozřejmě ochotu se dohodnout v tom smyslu, že pokud by Ukrajina kapitulovala a zcela akceptovala jeho maximalistické požadavky, tak je dost možné, že by se dohodnul, ale protože tam není jakýkoliv náznak ze strany Kremlu k jakémukoliv kompromisu, takže v tomto ohledu se tam určitě ten výrok nedá brát jako platný.
1: Tolik bezpečnostní expert Michal Smetana. Děkuji za váš čas pro Odpolední plus. Naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: 15 hodin 19 minut. Po supermarketech ve Francii se s problémy potýkají také obchody v Nizozemsku, Belgii a ve Spojených státech. Ve Francii hekři ve stovkách prodejen na dálku zvýšili teplotu v chladicích boxech až na 50 stupňů Celsia. Zboží uložené v těchto skladech se zkazilo a škody mohou jít do desítek milionů eur. Nizozemská společnost Ahold Delhaize nemá problém s mrazáky, ale přiznala, že řeší výpadek počítačových systémů. Další informace k tomu má Pavel Novák ze zahraniční redakce, který je ve studiu. Dobrý den.
3: Dneska odpoledne.
1: Co se tedy této nizozemské společnosti stalo? Jde taky o hackerský útok?
3: To je dost možné, ale vedení společnosti to nechce zatím potvrdit. Je ale jasné, že někdo se pokusil ovládnout IT systém společnosti, anebo se mu to už i povedlo se do něj dostat. Proto tedy ta firma v neděli preventivně odstavila některé své online služby. To ale mělo vliv také na distribuci ze zásobovacích center této největší sítě supermarketů v Nizozemsku, která se jmenuje Albert Heijn. Ono se to týká vlastně všech obchodů vlastněných firmou Ahold Delhaize. Také tam jsou další značky, které ona vlastní, ale ostatní obchody, které nespadají do této sítě, ty fungují normálně, těch se to vlastně nějak nedotklo. Podle generální ředitelky společnosti Albert Heijn, Margaret Fresten van Dainové, některé z jeho 6 distribučních center nefungují, ale neuvedla přesně, která ta centra to jsou. Problémy jsou podle ní se zásobováním ovocem, zeleninou, čerstvými potravinami. Naopak problém není u trvanlivého zboží nebo mražených výrobků. To dokazuje, že tady tam nejsou potíže s nějakými těmi mrazícími boxy. Také firma Ahold Delhaize odmítá jakoukoliv spojitost s těmi hackerskými útoky na francouzské supermarkety. Je to úplně jiná záležitost, ale připustila, že tady řeší bezpečnostní problém, který se dotkl hlavně online objednávání nákupu a také komunikace těch jednotlivých supermarketů se sklady.
1: Jak se tehle bezpečnostní problém projevil v prodejnách vlastněných společností Ahold Delhaize?
3: No, týká se to hlavně těch obchodů Albert Heijn, ty vlastně obsahují asi 40% trhu z maloobchodu v Nizozemsku. Ty prodejny jsou fyzicky otevřené, ale na regálech zkrátka někde chybí nějaké zboží. Podle ředitelky společnosti zatím není jasné, kdy se ty dodávky obnoví, kdy ten IT problém bude vyřešený. Nefunguje tedy objednávání dodávání nákupu třeba přes internet, což představuje pro Albert Heijn asi 10% jeho obratu. Nejde slevová aplikace a to je případ i českých supermarketů Albert. Ano, i nás se to vlastně dotklo, že nefunguje aplikace Můj Albert, se kterou mohou zákazníci nakupovat za akční ceny. Jak uvedl ředitel komunikace Albertu Jiří Mareček, tak akční ceny jsou teď u zboží na regálech a platí vlastně pro všechny.
4: O oblíbené akce zákazníci nepřijdou a budou mít stejné ceny plošně nastavené, tak jako kdyby nakupovali s aplikací. Čili slevy odečteme z cen přímo na pokladnách i bez použití aplikace.
3: Firma Ahold Delhaize vlastní také obchody v Belgii, tam ale velké problémy zatím nejsou. Zákazníci supermarketu Delhaize se symbolem lva, u nás jsme to kdysi znali jako Delvitu, tak si mohou objednávat přes internet a funguje tam i klientský servis.
1: Společnost Ahold Delhaize ale vlastní také sítě obchodu ve Spojených státech. Jak se projeví problém v mateřské firmě tam?
3: Tam to bude asi trochu složitější. Zákazníci ve Spojených státech budou asi rozladění, protože Ahold je tam vlastně čtvrtá největší maloobchodní firma, vlastní třeba síť obchodů Giant, které jsou ve velkých městech, ale také na okrajích malých sídel. Má také malé markety, zase s emblémem toho černého lva na bílém pozadí, které se jmenují Food Lion. Na webech těchto supermarketů, kde si lidé často objednávají nákupy tedy domů, tam je oznámení, že ta stránka dočasně není dostupná. Zákazníci tedy musí buď fyzicky do toho obchodu, a protože si nemohou objednat to zboží domů, anebo zkrátka počkat, a ta služba, kdy jim to naskladají do papírových tašek a oni si je třeba jenom přijedou vyzvednout, tak to v tuto chvíli nefunguje.
1: Tolik Pavel Novák ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: My se teď z obchodu podíváme do lidského nitra. Už jste se někdy necítili úplně psychicky dobře a tak jste si o tom povídali s umělou inteligencí, protože asi zrovna nikdo nebyl po ruce. Tak v tom nejste sami, protože podle průzkumu agentury Pack Research konzultuje svůj psychický stav s umělou inteligencí zhruba třetina lidí v Česku. Do průzkumu se letos na jaře zapojilo skoro 1800 respondentů starších 18 let. Víc už nám k tomu řekne Michaela Bacílková z domácí redakce. Dobrý den.
5: Hezké odpoledne.
1: Co dalšího ještě průzkum ukázal?
5: Třeba to, že mladší lidi ve věku 18 až 34 let používají umělou inteligenci ještě častěji. O svém duševním zdraví se s ní radí zhruba polovina z nich. AI lidem pomáhá hlavně se zvládáním stresu nebo vyhledáváním informací. Při akutních psychických potížích ji podle průzkumu využilo 31% dotázaných. Co je ale taky zajímavé, přibližně 13% respondentů uvedlo, že po konzultacích s AI vyhledali odbornou pomoc později a nebo dokonce vůbec, i když k odborníkovi dojít měli.
1: Takže i tady platí, že AI může dělat chyby.
5: Je potřeba si samozřejmě uvědomit, že to, co nám AI napíše, nemusí být pravdivé a spolehlivé. Neměli bychom jí tedy stoprocentně věřit a ukazují to i výsledky zmíněného průzkumu. Asi 11% lidí totiž dostalo od umělé inteligence doporučení, které bylo v rozporu s radou skutečného psychoterapeuta. A přibližně 8% lidí změnilo kvůli AI užívané léky.
1: A bude s tím stát tedy ministerstvo zdravotnictví zřejmě něco dělat?
5: Ano, ministerstvo zdravotnictví chce vydat příručku, která by lidem poradila s tím, jak umělou inteligenci používat správně a bezpečně. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
6: Umělá inteligence, pokud se používá dobře, tak samozřejmě může velmi dobře posloužit k orientaci v systému, tak aby třeba člověka nasměrovala v rámci zdravotního systému tam, kam má jít se svým problémem, na koho se má obrátit, ale na druhou stranu by neměla nahrazovat určitě péči odborníků, ať jsou to lékaři nebo psychoterapeuti.
5: Podle bývalého ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera ale častější užívání AI souvisí taky se špatnou dostupností péče.
7: Víte, že neustále slyšíte o nedostatku psychiatrů, dětských psychiatrů, psychologů, klinických psychologů a zejména těch dětských. Slyšíte také o nárůstu duševních onemocnění, zejména mezi mladými lidmi. A to je něco, kam ta technologie vstupuje a kde nám začíná tu péči měnit. V kontextu málo dostupné péče, v kontextu málo dostupné efektivní péče, kdy lidé často nedostanou tu pomoc, kterou chtějí.
5: Třeba z loňského průzkumu Sdružení ambulantních specialistů vyplynulo, že u 80% dětských psychiatrů čekají lidé na volný termín déle než 3 měsíce.
1: Je v plánu nějak zlepšit dostupnost psychiatrické péče?
5: Ano, vláda letos zveřejnila Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030, který počítá třeba s tím, že vznikne víc center duševního zdraví, kterých je aktuálně kolem 50 a které pomáhají s péčí v domácím prostředí pacienta. Nebo že postupně v každém kraji bude krizové centrum, takové místo prvního záchytu lidí s psychickými problémy. Plán ale reaguje právě taky na častější používání AI, pokračuje vládní zmocněnkyně pro duševní zdraví a psychiatrička Dita Protopopová.
8: Máme tam celý nový cíl na vývoj vlastně a kontrolu nových terapeutických nástrojů, digitálních terapeutik v oblasti duševního zdraví.
5: Do roku 2030 chce vláda na rozvoj péče o duševní zdraví dát víc než 10 miliard korun.
1: Tolik souhrnu od Michaely Bacílkové z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
5: Děkuji a naslyšenou.
1: A 2,5 minuty před půl čtvrtou nezastavíme pokrok ani v automotiv. Vysoká škola Báňská v Ostrově má nové výzkumné a vědecké centrum. Jehož součástí je i experimentální polygon, po kterém budou jezdit takzvaná autonomní auta, tedy auta bez řidiče. V centru budou ale vědci vyvíjet i testovat také humanoidní roboty. Stavba včetně technologií stála 126 milionů.
9: Na polygon právě vyjíždí elektronický vůz. Řidič v něm ale nesedí.
10: Aby zase popojil, možná dopředu, dozadu, udělal nějaké manévry.
9: Auto zvládá opravdu na dálku couvání, zatáčení. A zatímco my jsme venku pozorovali auto jezdící bez řidiče na polygonu, uvnitř už sedí Daniel Suchánek, doktorant, který auto ovládá.
11: Náročnost řízení je vlastně v podstatě stejná jako ve vozidle. Tam úplně není jako pro uživatele velký rozdíl. Je potřeba určitě pár minut s tím najezdit, aby člověk jako si zvyknul na ten pohled těch kamer. Trošku jiné třeba, než jste zvyklá na normálně klasického auta.
9: A jak když se dívám, to je vlastně klasický volant.
11: Je to úplně komplet všechno z vozidla Škoda Enyaq, to znamená to, kterým jezdíme, tak ze stejného modelu nebo podobného, tak máme infotainment, to znamená tak, jak to vidíme v autě, tak i pedály, tak je to vlastně i volant, i tlačítka, všechny jsou stejné, jak ve vozidle.
9: Jste malým srazu fotografa.
11: Já jsem nevěděl, jak blízko.
9: Autonomní řízení spolu s chytrými a robotickými auty jsou ale jen jedna část výzkumu, který se za zdmi nové šestipatrové budovy bude odehrávat. Vysvětluje mi proděkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Petr Šimoník.
12: Další část je oblast digitalizace ve výrobě, zavádění digitálních dvojčat pro vlastně snížení nákladů na elektrickou energii, zvýšení rychlosti té výroby. Například kolegové pracují na transformaci. Pomáhají transformaci třinecký železáren se zaváděním tzv. Kapacitních digitálních dvojčat. Pak je to oblast robotiky. My v současné době vlastně budeme tady vyvíjet a testovat určité algoritmy, které budou sloužit pro zavádění humanoidní robotiky.
9: My tady jsme momentálně z roboty humanoidy. Pojďte možná popsat, jak se výzkum bude týkat jich.
12: Humanoidní robotika aktuálně doznává prostě velkého rozvoje. My máme poptávku společnosti z aplikační sféry, že chtějí využívat humanoidní robotiku pro vlastně dohledové činnosti, ale také pro činnosti, kde vyžadují určitou formu haptiky či nějakého jemného zacházení.
9: Budova je hned vedle polygonu, přímo na něj vedou v přízemí velká garážová vrata, za kterými se chytré a autonomní vozy skrývají. Zhotovitelská firma použila při stavbě technologie na snížení energetických nákladů. Na budově je například 92 fotovoltaických panelů.
13: Má vlastní zdroj elektrické energie, využívá jako hlavní zdroj topení a chlazení tepelné čerpadlo, vzduch, voda. Úspoře energie přispívá to, že se zbytečně nebude nikde svítit a všechny prostory jsou řízeny osvětlením automatickými čidly. To je asi to nejvíc, co ta budova nabízí.
9: Popisuje za firmu Dalibor Maťa. Centrum počítá se zázemím až pro 50 výzkumníků. Brigádu chce ale nabídnout i šikovným studentům. Z Ostravy Klára Křižáková, Český rozhlas.
1: Teď v 15 hodin 30,5 minuty vám nabízíme další zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Český rozhlas Plus.
14: Saúdskou Arábií vedená vojenská koalice vyzvala k evakuaci lidí z okolí ropného zařízení u jemenského města Sana. Na síti X to napsal mluvčí koalice, který krátce předtím prohlásil, že místo bude cílem speciální operace. Ropné zařízení Sabaha ovládají jemenští povstalci Husíové, se kterými Riád v současné době bojuje. V Jablonci nad Nisou bude na magistrátu další 4 roky pokračovat dosavadní koalice. Na spolupráci se znovu dohodli zástupci starostů pro Liberecký kraj ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů. Primátorem bude dál lídr ODS Miloš Bele. Hnutí ANO zůstane v opozici, přestože volby ve městě znovu vyhrálo. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Demokratické republice Kongo přesáhl 9 tisíc. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. V souvislosti s nemocí zemřelo více než 4 300 lidí. Současnou epidemii krvácivé horečky způsobuje kmen Bundibugyo. Uzavírka pisáreckého tunelu v Brně dál komplikuje dopravu. Policisté dnes na několika křižovatkách nechali vypnout semafory a dopravu řídili sami, aby mohli lépe reagovat na aktuální situaci. 40-denní oprava tunelu začala včera a problémy způsobuje hlavně v dopravní špičce. Přidáme další dopravu na Plusu. Na D1 před Prahou směrem z Brna čekejte půlhodinovou kolonu za sjezdem na Benešov. Po pojíždí z 19. na 15. kilometr. Tam je po střetu nákladního vozidla s osobním autem průjezdný pouze levý pruh. Na D1 se lepší situace dál ve směru k Praze. Fronta od Průhonic z 5. kilometru se celkem rychle rozjíždí. Následky kolize u Chodova už odklidily. Opět se jede všemi třemi pruhy. Kamiony ale aktuálně dost plní sjezd na jižní spojku směrem na Černý most a následně Spořilovskou ulici. A na D1 z Vyškova do Brna čekejte silnější provoz od Holubic. Fronta se nesouvisle posouvá z kilometru 210 až do zúžení u sjezdu na dálnici D2. Argentinská ulice směrem z centra Prahy se plní od křížení s Plynární ulicí. Následně se budete sunout přes Vltavu nahoru nejprve Holešovičkami, potom i Libereckou ulicí až k omezení u Stříškova. Dobře dojďte. Zítra nás čeká zatažený až oblačný den, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dopoledne od západu ustávání srážek a odpoledne místy až polojasno. Teploty 13 až 18, na horách většinou kolem 8 stupňů. To byly zprávy a tady je repríza dopoledního Interview Plus.
15: Jaké složení Senátu může přinést druhé kolo voleb, které se koná tento pátek a v sobotu? A co první kolo napovědělo o aktuálním rozložení politických sil v Česku? Začíná úterní Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
16: Interview Plus.
15: Hostem Interview Plus je ústavní právník a tajemník ústavní komise Senátu Jan Kysela. Dobrý den.
17: Dobrý den.
15: Vy jste nedávno napsal, že fungování Senátu je v posledku stejně závislé na tom, kdo senátoři jsou. Jinými slovy, Senát je závislý na tom, jestli senátoři a senátorky ctí jeho smysl. Jak se vám z tohoto pohledu jeví kampaň a nově zvolení senátoři a senátorky? No, senátoři vlastně v tomto případě.
17: No, na hodnocení těch nových je ještě brzo, protože nevíme úplně přesně, kteří to jsou, a i tak to bude ještě nějakou dobu brzo, protože ono to popravdě řečeno úplně nepoznáte ani tak ze jména, ani tak ze stranické afiliace, ani tak z profese nebo z dosavadní životní zkušenosti, protože já měl pocit, nebo měl jsem to štěstí, že jsem před mnoha lety spolupracoval s řádkou senátorů, na kterých byste to taky nepoznal, to, jak blízko nebo daleko budou mít k agendě ústavní, volební, popravdě řečeno i k trestnímu právu, protože velmi často to nebyli lidé, kteří byli právníky a přesto měli pocit, že byli posazeni do prostředí, kde by se sebou měl něco udělat, tudíž se do toho tak říkajíc obuli, a ten jeden se stal navzdory tomu, že nebyl právníkem, teda kvalifikovaným znalcem trestního práva, respektovaným napříč oběma komorami, a ten druhý, to byl první předseda ústavní komise, pro kterou pracuji už léta, Jiří Stodulka, který byl vlastně prapůvodně elektrikář, a myslím, že se mu podařilo vykovat ze sebe konstitucionalistu. Jinými slovy, jde hodně o to, s čím vlastně do Senátu přicházíte, jestli se považujete za hotového, anebo jestli se sebou ještě hodláte něco udělat, nebo jste ochotný něco dělat, když se ocitáte v prostředí, v němž možná ta vaše dosavadní životní zkušenost nebo profese nemusí úplně dostačovat.
15: Když vyberu ten jeden příklad, který asi nejvíc zůstane v paměti, a to je souboj o Senát ve Vyškově mezi zdravotní sestrou Petrou Absolonovou za ANO a předsedu lidovců Janem Grolichem. Co vám v něm utkvělo? Jsou to oba kandidáti, kteří by splňovali ten váš nárok ze sebe něco vytvořit na té senátorské půdě?
17: Já neznám ani jednoho, ani druhého, tak nechci ani jednomu, ani druhému křivdit, ani nijak zvlášť fandit. Já myslím, že je to otázka spíš jako trendů, protože mi připadá, že ty první generace senátorů, když přicházeli do toho prostředí malostranských paláců, tak měli dojem, že je to významná změna v jejich životě, která mimo jiné spočívá v tom, že se ve zvýšené míře zaměřovali na výkon toho mandátu. Že když se díváte potom, jak se ten čas vyvíjel, tak bych řekl, že nejenom, že přibývá těch, kteří se toho jako mnohého nevzdali, když si k tomu přidali mandát, ale současně i těch, kteří si k tomu mandátu něco dalšího hledali. Takže když bychom jako volili tuhle perspektivu, tak je asi zřejmé, že paní Absolonová by teda zamýšlela být pouze senátorkou, zatímco pan Grolich přinejmenším po určitou dobu bude ještě hejtmanem, ale těžko z toho vyvozovat nějaké důsledky, prostě proto, že v současném senátu senátorů, kteří by byli jen a pouze senátory, už rozhodně není většina, bych si tak myslel.
15: Pozorujete nějak detailně, kampaň senátní, protože tam se přece mohou ty motivy ukázat, nějakým způsobem se tam tedy ukáže, zdali splňují ti kandidáti předpoklady, o kterých mluví.
17: Je to spíš asi dojem než nějaké systematické sledování, ale je to dojem, který je teda v zásadě zase umocněný tou zkušeností s tím, jak se senát vyvíjí, protože to prapůvodní zdůvodnění toho, proč má být senát volen většinovým volebním systémem v relativně malých obvodech, je očekávání hodně spojeno s tlakem Václava Havla, který bychom rozpoznali na samém počátku 90. let. Tlakem v tom smyslu, že logickým důsledkem poměrného volebního systému je silná role politických stran a teď jde o to, jak moc jsou disciplinované. Každopádně ve chvíli, kdy jste Václav Havel, respektive přicházíte z prostředí, ze kterého přicházel Václav Havel, tak vám politické strany nemusí být úplně sympatické a jemu nebyly úplně sympatické. Takže když nejste spokojeni s poměrným volebním systémem a silnou rolí politických stran, tak máte dojem, že když opakem toho poměrného volebního systému je většinový volební systém, tak on přinese buď nutně, anebo při nejmenším se zvýšenou pravděpodobností šanci pro osobnosti, které za svůj úspěch nevděčí politické straně nebo nevděčí jenom politické straně a budou to osobnosti teda v zásadě jako nezávislé nebo osobnosti, které někdy bývají spojovány s tím typem druhé komory, to je jako kýžené rady moudrých a tyhle osobnosti vybrané v těch jednomandátových obvodech tím většinovým volebním systémem se potom budou moci pustit do toho, kvůli čemu senát primárně máme a to jsou právě ty dlouhodobé a obecné zájmy, to je ta starost o ústavnost, silnější role v zahraniční politice, posléze v evropské politice a tak dále. Co se nicméně v praxi stalo je to, že z toho většinového volebního systému ne, že by nikdy nevzešly osobnosti tohohle typu, které by si asi Václav Havel přál, ale že ty relativně nevelké volební obvody spíše vytvářejí bonus pro lokálně, respektive regionálně známé osobnosti, ale pokud jste někdo takový, spjatý s tím obvodem, s těmi svými voliči, ne tak úplně s ústavou nebo se zahraniční politikou, tak jim slibujete jiné věci těm svým voličům, než to, že budete pilířem ochrany ústavnosti nebo něco takového a spíš se zaměřujete na ta regionální témata. A to se mi zdá, že je vlastně jako dlouhodobý trend i v těch volebních kampaních, že když ty kandidáty posloucháte, tak se vlastně jako trumfují v tom, co jsou schopni udělat pro volební obvod nebo pro region. A teď do to, co to přesně znamená, přivezu peníze nebo otevřu si dveře na ministerstva a něco na ten způsob.
15: To jsem se chtěl zeptat, jestli tenhle slovník, vy jste zmínil radu moudrých a pilíř a tak, jestli když se díváte na letošní kampaň a díváte se na ty kandidáty, jestli to platí, jestli bychom neměli tenhle slovník vlastně odložit, protože už nějak nepřiléhá k tomu, co vidíme před očima.
17: To si myslím, že máte pravdu, ale taky se mi zdá, že k radě moudrých se vztahuje už poměrně málo kdo, protože ono popravdě...
15: To zní podezřele.
17: Jednak to možná zní podezřele, když by to o sobě někdo tvrdil, tak budete mít pocit, že třeba jako vykazuje nějaké psychopatické stránky osobnostní, což ale v české politice současné by zase nebylo úplně výjimečné, ale každopádně, když se na senát díváte, tak se nemůžete neubránit dojmu, že vypadá už poměrně dlouhou dobu trošku jinak, než možná ústavodárci zamýšleli. A teď jde o to, v jaké míře vám to vadí, že už když bychom se podívali na konec 90. let, tak o tom tehdy mluvil Petr Pithart, že vlastně považuje za správné, že se v senátu objevují starostové, že starosty chápe jako takové jako štiky v rybníku, které tu vysokou politiku můžou provzdušňovat tím, že tam přinášejí problémy ze spoda z běžných lidí. Jenomže ve chvíli, kdy teda ten rybník naplníte jenom štikami, no tak potom pochopitelně ten ekosystém tím trošičku trpí. Takže nejde o to, že by měl být problém, jestli má za sebou někdo zkušenost komunální politiky, to jistě problém není, ale trochu problém je asi silné slovo, ale prostě nemůže se neprojevit ve fungování senátu, když místo těmi havlovskými kandidáty je naplněný typicky těmi lokálními nebo regionálními osobnostmi, protože jejich zájmy je budou tlačit trochu jiným směrem, než byl ten, se kterým kalkulovali tvůrci ústavy.
15: Já přemýšlím nad tím obrazem rybníku plného štik, jestli ten náš ústavní systém bude fungovat, když budete mít rybník.
17: To by jistě nefungoval, proto taky ta metafora je taková jako jenom z části k využití.
15: Dalším symbolickým momentem říjnových voleb byla avizovaná zprvu neúčast prezidenta Petra Pavla v komunálních volbách, pak se vrátil z Maroka tryskáčem k volbám v obci Černouček, přišel a uznal, že to je chyba. Co vám utkvělo z tohoto příběhu?
17: Utkvělo mi, že to je skutečně chyba, alespoň v mých očích, a když bych teda přemýšlel o dosavadním působení prezidenta Pavla jako prezidenta, tak se mi zdá, že to je jedna z nemnoha chyb, které udělal, respektive asi chyba, která by mi jako nejvíce utkvěla v paměti, protože když byste se mě ptal na jiné, tak bych vlastně jako nevěděl, které ty jiné chyby by to mohly být. Což považuji za nešťastné, protože musíme brát v potaz, že určitá část veřejnosti je vůči němu naladěna velmi negativně a že mu jistě budou vyčítat úplně všechno, včetně data narození, ale tím spíš byste měli být v situaci, kdy tedy jako nenabíháte na vidle, tím, že ne tu domnělou, ale skutečnou chybu uděláte. A chyba to není ani tak z toho důvodu, že by existoval nějaký jako zvlášť silný veřejný zájem na tom, jak je poskládáno zastupitelstvo v Černoučku, ale vnímáme-li prezidenta republiky jako prvního občana, tak on má významnou symbolickou roli, která zdaleka přesahuje výkon různých kompetencí, a tahle symbolická role mimo jiné teda praví, že když žijeme v demokratickém státě a demokratický stát znamená, že my si vládneme prostřednictvím zástupců, které si vybíráme, tak když ten první občan dává najevo, že o ten výběr tak úplně nestojí, tak to není ten dobrý vzkaz, jak se pěkně říká, tak není to ten dobrý vzkaz, message, zpráva, něco takového.
15: Když říkáte, že to je chyba, abychom ji pojmenovali, mají pravdu prezidentovi kritici, kteří říkají, že na tomhle příkladě se ukázalo, že on sám se nevnímá jako politického hráče, jako člověka politického, a že se to tímhle tom potvrdilo, že udělá chybu, která je významná symbolicky, a nedochází mu to?
17: Já si myslím, že se dost vyvinul během té doby, kdy je prezidentem republiky, tak by bylo s podivem, kdyby se nevyvinul, takže si ve stále větší míře uvědomuje, že politickým hráčem je. V tomhle ohledu mi připadá, že rozdíl Petra Pavla mezi jarem 2023 a podzimem 26 bude markantní. Já o té kauze vím pramálo, ale já si to popravdě řečeno vykládám jako střet loajalit, protože zjevně existuje nějaká skupina kamarádů, bych odhadoval, která se domlouvala s velikým předstihem, mimo jiné díky kalendáři Petra Pavla, kdy budou moci vyrazit do Maroka. Ta skupina kamarádů asi pracně hledala nějaký termín, mohlo je to stát nějaké peníze, a Petr Pavel se s nimi patrně už na konci loňského roku domluvil. Řekl bych neprozíravě, protože už na konci loňského roku, kdyby to důkladně konzultoval se svojí kanceláří, mohl vědět, že v tomhle termínu budou volby, protože ten výběr volebního termínu už nebude na něm v tom období 30 dnů, ale je v zásadě fixovaný tím ústavním zákonem. Jinými slovy, zřejmě neprozíravě spoléhal na to, že se věci budou vyvíjet tak, jako si vyvíjeli dosud, a chápu to tedy jako určitý střet loajalit. Na jedné straně teda loajalita k té roli, důvolit v Černoučku, a na druhé straně loajalita k těm kamarádům. Ale můžu si to vymýšlet, třeba to tak vůbec nebylo.
15: To přiznání vlastní chyby od prezidenta, je to gesto, které je silné, nebo naopak laciné, jak ho vnímáte vy?
17: No, ptáte-li se mě, pokud se ptáte mě, tak já ho chápu jako výraz toho, že je to právě jako normální člověk s normální psychikou, s normální sebekritikou, takže pokud chybu udělám, a zjevně teda jí posléze nahlédli jako chybu, respektive možná ji vnímal od začátku jako chybu, kdy se to zjistilo, tak z ní vyvodí tenhle závěr. Myslím, že nic jiného už udělat nemohl, že tak přijel volit a omluvil se, no, mohl si nechat uříznout prst třeba, ale nejsem si úplně jistý, jestli by to zase saturovalo tu patřičnou část společnosti.
15: Hostem Interview Plus je ústavní právník a tajemník ústavní komise Senátu Jan Kysela.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
15: Ještě podrobněji k probíhajícím senátním volbám. O 5 nových senátorech voliči rozhodli už v prvním kole. Je to běžné? Je to mnoho? Málo?
17: Je to spíš hodně. Já nemohu říct, že bych si pamatoval jedny každé volební výsledky, ale každopádně jsou poměrně četné volby, kde v prvním kole není zvolen nikdo. Najdeme volby, kde je 1-2. Mám pocit, že těch 5 je maximum, co kdy bylo. Mám pocit, že byly ještě jedny, ze kterých vzešlo 5 kandidátů v prvním kole, ale je to pocit, nikoliv jisté vědění. Takže je to spíš jako hodně na to, jak fungují senátní volby.
15: Můžeme z toho něco vyvozovat?
17: No, tak asi ti kandidáti budou mít pocit, že to jsou silní kandidáti, může záležet na tom, kdo byli ti protikandidáti a může záležet taky na tom momentu, popravdě řečeno. Jo? Protože ten případ Vyškova v mých očích je dosti podobný případu Jihlavy z doby před 4 lety, kdy z důvodů, které nezáleží bezprostředně na těch kandidátech, v jednom případě Miloš Vystrčil, v druhém případě Jan Gorolich, se najednou z toho obvodu, jinak v celku jako běžného, stane nějaké prvořadé válčiště, protože hnutí ANO, respektive jeho předseda, si to vybere jako prvořadé válčiště a míra podpory, kterou Andrej Babiš tehdy směřoval k paní Naďové a míra podpory, kterou vedení ANO tak směřovalo k paní Absolonové, je to, co z toho vlastně dělá atypické senátní klání. Taky když se díváme na tu volební účast, tak zjišťujeme, že v tomhle případě byla přes 50%. V případě té Jihlavy se, myslím, 50% blížila, ale tam si tím už nejsem úplně jistý. A v té chvíli se vám najednou z toho běžného senátního klání o to, kdo obsadí ten mandát, s tou běžnou voličskou účastí, stává teda jako téma s výraznou symbolickou hodnotou, ale říkám znovu, neovlivní to ti kandidáti. Naopak v těch jiných případech to může být tak, že se ten kandidát propojí s nějakým tématem, které zrovna v tu chvíli, zase pěkně se říká, rezonuje, což může být třeba případ trutnovského senátora, pana senátora Sobotky, který se jako kriticky profiluje vůči současnému vedení Krkonošského národního parku, profiloval se k tomu zákonu, což je zase docela dobře možné, že to těm voličům právě v tom daném obvodu připadá jako důležité téma a takhle bychom asi mohli jít kus od kusu. Takže obecně se dá říci, nejenom dobrý kandidát, ale záleží na tom, kdo jsou ti protikandidáti a nakolik se to spojí s tím momentem.
15: My jsme po prvním kole senátních voleb a po komunálních volbách viděli taky pokusy o to vykládat si volby jako úspěch nebo neúspěch pro kteroukoliv danou stranu, tak pro ANO. Vy jste zmínil, že Vyškov byl takovým symbolickým bojem, že tam se napřeli síly tedy ANO podpoře Petře Absolonové a bylo to pro ANO důležité. ANO říká, že uspěl v těchto senátních volbách a komunálních, tak jak to vidíte vy, jak byste vykládal? Úspěch nebo neúspěch?
17: No tak jestli uspěje v senátních volbách, to se teprve ukáže, protože je nemáme za sebou, no a z toho se asi dá teda lecos odvozovat, protože záleží na tom, jak si vymezujete ten cíl, pokud si ten cíl vymezujete tak, že buď jste chtěl připravit tu stávající většinu o většinu, nebo tu stávající většinu výrazným způsobem oslabit, nebo výrazným způsobem posílit svůj klub a ty, kde o to, jako, co to je. V některých odhadech jsem viděl až čísla třeba jako 12 kandidátů, to tak záleží na tom, uvidíme v sobotu odpoledne, kolik to bude, no a z toho se dá teda asi odhadnout, že ty senátní volby úspěšné byly nebo nebyly, protože popravdě řečeno, kolik nazbíráte voličských hlasů, není úplně podstatné, když se vám nepromítnou ty mandáty. A pak se samozřejmě můžete v těch jednotlivých volebních obvodech zabývat otázkou, jestli jste si dobře vybrali kandidáta, protože pokud by hnutí ANO v nějakých, řekl bych, kvalifikovaných průzkumech volebního mínění a i v předchozích volbách nebo srovnatelných volbách mělo 30% a ten kandidát dostal 22%, tak je evidentní, že nejenom, že tomu hnutí nic nepřinesl, ale ještě mu tedy jako navíc něco umázl. No a jde o to, jestli jako do budoucna z toho má vyplynout, že tohohle typ kandidátů, který nám spíš teda ubírá, se máme vyvarovat a jestli to teda úplně poznáme nebo nepoznáme. A v těch obecních volbách, respektive tak v těch obecních volbách, tam existuje tolik kritérií, podle kterých se kdo může prohlašovat za vítěze, že je teda jako těžké říci, kdo jiný než teda ta klasická a nebo možná neklasická sdružení nezávislých kandidátů vyhrál, tak záleží na tom, co měříte. Jo? Takže jako někdo vám řekne, poslouchal jsem na tiskové konferenci pana místopředsedu Havlíčka, který se velice hlásil k tomu, že hnutí ANO uspělo v Plzni, ale už nezmínil úplně, že hnutí ANO absolutně přišlo o poměrně velký počet mandátů, takže záleží na úhlu pohledu, který si zvolíte.
15: Sněmovní opozice často říká, že ty letošní senátní volby a komunální byly příležitostí opozičních voličů vyjádřit postoj k vládě Andreje Babiše. Souhlasil byste s tím?
17: No jsou to první volby po těch prohraných volbách sněmovních. To znamená, že opozice k ním asi musela, řekl bych, jako nutně přistupovat s jistou nervozitou, protože jde o to, jestli to bude pokračující trend, ztrácíme, nebo jsme tak úplně nestratili, nebo dokonce jsme to obrátili, což ze senátních a komunálních voleb se nedá, řekl bych, jako vyvodit exaktně, protože senátní volby jsou prostě na třetině území, záleží na tom, v jakých obvodech se zrovna konají volby, záleží právě na těch konkrétních kandidátech a tak dále, ale to, že to asi pro opozici je vzpruha, to mi teda připadá jako konstatování, řekl bych, jako minimalistické a že to teda asi může být určitý typ vzkazu pro tu vládní koalici, to se mi zdá, že taky tak být může.
15: A vychází vám z těch voleb šéf STANu Vít Rakušan jako lídr opozice?
17: No jenom z těch voleb, to je zase otázka, jestli jako když hlasujete pro kandidáty STANu, jestli hlasujete jako pro STAN, což je relativně jako heterogenní uskupení, a jestli teda nutně hlasujete pro STAN Víta Rakušana, anebo jestli hlasujete pro pana Hlaváčka v Praze a někde jinde hlasujete pro pana Nováčka, jestli když hlasujete pro toho senátního kandidáta, tak jestli máte pocit, že mu za ramenem vykukuje Vít Rakušan, jako svého času téměř všem kandidátům ANO za ramenem vykukoval Andrej Babiš. Takže to si nejsem úplně jistý,
15: Když se vrátíme k tomu kurioznímu průběhu volby v senátním obvodu Žďár nad Sázavou, kde do druhého kola postoupil Josef Klemens KDU-ČSL o jediný hlas před Radkem Černým z ODS. Je to podle vás zaznamenání hodný případ? Bude mít nějakou dohru? Pan Černý to ještě zvažuje. Ten jeden hlas je přece jenom velmi těsné vítězství.
17: Jestli to bude mít dohru, to nevím, ale odhadoval bych, že ano, protože ten rozdíl je opravdu tak těsný, že bych se skoro divil buď tomu kandidátovi, anebo jeho politické straně, když by o to přepočítání nepožádali. Je to unikátní, vlastně málo pravděpodobné. V minulosti se mi zdá, že druhý takový nejtěsnější případ je dokládán u paní pozdější senátorky Jitky Chalánkové, která do druhého kola postoupila o 5 hlasů, a i to je vlastně jako tak málo, že byste nečekal, že se to stane, ale ono se to teda stane.
15: Bývalý prezident Miloš Zeman vyjádřil podporu, jestli jsem to dobře spočítal, 6 kandidátům za ANO, pro a za Stačilo. Do druhého kola postoupila pouze kandidátka ANO na Kolínsku. O čem to svědčí? Zápasí tady Miloš Zeman o svůj odkaz? Může ho nějakým způsobem taky promarnit?
17: No to si myslím, že už ho spíš promarnil, než že bychom ještě čekali na to, co dalšího se stane. Mně se zdá, že Miloš Zeman oproti očekávání mnohých těší se poměrně jako dobrému zdraví, vykazuje určité množství životní energie a trošku se nudí, protože když by to bylo jinak, tak se bude věnovat četbě svých knih, kterých má ještě mnohem více než Filip Turek a na co se dlouhá léta těšil, a tím, že jako neulpívá jenom na stránkách knih, ale vstupuje do toho veřejného prostoru. Mně se na Facebooku zobrazuje celá řada besed, kam vyráží s různými lidmi, s různými tématy, která mě nepřipadají úplně jako nejšťastnější, protože sice nemáme definovanou roli bývalého prezidenta, ale když bych od prezidenta očekával, že je teda šiřitelem naděje, dobré nálady, víry v otevřenou budoucnost, tak když budete poslouchat promluvy Miloše Zemana, tak v nich najdete teda spíš jako zapšklost, nebo jako hněv, nebo šíření strachu. Takže v tomhle smyslu se mi nezdá, že by úplně teda prokazoval dobrou službu české společnosti, ale on to dělal už v dobách, kdy byl prezidentem republiky, proto se mi zdá, že ten odkaz už jako je definovaný, předdefinovaný a promarněný, pakliže bychom ho teda jako z hlediska nějaké snad pozitivnější substance spojovali s 90. lety, tak to už je podle mě dávno pryč. A trochu se divím vzhledem k tomu, jak Miloš Zeman působí a koho všeho v minulosti podpořil a jak to s tím někým dopadlo, že ještě někdo o tu jeho podporu stojí.
15: Hostem Interview Plus je ústavní právník a tajemník ústavní komise Senátu Jan Kysela. Ještě jednou k Senátu. Vládní koalice kritizuje Senát složený většinově ze stran současné opozice, že jim vrací návrhy zákonů s tím, že takto Senát za Fialovy vlády nefungoval. Dal byste stranám současné koalice za pravdu, že je prostě podjatý?
17: No, zaprvé už jsme si říkali, že Senát není tak úplně radou moudrých, ale spíš politickým tělesem, takže pokud politické těleso volíte ve volbách a je složené z politiků, tak se asi nedá úplně jako očekávat, že vytěsní politickou optiku z toho svého rozhodování.
15: A ta věcná stránka, to je věc.
17: No jistě, jo, ale pak jde teda o to...
15: Říká, jsou to zákony spíchnuté horkou jehlou?
17: Tak, no takže jde o to, proč to dělá. Když by to bylo tak, že přesto, že ten zákon je úplně příšerný, tak jelikož je od naší vlády, tak ho nechám projít. Zatímco přesto, že ten zákon je úplně úžasný, tak jelikož to není zákon od naší vlády, tak se ho pokouším zabít. Tak když by to takhle bylo, tak si budu moci říkat, že to není úplně jako nejšťastnější, protože kvůli tomuhle senát zřizovaný nebyl, ale on podle mě takhle nefunguje. V tom předchozím volebním období je tedy vcelku logické, že když je ta vláda vaše, tak vůči ní budete méně přísný, ale zase to neznamená, že by té vládě senát nikdy nic nevrátil. A řekl bych současně, že to jako zmírnění nároků hodně souviselo s poměry v poslanecké sněmovně, která byla výrazným způsobem blokovaná obstrukcí. Takže ve chvíli, kdy senátoři věděli, že každé vrácení zákona do sněmovny bude znamenat teda další martyrium pro ty jejich kolegy, pro to jejich stranické uskupení, tak asi byli zdrženlivější. Zatímco ve chvíli, kdy ty dvě komory interagují na bázi odlišných většin, tak je to vlastně jako to, kvůli čemu tu druhou komoru v té kontrolní roli máte. Když by vracela či zamítala každý zákon, tak si zase můžete říkat, že to jako není úplně správné, ale budete-li se dívat na ty statistiky, tak to tak pochopitelně není. A ty zákony, které jsou vraceny či zamítány, tak to jsou zákony, které jsou spojeny s takovou mírou veřejné pozornosti a takovou mírou veřejné kritiky, že vlastně málo kdo může být překvapený, že to senát vrátil či zamítl.
15: Čili tady plní senát tu nepopulární roli zpomalovače procesu.
17: No, kromě té veliké úlohy stabilizátora ústavního systému, ochránce těch základních pilířů ústavních volebních a tak dále, je senát nějakým korektivem zákonodárného procesu, který dává najevo, tady jste to teda úplně jako nezvládli. Zvažte si to ještě jednou, aby si to teda zvážíte a buď ho přehlasujete nebo ne.
15: Vláda chce prosadit korunu jako národní měnu do ústavy. Je to podle vás dobrý nápad?
17: Myslím, že to není dobrý nápad, protože popravdě řečeno mě nenapadá žádné jiné zdůvodnění tohohle kroku, než to, že se chci posichrovat, abychom opravdu s maximálními možnými obtížemi, kdy se mohli dobrat euru, protože pak to bude otázka nejenom politická, ekonomická, ale ještě navíc ústavně právní. A já nemám na euro žádný teda vyhraněný vztah, ani pozitivní, ani negativní, ale mám dojem, že přesně tyhle politické střety se nemají teda jako petrifikovat tím, že se pokusíte něco na tu úroveň ústavní úpravy.
15: Myslíte, že by pro ten návrh změnit ústavu v této věci vláda sehnala těch 120 hlasů, které jsou nutné?
17: Nevylučuju, že určitá část ODS by tenhle názor mohla zastávat, což ale neznamená, že bude chtít dát své hlasy téhle vládě, a velmi podobné by to bylo v senátu, protože to jsou jako témata, u kterých nemůžete říci, že je nějak jako jasně říznutý ti opoziční a ti vládní, ale vždycky si musíte říkat, když něco děláte, podívat se kolem sebe, kdo to taky dělá, a jestli chcete být zrovna uprostřed těch lidí, kteří tohle dělají nebo hlásají.
15: Hostem Interview Plus byl ústavní právník a tajemník ústavní komise senátu Jan Kysela. Já vám mnohokrát děkuji.
17: Rádo se stalo.
15: Za pozornost děkuji, Petr Vizina.
2: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
1: Odpolední vysílání v úterý 13. října pokračuje další hodinou plnou rozhovorů, analýz a reportáží. Od mikrofonu zdraví Renata Klopáčková.
2: Český rozhlas Plus.
1: O čem uslyšíte? Někteří

0: podílů. Diakoman se soudí s Českem o odškodnění za 17 miliard korun kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. Teď se snaží peníze vymoci prostřednictvím majetku v zahraničí. Polostátní ČES se ale brání, že s kauzou nemá nic společného. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO postup lucemburských úřadů označila za nezákonný.
1: Určitě se bránit budeme jako Česká republika, je to něco neuvěřitelného, co se vůbec mohlo stát, je to starý spor, možná skoro 20 let a beze sporu my považujeme ty kroky, které se v Lucemburku staly za nezákonné a beze sporu Česká republika, český stát se bude bránit.
0: I podle premiéra Andreje Babiše z ANO stát dlouhodobě neuznává nárok firmy na odškodnění a bránit se bude dál. ČES zdůrazňuje, že zákazníků se zablokování podílů nedotkne. Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. A k tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu. Z něj se pak třeba počítá i výsluha. Cíl dalšího navyšování v příštích 3 letech popisuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
2: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o 3 rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
0: Zástupci odborů označili dohodu za kompromis. Původně chtěli platy vyšší o 10%. Další jednání o větších změnách chtějí začít hned začátkem příštího roku.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Rusko útočilo na Kyjev a západní Ukrajinu. Vypálilo rakety, raketodrony a proudové nepilotované letouny. V oblastním centru Rivne dron narazil do školní budovy. Ukrajinské úřady hlásí oběti i raněné.
4: Náčelník Rivnenské oblastní vojenské správy Oleksandr Koval na svém telegramovém kanálu uvedl, že ruský útok na centrum města zranil nejméně 10 lidí. 4 mrtvé a asi 12 zraněných hlásí úřady v Charkově, na který Rusko zaútočilo raketovými drony typu Banderol. 6 ruských balistických střel Rusko odpálilo na Kyjev a doplnilo je proudovými drony. Jeden z nich v Darnickém městském obvodu zasáhl 5podlažní bytový dům. V Kyjevě zahynuli 2 lidé a 1 člověk zemřel při ruském útoku v kyjevské oblasti. Ruské drony zasáhly i předměstí Lvova, nikoho ale nezranili, informovala místní vojenská zpráva. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Maďarsku se po více než 4 letech uvolní část evropských peněz, kterému Brusel zablokoval kvůli obavám z korupce. Jde o 4 miliardy 200 milionů eur, tedy asi 103 miliard korun. Evropská unie ukončila řízení proti Budapešti potom, co nová vláda premiéra Petra Maďara splnila požadované podmínky. Oznámilo to maďarské zastoupení při Evropské unii.
5: Brusel financování omezil ještě za vlády Viktora Orbána kvůli nedostatkům při zadávání veřejných zakázek, střetům zájmů i riziku zneužívání dotací. Nový kabinet Pétera Maďára proto musel přijmout řadu protikorupčních opatření. Ukončení sporu přinese změnu také maďarským studentům a vědcům. Univerzity se budou smět znovu plně zapojit do programu pro studijní pobyty v zahraničí Erasmus+, nebo čerpat evropské granty na výzkum. Další miliardy eur ale Brusel Maďarsku dál zadržuje kvůli výhradám k nezávislosti justice i ochraně základních práv. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Letiště v německém Norimberku obnovilo provoz. Policisté ho dočasně uzavřeli kvůli podezření na nouzovou situaci. Letoun z řeckého Korfu na přistání doprovázely stíhačky Eurofighter. Letecká společnost Corendon Airlines uvedla, že letadlo vyslalo nouzový kód v chorvatském vzdušném prostoru, protože selhal radiokomunikační systém. Stroj ani pasažéři podle ní nebyli ohroženi. Letošní cenu Thálie za nejlepší herecký výkon v rozhlasové hře získá herečka Magdalena Borová. Od generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala ji převezme příští týden na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Rádio v Olomouci. Porota Borovou ocenila za roli Marian v rozhlasové hře Scény z manželského života Ingmara Bergmana, říká ředitelka přehlídky Kateřina Konopásková.
6: A pokud můžu citovat z Poroty, proč jí tuto cenu udělili, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
0: Přidáme taky dopravní informace 6 minut po 16. hodině na Plusu. Na D1 směrem z Prahy do Brna počítejte s čerstvou nehodou za sjezdem na Sázavu. Na 39. kilometru se srazilo nákladní vozidlo s osobním, blokovaný je teď levý pruh, brzdí se před zatím kratší frontou s držením maximálně 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy se bude brzy lepšit situace za sjezdem na Benešov. Kolona sice stále začíná okolo 20. kilometru, už se ale dává do pohybu. Následky kolize za exitem 15 Velké Popovice už se podařilo odklidit a zprůjezdnit všechny tři pruhy. Na D1 už těsně před Prahou směrem z Brna nabírají zdržení už jenom kamiony, zpomalují za průhonicemi okolo 4. kilometru a posouvají se až ke sjezdu na jižní spojku. Na D1 před Prahou směrem z Brna nabírají zdržení už jenom kamiony, zpomalují za průhonicemi. Českobrodská ulice z odbočky na Malešice do spojovací komezení je teď na 30 minut. Podobný čas vám zabere kolona i před ohradou v Hartigově ulici směrem do centra od Vápenky. Dobře, dojďte. V noci bude převážně zataženo v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku místy s občasným deštěm. Ochladí se na 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 6 až 1 stupeň Celsia. Zítra pak čekáme zataženo až oblačno místy s občasným deštěm anebo přeháňkami. Během dopoledne od západu ustávání srážek, odpoledne pak postupně místy až polojasno. Teploty 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
5: 8 minut po 16. hodině. Chystaný víceletý rozpočet Evropské unie štěpí členské státy. Nový návrh irského předsednictví na jeho snížení o 8% sklidil kritiku ze všech stran. Německo či Nizozemsko prosazují daleko razantnější škrty, naopak Španělsku, Itálii nebo Česku se osekávání nelíbí. O rozpočtu dnes v Lucemburku jednají unijní ministři pro evropské záležitosti a na místě je i naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Vítej, dobrý den.
7: Hezký den.
5: Zdenko, co čekáš od dnešní debaty v Lucemburku?
7: Ministři pro evropské záležitosti dnes diskutují o tom upraveném návrhu rozpočtu na roky 2028 až 2034, který v sobotu představilo irské předsednictví a snaží se hlavně ladit pozice před summitem unijních lídrů, který se bude konat ve čtvrtek a v pátek v Bruselu. Ambicí irského předsednictví stále je, aby unijní lídři hlavní parametry rozpočtu odsouhlasili ještě do konce tohoto roku, aby pak příští rok byl prostor na technické schvalování příslušných legislativ. O tom dnes tady v Lucemburku mluvil také irský ministr pro evropské záležitosti Thomas Byrne.
8: Myslím si, že to možné je a dokonce je to i nutné, aby Evropané mohli včas očekávat finanční prostředky na podporu zemědělců, programů soudržnosti, na podporu konkurenceschopnosti nebo na Erasmus pro naše mladé lidi. Na úrovni evropských lídrů musíme práci na rozpočtu dokončit do konce tohoto roku, abychom pak do 1. ledna 2028 mohli dokončit příslušnou legislativu.
7: Thomas Byrne mluvil také o tom, že Irsko podle něho položilo dobré základy pro vyjednávání a dosažení samotné dohody členských států, tak to už není na Irech, to bude úkol pro šéfa Evropské rady Antonia Koštu. Připomínám, že ten irský návrh, představený v sobotu, počítá se snížením celkového objemu rozpočtu o 8% oproti tomu původnímu návrhu, který v červenci loňského roku představila Evropská komise.
5: Ten návrh leží na stole už přes rok. Zbližují se aspoň trochu pozice členských států, jak vnímají úpravy navržené irským předsednictvím?
7: Tak v podstatě všechny členské státy vyjadřují větší či menší míru nespokojenosti i po tom sobotním návrhu úprav od irského předsednictví. Nicméně podle unijních diplomatů toto může být do velké míry i určitá vyjednávací taktika, protože není dobré předem příliš sdílet svoji spokojenost s tím, co je na stole. Podle Německa či Nizozemska i dalších takzvaných frugálních států by škrty v rozpočtu měly být daleko razantnější. Naopak skupinu skupina 17 zemí, takzvaných přátel koheze, kam patří i Česko, ty navržené úspory nevidí na druhou stranu příliš ráda. Státní zmocněnkyně pro evropské záležitosti Milena Hrdinková, která dnes tady v Lucemburku Česko zastupuje, tak mluvila o tom, že Irové dosáhli maxima možného, ocenila, že navržené škrty se netýkají kohezní a zemědělské politiky. Nicméně i škrty v dalších kapitolách ji prý mrzí a zároveň se Česko staví velmi kriticky k návrhům některých nových zdrojů rozpočtu Evropské unie. Zejména k tomu, že by do evropského rozpočtu měly směřovat výnosy z emisních povolenek. Ty by tedy měly nově být společným evropským zdrojem namísto toho, že nyní částečně proudí i do české státní kasy. Česko by tato změna podle Hrdinkové zatížila totiž více než některé méně průmyslové země. Pokračuje Hrdinková.
9: Co zejména pro nás je poměrně závažné, jsou nedostatečné změny v těch nových vlastních zdrojích, které i nadále zůstávají značně regresivní, tedy pro nás velmi drahé a v této podobě by pro nás byly obtížné k odsouhlasení, protože zase znovu ta spravedlivost a férovost toho rozpočtu je tím trošku porušena.
10: Jaké škrty Irové v unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034 navrhly?
7: Tak jak už jsem říkala, ty škrty se v podstatě zcela vyhnuly politice soudržnosti a zemědělství, což jsou kapitoly důležité zejména pro chudší evropské státy, mezi které se stále Česko také počítá. Ale kde se tedy skutečně škrtalo? Co se týče absolutních částek, tak nejvíce Irové navrhují uspořit, škrtnout v kapitole evropského rozpočtu, která se týká podpory konkurenceschopnosti. Úspory ale navrhly také třeba v oblasti, která se jmenuje Globální Evropa, tedy mimo jiné v různých investicích Evropské unie ve třetích zemích, to je mimochodem i, to zasáhne do velké míry i portfolio českého eurokomisaře Josefa Síkely. Úspory další se plánují i v oblasti administrativy evropských institucí. Připomínám, že Evropská komise loni v červenci navrhla v tom novém víceletém rozpočtu, že by Evropská unie, respektive Evropská komise, měla přijmout 2500 nových lidí, nových úředníků. Irové navrhli nyní veškeré tyto toto rozšiřování administrativy škrtnout. A škrtat by se mělo i v oblasti různých rezervních investic, takzvaných různých polštářů, které jsou v tom rozpočtu vyčleněné na horší časy a na nějaké mimořádné události.
10: No a Zdenko, ještě na závěr už jenom prosím ve stručnosti stačí říct, jak se vyvíjí debata o zavedení nových vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie.
7: Tak ve hře jsou stále stejné vlastní zdroje, které loni v červenci navrhla Evropská komise. I s nimi počítá ten nový upravený návrh irského předsednictví. Připomínám, že jde o ty zmiňované emisní povolenky, ale také třeba o daň z tabáku či z nevybraného elektronického odpadu, ale také třeba výnosy z uhlíkového cla.
10: Dodává naše bruselská zpravodajka Zdenka Trachtová. Děkuji, naslyšenou.
7: Naslyšenou.
10: 16 hodin 14 minut se vrátíme k víkendovým komunálním volbám. Šlo o jednu z otázek před letošními hlasováními do obecních zastupitelstev a do Senátu. Jak se zadaří nové síle na české stranické scéně a uspěje i jinde než na jihu Čech? Mluvíme o hnutí Naše Česko hejtmana Martina Kuby v jeho českém kraji. To nakonec vyhrálo komunální volby v Českých Budějovicích s téměř 30%. Získalo tedy 15 mandátů v 45 členem zastupitelstvu. Sám hejtman Martin Kuba obdržel nejvíc preferenčních hlasů. Mimořádně silnou regionální pozici pro hnutí potvrdili také výsledky v dalších jeho českých městech i fakt, že na Strakonicku obhájil senátor Tomáš Fiala za Naše Česko svůj post hned v prvním kole. Po těchto volbách má tedy hnutí Naše Česko 170 zastupitelů po celém Česku. Já už ve vysílání vítám Lukáše Novotného, politologa z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Jak celkově vyznívá ten první výsledek nového politického subjektu Naše Česko podle vás?
11: No já si myslím, že jako asi možná, já si myslím, že je za očekáváními. Vím, že Martin Kuba to hodnotí pozitivně, ale jako ta strana asi měla mít trošku jako větší náběh. Na druhou stranu prostě ten volič mimo jeho český kraj prostě už na Martina Kubu v mnoha ohledech zapomněl. On byl ministrem a straníkem z doby premiérování Petra Nečera. čase a skutečně jako od té doby toho uplynulo hodně. Volič zapomíná a samozřejmě v jižních Čechách je Martin Kuba jako velmi silně zastoupen jako v mediálním prostoru a podobně, ale nad rámec tohohle toho tak samozřejmě prostě tolik jako vidět není a prokázalo se to i na tom, že skutečně ty výsledky mimo ten jihočeský kraj nebyly dobrý a to jak na komunální úrovni, tak vlastně i kandidáti do Senátu.
10: Jaké dopady vlastně to má pro ODS, nebo ukázalo se, že dokáže naše Česko, aspoň tedy na té regionální úrovni a v těch hranicích jihočeského kraje, sebrat voliče ODS, ze které vlastně Martin Kuba vzešel?
11: No tak ty dopady do ODS bezesporu jsou vidět. V jižních Čechách ta strana je velmi slabá a v podstatě, jestli jsem ty výsledky teď si interpretuju správně, tak krom takové enklávy, Prachatická, kde je silný Jan Bauer, je stávající poslanec a vlastně jako dlouholetý starosta Prachatic, kde ODSka tedy potvrdila ty své výsledky, tak jinak šla všude dolů a předpokládám samozřejmě, že šla dolů na úkor našeho Česka, Martina Kuby, a ten dopad uvidíme, jaký bude v Senátu, protože nevím, myslím si, že pořád ještě je tady nějaká ambice založit vlastní klub v Senátu. Mají, jak jste správně i vy řekla, teď nového senátora, nebo staronového senátora za Strakonicko a už vlastně i pan Sýkora, stávající senátor za České Budějovice, je k dispozici a uvidíme, jak to půjde dál. Je možné, že prostě i další senátoři za jižní Čechy možná podlehnou tomu svádění Martina Kuby. On dlouhodobě byl v jednu dobu považován jako takový prostě jako nepsaný nějaký prostě jako příznivec hlubockého knížete pana Dlouhého. Uvidíme, jak to tam bude se stávajícím senátorem za obor Český Krumlov a vlastně i starostou za Hlubokou, pana Jirsu. Máme potom ještě jako i senátora Slabého za ODSku v Táboře, takže jako možná by to třeba i dejme tomu na těch pět mohlo vít, ale právě si myslím, že si prostě Martin Kuba jako brousil zuby na větší počet těch senátorů, které by se mu dostali do druhého kola, včetně třeba obvodu Cheb a dalších.
10: Ano. Jak vlastně hodnotíte výsledky voleb v kontextu celostátní politiky? Můžeme mluvit o nějakém přeformátování dosavadní české politické scény, nejenom tedy z pohledu toho úspěchu hnutí naše Česko v jeho českém kraji, ale vůbec?
11: Já si myslím, že pokud zůstanu teď u toho našeho Česka, tak tam k nějakému zásadnímu prostě překreslení jako toho té stranické struktury evidentně nedochází. Je otázkou samozřejmě, jak to bude vypadat v budoucnu, jestli třeba i nebude dál pokračovat v nějaké podobě i spolupráce s hnutím ANO. Jako i Vrabci si svedli kaj na střeše o blízkosti, kterou má Martin Kuba s Andrejem Babišem. Je skutečně možné, že si třeba i Andrej Babiš bude chtít Martina Kubu nějak jako hýčkat jako svého nějakého dalšího potenciálního partnera. To ještě asi jakoby je hodně daleko. Myslím si, že teď jsou ty karty klidně jakoby k tomu jako příznivně nakloněny, abych tak řekl. Takže v tomto duchu si myslím, že jako může být zajímavé dál sledovat hnutí naše Česko, které jako jak to teďka zatím čtu, tak evidentně prostě bez nějaké podpory právě třeba Andreje Babiše a tak dále, tak se může stát i to, že prostě nepřekročí ty hranice jihočeského kraje.
10: Dodává Lukáš Novotný, politolog z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Díky vám, naslyšenou.
11: Děkuji, naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
10: No a teď máme 16 hodin a 20 minut a dalším tématem je Sněmovna. Snížit marže rafinérií a zvýšit příjmy státního rozpočtu, to chce vláda zajistit zavedením speciální daně právě na rafinérie. Kvůli návrhu se dnes sešli poslanci. Podle kabinetu by měl finančně kompenzovat část nákladů vzniklých regulací cen pohonných hmot. Jednání ve sněmovně sleduje reportérka Anna Millerová. Dobré odpoledne.
12: Dobré odpoledne.
10: Jak dlouhou debatu očekává vládní koalice?
12: Poměrně dlouhou. Poslanci si už proto hned na začátku schůze odhlasovali, že budou moci jednat až do noci. Už přes 2 hodiny, ale zatím řeší jen program schůze. Opoziční lídři čas využívají ke kritice kabinetu, zmiňují třeba zákon o státních zaměstnancích. Ten budou poslanci projednávat znovu na zítřejší mimořádné schůzi. A to potom, co návrh vetoval prezident Petr Pavel. Co se ale týče mimořádné daně pro rafinérie, tak vláda chce, aby zákon sněmovna schválila co nejdřív. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by to mělo být nejlépe do konce roku.
13: Ten důvod je jednoduchý. My jsme se dostali v nějaké hluboké krizi, to znamená krizi, která je způsobena situací na Blízkém východě, a česká vláda, nejenom naše, vlastně je to, opakuje se to podobně po celé Evropě, musela provést opatření ve prospěch občanů, ve prospěch českých firem, ale stalo to nějaké peníze.
12: Podle Schillerové už letos vyšlo stát zastropování cen paliv i snížení spotřební daně na naftu na přibližně 4 miliardy korun. A jen za Jiří Jen to má být další miliarda. Návrh by měl pomoct tyto peníze vrátit do rozpočtu. K tomu dodám, že mimořádná daň pro rafinérie má podle kabinetu platit jak pro příští rok, tak ale i zpětně za ten letošní rok.
10: Jak na návrh reaguje opozice, případně samotné rafinérie?
12: Opoziční politici kritizují právě to zpětné zavedení daně. Třeba podle předsedy klubu TOP 09 Jana Jakoba návrh ohrozí předvídatelnost podnikatelského prostředí. Firmy podle něj nebudou vědět, kdy může nové zdanění přijít. A podle šéfa ODS Martina Kupky může návrh nakonec způsobit víc problémů, než kolik přinese výsledků.
14: Protože jedná se o zdanění jedné firmy, navíc v případě obou rafinérií jednoho vlastníka, to může ohrozit investice, které ale pro další existenci rafinérií, pro jejich rozvoj, pro zaměstnanecká místa naopak Česká republika nutně potřebuje. A v tomhle směru ten krok i s ohledem na to, jak míří na jednu firmu, může víc poškodit Českou republiku, než jí pomoct.
12: Proti návrhu se staví i majitel obou českých rafinérií, společnost Orlen Unipetrol. Zpětné zavedení daně je podle ní v rozporu s ústavou a o přehodnocení návrhu žádá i Svaz průmyslu a dopravy. Ten včera poslal otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi z ANO, aby vláda od záměru ustoupila, nebo alespoň daň zmírnila.
10: Tolik naše sněmovní reportérka Anna Millerová. Děkujeme, naslyšenou.
12: Díky, naslyšenou.
10: 16 hodin, téměř 24 minut. Právě o rafinériích se budeme bavit i dál, respektive přejdeme samozřejmě na jiné téma. Lucemburský soudní exekutor zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly polostátní energetické firmy ČES v tamních společnostech. ČES označil krok za nezákonný a šikanózní, protože se zmíněnou kauzou nemá nic společného. Diag Human a podnikatel Josef Šťáva se s ČESkem soudí od 90. let 20. století. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Je tu Jakub Vik, náš reportér, který má pro nás podrobnosti. Dobrý den.
15: Hezké odpoledne.
10: Jak na zablokování firmy polostátního ČESu reagovala česká vláda?
15: Premiér Andrej Babiš z ANO Českému rozhlasu napsal, že stát nikdy nepřipustil nárok firmy a Česku se bude dál bránit. Totéž pak řekla i ministryně financí Alena Schillerová.
1: Určitě se bránit budeme jako Česká republika, víte, že to letitý spor, je to něco neuvěřitelného a beze sporu my považujeme ty kroky, které se v Lucemburku staly za nezákonné a beze sporu Česká republika, český stát se bude bránit.
15: Bránit se chce i přímo ČES, jeho zástupci uvedli, že jsou přesvědčeni, že u soudu uspějí.
10: Proč k tomu exekučnímu řízení vlastně došlo?
15: Podle vyjádření Diag Human je jeho nárok na zmíněných asi 17 miliard korun potvrzený lucemburským nejvyšším soudem. A protože podle zástupců firmy český stát není ochotný jednat nebo splnit tento závazek, došlo na exekuci, tedy právě zajištění českým státem vlastněného majetku, to znamená firem v majetku polostátní firmy ČES. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda nesouhlasí s vyjádřením premiéra Babiše, že stát nepřipouští nárok a že se bude bránit.
16: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevyjímaje, on má prostě zaplatit a pokud ten nárok přiznaný mocí soudní nezaplatí, no tak pak je jen na útěku před věřitelem. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens, který s právním státem nemá nic společného.
15: Podle Kalvody se teď ČES může bránit proti té samotné exekuci, o tom se proto velmi pravděpodobně povede soudní spor, jestli na polostátní firmu může taková exekuce dopadnout. Proti původnímu rozsudku, že Česko má platit, ale už podle Kalvody nejsou možné opravné prostředky.
10: Co to tedy znamená pro firmu, případně odběratele ČESu?
15: Pro ČES to znamená, že s těmi firmami v exekuci v Lucembursku teď nemůže nijak nakládat. Přes tyto zablokované podíly ČES vlastní českého distributora plynu Gasnet. Na fungování Gasnet by to ale nemělo mít vliv, říká mluvčí ČESu Roman Gazdík.
17: Tyto kroky nemají žádný vliv na podnikání ČESu v České republice, na dodávky plynu na zákazníky.
15: No a doplňme, že ČES je tedy polostátní, stát v ní vlastní asi 70%.
10: Reportér Jakub Vik byl v Odpoledním plusu. Díky za to, naslyšenou.
15: Díky, hezký den.
10: 4 minuty před 16:30 se podíváme na západ Čech. Scénáristu a filmaře Otto Hoffmanna si lidé stále připomínají nejen díky desítkám filmů a seriálů, jako třeba Návštěvníci, Pantau nebo Lucie postrach ulice. Jeho jméno nese i známý festival pro děti a mládež. Jehož 58. ročník se v těchto dnech koná v Ostrově nad Ohří. Na místo kromě tvůrců a filmových příznivců všeho věku dorazil i náš reportér Josef Kaňka. Zdravím, dobrý den.
18: Hezké odpoledne.
10: Otto Hoffmann byl věrným návštěvníkem tohoto festivalu ještě dlouho předtím, než se podle něj akce pojmenovala. Měl by s účastí radost? Jak to na místě vypadá?
18: To samozřejmě záleží na tom, jestli byl Otto Hoffmann příznivcem velkých masových akcí nebo naopak té komorní atmosféry, ale vlastně myslím, že by byl spokojený v obou dvou případech, protože projekce jsou prý od rána beznadějně zaplněné a je o ně opravdu velký zájem jak mezi dětmi, tak mezi dospělými, ale v tuto chvíli mezi programy si děti jenom hrají na babu tady před kulturním a kreativním centrem Ostrov, Vochomůrka tady jezdí na koloběžce a je ta atmosféra zkrátka taková uvolněnější a když člověk zajde za pár rohů, tak vlastně ani neví, že na nějakém festivalu je. Takže pokud si po těch náročných projekcích filmů Princezna stokrát jednak seriálu Boží plán nebo Pohádky pro neslyšící s názvem Ke všem čertům, kdyby si potom to všem chtěli lidi odpočinout a být nějak v klidu, tak určitě tu možnost mají a není to nějak náročné.
10: Na festival dorazili i naši malí kolegové z Dismanova souboru. Co si přichystali?
18: Některá dismančata dorazila se snímky, ve kterých hrají dětské role, takže jsou na místě i coby hosté různých autogramiát a debat. Ale nejpočetnější část dorazila dnes odpoledne s divadelním představením Čigoligo Jestřábe a aneb Motýl ve tváři. A nám teď ve vysílání inscenaci může přiblížit jedna z mladých hereček, 12-letá Anička, která si teď rychle ještě odběhla z generální zkoušky.
19: Dobrý den.
10: Zdravíme.
19: To představení je o životě Jaroslava Foglara. Není to podle jeho knížek, je to právě o jeho životě a o lidech, kteří pro něj byli v jeho životě důležití. A taky se v tom představení snažíme poukázat na to, že Jaroslav Foglar psal hlavně o klucích, ale vlastně holky jsou taky důležitý, že jo? Takže holky tam vlastně hrajou ty nejdrsnější role a jsou tam prostě drsňáci.
18: Je to takový pěkný kontrast a já jen k Aničce dodám, že dismančata a ona také vystoupí s tímto představením v 17 hodin tady v divadelním sále kulturního a kreativního centra Ostrov.
10: Josefe, festival Otty Hoffmanna potrvá až do pátku. Co ještě návštěvníky v Ostrově nad Ohří čeká?
18: Aby akce dostála svému jménu, tak jsou na programu projekce a workshopy právě na téma Pan Tau, legendární seriál i ústřední postava v Buřince slaví 60. výročí od pilotní epizody a právě Otto Hoffmann byl jedním z těch klíčových tvůrců. Velký zájem očekávám bude také o AZ Quiz Junior nebo dílnu Stardance a samozřejmě na páteční dopoledne je naplánováno slavnostní vyhlášení výsledků a někteří tvůrci se soutěžními snímky si tak odvezou tradiční trofej slavného ostrovského dudka.
10: Tak zdravíme do Ostrova, kde je i náš reportér Josef Kaňka. Díky za informace. Naslyšenou.
18: Naslyšenou.
10: A teď je tu s dalšími zprávami v 16 hodin a 30 minut Ondřej Látal.
3: Český rozhlas Plus.
0: Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. Je to o 6 desetin procentního bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. Maximální povolené ceny paliv zítra znovu stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží taky benzín, litr bude stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října, opatření má zatím platit do konce měsíce. Maďarský parlament schválil zrušení části zákona, který omezoval zobrazování homosexuality a změny pohlaví. Normu před 5 lety přijala vláda tehdejšího premiéra Viktora Orbána. Vyvolala kritiku lidskoprávních organizací i Soudního dvora Evropské unie. Americký prezident Donald Trump by se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Šéf Bílého domu připustil, že se to může stát během jeho plánované cesty do Asie. V listopadu poletí na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Shenzhenu. Papež Lev XIV. Je v nemocnici kvůli plánované operaci. Lékaři by mu ještě dnes měli odstranit malý výrůstek na plicích. Je to první vážnější zdravotní komplikace od jeho nástupu do papežské funkce loni na jaře. Tady je čerstvá doprava, 4:55 na plusu. Na D1 na příjezdu do metropole směrem z Brna se táhne dlouhá fronta kamionů, stále od Průhonic, chvílemi zastavují už na úrovni Čestlic na 8. kilometru. Pravým pruhem se pak sunou Spořilovskou ulicí na jižní spojku a tou pak dlouhým úsekem přes Štěrboholy, východní část okruhu a Novopatskou až do Kbelské ulice. Na jejím konci trvá výrazné omezení, navíc je uzavřený sjezd na Letňany. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte zdržení od sjezdu na Sázavu z 34. kilometru. Přes 20 minut strávíte na cestě k nehodě na 39. kilometru. Průjezdný je tam pouze pravý pruh. A na D1 dál směrem na Brno budete brzdit i za sjezdem na Větrný Jeníkov. Kolona z kilometru 105 po pojíždí půl hodiny k omezení u Jihlavy. Tam na kilometru 112 uzavřeli silničáři pravý pruh. Kolona v Kbelské i ze spod od Hloubětína v Praze. Ucpaná je taky Průmyslová ulice od sjezdu do Českobrodské. Odtud nahoru nakonec Kbelské pojedete více než 40 minut. A kvůli regulaci provozu v tunelech čekejte 15 minut navíc v Patočkově od Kajetánky. Postojíte taky v Nové Povltavské v Troji před Blankou a zaplnili se i Holešovičky od Bulovky. Dobře dojďte. Zítra má být zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm anebo přeháňkami. Během dopoledne čekáme od západu ustávání srážek. Odpoledne postupně místy až polojasno, teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
10: 4:55, otevíráme závěrečnou půlhodinku dnešního odpoledního plusu. Začínáme v Praze, kde by příští týden mohlo být jasné, jak bude po volbách vypadat koalice v metropoli. Po dnešních jednáních to řekl předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Dnes starostové jednali se zástupci Prahy sobě a s pražskými Piráty. Podrobnosti o jednání ví reportér Mikuláš Vochoska. Dobrý den.
20: Dobrý den. Včerejší jednání pražského STANu a Spolu nepřineslo žádné konkrétní rozdělení gesí a domluvili se na další schůzky na čtvrtek a pátek. Vítězní starostové i druhé Spolu získali shodně po 17 zastupitelích a v 65 členem zastupitelstvu by měli těsnou většinu i sami. Petr Hlaváček z hnutí STAN ale usuzuje, že by taková koalice byla velmi křehká a proto dnes jednal i s dalšími stranami, které ve volbách uspěly.
10: Na čem se tedy zástupci těch uskupení dnes dohodli?
20: Dnes se vyjednávací tým starostů v čele s lídrem Petrem Hlaváčkem sešel nejdříve s uskupením Praha sobě a jejím předsedou Adamem Scheinherem. Mluvili spolu o programových shodách a nebo třeba o možném složení rady. Scheiner například uvedl, že by preferoval koalici STAN, Praha sobě a Piráti. Podle něho má taková koalice větší programové shody a nedocházelo by k vnitřním rozporům. Dohromady by taková koalice v zastupitelstvu měla pohodlnou většinu s 37 křesly. Upřednostnila by to i předsedkyně pražských Pirátů Tereza Nislerová, s ní a s jejím týmem se STAN sešel odpoledne. Piráti tam představili hlavně svůj plán dostupnějšího bydlení, který by v koalici chtěli prosazovat. Další jednání by podle Petra Hlaváčka mělo pokračovat s koalicí Spolu ve čtvrtek odpoledne a s Prahou sobě a Piráty příští týden.
10: Dokdy by tedy mohla na pražském magistrátu vzniknout konečná dohoda?
20: Lídr STANu Petr Hlaváček očekává, že dohoda o koalici v hlavním městě bude hotová v listopadu. Už dneska ale uvedl, že by koalice mohla mít rámcovou podobu zhruba příští týden po těch dalších schůzkách. Všichni zástupci zvolených stran se shodují, že chtějí předejít situaci po minulých volbách v roce 2022, kdy složení vedení metropole trvalo téměř půl roku.
10: Tolik reportér Mikuláš Vochoska, který nás seznámil s aktuálním stavem vyjednávání o nové pražské koalici. Děkuji moc, naslyšenou.
20: Díky, naslyšenou.
10: My jsme ostatně stejné téma probírali také v našem ranním vysílání, kde byl jedním z hostů právě lídr vítězného hnutí STAN a kandidát na primátora Petr Hlaváček. Hnutí STAN získalo stejně jako druhá koalice Spolu, tvořená ODS a TOP 09, 17 mandátů. Z pohledu vítěze voleb jsou tedy ve hře právě i hnutí Praha sobě a Piráti, se kterým dnes mluvili. Lídr Spolu Tomáš Portlík uvedl, že by preferoval ale pouze zmíněnou dvoukoalici STAN a Spolu. Tato případná dvoukoalice by ovšem v 65 členem zastupitelstvu měla jen těsnou většinu jednoho hlasu, proto Hlaváček upřednostňuje širší spolupráci.
2: Já se trošku přikláním k trošku širší koalici, ale nedá se to vyloučit.
10: Tolik Petr Hlaváček dnes ráno pro Český rozhlas Radiožurnál. Alexandra Udženija, nová předsedkyně klubu zastupitelů Spolu pro Prahu, dosavadní náměstkyně primátora hlavního města Prahy za ODS a předsedkyně pražské ODS, dnes ráno na Plusu opakovaně řekla, že koalice Spolu nechce dělat umanutou politiku. V případné trojkoalici by preferovala hnutí Praha sobě před Piráty.
21: Když se to podívám čistě pragmaticky z toho pohledu počtu, tak když už by to měl být třetí partner, tak si myslím, že by to měla být Praha sobě, protože oni mají 13 mandátů. To znamená, ta koalice, pokud se teda bavíme o tom, že nechceme mít 34, tak si myslím, že podle těch počtů by to měla být Praha sobě, protože oni přece jenom, pak by ta koalice opravdu měla takový počet hlasů, který zastupitelstvu umožňuje prosazování toho, na čem se domluvíme. Já jenom chci upozornit, že my jsme teď byli v koalici s Piráty, měli jsme 37 hlasů společně jako koalice a v mnoha hlasování se na Piráty nedalo spolehnout a ty dohody neplatily.
10: Tolik tedy Alexandra Udženija z ODS, ale vznikla petice proti možné koalici STANu a Spolu, kterou podepsali už skoro 4000 lidí. Jak kandidát na primátora a lídr hnutí STAN Petr Hlaváček uvedl, vnímá to a bere to v potaz při přemýšlení o podobě budoucí koalice.
2: My určitě máme jako naše programové priority, které do toho vzájemného společného programu a prohlášení jako propíšeme, takže, ale vnímám to, prostě registruju to, na druhou stranu byly volby a my máme určitě mandát jednat k tomu, já jsem to, že budeme jednat se Spolu, říkal průběžně celou dobu v těch předvolebních diskuzích.
10: O radního pro finance mají zájem jak hnutí STAN, tak i Spolu. Alexandra Udženija, dosavadní náměstkyně primátora za ODS a předsedkyně pražské ODS, v ranním vysílání uvedla, zda o tento post budou mít zájem a zda je to jeden z těch obtížnějších bodů na vyjednávání.
21: Máme stejný počet hlasů, jako má hnutí STAN, to znamená, je fér, pokud my říkáme, pan Hlaváček vyhrál volby, má být primátorem, má si říct, jakou chce gesti, tak stejně tak si myslím, že je fér, aby si o to řekl náš lídr kandidátky, která má stejný počet hlasů jako hnutí STAN.
10: Dodala Alexandra Udženija z ODS. Tolik tedy k povolebním vyjednáváním. V 16 hodin a 40 minut jdeme opět do zahraničí. Davy lidí vítali v ulicích Souty španělský královský pár. Filip VI. S manželkou Leticí dorazili do španělské exklávy poté, co na konci července do města vniklo na 70 tisíc migrantů, převážně z Maroka. Většina se vrátila, několik tisíc jich tam ale podle úřadů stále zůstává. My už jsme ve spojení s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zlochovou. Dobré odpoledne.
4: Příjemný dobrý den prajem.
10: Ještě donedávna se u tě místní protestovali proti migrační politice Španělska. My jsme to v úvodu trochu nastínili. Jaké tedy bylo to přivítání královského páru?
4: Královský pár privítali miestni obyvatelia v Seute veľmi vrúcne, vrelo, čakali na monarchov už od skorých ranných hodín v uliciach, najmä pred radnicou mesta, a preto potom aj tento úsek, dlhší úsek pred tým príchodom na radnicu král s kráľovnou prešli pešo, aby sa pozdravili s ľuďmi a podávali im ruky, aj sa s nimi rozprávali. A toto vrelé prijatie je určite aj preto, že v Seute návštevu monarchov považujú za gesto podpory mestu. Mestu, ktoré znáša migračný nápor nielen teraz, ale už dlhé roky. A korunu nepovažujú obyvatelia Seuty na rozdiel od vlády Pedra Sancheza za zodpovednú za tieto opakujúce sa migračné krízy. Takže preto panuje v uliciach taká eufória a veľmi priaznivé prijatie monarchov.
10: Maroko sa ale dívá na cestu španielského kráľovského páru rozporúplne. Proč?
4: Áno, pretože Maroko považuje Seutu aj druhé autonómne mesto Melilla za svoje historické územia, ktoré podľa neho Španielsko okupuje, a to sa ťaha do dávnej minulosti, keď malo Španielsko v Severnej Afrike viac území, ktoré mu patrili a o ktoré malo Maroko vždy záujem tiež, takže z istých marockých kruhov zaznievalo, že je to vlastne provokácia, keď takto prídu monarchovia do španielských autonómnych miest, ale oficiálne samozrejme Rabat, a teda marocký král Mohamed VI sa v tomto duchu nevyjadril.
10: Jaký dopad môže mít ta dnešní návšteva v súvislosti práve se zmiňovaným náporem migrantů v Soutě?
4: No tak tá návšteva je taká symbolická, skôr teda v rámci tej podpory obom týmto mestám, Seuta aj Melilla, kam pôjde kráľovský pár zajtra. Tiež aj tak politický význam to má v tej súvislosti teda s Marokom, ako sme to spomínali, ale ten každodenný praktický dopad pre obyvateľov Seuty je najmä v tom, že tieto posledné dni sa tam likvidovali práve tie stanové osady, ktoré si nelegálni migranti svojpomocne urobili na plážach Seuty, a španielské úrady ešte postavili viac oficiálnych prístrežkov, takých tých veľkých stanov pre tých, ktorí v Seute naďalej zostávajú, pretože je to niekoľko tisíc, možno 6 až 8 tisíc tých migrantov, ktorí dúfajú, že dostanú azyl. Tu ešte spomeniem aj to, že mnohí sa v posledných dňoch, hlavne teda Maročania, vracali naspäť do Maroka, pretože vedia, že ten azyl získať šancu nemajú, a práve naopak, keby sa o to pokusili, tak by dostali zákaz na 5 rokov znovu sa na španielské územie vrátiť. A od začiatku predminulého mesiaca sa vlastne takto vrátilo späť do Maroka okolo 12 tisíc ľudí.
10: K tomu červnovému proniku migrantů do Seuty vyplývají na povrch další informace. Aspoň španělský deník El País tvrdí, že v ten den byla ve španělských vodách spatřena marocká vojenská loď. Jak na to reagovala španělská vláda?
4: Áno, nielen jedna loď, podľa toho, čo prináša denník El País. Španielská vláda to uznala, aj keď pred tými viac ako dvomi mesiacmi o tom verejnosť nevedela, ani o tom vlastne, že Španielsko nasadilo oceánsku patrolovú loď a dve fregaty, aby odradilo marocké lode od ďalších prienikov a zmiernilo teda tým pádom vojenské napätie. Ale jednak španielská vláda závažnosť tohoto incidentu vôbec nezveličovala a označila ich ako ojedinelé udalosti, ktoré sú bežné medzi susednými krajinami. Okrem toho, kabinet Pedra Sancheza zdôraznil, že prebiehal aj vojenský dialog na vysokej úrovni a že bolo všetko pod kontrolou. Inými slovami, aj na tomto príklade je vidno, že ako chirurgicky opatrenie španielská vláda pristupuje k marockému kráľovstvu.
10: O návštevie španielského kráľovského páru v Seute mluvila v odpoledním plusu naše spolupracovnice ve Španielsku Lubica Zlochová. Děkuji, naslyšenou.
4: Ďakujem a ja pekný deň ešte prajem.
10: Teď je presne 4:45. Americký prezident Donald Trump má po 6 týdnech novou mluvčí. Ta předchozí od něj odešla náhle. Kedy Zakariajová se dnes poprvé představila i novinářům na briefingu v Bílém domě. Bývalá komentátorka konzervativních televizí se otevřeně hlásí k hnutí MAGA. Ještě před nástupem ji ale dohnaly staré příspěvky ze sociálních sítí, kde šířila konspirační teorie i lži o očkování. Kdo je tedy nová tvář Trumpovy administrativy? O tom si řekneme s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
10: Kdo je tedy Katie Zakariajová? Trump o ní napsal, že je oddanou členkou hnutí MAGA, proto si ji tedy vybral?
6: Ano, lojalita byla velkou kvalitou a předností nové mluvčí Bílého domu. Donald Trump říká, že ona ho podporuje od samého začátku. I ona říká, jak se prezidentovi líbilo, že za něj umí bojovat. Katie Zakariajová je vystudovaná právnička, posledních pár měsíců radila Trumpově mediální firmě, letos pracovala krátce i jako mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti, ale Američané ji znají hlavně jako komentátorku z Fox News, z Newsmaxu, z těchto konzervativních televizních stanic, objevovala se i na CNN. Její 41 let, má 4 malé děti, žije v Kalifornii a jak dneska řekla na tom briefingu, tak se kvůli práci bude s celou rodinou stěhovat do DC, do Washingtonu.
10: Ano. Dnes se poprvé postavila za řečnický pult a tiskové místnosti Bílého domu bylo plno. Jak se své nové práce zhostila? Jak to posuzuješ?
6: Tak takováhle věc je samozřejmě nová mluvčí, to je pro novináře velká věc, takže byla tisková místnost podle očekávání úplně plná. Je to takový nový začátek. Ona sama přišla a začala tím, jak moc pro ní znamená pracovat pro Donalda Trumpa. Poslechněme si ji.
8: I am so honored to work for President Trump and the American people.
6: On tady totiž formální briefing nebyl vlastně od začátku září, od té doby, co odstoupila jí před chůdkyně. A to je pro novináře v podstatě nová tvář. Začal tady s asi čtvrthodinovým zpožděním, působila nervózně na poprvé, ale nastoupila s tím, že její práce je propagovat Donalda Trumpa, jeho úspěchy, jeho úžasnost, to cituju tohle slovo, a jako první, a to je možná vypovídající, vyvolala Breitbart, to je konspirační médium, které nedodržuje žurnalistické zásady. Druhou otázku dala bývalému kolegovi z Fox News, to je zase Trumpovi nakloněná televize, a on, když se jí zeptal na otázku ze zahraniční politiky, tedy jestli Spojené státy přestaly dodávat zpravodajské informace Ukrajině, velmi důležitou věc, tak sama nevěděla, řekla, že to zjistí. Po 15 minutách a 3 otázkách briefing k překvapení mnohých ukončila.
10: Těsně před nástupem vyplavaly na povrch její staré příspěvky, jak jsme zmínili, část z nich prý smazala. Víme, co v nich psala?
6: Ty její sociální sítě si prošly jak investigativní servery, tak i televize CNN, a z nich je tedy vidět, že je ochotná tvrdit lecos i nesmysly úplné. Například to, že vlivní demokraté jsou pedofilové a s hollywoodskými elitami zneužívají a pojídají děti, že jsou kanibalové. Tvrdila také vyvrácenou lež, že 8 z 10 žen po očkování proti covidu potratilo. V televizi pak tvrdila, že potratová pilulka obsahuje stejné chemikálie jako plyn z nacistických vylazovacích táborů. Nevím, kam na to chodí. Každopádně zkušení američtí novináři od ní pravdivé informace nečekali a po dnešku to, co ona tam říkala, asi ani nejspíš čekat nebudou.
10: Její předchůdkyně Caroline Levitová byla nejmladší mluvčí v historii. Už se ví, proč v srpnu tak náhle odešla. Co dělá teď?
6: Tak ona, Caroline Levitová, v květnu porodila druhé dítě, takže měla malinké miminko a v srpnu napsala a odůvodnila to tím, že nedokáže být dobrou mámou a zároveň věnovat práci mluvčí tolik času, kolik vyžaduje. To, co je na tom zajímavé, že její odchod následoval několik dní poté, co Donald Trump ji nevzal sebou do toho letadla, ve kterém prchal před tím chystaným atentátem, a nechal ji v tom, na které Irán ten atentát podle informací, které americká tajná služba měla, chystal spáchat. Caroline Levitová ale nelení, ona hned dostala místo na televizi Fox News, kde je teď komentátorkou.
10: Trumpova obliba je podle průzkumu na rekordním minimu a za necelý měsíc jsou volby do kongresu. S jakým úkolem tedy nová mluvčí nastupuje? Může něco změnit?
6: Tak 3 týdny před volbami do kongresu toho asi nezmění moc. Její práce je velmi náročná, ona se jí teprve učí a asi se jí i následující týdny učit bude. Je to nejtěžší chvíle Trumpova prezidentství. Lidé se stěžují na drahotu, na válku s Íránem, která nekončí. Trumpova obliba je na minimu. A ona, jak říká, tak její úkolem je propagovat úspěchy prezidenta. A to je od té původní náplně mluvčí Bílého domu určitý informační posun.
10: Tolik teda naše washingtonská zpravodajka Jana Cíglerová. Děkujeme moc krát. Naslyšenou.
6: Pěkný den.
10: 16 hodin 50,5 minuty pro vás máme tip do kina. Z Ruska odešel, ale na tamní poměry nezapomněl. Režisér Andrej Zvjagincev v dramatu Minotaur ukazuje současné Rusko a dilemata, která jeho obyvatelé řeší v době ruské agrese na Ukrajině. Film, který Francie vysílá do Oscarového klání, vstupuje tento týden do českých film kin.
5: Je úspěšný podnikatel, má obrovský dům, ženu, pubertálního syna. Na krku má ale hlavní představitel filmu Gleb nůž. Kvůli částečné mobilizaci v Rusku musí poslat některé své zaměstnance na frontu. Doma navíc začíná mít pochybnosti, jestli ho nepodvádí manželka. Filmové drama režiséra Andreje Zvjaginceva ukazuje, jak ruská agrese na Ukrajině zasáhla do každodenního života jedné rodiny.
9: Je to film o rodinném dramatu, o situaci, kdy se v rodině objeví trhlina, nebo řekněme, kdy vztahy vychladnou a mění se pouto mezi manželi. To nějak doléhá na oba a tady právě příběh začíná. Všechno, co nazýváte válkou, zní jako kanonáda, kde si daleko za hranicemi filmového prostoru. Nikdy se neocitáme na frontě a v příběhu se o tom prakticky nemluví, kromě jedné krátké epizody.
5: Jinak rozvážný podnikatel Gleb, který má i politické konexe, ale v příběhu postupně dospěje k nečekanému radikálnímu rozhodnutí.
22: Já prožil v Rusii stolko mnoho.
9: V Rusku jsem žil dlouho, prakticky celý život. Vlastně ne prakticky, doslova. Je mi 63. Před 4 lety jsem odjel, bylo mi asi 59. Události září 2022 se podle mě nějak radikálně neliší od mých dojmů z ruského způsobu života, ze vztahů ve výrobě, v rodině, s kancelářskými kolegy a zaměstnanci. Nic se nezměnilo, všechno zůstalo stejné. Ale říkám to s jistotou proto, že jsem viděl reakci ruské části publika na film na festivalu v Cannes. Lidé, kteří tam žijí, říkali, že je atmosféra podána přesně. A z toho jsme vlastně vycházeli.
5: Snímek Minotaur získal už velkou cenu na filmovém festivalu v Cannes. Za Francii, kde režisér aktuálně žije, usiluje drama také o prestižního Oscara. První čeští diváci uvidí film Minotaur v kinech od 15. října. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
10: Nová kniha spisovatele Michala Vrby Hlušický čtverec zavádí čtenáře do malé vesnice uprostřed polabské krajiny. Prostřednictvím 5 povídek, které se odehrávají během 2 let, vypráví o nečekaných setkáních, dávných láskách, osobních vzdorech i živelních pohromách. Ve vysílání vítám autora knihy, spisovatele Michala Vrbu. Dobrý den.
23: Dobrý den.
10: Vaše nová povídková kniha nás tedy zavádí do Hlušic, vesnice ztracené v Lánech Polabí. Proč právě Hlušice a polabská krajina? Čím je pro vás tohle konkrétní místo magické nebo inspirativní pro vyprávění lidských příběhů?
23: Tak Hlušice jsou především mojí rodnou vesnicí a vlastně po předchozích knížkách, kde jsem se pohyboval po krajích, které jsem v průběhu svého života navštívil, to znamená, nebo jsem tam žil třeba v Ústí nad Labem v Praze a tak na Vysočině, tak jsem se takovým obloukem vlastně vrátil domů a přišlo mi, že vlastně úplně nejlepší bude napsat si nějaké příběhy přímo z místa, které je mi nejbližší, protože se mi to bude i nejlépe psát.
10: Tak vy jste použil slovo oblouk, ale ta kniha nese název Čtverec, Hlušický čtverec. Možná je tam znát, že by tam mohl být nějaký tajemný motiv. Kniha obsahuje 5 povídek odehrávajících se během 2 let, jak už jsem říkala, tak jaký symbolický nebo prostorový význam pro vás tenhle ten čtverec v příbězích má?
23: Tak jak jste správně řekla, povídek je 5, což je stejný počet, jako měla vlastně předchozí povídková knížka kolem Jakuba. A já jsem vždycky ty příběhy tak nějak centroval vždycky kolem nějakého místa nebo nějaké události. Takže v knížce kolem Jakuba to byl Jakubský rybník, který je nedaleko od nás. A Hlušický čtverec, v Hlušickém čtverci je 5 povídek, které se odehrávají v Hlušicích, které při troše fantazie mají takový tvar čtverce. A navíc je to název jedné povídky, ve které se odehrává motocyklový závod, který se u nás sice nejezdí, ale protože se mi v dětství mnohokrát zdálo závodech formulí anebo motocyklu přímo u nás doma na vesnici, tak se mi ten název vlastně hodil. I když úplně původním názvem, ta knížka se měla jmenovat podle jiné povídky, Retranslační věž, ale když jsem slyšel svoji sestru, jak asi dvakrát zakopla během snahy o vyslovení, tak jsem si říkal, že bude přece jenom lepší, když do toho názvu dám něco mnohem lépe vyslovovatelného.
10: Určitě, to myslím, že jste dobře udělal. V jednotlivých povídkách se věnujete velmi různorodým situacím, od baladického vyprávění a protestu právě proti tomu motocyklovému závodu, jak jste zmínil, až po vyrovnání se s živelnou pohromou nebo neobvyklé rozloučení s láskou. Do jaké míry jsou to motivy osobní nebo vycházíte z nějaké osobní zkušenosti, co pro vás bylo třeba náročné na napsání a proč jste se proto rozhodl?
23: No, myslím si, že stejně jako pro spoustu autorů, kteří v minulosti psali o místě, v němž žijí, je psaní, které je vlastně nějak místně dáno, nebo odehrává se v místě, kde ten člověk vyrostl a zná ty lidi, tak je velice obtížné, protože člověk musí trošičku balancovat. A když jsem psal, dejme tomu, svou první knihu Prak, která se odehrávala v Praze, tak tam vlastně jsem si ty postavy mohl vymyslet kompletně. Zatímco tady v Hlušicích musím ty reálie trošičku zasazovat do té vesnice, a tak jsem vlastně místním obyvatelům tam dal nějaká kamea, jsou tam vlastně malé role vesměs kladné, kde jsou skuteční obyvatelé Hlušic, ale ty jednotlivé postavy, které jsou hlavními hrdiny těch povídek, tak ty jsem se vymyslel a je samozřejmě strašně těžké to vybalancovat. Na druhou stranu je tam několik událostí, které se u nás ve vesnici opravdu udály. Když jste zmiňovala tu živelnou pohromu, tak v roce 2008 se naší vesnicí prohnala Emma Vichřice, která tam napáchala velké škody. Takže i nějaké reálné příběhy nebo události jsem se vlastně do té knihy vypůjčil.
10: Co byste byl rád, aby si čtenáři z Hlušického čtvrce v mysli odnesli?
23: Tak takovéhle nároky nebo požadavky na své čtenáře nekladu. Já jsem vždycky strašně moc rád, když ty lidi jednak zaujme příběh, to vyprávění samotné a zůstane jim aspoň nějaký čas. Nějaký čas v nich rezonuje. Ale když bych to měl třeba zpětně vztáhnout třeba na tu předchozí knížku, na kolem Jakuba, tak tam mě velkou radost dělalo to, že mi poměrně dost čtenářů později napsalo, že se vydalo k městci Králové, k Jakubskému rybníku, aby se podívali na ta místa, o kterých píšu, a aby vlastně jako nasáli ducha toho místa, ve kterém se ty moje příběhy odehrávají.
10: Takže Hlušice v Polabí můžou čekat tedy zase nápor turistů. Tolik o knize Hlušický čtverec s jejím autorem, spisovatelem Michalem Vrbou. Děkuju moc krát za rozhovor a přeju úspěšné nebo spokojené čtenáře. Naslyšenou.
23: Moc děkuji, zdravím posluchače i vás a naslyšenou.
10: A to bylo vše z dnešního odpoledního plusu. Loučí se Renata Kropáčková.
3: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio.
7: v neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pribohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ukrajina nedostala od spojenců informace o útoku balistickými raketami. Lucemburský soudní exekutor zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní firmy ČES. Účastníci summitu Mezinárodního měnového fondu v Bangkoku varovali před blokováním Hormuzského průlivu. Vítejte u Zpráv Plusu s Ondřejem Látalem. V Charkově a Kyjevě likvidují následky nočních vzdušných úderů. Rusko na Kyjev a jeho okolí odpálilo 5 balistických střel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že od spojenců nepřišlo žádné upozornění na start těchto raket. Útoky nepřežilo nejméně 8 lidí, zraněných jsou desítky.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský upozornil, že informace západní

0: co napsal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Polostátní firma je podle něj přesvědčená, že uspěje. Diag Human se s Českem soudí už od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podle Babiše stát ani dál neuznává nárok firmy na odškodnění a bránit se bude dál. Společnost Diag Human dnes v reakci uvedla, že její nárok v kauze potvrdil lucemburský nejvyšší soud a proto přistoupila k exekučnímu řízení.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Zástupci Mezinárodního měnového fondu na svém zasedání v thajském Bangkoku varovali před mimořádně vážnou hospodářskou krizí. Brzy podle nich může zasáhnout světovou ekonomiku. Důvodem je energetický šok vyvolaný konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem, kvůli kterému je výrazně omezený provoz v Hormuzském průlivu. Kvůli tomu rostou národní dluhy jednotlivých zemí.
2: Vedení Mezinárodního měnového fondu se bojí hlavně o země s nízkými příjmy, které jsou současně i největšími dovozci teď už velmi drahé ropy. Nemají potřebné finanční rezervy a protože jejich spotřební koš je silně zaměřen na energie a potraviny, budou tyhle komodity skokově zdražovat a obyvatele to uvrhne do velké finanční nouze. Podle prognózy ekonomů naopak vyspělé ekonomiky světa porostou ještě v tomto roce o více než 2%, přičemž země, které jsou lídry ve využití umělé inteligence, například Jižní Korea nebo Tchajvan, budou vykazovat ještě výrazně vyšší růst. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Papež Lev XIV. Je v nemocnici kvůli plánované operaci. Lékaři by mu ještě dnes měli odstranit malý výrůstek na plicích. Je to první vážnější zdravotní komplikace od jeho nástupu do papežské funkce loni na jaře. Avanti!
3: Venku na ulici i ve vestibulu Gemelliho nemocnice v Římě čekali na příjezd papeže skupiny věřících, aby mu popřáli rychlé uzdravení. O nálezu na plicích informoval papež v neděli. Podle lékařů je jeho odstranění jednoduchý zákrok, u kterého se obvykle neobjevují žádné komplikace. Takzvaný plicní uzel je výrůstek menší než 3 cm a v 95% případů se nejedná o zhoubný nádor. Lev 14. aktivně sportuje a je nekuřák. Kvůli zákroku papež zrušil veškerý program až do příští středy. Dál ale plánuje začátkem listopadu odjet na cestu do Uruguaje, Argentiny a Peru. Ondřej Himer, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zbrojařská firma Czechoslovak Group získala 9,5% podíl v kanadském výrobci vesmírných technologií MDA Space. Česká firma se tak stala největším akcionářem společnosti, která vyvíjí satelitní systémy nebo robotická ramena pro kosmický průmysl. CSG tvrdí, že si od kroku slibuje významnou část tržeb v budoucnosti. Agentura Czech Tourism bude mít příští rok nižší rozpočet, potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů korun. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
4: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agend bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
0: Ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura například omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky Czech Businessu, kterých bude asi 60. Přidáme pražské dopravní informace v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus 6 minut po 17. hodině. Na hlavní části pražského okruhu ve směru z D1 k letišti teď regulují provoz v obou tunelech, kamiony postávají už ve sjezdu z dálnice a sunou se přes celé omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Osobní auta zastavují za Jesenicí. Pomalejší provoz následně čekejte i na výjezdu z Lochkovského tunelu. A na okruhu naberete zdržení i z druhé strany, tedy od letiště k D1. Tam je tradiční fronta po pojíždí od sjezdu na plzeňskou D5 za Ořech. Na D1 na příjezdu do metropole směrem z Brna se táhne dlouhá kolona kamionů stále od Průhonic. Chvílemi zastavují už na úrovni Čestlic na 8. kilometru. Pravým pruhem se pak sunou Spořilovskou na jižní spojku a tou pak dlouhým úsekem přes Štěrboholy, východní část okruhu a Novopatskou až do Kbelské ulice. Na jejím konci trvá výrazné omezení, navíce uzavřený sjezd na Letňany. Dobře dojeďte. Zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť a nebo přehánky. Během dopoledne čekáme od západu ustávání srážek. Odpoledne bude místy postupně až polojasno a teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy, tady je Plus.
5: Český rozhlas nabízí i letos duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Tomáš Pancíř a v následujících 20 minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 72 Ostrava město. Ve studiu proto vítám vítěze prvního kola, kandidáta Občanské demokratické strany s podporou lidovců, STAN, Pirátů a TOP 09, lékaře, vysokoškolského učitele a současného senátora Ondřeje Šimetku. Dobrý den.
6: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
5: A spolu s ním do druhého kola postoupila kandidátka hnutí ANO, dosavadní starostka Ostravy Poruby, také dosavadní náměstkyně ostravského primátora Lucie Baránková-Vilamová. Dobrý den.
7: Krásný dobrý den.
1: Volby 2026. Senátní duel.
5: Předesílám, že tento duel předtáčíme v pondělí 12. října v podvečer, to znamená, že nemůžeme reagovat na případné pozdější události a informace. V obvodu Ostrava město letos do Senátu kandidovalo 7 lidí. Jak už jsem říkal, první kolo vyhrál kandidát ODS lidovců, hnutí STAN, Pirátů a TOP 09 Ondřej Šimetka, získal 46,7% hlasů. Druhá byla kandidátka hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilamová s 30,6% hlasů. Třetí v pořadí měl velký odstup, 13%. Druhé kolo je tak v Ostravě soubojem koalice, tedy zástupkyně hnutí ANO a opozice, kandidáta s podporou všech sněmovních opozičních stran. Očekáváte, že se voliči budou rozhodovat podle toho, jak jsou spokojeni s prací vlády a případně, pokud ano, pro koho by to mohla být výhoda, pane Šimetko?
6: Ty senátní volby jsou trošku jiné. Já si myslím, že tady se rozhoduje hlavně podle té konkrétní osobnosti a možná voliči přihlédnout samozřejmě k tomu, jak jsou spokojení s vládou. Konec konců ten výsledek těch komunálních voleb ukázal, že lidé se vyjadřují trošku k tomu, jaký mají názor na práci vlády, ale ty senátní volby jsou trošku jiné. Je to skutečně jako soubor. Je to přímá volba v tom druhém kole dvou kandidátů, kteří vyhráli v tom prvním kole, kteří tady reprezentují hlavně svoji osobnost, svoje názory a svůj program.
5: Paní Baránková-Vilamová, máte pocit, že to může hrát roli ve druhém kole senátní voleb tady v Ostravě, spokojenost s vládou, a pokud ano, byla by to pro vás výhoda nebo nevýhoda? Jak lidé vnímají tuto
7: vládu?
5: Já
7: si myslím, že určitě částečně se propisuje ta celonárodní situace, nálada a vůbec nazírání určitě do všech voleb, do určité míry. Samozřejmě otázkou, do jaké míry v těch senátních volbách. Nicméně já si myslím, že to druhé kolo těch senátních voleb je o tom, kdo přijde k volbám. Protože a jestli se nám podaří vyburcovat voliče, aby přišli, protože každé druhé kolo senátních voleb je o té volební účasti a ta je klíčová.
5: Kdyby hrála vliv, nebo hrálo vliv to, jak lidé hodnotí vládu Andreje Babiše, bylo by to podle vás pro kandidátku hnutí ANO výhodou nebo nevýhodou? Máte pocit, že lidé, vaši voliči, jsou spokojeni s tím, jak vláda vládne?
7: Tak já si myslím, že ještě jsou u vlády necelý rok, takže ono spoustu věcí, které bylo naplánovány a mají v programu, tak nebylo dostatek času, aby ho třeba propsali. O některých věcech se hovoří a hovoří se velmi jako plně, a jsou to marketingové tahy, jak třeba před volbami vytasit nějaké.
5: To bychom mohli povídat dlouho. Ano. Mě zajímalo, jak vy to vnímáte, jestli je to plus
7: je to
5: být v tuto chvíli kandidátkou hnutí ANO nebo ne?
7: Je to otázka, může to být do jisté míry výhoda, ale také nevýhoda. Je to dvojsečné.
5: Jak to vnímá kandidát sněmovní opozice? Je to výhoda kandidovat v situaci, kdy jste v opozici?
6: Asi ano, asi je jednodušší kandidovat z pozice opozičního politika. Asi ano.
5: Já jsem už v minulých týdnech sledoval na sociálních sítích, že to mezi vámi trochu jiskřilo v průběhu kampaně. Pan senátor se ohrazoval proti plakátům paní starostky, že by voliči měli vyměnit senátory za ty, co budou makat. Paní Baránková-Vilamová, máte pocit, že pan Šimetka jako senátor v těch 6 letech nemakal?
7: Tak jedna věc je, že ty claimy byly celorepublikové. To znamená, my jsme si je nemohli úplně jako zvolit.
5: Jo? Takže to kdyby to bylo na vás, tak byste tam nedala ten slogan?
7: Já jsem úplně nebyla příznivcem těchto sloganů, to musím říct od začátku, že si určitě bych si uměla představit jiné. Nicméně opravdu v té první vlně my jsme zkrátka měli nějaké si slogany, které byly celorepublikově používány a když se projedete Českou republikou, tak je uvidíte opravdu u všech senátorů. Ale druhá věc je, že já bych chtěla

0: tady na tuto otázku reagovat, protože já jsem to řekla ve videu, že já si vážím pana doktora jako respektovaného odborníka, ale na druhé straně, když zhodnotím jeho senátorský mandát nebo působení v senátu, tak zkrátka mám k tomu výhrady, a to zejména z hlediska jeho docházky, kdy opravdu ti končící senátoři, když se podíváte, a vyšlo to na iDnes.cz, není to jako z mé hlavy, tak zkrátka tam ta docházka je u pana doktora velmi špatná. A i to, co navrhoval, jaké věci prosazoval, tak podle mého soudu nejsou tak silné a není jich tolik, jako bych třeba mohlo být.
1: Pane Šimetko, co na to říkáte? Já možná doplním pro naše posluchače, že vy působíte jako porodník přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Neukazuje se, že to nejde všechno skloubit dohromady?
2: Ne, tak to je moje civilní zaměstnání lékaře. Já jsem skutečně přednostou kliniky už 18 roku a ta klinika funguje skvěle a v těch posledních letech se nám daří čím dál tím líp a jsme významným centrem pro onkogynekologii, endometriozu, perinatologii, fetální medicínu a tak dále.
1: Rozumím, já se
2: takže,
1: neptám,
2: takže tam to rozhodně vliv nemá.
1: To pracoviště, ale ptám se, jestli to nemá vliv na tu senátorskou práci, třeba s ohledem na to, co jsme slyšeli na docházku do senátu.
2: Ne, to bez pochyby nemá. Tohle je hodnocení o 6letého mandátu. Měl jsem 16 absentních dnů, což samozřejmě nevypadá dobře a není to 100% účast. Já jsem si toho vědom, že to vypadá špatně. Nicméně to 16 absentních dnů za 6 let, to je asi 2,5 roku za 2,5 dne. Za rok a můj mandát začínal v covidu. Já jsem měl tu smůlu, že to bohužel začínalo v době, kdy byla povinné testování na covid a dvakrát jsem zůstal jaksi v důsledku karanténních opatření za dveřmi a musel jsem odejít z pléna senátu. Tenkrát byla taková doba. Dvakrát jsem měl úraz jedno hlavy, jedno ruky a jednou jsem byl nemocný a to jsou ty dny absence, nicméně účast obecně všech senátorů v senátu je jako velmi vysoká a ta práce senátora se neděje pouze tím mačkáním tlačítka. Já jsem byl velmi aktivní ve všech těch i nelegislativních oblastech, ve zdravotním výboru, v organizaci kulatých stolů. Dělal jsem hodně věcí v oblasti osvěty, povedlo se mi výrazně zpřístupnit péči porodních asistentek pro ženy po porodu, což byl opravdu jako velký počin, ale nebyl to legislativní počin a tak dále. No, takže
1: pojďme od minulosti k budoucnosti. V bodech vás poprosím, co jsou tři priority, se kterými kandidujete na dalších 6 let do Senátu, pane Šimetko, kandidáte ODS, Lidovců, Hnutí STAN, Pirátů a TOP 09?
2: A zelených. Já bych chtěl navázat na svoji práci ve výboru pro zdravotnictví, kde jsem byl celých těch 6 let, to je moje hlavní expertíza. Poslední 2 roky jsem byl i místopředsedou toho výboru pro zdravotnictví Senátu parlamentu České republiky a tam prostě chci pokračovat dál. To je oblast, které rozumím. Chtěl bych se věnovat jednak psychickému zdraví dětí a dospělých, tam to hodně navazuje právě na tu moji aktivitu, co se týče poporodní péče o ženy, protože my dneska víme, že každá 6. žena po porodu má nějaké psychické potíže a ty ženy prostě potřebují pomoc a tak dále. Dále je to nějaká náprava v systému pečujících osob, myslím tím osoby, které pečují o třeba těžce nemocné děti, a nebo invalidní osoby, ten systém je dneska velmi těžkopádný, ti lidi, kteří pečují o osoby s nějakým postižením, tak jsou v podstatě na pokraji jednak psychického, jednak fyzického kolapsu a dostávají se i do ekonomických potíží. Chtěl bych se podílet nebo spolupracovat na nějakých pravidlech ohledně zvyšování dostupnosti péče v regionech. To jsme konec konců dělali celých těch 6 let, digitalizace zdravotnictví a tak dále.
1: Tak rozumím, že to souvisí, ale já už bych řekl, že to 3 priority byly. Vaše protikandidátka z Hnutí ANO, Lucie Baránková Vilamová, jaké jsou vaše 3 priority?
0: Tak moje priority přirozeně vycházejí zase z mé praxe, kterou dělám 8 let, a to je starostka městského obvodu Poruba, kdy se dostávám čím dál tím častěji v poslední době do situací, kdy se zkrátka nemám dostatečné nástroje pro to, abych mohla pomáhat a dělat věci, které lidi trápí, protože dennodenně jsem s lidmi v kontaktu, dennodenně poslouchám jejich běžné problémy a vím, že na některé věci už nemám dostatek pravomocí na to, abych z pozice starostky je mohla řešit.
1: Například?
0: Konkrétně, přesně tak. Konkrétně bych chtěla zmínit například problematické osoby bezdomovectví, které trápí nás všechny. V poslední době si myslím, že se ještě zesílila tato problematika. Kdy první člověk se ptá svého starosty, co s tou problematikou udělá. A my se snažíme vysvětlovat, že dokud nebude mít policie dostatečné pravomoce k tomu a dokud nebude existovat systém, co s těmito osobami a jakým způsobem je řešit, tak to bude prostě problém dál. Trápí to starosty, trápí to občany, lidi, policii, všechny, ale vlastně dosud jsme si s tím neuměli poradit. Další z těch priorit je určitě sociální péče, protože naše demografie vypadá tak, jak vypadá celého regionu, celého senátního obvodu, který zastupuju, a my potřebujeme zkrátka pobytové zařízení, potřebujeme terénní péči a nemáme na to dostatek v tuto chvíli prostředků, abychom byli schopni zajistit, a už dneska to víme, a potřebujeme pomoc státu, potřebujeme pomoc legislativy, finanční prostředky.
1: Třetí?
0: A třetí věc, o které bych chtěla mluvit, je určitě dostupná zdravotní péče, která zkrátka dneska se lidé opravdu obávají, že když budou potřebovat zubaře, když budou potřebovat praktika, tak ho prostě nenajdou. Já sama jsem si tím před nějakou
1: konkrétně
0: dobu
1: jako jedna z 81 senátorek zařídíte, že na Ostravsku nebo přímo v Ostravě bude dost zubařů?
0: Tak určitě se jedná o to, aby naše lékařská fakulta Ostravské univerzity mohla mít prostředky k tomu, aby tady ti lékaři zůstávali, aby se tady mohli etablovat dále, aby obce mohly třeba vytvářet zdravotnická zařízení, ale s podporou státu. Tam je vždycky nutná ta podpora státu, tam ty obce se s tím úplně sami neporadí.
1: Jak tohle zařídíte jako senátorka?
0: Tak nejenom platnou legislativu, ale určitě i kontakty na ty ministry, vládu a další věci, s kterými můžu z pozice senátorky mnohem lépe jednat a mohu se k ním více dostat než z pozice klasické starostky.
1: Ondřej Šimetka, kandidát ODS a dalších opozičních stran v poslanecké sněmovně, mluvil o tom, že chce řešit záležitosti zdravotnictví, konkrétně mluvil o duševních problémech nebo duševním stavu mladých lidí. Co v tomhle směru může udělat senátor?
2: Práce senátora nespočívá v tom, že přímo tvoří legislativu, to je nutné si uvědomit, že hlavní legislativní těleso je vláda a poslanecká sněmovna a senát ty...
1: Dobře, tak to nemůže dělat a co může dělat?
2: Důležité. Může dělat pozměňovací návrhy, tam je to velmi omezené a ta hlavní síla senátora skutečně spočívá v tom, že může organizovat kulaté stoly, že se může účastnit jednání s ministry, že může tam přinášet ty svoje zkušenosti z regionu, může tam přinášet tu svoji expertizu z toho svého civilního povolání, a tohle to je práce, která často není viditelná na takhle pro voliče, ale přináší obrovské změny. Jo, takhle se nám podařilo skutečně prosadit celou řadu změn, ale už do tvorby těch zákonů, tam to skutečně jako jeden senátor neuděláte.
1: Samozřejmě jeden z vás bude v Senátu reprezentovat senátní obvod Ostrava město. Co v tuhle chvíli Ostrava od celostátních politiků, nebo Ostrava město, váš senátní obvod, od celostátních politiků nejvíc potřebuje, pane Šimetko?
2: Tak asi potřebuje, aby jim nebral peníze, to teďka je docela aktuální téma, jak se zdá, že by vláda chtěla brát peníze těm velkým čtyřem velkým městům, kam mimo jiné Ostrava patří, tak to by bylo fajn, kdyby se nestalo, pak by bylo fajn, kdyby se nesnižovalo financování vysokého školství, což se bohužel taky na příští rok děje, tak to by stačilo vlastně, kdyby ta vláda neškodila, tak, ale vy jste se asi ptal na...
1: Já jsem se ptal tak, jak jsem se ptal, a vy jste využil odpověď tak, jak jste ji využil. Stejná otázka pro vaši protikandidátku. Co potřebuje od celostátních politiků Ostrava město?
0: Já si nejdřív dovolím dvěma krátkými větami reagovat. Rozpočtové určení daní je téma, které já už 8 let vnímám a 8 let se otvírá za každé vlády. Ještě jsem neslyšela, že by bylo něco na stole relevantního, takže i teď, když se o tom diskutuje, nebo otevřela se diskuze, tak k nějakému konkrétnímu návrhu, jak to změnit, si myslím, že ještě dlouhá
1: cesta. Vy budete bránit to, co
0: já
1: tady zaznělo?
0: Já každopádně už 8 let se s tím potýkám.
1: I kdyby s tím přišla vláda vedená Andrejem Babišem, tak vy budete proti tomu, aby Ostrava přišla o peníze?
0: Jakákoliv vláda, jak tato vláda, tak předchozí vláda, i ta předtím, já už jsem jich zažila poměrně dost v té roli a mám pod sebou rozpočet, takže poměrně si umím představit, co se vlastně řeší a kdy. Řešili jsme to i se Svazem měst a obcí poměrně jako zevrubně, jaký nastavit systém, aby to bylo spravedlivější a podobně. Vždycky to bude o něčem, že velká města versus menší města a podobně, ale vlastně zatím se nenašel ten model, aby vyhovoval všem.
1: Posloucháte duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb v Ostravě městě. V našem studiu je Ondřej Šimetka, kandidát ODS Lidovců, STAN, Pirátů, TOP 09 a Zelených a také Lucie Baránková-Vilamová, kandidátka Hnutí ANO.
3: Volby 2026, senátní duel.
1: Jako člen horní komory parlamentu bude jeden z vás v příštích 6 letech rozhodovat, které zákony projdou, které zákony naopak neprojdou. Já se teď zeptám na některé konkrétní věci, o kterých diskutují ministři, poslanci nebo senátoři. Samozřejmě mě zajímá, jestli byste pro ně zvedli ruku nebo ne. Začnu ústavním zákonem o celostátním referendu, protože to je norma, kde senát nemůže být přehlasován. Vláda navrhuje, že referendum bude možné vyhlásit na základě petice alespoň 300 tisíc lidí nebo na návrh parlamentu s tím, že aby byl výsledek závazný, muselo by pro vítěznou odpověď hlasovat alespoň 35% oprávněných voličů. S těmito parametry zvedli byste proto ruku, pane Šimetko?
2: Já bych proto ruku nezvedl.
1: Kandidátka Hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilamová?
0: Já si myslím, že je to poměrně dobře vyspecifikováno a ano, já bych proto ruku zvedla.
1: Jste pro ústavní zakotvení české koruny a práva platit v hotovosti, paní Baránková-Vilamová?
0: Já bych to trošku rozdělila na dvě témata, protože ta
1: můžete
0: česká...
1: říci ano, ano, ano, ne,
0: ta jakkoliv. Česká koruna je poměrně kontroverzní vůči euru a my jsme se kdysi zavázali, že euro přijmeme, takže to jde do protivky spolu, takže to je poměrně složitá problematika a tam je otázka, do jaké míry a muselo by se to mít ústavním zákonem, takže tam je to takové jako opravdu dvojsečná, je potřeba si udělat právní analýzy a jiné. A co se týká práva na hotovosti, tak spíše ano.
1: Stejné dvě věci a kandidát sněmovních opozičních stran Ondřej Šimetka?
2: To jsou návrhy, které my jsme v Senátu v posledních 6 letech měli asi 3x, vždycky jsme je zamítli. Rovnou v tom prvním čtení nevidím důvod otvírat ústavu kvůli tomuto tématu.
1: Takže byste byl proti?
2: Byl bych proti, protože už dnes je povinnost, obchodníci mají povinnost přijímat měnu jako
1: což hotovost. Ale leckde vidíme.
2: Ta vymahatelnost je horší, ale to vám ústavní zákon, ale to vám ústavní zákon nezajistí tu vymahatelnost.
1: Měla by se snížit věková hranice trestní odpovědnosti, pokud ano, na kolik, pan Šimetka?
2: Tam to bez pochyby lze diskutovat, protože kriminalita mladších lidí se zvyšuje, bohužel i ta brutalita těch činů. Je to takový trošku tenký led. Myslím si, že to vyžaduje opravdu jako pečlivou diskusi.
1: Takže nemáte opět, v tuto chvíli silný názor?
2: Spíš bych řekl, že ne. Ale to je skutečně natolik odborné téma, že to vyžaduje pečlivou diskusi, ale spíše ne.
1: Lucie Baránková-Vilamová?
2: A chtěl bych dodat, pardon, že mnohem důležitější je řešit prostě ty důvody, to znamená rodina, sociální prostředí a tak dále. To je mnohem důležitější než represe.
1: Lucie Baránková-Vilamová.
0: Já se také shodnu, že je potřeba posílit prevenci, nicméně to téma jako takové, když se podíváte na okolní země Evropské unie, tak často tu hranici mají nižší, než má Česká republika. A bohužel ten trend je tam takový, jak tady padlo, to znamená, zvyšuje se četnost, brutalita a tak dále. Takže já si myslím, že je zcela na místě ta diskuze a myslím si, že je také dobré řešení to, že by to zařízení, do kterého by se měli tito lidé dostávat, nebo děti by se dalo říct, by mělo být specializované, takže by to mělo být oddělené od klasického.
1: Říkáte, že to je téma, takže určitě k diskusi. Byla byste teď spíš pro
0: spíše
1: nebo ne?
0: Ano, spíše ano.
1: Senát letos slaví 30 let své existence. Tak jak jste vedli kampaň, setkávali jste se s názory, že by bylo dobré Senát zrušit? A pokud ano, co jste na to odpovídali, kandidátka Hnutí ANO?
0: Ano, já jsem se setkávala s tím, že lidé nedostatečně vlastně chápou to, jakým způsobem jim Senát může pomoci, nebo co řeší, proč řeší, k čemu ti senátoři jsou dobří. Já jsem se snažila odpovídat v tom smyslu, že v tuto chvíli není na pořadu dne jakékoliv rušení nebo měnění senátu, protože to máme zkrátka ústavně zakotveno, ale já si myslím a mám výhrady v tom, že senát nedostatečně vlastně komunikuje vůči lidem a nevysvětluje jim. A je to těžká, je to jako opravdu velmi těžká disciplína, protože je to poměrně
1: takže
0: odborná téma.
1: Takže z vašeho
0: témata.
1: Pohledu by senát ale měl zůstat, tématu, ale lépe komunikovat.
0: Ano, jako já v tuto chvíli určitě nebudu otevírat téma na jakékoliv jeho zrušení. Na druhou stranu ale si myslím, že tady má velké rezervy jako orgán i senátoři samotní, aby lépe komunikovali, co vlastně v senátu dělají.
1: Ondřej Šimetka, kandidát ODS Lidovců a dalších opozičních stran, setkával se s takovými názory v kampani a co odpovídal na to, že by se měl zrušit senát?
2: V podstatě nesetkával. Lidi berou Senát velmi dobře. Konec konců se ukazuje, že za těch 30 let se Senát stal právě jednou z nejvíce důvěryhodných institucí. Má teďka důvěru 43% a je to jedna z nejlépe hodnocených institucí. Má svůj význam, lidé to chápou. Bez pochyby jsou i lidé ve společnosti, kteří by chtěli zrušit Senát a naskakují na ta laciná populistická hesla. To, jak Senát komunikuje, to skutečně je na senátorech. Já mám pocit, že komunikuji velmi dobře. Já mám dosahy přes milion měsíčně a milion lidí měsíčně a komunikuji velmi intenzivně a je to na každém senátorovi, jak komunikuje a Senát komunikuje velmi dobře.
1: Otázka na závěr. Máte další aktivity, už jsme o tom částečně mluvili. Pokud budete na konci tohoto týdne zvoleni na 6 let do Senátu, budete se věnovat práci senátora na plný úvazek, kandidátka hnutí ANO?
0: Já už jsem to deklarovala několikrát, protože
1: vy říkáte, že nebudete dělat 3 funkce. To neznamená, ano, jestli tak, to bude na plný úvazek. To mohou být třeba jenom 2.
0: Tak, já už jsem to říkala několikrát, protože se objevily takové spekulace, že budu sedět na X židlích a všichni nebo
1: bude jedna?
0: Tak já jsem deklarovala, že budu se snažit maximum udělat pro Senát, ale ráda bych ji kombinovala s prací v komunální politice, jakou je otázka, protože jsme čerstvě po volbách.
1: To znamená buď na magistrátu, anebo v městské
0: části. Tak, neumím v tuto chvíli říct, protože není ani jisté, že budeme v koalicích, takže se může stát, že nebudu mít vůbec žádnou funkci v komunální politice.
1: Rozumím, otázka pro Ondřeje Šimetku. Budete dál fungovat jako lékař tak jako dosud, pokud obhájíte senátorský mandát?
2: Já si ponechám své civilní zaměstnání zcela bez pochyby, jednak mě to dává do kontaktu s lidmi, jsem schopen přinášet jejich problémy do Senátu, jsem schopen to kombinovat. Otázka úvazku v nemocnici možná jednou samozřejmě přijde na přetřes. Já jsem přednostou už 18 let na klinice a dorůstají mladší lékaři, ale teďka samozřejmě budu dál pracovat jako lékař a jako senátor. Je to věc, kterou jsem kombinoval 6 let velmi úspěšně.
1: Tolik duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb v senátním obvodu číslo 72 Ostrava město. Našimi hosty byli Ondřej Šimetka, kandidát ODS, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Pirátů, TOP 09 a Zelených. Díky, nashledanou.
2: Děkuji za pozvání.
1: A kandidátka hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilamová. Díky, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání, krásný den přeju.
1: Doplním, že k tomuto duelu, stejně jako k ostatním duelům před druhým kolem letošních senátních voleb, se můžete vrátit na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Volby 2026. Senátní duel.
4: 4 únosy, 4 příběhy, které šokovaly svět. To je říjnová série portrétů. Ethan Petz, 6letý americký chlapec, zmizel v roce 1979 a při pátrání se jeho portrét vůbec poprvé objevil na krabicích od mléka. 20měsíční syn slavného otce Charles Lindbergh mladší. Jeho zmizení je označované za únos století. Freddy Heineken. Jeho příběh přinesl vyplacení nejvyššího výkupného v Evropě. A nakonec blízké setkání třetího druhu. Manželé Hillovi, které údajně uneslo UFO a změnilo jim to celý život. Sérii portrétů Slavné únosy poslouchejte každý říjnový čtvrtek po 8 hodině večer na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
5: Dobrý podvečer, 17:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Uskupení Kladeňáci zpochybní výsledky komunálních voleb v Kladně. Podají žalobu ke Krajskému soudu v Praze. Českému rozhlasu to řekla lídrině Anna Gamanová. Podle ní výsledky voleb celkem ve 3 okrscích neodpovídají průměrnému zisku hlasů jinde ve městě. Kladeňáci by podle Gamanové mohli získat 11. mandát. Vyrovnali by se tak vítězné volbě pro Kladno současného primátora Milana Wolfa. Saúdská Arábie útočí na jemenské ropné zařízení Sabaha. Informuje o tom televize Al-Masira, kontrolovaná jemenskými povstalci Husíji. Vojenská koalice vedená Riádem předtím vyzvala k evakuaci lidí z okolí. Ropný terminál Sabaha leží na západním předměstí jemenské metropole Sana. Jde o hlavní skladovací a distribuční stanici pohonných hmot pro hlavní město a přilehlé provincie. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Demokratické republice Kongo přesáhl 9 tisíc. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. V souvislosti s nemocí zemřelo více než 4 300 lidí. Současnou epidemii krvácivé horečky způsobuje kmen Bundibugyo, na který neexistuje vakcína. Policisté pátrají po vězni, který dnes ráno utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení. Jakékoliv informace o muži volejte na linku 158. Tady jsou i čerstvé dopravní informace, 5:30. Ve vysílání Plusu na dálnici D1 před Prahou ve směru z Brna. Teď počítejte s kolonou kamionů od Průhonic z 6. kilometru. Po pojíždí i Spořilovskou k jižní spojice a pokračuje se pak směrem na Černý most, Novopatskou pak do Kbelské. Na jejím konci na úrovni Letňan trvá výrazné omezení, které dost značně komplikuje dopravu nejen na severovýchodě hlavního města. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do tunelů. Nákladní soupravy ucpávají už samotný sjezd z dálnice a v dlouhé frontě se vlečou celým omezením mezi Jesenicí a Vescem. U sjezdu na Písnici na 5. kilometru pak brzdí i osobní auta. Na D1 směrem z Vyškova do Brna panuje silnější provoz v úseku mezi Rohlenkou a zúžením u dálnice D2. Zdržení naberete mezi kilometry 208 a 196. Dobře dojďte. Dnešní noc bude převážně zatažená v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku. Místy s občasným deštěm, kránu v severozápadní polovině Čech čekáme ustávání srážek a částečné protrhávání oblačnosti. Teploty v noci klesnou na 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 6 až 1. A během noci očekáváme oteplování. Teploty zítra budou mezi 13 a 18 stupni, na horách pak kolem 8, zataženo až oblačno, i zítra místy s občasným deštěm anebo přeháňkami, během dopoledne od západu ustávání srážek. To byly zprávy a tady je repríza úterní Osobnosti Plus.
6: Začíná Donald Trump před volbami panikařit a je jeho chování známkou skutečných obav z volební porážky, nebo jde o promyšlenou taktiku? A co amerického prezidenta prozrazuje nejvíc? Tomáš Kolmaně, profesor na New York University v Praze a ředitel Aspen Institute pro střední Evropu, je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
4: Osobnost Plus.
6: Prvé řady mě zajímá, Tomáši, jestli Američané jsou vděční Trumpovi za to, že budou mít ruskou ropu, spíš, jak mluvíme o většině, a nebo nechápou, jak může pomáhat Rusku.
7: Většina lidí to neregistruje, že teď bude nakupovat diesel z Ruska. Oni to poznají až podle toho, jestli se něco stane s těmi cenami benzínu a nafty, což se velmi pravděpodobně nestane, protože je to tak malé množství, že to prostě nezahýbá s těmi trhy, ale pomůže to Rusům, že? Což samozřejmě nazlobilo politickou elitu, a to jak demokratickou, tak docela velkou část republikánské strany, protože republikánská strana, ať se snaží Trump jak chce, tak není proruská obecně. Takže v tuhle chvíli začíná mít Trump problémy i na frontách, kde neměl.
6: No, začíná mít problémy, ale z toho, co jsem četla, zase ne až tak velké. Protože když tam kongresmen Fitzpatrick, tak slyším, že se jmenoval, prostě přišel s tím návrhem, aby se Trumpovi zamezilo v uvolnění sankcí směrem k Rusku, tak se k němu příliš mnoho kongresmenů nepřidalo.
7: No to se uvidí, kolik se k němu přidá, protože vezměte si, že skoro všichni demokrati budou hlasovat tady pro tohle rozhodnutí a bude opravdu záležet na tom, jestli třeba nějakých 5, 6, 7, 8 republikánům se k ním přidají a pak to bude pohodlná většina. ale jistě nebude mít Fitzpatrick na přehlasování prezidentského veta v Senátu, protože tam samozřejmě těch republikánů je daleko více, to by potřeboval 67 senátorů a to mít nebude. Ale má to docela důležitý symbolický význam. Je to zase další součást toho odporu proti Trumpovi, který narůstá v té republikánské straně. Pochopitelně je to zatím ještě odpor velmi slabý, ale pokud dojde k tomu, k čemu všichni se vztahují právě za ty 3 týdny, to znamená, že by republikánská strana mohla ztratit jak sněmovnu, tak senát, tak ten odpor proti Trumpovi zesílí výrazně.
6: Já jsem se dočetla a přišlo mi to docela pikantní, že ten zákon, o kterém mluvíme, který by šlápl Trumpovi na paty s těmi sankcemi, takže chce pan kongresmen nazvat zákon Ronalda Reagana o míru skrze sílu. A já to jenom dokončím. Mně to přišlo zvlášť od republikánského kongresmena docela pikantní, že poté, co tady x měsíců dělá věci a schvaluje věci čistě nereganovské, tak teď najednou se mu Reagan hodí, že?
7: No jasně, ale je to taková vychytralost, protože kongresmen dobře ví, že Ronald Reagan je takovým trošku svatým v té republikánské straně, i když ta současná trumpovská strana nemá s Reaganismem skoro nic společného. Reagan byl pro svobodný obchod, pro imigraci, pro vládu práva, pro velmi ostrý vztah.
6: Pro rozšiřování regionu svobody.
7: Přesně tak. Tohle to všechno Trump nabourává, nebude přímo proti tomu. Ronald Reagan podporoval sjednocování Evropy, jako ostatně všichni prezidenti až do Donalda Trumpa. Takže tohle, v tomhle je to pikantní, ale je to prostě taková vychytralost. Donald Trump je člověk, který si nemůže dovolit sahat na dědictví Ronalda Reagana tak, jak pošlapává třeba politiku obou Bushů. Takže v tuhle chvíli je to možná docela chytrý tah, bude velmi těžké proti tomu argumentovat obecně.
6: No on je to i ze strany, nebo především ze strany toho republikánského kongresmena prostě předvolební tah, protože vycítil tu atmosféru, že teď je vhodná chvíle. Nakonec průzkumy to dokazují. Teď je vhodná chvíle jít proti Trumpovi. Že?
7: Se proti němu vymezit. Někteří to dělají na tématech, která nejsou příliš důležitá, ale obecně tam narůstá opravdu velká nespokojenost. Souvisí to s těmi průzkumy veřejného mínění, protože když trochu studujete ty průzkumy dopodrobná, tak některá čísla pro Donalda Trumpa jsou opravdu varující. Dnes schvaluje, nebo velmi schvaluje jeho počínání ve funkci jenom 13% Američanů. To je takové to hardcore tvrdé jádro MAGA, které by pro něj šlo zřejmě do oceánu nebo skočilo do ohně. Ještě na začátku tohoto roku to bylo asi 25%, takže on ztratil polovinu toho svého tvrdého jádra. To neznamená, že tihle lidé budou volit demokraty. Ale řada z nich třeba nepůjde k volbám a to bude velký problém.
6: Mimochodem, v tuhle chvíli já nechci malovat vůbec čerty na zeď, pro nikoho anděli na zeď, ale kdyby ten Trump projel nějak zásadně, prohrál tyhle volby, co udělá podle vás?
7: No to je otázka. Pravděpodobně dojde k různým vyšetřováním takových těch velmi podivných obchodních transakcí jeho a jeho rodiny, které podle mnoha indicí zahodávají podezření na opravdu velkou a rozsáhlou korupci. Myslím si, že demokraté, pokud vyhrají alespoň jednu komoru, to znamená tu sněmovnu reprezentantů, kde ta pravděpodobnost je dneska více než 80%, určitě budou chtít ustavit některé vyšetřovací komise, které se budou týkat právě těchto témat, budou chtít vyšetřovat kauzu Jeffreyho Epsteina. A pak bude samozřejmě záležet na tom, jestli republikáni budou spolupracovat, protože je pravda, že kongres má právo předvolat si kohokoliv na slyšení a ten člověk se musí dostavit. No ale když se nedostaví, tak sankce samozřejmě je vždycky ze strany exekutivy. To znamená i otázka, co udělá Donald Trump, jestli povolí ministerstvu spravedlnosti, aby ty lidi třeba posadilo do vězení. Že? To se v tuhle chvíli neví.
6: Ale já, když jsem se ptala na to, co by dělal, tak jsem měla na mysli takové to bezprostřední reakce. Bude se opakovat situace, kdy vyzval k nepokojům, nazval volby podvodem a tak dále. tohle všechno by se mohlo dít?
7: No určitě bude zpochybňovat ty volby, to on dělal až do nedávna, protože si připravoval, jak si půjdu pro to, aby zejména některé ty republikánské státy, které budou sčítat hlasy, aby mohly v zákulisí dělat lecos. Ale pokud ten volební výsledek bude opravdu veliký, tak bude velmi těžké ho zpochybnit. Donald Trump bude pochopitelně říkat, že tam docházelo k rozsáhlým podvodům a podobně. Ale je velmi těžké tohleto napadnout. Pravděpodobně se potom bude snažit soustředit se na témata, kde bude cítit určitou možnost úspěchu. A lidé, kteří se tomu věnují a kteří v tuhle chvíli mají třeba informace zevnitř Bílého domu, říkají, že Donald Trump se po těch prohraných volbách, které samozřejmě ještě neprohrál a nemusí je prohrát, jo, o tom se ještě pak můžeme pobavit, o spolehlivosti těch průzkumů. Tak pokud prohraje ty volby opravdu, jak říkáte, že je projede, jo, tak
6: já říkám pokud.
7: Pokud je projede. Tak se bude soustředit na západní polokouli. Jo, tam vlastně zaznamenal relativní úspěch té Venezuele, v tuhle chvíli jistě bude zvyšovat tlak na Kubu a tam je šance po mnoha desítkách let, po více než 60 letech, opravdu změnit ten komunistický režim na něco svobodnějšího. Takže tam si myslím, že Donald Trump napře svoje síly. Otázka je, co bude dělat s tím Iránem, to je taková neřešitelná situace.
6: Jasně. Může se... Všechno je to podmíněné, to víme. To neříkáme, že se to stane, ale už vzhledem k těm průzkumům mluvíme o možných pravděpodobných variantách. Takže já se ptám, může se z těchto voleb stát začátek Trumpova, já nechci říct konce, protože jistě v Bílém domě zůstane, ale začátek konce jeho politické dominance třeba?
7: Je to možné a vypadá to na to, že to opravdu nastává, protože v tuhle chvíli má Donald Trump ta čísla, tedy tu podporu v těch různých složkách jeho politiky, vůbec nejnižší v historii měření prostě těchto věcí u amerických prezidentů. Takže Donald Trump je dneska suverénně nejméně populární prezident v té moderní éře. A pokud ztratí tu moc nad republikánskou stranou, a to jí může ztratit velmi jednoduše, protože kromě těch takových jako zarytých Trumpovců, on nebude moci zastrašovat takové ty středové republikány, kteří se budou cítit možná silnější v kramflecích v těch svých volebních okrscích, tak potom samozřejmě Donald Trump už bude mít velmi málo pák na to, jak proti té své straně postupovat. Pokud tam bude rebelie několika poslanců, tak je možná varianta, že by poštval ta svá média na tyhle ty zbouřence, ale pokud se mu postaví většina té strany nebo minimálně velká část té strany, tak to bude neudržitelná situace.
6: Jasně, ale pardon, že do toho vstupuju. Zatím ti republikáni šlapali jako hodinky. V klidu dokázal Donald Trump dělat nepochopitelné věci, hlavně v té mezinárodní politice. Kdyby se teď proti němu zvedl nějaký odpor, bylo by to spíš jako s cílem udržet se bez Trumpa, tak vidím to správně.
7: Myslím si, že tak je to správně, že určitě nemůžeme čekat, že končí ten Trumpismus. Jo. Myslím si, že ten Trumpismus bude transformován do něčeho trochu jiného a bude velká otázka, jestli tuhletu ideologii, která vlastně jako není moc ideologií, jo. Je to takový jako souhrn emocionálních pohnutek, které drží dohromady ta osobnost Donalda Trumpa, která opravdu se dneska týčí nad tou republikánskou stranou a nemá v ní žádnou konkurenci. Ale určitě ten, kdo převezme tu republikánskou stranu, tak rozhodně nepůjde proti tomu dědictví, abych tak řekl, Donalda Trumpa, ale spíš ho nějakým způsobem transformuje.
6: A teď mi řekněte, jak si myslíte, že případný nástupce Donalda Trumpa bude transformovat tuhle ideologii, která je tak těžko uchopitelná?
7: Tak vezměme si dva příklady, které by to mohly být, to znamená buď viceprezident J.D. Vance anebo ministr zahraničních věcí Marco Rubio, který mimochodem tento týden měl velmi zajímavý projev v Řecku. Měl takový ten prezidentský projev, kde ho kamera zabíral tak, aby za ním byl vidět Partenon. Jo. To není jen tak.
6: Ne.
7: Rubio se snaží už rýsovat.
6: Trénuje
7: na tu prezidentskou kampaň, když on samozřejmě říká, že kandidovat nebude. Tak kdyby to byl Rubio, tak ta republikánská strana bude i nadále protiimigrační, což je paradoxní, protože on je z Kuby, že? Nebo respektive rodina je z Kuby. Bude i nadále nacionalistická, ale myslím si, že Rubio se bude snažit napravit ty škody, které Donald Trump napáchal ve světě, zejména s ohledem na Evropany a na další spojence, třeba Kanadu.
6: Že by se mohl obnovit opět jednotný západ, jako byl za Reagana.
7: Ano, to si myslím, že na tomhle tom Rubiovi opravdu upřímně záleží. On bude muset vycházet z nějakých těch postulátů té nové republikánské strany, to znamená zase velmi vypjatý nacionalismus, spíš taková ta snaha udržet tu Ameriku bez přistěhovalců, hlavně těch, kteří nemají bílou pleť. Ale byl by to částečný návrat té republikánské strany, alespoň si myslím, k té politice, která ji ovládala v těch letech před Trumpem.
6: Ale to mě jenom řekněte, to by mě zajímalo, jak Američané berou od politika s přistěhovaleckými kořeny antiimigrační politiku.
7: No, na to každý poukazuje. To je samozřejmě ten velký paradox. Každý ví, že to je čistý utilitarismus, čistý cynismus ze strany Marka Rubia. Stejně tak je cynismus ze strany prezidenta, viceprezidenta J.D.ho Vance. To, že je dneska velkým trumpistou a ještě před několika málo lety ho téměř přirovnával k Hitlerovi a říkal o něm, že je kulturní heroin. Jo. Tak J.D. Vance, to je zase ten druhý pol té republikánské strany. To je víc nacionalismus než internacionalismus. Je to takové to protievropanství. Je to podpora těch pravicových extremistických stran tady v Evropě. Takže tam by byla větší kontinuita s politikou Donalda Trumpa.
6: Podporujeme AFD.
7: Určitě. Takže pro Evropu je rozhodně lepší, kdyby tím nástupcem Donalda Trumpa byl Marco Rubio než J.D. Vance, ale nejlepší by byl demokrat, protože demokrat by znamenal normální politiku. Ta republikánská strana projde ještě dlouhým procesem jakési obnovy, tak aby minimálně se stala demokratickou stranou s tím malým D a ctila ústavu. To ona dneska nedělá.
6: Ale neprokázali demokraté v předchozích volebních obdobích, že to s nimi, já to řeknu kulantně, nebyl příliš velký krok dopředu.
7: Tak rozhodně to bylo mnohem lepší než republikáni.
6: O tom není sporu, ale jde o to, že prostě demokraté vypadají dnes, že nemají žádný recept na to, co dál s Amerikou, protože nemají ani žádný recept na to, co dělat se sebou.
7: To se teď uvidí. Jo. To vždycky v těch volbách uprostřed prezidentského období vypadá takhle, protože ta opoziční strana prostě bude hledat toho lídra a vždycky strašně záleží na tom, kdo tím lídrem bude. No a to demokratické pole možných kandidátů je poměrně široké od opravdu radikálně na Ameriku radikálně levicových politiků, jako je třeba Alexandria Ocasio-Cortez, o které se spekuluje, že by mohla kandidovat, až po takové ty opravdu středopravé demokraty typu Josh Shapiro, guvernér Pensylvánie a tak dále.
6: Ale to je jeden z důvodů, proč se nemůže ta demokratická strana dát dokupy, protože je to prostě tak široký vějíř ideologický, že to nesjednotí.
7: Ono to není tak, jako ta radikální levice, taková ta socialistická, socializující levice, od které se mimochodem Alexandria Ocasio-Cortez začíná odvracet, což signalizuje prezidentské ambice. Není velkou částí té demokratické strany. Ona technicky vlastně, ta demokratická strana socialistů není součástí demokratické strany, ale samozřejmě bere se jako levice. To je daleko menší část toho levého politického spektra, než je vlastně dneska ta radikální pravice, která ovládá republikánskou stranu. A hlavně tady tohleto se bude prostě řešit během těch primárek, jo? Tak tam bude třeba 10 kandidátů a ten, který vyhraje, ji potom bude muset sjednotit. A jistě ji sjednotí spíše na těch středových pozicích, než na těch krajně levicových. Ale to není daná věc.
6: Ne, ale i vy jste, tuším, tady na Plusu mluvil o tom ukazu, obrazu, že primárky sami o sobě extremizují vlastně obě ty strany, takže to nevypadá na to, že by to něco mělo zbližovat.
7: No, extremizují, jako nakonec těch primárek vždycky vyjde nějaký kandidát, který bude mít v té straně většinu, a v těch prezidentských primárkách to z té demokratické části vždycky bývá demokrat, který je středový, že jo? Byl to Bill Clinton, byl to Barack Obama, byl to Joe Biden, byla to Kamala Harris, která se potom výrazně posunula do středu během té prezidentské kampaně. A něco podobného jistě nastane i v tom roce 2027 a 2028.
6: Mohla bych se zpět trošku k Trumpovi. Řekněte mi, je na něm, nebo znalec vašeho typu, když se podívá na jeho vystupování dnešní v televizi, na mítingu, je jiné, je nervózní, je panické?
7: Tak říká daleko nehoráznější věci než kdy předtím, což už je teda co říct, jo, protože Donald Trump postavil svoji politickou kariéru na tom, že
6: říká nehorázné věci,
7: ale když vám někdo prostě do očí řekne, já vím o všem na světě nejlíp ze všech lidí, tak a říká to vážně, ne jako vtip, tak člověk začíná pochybovat o jeho duševní rovnováze, že? Když si přečtete ten rozhovor pro časopis Time, obrovský rozhovor, který dal před několika týdny, tak tam opravdu mluví, to kdyby analyzoval psychiatr, tak mu nemůže nedojít k závěru, že ten člověk není duševně zdravý, že neudrží myšlenku, že je to člověk, který o světě moc neví a ztrácí ducha přítomnost. A to je také mimochodem jeden z důvodů, proč má dneska tu popularitu na tak nízkém bodě. Je to jenom jeden z důvodů, hlavně je samozřejmě cena benzínu, jo? Nechci to přehánět.
6: Jenom jsem chtěla připomenout, že Biden taky občas neviděl.
7: Ale tohle je ještě mnohem horší.
6: Co mluví. Ne, bo o tom já jenom připomínám, že prostě pochybnosti o duševním zdraví se objevovaly u obou posledních amerických prezidentů.
7: No u Bidena ani ne tak o duševním zdraví, jako o tom, že je to člověk, když už je starý a prostě není ve formě a občas neví, kde je, jo. Ale jistě nikdo nepochyboval o tom, že ten člověk není blázen, jo. U toho Trumpa to si jako nemůžete být úplně jistá.
6: Jo. Říkám jo, jakože rozumím, co říkáte. Teď já jsem se ptala na to panikaření, protože děje se kolem toho Trumpa spoustu věcí tím, jak jde ta popularita dolů jeho. Tak například v těch okrscích, kam ho prostě 4 měsíce tahali, aby podpořil tamního kandidáta, tak teď jsou rádi, že tam nepřijel a už ho nežvou. Nebo v okrscích, které byly tradičně demokratické, tak tam chtěli Trumpův tým tam chtěl investovat do reklamy, ale zjistil, že nemá šanci a že by to měl rychle přesměrovat ty peníze na republikánské bašty, protože bude rád, když tam alespoň nějakou uhraje. Jinými slovy, ten tlak na Trumpa je obrovský. A já se ptám, kromě toho, že mluví nehorázně, je to vizuálně na něm nějak vidět?
7: Tam si myslím, že v porovnání s Bidenem je to mnohem lepší, jo, protože jeho stárnutí, jeho vlastně mentální odcházení je trochu jiný typ mentálního odcházení než u Bidena. U Bidena to bylo opravdu jako fyzické ochabování, když to Donald Trump sice občas na něm vidíte, že má někde zavřené oči a lidé, kteří to chtějí interpretovat škodolibě, říkají, že spí. Tak je to přece jenom daleko energičtější člověk než Biden. Jo? Takže on vypadá jako, že má prostě strašně moc energie. Teď samozřejmě objíždí Spojené státy a snaží se burcovat republikány, což je absurdní, jo? Protože zase on dělá spoustu neskutečných politických chyb. On je nepopulární. Ty volby budou referendem o něm. Takže on by měl někam zalézt a věnovat se zahraniční politice, hlavně tady tomu Íránu, aby nakonec utlumil ty problémy, které z toho vycházejí. Ne, on zase jako přilívá olej do ohně a zase dělá ty volby o sobě, což samozřejmě nahrává demokratům a proto třeba je možné, ne jisté, ale je možné, že v Kansasu vyhraje demokrat. A v Kansasu naposledy vyhrál v Senátu demokrat v roce 1932. To je 94 let.
6: To je pikantní, ale musím se zeptat, to, jak on pouští panicky ta různá polosprostá slova v těch mítincích, a nejsou právě Trumpovi voliči ti, kteří vlastně tohle vystupování v uvozovkách žerou, prostě se jim líbí?
7: To určitě, ale znovu připomínám ten průzkum, jo? Těch lidí je dneska 13%. On se prostě nemůže soustředit na to svoje tvrdé jádro, protože i v těch takzvaných mírně republikánských ztrátech má dneska problémy a bylo by lepší, kdyby se vůbec neukazoval v těch okrescích. To znamená, ano, tohle se týká třeba 25 volebních okresků, kde může teoreticky jeho přítomnost pomoct v tom, že bude burcovat ty republikány, aby přišli k volbám. Ale má to tu druhou stranu mince, že zase vyburcuje spoustu demokratů, kteří přijdou k volbám. Takže já si v tuhle chvíli myslím, že Donald Trump s těmi volbami nemůže udělat vůbec nic.
6: A je to pro ně, jak se hezky česky říká, no win situation. No, nemůže to vyhrát.
7: Já kdybych byl Trump, tak se v tuhle chvíli modlím, aby všechny ty průzkumy veřejného mínění v sobě měly zase nějakou systémovou chybu. Protože přece jenom je jasné, že Donald Trump a jeho republikánská strana v těch posledních 10 letech vždycky mají, nebo ne vždycky, ale téměř vždycky lepší výsledky, než předpovídají průzkumy veřejného mínění. To se méně týká těch voleb uprostřed prezidentského období, když Donald Trump nekandiduje. Takže ta chyba tam pravděpodobně bude menší, ale tohle je jediná šance republikánů, že ty průzkumy veřejného mínění prostě jsou nějakým způsobem zásadně chybné. A to je možné, to se může stát.
6: Jasně, jenom taková drobnost k těm kandidujícím republikánům. Víme, že u nás ano, existují strany, kde když se prostě šéf naštve z jakéhokoliv důvodu, tak může kandidáta z kandidátky
7: vyškrtnout.
6: To ale Trump nemůže. A teď on může prostě podporovat oponenta a tak dále.
7: To už nemůže, ty primárky jsou za náma, že jo?
6: Jasně, ale to mluvím teď obecně. Ale tak v momentu, kdy ten Trump nemůže udělat ten jakoby ostrý řez, jako u nás dělá pan Babiš, řekněme, tak co mu vlastně zbývá v okamžiku, kdy se proti němu ty republikáni začnou prostě paktovat? Ne?
7: Tam bude záležet na médiích, to znamená, jakým způsobem tohle to bude interpretovat Fox News a některé ty další republikánské televizní stanice. Pokud budou stát za ním, tak on bude mít pořád tu symbolickou sílu.
6: Tomáš Kolvaňa, profesor na New York University v Praze a ředitel Aspen Institute pro střední Evropu, byl dneska mým hostem a jsem tomu ráda. Děkuju moc.
7: Hezký den.
6: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
8: Nejvyšší patra americké politiky.
9: This is only the dawn of the golden age of America.
8: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
10: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
11: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cinglerová.
12: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
8: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
13: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
11: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
14: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr. 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Poslanci rozhodují o zavedení mimořádné daně na rafinérie. Těží z ropné krize.
16: Rafinériím spadly do klína mimořádné zisky, o které se nijak nezasloužily.
15: Mezinárodní měnový fond varuje před vážnou hospodářskou krizí.
17: Země závislé na dovozu energií a země bez podílu na AI čelí horším ekonomickým vyhlídkám.
15: Fotbalisté Slávie zabojují na hřišti azerbajdžánského Sabahu o první body v Lize mistrů. Kolona popojíždí na dálnici D1 u Jihlavy směrem do Brna. A počasí zítra zpočátku místy zaprší, postupně čekejte až polojasno a teploty do 18 stupňů. Dobrý úterní večer vám přeje Anna Horáčková.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Poslanci dnes začali projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinerie. Vládní koalice opatření navrhla kvůli drahým pohonným hmotám a ve sněmovně je u toho reportérka Adéla Burešová.
18: Opatření by mělo částečně kompenzovat náklady, které kabinet vynaložil na regulaci cen pohonných hmot, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
19: Jen snížení daně na naftu již stálo rozpočet kolem 4 miliard korun.
18: Další miliardu pak stát podle Schillerové vynaloží jen za říjen. Mimořádná daň by měla platit jak pro příští rok, tak ale zpětně za celý letošní rok. A právě zpětné zavedení vadí opozičním poslancům, říká Benjamin Činčila z KDU-ČSL.
20: Předvídatelné podnikatelské prostředí by opravdu utrželo obrovskou ránu v případě, že by ta daň byla zavedena zpětně.
18: Proti návrhu se staví i majitel obou českých rafinérií, společnost Orlen Unipetrol. Zpětné zavedení daně je podle ní v rozporu s ústavou. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.

0: v tomto roce o více než 2%, přičemž země, které jsou lídry ve využití umělé inteligence, například Jižní Korea nebo Tchaj-wan, budou vykazovat ještě výrazně vyšší růst. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Saúdská Arábie útočí na jemenské ropné zařízení Sabáha. Informuje o tom televize Al-Masira, kontrolovaná jemenskými povstalci Husíji. Vojenská koalice vedená Riádem předtím vyzvala k evakuaci lidí z okolí.
2: Ropný terminál Sabáha leží na západním předměstí jemenské metropole Saná. Jde o hlavní skladovací a distribuční stanici pohonných hmot pro hlavní město a přilehlé provincie, které kontrolují Husijové. Povstalci v reakci vyzvali k evakuaci lidi z okolí ropných zařízení saudsko-arabské státní firmy Aramco. Prohlásili, že zařízení považují za legitimní cíle. O víkendu Husijové při útocích na mezinárodní letiště v saudském Riádu zabili 14 lidí. Provoz na letišti je zastavený. Saúdská Arábie vede vojenskou koalici, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Povstalečtí Husijové mají podporu Iránu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Papež Lev XIV. Je v nemocnici kvůli plánované operaci. Lékaři by mu ještě dnes měli odstranit malý výrůstek na plicích. Je to první vážnější zdravotní komplikace od nástupu Lva XIV. Do papežské funkce loni na jaře.
3: Avanti!
4: Venku na ulici i ve vestibulu Gemelliho nemocnice v Římě čekali na příjezd papeže skupiny věřících, aby mu popřáli rychlé uzdravení. O nálezu na plicích informoval papež v neděli. Podle lékařů je jeho odstranění jednoduchý zákrok, u kterého se obvykle neobjevují žádné komplikace. Takzvaný plicní uzel je výrůstek menší než 3 cm a v 95% případů se nejedná o zhoubný nádor. Lev 14. aktivně sportuje a je nekuřák. Kvůli zákroku papež zrušil veškerý program až do příští středy. Dál ale plánuje začátkem listopadu odjet na cestu do Uruguaje, Argentiny a Peru. Ondřej Himer, Radiožurnál.
5: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: ČES se bude bránit proti zablokování části podílů ve firmách v Lucembursku. Zmrazil je lucemburský soudní exekutor kvůli kauze Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let za zmařený obchod s krevní plazmou a požaduje po Česku 17 miliard korun. S postupem lucemburských úřadů nesouhlasí ani premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
6: Babiš Radiožurnálu napsal, že stát nikdy nepřipustil legitimitu nároku Diag Human a Česko se bude dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalovoda s výroky nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
7: V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens, který s právním státem nemá nic společného.
6: ČES teď s firmami v exekuci v Lucembursku nemůže nijak nakládat. Přes zablokované podíly vlastní českého distributora plynu Gasnet. Na jeho fungování to podle ČESu nemá vliv. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Uskupení Kladeňáci se rozhodlo, že zpochybní výsledky komunálních voleb v Kladně a podá žalobu k soudu. Radiožurnálu to řekla lídrině Anna Gamanová. Podle ní výsledky voleb ve třech okrscích neodpovídají průměrnému zisku hlasů jinde ve městě.
8: Nevíme, jestli tam došlo k vadnému přepočtu, nebo je to skutečně takový vymykající se výsledek v rámci toho průměru celého města. I to se může stát. V jedné místnosti je potom významně větší počet neplatných hlasů, takže i tam ještě uvažujeme, zda se na tohle to podívat.
1: A příští týden by mohlo být jasné, jak bude po volbách vypadat koalice v Praze. Po dnešních jednáních to řekl předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Starostové se sešli se zástupci Prahy sobě a s Piráty. Ministerstvo kultury chce změnit smlouvy s pořadateli velkých kulturních akcí, například s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem. Ministerstvo chce taky posoudit smysl spolupráce s hereckými cenami Itálie.
9: Úřad ministra kultury Otto Klempíře za motoristy chce, aby spolupráce s významnými akcemi odpovídaly aktuálním prioritám státní kulturní politiky. Mezi ně patří třeba dostupnost umění. Pražské jaro podle ředitele Roberta Hanče už o návrzích spolupráce s rezortem diskutuje. Karlovarský festival podle pořadatelů dlouhodobě plní všechny podmínky, které vyplývají z memorand. Další spolupráci s rezortem chtějí rozvíjet. A o finanční podpoře chce ministerstvo jednat také se Zlínským filmovým festivalem. Vedle víceletých smluv plánuje ministerstvo kultury posoudit i partnerství s hereckými cenami Itálie nebo festivalem Smetanova Litomyšl. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: Fotbalisté Slávie nastoupí v Lize mistrů v Baku proti Sabahu. Ani jeden z týmů v úvodním utkání nebodoval. Azerbajdžánský celek je nováčkem prestižní soutěže. Pokračuje slavistický stoper Tomáš Vlček.
10: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým, hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do Ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas.
3: Utkání Ligy mistrů Sabah Slavia začne v Baku zhruba za půl hodiny. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Hokejisté Pardubic hrají na závěr základní části Ligy mistrů proti švédskému týmu Vechje. Je u toho reportér Otaku Tvirt.
11: 7. minuta první třetiny a sledujeme bezbrankový zápas Pardubice Vechje 0-0. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
12: V Praze, taky v Náchodě. V Praze je velmi ucpaná východní část Pražského okruhu ve směru z Brna, zde jedničky na Ústí nad Labem. Kolony často i v levém pruhu se táhnou z dálnice D1 od Chodova přes jižní spojku Černý most až do Kbelské ulice. Tam je zavřený sjezd na Letňany a jede se jedním pruhem. Zdržíte se desítky minut, kamionem je to na hodiny. No a pozor, kolona i na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. V Cínovecké stojí před sjezdem na Kbelskou v pravém pruhu kamion, kolona asi na čtvrt hodiny. Na okruhu fronty taky mezi D1 a Plzeňskou dálnicí, delší ve směru z D1 na letiště. Zdržíte se okolo půl hodiny, kamionem delší dobu. Taky na silnici 33 na průjezdu Náchodem stále dlouhé fronty. Je tam omezení na příjezdu do Náchoda, projíždí se Kyvadlově a zdržíte se okolo půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy se přidá občasný déšť nebo přehánky, odpoledne už bude postupně místy i polojasno. Nejvyšší teploty ve středu od 13 do 18 stupňů Celsia, na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 8, pouze na Šumavě bude i 12 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme publicistiku, slovo má Věra Štechrová.
13: Proč Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok? Jak by se měla proměnit inkluze na školách a jak odborná veřejnost reaguje na plány motoristů? A jaká rizika jsou spojená s používáním umělé inteligence ke konzultaci duševního zdraví? O tom všem budeme mluvit. Světová ekonomika by letos měla růst víc, než se čekalo. Česká ekonomika naopak letos i příští rok míň. To je ve zkratce nový odhad Mezinárodního měnového fondu. Hrubý domácí produkt Česka se podle nové prognózy MMF zvýší o 1,8%. Na přes rok by pak měl jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. V jarní prognóze přitom MMF předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech 2,2%. České ministerstvo financí je optimističtější. Srpnová předpověď předpokládá letos růst 1,9% a v příštím roce má podle ministerstva financí zrychlit dokonce na 2,4%. Ve vysílání je teď hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš. Dobrý den.
14: Pěkný den.
13: Proč Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na příští rok? Co k tomu podle vás přispělo?
14: Jsou to primárně vyšší ceny energií v základním scénáři Mezinárodního měnového fondu, který předpokládá, že krize v Hormuzském průlivu se natáhne minimálně do března příštího roku a bude nějakým způsobem ovlivňovat světové energetické trhy nejméně do podzimu příštího roku. Takže tento předpoklad vedl k tomu, že jsou takzvaně byty ty ekonomiky, které jsou energeticky náročné na jedné straně a na druhé straně nemají potenciál tolik těžit z boomu, který nastartoval v některých ekonomikách, nastartovala v některých ekonomikách umělá inteligence, respektive investice do infrastruktury spojené s umělou inteligencí. K těm Česko nepatří, takže se ho daleko více týká právě ten zhoršený energetický výhled.
13: K té umělé inteligenci se ještě vrátíme, ale naše ekonomika podle MMF letos zaostane za Polskem a dokonce i za Maďarskem. Všechny země přitom čelí podobným problémům, o kterých jste mluvil, tedy kvůli mezinárodní situaci, jako je zdražení paliv a energií, tak proč je ten růst ekonomiky v Polsku letos výrazně vyšší?
14: V prvé řadě bych podotknul, že za Maďarskem prakticky nezaostane. Tam jsou ta
15: tempa růstu
14: prakticky stejná a Maďarsko se probouzí z velice dlouhodobé letargie, takže tam se jedná i o určité dohánění vlastně promeškaných let. Ale to srovnání s Polskem je relevantní. Polsko je jednak strukturálně jiné. Je to daleko uzavřenější, méně otevřená ekonomika, daleko více se může opřít o solidní domácí poptávku. Ta je u nás taky slušná, ale nemá takovou váhu v ekonomice. Tak to je jeden důležitý rozdíl. Ten druhý, který bych vypíchl, je daleko větší vlastně rozhazovačnost polských veřejných financí. Daleko výraznější schodky, ty se pohybují kolem 7% hrubého domácího produktu. A také kvůli tomu vlastně Polsko dostalo snížený rating. Co se týká vlastně ještě nějakých dodatečných faktorů, tak je důležité si uvědomit, že Polsko také daleko více investuje do obrany a i tím vlastně nějakým způsobem podporuje svůj domácí průmysl.
15: Naše ekonomika by tedy podle MMF měla mít horší růst, než předpokládalo české ministerstvo financí. Pokud by se naplnil ten výhled MMF, jak výrazně by se to odrazilo třeba na tom rozpočtu a na jeho schodku? Teď mluvím o tom rozpočtu pro rok 2027, který se teď schvaluje.
14: No tam je skutečně ten výhled na rok 2027 patří k těm pesimističtějším na trhu, když se díváme na tu poslední revizi od měnového fondu. My jsme také skeptičtější než ministerstvo financí, ale ne tolik. Čekáme, že ten růst bude někde v blízkosti 2%. Pokud by mělo dojít na ten scénář Mezinárodního měnového fondu, tak já se obávám, že by v rozpočtu chyběly dodatečné nižší desítky miliard korun. A pokud by se nic nezměnilo, vláda by dodatečně někde nešetřila nebo nescháněla nové zdroje, tak by se ten deficit mohl pohybovat spíše v blízkosti 400 miliard korun.
15: Jak se stane, že ten odhad ministerstva financí se v podstatě o 0,5% liší od odhadu Mezinárodního měnového fondu a i od vašich odhadů?
14: Tak ono, vždycky pracujete s určitou nejistotou. Já si myslím, že ten odhad ministerstva financí ve chvíli, kdy to bylo připravované, byl realistický. I v tuto chvíli si nemyslím, že by byl vlastně nějak mimo hru. Patří spíše k těm lehce optimističtějším na trhu, ale je třeba poukázat na to, že tady jsou i vlastně optimističtější hlasy, které historicky vlastně předpovídaly o něco vyšší tempa růstu. Takže ty názory se liší, postupně se to vyvíjí a v době tedy minimálně, kdy ministerstvo financí připravovalo tu prognózu, tak si nemyslím, že šlo o odhady nerealistické.
15: Světová ekonomika podle MMF sice proti Loňsku zpomalí, ale méně než se čekalo a příští rok by měla růst a to navzdory válce na Ukrajině a na Blízkém východě. Tak čím to je, že ta světová ekonomika poměrně dobře odolává?
14: Dobrá otázka. Tak na jednu stranu si myslím, že to je tím, že vlastně přes ten uzavřený hormuzský průliv nakonec nějakými alternativními cestami tečou přece jenom energie. Ne přímo skrze Hormuz, ale vlastně alternativními kanály. A Mezinárodní měnový fond sám říká, že víceméně, kdyby se tak nedělo, tak ten výkon světové ekonomiky je daleko horší. Tak bychom se pohybovali někde v řádově v blízkosti zhruba 2,5%. Druhá věc, kterou bych podtrhl a zdůraznil, je právě vliv umělé inteligence. To je velmi pozitivní nabídkový faktor, který táhne některé ekonomiky směrem vzhůru. Problém je, že disproporčně to, co vidíme, je vlastně daleko vyšší koncentrace toho růstu do několika ekonomik, které jsou schopné z toho boomu umělé inteligence profitovat.
15: Nemůže být navíc ten růst díky AI jaksi krátkodobou záležitostí, protože už teď slyšíme, že odborníci volají po zpomalení jejího vývoje. Nemůže to být taková nafouklá bublina?
14: To se velmi složitě odhaduje. První věc je samozřejmě ten sektor AI jako takový, investice spojené s rozvojem tohoto sektoru. Druhá věc je vlastně pozitivní dopad na produktivitu ve všech ostatních sektorech v ekonomice, zejména v segmentu služeb, kde se očekává vlastně od nasazení umělé inteligence poměrně výrazný pozitivní přírůstek do produktivity. Ten zatím nepozorujeme, ale můžeme ho pozorovat časem. Tak za mě se ty věci velmi složitě odhadují. To, co vidíme teď, tak je extrémně pozitivní dopad vlastně na podniky, které se podílí na investicích do umělé inteligence, na investicích do té infrastruktury. A tam je samozřejmě otázka, jak dlouho to vydrží. Asi nikdo nečeká, že věčně, protože to tempo těch investic bylo v posledních kvartálech překotné a i tempo ostatně zadlužování těch velkých technologických hráčů, a to asi dlouhodobě udržitelné není.
15: Jan Bureš, hlavní ekonom ČSOB, děkuji, naslyšenou.
14: Děkuji a naslyšenou.
15: Motoristé chtějí větší úpravy inkluze ve školách. Na vládu přišly s návrhy, které by rádi viděli zapracované už do novely ministra školství Plagy, která upravuje přidělování a financování asistentů pedagogů. Podle Plagy dohoda zatím není, strany mají o úpravách jednat do pátku. Motoristé navrhují například, aby ředitel mohl odmítnout přijmout handicapovaného žáka, pokud mu není schopen zajistit jeho potřeby. Týkala by se to žáků se 4. a 5. stupněm podpory, tedy i nevidomých nebo hluchých dětí, dětí se středně těžkým mentálním postižením, těžkým autismem a těžkým tělesným postižením. Pro ty by měl podle poslance Miroslava Krejčího z Motoristů zajistit školu kraji.
16: Je to zodpovědnost kraje, který musí zajistit speciální třídu, která bude zohledňovat potřeby takovýchto žáků.
15: A naším hostem je teď Karel Gargulák, analytik ve společnosti PAK Research. Dobrý den.
17: Dobrý den, zdravím vás.
15: Nejprve k té novele z pera ministra školství Plagy. Co by přinesla? Byl by po těch změnách ten systém přidělování a financování asistentů pedagogů levnější bez toho, aby se zhoršila výuka ve třídách, kde budou i handicapované děti?
17: Ten návrh v zásadě nějakým směrem kombinace plošnosti a dejme tomu právě ty přímý zacílený podpory, to znamená ty individuální podpory a vlastně kombinace tady ten dva faktory. Ten důvod, proč tomu tak je, je primárně hodně spojen vlastně s nějakou stabilizací té samotné pozice v tom daném systému a vlastně i ve nějakém srovnání těch podmínek těch jednotlivých škol a tak dále. Má samozřejmě nějaké nevýhody, primárně ty tkví v tom, že vlastně velmi tvrdě z hlediska těch přidělených podpůrných pozic asistenta pedagoga jako zasahuje takzvané nenaplněné školy, to znamená ty, které mají méně než 15 žáků na třídu, tak tam vlastně dochází poměrně velkému krácení těch úvazků až třeba 80%. A tam je určitě důležité se vlastně bavit, jaký dopady to na tuhle cílovou skupinu škol může mít. Naopak vlastně v těch jiných typech škol, těch jako běžných škol, které jsou vlastně jako větší, mají naplněné třídy a tak dále, tak tam také dochází k nějakému dílčímu plošnému poklesu těch úvazků. Ale zároveň tím, že tam je vlastně ta specifická reflexe té skladby dětí, tak v některých školách, které typicky mají třeba více žáků s odlišným mateřským jazykem nebo více žáků, dejme tomu třeba nějak sociálně znevýhodněných a jiných, tak jim třeba může těch úvazků přisypat takzvaně více.
15: My jsme taky slyšeli jeden z návrhů motoristů, kteří by chtěli prosadit, aby ředitelé škol měli větší pravomoce odmítnout handicapovaného žáka. Jaká by byla rizika, jaké přínosy takové změny?
17: Ta vlastně konkrétnost těch návrhů v tom veřejném prostoru není úplně zřejmá. Pan poslanec Klíčí mluvil primárně o tom, že by teda ředitelé mohli odmítat vlastně jako žáky, kteří jsou v takzvaném 4. a 5. stupni podpory. Podle mě je hodně důležité se vlastně uvědomit, co je to za žáky a o tom se máme primárně bavit, protože pak ještě jsou určité jakoby principiální argumentace, které s tím systémem přišly, jakoby to, že to porušuje některé základní prvky jako práva na vzdělávání, právo na volbu školy a tak dále, nějak jako ústavně právní a dejme tomu legislativní jako zdůvodnění a hodnotové, ale prakticky jde vlastně z toho milionu žáků zhruba o nějakých, dejme tomu, do 3000 žáků, kdy vlastně v tom 5. stupni reálně podle těch posledních dat se bavíme třeba o 44 žácích a při tom stupním 4. stupni podpory o nějakých 2800 žácích nebo 2900 žácích a tam si vlastně jako by ty žáky musíte představit v té různém jako spektru těch potřeb, které oni mají. Jsou to často jako by žáci, kteří mají, dejme tomu, nějaké těžké zrakové postižení, tělesné postižení a tak dále, závažné vady řeči, eventuálně jsou, dejme tomu, na nějakým poruše autistického spektra, vlastně ta podpora je zpěta tady s tímto, tady s touto jako diagnostikou. To znamená, je to velmi široké spektrum žáků a vlastně jakoby i pan poslanec Krejčí, když to odůvodňuje, tak ono opravdu vlastně hovoří o různých jako žácích, které by někam jako řadil, jenomže v tady v těch stupních podpory vlastně najdeme všechny ty cílové skupiny, i ty, které on říká, že v té běžné třídě a škole mají být.
15: Oni, motoristé, říkají, že děti se 4. a 5. stupněm podpory by měly mít k dispozici specializované třídy. Ta možnost tu už je, ale je těch specializovaných tříd dostatek?
17: Je to složitá otázka z hlediska právě řízení kapacit. Tu reálnou odpovědnost za řízení kapacit speciálního školství mají kraje a hlavní město Praha. My vlastně můžeme analogicky hodně vidět, že ten systém je absolutně neřízený už i ze situace vlastně kapacit středních škol. A to se nám opakuje, bohužel kraje prostě jakoby svý vzdělávací struktury neřídí a neřídí je dostatečně dobře, je potřeba to velmi náhlas z toho odborného hlediska koncepčního jakoby pojmenovávat. A oni mají i vliv na to, jak se vlastně budou povolovat i právě ty speciální školy v těch dílčích základních školách, to je vlastně jako jejich taky nějaká povinnost a působnost. A tam je dokonce i taková jako zvláštní logika, ve které se třeba může stát, že reálně kraj nemusí mít v některém momentu jakoby zájem povolovat právě ty speciální třídy, aby si v úzovkách nevykrádali třeba kapacity speciálního školství, které zřizují oni sami. Takže tam se nám dějí jako různé takové jako bezprecedentní situace v tom jako neřízovaném a fragmentovaném systému, který reálně nikdo moc jako neplánuje. A spíš reálně všichni tak trochu jako bojují o to, aby v tom systému nějakým způsobem přežili a byli dál financovaní. Do toho by měl více vstoupit stát, poskytnout data, vlastně jakoby celé ty kapacity plánovat a celý tu, jakoby ten systém více řídit. Zároveň ale pořád je to nějaká druh odpovědnosti samotných krajů. Přičemž můžeme v Praze, v Brně vidět, že se nám velmi výrazně jakoby pohle množství žáků, které vlastně v těch územích máme, máme jich tam prostě jednoduše víc, ale zároveň vlastně se tam ty kapacity speciální školství nevybudovaly. Jo, ačkoliv vlastně jakoby už, já nevím, 10-15 let chodí pořád dost podobný podíl dětí do speciálního školství, speciální školství nezmizelo z toho systému, máme 3% žáků, který do něho padají, což je takový průměr evropské, jako Evropy nebo evropských zemí. Vlastně v tom se nějak nelišíme. Oni často se mluví o tom, že vlastně se mají zpátky nějaký děti vrátit do speciálních škol, ale oni stále existují, stále ty kapacity akorát nejsou jakoby budované v těch místech, kde je potřeba.
13: Karel Gargulák, analytik ve společnosti PAK Research. Děkuju, naslyšenou.
17: Já moc děkuju za rozhovor. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
13: Lidé stále více používají umělou inteligenci ke konzultaci duševního zdraví. Podle průzkumu PAK Research to byla zhruba třetina dospělých a téměř polovina dospívajících, kterých se ptali. S nějakým duševním onemocněním se setkal každý pátý Čech. Počet akutních psychiatrických hospitalizací dětí a mladých do 19 let se za posledních 10 let více než zdvojnásobil. Jak také zaznělo na konferenci AI a duševní zdraví, výskyt duševních onemocnění v české populaci výrazně vzrostl během pandemie COVID-19 a od té doby neklesl. Ve vysílání je teď vládní zmocněnkyně pro duševní zdraví psychiatrička Dita Protopopová. Dobrý den.
18: Dobrý den.
13: Tak ministerstvo zdravotnictví, jak zaznělo, by mělo do roku 2028 připravit v souvislosti s užíváním AI doporučení. Proč až za 2 roky lidé v podstatě využívají AI už teď, jak ukázal i ten průzkum?
18: Nejde o to, že doporučení by se měly vytvořit za 2 roky. Projekt, který realizuje ministerstvo zdravotnictví jako partner s CRPDZ Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, tak ten bude trvat 2 roky. Takže my ty doporučení budeme vydávat v průběhu celého toho projektu. A samozřejmě ten projekt je jenom začátek. Je to nějaká jakoby teď intenzivní práce podpořená i finančně z evropských fondů, ale poté se překlopí do dalšího dokumentu navazujícího na národní akční plán a už bude plně integrovaná do všech prací, které budeme dělat, protože my potřebujeme průběžně vyhodnocovat to, co se děje, to, co se děje v terénu, to, co se děje ze vznikem nových technologií, takže ta praxe bude velmi dynamická a my potřebujeme sbírat data, sledovat to, aby jsme mohli na to velmi rychle reagovat a ta doporučení vlastně se budou tvořit hned od počátku toho projektu průběžně podle toho, s jakými skupinami budeme pracovat. Je to vlastně spolutvorba s odborníkama, lidma, kteří využívají to AI, s zástupci rezortu. Takže bude to taková jakoby, jako práce a v momentu, kdy budeme mít nějaký výstup, tak ho budeme publikovat a přenášet do praxe.
13: No, děti na internetu dnes řeší opravdu všechno. Tak co se dá už v tuhle chvíli udělat pro to, aby jim AI v oblasti duševního zdraví neškodila a pokud možno i pomáhala?
18: Tak první jsou přesně i ty informace pro uživatele, teda dát přes školy, přes sociální sítě těm dětem nějakou informaci ohledně toho, kde už je nějaká ta hranice, kde by si na co by si měli dát pozor, jak ohledně ochrany citlivých údajů, tak ohledně toho, kde to AI a jaké případy jsou, kde jim může to duševní zdraví zhoršit. A také informace o nástrojích, které jsou vytvářeny už pod jakoby dohledem odborníků, jako je například Elin AI, a budou vznikat další. Takže je to nějaké jako už teď průběžné informování, do kterého se jakoby pustíme, ale děti v tom nemůžou zůstat sami, proto my potřebujeme, aby to věděli i rodiče, aby to věděli školy, aby vlastně celý ten systém nějakým způsobem tu umělou inteligenci vzal do svého přemýšlení, aby to věděli odborníci, když mluví s pacientem, aby se ho na to doptávali a nebyli pak překvapení, že třeba vymění medikaci úplně bez konzultace s nimi.
15: Ono, lidé se samozřejmě obracejí na AI i proto, že je těžké sehnat psychologa nebo psychiatra a speciálně pro děti nebo ve chvílích, kdy má člověk krizi. My často slyšíme, že je tedy nedostatek odborníků na duševní zdraví. Jak se daří tedy vzdělávat teď více budoucích psychiatrů a psychologů, což byl plán dostat do škol právě více budoucích odborníků?
18: Daří se to, ty čísla se zdvojnásobují, ale pořád jsou malinká, jo, když minulých letech ho datestovalo ročně 8 pedopsychiatrů, teď to je třeba 19, ale pořád jsou to velmi malá čísla, ještě s tím, že ti odborníci taky odchází do důchodu. Teď uvidíme, co se stane, když jsme vlastně zvýšili počet školenců na jednoho školitele na 6, tak jestli nám ta čísla nějak jakoby zásadněji stoupnou, také revidujeme vzdělávání klinických psychologů, aby bylo jakoby flexibilnější, aby dávalo vlastně dobré kompetence, aby jsme nedělali lidi, kteří nebudou odborníci, ale zároveň, aby ten průběh tím vzděláváním mohl být takový hladší, rychlejší. Ale tento vývoj nám úplně neošetří všechnu tu populaci, proto vlastně stavíme takový, jakoby, říká se tomu step care, vlastně od těch úplně prvotních služeb, takže pracujeme se školama, pracujeme na prevenci, pracujeme se sociálními službami, aby oni měli kompetence vlastně pomáhat těm mladým a k tomu psychiatrovi, aby se dostali ty děti, nejlépe nedostali, aby ta prevence a ta časná intervence zafungovala, a pokud už musí, tak aby se jich tam nedostávalo tolik, aby část těch dětí se podchytilo mnohem dříve, kdy ještě ty potíže nebudou potřebovat psychiatra. A další věcí jsou právě technologie, které bude vyvíjet vlastně a budou pod kontrolou toho zdravotnictví, protože ty technologie teď, když jsou takto jakoby neřízené a my nevíme, co se tam děje, mohou ubližovat, ale pokud budou vlastně budovány pod dohledem, tak můžou tu dostupnost, větší podporu, větší orientaci systému vlastně podpořit.
15: Takže AI ano, ale pod dohledem odborníka. Dita, proto,
18: by to bylo ideální.
15: Dita Protopopová, místopředsedkyně Rady vlády, vládní zmocněnkyně pro duševní zdraví. Díky, naslyšenou.
18: Naslyšenou.
15: Tolik podvečerní publicistika. Vy se k hlavním zprávám, komentářům, rozhovorům můžete vrátit i ve všech podcastových aplikacích. Český rozhlas má samozřejmě aplikaci Můj rozhlas.cz. Hezký podvečer.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
19: Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Maďarsku se po více než 4 letech uvolní část evropských peněz, kterému Brusel zablokoval kvůli obavám z korupce. Jde o víc než 4 miliardy eur, tedy zhruba 103 miliard korun. Evropská unie ukončila řízení proti Budapešti poté, co nová vláda premiéra Petra Maďara splnila požadované podmínky. Oznámilo to maďarské zastoupení při Evropské unii. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Demokratické republice Kongo přesáhl 9 tisíc. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. V souvislosti s nemocí zemřelo víc než 4300 lidí. Současnou epidemii krvácivé horečky způsobuje kmen Bundibugyo. Proti němu neexistuje specifická léčba ani vakcína. Nákaza se dřív rozšířila i do sousední Ugandy. Světová zdravotnická organizace ale v srpnu oznámila konec výskytu eboli v této východoafrické zemi. A ostravská zoologická zahrada má 2 nová mláďata levharta cejlonského. Narodila se o víkendu. Podle mluvčí ostravské zoo Šárky Novákové je to velký úspěch. Za poslední rok jde totiž o jediná mláďata narozená v evropských zahradách. Celkem tam levhartů cejlonských žije ani ne 60. Ostravská zoo chová tento druh od roku 1977.
1: Fotbalisté Slávie nastoupí za necelou čtvrt hodinu k druhému zápasu Ligy mistrů v této sezóně. V Baku se utkají s domácím Sabahem v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. A s jistotou postupu do play-off hostí hokejisté Pardubice na závěr základní části Ligy mistrů švédské Vechje. Stav a čas zápasu doplní reportér Ota Gutwirt.
11: Odehraná je první třetina a Vechje vede v Pardubicích 1-0. Z Pardubic Ota Gutwirt, Radiožurnál.
12: Nebezpečí na 11. u Rýmařova kolony v Praze. Na silnici 11. z Bruntálu do Rýmařova teď pozor za obcí Malá Šťáhle. Běhá tam tele po vozovce, snaží se ho odchytit, tak pozor na to, brzdí se. Na silnici 33 připomínáme kolony v Náchodě. Je tam omezení na příjezdu z Hradce Králové do Náchoda. Kolona ve směru od Vysokova od Hradce se zkracuje, z Polska je ale stále dlouhá. V Praze silný provoz. Ucpaný je Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Kamiony už z dálnice D1. Občas musí zavřít tunely kvůli regulaci. Zdržíte se osobním autem asi 20 minut. Velmi ucpaná taky východní část Pražského okruhu ve směru z Brna na Ústí nad Labem. Kolony hlavně kamionů se táhnou z dálnice D1 odchodová přes jižní spojku Černý most až do Kbelské ulice. Tam je zavřený sjezd na Letňany a jede se jedním pruhem. Velké kolony hlásíte taky na Žižkově, okolí opravované křižovatky Ohrada, taky na Jarově dlouhé zdržení. No a téměř půl hodiny budete popojíždět i v Průmyslové, následně ve Kbelské ulici směr Ústí nad Labem. A další zelená vlna po prvním poločase.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekejte zataženo až oblačno, místy se slabým deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne už bude postupně místy i polojasná obloha. Teploměry zítra ukážou 13 až 18 stupňů Celsia.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: O povolebním vyjednávání v obcích a městech, o hledání lídra parlamentní opozice, o opakovaných útocích na letiště v Saúdské Arábii. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
5: Názory a argumenty.
20: Ruský prezident má větší zájem dohodnout se na ukončení konfliktu než hlava ukrajinského státu. Alespoň to prohlásil americký prezident. Donald Trump na otázku dodržování jím oznámeného energetického příměří řekl, že jeho porušování vidí na obou stranách. Jak lze vnímat slova amerického prezidenta? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
21: Dobrý den.
20: Z nejnovějších výroků amerického prezidenta by se mohlo zdát, že pod větším tlakem je ukrajinský prezident a ne ruský.
21: To rozhodně je v současné době. Tato otočka u Donalda Trumpa, ne první, se dala vysledovat už trochu dopředu, kdy Donald Trump začal obviňovat Ukrajinu z vysokých cen ropy a především nafty, což je v Americe velmi pro něj citlivé téma nyní před volbami. A je to samozřejmě nesmysl. Vidíme to na světových trzích, ceny ropy, ceny nafty stouply poté, co Donald Trump s Izraelem zaútočili na Irán a nastala dodnes nevyřešená situace v Perském zálivu. A od té doby se drží na nějaké obdobné úrovni a stoupají a klesají podle situace v Perském zálivu, nikoli podle situace na ukrajinské frontě nebo na situaci vlastně vyvolané ukrajinskými útoky na ruské rafinérie. Tyto útoky rozhodně mají svůj dopad. To je vidět právě z ruských reakcí, že zasáhli Kreml velice na citlivém místě. V Rusku také nastal nedostatek pohonných hmot a to se samozřejmě promítá na ruských obchodech a schopnostech financovat dále tuto válku. Donald Trump ale nyní před volbami midterms, tedy volba volbami v polovině prezidentského období čelí situaci, kdy jeho republikánům hrozí debakl. Do voleb je ještě měsíc, takže nemůžeme úplně předjímat, do té doby se může stát opravdu mnoho, ale podle současných průzkumů opravdu republikáni zřejmě si nepovedou úplně dobře a je možné, že opravdu velmi, velmi, velmi oslabí, a to i ve svých baštách. Na tom se projevuje množství i Trumpových chyb vůči voličské základně právě v těchto baštách. A jednou z nich, i když nevím, jestli se to dá nazvat zase úplně chybou, protože je to prostě důsledek jeho iránské války, jsou vysoké ceny nafty, které jsou na dvojnásobku toho, co byly, když se Trump dostal k moci. To velice dopadá na americké farmáře, dopadá to na řidiče kamionů a třeba právě na Středozápadě farmáři vždycky byli republikánskou oporou a nyní jsou značně naštvaní. Jsou naštvaní i kvůli různým americkým clům, které vyvolaly potom odvetné reakce a oni nyní nemohou vyvážet tak, jak byli zvyklí.
20: Nakolik se dá očekávat, že by se postoj Donalda Trumpa k dění na Ukrajině, k tomu řešení konfliktu mohl změnit právě po těch volbách, které Ameriku zhruba za měsíc čekají?
21: Vzhledem k tomu, jak Donald Trump je nevypočitatelný, tak opravdu těžko říci, protože v současné době to, co on tvrdí, jsou prokazatelně nepravdy, kterým on ale zřejmě nějakým způsobem věří nebo alespoň doufá, že jim bude věřit svět. To už je třeba to energetické příměří. Donald Trump řekl, že s příměřím souhlasily obě strany. Ovšem, ukrajinský prezident Zelenský říkal, my jsme o tom ale vůbec nevěděli, a Rusko vlastně říká, my s žádným příměřím nepočítáme, nás zajímá jenom případná celková dohoda. I zdroje z Kremlu, agentury Reuters, říkají, že Putin má zájem pouze vůbec sednout ke stolu až po dobytí Donbasu, ke kterému se ale zatím neblíží. Pokud bude chtít Donald Trump opravdu ukázat se jako mírotvůrce, tak v současné době k tomu nemá příliš podmínky.
20: Tolik Petr Schwarz.
21: Díky, naslyšenou.
20: Komunální volby skončily. Mandáty v jednotlivých zastupitelstvech byly rozdány. Nyní následuje další fáze. Proměnit volební zisky v podíl na vedení jednotlivých obcí a měst. V některých případech se ukazuje, že vítěz může skončit nakonec v opozici. Více už politolog Lukáš Jelínek.
0: Voliči svoje hlasy v boji o radnice odevzdali a ostatní je na politicích. Ne nadarmo se o komunálních volbách říká, že i oni mají dvě kola. To druhé ale probíhá v zákulisí, kam občan nesmí při vyjednávání koalic. V něm přitom přežívá několik nešvarů. K nejvážnějším patří obcházení vítězů. Hnutí ANO se toho teď obává například v Pardubicích, kde ostatní porazilo. Bez tak co nevidět, od Andreje Babiše opět uslyšíme, jak se všichni spojují proti němu a ignorují názor voličů. Pro ten případ si přibližme dění v 70-tisícovém Havířově. V barvách ANO by tam donedávna vyhrála i Babišova kšeltovka. Tentokrát ale první na pásce skončilo, i když těsně, hnutí Havířov sobě. Přesto bude mít primátora hnutí ANO. Rychle se totiž domluvilo se středopravicovými stranami, o něž se jindy nevybíravě otírá, avšak v Havířově s nimi léta spolupracuje, že vítěze obejdou pěkně spolu. Asi nezaznamenali vzkaz, který od občanů zazněl napříč republikou. Oslabila velká část politického spektra. ANO, ODS, Piráti i SPD. Naopak hlasy v velkém sklízela místní hnutí a nezávislé kandidátky. Důvěra lidí v etablované celostátní strany je totiž podlomená. Vidí a slyší, jak se hádají ve sněmovně i mimo ni a jak práce stojí. Od starostů ale vyžadují výsledky. Ostatně i proto je mají z politiků v největší úctě. Logicky se potom domnívají, že městům a jejich problémům se budou svědomitěji věnovat ti, kteří kandidují za pestré subjekty z lokální působnosti. Přiznejme ale hnutí ANO, že se stává obětí antikoalic nejčastěji. I letos mnohé vzniknou. Centrály středopravicových partají to vesměs popírají, ale jejich tlak na kolegy v regionech, aby respektovali souboj s Babišovou koalicí na ústřední úrovni, je zjevný. Stejně jako v případě obcházení jiných vítězů, jde o nebezpečné pohrdání vůli občanů. Oni se nejdřív jasně vyjádří, avšak jejich verdikt zvolené strany obratem zvrátí. Jak lidi motivovat k účasti u voleb příště, když vidí, že na nich příliš nezáleží? Zmatení mohou být i ze širokých koalic, které vznikají ze všech stran v zastupitelstvu, nebo aspoň z jejich drtivé většiny. Taková se chystá i pro Brno, opět bez hnutí ANO. Situace, kdy za jeden provaz musí tahat odlišní Piráti a Lidovci, nebo třeba Zelení a Občanští demokraté, nepochybně existují. Tahle to však není. Spíš jde o ukázku pohodlnosti nebo vypočítavosti. Jakoby úplně nestačilo, že v řadě míst dostali voliči jen jednu kandidátní listinu, takže bylo předem jasné, kdo na radnici usedne. Nestalo se tak ale jenom v obcích, kde je málo voličů a málo zájemců o mandát. Podobnou praxi šlo zaznamenat i v některých pražských městských částech. Zastupitelé si tam patrně řekli, že jim to spolu klape, že se mají rádi a že si přejí pokračovat dohromady. Pak se řadili na jednu kandidátku zástupce všech zúčastněných stran a doufali, že se při sčítání potvrdí, jak těžké je preferenčními hlasy měnit její podobu. Na takových místech byly volby skoro zbytečné. Politika je dynamická, přesto by si její aktéři měli vyhýbat krokům, které se voličům špatně vysvětlují. V sázce totiž nejsou jen konkrétní mandáty, ale i důvěra v politiku, ústavní a volební systém. Nahlodávat v době, kdy je oslabována i spoustou jiných faktorů, zavání hazardem.
20: To byl Lukáš Jelínek. S výsledky komunálních voleb a prvního kola senátních mohou být nejspokojenější Starostové a nezávislí. Není divu, že se v posledních dnech začalo mluvit o tom, že parlamentní opozice našla svého lídra. Měl by jim být momentálně předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Zde je názor komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
2: Víc než půl roku vládní strany označovaly za lídra opozice prezidenta Pavla. Patrně s tím přišli jako první motoristé sobě rozezlení, že hlava státu nechce jmenovat jejich čestného prezidenta, ale nikoli člena, ani ministrem životního prostředí, když už se jakž tak smířili s tím, že je poslanec Turek na post šéfa diplomacie snad přece jen kontroverzní a premiér Babiš pro jeho instalaci nehnul prstem, v čemž pokračoval i později. Ale i on načas převzal ocejchování Petra Pavla jako vůdce protivládního bloku, jakkoliv to nemělo žádný věcný podklad, protože prezident sice má v některých otázkách jiný názor než koalice a naopak podobný jako bývalé vládní strany, nicméně s nimi nikterak nespolupracuje ani je nekoordinuje. Koncem léta však Babiš po konfliktu ohledně summitu NATO s hlavou státu odmítající hovořit, změnil postoj a ohlásil, že se schůzky obou státníků budou konat podle potřeby a na konkrétní dotaz odpověděl, že prezidenta opozičním lídrem už dlouho netituloval. Čímž ho této nálepky jakoby oficiálně zbavil, takže oni mohli začít usilovat jiné persony, opravdu z opozičního tábora. A jelikož v komunálních volbách potvrdili Starostové a nezávislí delší dobu pozorovatelný trend usadit se před ODS na špici opozice, přirozeně by se nyní mohl za jejího předáka považovat předseda Vít Rakušan. Podle některých politických pozorovatelů si také hned v sobotu po sečtení výsledků nadějných prostan i do druhého kola senátního klání o opoziční lídrovství v podstatě řekl. A mohlo by to být i akceptováno, protože k vládě kritická část veřejnosti cítí, že předseda občanských demokratů Kupka má sice mnohé přednosti, ale vlastnosti politického tahouna mezi ně zatím nepatří. Zatímco Rakušan je v komunikaci s veřejností ostřílenější. Zkušenosti sbíral mimo jiné roku 24 při v podstatě hospodských setkáních s občany různých částí republiky pod titulem Debaty bez cenzury, i když se to neobešlo bez výhrad. Také kauza Dozimetr, zhruba půl roku po vstupu do vlády pro stan v létě 22, značně nepříjemná, zvolna odeznívá. Vždyť v případu proběhlá soudní jednání těsně před volbami stan evidentně nepoškodila. A výrazný post ve veřejném prostoru, čili pražské primátorství, má velkou šanci obsadit urbanista ze stanu Petr Hlaváček. I když víme z posledních let, že lze být metropolitním primátorem také takřka neviditelným. Což je mimochodem asi jeden z důvodů, proč ODS v hlavním městě neuspěla podle svých představ. Jinými slovy, stan i předseda Rakušan mají k pozici opoziční jedničky nakročeno a v preferenčním šetření se to do konce roku možná ukáže ještě výrazněji. Ale ODS bude muset na nevalný výsledek voleb reagovat a kdo ví, jestli v dohledné době nenalezne ve svých řadách nějakou dynamickou perspektivní figuru do šéfovského křesla z mladších ročníků narození. 36-letý ostravský podnikatel Radim Ivan už zkoušel kandidovat na předsednický post a třeba to znovu bude opakovat. Další adept na figuru vůdce opozice, lidovecký předseda Jan Grolich, už dvojnásobným hejtmanem na Jižní Moravě, dělá dojem, že je k tomu málem stvořen. Nejen hravě získal senátorský mandát v prvém kole, ale patrně napomohlo i úspěchu KDU v brněnských komunálkách. Jeho handicapem je ovšem zatím značný rozdíl v průzkumech mezi lidovci a stanem. Reprezentant modernějšího proudu uvnitř KDU nejprve musí stranu dovést nad 5%, a to stabilních, což nelze učinit obratem ruky, do kterém ale budoucímu senátorovi, tedy už v centrální politice, leco zhraje. Například včetně pádu vsetínského starosty Čunka.
20: Myslí si Ondřej Konrád.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Letiště v hlavním městě Saúdské Arábie se stalo opakovaně terčem ostřelování ze strany jemenského hnutí Husiů. Zemi to stálo řadu životů, velký kus prestiže a také spoustu peněz. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
7: Nebylo to poprvé, co Husíové ostřelovali Saudskou Arábii, přičemž v minulosti například zasahli ropovod, který spojuje východ a západ země, tedy trasu, která obchází Hormuzský průliv. V poslední době je patrné, že Husíové mají stále pokročilejší zbraně, pravděpodobně od Iránu. Situace se vyhrotila v minulých týdnech, kdy se Husíům podařilo obsadit část pobřeží Rudého moře poblíž průlivu Bab al-Mandab, tedy další úžinu kritickou pro dopravu zboží, včetně ropy, mezi Asií a Evropou. Saúdská Arábie je nyní zasažena v několika oblastech. Provoz na riádském letišti je zastavený nejméně na týden a vláda nemá příliš dobrou obhajobu před vlastní veřejností. Ukazuje se, že armáda nemá dostatek munice do protiraketových systémů. Současně není Saúdská Arábie schopna zasáhnout proti samotným Husíům jinak než letecky, což má v podobném konfliktu jen omezený účinek. Nemá dostatečně silnou pozemní armádu, která by mohla být nasazena v těžko přístupných jemenských horách, ani dost vůle snášet vše, co by taková operace obnášela. Její předchozí pokus Husíje zlikvidovat nebo alespoň zastrašit selhaly. Podporuje alespoň mezinárodně uznanou jemenskou vládu a její armádu ve snaze Husíje zatlačit od Bab al-Mandábu. Jemenský stát ale evidentně není dost silný a konsolidovaný, aby zbytek jemenského území obsadil a začal ovládat. Momentálně neovládá ani hlavní město Sanaa. Také se ukazuje, že nedávno bombasticky ohlášená Saúdská aliance s Tureckem a Pákistánem, zeměmi s velkými a dobře vyzbrojenými armádami, jí s husijským problémem nepomůže. A už před časem přímo vojenskou pomoc odmítl i Donald Trump. Nechce se mu před volbami vstupovat do nové nepopulární války, navíc na bojišti, kde je těžké zaznamenat hmatatelné vítězství. Trump nyní udržuje příměří ve válce s Íránem. Doufá, že tato nedokončená válka zůstane alespoň ještě měsíc mimo zorné pole předvolební Ameriky. Také počítá s tím, že se daří Hormuz postupně zprovoznit a současně držet Irán pod ekonomickým tlakem. Hraje tady o čas a chce klid. Je to také jeho dlouhodobým záměrem nechat regionální spojence, aby si vyřizovali své záležitosti sami, i když pokud možno zbraněmi nakoupenými ve Spojených státech. Husijské ostřelování saúdského území je nicméně pravděpodobně také součástí americko-íránské války. Írán se může od věci distancovat, ale ovládnutí Bab al-Mandábu by vyvinulo tlak na Washington, aby přistoupil alespoň na část íránských podmínek. Přispívá také k přesvědčení části americké politické elity, že se dlouhodobě nevyplatí udržovat vojenskou přítomnost na Blízkém východě a íránský režim Ameriku ve svém regionu nechce. A krátkodobě zvyšuje ceny ropy, což Trumpa před volbami evidentně zajímá ze všeho nejvíc. Americký prezident kvůli tomu dokonce uzavřel zarážející dohodu s Ruskem o dodávkách tamních paliv s výhledem, že ceny alespoň dočasně klesnou. Vyhlásil dokonce energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, tedy moratorium na útoky proti ropovodům a rafinériím, které ale ani jedna z těchto zemí nehodlá dodržovat, takže ceny benzínu jen tak neklesnou. Trumpovi ale ani zdaleka nejde o tolik jako saúdskému princi Mohamedovi. Jeho neschopnost ochránit území, včetně Mekky, na kterou Husíové už také střídali, ho kompromituje před vlastními poddanými. Ohroženy nejsou jen krátkodobé příjmy, ale i dlouhodobý plán nahradit roli ropy v ekonomice jinými obory, leteckou dopravou, turismem a také na spotřebu energie náročnými datovými centry. Saúdská Arábie je velká, bohatá a křehká a Husíové, stejně jako Íránci, to vědí.
20: Tvrdí Jan Fingerland. Umělá inteligence a další technologie mohou podle prezidenta Petra Pavla přinášet obrovské výhody, ale zároveň vytvářet rizika, kterým lidé ještě plně nerozumí a neví, jak je kontrolovat. Řekl to v předtočeném videu na úvod mezinárodní konference Forum 2000. Dosavadní prudký rozmach umělé inteligence vyvolává podobné obavy. Co je může zmírnit podle publicisty Luboše Kreče?
6: Od chvíle, co před 4 lety odstartoval boom umělé inteligence, se řešilo i to, co ho může zbrzdit. Nedostatek čipů, elektřiny, peněz. Málo kdo by si ovšem vsadil na to, že o ním pomyslným úzkým hrdlem nakonec nemusí být technologie či finance, ale docela obyčejný sousedský odpor. Tedy to, že lidé prostě nechtějí mít obří datacentrum za humny. Přesně to se nyní děje. A možná ještě překvapivější je, odkud ta vlna přichází. Ne z Evropy, která má pověst kontinentu, kde se regulace a protesty pěstují skoro jako národní sport, ale ze Spojených států, ze země, která dnešní umělou inteligenci stvořila, vydělává na ní nejvíc a ráda o sobě říká, že se v ní dá stavět rychle a ve velkém. Jen za první měsíce letošního roku tam ale protesty místních zablokovaly nebo zdržely na 70 projektů datacenter za více než 100 miliard dolarů. Podle průzkumů nechce datové centrum ve svém okolí zhruba 7 z 10 Američanů. A z lokálních sporů o územní plány se stalo silné politické téma, které jde napříč stranami. Republikánský guvernér Texasu výstavbu nových center pozastavil, jeho demokratický kolega z Pensylvánie ji podmínil souhlasem místních. Blíží se volby do kongresu a nikdo nechce být tím, kdo voličům vysvětluje, proč jim roste účet za elektřinu. I o to totiž jde. Datacentra spotřebovávají ohromné množství energie a vody. Zabírají pole a lesy, pracovních míst přitom přinášejí pomálu. Navíc roste frustrace a strach i z toho, že právě pracovní místa bude AI postupně nahrazovat. Tato vlna už dorazila i do Evropy, ve Finsku, které si na levné čisté elektřině vybudovalo pověst potenciálního ráje pro datacentra, oznámil Google investici za 13 miliard eur. Na místo oslav přišla občanská iniciativa volající po přísnějším dohledu, která za 3 dny nazbírala desítky tisíc podpisů. Takže se jí teď musí zabývat parlament. Technologické firmy dosud počítaly s tím, že stačí sehnat čipy, pozemek a vyřešit elektřinu. Teď ale zjišťují, že potřebují i něco, co se koupit tak snadno nedá. Podporu lidí, kteří vedle jejich hal žijí. A dokud jim nedokážou srozumitelně vysvětlit, co z toho budou mít, může budoucnost umělé inteligence narážet i na docela obyčejný zahradní plot.
20: To byl Luboš Kreč. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
8: Začalo to dvěma indy s velkými kufry, které jsem našla dřepět na patách na trávníku před naším kostelem. Byli špinaví, ale ne tou zažranou špínou dlouhodobých bezdomovců. Vypadali jako čistotní lidičkové, kteří se už pár dní neměli šanci umýt, ani si odpočinout. Řekli mi, že už pět nocí nespali. Posedávají, kde se dá, a čekají, až jim home office, britské ministerstvo vnitra, zařídí cestu domů. Tihle dva bráchové z Kerali přijeli do Londýna a požádali o azyl. Zatímco čekali na rozhodnutí, nesměli sice pracovat, žádná banka jim neotevřela účet a tak dále, ale měli nárok na základní lékařské ošetření a hlavně pokoj v hotýlku pro žadatele o azyl. Měli kam složit hlavu. Když ani po 6 letech azyl nedostali, rozhodli se, že se vrátí domů. Británie ochotně zaplatí cestu navrátilcům a když o něj požádají, můžou dostat i finanční příspěvek. Tihle dva o peníze nežádali. Vyplnili online žádost o dobrovolnou repatriaci a obratem obdrželi odpověď, že formulář byl přijat a během 6 až 8 týdnů bude žádost vyřízena. Nezbylo jim, než čekat. Nejdřív se dočkali vyhození z hotýlku. Neměli už status žadatelů o azyl a tím pádem ani nárok na ubytování. Mnoho peněz neměli, vždyť 6 let nesměli pracovat pod pohrůžkou deportace. A navzdory přesvědčení mnohých turistů, kteří navštívili Indii, mají Indové se žebráním velký problém. Mají dokonce problém přijmout jakoukoliv pomoc od lidí, které neznají a kterým se nemůžou nijak odvděčit. Pokaždé, když jsem jim donesla kafe nebo pišingr, 10 minut mi děkovali. Naši dva Keralané nakonec dopadli dobře. Vzpomněla jsem si, že jedna z krojdonských trhovkyň mluví malajalam a seznámila je s ní. Díky svým krajanům mohli na letenky čekat v místnostce o rozměrech běžné koupelny, ale pod střechou. Ne každý má takové štěstí. Čím dál častěji potkává v naší čtvrti unavené a ušpiněné jedince, na kterých je znát, že ještě přednedávnem byli čistí. Sklesle posedávají vedle obrovského kufru. A když se s nimi dáte do řeči, dozvíte se, že požádali o dobrovolný návrat do vlasti a teď čekají na letenku. Z ubytovacího zařízení je vyhodili a tak teď nemají kde bydlet. V Londýně je řada charit, které pečují o bezdomovce. Tohle ale nejsou ti praví bezdomovci. Vyřešit jejich problém je úkol home office. A tak jim charity nepomůžou. Jak jim můžeme pomoct my, obyčejní lidi? Pokud pro ně nemáme ubytování, můžeme jim aspoň věnovat trochu peněz, spacák, stan. Případně se nabídnout, že jim vypereme a usušíme šaty. Máme štěstí, že většina z nich nemá kriminální sklony. Kdyby něco provedli, byli by po odpykání trestu bez prodlení deportováni do vlasti. Byli by, jak se říká, hostem jeho veličenstva a už nikdy by se v Anglii neoctli na ulici.
20: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
1: Bylo 19 hodin.
5: Český rozhlas Plus.
1: ČES se po zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human obrátí na soudy. Česká delegace odletí z Azerbajdžánu do Kyrgyzstánu komerčním letem. Vládní speciál má technickou závadu. Fotbalisté Slávie hrají v lize mistrů v Baku proti Sabahu. A zítra bude nejdřív zataženo až oblačno s občasným deštěm. Postupně se počasí zlepší a teploměry ukážou nejvýš 18 stupňů. ČEZ se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let za zmařený obchod s krevní plazmou. Požaduje po Česku 17 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z ANO v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
9: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevyjímaje, ho má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
1: Přes zablokované podíly ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet s firmami teď nemůže nijak nakládat. Na chod to ale podle vedení nemá vliv.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Český vládní letoun, kterým měl letět ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD z Azerbajdžánu do Kyrgyzstánu, má technický problém. Českému rozhlasu to potvrdil vedoucí oddělení komunikace ministerstva dopravy Filip Medelský. Delegace tak podle něj využije komerční spoj.
10: Na letounu, kterým jsme měli pokračovat do Biškeku v Kyrgyzstánu, se objevily náhlé technické potíže, proto ten letoun tady zůstává. A delegace ministerstva dopravy s podnikateli pokračuje vlastně do Biškeku v Kyrgyzstánu dnes v noci pravidelnou linkou Baku-Biškek.
1: Bednárek má společně s českými podnikateli zavítat kromě Azerbajdžánu a Kyrgyzstánu ještě do Kazachstánu. Cílem cesty je rozšířit obchodní a dopravní spolupráci. Na Hořovicku ve středních Čechách v létě vznikla černá skládka z Itálie. Odpad se už podařilo odklidit. Dnes to zveřejnili zástupci Středočeského kraje. Kamiony na polní cestu navezly zhruba 180 tun drceného plastu z Itálie. Odpad se Středočeskému kraji spole podařilo.

0: semifinálové účasti v Pekingu vybojovala úvodní set v tiebreaku. Druhý v celku hladce získala Tagerová 6-2. V rozhodující sadě už pak dominovala Češka. Soupeřce dvakrát sebrala servis a vyhrála 6-1. Ve virtuálním žebříčku WTA si Bartuňková polepšila na 27. místo. Její další soupeřkou bude Italka Pauliniová. Světová jednička v deblu Kateřina Siniaková ve dvouhře ve Buchanu čtvrtfinále neobhájí. S ruskou Samsonovovou prohrála 1-2 na sety. Jakub Menčík pak skončil v Šanghaji v osmifinále. Nad jeho síly byl Francouz Gea, který zvítězil ve dvou sadách. David Prouza, Radiožurnál.
1: V Praze popojíždějí kolony na východní části okruhu ve směru z D1 na Ústí nad Labem, první část fronty na Lanovém mostě, další pak z Černého mostu do Kbelské ulice a zdržíte se asi půl hodiny v osobním autě. Kolona na okruhu i ve směru z D1 na letiště, tam jsou to hlavně kamiony v úseku od dálnice D1 k tunelům. Dobře, dojeďte. Zítra čekáme zataženo až oblačno a místy se přidá občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne už bude postupně místy i polojasno. Nejvyšší teploty ve středu 13 až 18 stupňů Celsia, na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 8 stupňů, pouze na Šumavě tam bude i 12. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Americký prezident Donald Trump oznámil, že se Rusko a Ukrajina dohodly na energetickém příměří.
5: Navzdory tomu však Rusko v útocích na energetický sektor pokračuje.
6: Ukrajinský prezident prohlásil, že o příměří nic neví a že ho to překvapilo.
7: Spojené státy umožní Rusku prodat ropu na světových trzích.
8: Kyjev novou americko-ruskou dohodu ostře kritizuje s tím, že jen umožní financovat ruskou invazi.
3: Jeden telefonát, dohoda o naftě a příměří, o kterém nikdo moc nevěděl. Zákulisí vyjednávání mezi Trumpem a Putinem o Ukrajině. Co na to Zelenský? Zase si vjeli s americkým prezidentem do vlasů? Ptám se na to Adama Sibery, českého novináře působícího v Kyjevě. Dnes je úterý 13. října. Dobrý den, Adame, zdravíme vás do Kyjeva.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Rusko podle Ukrajiny útočilo na energetická zařízení v Kyjevě a Charkově poté, co Trump oznámil nové příměří mezi Zelenským a Putinem. Podle našeho zpravodaje Martina Dorazína hlásila útoky na energetické objekty v pondělí i Žitomírská oblast. Tak co přesně ruské rakety na těchto místech zasáhly? Teplárny, elektrárny, rozvodny?
9: Rusko vlastně už téměř, no vlastně už více než měsíc pokračuje v systematické kampani proti ukrajinské energetické i dopravní infrastruktuře a v těch posledních útocích, které se týkají vlastně celého toho humbuku kolem příměří, tak byl zasažen charkovský komplex teplárenský, což je vlastně důležité zařízení pro výrobu elektřiny a tepla. A v Kyjevě byly hlášeny zásahy energetických zařízení a vedení vysokého napětí, které vlastně narušuje celou tu ukrajinskou elektrickou síť a plynárenskou infrastrukturu, což vedlo k dost rozsáhlým výpadkům proudu po celém Kyjevě.
3: Já jsem mluvil o tom, že ty útoky následují po té, co americký prezident oznámil nové příměří mezi Zelenským a Putinem, ale zdálo se mi, že ani jeden o něm nevěděl, tak jak se to stalo?
9: Já bych byl opatrný s tím, co prohlašuje Donald Trump a co se skutečně děje mezi Ukrajinou a Ruskem. Kdybychom se měli bavit o hovorech o příměřích, tak si musíme uvědomit, že Ukrajina už dokonce k 5 různým scénářům příměří, včetně bezpodmínečného, souhlasila minulý rok. Rusko naopak celý rok prohlašuje, že žádný mír nebude, dokud nebudou naplněny cíle takzvané speciální vojenské operace. A o motivech Donalda Trumpa se můžeme bavit ve více vrstvách. Jedním z nich je ta past, do které se sám dostal tím, že opakovaně prohlásil, že mír mezi Ukrajinou a Ruskem on sám zavede za jediný den, pak v příštím jednání za rok. A teď už vlastně se zase blíží midterms v Americe a Donald Trump.
10: Volebního období, tak.
9: Přesně tak. A Donald Trump opět se vrací k tomuhle talking point, který má, kde on je ten, který vlastně jedním telefonátem dokáže zařídit věci. Teď do toho ještě právě míchá tím, jak se Amerika a celý světový trh vlastně potýká s vysokými ceny ropy, tak on se chce trošku prezentovat, jakože zase někam zavolá a ceny ropy půjdou dolů, ale to se bohužel míjí reality. Mm-hmm.
3: No já se teďka bavím hlavně o tom energetickém příměří, protože mi skutečně přišlo i podle té reakce Volodymyra Zelenského, že se o tom dozvěděli, vlastně celý svět dozvěděl ze sociálních sítí.
10: S okamžitou platností je vyhlášené energetické příměří ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Obě strany s tím souhlasily. Neporušujte ho. Děkuji za pozornost, kterou této záležitosti věnujete. Prezident Donald J. Trump.
3: Pak Volodymyr Zelenský oznamoval ve videu, že to je dobrá zpráva, že to vítá, že podporuje skutečně jakoukoliv formu příměří.
11: Ukrajina podporuje všechny reální a nadějné formáty přerušení ohně.
3: Ale že ukrajinské nebe je zase zaplavené ruskými drony.
11: Na žal, protягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди. Зараз теж шахеди в небі.
3: Tak se jenom ptám, jestli o tomhle konkrétním příměří, o kterém potom Zelenský jednal s kanadským premiérem, finským prezidentem a tak dále, jestli Trump to vyjednával dopředu, jestli o tom někomu sdělil.
9: Nedokážu říct s jistotou, ale podle těch reakcí, co vidíme, i jak správně říkáte, vlastně za posledních 48 hodin bylo zaznamenáno více než 200 dronových útoků na logistickou i energetickou infrastrukturu Ukrajiny, tak pakliže o tom Rusko vědělo, tak se s tím moc nelámalo hlavu a pokračovalo dál ve svých útocích a Ukrajina podle slov pana prezidenta Zelenského o tom nevěděla a k tomu bych se i přiklánil, protože vidíme, že ty hovory o příměřích vždycky končí tím, že je tlak na Ukrajinu a ústupky Rusku a Ukrajina s tím vlastně i teď ten její vyjednávací tým odjel.
3: Server Axios s odvoláním na jednoho z ukrajinských představitelů píše, že navrhované příměří má obsahovat pouze bod o rafinériích, to znamená, že by Ukrajina neútočila na ruské rafinérie a na oplátku by Rusko neútočilo na ty ukrajinské. Jenže, jak píše server Axios, Ukrajina má teď údajně pouze jednu rafinérii a ještě ne plně funkční, ty suroviny dováží, takže by z té dohody těžili pouze Rusové, chápu to správně?
9: Přesně tak a zároveň tam vidíme, co Rusko bolí nejvíc a to jsou jeho největší požadavky, to znamená, respektive vidíme, že ta ukrajinská kampaň drony vlastní výroby je nutné říct, který mu točí i 2000 kilometrů od hranice, respektive od frontové linie do hloubky Ruska a podle některých odhadů bylo zasaženo už více než 50% všech ropných rafinérií v Rusku. Tak podle i těch reakcí a dění na tom geopolitickém kolbišti vidíme, že Ukrajina v tomto slaví úspěchy.
3: Vy jste mluvil o tom, nebo zmínil jste se velmi krátce o tom jednání, které se teďka vedlo v Miami na Floridě, kam odjel ukrajinský vyjednávací tým. Pak zase rychle odjel po to, co došlo teda k tomu poslednímu dění, totiž, že Donald Trump si volal s Vladimírem Putinem. Podle informací, které jsem zaznamenal přijatých z Interfaxu ruského, tak to měla být asi hodina a půl. Myslím, že o tom mluvil poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov. A Putin se s Donaldem Trumpem měl v tom telefonátu dohodnout na dodávkách ropy z Ruska. Má jít o 100 000 tun nafty, které mají směřovat do Ameriky právě před těmi listopadovými midterms, což, jak jste říkal, tak to píše i třeba BBC, že si tím má zlepšit obraz Donald Trump před těmi volbami. Nicméně, na jak dlouho by těch 100 000 tun nafty mělo stačit?
9: No, je ještě velká otázka, co Rusko dokáže doručit, ale to bychom předvídali, nebo respektive typovali, nebo já osobně nejsem úplný odborník na trh s ropou, ale podle tohohle množství, tak by to stačilo na provoz, řekněme třeba Houstonu na několik dní, takže to žádné velké dodávky nejsou.
3: Takže to je symbolické?
9: No, já bych se spíš koukal na to, co je mezi řádky, protože když se podíváme, jak se tam mluví třeba o Lukoilu, tak ten je pod americkými sankcemi i pod evropskými sankcemi a ty výrazně snižují hodnotu vlastně těchto energetických aktiv a zejména komplikují jejich prodej. A když se podíváme na podnikatelské kruhy Jareda Kushnera i Steva Witkoffa, tak vlastně s jejimi partnery z Affinity Partners, což je jejich skupina, která získávala významné investice od různých subjektů z Blízkého východu. A někteří investoři z těchto kruhů jsou právě zapojeni i do plánovaného převzetí Lukoilu. Takže vidíme, že kdyby se zvedly ty sankce, tak je mnohem lukrativnější tyto aktiva kupovat. A vlastně, i když se podíváme na historii Trumpovy diplomacie, nebo jak se říká Kušnerová dolarová diplomacie, tak často vidíme, že americký zájem je vlastně termín, který oni používají pro zájem těch nejbližších kruhů Trumpovy rodiny a podnikatelů, respektive partnerů z podnikatelského prostředí. Vidíme to třeba i v kryptoměnách, že? A nebo v jiném jako spekulativním podnikání, tak Trump vlastně dává některé věci na Truth Social a jsou to vlastně takové jako indicie, kudy se bude pokračovat trh. Tak tady u toho rozhodnutí zvednout sankce, tak to rozvazuje ruce v prodeji právě nebo v nakupování aktiv Lukoilu. A to je podle mě pro Trumpa a jeho okolí osobně mnohem zajímavější a s tím, že může pak říct, že vlastně za vysoké ceny ropy může Ukrajina a já se to s Ruskem snažím vyřešit, to už jsou pro ně vlastně jenom takový jako pusový body.
12: Já jenom na vysvětlenou, když říkáte zvednout sankce, tak tím myslíte skutečně je přerušit nebo je ano, odpustit na nějakou dobu. Tak, protože Donald Trump mluví o tom, že by ty dodávky, když teďka to vztáhnu přímo k té ropě, tak měly samozřejmě bezsankčně mířit do Ameriky a ty sankce by zmizely až do dubna roku 2027. A když jste zmínil ten Lukoil, tak to jsou informace z New York Times, které mluví o tom, že nejenom jde o dodávky ropy, ale skutečně za nějaké širší příměří měl Washington nabídnout Rusku i rozpuštění zmražených aktiv na západě, částečné rozpuštění, mluví se o stovce miliard dolarů, taky revizi sankcí na potaž z Běloruska a nebo právě prodej části gigantu Lukoil v zahraničí, který podléhá, nebo ty části podléhají sankcím. Takže to jsou mnohem širší dohody, které nakonec mohou být v tom vyjednávání z posledních týdnů, o kterých se postupně dozvídáme.
9: Přesně tak. Je to, já vždycky, když tady na to koukám, tak je to až jako skoro děsivý. Zase na jednu stranu vidíme, jak málo Trumpova administrativa, nebo zejména jak poradci s okolí hnutí MAGA, rozumí tomu, co se v Ukrajině děje. Oni si často svět malují tak, že mocní muži rozhodují na základě výhodného nebo nevýhodného dealu, ale ta realita v Ukrajině je mnohem komplikovanější. A i vlastně teď, když vidíme tweety Elona Muska, že Zelenský už překročil všechny čáry a tak, tak ono vlastně vidíte, že oni můžou vytvářet tlak ve formě vyhrožování, přerušení zpravodajských informací nebo ekonomický tlak, ale vidíte, že trošku panikaří, že oni začínají chápat, že to, co se děje v Ukrajině, není obchodní deal a že vlastně Zelenský je pouze reprezentant státu, ale o vůli té země se bránit skutečně nerozhoduje. To rozhoduje Ukrajinci, ukrajinská armáda, ukrajinské politické instituce a celý vlastně ten státní komplex, který nazýváme Ukrajina. A oni na to koukají vlastně, jako, když to řeknu hloupě, jako na handel na tržišti. A ta realita skutečně nemůže být vzdálenější.
12: No tohle to všechno, co říkáte, o tom psali teďka Financial Times, že dokonce Trumpova administrativa skutečně hrozí zastavením systému nákupu zbraní pro Ukrajinu a taky přerušením té spolupráce na úrovni tajných služeb. Měli to ventilovat a sdělovat podle Axiosu právě Steve Witkoff jako vyslanec pro řešení těchto záležitostí a Jared Kushner jako Trumpův zeď a zvláštní vyslanec pro mír v Miami při tom vyjednávání, tak to jsou věci, kterými Trumpova administrativa hrozí kvůli tomu, že jí tak strašně štve, že Ukrajina dál ostřeluje ruské rafinérie. Oni skutečně Ukrajinci působí takové škody Rusku, že to pak může zvedat ceny ropy na světovém trhu a to pak rozčiluje Donalda Trumpa?
9: Světové ceny ropy se zvedají zejména kvůli Trumpovu a americkému dobrodružství v Hormuzu. Na to si myslím, že zase budu se opakovat, nejsem úplně odborník na trh s ropou. Ale podle mě důvěrohodných zdrojů, ať už jsou to vámi zmiňovaný Financial Times nebo jiné platformy, tak ty všichni se na tom prakticky shodují. I když se podíváte na cenu ropy, kdy začala válka v Ukrajině a kdy raketově vystřelila, tak to všechno koresponduje spíš s tím, co dělal Trump, než s tím, co dělá Ukrajina. Ale to, že Ukrajina Rusku škody způsobuje, vidíme vlastně u té křeči, která vede z Ruska, že takovéhle podmínky o dalším jednání vůbec Americe předkládá. Kdyby na tom neměla zájem, tak Rusko jako ono opakuje, že do nekonečna, že bude ve válce pokračovat, dokud nebudou naplněny jejich vojenské cíle. To znamená, že ono nemá zájem o jednání. A jakmile vlastně Donald Trump musí volat s Putinem, je i docela jedno, kdo ten telefonát inicioval, ale jak pokud je hlavní předmět toho telefonátu, ať Ukrajina neútočí na ruské ropné rafinérie a výsledek je zvednutí sankcí, které jsou uvaleny na ruskou ropu a vytvoření většího tlaku na Ukrajinu než na Rusko, tak vidíme, že to je téma, které Rusko zajímá a i to, co máme vlastně potvrzeno ze satelitních snímků i z ukrajinských zdrojů a Ukrajinci mají systém, že svoje útoky, pokud jsou úspěšné, tak samozřejmě je tam nějaká úroveň utajení, ale potvrzené zásahy oni zveřejňují a byli by ve finále sami proti sobě, kdyby o tom lhali. Takže vidíme, že se ty ukrajinské operace skutečně nemíjí s účinkem a Rusko je cítí.
12: No, jenom za poslední týden jich mělo být nejméně 5 podle CNN a jsou to velmi vzdálené lokality. Samara, Omsk, tisíce kilometrů daleko od hranic. Ruská federace taky letos v létě zatrhla export 100 tisíců barelů ropy denně právě po dronových útocích Kyjeva. To znamená, že to vypadá, že to Rusko bolí a Zelenský je připravený ty údery na rafinerie prý pozastavit, pokud Vladimír Putin nebude pokračovat ve svých útocích na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Naopak, jak závažné potíže Ukrajincům ty údery z Ruska způsobují? Vy žijete v Kyjevě, vy ty útoky asi znáte na denní bázi.
9: Ano, opravdu teď poslední měsíc už je něco více než měsíc probíhají dronové útoky, jak říkáte, na denní bázi. S tím, že Rusko i upravuje některé svoje bojové hlavice na ty nejnovější druhy dronů, které jsou speciálně navržené, aby vlastně ničili stožáry vysokého napětí a mosty. Takže oni skutečně se snaží Ukrajinu ochromit logisticky i energeticky. Vrátili se teď minulý týden poprvé za několik měsíců výpadky proudu. Vlastně i díky těm útokům tak nejede, když je dronový poplach tedy, tak nejde metro na levý břeh, což tam žije polovina Kyjeva, takže to zase výrazně omezuje způsob života v Kyjevě, ale na druhou stranu Ukrajinci jsou, nechci říkat, že na to, ono je na to strašně složitý se připravit na tyhle ty reálie, ale žít pod mě, tak každý už má nějaký svůj způsob, jak se s tím vypořádat. Lidé mají generátory, tak funguje vlastně ta základní ekonomika na ulicích, že restaurace nebo kavárny fungují na generátory. Doma máme baterie, které nám na několik hodin vlastně ten proud nahradí. Větší problém, kterého se všichni obávají, tak až pokud bude tak tvrdá zima jako minulý rok, tak to bude mnohem větší problém kvůli vytápění domů. Ale teď je stále kolem vlastně mezi 15 a 20 stupni a jestli je 6 hodin tma, tak to samozřejmě je komplikace a velmi nepříjemné, ale nikdo se kvůli tomu Rusku vzdávat nebude.
12: Zpátky k diesel dealu, jak se přezdívá teď té naftové dohodě mezi Trumpem a Vladimírem Putinem. Zelenský to označil za dárek pro Putina.
13: Because it gives Putin money and he spends money only on this war.
12: Trump s tím přichází mimochodem pár týdnů poté, co sám podepsal zákon, který mu umožňuje uvalit vysoké sankce na odběratele ruské ropy, včetně třeba Číny. A teď tedy tohleto.
14: Zelensky could have settled this war many times, many, many times, and he chooses not to.
12: Vypadá to, že se teď významně zhoršují vztahy Trumpa a Zelenského, třeba na úroveň toho, jak jsme poznali to ochlazení vztahu po tom dění v oválné pracovně.
14: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
9: Já si myslím, že no, to takhle, ano, když odpovím jednoduše, ale zároveň si myslím, že už dávno vztahy mezi Zelenským a Trumpem nejsou nějak buchví jak upřímné. On, Trump si hraje, když to řeknu jako jednoduše, takové svoje divadýlka a Zelenský potřebuje udržet obranu zemi v chodu. Zároveň jedna tady z těch vlastně vrstev je nemít, když už teda Trump nechce podporovat, tak ať aspoň vyloženě neškodí. On Zelensky chodí vlastně po laně, že jo, hledá balans, kde, řekněme, já nechci říct jako slovo provokovat, ale Donald Trump je, všichni víme, jak je to egoista, jak je vznětlivý, a jestli ho něco irituje, tak že Zelensky vlastně jeho rozhodnutí jednak vždycky, když se postaví Donaldu Trumpovi, když to řeknu takhle, tak katapultujou jeho preference v Ukrajině. A zároveň Donald Trump velmi často kouká na svět jako člověk, kde, zase nechci to úplně takhle zjednodušovat, ale kde si prostě před Amerikou lidi sednou na zadek. A vidíme, že Ukrajina už víceméně rok od té schůzky v oválné pracovně, nejen, že se jí situace, samozřejmě těžká situace ozvlášť na Donbase, ale na některých úsecích dokázala převzít iniciativu, likviduje ropný trh v Rusku. Vidím, jako to není oběť, která potřebuje prostě za každou cenu podporu, a když nám ji nedáte, tak se tady všechno složí. Samozřejmě obzvlášť zpravodajská informace by byla strašně výrazná komplikace. Každá zbraň, která je nedodaná, stojí ukrajinské životy, ať už na frontě nebo v týlu. A proto Zelenský musí hrát i jako různé hry, po kterých tyhle ty scénáře nebudou, se nestanou realitou. Ale zároveň vidíme, že ukrajinská ekonomika funguje, samozřejmě s podporou evropských spojenců, podniká útočné akce, má svoji vlastní vzdušnou kampaň, a to jako samo o sobě je velký úspěch, když se podíváme, že vlastně nemá letectvo, které by se vyrovnalo Rusku, ale způsobuje tak výrazné škody, že Rusko musí vyjednávat s Amerikou o tlaku na Ukrajinu.
12: Mluvil jste o těch hrách. Trump je teď skutečně rozlícený, nebo aspoň na oko to tak vypadá, když říká, že Ukrajina by si měla zvolit nového prezidenta. A Zelensky k tomu ABC sdělil, že pokud Rusko kývne na 60-denní příměří, tak volby uspořádá. Je to taky jenom hra? A nebo pokud ne, tak když budou volby, tak jak by dopadly pro něj?
9: To se strašně složitě předvídá, protože až konec války a případně 60-denní příměří a v jaké fázi se vlastně Ukrajina bude nacházet, tak určí potenciální politické klání a ukrajinské preference. Ale z mého pohledu tohleto hra není. Kdyby byla možnost uspořádat volby, tak je Ukrajina uspořádá. Nemyslím si, že Zelensky má ambice pokračovat dál ve volbách. Myslím si, že ono za těch 8, no pomalu už 8 let to bude, tak už toho má sám dost a zároveň...
12: Pardon, říkal jste, že nemá ambice pokračovat dál po těch
9: volbách? Myslím si, že pokud půjde do dalšího volebního klání, já si myslím, že nepůjde, protože podívejte se na to z jednoduchých důvodů. Zelensky, když uhájil ukrajinskou státnost, neutekl, a co by musel dokázat v příštím volebním období, v hypotetické představě, že je po válce, vyhrát další válku. Rozumíte, on vlastně tady tím by odešel na vrcholu. Třeba se mýlím, ale nemyslím si, že Volodymyr Zelenský má ambice být prezidentem Ukrajiny do konce života.
12: Ukrajina bez Volodymyra Zelenského se dokáže ubránit Vladimíru Putinovi?
9: V jedné větě, Ukrajina nepadá a nestojí s jedním mužem. Ukrajina je armáda, Ukrajina je občanská společnost, Ukrajina je celý politický komplex, který Volodymyr Zelenský reprezentuje na nejvyšší úrovni, ale nestojí a nepadá s Volodymyrem Zelenským, a myslím si, že i bez Volodymyra Zelenského Ukrajina dokáže úspěšně bránit svoji suverenitu.
12: Dobrá, tak moc díky, Adame, za váš čas, za vaše postřehy.
9: Já děkuji za pozvání, hezký den.
12: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Adam Sibera, novinář působící přímo v Kyjevě. Já jsem se ho ptal na naftovou dohodu Trumpa s Putinem, taky na jejich telefonát i na aktuální situaci na Ukrajině. Naslyšenou zítra.
2: Na východ i na západ. Do obou geopoliticky významných oblastí vás každou středu dopoledne vezmou dva podcasty Českého rozhlasu Plus. V podcastu Na východ se Josef Pazderka a Ondřej Soukup zaměřují na dění v postsovětském prostoru. A další týden je vystřídá americký podcast Přes Atlantik Jany Ciglerové a Jana Kaliby. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině dopoledne nebo kdykoli na plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Ex Libris.
15: Poslechněte si postřehy o životě obyvatel Kuby dnes i v nedávné době. Eduard Freisler přibližuje své cesty na takzvaný ostrov svobody v sérii reportáží.
16: Ta knížka se vlastně zaměřuje na tu kubánskou mysl, co to s ní dělá, když žije 70 let ve stejném systému.
15: Jak se tančí kubánské tango v rytmu blues?
16: No podle síly a intenzity toho jejich příběhu.
2: Ex Libris dnes po 20. hodině na Plusu. Návraty časem aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Únosy Čechů a Čechoslováků v zahraničí mapuje říjnová série Tématu Plus. Popíše únosy, zatčení a věznění, které museli v historii řešit diplomaté i policejní vyjednávači. Vypráví příběh historicky největšího hromadného únosu Čechoslováků v Angole roku 1983. Zatčení Ivana Pilipa a Jana Bubeníka na Kubě v roce 2001. Popíše únos dvou českých turistek v roce 2013 v jihozápadní pákistánské provincii Balúčistán. A vrátí se k zatčení dvou českých entomologů v Indii roku 2008. Sérii Tématu Plus Slavné únosy poslouchejte v říjnu každou sobotu po 8. hodině večer a v neděli po 11. dopoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací. Český rozhlas Plus.
17: Poslanci stále projednávají návrh na zavedení speciální daně na rafinerie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdříve, nejlépe do konce roku. Podle Schillerové už letos vyšlo stát zastropování cen paliv i snížení spotřební daně na naftu na přibližně 4 miliardy korun a jen za říjen to má být další miliarda. Návrh by měl pomoct tyto peníze vrátit do rozpočtu. Ruská tajná služba FSB zadržela v sachalinské oblasti japonského novináře. Podezírá ho ze špionáže. Píše to ruská státní agentura TASS. Soud v Moskvě zpravodaje listu Hokkaido Shimbun vzal do vazby. FSB tvrdí, že v rozporu se zákony shromažďoval informace týkající se obrany schopnosti Ruska s cílem předat je japonské rozvědce. Japonsko se spolu s ostatními zeměmi skupiny G7 po invazi na Ukrajinu připojilo k sankcím proti Rusku. Tokio, taky bránící se Ukrajině, poskytuje podporu. V Táboře vytvoří koalici vítězné Naše Česko, ANO Společně pro Tábor a z kandidátky Šance pro Tábor Olga Bastlová ze SocDem. Uskupení bude mít 14 ze 27 zastupitelů. Starostou by se měl stát lídr Našeho Česka Ondřej Semerák. Podle něj by koaliční partneři mohli smlouvu podepsat v úvodu příštího týdne. Hnutí Tábor 2020, které město posledních 16 let vedlo, bude v opozici. V Itálii startuje vojenské cvičení jaderných sil Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zapojí se do něj 17 zemí. NATO ještě před začátkem manévru uvedlo, že cvičení nesouvisí s aktuálním děním ve světě a není namířené proti žádné zemi. Alianční země se chtějí připravit na různé scénáře, včetně poplachu nebo leteckých manévrů. Nebudou ale používat skutečné jaderné zbraně. Fotbalisté Slavie bojují o první body v této sezóně Ligy mistrů. V Baku hrají v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti domácímu Sabahu. Aktuálně je to na konci prvního poločasu 0-0. Po úvodní prohře 0-2 budou hrát české fotbalistky ve Skotsku odvetu semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Zápas začne za 15:45. Vítězky si pak na závěr play-off o šampionát zahrají s lepším z dvojice Švédsko-Litva. Švédky vyhrály první zápas jasně 5-0. Praze popojíždí kolony na východní části okruhu ve směru z D1 na Ústí nad Labem. První část fronty na Štěrboholské spojce, další pak od Černého mostu do Kbelské ulice a zdržíte se asi půl hodiny v osobním autě. Pozor dejte taky na městském okruhu ve směru z Barandovského mostu do tunelu. Na vjezdu do tunelu Mrázovka se srazila dvě auta, je tam menší kolona od Zlíchovského tunelu. Kolony v Praze stále taky na Žižkově, v okolí opravované křižovatky Ohrada anebo na Jarově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut. Zítra čekáme zataženo až oblačno a místy se přidá občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne už bude postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty ve středu 13 až 18 stupňů. Na horách se maxima zastaví kolem 8, pouze na Šumavě až 12 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Žena ve středním věku spíš vnímám jako už není pako. Ty jako malá seš posazená před ty pohádky, dostaneš do ruky Barbie a Kena. Já jsem ve 20 určitě nevěděla, že jsou jiný varianty. To je hrozně frustrující, když jako po 20 letech toho zkoumání stejně na tom gauči zase sedíš a pláčeš. Tam mě opravdu chytla úzkost, jestli má životní rozhodnutí jsou dobrá.
2: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
19: Dobrý den, tady je Ivana Veselková, vítám vás při poslechu dalšího rozhovoru ze série Klub 40. Dneska za mnou dorazila Michelle Losekot. Je to spisovatelka, specialistka na obsahový marketing a taky lektorka, která se zaměřuje zejména na kreativitu a na to, jak každý z nás může rozvinout svůj kreativní potenciál. Michelle.
18: Ahoj.
19: První otázka je pro všechny v klubu 40 stejná. Kolik ti je let a když tu číslovku někomu řekneš, tak co se ti u toho prožene hlavou anebo jaký máš pocit?
18: Mně bude 40, takže já jsem na prahu tvého úžasného klubu. Moc se tam těším a mám u toho jenom dobrý a pozitivní pocity.
19: Ty když si řekneš, mně bude za chvíli 40, tak u toho máš jenom dobré a pozitivní pocity?
18: Jo, je to tak, je to tak. Hele, a je to kvůli tomu, že mě ten život, kdybych ho přirovnala k roku, jo, jakože leden se narodíš a prosinec umřeš, tak vlastně ta 40 je konec června. To znamená, že máš před sebou velký prázdniny. Začíná léto, začíná teplo, já mám ráda i podzim, takže všechno to dobrý je jakoby před tebou.
19: Aha, takže ty máš pocit, že všechno to dobrý je ještě před tebou. A prosím tě, za jak dlouho ti teda bude těch 40?
18: Hele, za pár týdnů.
19: Skoro teda jsi na prahu klubu a ty jsi k tomu vytvořila takovouhle mnemotechnickou pomůcku, že 40 je zhruba jako kdyby byl konec června a začínaly prázdniny.
18: Bereme-li, že život je třeba 85 let, tak seš opravdu v třetím týdnu v červnu. Končí školní rok, končí ty povinnosti, ty věci, které jako musíš a opravdu mám pocit, že pomyslně začíná nějaká doba, kdy můžeš chvíli dělat, co chceš a kdy už nejsi svázaná tolika pravidlama, takže jako dobrý.
19: Ale stejně, jako když si představíš, že začíná nějaký věk, který se jako často označuje tím termínem střední věk, žena ve středním věku a tak dál. Pro mě osobně to třeba má nějaký zvlášť, nevím jestli negativní, ale má to pro mě nějaký zabarvení, žena ve středním věku a možná to je nějaká jenom jako moje osobní věc. Tak mě zajímá, jestli ty nad tím nějak uvažuješ jako taky v těchto temnějších odstínech, anebo jestli jenom teda to bereš opravdu tak, že teď budou velké prázdniny a pohoda.
18: No, jako je pravda, že žena ve středním věku spíš vnímám jako už není pako. Už má jako nažito na to, aby se mohla cítit nějak jako sebevědoměji. Takže tam opět jsem pozitivní, ale neboj, já to jako vyberu někde jinde, jo. Hele, já mám prostě, to vnímám, že minimálně v mém životě to byly nějaký dekády a ty dekády jsou nějak jako definovaný, že ta dospělost je nějaká škála, jo, a že třeba u mě a u hodně lidí kolem mě mezi 20 a 30 jako nejseš dospělej, seš jako elef, jako dospělej elef, dospělý v zácviku vlastně. Jo. Tak se jako přelomí ta 30, mám pocit, že se tam něco teda v té zkušebce jako naučíš a je z tebe takový junior, takže do 40 seš dospělý junior. A pak je ta 40 a tam mám teprve pocit, že začínáš být samostatný specialista dospělý, který už trošku ví, jak s tím celým tady zacházet. Jo, pak to jako pokračuje, od 50 seš možná jako senior, a pak seš team lead a
19: je to,
18: tak,
19: že
18: jo.
19: Ty to vnímáš vyloženě pozitivně ve smyslu, že to bude už jenom lepší, že se líp naučíš zacházet s dospělostí, takže třeba v 50, v 60, v 70 teoreticky budeš mít ten život aspoň uvnitř, teď třeba nemluvím o fyzickém zdraví, ještě lepší, protože budeš specialistka na život.
18: No, tak podle mě vždycky je dobrý hrát hru, kde ovládáš pravidla a víš, o co tam jako jde. To je první věc. A nevnímám to jenom pozitivně. Vnímám to, že samozřejmě s každou tou jako pozicí v té dospělosti přichází jiný nový problémy a jiný výzvy. Ale možná už se minimálně mě zvládají o trochu líp a lehčeji. Už se z nich jako nehroutíš. Už rozchod není konec světa. Už prostě to, že se ti nelíbí v práci nebo má šéf dvojsmyslný narážky, nepůjdeš plakat na záchod. Už víš, co máš dělat zhruba. Jo, jde to nějak s větší radostí a lehkostí.
19: A když jsi teda říkala, že přece jenom s každou tou novou dekádou mohou přicházet jiné výzvy, tak teda s přicházející dekádou velké prázdniny, neboli je mi 40, pro tebe přichází jaké nové výzvy?
18: No, mám pocit, že v mé zacvičovací a juniorské fázi jsem dělala samozřejmě hodně držkopádů, učila se hodně věcí a že teď po té 40 z nich nějak můžu čerpat z těch zkušeností.
19: A můžeš být nějak konkrétnější, třeba kdybys to měla ukázat na nějakých konkrétních oblastech života nebo na nějakých konkrétních situacích, tak co by to bylo?
18: Mně asi hodně dlouho v životě trvalo nacházet a definovat si nějaký konvence a stereotypy a jestli je chci a nebo nechci dodržovat a podle nich žít. A mám pocit, že jsem je těch 20 let tak jako chodila tím světem a obracela, a abych teda byla konkrétní, tak to jsou stereotypy, počínaje, měla by si najít práci, vystudovat vysokou školu a mít jistotu a stabilitu, měla by si žít s partnerem v heterosexuálním, monogamním, uzavřeným vztahu, dlouhodobým samozřejmě, s pečetěným nějakým sňatkem, měla bys mít děti. Jo, těch stereotypů a nějakých sociálních konstruktů, podle kterých jsme vycvičení žít od pohádek počínaje přes ty všechny instituce jako spoustu. A mě hodně dlouho trvalo skrz ně proplouvat a být schopná je vzít do té ruky, tak si pomyslně na ně podívat ze všech těch stran a hodit je z okna a říct, tak tohle není pro mě, v tomhle já se vlastně dobře necítím. A teď mám teprve poslední třeba 4 roky pocit, že jsem schopná si ustát to, že řeknu, tohle pro mě není, děkuju, vy všichni, co s tím souzníte, já jsem za vás hrozně šťastná, ale pro mě tohle není.
19: A teď třeba konkrétně u čeho máš pocit, že to dokážeš takhle říct? Nebo to je všechno to, co jsi vyjmenovala, jakože klasické zaměstnání od do jistoty, manželství, děti, já nevím, jako u čeho máš pocit, že jsi tu svoji cestu našla a neříkáš to s nějakou výčitkou nebo s nějakým stresem, že něco děláš špatně?
18: No, mám právě pocit, že ta míra sebecitu, která se u mě a vidím, že u hodně lidí v mém okolí nějak jako narůstá během těch let, že právě umožňuje mít nějakou krásnou bariéru proti těm reakcím, často negativním z toho okolí. Takže u mě jsou to asi všechny ty vyjmenované věci. Nejsem a nebyla jsem hodně dlouho zaměstnaná, děti nemám a necítím, že bych je měla a budu mít. V partnerství taky nežiju úplně ortodoxním a klasickým. Je to vlastně všechno tak trochu někde jinak a zároveň pro mě, tomu já říkám, že to je jako normálně dobře, že já se v tom cítím tak, jak se mám cítit.
19: A je to tak, že to ale takhle jako nebylo vždycky. Dejme tomu, že si teda nenaplňovala nějaký ty škatulky typu mám svatbu v bílých šatech s manželem, který má, já nevím, frak nebo co mají manželé a teď spolu budeme až do smrti. Tak když ty si tohle nenaplňovala, tak mě konkrétně zajímá, jako jakých reakcí od tvýho okolí a třeba od koho se ti jako dostávalo, jako co a kdo ti říkal. A jestli jako ty jsi u toho měla nějaký pocit, že třeba bys to přeci jenom měla přehodnotit, nebo jestli jako...
18: Vnímám, že na tohle jsou skvělý ty zacvičovací a ty juniorský léta. Jo. Já jsem byla vdaná, měla jsem tu krásnou princeznovskou, velký bílý šaty, hodně lidí na zámku svatbu, bylo to báječný.
19: A to ti bylo kolik, jenom pro představu, kdo neví?
18: A to mi bylo třeba 22, myslím. Něco tak, jako velmi mladá jsem se vdávala.
19: Takže jsi měla tu velkou princeznovskou svatbu ano, ve 22.
18: Je to tak jako, že vlastně asi žiju lehce pospátku, takže já jsem jakoby začala a tady tím běžným, nejrozšířenějším životem, tímhle scénářem, že jsem fakt měla tu svatbu a fakt doma zdobila ty záclony a představovala si, co o víkendu upeču za bábovku, byla jsem zaměstnaná. No a je to nutný si to vyzkoušet a já jsem prostě zjistila, že to je zajímavý koncept, děkuju, cením si této zkušenosti a pro mě to není. Já v tom úplně spokojená a šťastná nejsem. Takže jsem šla prozkoumávat jiný koncepty pak během těch prostě juniorských let.
19: Aha, tak ještě když se teda zastavím u těch juniorských let, tak je ti 22, chystáš nebo máš za sebou tu jako velkou svatbu, tak to bylo i tak, že ty jsi tenkrát neměla pocit, že existují jiné varianty, nebo protože třeba já jsem ve 20 neměla moc pocit, že jsou jiné varianty,
18: ne,
19: než
18: vůbec
19: ty, které mi třeba předestřeli rodiče a to znamená, že se máš hodně učit a dobře se učit a že to je nějaká záruka stabilního, pěkného zaměstnání a tak dál. A pak právě, že si najdeš nějakého přítele a s tím budeš až, nevím, ideálně do smrti. Tak já jsem si myslela, že opravdu takto to má fungovat.
18: No, tak to já jsem měla úplně stejně. Myslím si, že většina lidí kolem nás taky. Ty jako malá seš posazená před ty pohádky, dostaneš do ruky Barbie a Kena a pak máš jako jiný seriály, ale všude je to založený na tom, že ty jako žena buď čekáš, až tě najdou, anebo si toho prince sama najdeš a to je jako vrchol toho feministického chování, že ty najdeš jeho, jako jo. Ale jiný scénáře tam nejsou a je tam ta svatba a je tam tohle všechno. Takže já jsem ve 20 určitě nevěděla, že jsou jiný varianty. Že třeba nemusíš nutně randit jenom s jedním chlapem, že nemusíš randit jenom s chlapama, že celá ta sexualita je škála. To vůbec, to mi třeba došlo 10 let zpátky a 5 let zpátky jsem si to třeba teprve dovolila nějak jako objevovat.
19: No a teď teda ty jsi v tom manželství, pečeš ty bábovky, máš to zaměstnání, za které třeba spousta lidí by byla i určitě ráda, nebo bylo to třeba vnímáno jako nějaký úspěch, tak mě zajímá, jako co ti tam začalo vadit, nebo kde to začalo a na co jako narážet, že jsi říkala, tak za tohle jsem vděčná, ale pro mě to není.
18: Myslím, že to nebylo tím manželstvím. Myslím, že to čistě bylo tím, že já jsem byla příliš juniorní na tuto disciplínu a že tím rozvojem a tím objevováním světa jsem já přišla na to, že tady moc rozkvétat nebudu. Nebyla jsem nešťastná. Bylo těžké to vysvětlit generaci jako mojí babičce, protože klasické otázky přijdou přesně. A takže bije tě, je alkoholik, podvádí tě, hraje automaty a se říká nic, babi, on je úplně skvělý. Jsme doteď přátelé, máme se moc rádi, ale prostě tenhle druh svazků nám nevyhovoval.
19: A to ti trvalo třeba kolik let to zjistit, nebo jak dlouhá byla tahle zkušenost?
18: Jako délka toho vztahu byla, nevím, kolem 6-7 let a někde v půlce. Ve třetině jsme se asi vzali, takže pár let mi to trvalo, ale furt si myslím, že jsem na to přišla vlastně docela rychle.
19: Takže ty jsi asi jako šla opravdu trochu obráceně, že teda v době, kdy se třeba lidi začínali brát, tak ty ses už rozváděla.
18: Když se začínali brát, tak já jsem se rozváděla, no. A teď, když jsem zpátky já v super jako spokojeném vztahu, tak se zase oni rozvádějí, takže mi to přijde vlastně skvělý, že si můžeme dělat vzájemně support group vlastně, jo.
19: No a takže došla si teda někde kolem, to bylo třeba plus minus třicítky jako ten rozvod, nebo ještě to bylo před třicítkou?
18: Jo, to bylo před třicítkou, to bylo někdy třeba v 25.
19: Takže to jsi měla nějakou takovou jako juniorní zkušenost, že tady to tady existuje, ale pro mě to jako úplně není. Tak mě pak zajímá, co jsi dál podnikala, nebo jakou jsi šla cestou, protože tahle cesta, jakože si najdu nějakou práci, třeba pořídím si s někým nějakou nemovitost, vezmeme se a budeme mít děti, tak je taková poměrně jasně nalajnovaná, jako vidíš tam, kudy ta cesta povede, je tam nějaký cíl. A teď ty, když si tuhle cestu odložila, tak co jsi jako viděla před sebou za cestu, nebo co jsi dělala?
18: No, tak mě v momentě, kdy mi ten dětský holčičí velký sen, že prostě s tím jedním partnerem budeš mít ty 4 děti, domeček za Prahou a nějakou úspěšnou kariéru, ideálně jako Kerry ze Sexu ve městě třeba.
19: A to si jako reálně takhle třeba to byl tvůj sen?
18: No,
19: jako
18: přijde že mi, že se kolem toho všechno to, všechny ty sny, které jsem jako dostala do hlavy, mám pocit, že hodně z nich tam někdo vlastně vložil, když jsem byla malá a řekl, tak to vypadá ten dobrý, spokojený, úspěšný život. Takže jsem se jíma nějak začala prostě prodírat právě díky tomu, že jako ta první položka toho velkého snu nevyšla, takže jsem začala, že jo, já jsem vlastně pořád naživu a vlastně jsem zaspokojená, vlastně jsem asi spokojenější než předtím, tak co teda všechno z toho ještě jako není pravda, takže musím být zaměstnaná, musím mít tu vysokou školu a musím, jo. No a tak jsem to začala prostě filtrovat, co nemusím, a ta filtrace mi trvala hrozně dlouho.
19: A jak ta filtrace, třeba pokud bychom mohli někoho inspirovat, kdo třeba je v nějaký situaci, která se mu úplně nelíbí, chtěl by taky začít něco filtrovat, tak co ty si začala a jak filtrovat?
18: No tak jsem začala pak asi u té práce, že jsem jako byla zaměstnaná, takový ten samozřejmě klasický švart systém, ale bylo to, chodíš prostě 9-to-5 do práce a něco tam odvádíš od 9-5.
19: A to jsi pracovala v nějakým jako komunikačním biznisu, nebo jako co to bylo?
18: Jo, vždycky jsem se někde motala kolem komunikace, knížek a marketingu od té mý první pracovní zkušenosti. No a tak zajímavý koncept, no, ale taky mi to nepřišlo, že to je pro mě, takže jsem začala zkoušet být částečně na volný noze a přibírat si nějaký klienty a pak teda spíš mít ty klienty a méně toho jednoho stálého zaměstnání. No a pak už mít jenom klienty a pak vlastně nemít klienty a začít dělat svoje projekty a teď nemám klienty a mám jenom svoje věci, na kterých pracuju, takže vždycky to tak jako po krůčkách, mám jako z toho animáku pocit, víš, že takhle vyndáš ten pařátek do toho druhého boxíku, jestli tam jako je dobrý, jestli tam není nebezpečný. A když mě tam ten pořádek nic nesežere, tak já se tam začnu přesouvat.
19: Takhle jak to popisuješ, tak to zní, že to všechno šlo tak jako hladce, pěkně, že si pořád byla jako spokojená, nebo že to pořád mělo takovou zrůstající tendenci, jakože tak práci jsem si jako snižovala pro toho jednoho zaměstnavatele, začala jsem jako mít víc klientů a teď už nemám ani ty klienty, teď si dělám jako svoje projekty. To zní jako nějaká takzvaně reklama z nějaký příručky jako na úspěch, ale jako nevím, jestli v realitě to skutečně ty věci jdou takhle snadno a pořád je člověk tak rozpohoděný, když použiju tohle slovo hrozný.
18: Tak rozpohoděný to rozhodně nebylo a myslím, že všechny ty věci, ať výsledek je dobrý, tak byly po cestě bolavý a útrpný. Počínaje stahama, jako rozvést se, já to říkám, jo, tak pak jsme šli od sebe, bylo to v pohodě, ale než to bylo v pohodě, tak to trvalo pár měsíců, možná let se z toho oklepat a bylo to fakt špatný. Myslím, že to bylo jedno z mých nejhorších životních období. A měnit ty práce taky nebylo jednoduchý, protože občas nemáš na to zaplatit nájem a občas, když testuješ nový boxík, tak ti chybí na jídlo. A jo, jako nebylo to veselý a vždycky dobrý, ale nějak mě drželo nad vodou to, že to, ten můj jako vnitřní pocit, kam mám jít, přestože tam se mnou ten dav nejde, je nějak silnější.
19: A měla jsi jako někdy skutečně nějaký jako hodně velký propad nebo pochybnost, nebo co bys tak jako řekla, že bylo za tu dobu třeba nejtěžší nebo nejhorší, kde jsi jako nějak třeba zapochybovala o tom, jestli náhodou to, co jsi měla ve 22, nebylo lepší, nebo...
18: Myslím, že jsem pochybovala často a asi nejvíc si pamatuju, jak sedím na gauči v březnu 2020 a pláču. A pláču proto, že nejenom, že pár měsíců nebo týdnů předtím přišel domů můj tehdejší snoubenec a řekl, že se teda v tomto životě nevidí a za hodinu se zbalil a odstěhoval. A za 2 měsíce na to mi zemřel pes, kterýho jsem měla 15 let a který byl můj jako životní parťák. A do toho začala korona a já jsem přišla o všechny práce a projekty, které jsem dělala, protože oni všechny souvisely s prací s lidma v offlineovém prostředí. A takže jsem tam jako seděla, byla jsem teď bez práce, bez vztahu, bez toho psa a seděla jsem v tom hezkým bytě nadizajnovaným pro tenhle život úplně sama a to bylo špatný, no. To bylo prostě, tam mě opravdu chytla úzkost, jestli má životní rozhodnutí jsou dobrá.
19: A jak to třeba dlouho trvalo, tahle úzkost, nebo co ti pomohlo z toho nějak jako vykročit?
18: Myslím, že mi vždycky v těchto krizových situacích pomáhá smečka moje, můj přátelé, takže máme krizový signály a navzájem se vždycky semknem a nějak si obejmem, opečujem, a takže určitě přátelé.
19: Takže přátelé, to tady myslím zmiňoval zrovna v jednom dílu klubu 40 kazatel Petr Wagner, že čím je starší, tak mu, byť na to kladl vždycky důraz, tak mu ale jako ty vztahy a přátelství, kamarádství připadají čím dál tím důležitější, takže to bys asi potvrdila.
18: Jo, mám pocit, že partneři, partnerky prostě odcházejí a ztrácejí se v těch životech, ale ta přátelství je podle mě jako jedna z nejcennějších věcí, co máme, když je dobře udržujeme, což je prostě v té 40 už pak taky těžký.
19: A tenhle krizový moment, ty jsi říkala, že to byl rok 2020, tak to je 6 let zpátky, tak to ti bylo tak nějak 33, 34. Kristova léta, což podle mě takovýhle velký životní zlomy, který potom zase tě nasměrují někam jinam, si jako někdy lidi spojují právě s tím středním věkem a s tou čtyřicítkou, takže tobě se to stalo někdy kolem těch kristových let, kolem teda 33.
18: Jo, to mě vlastně definuje výrazně do dneška, protože já jsem tenkrát změnila svůj kariérní vývoj, začala jsem výrazně přehodnocovat svoje vztahy a vztahovo schopnost, jakým já je umím udržovat. No a vlastně všechno, no, takže pro mě ten 2020, ta korona, začátek té pandemie byl symbolický i v tomhle, jako čištění a změnách.
19: A kdybys měla teda popsat, co tenhle ten docela velký, jako nechci to nazývat pád, ale co tahle ta velká odbočka v tvém životě jako znamenala, co si potom teda jako přehodnotila, tak dá se to nějak konkretizovat nebo ukázat na nějakých konkrétních příkladech?
18: Myslím, že jo. V práci mě naučila, že musím prostě rozkládat rizika. Že pokud, myslím, že hodně posluchačů jsou taky třeba na volný noze nebo má nějaký vlastní biznesy, tak sázet všechno na jednu kartu není jako dobrý. Takže já jsem tehdy byla jenom školitelka, lektorovala jsem a v ten moment, když začne něco podobného jako pandemie, tak ty opravdu přicházíš o celý příjem. Takže to nějak diverzifikovat a začít dělat rozmanitější věci. To byla věc pracovní a vztahová. Na mě padla hrozná únava na několik jako na to následné období. Jsem se fakt cítila unavená. Já jsem vlastně jako randila jsem 20 let s chlapama a to je hrozně frustrující, když jako po 20 letech toho zkoumání stejně na tom gauči zase sedíš a pláčeš. Tak seš jako, kde jsem, co udělala špatně, co jsem neviděla, co jsem podcenila. A já jsem to zpytování a tu tíhu a ten smutek z těch vztahů uzavřela tím, že jsem si řekla, vlastně není úplně blbý nápad být sama, ne teď na nějakou dobu, což jsem si řekla po každém vztahu, ale já budu sama, já se vlastně mám sama fantasticky. No a pak jsem nějakou dobu žila opravdu s tím přesvědčením, že pro mě to není, já budu víc spokojená jako jenom sama s přátelstvem a se vším tím, co k tomu patří.
19: No a když se dostanu k tomu věku, k té čtyřicítce, jakože přeci jenom jsme tady v klubu 40, tak kromě toho, že teda ty tak nějak 3-4 roky před čtyřicítkou si navázala nový vztah, který sebou nese samozřejmě spoustu těch změn, tak jaký další změny s tou přicházející čtyřicítkou, které jsou právě třeba způsobené tím narůstajícím věkem, jako na sobě pociťuješ?
18: No ty tělesné změny určitě vnímám, že je daleko víc práce zůstat ve stavu, v kterým je ti příjemný se na sebe koukat do zrcadla, takže vnímám, že to vyžaduje opravdu nějaký větší nasazení, plánování, péči a vědomou práci s tím, což prostě ve fázi junior a ve fázi elef nebylo vůbec nutné. To jsem si připadala, že jsem nesmrtelná. Tak teď si teda nepřijdu nesmrtelná, teď mě jako ohrozí novej polštář na ubytování, mi rozhodí záda na 2 dny, takže teď to je jako vědomá práce.
19: Jo, takže tam jako pociťuješ nějakou tu větší třeba únavu i a zároveň jako to, že to tělo o sobě dává víc vědět, zatímco předtím si ho jako vůbec nemusela řešit nebo nevnímala?
18: No, zároveň teda bych jako byla fér, já jsem se o to svoje tělo v těchto 2 dekádách jako moc nestarala, takže je to teď zasloužený, že se o něj musím starat víc. Vnímám to dokonce tak, že teď do té pomyslné kasičky, z který já jsem teda vybrala do mínusu, musím vracet. Takže já teď vracím hodně, věnuju tomu hodně práce od cvičení, fyzioterapii až po nějaký jako jiný i mentální věci a opravdu vnímám, že splácím ty 2 dekády, abych teď se mohla mít dobře.
19: A kromě teda toho, že tělo o sobě dává vědět, ale zároveň, že ty se o něj začínáš víc starat, protože máš třeba i pocit, možná oprávněný, že mu to dlužíš, když si předtím ho jenom v uvozovkách používala a tolik mu jako neoplácela, tak je tam ještě něco jako dalšího?
18: Vnímám, že je teď, jak už jsme naťukli, daleko těžší udržovat přátelské vztahy, protože hodně mých nejbližších je v naprosto rozdílných životních fázích. Někdo má malé děti a lítá kolem nich a je fakt těžký se setkat a být spolu. Někdo má ty děti starší, takže dochází k té druhé fázi, že začneš být šťastná, že zase můžeš žít a seš furt někde a taky je těžký být. Mám singles kamarády, který randěj a sdílení těch zkušeností mezi těma dle všema skupinama je někdy náročný a najetí si času na to být spolu mi přijde, že ještě náročnější, že už to ty děti, ty práce, ty povinnosti lehčeji převálcujou. Tak to rozhodně vnímám, že je teď nějaká taky moje vědomá práce, jako nerušit setkání s přáteli kvůli jako čemukoliv. A pak to vnímám v rámci nějakého osobního růstu a sebevědomí, že se mi lehčeji posílají lidi do hájů a mám víc důvodů, za který je tam s větší lehkostí pošlu a necítím se za to provinile.
19: Ale když závěrem bys měla všem, kdo poslouchají, ať už jim třeba bylo 40, bude, nebo jim je kolik chce, ale třeba řeší nějakou těžší situaci ve svém životě, tak kdyby si měla jako něco poradit závěrem nebo říct něco závěrem, co nějak souvisí třeba i s tím přibývajícím věkem nebo s těma tvýma zkušenostma, tak co by to bylo?
18: Mně v krizích v životě vždycky pomohlo se nějak vracet k tomu, že v krizi, v té pomyslné louži, kaluži, jak jsem zmínila, jsem proto, protože jsem si někdy vybrala žít ten pestřejší, rizikovější, zábavnější, zajímavější život. A že to je prostě ta cena za to. Takže mi zmírňuje ten smutek a to utrpení to, že tyjo, ale to je prostě cena za to, že chceš tenhle život mít zajímavější a on zase bude, protože vždycky je to nahoru a dolů. A teď se jenom v té louži teda budem chvíli máchat a pak to bude lepší.
19: Takže to máš prostě ryze optimistický pohled na věc, nejenom teda na 40, ale jakože obecně na život.
18: No v něčem jako jo, ale znovu připomínám, ten veselý pohled je protkaný mnoha jako bolístkama, nárazama, pádama, ale to, že se z nich vždycky nakonec vyhrabem, je dobrý si připomínat.
19: Tak jo, díky moc, že jsi přišla do klubu 40.
18: Já ti moc děkuji za pozvání do mého oblíbeného podcastu.
19: A jestli tady bude třeba zase klub 50, 60, 70, tak a ty budeš zase ještě optimističtější, tak se tady třeba zase potkáme.
18: Tak se budu moc těšit.
19: Hostem v klubu 40 tentokrát byla Michelle Losekot. Mějte se hezky.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus.
20: Bylo 20 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
21: V Praze pokračují povolební jednání. Příští týden by mohla být jasná podoba koalice. EU uvolnila Maďarsku část zablokovaných fondů. Střelkyně Blažíčková byla na světovém poháru v Káhiře druhá v třípolohové malorážce. A počasí zítra zpočátku místy zaprší, postupně čekejte až polojasno a teploty do 18 stupňů. Už příští týden by mohlo být jasné, jak bude po volbách vypadat koalice v Praze. Po dnešních jednáních to řekl předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Starostové se sešli se zástupci Prahy sobě a s Piráty.
22: Řekli jsme si vlastně takový základní rámec případné spolupráce. Probírali jsme i gesce, ne personálně, ale máme vlastně dostatek materiálu pro to, aby jsme nad tím mohli pracovat.
23: Říká předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Předseda uskupení Praha sobě Adam Scheinherr si přeje, aby případná koalice měla jasné programové schody.
24: Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová schoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
23: Vyjednávací tým STAN bude se zástupci ostatních uskupení dál jednat. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
21: Maďarsku se po více než 4 letech uvolní část evropských peněz, kterému Brusel zablokoval kvůli obavám z korupce. Jde o víc než 4 miliardy eur, tedy zhruba 103 miliard korun. Evropská unie ukončila řízení proti Budapešti poté, co nová vláda premiéra Petra Maďara splnila požadované podmínky. Oznámilo to maďarské zastoupení při EU.
0: Brusel financování omezil ještě za vlády Viktora Orbána kvůli nedostatkům při zadávání veřejných zakázek, střetům zájmů i riziku zneužívání dotací. Nový kabinet Pétera Maďára proto musel přijmout řadu protikorupčních opatření. Ukončení sporu přinese změnu také maďarským studentům a vědcům. Univerzity se budou smět znovu plně zapojit do programu pro studijní pobyty v zahraničí Erasmus+, nebo čerpat evropské granty na výzkum. Další miliardy eur ale Brusel Maďarsku dál zadržuje kvůli výhradám k nezávislosti justice i ochraně základních práv. Bára Vránová, Radiožurnál.
21: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa dál sdílejí zpravodajské informace s Ukrajinou. Novinářům řekl, že chce, aby válka skončila. Washington tak podle Trumpa spolupracuje s Kyjevem i Moskvou. Pochybnosti o americkém přístupu k Ukrajině vzrostly poté, co Trump v pátek oznámil dohodu se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký trh. Podle médií Spojené státy na konci minulého týdne pohrozily Ukrajině, že jí přestanou zpravodajské informace poskytovat, pokud bude dál útočit na ruské rafinérie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že Kyjev s tím přestal. Rusko ale podle něj v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu pokračuje. Krajský soud v Hradci Králové zrušil verdikt v restituční kauze rodu Walderode a věc vrátil okresnímu soudu v Semilech. Kraj potvrdil, že nárok dědičky Johany Kamerlanderové na miliardový majetek je odůvodný. Semilský soud ale musí nejdříve přesně identifikovat víc než

0: poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport pak mluvila o tom, že si výsledku moc váží i proto, že se v Egyptě potýkala se zdravotními problémy.
1: Při tom finále jsem se jako opravdu necítila dobře, bylo mi zle a byla jsem šťastná, že už to skončilo, ale asi to neovlivnilo. Ale možná paradoxně mi to pomohlo v tom, že někdy třeba ta hlava nebyla tak soustředěná na to střílení, ale na to, že mi není úplně dobře.
0: Nehody na D11 a taky u Humpolce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Zúžení na 39. kilometru vyšetřují nehodu. Pravý pruh je neprůjezdný, místo je ale označené a netvoří se kolona. Pozor taky u Jaroměře za sjezdem z dálnice D11 směrem od Hradce Králové za exitem 113 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři u nehody. Projíždí se kyvadlově jedním pruhem. V Praze čekejte kolonu v Novopatské ulici směrem od Mladoboleslavské dálnice do Kbelské. Problémy jsou kvůli uzavřenému sjezdu na Letňany. A na silnici 34 z Humpolce na Pelhřimov pozor na nehodu za sjezdem z dálnice D1. Ve Vestrkově bourala dvě osobní auta. Volný zůstal jeden pruh, jede se střídavě. Přejeme vám šťastnou cestu. Zítra čekáme zataženo až oblačnou a místy se přidá občasný déšť nebo přehánky, odpoledne už bude postupně místy i polojasno. Nejvyšší teploty ve středu 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Jak žili Kubánci po přelomu tisíciletí a jakými způsoby se snažili ulehčit si svou existenci v zemi, kterou od konce 50. let minulého století drží v klepetech komunistická strana vedená Fidelem Castrem a jeho následovníky? Jak na ostrově fungovala tajná policie, symbolizovaná takzvanými výbory na obranu revoluce? Jak se kubánský disident dostane k dopisu od Václava Havla? A co zbylo z castrismu dnes? Asi nejkomplexnější obraz Kuby v současné české literatuře přináší kniha novináře Eduarda Freislera nazvaná Kubánské tango v rytmu blues. Rozhodně je unikátním cestopisem a zároveň drsnou reportáží o břemeni života na Kubě v posledních 25 letech. Kniha vyšla v roce 2025 v nakladatelství deníku N a autor za ní získal ocenění Cestopis roku, udělované v rámci 8. ročníku cen Hanzelky a Zikmunda. Knihu vám představí a k poslechu vás zve Jan Sedmidubský.
2: Ex libis.
3: Eduarda Freislera jsme samozřejmě pozvali k mikrofonu a začali jsme tím, jak a kdy se autor poprvé s kubánským prostředím setkal, protože v jeho případě jde evidentně o mnohaletý vztah.
4: Já jsem s Kubou začal v roce 2000, když jsem tam přijel na jeden takový výlet. A pak mě to tam zavedlo profesně jako novináře, později taky jako manžela od rodiny, takže i soukromně jsem tam jezdil. A určitě to je jako moje srdeční záležitost, ale já jsem pak za ty léta samozřejmě se podíval i do spousty dalších zemí, protože mi přijde škoda ten svět nepoznat, když člověk na to má čas a třeba i nějaký peníze, tak je, myslím, dobrý se podívat do všech možných krajů.
5: Podle čeho jste si vybíral lidi, jejichž osudy budete chtít do knihy zpracovat?
4: Podle síly a intenzity toho jejich příběhu. A navíc mě tam samozřejmě, když jsem pak zjistil, že už jsem s nima v kontaktu 5, 6, pak 10, 15 let, tak jsem se těchto těch lidí držel, abych vlastně mohl udělat takový trošku časozběrný dokument o nich a zjistit, kam oni se vlastně v tom systému posunuli, a jelikož ta knížka se vlastně zaměřuje na tu kubánskou mysl a co to s ní dělá, když žije 70 let ve stejném systému, tak jsem to potom mohl vlastně tak nějak soukromně empiricky pozorovat na některých těch osudech, kam se posunuli nebo neposunuli, tak spíš se teda neposunuli. No.
5: Za těch 25 let, kdy máte možnost pozorovat, jak se to tam vyvíjí, ten vývoj, řekněme, k horšímu, jako výrazně akceleroval.
4: Všem. Určitě tenhle rok, protože Donald Trump prostě uvalil na ostrov ropnou blokádu a ti lidé prostě se nemůžou nikam dostat, protože není samozřejmě palivo. Omezil se provoz úřadů, škol, nemocnic také bohužel. Takže je, myslím, důležitý říct, že na Kubě už pár měsíců umírají lidé, protože zvlášť lokální nemocnice, které nemají nějaký generátor, když jim vypnou elektřinu, tak si asi umíte představit, lidi někde na jibkách to nepřežijí.
3: V celkem 14 kapitolách Eduard Freisler vykreslil svá setkání na Kubě, která v jeho životě zanechala trvalé stopy. Třeba se 14-letou dívkou jménem Lucia, která žila v takové bídě, že jí matka doslova prodávala na trhu jako prostitutku. S lékařem Ricardem, kterého poslali pracovat do spřátelené Venezuely, a teprve tam se mu začaly otvírat oči ohledně podstaty kubánského režimu. A nebo s hudebníkem Niněm, jakýmsi prominentem režimu, který, ačkoliv si o castrismu nedělá žádné iluze, patří k nemnoha Kubáncům, kteří požívají privilegie jezdit do ciziny a přivést tak na Kubu nějakou tu cenou valutu.
6: Niño kráčí s neochvějnou jistotou člověka určitého postavení. Patří totiž k lidským vývozním artiklům kubánského režimu. Vedle doutníků a rumu totiž Fidel kasíroval i za vývoz svých profesionálů. Do světa za tučnou finanční odměnu či dodávky ropy vysílal zubaře, vojenské velitele, agenty tajných služeb, elektrikáře, vodohospodáře, inženýry, architekty, animátory či stavaře. Ti všichni tvořili mise, jež měli na pomoci k přežití revoluce. Většinou byli neviditelní. Nakonec ale šlo i o pozitivní pověst země. A tady přišel na řadu jiný export. Výjimeční sportovci, lékaři samaritáni a zcela jedineční muzikanti. Zdraví a zábava. Lákavé duo exotické Kuby. Skupina Buena Vista Social Club a její následovníci cestovali ale hlavně na západ, kde dokonce dosáhli světového věhlasu. Na západě nás mají rádi. Hudbu Compaye Segunda, Rubéna Gonzálese nebo Ibrahima Ferrera dobře znají a naše generace k tomu přináší i trochu exotiky a rytmu, říká Niño. Snad poprvé, ale také naposledy vážně dodá, že si uvědomuje svoji roli v rámci státní mašinerie. Upsal jsem se ďáblu, vím to. Hudbou bych se ale jinak neuživil a já prostě potřebuju hrát. Hudba je pro mě jako vzduch, který dýchám.
5: Co Kubánci a Československo, Češi, jak vlastně se na nás dívají?
4: Tak tohle mi otevřelo hodně dveří k těm Kubáncům. Protože oni vás samozřejmě berou za gringa, jste Běloch, tak všichni podle nich jsou hned Američani. Ale pak zjistí, že jsem žil v tom Československu a teď žiju vlastně v Evropské unii svým způsobem nebo v kapitalistické společnosti. Takže jsem pro ně vlastně hrozně zajímavý, protože chtějí po mně hned porovnání, jaký to bylo před a po. A do dneška narazí to na Kubánce, kteří dokáží s váma mluvit česky. Což je samozřejmě vtipný klidně v nějaké zapadlé oblasti. Akorát, že ten jejich slovník je, jako kdybyste poslouchal komunistické zprávy z 80. let, protože si to přivezli, že jo? Takže mluví třeba o ČKD, která už samozřejmě neexistuje, o socialistickém supermarketu Prior, který už také neexistuje. Tak jsem se úplně musel rozpomínat na to dětství a chtěl jsem jim jenom jako říct, že to už mluví o době, která byla před 30-40 let.
5: Čili to nebylo naopak tak, že jste byl podezřelý, protože jste z toho Československa, které už je nám vzdálené. Jak jste vlastně jako novinář vlastně z České republiky měl nebo neměl pocit jako ohrožení na tom ostrově?
4: Tak ohrožený jsem byl několikrát, to určitě. Já jsem tam zažil takzvanou kampaň veřejného zapuzení, kdy jsem tam s jednou disidentkou, nebo ani to ani nebyla disidentka, manželka disidenta zavřeného, taky nějaký 20 let. Tak tam ten kubánský režim a dodneška to teda provozuje, srotí svoje příznivce před domem takového nepřítele režimu, řekněme. No a ti lidé na vás prostě pořvávají a hází na váš dům schnělé potraviny a výkaly a je to opravdu nechutný. Tak tam jsem opravdu měl strach těch 10 minut zavřený s ní v tom domě. Jenom si pak uvědomí člověk, že ona v tom žila léta. Ale co se týká jako jinak těch obyčejných lidí, tak tam jsem se vždycky cítil vítaný skoro jak v další a další rodině.
5: Jedna z těch kapitol vaší knihy je nadepsána Oslava práskačů a s tím se pojí ta zkratka CDR. Co to znamená?
4: Comité de Defensa de la Revolución, což je vlastně výbor na obranu revoluce. Myslím, že my jsme je tady taky měli pouliční výbory, kde nám vždycky ten nějaký chlápek nebo ta žena v baráku řekli, že třeba máme vyvěsit sovětskou, československou léku do oken, že už se to blíží. A tihleti lidé měli tu práci, že se starali o určitou jím předělenou ulici nebo blok, zónu, městskou, vesnickou, nebo třeba i o jeden jediný barák, který stál vedle toho dotyčného člověka. Oni samozřejmě dělali spoustu jako i prospěšných věcí. Zajišťovali třeba úklid ulice, sestavovali nějaké plány, únikové plány před hurikány, očkovací kampaně, ale taky psali ty politické posudky na každého toho člena té ulice. A když ten posudek samozřejmě nebyl pozitivní, tak tomu člověkovi to mohlo opravdu zničit i profesní nebo profesní kariéru i život. A klasika, jeho děti nemohli vystudovat a podobně.
5: Byli schopni dostat člověka do vězení bez problému, je to tak?
4: I na popraviště.
3: O tom, jak mohli ještě před 20 lety takzvané CDR, neboli Výbory na obranu revoluce, pořádně zavařit i turistovi z ciziny, vypráví další historka z knihy Kubánské tango v rytmu blues. Eduard Freisler se v roce 2006 pokusil dovést jedné disidentské rodině léky a peníze do městečka Guantánamo. Pro kontext dodejme, že na této cestě autora doprovázel jeho švagr, Kubánec jménem Vladimír, zvaný Valdy.
6: Konečně narazím na dům hledané rodiny. Ohlédnu se směrem k Vladimirovi, abych naznačil, že jsem adresu našel. Nevidím ho. Zaklepu tedy na dveře a čekám. Znovu se bez děky zadívám do tmy. Tentokrát Valdyho spatřím. Spoza jednoho ze stromů živě gestikuluje, ve tváři má vystrašený výraz. Svůj omyl si uvědomím téměř okamžitě. Na dveřích je totiž přibitá cedulka prezident CDR. Ve tmě jsem se prostě spletl a omylem zaklepal na dům šéfa pouličního výboru. Už se nedá nic dělat. Na dveře jsem zabušil silně a teď už nelze utéct. Otevře malá, starší žena. Zalapám po dechu, než ze mě vypadne. Dobrý večer, bydlí tady Rodrigo? Kdo? Zeptá se žena a zkoumavě si mě prohlíží. Rodrigo, zopakuju a vysvětlím, že je to kamarád, kterého jsem se během svého cestování touto částí ostrova rozhodl navštívit. Žena na mě dál pozorně hledí a tak ke své lži přidám ještě pár detailů, abych působil nenuceně. Takový vysoký chlápek s černými vlasy, svalnatý, popisuju svého imaginárního kamaráda. Žena roztaje úsměvem, překročí práh, otočí se a zavře za sebou dveře. Tak ten bydlí pár bloků odsud, zavedu tě tam, pronese. Spadne mi čelist. Vladimírův výraz se ze zděšení mění v údiv. Tuším, že teď zřejmě horečně uvažuje, jak mě z prekérní situace dostat. Zmateně mrká a oběma rukama si mne hlavu. Po cestě se k nám přidávají lidé. Usuzuju, že je musel zaujmout běloch, vykračující si středem jejich městečka s šéfkou CDR. Ta se mě začne vyptávat, odkud Rodriga znám. Kdysi jsme se tady potkali, říkám opatrně, abych se do svých lží příliš nezamotal. Navíc vůbec nemůžu vědět, kolik toho žena o nebohém Rodrigovi, k jehož dveřím jsem teď vedl snad půlku města, měla v záznamech. Lidé kolem mě špitají a odhadují, co jsem zač. Spekulují i o jejich sousedovi, kterého možná měli za úplně jiného člověka. Rodrigo zná Gringa, to bych do něj neřekl, zaslechnu. Jiná žena se vyptává, co se to vlastně vůbec děje. K teď už poměrně početnému davu se přidala později. Má průšvih? Chce vědět. Nevím, jestli mluví o mně nebo o Rodrigovi.
5: Jste měl možnost se setkat s někým, kdo byl na svobodě, ale zároveň bylo jasné, že je prostě disident, že je odpůrce toho režimu? Nebo se k takovým lidem vlastně vůbec nelze dostat?
4: No, jsou vlastně dvě skupiny. Já jsem se samozřejmě dostal k těm nejvyšším politickým špičkám v té opozici, jestli se to tak dá říct. Můj starý dobrý přítel Osvaldo Paya, kterého zřejmě nechal Fidel Castro odstranit v roce 2012, Osvaldo Paya zemřel při takové velmi podivné autonehodě, do něj najel vůz státní bezpečnosti. To bylo opravdu hrozně tragický. Takže s ním jsem se znal moc dobře, dokonce jsem mu jednou i nesl dopis od Václava Havla, což do dneška byl pro mě velký zážitek, protože jsem na tom Osvaldovi viděl, jak mu v tu chvíli hned narostly křídla a byl takový prozářený a pak se to pojí s takovým dramatem, jak mu chtěla odepsat. A tak jsme se pak scházeli, opravdu to bylo jak někde v nějaké detektivce v temných ulicích Havany a on vystoupil spoza z toho stromu a teď mi takhle tam dal ten dopis. A pak jsou samozřejmě, bych řekl, jako takový ti tiší disidenti v té společnosti. A oni vám hned, teď už tedy se i tohle trošku změnilo, ale třeba na začátku toho tisíciletí, tak vám vlastně nikdy neřekli Fidelovo jméno, jenom naznačili ten jeho plnovous, ale jako tiše reptali na všechno kolem nich a na jaký ten systém štve, jak se ho chtějí zbavit. Takže si myslím, že většina té společnosti už dávno byla proti té revoluci, ale když jsem se zeptal, tak proč nejdete do ulic a nic s tím neuděláte, tak přišla vždycky úplně ta stejná odpověď, že oni nechtějí být v té první linii, protože na Kubě, když vás zavřou, tak znovu to není na týden, na 14 dní, ale na 20-30 let a myslím si, že člověk, který mu je třeba 30, tak nechce víc vězení jako stařec. No. A myslím, že současný prezident Miguel Díaz-Canel se s tím taky moc nemaže a teďka v roce, no ty, už je to pár let, 2021 v červenci, tam byly poslední velké pouliční protesty a do dneška ve vězení sedí nějakých 2000 lidí.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: V dnešním pořadu hovoříme o knize Kubánské tango v rytmu blues s jejím autorem Eduardem Freislerem, který křížem krážem procestoval takzvaný Ostrov svobody a svá setkání s jeho obyvateli popsal formou poutavých reportáží. Fidel Castro tu vládl nekonečné půl století a zalehl Kubu jako obrovský neodstranitelný balvan, okolo kterého se uctivě chodí a neustále se o něj zakopává, ale se kterým prostě nejde hnout. V následující ukázce si můžete vychutnat, jak Eduard Freisler umí propojovat různé roviny textu. Reflexy děsivého vládnutí Fidela Castra s ospalou atmosférou nádražní čekárny, kde spolu se svým kubánským švagrem Vladimírem čeká na vlak jedoucí na kubánský venkov.
6: V čekárně je zapnutá televize. Přenáší projev Fidela Castra. Televizor nemá zvuk, tak mohu jen tušit, o čem El Comandante mluví. Většina pasažérů v čekárně vůdci nevěnuje pozornost, jen tu a tam sklouzne po obrazovce osamělý pár očí. Fidel se za řečnickým pultem právě napřímil, promnul si ústa, zvedl svůj dlouhý ukazovák, nahrbil se a zúžil oči do jestřábího pohledu. Opět se mohu jen dohadovat, vyhrožuje, poučuje nebo jen varuje? Podívám se k peronu. Je uzavřen za velkou branou s řetězem. Nástupiště je opuštěné. Ze svého místa nevidím ani jeden vlak. Chybějí zaměstnanci nádraží. Za nějakých 20 minut bychom přitom měli vyjet. Mrknu na Valdyho, sedícího na jednom z baťohů, jen se zazubí a pokývá hlavou. Koupil jsem mu doutník, z něhož teď pomalu ukuřuje. Asi to nejede na čas, co? Nadhodím. Valdy odpoví se smíchem. Prý kontrolují lokomotivu. Opět se zadívám na televizní obrazovku. Fidel teď působí žoviálně, snad i hravě. Dokonce tu a tam nabízí úsměv. Na jedné ze zdí zašlé čekárny s opadanou omítkou a popraskanými či vyrvanými sedačkami visí portrét Camila Cienfuegose, jednoho z generálů Fidelova partizánského vojska. Che Guevara Camila kdysi nazval tím nejlepším velitelem, kterého El Comandante kdy měl. Rozhlížím se po čekárně a říkám si, kolik lidí tu zná příběh jiného generála gerilového boje, Ubera Matose. Toho nechal Fidel zavřít na 20 let do vězení za velezradu. Matos, nejvyššímu vůdci, totiž už v říjnu roku 1959, poslal otevřený dopis, v němž ho kritizoval za příklon ke komunismu. Chtěl bych o Uberu Matosovi vyprávět Valdimu, ale kolem je příliš mnoho uší, byl by to zbytečný risk. A co když ten příběh někdo v okolí pozná? Opět mrknu na televizi. Fidel si teď mne plnovous a zadumaně přemýšlí, než ho popadne záchvat vzteku. Televizi z nějakého důvodu začne fungovat zvuk a nenadálý příval hněvu burácejícího z televize vytrhne několik lidí z letargie.
3: Snad mohu prozradit, že vlak nakonec přijel a pak se po 30 kilometrech zastavil. Pro poruchu lokomotivy. Následoval parný den v polích, dokud nepřijel náhradní stroj. Inoamerické embargo, argumentoval průvodčí. Už tu na začátku byla řeč o hudbě, jako úniku do radosti a do prostoru, kam Fidelova všudy přítomná moc nemůže zasahovat. A s hudbou je samozřejmě spojena další oáza svobody, totiž tanec.
6: Na nevelkém dvoře, tu v útrobách schátralého domu, pod otevřeným nebem, tancují desítky párů. Mezi nimi dovádějí děti a k tanci se tu a tam přidávají i staří lidé. Nehraje tu žádná živá kapela. Písně a rytmy pouští místní DJ. Přehání to z basy, až mám obavu, že vibrace zboří chatrné domy kolem. Rumba party pokračuje do hluboké noci a když DJ svoji soupravu zbalí a odejde, několik párů zůstává ještě dlouho v tanečním obětí. Jiné stále zkouší dynamické kreace, jako kdyby se jednotliví partneři nemohli nabažit vzájemné tělesné blízkosti a vychutnávali si své souznění. Tento pocit vychází z neuvěřitelné předvídatelnosti. Řada tanečníků dokáže vytušit nadcházející krok, obrat či figuru partnera. Nerozpadají se. Naopak jsou jedním tělem, splynou. Nemají to přitom naučené, pouze a jen improvizují a užívají si spontánnosti. Takhle se tady lidi často seznamují. Pokud ti to takhle jde při tanci, kdy dokážeš toho druhého intuitivně vycítit a vést k harmonii, možná ti to bude klapat i ve vztahu, řekne mi jeden z tanečníků. Rozpovídá se o rozdílu mezi kubánskou salzou a stylem, který se tančí v New Yorku či Los Angeles, kde údajně dává taneční hodiny. V Americe je to všechno o tom předvést se, všechny kolem oslnit. Je to tam hlavně o show. Tady na Kubě je to víc o dialogu, o seznamování, o vytváření pouta.

0: Asi nejznámějším symbolem předkastrovské Kuby, který dodnes žije v ulicích Havany, ale i na kubánském venkově, jsou stará americká auta. A jeden příběh z knihy Eduarda Freislera se váže právě k tomuto fenoménu. Spravovat své vlastní americké auto z doby před Castrem představuje kousek vlastního světa. Malý ostrůvek, kam se lze schovat před zhoubnou castrovskou revolucí.
1: No mě nejvíc asi zasáhnul osud Jorge Felixe. To byl člověk, který 10 let opravoval starého Chevroleta, kterého svým způsobem zdědil po svém otci, který se mě malé vyboural, takže to auto byl úplný vrak. A on sice dělal na farmě a další různé práce, aby se nějak uživil, takže na Kubě mě vždycky přijde, že každý druhý člověk s něčím šmelí nebo dělá nějaké melouchy. Ale vlastně, když pracoval v té kulně, tak si tam připadal svobodný, protože k něčemu jakoby směřoval. A to bylo to, že jednou to bude skvostný bourák, s kterým pak on vyjede a buď mě bude jezdit jako nějaký král, nebo se třeba tím bude živět a bude vozit jednou turisty. Ten příběh bohužel skončí tragicky, tak trošku Hemingwayovsky, až bych řekl. Shodou okolností teda on žil v městečku Kohima, kde Ernest Hemingway žil a pracoval a psal své knihy. Ale on v té kulně vlastně byl v tom svém světě a něco tam opravdu jako budoval a viděl tam nějaký progres. Tak to jsou takové samozřejmě drobné radosti, ale myslím si, že nějaké ty vnitřní svobody se ti Kubánci i tak dostanou, i když jsou opravdu, jak říkáte, ten manévrovací prostor je uší a uší a i když se jakoby zdá se v posledních letech rozšířil, protože po Fidelově smrti jeho bratra Raulu zkusil nějaké takové dílčí reformy, ale teď si zase stvrknul i tedy díky bohužel Donaldu Trumpovi.
0: A jak to nakonec s majitelem Chevroletu Jorgem Felixem a jeho autem dopadlo, nebudu prozrazovat. Přečtěte si sami. A tím už pro dnešek končí procházka knihou Eduarda Freislera Kubánské tango v rytmu blues. Vydalo ji nakladatelství Deníku N v roce 2025. A my ji představujeme v rámci série Ex Libris Češi na cestách. Radosti i úskalí světa za hranicemi. Ukázky z knihy interpretoval Ivo Timer, dramaturgii měla Naďa Reviláková, za technické spolupráce Valérie Racmanové a Juliana Buša. S autorem rozmlouval a za poslech Ex Libris vám děkuje Jan Sedmidubský.
2: Knihu, kterou jsme vám v Ex Libris přiblížili, najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Hodin a 30 minut.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinerských marží. Daň by měla platit za letošní i příští rok a státu má přinést 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne jen rafinerií v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje hlavně kvůli zpětné účinnosti. Návrh teď posoudí sněmovní rozpočtový výbor. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová odsoudila dronové útoky na lodě u pobřeží Bulharska. Označila je za nepřípustné a vyzvala, aby za ně útočníci vyvodili odpovědnost. O dnešních nočních úderech v Černém moři informoval bulharský premiér Roman Radev. Poškozená je podle něj jedna loď, která patřila Ukrajině. Druhá se po zásahu bezpilotních letounů potopila. Ministerstvo kultury chce přehodnotit finanční podporu a smlouvy s velkými akcemi. Zrevidovat chce třeba spolupráci s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem. Nové podmínky mají podle rezortu odpovídat prioritám státní kulturní politiky. Obsahovat mají konkrétní úkoly a taky způsob hodnocení výsledků. S Pražským jarem už rezort jedná například o dostupnosti programu nebo vzdělávacích aktivitách. Vedení Karlovarského festivalu je další spolupráci otevřené a dodává, že podmínky z memorand dodržuje dlouhodobě. Úřad ministra Oty Klempíře za motoristy zdůrazňuje, že cílem není spolupráce ukončit, ale nastavit je účelněji. A lidé ve Znojmě mají ode dneška mimořádnou možnost prohlédnout si knihu městských práv z 16. století. Tamní Jihomoravské muzeum ji vystavuje po 30 letech. Kniha obsahuje nejstarší známý dochovaný pohled na Znojmo nebo vyobrazení tehdejšího krále Ludvíka Jagellonského. Knihu, která váží několik desítek kilogramů, muzeum vystavuje do 24. října letošního roku. Fotbalisté Slávie hrají v Lize mistrů v Baku proti Sabahu. Zápas vysílají v přímém přenosu stanice Radiožurnál Sport a Radiožurnál. Aktuálně je to 1-0 pro azerbajdžánský tým. A bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31-letý záložník se druholigovému anglickému klubu ligy upsal do léta 2028. Původní kontrakt by mu vypršel po této sezóně. Londýnský celek to oznámil na sociálních sítích. Nehoda na D11 se u Poděbrad a zavřená silnice Jaroměř-Trutnov. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor na nehodu za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Ve zúžení na 39. kilometru její následky blokují pravý pruh. Na místě je šipka, kolna se netvoří. U Jaroměře stále komplikace na obchvatu města. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a nedá se tam odbočit směrem na Trutnov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut. Zítra čekejte zataženo až oblačno a místy se přidá občasný déšť, nebo to budou jen přehánky. Odpoledne už čekejte postupně místy i polojasnou oblohu. Nejvyšší teploty ve středu 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Nic osobního.
4: Prostě biznis.
2: Jana Klímová.
4: Petr Šumůnek.
2: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
4: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska?
2: Čeští miliardáři investují do stavby varšavského mrakodrapu za 20 miliard korun. Proč Čechy v poslední době Polsko tak fascinuje? A žijí už Poláci opravdu lépe než Češi?
4: V Praze se předváděl český design. Může to být jedna z cest, jak se česká ekonomika změní od montoven k biznisu s většími maržemi?
2: Co zajímavého se dělo na další velké biznisové události, která byla pro změnu v Brně? A to mezinárodní strojírenský veletrh. Mimochodem tam od premiéra zaznělo, že Evropa, včetně Česka, by měla být soběstačná v těžbě plynu a ropy.
4: Češi budou financovat stavbu mrakodrapu ve Varšavě. Já, Petře, řeknu na začátek jenom pár nějakých faktů. Mm-hmm. O jaké Čechy jde? Je to společnost Akipia, kterou vlastní tři lidi. Jednak je to nejbohatší podnikatel, zbrojař Michal Strnad. Pak je to právník a bývalý spolupracovník někdejšího nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, a to je Tomáš Brzobohatý. A třetím mužem v té firmě je Marek Šmrha, což je bývalý dlouhodobý investiční ředitel Penty. Celý ten projekt má být v přepočtu asi na 20 miliard korun a Češi na to mají mít největší podíl, přesnější čísla zatím nejsou. Developerem bude polská firma, která je také obchodovaná na burze, a to je firma BBI spolu s další polskou firmou Liebrecht & Wood. No a k tomu mrakodrapu, mají to ultraluxusní dům, to tě určitě baví, veď?
1: To mě baví a samozřejmě mě baví i ty miliardáři zatím, jenom musím upřesnit, u té Akipie se taky neví vlastně, jak to tam mají majetkově rozdělené.
4: Já jsem se na to ptala, jak to tam vlastně je. A je to tedy zatím neveřejná informace, ale hlasovací práva jsou údajně stejná pro všechny tři.
1: Při vší úctě k Tomáši Brzobohatému a Markovi Šmrhovi, myslím si, že tu hlavní palebnou sílu má někdo jiný, ten
4: ale
1: třetí.
4: Michal Strnad tam bude mít největší asi vklad, nebo já nevím, jak to říct.
1: To jsem si úplně jistý. Bez spekulací, ale zpátky k mrakodrapu. Nikdo ho ještě neviděl, jako jeho nákres, ten obrázek.
4: Ten bude až na jaře 2027.
1: Přesně tak, bude teprve představen. Co se ví, že bude 170 metrů vysoký, 48 pater má mít, 357 luxusních apartmánů, které bude designovat italské studio designové Pininfarina, a bude mít 25-metrový bazén a příští rok se taky začne stavět.
4: Je tam ještě jedna zajímavost, která mně přijde fakt taková, nevím, vtipná není jako dobrý slovo, ale prostě zajímavost, že se na tom projektu celým podílí nadace, která se jmenuje Pro Bonum Foundation. A to je církevní nadace, ta věž, mimochodem se jmenuje Roma Tower, což znamená římská věž. Jo.
5: Že to je u nějakého náměstí,
4: je to u římského podobně. Divadla, ale ano. Zároveň je to poblíž kostela svatého Petra a Pavla, který bude součástí jako projektu, se bude opravovat. A vlastně i na tom území jsou nějaké církevní majetky a předtím dlouhou dobu tam byla z té komunity, kde se to má stavět, jako velký problém samozřejmě, jako tady s touhletou obrovskou stavbou, ale nakonec právě i díky zapojení církve se to podařilo nějak dojednat a ten dům už má.
5: To se dostáváme úplně do biblických rozměrů, protože tam se píše o jedné věži, která se stavěla až do nebe.
4: Do nebes.
5: A jak to dopadlo? Zmatení jazyků, ale s Polákama si pořád docela rozumíme.
4: No, to je pravda. A když jsme se o tom spolu bavili, tak jsme si říkali, že to je takový určitý symbol, jakože nejbohatší Čech jde stavět mrakodrap zrovna do Polska. Proč ne třeba v Praze?
5: Proč ne v Praze? Tak kdo byl někdy ve Varšavě, tak na tuto otázku má odpověď. Varšava je úplně jiný druh města než Praha. Byla postižena druhou světovou válkou dramaticky, byla vybombardovaná skoro celá, takže tam jako to historická část nezbyla. Varšava nikdy, aspoň tak, jak já jsem ji zažil, nebyla krásné město. Člověk se tam necítil špatně, ale prostě Praha to rozhodně není. Takže při obnově nebo při teďka renesanci celkového polského hospodářství najednou začala kvést díky těm vysokým stavbám. Mimochodem těch mrakodrapů je tam 13. Staveb, které mají víc než 150 metrů.
4: A staveb, ani vlastně tenhle ten nový mrakodrap nemá být ten nejvyšší.
5: Ne, ten nejvyšší je 310 metrů vysoká věž, která se jmenuje Warsaw Tower. A tu pro změnu stavěl víš kdo?
4: Nevím.
5: Slováci. Respektive financovali BHB Reavis, ty jsou za ní. Ale těch vysokých staveb je tam zkrátka hodně, přes 33 staveb, které mají víc než 100 metrů. V Česku jsou, myslím, takové stavby 3 nebo 4. V Česku, nejenom v Praze, ale v celém Česku. Takže z toho je to vidět. To je jedno vysvětlení. Druhé vysvětlení ale taky je, že Poláci mají daleko větší ambice a já nevím, jestli se to tak dá říct, ne, radši to neřeknu. Mají větší odvahu než Češi v tomhletom. V Praze se řeší panoráma, jak má vypadat podle metropolitního plánu, tady nesmí být stavby vyšší než 100 metrů v nějakém okruhu, i když teď se bude samozřejmě stavět nový pražský mrakodrap. Společnost Trigema staví Top Tower, tomu říkají, myslím si, že Top Tower v Nových Butovicích.
4: Jak to už má být nějaký ten vrak ty lodě, ne? V tom
5: přesně
4: zabudovaný.
5: Tak, David Černý k tomu udělal vrak lodi, má to symbolizovat klimatickou změnu a bude mít 125 metrů. Myslím si, že už mají všechna povolení v ruce a že by se mělo snad příští rok začít stavět, ale je to na okraji města, není to v centru, tak jako je to ve Varšavě.
4: Ne, já jsem se ptala vlastně na to, proč jdou Češi zrovna do Polska. Ona to není ojedinělá věc. Poslední dobou Češi hodně upírají právě na Polsko svoje zraky a srovnáváme se s Poláky, protože se začíná ukazovat, že Poláci nám bledčems utíkají, pokud jde o ekonomiku. Na druhou stranu ale zase jsou tady i varovné hlasy, že Poláci hodně žijí na dluh. Co ty si o tom myslíš, jak na tom Polsko vlastně dneska je ekonomicky?
5: Je to klasická srovnávací věc, jako my jsme na Poláky dlouho koukali z patra. Startovací pozice při vstupu do Evropské unie samozřejmě byla úplně jiná. Česko byla vždycky o mnoho bohatší země.
4: Poláci byli hodně pod náma. No?
5: Přesně tak. Jako zkrátka Polsko v posledních letech bohatne rychleji než Česko. To tempo je větší. Polsko je trh ze 37 miliony lidí, to je jedna věc, to znamená, že české firmy to tam přitahuje, protože to je 4x větší trh, než je v Česku. A Poláci prostě bohatnou a díky tomu mají trochu lepší náladu, protože vidí kolem sebe, že se věci mění. Česko roste, ale roste pomalu.
4: My jsme se právě moc neposunuli, právě, když to ty Poláci udělali obrovský skok, i když jsou pořád v přepočtu toho bohatství na hlavu pod náma, tak rostly mnohem rychlejiš vlastně než my.
5: Hlavně v těch posledních letech. Často se mluví o tom srovnání kvůli dálnicím. Polsko, když pořádalo mistrovství Evropy ve fotbale, tak mohutně stavilo nejenom stadiony, ale i infrastrukturu a má teď najednou 5600 kilometrů dálnic, když startovalo před nějakými 12-15 lety s nějakou 700 kilometrů dálnic. To znamená, že ten rozmach je obrovský. V Česku se dálnice naštěstí v posledních letech staví taky docela rychle, možná se dá tvrdit, že stejně rychle jako v Polsku, ale pořád se to nedá srovnat, když se člověk podívá prostě za těch posledních let. To tempo je ta věc a odvaha, s kterou Poláci staví. Poláci mají třeba ambici postavit obrovské letiště 40-50 kilometrů od Varšavy, které má být letištěm pro celou střední a východní Evropu. Stejně tak polské aerolinie LOT, které na rozdíl od českých aerolinií existují, tak mají taky ambiciozní plán, jak nakupovat letadla, kam lítat a tak dále. Takže už není úplně výjimka, že člověk letí do New Yorku, ne přes Amsterdam, ale přes Varšavu.
4: No a ještě jenom k těm číslům. Nedávno jsem četla, že nás začínají Poláci dohánět i v kupní síle nebo v hrubý mzdě, je to tak?
5: Poláci nás dohnali i v tomhletom, v paritě kupní síly. Mzdy v Polsku jsou stejné nebo o něco vyšší než v České republice, ale ty jsi tam řekla důležitou věc. Poláci si nehlídají tak úplně úzkostlivě rozpočet a veřejný dluh v Polsku je mezi 60% a 70%, u nás je 44% a to je docela velký rozdíl. Deficit veřejných financí v Polsku je přes 7%, u nás je přes 2%. Takže
4: přesně tak, takže pro většinu ekonomů, co já znám a kteří se také veřejně vyjadřují, tak Polsko začíná být právě odstrašujícím příkladem.
6: Ratingová agentura Moody's považuje hospodaření Polska za naprosto neudržitelné. Jestli to je ta polská cesta, kterou máme jít, tak já před ní velmi varuji, protože to je...
4: Čeští politici si ho bohužel i v tomhle berou za příklad.
7: Vy jste se rozhodli cestou Polska, to znamená podpořit investice, a nejenom investice do dálnic a obchvatu a nemocnic a přístrojů, ale...
4: Pořádně se zadlužit a roztočit to, ale já myslím, že tudy cesta fakt nevede a že Polsko na to ještě bohužel doběhne.
5: To nevíme, bude to zajímavé sledovat. Je potřeba říct, že v tom velkém dluhu,
4: který... To potom rozkládá i politiku právě.
5: Ne, já jenom chci, co chci říct, v tom velkém dluhu, které Polsko má, nejsou jenom dálnice, infrastruktura a mrakodrapy, ale je tam taky obrana. Poláci vydávají zdaleka nejvíc na obranné výdaje v celé EU, přes 7% HDP, jestli si to dobře pamatuju. A to je potřeba vzít v úvahu. Prostě sousedí s Ruskem, vědí to a mají v tomhletom daleko citlivější radar, než má Česká republika.
4: To je pravda, no. A my právě budeme muset dohánět i svůj deficit tady v obraně a zužujeme si ten prostor právě zadlužováním na spotřebu. Tak máme tady téma číslo dvě a to je český design.
3: Začíná 28. ročník festivalu Design Block. Hlavním tématem je letos světlo.
8: Kde bude přes 200 výstav od etablovaných velkých zahraničních značek přes české velké světlařské firmy.
9: Hlavní roli tu ale mají samozřejmě stánky menších a větších tuzemských designových studií.
4: Petře, ty jsi tam byl, co tě tam zaujalo a dá se říct, že pro českou ekonomiku jako celou má český design nějaký větší význam?
5: Musím říct na začátku disclaimer, já český design a design blog miluju, takže jsem v tom strašně zaujatý. Je to opravdu velikánská akce, na kterou přijde se podívat přes 50 tisíc lidí za ten týden a Praha opravdu vibruje tím designem. A ano, já si myslím, že to je strašně důležitá věc pro biznis, protože design je něco, když se bavíme o průmyslovém designu a o tom designu, který se odráží na těch koncových výrobcích, je to něco, co tě dokáže odlišit od konkurence. Je to něco prostě unikátního, co ty taky potom dokážeš líp prodat. Když se bavíme na různých konferencích Transformace 2.0 a já nevím, jak se všechny ty instituce jmenují, tak tohle to tam musí hrát zásadní roli. Je to prostě věc, která ti dovoluje finalizovat výrobek a jakmile děláš finální výrobek, máš taky větší marži. To znamená, že to jde přesně proti tomu, co se české ekonomice v posledních letech vyčítá, že to je ekonomika jenom subdodavatelská a že ty marže a ty hotové výrobky dodělává někdo jiný, Němci, Italové a tak dále, hlavně
4: zisk.
5: Němci. Ale design vede k tomu, že ty výrobky se dodělávají u nás a díky tomu může ta země bohatnout. To je prostě takováhle zkratka to je.
4: A máme k tomu nějaké čísla třeba, že já nevím, když investuješ do designu, kolik se ti vrátí?
5: Tady samozřejmě jsou různé studie, McKinsey a podobné společnosti takové studie dělají. Jsou i studie o tom, jak se design podepisuje na procentech výrobku v HDP. U nás je 20% HDP nějakým způsobem dotčeno designem, zatímco v Evropské unii je průměr jenom 16%. To je dobrá zpráva, protože to číslo rozhodně roste. A to, co tvrdí McKinsey, je, že firmy, které pracují s designem systematicky, tak za 5 let dosáhly o 32% vyššího růstu tržeb než firmy, které s ním takhle nepracují. Na design bloku se tahle čísla moc neprobírají. Tam se probírá samozřejmě design jako takový. Ale co se probírá čím dál tím víc, jak na konci dne design ovlivňuje tržby firm, jako je Lasvit, Rickl, Boma, LD Seating. V Česku design a business byl spojován jenom se sklářstvím a to už dávno není naštěstí pravda.
4: Nábytek věď ještě.
5: Právě. Třeba, no. Čím dál tím větší váha je na nábytku, ale taky na průmyslových věcech, typu tramvaje a podobně, tam se všude ten design podepisuje a čím více o tom mluví, tím větší šance je, že ty české firmy s ním budou takhle systematicky pracovat.
4: Napadá mě, že máme i na burze v Praze dokonce firmu, která je postavená na designu venkovního nábytku MMCT.
5: MMCT, to je taky perfektní příklad toho, jak se dá vlastně absolutně systematickou prací s designem
4: postavit
5: prorazit
4: business.
5: A udělat z toho vlastně evropsky světově největší firmu ve svém oboru. Pojďme zůstat u biznesu, protože minulý týden to nebyla jediná akce Design Block, která byla signifikantní a důležitá pro český biznis. A tou druhou je strojírenský veletrh v Brně, kde jsi byla zase ty. A to pro tak. Mě to je úplně cesta do minulosti. Jako mě se úplně chvěje duše, když si vzpomenu na věc, jako je strojírenský veletrh. Mě upřímně překvapilo, že to ještě existuje.
4: Jako to pro mě existuje, jako je to obrovský.
10: Téměř 14 vystavovatelů z celého světa tam ukazuje nejen nové stroje, ale také roboty, umělou inteligenci nebo technologie, které mají firmám usnadnit práci.
11: Humanoidi jsou tady a teď jde o to, kdo je bude schopen naučit dělat něco velmi zajímavého, něco velmi užitečného.
12: V hoteli Devín pracujem najmä v lobby, pomáhám hosťom s informáciami a orientáciou.
4: Hodně lidí, obrovská účast zahraniční expozice, stroje, které by se ti fakt líbily normálně z budoucnosti.
5: S designem.
4: Jako, s designem jako a tak dále. Ale řeknu ti, protože vidím, že prostě podceňuješ tady strojírenství,
5: strojírenství
4: jako,
5: ne,
4: jsou nábytkáři dobrý, jako jo, dobrý
5: ne,
4: jako
5: já
4: skláři,
5: vím, že to je,
4: jo, ale
5: jak říkali
4: hele,
5: Němci, butterbrot, chleba
4: jeden,
5: s máslem.
4: 11%,
5: jako je to.
4: 11% podíl na celkovém exportu této země, prostě strojírenství a 29% na přidaný hodnotě v celé ekonomice.
5: To je asi víc než nábytek.
4: Je to, vlastně, je to nadprůměrný, dokonce nad Evropskou unii, kde je průměr asi 19%. Jako. Takže je to prostě důležitý a je vlastně dobrý vidět a slyšet, že to nějak žije. Jo. Neříkám, že nemají problémy. Samozřejmě spousta firem fakt to žije v těch starých časech.
5: Já vůbec nespochybnuju strojírenství. Mě jenom zajímá ten formát. Veletrh. Že prostě někdo vystaví bagry a traktory a on tam někdo se na to přijde podívat.
4: Nejenom to, tak tam byly jako, že jo, různý obchodní komory, Indové tam měly obrovské expozice.
5: No to je skvělý. Ale mě to připadá, když se bavíme o roce 1978.
4: Ale kdybys tam byl, tak by ti to nepřipadalo, jo? Protože třeba například jedna z expozic, která tam přitahovala obrovskou pozornost, tak to bylo vystavení nového prvního českého humanoidního robota.
5: Aha.
4: Ty podle mě vůbec nevíš, že něco takového tady
5: no, nevím,
4: vzniká.
5: Český humanoid je pro mě robot Emil.
4: No, robot Emil. Protože všechny, jako ne, že by tady humanoidy už nebyly, že jo, jsou, ale všechny jsou z Číny, ale tady česká firma ze Zlína. Zlín, to je mimochodem zajímavé místo pro biznis, jak pro design, ale prostě Baťa tam zanechal no, fakt velkého
5: pravda,
4: ducha.
5: Velká pravda, bohužel tam furt nejde vlak, ale...
4: Ale jako podnikatelé jsou tam zajímaví, takže česká firma ze Zlína založila firmu Robot George a vyrábí evropského humanoida, protože víš, co to znamená, že to má mít evropské součástky, protože jinak, jak jsem říkala, všechno je z Číny.
5: Robot George se ale vracel ve spořitelně, jo? Nebo?
4: Jako fakt je, že hned vedle byla jako stage český spořitelny, která má jako George, takže no nevím, jestli s tím má něco společného, ale vlastnicky, jako vlastnicky ne, jo? Protože vlastnicky to patří firmě Robot George a tu vlastní softwarový inženýr Jiří Pánek, což je vývojář, 17 let provozuje firmu Business Logic, zkráceně B-Logic.
5: A čemu to je taková věc?
4: George, a pak je tam ještě, jako, počkej, jenom jako zakladatel Martin Dvořáček, který právě je také z toho B-Logicu, takže vlastně je softwarář. Jo.
5: Jenom mi řekni, k čemu taková věc je, jako jenom, že se tam George prochází po Brně? Nebo...
4: No, tak on se ani neprocházel, on byl od pasu nahoru, jako neměl tam nohy, ale normálně má, alespoň tedy, když se podíváš na jejich webové stránky, ale byl tam od pasu nahoru, protože ty ruce jsou samozřejmě důležitý, jo. Ruce, hlava, vypadá jako fakt dobře, jo. Ale k čemu je,
5: no,
4: přesně,
5: dělá, no?
4: Protože normálně tady ty humanoidy najdeš všude, jako fakt na výstavách,
5: věc,
4: že jsou vtipný, přesně, no. Dělají tam srandu, tancujou, že jo, povědají si a tak dále, ale George teda je opravdu vyvíjený jako průmyslový robot, nebo jako robot na práci prostě a mají, jak jsem tam mluvila s lidmi z této firmy, už objednávky, měli by ho dodat příští rok do výroby a to pro Continental Barum, pro Hopi a ještě jednu firmu. Měl by dělat asi prostě to, co, na co se ty humanoidi vyvíjejí, to znamená na nějakou práci, jakože vyndáváš něco z krabice na pás třeba, jo, nebo něco takového, ale potřebuješ prostě to někam přesně vyndat, určitou součástku, dát jí na přesné místo.
5: Kolik stojí takže taková věc?
4: No a to je právě zajímavé, protože George, si můžeš pořídit za baťovskou cenu 99 tisíc, jsi ze Zlína prostě, 99 tisíc eur, asi 2,5 milionu. Ale k tomu 100 tisíc euro ještě za implementaci toho, aby robot dělal to, co jako potřebuješ, jo, daného pracoviště, což jako to je samozřejmě to nejdůležitější.
5: 200 tisíc euro, 5 milionů za George, jo?
4: Což mi ale nepřipadá jako tak hrozné. Jo.
5: Nevím,
4: otázka
5: no,
4: je, jak rychle to stárne vlastně potom, jak rychle musíš implementovat třeba nový software nebo ale tak, jo. Ale takže jako jaká je ta návratnost zatím,
5: asi záleží
4: nevíme.
5: Záleží toho, kolik máš krabic, který potřebuješ, aby vyložil, že?
4: No, ale za mě zajímavý počin, protože to soustředuje...
5: Začínáš mě přesvědčovat, že strojírenský veletrh v Brně je opravdu soustředění budoucnosti, ale to, co mě vlastně přesvědčilo o tom, že ten můj názor je pořád stejný, to je vystoupení Andreje Babiše na téma, že máme být soběstační v ropě a plynu. Mně to přišlo jako, kdyby se jako na chvilku pomát.
4: No to bylo,
5: nebo máme takový zásoby, o kterých nevíme?
4: Ne, tak on, ne, prostě premiér začne mluvit a jeho myšlenky se rozletí do neuvěřitelných koutů,
5: no,
4: a zákoutí.
5: Tentokrát podzem.
4: A tentokrát zajeli až podzem. A on vlastně začal mluvit o tom, že je to jeho oblíbené téma, jo, že prostě se tady ničí český průmysl prostřednictvím Green Dealu a hlavně povolenek ETS 1, že on proti tomu bude bojovat a že to vlastně dopadá i na to, že se omezuje kapacita rafinérií, málo nafty a prostě se dostal k tomu, že musíme být soběstační, jak v Evropě, tak my tady v Česku, a je potřeba prostě začít těžit ten plyn a ropu. A že Rumuni už taky o tom uvažují. No,
5: ne,
4: takže
5: jako
4: a pak potom odjel, takže nevíme žádný bližší detaily, ale...
5: Třeba ví o nějakém nalezišti, o kterém nevíme.
4: No právě, protože zatím teda jako víme, že se plyn a ropa samozřejmě v Česku těží. Těží Moravské naftové doly, které vystupují pod zkratkou MND. A patří...
5: Komárek, abych si ohřál svoji miliardářskou polívčičku.
4: Je to tak, patří do skupiny Karla Komárka KKCG. A jinak teda ta ropa a plyn už se tady těží v Česku asi 70 let, jo, takže ono to taky pomalu ubývá.
5: Aha. A kolik jí vlastně máme?
4: No a teď kolik jí máme, jo? Já nejdřív jako uvedu nějaké poměry, aby jsme věděli, jo. Takže pokud je o plyn, tak v Česku se ho spotřebuje ročně asi necelých 7 miliard kubíků a MND vytěží a pošle do distribuce plynu do 100 milionů kubíků za rok. Takže zlomek prostě. Mm-hmm. Jo. Celkové zásoby, pokud vím od MND, tak které oni tam mají identifikované na té Jižní Moravě, kde se těží, tak jsou asi 1 miliarda kubíků, které budou těžit příštích 10 let.
5: Že 1/7 spotřeby
4: roční. Jako Česka, jo. Takže to skoro nestojí za řeč. No a pokud jde o ropu, tak tam jsou ty poměry úplně podobné. Roční spotřeba ropy Česka 6,5 milionu tun a těžba MND za rok je asi kolem 100 tisíce tun a adekvátně tomu asi 1 milion tun jsou identifikované zásoby.
5: A jak jsem říkal, není třeba něco, co my nevíme a Andrej Babiš ví, že se třeba dá v Česku těžit břidlicový plyn nebo něco podobného?
4: Jak jsem se bavila s několika lidmi, kteří se v tom opravdu vyznají, tak fakt ne, protože nedá se říct, že by tady nebyly nějaké zásoby břidlicového plynu. Jsou tady samozřejmě, ale jsou hluboko v horninách. Jsme v Česku, jo. Vysoce obydlená oblast. Na přelomu roku 2011-2012, když vlastně nastala těžba břidlicových plynů v Americe, stalo se to velmi populární, tak se tady objevily 2 zahraniční firmy, které tady chtěly dělat průzkum a případně těžit břidlicové plyny. Kolem toho byl obrovský poprask. Obce samozřejmě byly proti. Vytipovala se 3 území, Berounsko, Severčech, Valašsko, kde se měly dělat průzkumy. Nakonec se neudělalo vůbec nic. Bylo vydané nějaké povolení na průzkum, ale to pak bylo zrušeno prostě. A je to obrovský zásah do krajiny. Musí se udělat strašných vrtů prostě hluboko
5: ale
4: do horniny.
5: Suma sumárum, prostě nemáme
4: a nacpat, nalít do toho obrovská kvanta vody, aby se vůbec něco dalo těžit. Prostě ekonomika úplně mimo a tak dále.
5: O ekologii nemluvíme.
4: Mimochodem Poláci měli také v té době velké plány, je to mnohem větší země, byly tam velká ložiska břidlicových plynů. Víš o tom, že by se těžil v Polsku břidlicový plyn?
5: Nemám ponětí. Ne, já to zase úplně nesledu, ale ne, myslím si, že Jano, my se blížíme ke konci našeho povídání o Brně, Varšavě a Praze a vlastně jsme na konci, ne?
4: Jsme, no. Co dodat? Drill, baby drill.
5: To říkal Andrej Babiš?
4: To říkal Donald Trump.
5: Tak to mají asi společného. No zkrátka, dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis. Uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
4: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv a všechny díly obou pořadů najdete v podcastových aplikacích.
5: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimunek
4: a Jana Klímová.
13: Nejvyšší patra americké politiky.
14: This is only the dawn of the golden age of America.
13: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
15: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
16: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová.
17: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
13: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
18: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
16: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
19: Radiokniha.
20: Dům, který pamatuje velké dějiny a lidé, kteří s nimi museli žít. O tom je román Dům pod náměstím. Markéta Hejkalová v něm popisuje historii obchodu na malém městě na Vysočině. Zaznamenává jeho prosperitu, válečnou dobu, znárodnění, ale také nové začátky po roce 1991. Dům je tak symbolickou nadějí, že se podaří smířit přítomnost s minulostí.
19: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.

0: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Poslanci v prvním čtení podpořili zavedení speciální daně na rafinerie. Olomouc nejspíš povede pětikoalice. Fotbalisté Slávie prohráli i druhý zápas v Lize mistrů, tentokrát v Baku se Sabahem 0-2. A zítra bude nejdřív zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně se počasí zlepší a teploměry ukážou nejvýš 18 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Sněmovna v úvodním kole projednávání podpořila zavedení speciální daně na rafinerie. Vláda to navrhla kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Výběr daně má kompenzovat náklady státu spojené se zastropováním cen a snížením spotřební daně na naftu. Poslanci taky vyhověli ministryni financí Aleně Schillerové z hnutí ANO, která navrhla zkrácení lhůt pro projednávání ve výborech.
2: Zavádíme tu daň pro ten rok 2026 už a pak 2027 je nastavena tak, že kdyby v roce 2027 například, protože my nemáme věšteckou kouli, ta situace se stabilizovala a vlastně ty marže tak jim strašně nevzrostly a ty zisky tak, jak v letošním roce, tak žádná daň nebude.
1: Opozice varuje hlavně před zpětnou účinností možného zavedení mimořádné daně pro rafinerie. Podle lidovců to může výrazně zhoršit předvídatelnost podnikatelského prostředí. Hnutí STAN už teď chystá pozměňovací návrhy. A proti návrhu se staví i majitel obou českých rafinérií, společnost Orlen Unipetrol. Zpětné zavedení daně je podle ní v rozporu s ústavou. Olomouc nejspíš povede koalice pěti stran. Na vládnutí se domluvili hnutí STAN, pro Olomouc, KDU-ČSL společně a TOP 09. Primátorem by se měl stát Marek Zelenka ze Starostů. Volby ve městě vyhrálo hnutí ANO, to ale nejspíš zamíří do opozice. Ruské útoky na Sloviansk a Kramatorsk na východě Ukrajiny nepřežil jeden člověk. Dalších 11 lidí je zraněných. Informuje o tom server Ukrajinská pravda s odvoláním na místní úřady. Kramatorsk a sousední Sloviansk se nachází poblíž frontové linie. Jde o poslední dvě důležitá města v Kyjevem ovládané části ukrajinské Doněcké oblasti. Náčelník vojenské správy Kramatorsku Aleksandr Hončarenko na Facebooku napsal, že Rusové třikrát během dne zasáhli místo pro odběr vody, které zřítili charitativní organizace. Víc než polovina mladých lidí v Česku se o svém psychickém zdraví radí s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PEC Research. Na umělou inteligenci se často obrací, protože odborná péče je nedostupná a internet jim nabízí anonymitu. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje, že AI nemusí dávat správné rady a lidé by se na ní proto neměli spoléhat. Podle vládní zmocněnkyně Dity Protopopové je zásadní zaměřit se na prevenci.
3: Dát přes školy, přes sociální sítě těm dětem nějakou informaci ohledně toho, kde už je nějaká ta hranice, kde by si na co by si měli dát pozor, jak ohledně ochrany citlivých údajů, tak ohledně toho, kde to AI a jaké případy jsou, kde jim může to duševní zdraví zhoršit.
1: Ministerstvo zdravotnictví se teď chce na problematiku AI v péči o duševní zdraví zaměřit ve dvouletém projektu.
4: Fotbalisté Slávie dál čekají na historicky druhou výhru v Lize mistrů. V aktuálním ročníku soutěže prohráli i po druhé, tentokrát v Azerbajdžánu se Sabahem Baku 0-2. Další utkání čeká Pražany za týden v Istanbulu proti Fenerbahče. Hokejisté Pardubic zakončili základní část Ligy mistrů vítězně, už s jistotou postupu do play-off a zdolali švédské Vechje 2-1 v prodloužení. Fotbalový záložník Tomáš Souček bude dál hrát za West Ham. Bývalý kapitán české reprezentace prodloužil s londýnským celkem smlouvu do léta 2020. Souček nastupuje za aktuálně druholigový West Ham od ledna 2020 a ke své budoucnosti pro klubový web řekl.
5: Po podpisu nové smlouvy mám nové ambice, jak pro sebe, tak pro klub. Tou první je, že se chceme okamžitě vrátit do Premier League. West Ham pro mě znamená opravdu hodně. Upřímně můžu říct, že se stal mým domovem a místem, kde se cítím opravdu.

0: 37 za sjezdem z dálnice D11 uklízejí následky nehody a z kruhového objezdu se nedá odbočit směrem na Trutnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, místy se přidá občasný déšť nebo přehánky, odpoledne už bude postupně místy i polojasno. Teploměry zítra ukážou 13 až 18 stupňů. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Proč Československo v roce 1947 odmítlo účast na takzvaném Marshallovu plánu? Měl výrazně pomoci s obnovou válkou poničené Evropy. Pomohl, ale jak komu? Více v repríze dokumentárního pásma Ondřeje Housky.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.
4: Nemusím vám říkat, pánové, že světová situace je velmi vážná. To musí být zřejmé všem inteligentním lidem. Odhadli jsme správně, čeho bude třeba k obnově Evropy s ohledem na ztrátu lidských životů, viditelnou zkázu měst, továren, dolů a železnic, avšak za poslední měsíc se ukázalo, že viditelná destrukce je pravděpodobně méně závažná než rozrušení celé sítě evropského hospodářství. Po celých posledních 10 let byly podmínky zcela abnormální. Obchodní struktura Evropy se za války úplně zhroutila. Obyvatelé měst mají nouzi o potraviny a palivo, proto jsou vlády nuceny použít cizích valut a úvěrů k nákupu tohoto zboží v cizině. Toto počínání však vyčerpává fondy, kterých je nezbytně třeba k rekonstrukci. Tak se vyvíjí velmi vážná situace, v níž není nic dobrého pro svět. Moderní systém dělby práce, na němž spočívá dělba statků, hrozí zhroucením. Pravda je, že pro příští 3-4 roky budou potřeby Evropy, zejména pokud se dovozu potravin a jiného zboží z Ameriky týká, o tolik větší, než je její platební schopnost, že se jí musí dostat buď vydatné a soustavné hospodářské pomoci, nebo ji čeká politická a sociální zkáza. Je třeba rozlomit tento začarovaný kruh a vrátit evropským národům důvěru v hospodářskou budoucnost jejich zemí a Evropy jako celku. Nehledíc ani k demoralizujícímu účinku na celý svět a k vyhlídkám na nepokoje, které vznikají ze zoufalství jmenovaných národů, musí být všem zřejmé, jaké následky by takový stav měl pro hospodářství Spojených států. Je logické, že Spojené státy by měly učinit vše, co je v jejich silách, aby napomohli světu k dosažení normálního hospodářského zdraví, bez něhož není možná politická stabilita ani zajištěný mír. Naše politika není zaměřena proti žádné zemi ani doktríně, nýbrž proti hladu, chudobě, zoufalství a chaosu. Jejím účelem má být oživení takového hospodářství ve světě, které by umožnilo vytvoření politických a sociálních podmínek, v jakých mohou existovat svobodné instituce. Jsem přesvědčen, že taková pomoc nesmí být podávána po kousíčkách podle toho, jak se jednotlivé krize budou rozvíjet. Každá pomoc, kterou tato vláda bude moci v budoucnu poskytnout, musí být spíše lékem než úlevou. Každá vláda, která je ochotna pomoci při provádění úkolu obnovy, nalezne, jak jsem přesvědčen, plnou spolupráci na straně Spojených států. Avšak vláda, která se snaží bránit ozdravění jiných zemí, nemůže očekávat od nás pomoci. A dále vlády politické strany nebo skupiny, které se snaží prodlužovat a udržovat lidské utrpení, aby z něho politicky nebo jinak těžili, setkají se s odporem ze strany Spojených států. Již nyní je zřejmé, že dříve než Spojené státy přikročí ve svém úsilí o ulehčení situace a poskytnutí pomoci Evropě na cestě k obnově, musí se evropské státy dohodnout mezi sebou o tom, co situace vyžaduje a jakou úlohu tyto státy sami převezmou, aby jakýkoliv počin Spojených států byl v skutku účinným. Nebylo by ani vhodné, ani účinné, kdyby vláda Spojených států sama načetla jednostranný plán, podle něhož by se Evropa hospodářsky postavila opět na nohy. To je věcí Evropanů. Domnívám se, že iniciativa musí přijít z Evropy. Úloha naší země se má po mém soudu skládat z přátelské pomoci při rýsování evropského programu a z pozdější podpory tohoto programu potud,

0: dokud to bude pro nás proveditelné. Program má být společný, na němž se dohodnou mnohé, ne-li všechny evropské státy. Podstatnou částí úspěchu činnosti Spojených států je pochopení, které bude mít americký lid pro povahu problému a prostředky, kterých k léčení užíváme. Politické vášně a předpojatost nemají zde mít místa. Budeme-li moci čelit velké odpovědnosti, kterou historie zřejmě vložila na naši zemi, s prozíravostí a ochotou našeho lidu, obtíže, které jsem narýsoval, mohou být a budou překonány.
1: Dobrý večer a příjemný poslech vám ze studia Českého rozhlasu přeje Ondřej Houska. V dnešním dokumentu se vydáme do letních měsíců roku 1947, tedy do doby, kdy už atmosféra v mezinárodních vztazích pomalu zhoustla k nedýchatelnosti. A rozhodně to nebylo jen začínajícím letním horkem. Podobně to vypadalo i s vnitřními poměry v Československu. Komunisté se začali drát k moci a demokratické strany najednou nevěděly, co dělat. V této situaci přistoupil 5. června v aule Harvardské univerzity k mikrofonům americký ministr zahraničí George Marshall a pronesl projev, jehož část jsme slyšeli. Winston Churchill si krátce předtím povzdechl. Co je teď Evropa? Hromada trosek, hřbitov, semeniště moru a nenávisti. George Marshall Evropě nabízel záchranné lano. Podstatou Marshallova plánu byl program hospodářské pomoci Evropě ve výši 17 miliard dolarů po dobu 4 let. Tuto sumu pochopitelně Američané nenabízeli z čistého altruismu. Dobře věděli, že hlad a bída jsou živnou půdou, v níž se daří komunistické totalitě. V Rakousku a v západních okupačních zónách Německa se denní příděly potravin snížily sotva na 1000 kalorií, tedy na samou hranici hladové smrti. Komunistické strany byly mimořádně silné ve Francii a v Itálii, kde Chile organizovaly masové stávky. Evropa se ocitala na šikmé ploše politického a sociálního rozvratu. Jakákoliv jednání se Sověty navíc skončila ve ztracenu. Sám Marshall, do té doby optimistický, se o tom přesvědčil 2 měsíce před svým harvardským projevem během konference Rady ministrů zahraničních věcí v Moskvě. Stalin na všechny podněty reagoval okázalým nezájmem a jako obvykle si červenou tuškou kreslil vlčí hlavy. Tuto zkušenost shrnul John Foster Dulles, pozdější šéf americké diplomacie. Bylo to pro nás jako kužel reflektoru, který osvětlil temnou a bouřlivou scenérii. Jako nikdy předtím jsme uviděli velikost úkolu – zachránit Evropu pro západní civilizaci. Jak jsme už slyšeli, Marshall Evropany vyzval, aby se sami chopili iniciativy a dohodli se na tom, jakou pomoc budou od Washingtonu požadovat. Británie a Francie proto oslovili Moskvu a sovětský ministr zahraničí Molotov se vydal do Paříže. Sověti si však mysleli, že Marshallův plán bude jen pokračováním válečného programu na základě zákona o půjčce a pronájmu. Organizovanost pomoci a nutnost vytváření konkrétních projektů jim byla podezřelá a Molotov odmítl zveřejnit jakékoliv údaje o hospodářské kondici své země. 2. července po konzultaci se Stalinem město nad Seinou demonstrativně opustil. Jeho kolegové Bevin a Bidault však na připravovanou hospodářskou konferenci pozvali všechny evropské země, kromě frankistického Španělska. Pozvání tedy dostala také Praha.
0: Pane ministře, je mi ctí učiniti vám toto sdělení podle pokynů, kterých se mi dostalo od mé vlády. Vláda jeho veličenstva Spojeného království a francouzská vláda prozkoumaly návrhy, jež byly obsaženy v řeči, kterou pronesl ministr zahraničních věcí Spojených států na Harvardské univerzitě dne 5. června. Obě vlády uznávají, že Evropa musí se chopit iniciativy ve věci rekonstrukce a že za tímto účelem je nezbytně nutné vypracovat jak možno nejrychleji program, který by obsahoval jak zdroje, tak potřeby Evropy. Podle názoru obou vlád musí být vybudována dočasná organizace za tím účelem, aby snesla potřebná data, o něž se takový program bude opírat. Všechny evropské státy s dočasnou výjimkou Španělska se současně zvou ke spolupráci podle jejich svobodné vůle ke práci, jež má být takto podniknuta. Tato organizace má sestávat z výboru pro spolupráci, který by usměrňoval práci zvláštních podvýborů, které se mají obírat některými zjevy nebo úseky hospodářské činnosti. Výbor pro spolupráci skládal by se ze zástupců Spojeného království, Francie a některých jiných evropských států. Tento výbor by měl, jak navrhl sám americký ministr zahraničních věcí, vyhledat přátelskou podporu Spojených států při vypracování tohoto programu. Jsou se přesvědčeny, že návrhy pana Marshalla jsou v zájmu Evropy jako celku, že dílu evropské rekonstrukce by se dostalo podstatné pomoci ze strany Spojených států amerických, že tato pomoc závisí od úsilí, které vyvinou evropské národy, aby spolupracovali a pomáhali jeden druhému. Vláda jeho veličenstva a francouzská vláda mají čest pozvat i vládu Československa k účasti na administrativním zřízení, které by si přáli viděti uskutečněné. Za těchto okolností obě vlády si obzvláště přejí znáti, je-li možno před 10. červencem odpověď vlády Československa. Návrh zřízení, které má být ustaveno, jest uveden v příloze k této notě. Používám této příležitosti, abych opětně ujistil vaši excelenci o své hluboké úctě.
1: Československí komunisté byli zmateni. Dolarová vidina byla samozřejmě lákavá i pro ně a uvědomovali si, že veřejné mínění je nakloněno přijetí pozvání. Co tomu ale řekne Sovětský svaz? Naštěstí pro ně se moskevský maják včas rozsvítil.
2: 12. července zvou Anglo-Francouzi na poradu představitele evropských států, aby se posoudili pravděpodobně tytéž otázky, o kterých se jednalo na pařížské poradě. Tentokrát se sovětská vláda porady nezúčastní. Některé země spřátelené se Sovětským svazem chtějí zřejmě účast na této poradě odříci ze stejných důvodů, z jakých se porady nezúčastní Sovětský svaz. Myslíme si, že by bylo lepší účast na poradě neodmítat, ale poslat tam své delegace s tím, aby přímo na poradě ukázali nepřijatelnost anglo-francouzského plánu a aby nepřipustili jednomyslné přijetí tohoto plánu a poté poradu opustili a odvedli sebou co nejvíce delegátů z dalších zemí. Tuto šifrovanou zprávu zasíláme jenom vůdcům komunistických stran, aby se jí řídili, až bude vláda přijímat rozhodnutí.
1: Strategie tedy byla jasná. Východoevropské země se měly pařížské konference zúčastnit, ale jen proto, aby odhalili imperialistické pikle a poté svorně práskli dveřmi. Důležité však je, že sovětská instrukce radila pozvání přijmout. To samozřejmě nevědomky hrálo do karet i demokratickým politikům.
0: Ohledně takzvaného plánu Marshallova je mé stanovisko toto. Pokládáme souhlas naší vlády s naší účastí na jednání v Paříži, na něž jsme byli od vlády britské i francouzské pozváni, za samozřejmé a nutné z těchto důvodů. Hospodářská situace našeho státu s celou jeho činností závisí nejméně mezi 60 až 80% od pomoci ze strany západních států a od vzájemné součinnosti a hospodářské spolupráce s těmito státy. Věřím, že v té či oné formě a dříve nebo později i Sověty budou postupovat tak, aby se do této spolupráce mohli zapojit. Kdybychom se my z tohoto zapojení sami hned na počátku a dobrovolně vyřadili, budou nakonec Francie, Anglie a Amerika spolupracovat sami a docela určitě přijmou do spolupráce také Německo ve formě, kterou oni uznají za vhodnou a do níž my nebudeme moci zasáhnout. Je pro nás nezbytné, abychom nenechali za těchto okolností pomáhat Německu bez nás a bez Polska a bez řady ostatních menších států evropských. V dopise ze dne 5. července zaslaném našemu ministerstvu zahraničí uvádí velvyslanec Nichols výslovně, že v návrhu francouzsko-britském není ani stínu toho, že by tato spolupráce ze strany československé mohla involvovat jakékoliv se dotčení nebo porušení naší státní suverenity. Mají se jen probrat možnosti, do jaké míry a v jaké formě vedle pomoci nám by i vlastní prostředky mohly přispět ve vzájemné spolupráci se státy jinými, bez jakéhokoliv tlaku a pod naší vlastní zodpovědností. Je to všecko tudíž úplně v naší moci, jak o své spolupráci rozhodneme. Přitom se výslovně zdůrazňuje, že nebudou nám kladeny žádné podmínky nebo omezení v našich dosavadních obchodních smlouvách a v našich dohodách bilaterálních nebudou vyžadovány žádné derogace. což všecko má pro nás fundamentální význam nejen hospodářsky, nýbrž i politicky. Pokládal bych tudíž za zásadní chybu, kdybychom nešli na schůzi do Paříže a přímo nevyslechli všechny nabídky nebo plány o vzájemné pomoci jednotlivým státům a o vzájemném přispění jich samých mezi sebou. Zůstáváme přitom naprosto volní o nabídkách a plánech sami uvážit a pak se eventuálně rozhodnout. Ve sdělení Sovětského svazu našemu ministerstvu je jen odůvodnění, proč Molotov nepřijal v Paříži návrh francouzsko-britský na spolupráci Sovětů. Není tam ani jediného nepříznivého slova o tom, jak se dívá Sovětský svaz na účast naši nebo polskou v rámci vzájemné hospodářské pomoci a spolupráce asi 18 až 20 států. Není tím také nijak řečeno, že návrh, který bude vypracován v Paříži na schůzi nové, bude slepě od 18 států přijat s nějakými politickými nebo jinými podmínkami a že my se mu musíme podřídit. O tom rozhodne naše vláda sama, až jí plán v Paříži vypracovaný bude předložen. Vše mluví tudíž proto, abychom se my schůze pařížské účastnili a pak dle další diskuse a jejich závěrů rozhodli. Já sám bych v každém případě souhlasil s tím, aby vláda v tomto smyslu se rozhodla.
1: Prezident Edvard Beneš tedy byl pro přijetí pozvání. Stejně smýšleli i zástupci nekomunistických stran. Také oni se však na celou věc dívali s jistou opatrností. Je známo, že českoslovenští demokraté se ze všeho nejvíc obávali nového vzestupu Německa. Chtěli se vyhnout tomu, aby je Maršalův plán izoloval od Sovětského svazu, který pokládali za hlavního garanta československé bezpečnosti. I s tímto drobným ale však pražská vláda pozvání přijala. Dokument. Stalin si však nebyl jist loajalitou některých spřátelených vlád. Pokušení americké pomoci bylo příliš velké, zvláště v Praze a Varšavě, kde komunisté ještě neměli absolutní moc. Stanovisko Kremlu se proto náhle změnilo. Už ne účast na konferenci a následný demonstrativní odchod. Moskva požadovala, aby Praha svou účast rovnou odmítla.
2: Soudruhu Gottwaldovi. Nejnovější zprávy o charakteru pařížské porady z 12. července, která sovětská vláda dostala, ukázaly dvě nové okolnosti. Za prvé, iniciátoři porady, Angličané a Francouzi, nehodlají dělat ve svém plánu hospodářské obnovy Evropy žádné změny bez přihlédnutí k zájmům suverenity a ekonomické samostatnosti malých zemí. Za druhé, pod záminkou vypracování plánu na obnovu Evropy chtějí iniciátoři porady ve skutečnosti vytvořit západní blok, do něhož by bylo začleněno západní Německo. Vzhledem k těmto okolnostem ruší ústřední výbor VKSB svůj telegram z 5. července a navrhuje účast na poradě odmítnout, to znamená neposílat na poradu delegace. Důvody odmítnutí může každá země uvést podle vlastního uvážení.
1: Gottwalda a spol. Dostala změna moskevského postoje do obtížné situace. Nebyla vůbec řeč o tom, že by stanovisko sovětských soudruhů nerespektovali. Premiér však před sovětským chargé d'affaires Bodrovem naříkal, že přijetí pozvání už bylo oficiálně oznámeno a zveřejněno a komunisté nemusí pro tento náhlý zvrat získat ve vládě dostatečnou podporu. Tato váhavost Stalina rozzuřila a požadoval okamžitý příjezd československé delegace do Moskvy. Premiér Klement Gottwald, ministr zahraničí Jan Masaryk, ministr spravedlnosti Prokop Drtina a generální tajemník ministerstva zahraničí Arnošt Heydrich tedy ráno 9. července nastoupili do leteckého speciálu a vydali se na cestu do Canossy.

0: Sovětský vůdce nejprve mezi čtyřma očima 5 hodin umýval Gottwaldovi hlavu a teprve poté přijal celou vládní delegaci. Takto jednání zachytil československý záznam.
1: Předseda vlády Gottwald uvedl, že jsme na pozvání do Paříže odpověděli sice kladně, ale s četnými závažnými výhradami, které nám dávají možnost volného rozhodování. Vláda Československa byla rozhodnuta ihned odvolat svého zástupce, kdyby se ukázalo, že toho je třeba. Nyní však nastala nová situace tím, že jsme jediný ze států slovanských a jediný ze států východoevropských vůbec, který pozvání do Paříže přijal. Proto by si československá vláda přála znát stanovisko Sovětského svazu. Generalisimus Stalin řekl, po návratu Molotova z Paříže dostala vláda Sovětského svazu zprávu o stanovisku Jugoslávie. Potom podal dotaz Tataresku. Sovětská vláda zpočátku neodpovídala a soudila, že by bylo správnější jít na konferenci a potom ukáže-li se nutnost konferenci opustit. Když však došly zprávy velvyslanců Sovětského svazu, vytvořil se názor jiný. Úvěry, o nichž se mluví v Marshallově plánu, jsou velmi nejisté a ukázalo se, že pod formulí úvěrů se velmoci pokoušejí vytvořit západní blok a izolovat Sovětský svaz. Proto vláda Sovětského svazu poslala telegramy Tatareskovi, Jugoslavii a Polákům. Poláci zpočátku kolísali, ale potom se rozhodli pozvání nepřijmout. Proto byla vláda Sovětského svazu překvapená naším rozhodnutím přijmout pozvání. Generalisimo Stalin pokračoval. Pro nás je tato věc vapros družby. Bez prostředních výhod z účasti na konferenci byste neměli. Jistě nechcete kulbánie kredity, úvěry, které by ohrožovaly naši suverenitu hospodářskou i politickou. Podmínky úvěrové budou jistě špatné, řekl generalisimu Stalin a dodal. Pokládáme tuto věc za otázku zásadní, na níž závisí naše přátelství se Sovětským svazem. Půjdete-li do Paříže, dokážete, že chcete spolupůsobit při akci na izolaci Sovětského svazu. Všechny slovanské státy odmítly, i Albánie se nebála odmítnout a proto soudíme, že byste měli své rozhodnutí zrušit. Ministr Masaryk poukazuje na to, že u nás byla při rozhodování o účasti na pařížské konferenci situace dána všeobecným míněním, že v surovinách jsme ze 60 až 80% odkázáni na západ. Správcové národních podniků nepřestávali říkat ministru Masarykovi, že je třeba jít do Paříže, aby se snad nepropásla nějaká příležitost dostat nějaké úvěry. Když minulý týden přijela do Prahy polská vládní delegace, ministr Masaryk se tázal spontánně a neoficiálně jednotlivých členů, jak polská vláda rozhodne o účasti Polska na pařížské konferenci. Polští hosté vesměs odpovídali, že Polsko do Paříže půjde a že se tam dá zastupovat přinejmenším svým velvyslancem. Minister Masaryk prosí, aby z této poznámky nevznikla snad domněnka, že se snad schováváme za své polské přátele. Pokud jde o možnou účast Československa na pařížské konferenci, říkal minister Masaryk polským hostům, že přijmeme-li francouzsko-britské pozvání k účasti na pařížské konferenci, učiníme to s mnohými výhradami tak, abychom mohli kdykoliv z konference odejít, kdybychom zjistili, že to sovětské vládě není vítané nebo že naděje našeho průmyslu jsou klamné. Minister Masaryk v závěru zdůraznil, že všechny politické strany jsou si zajedno v tom, že Československo nesmí podniknout nic, co by bylo proti zájmům Sovětského svazu. Delegace podá ihned do Prahy zprávu, že sovětská vláda považuje přijetí anglo-francouzského pozvání za čin namířený proti ní a minister Masaryk nepochybuje ani v nejmenším, že československá vláda se podle toho ihned zařídí. Tu ale žádá ministr Masaryk, aby sovětská vláda nám pomohla v naší delikátní situaci. Nedělali jsme si velkých iluzí, snad by se věc dala zařídit tak, že by se jeden den na konferenci šlo a druhý den odešlo. Potom se generalisimus Stalin znovu vrátil k naší účasti v Paříži a řekl: účast na konferenci postaví vás do falešného světla. Je to poryv fronta, byl by to úspěch západních velmocí. Švýcarsko a Švédsko ještě kolísají, vaše přijetí jistě by působilo i na jejich rozhodnutí. Víme, pokračoval generalisimus Stalin, že jste naši přátelé, že ve vládě Sovětského svazu není nikoho, kdo by pochyboval o přátelství Československa k Sovětskému svazu. Ale svou účastí v Paříži byste skutkem osvědčili, že jste se dali zneužít za nástroj proti Sovětskému svazu. Toho by Sovětský svaz ani vláda nesnesli. Ministr Drtina nebude opakovat důvody našeho postupu ve věci pařížské konference, které řekl již ministr Masaryk. Zdůrazňuje však, že také strana, do které on patří, by se neúčastnila ničeho, co by v oboru zahraniční politiky se jevilo jako čin namířený proti Sovětskému svazu. Vítá velice tuto příležitost, že to může na tomto místě zdůraznit. Chce, aby se vědělo, že také strana ministra Drtiny bude dělat důsledně takovou politiku, aby k takovým počinům nemohlo dojít. Avšak ministr doktor Drtina prosí, aby generalisimus Stalin a ministr Molotov uvážili jednu věc. Hospodářská situace Československa je jiná než ostatních slovanských států. Kromě Sovětského svazu ovšem takzvaná životní úroveň Československa závisí především na zahraničním obchodu. A tu bohužel je situace taková, že 60 až 80% našeho obchodu závisí na západu. Generalisimus Stalin poznamenává, že naše obchodní bilance se západem byla pasivní. Ministr doktor Drtina říká, že je to možné, ale že objem našeho obchodu se západem je velký. Generalisimus Stalin podotýká, že náš vývoz na západ není tak velký, aby kryl náš dovoz, musíme-li platit valutami. Předseda vlády Gottwald řekl, že musíme platit valutami a že jich máme málo. Generalisimus Stalin se zasmál a řekl: víme, že valuty máte. A obrátil se k ministru Molotovovi a řekl s úsměvem: řekli si, že mohou dostat úvěry a proto nechtěli opomenout tuto možnost. Ministr doktor Drtina žádá, aby generalisimus Stalin pohlížel na situaci u nás pod zorným úhlem obavy, kterou má naše obyvatelstvo, aby totiž odpoutání od západu nemělo za následek všeobecné schudnutí. To by mělo vážné následky, nejen hospodářské, nýbrž i politické. Náš zahraniční obchod se Sovětským svazem, který loni dostoupil značné výše než nad předválečnou výši, letos opět poklesl. Ministr Drtina projevuje naději, že jednání, která se nyní v Moskvě zahajují, tento stav opět zlepší. Pokud jde o naši účast na pařížské konferenci, zařídí se vláda jistě podle toho, co jsme zde zjistili, podotýká ministr doktor Drtina a dodává, co ji řekl ministr Masaryk, že vláda o naší účasti v Paříži rozhodla jednohlasně. Nakonec žádá, aby nám sovětská vláda usnadnila východisko ze situace. Ministr Masaryk prosí, aby generalisimus Stalin prominul, že mluví otevřeně a říká, že potřebujeme v nynější své situaci jakousi náplas, gesto ze strany Sovětů. Generalisimus Stalin potom přešel na situaci hospodářskou a řekl: vaše situace je lepší než situace Francie a Anglie. Sovětský svaz je ochoten vám pomáhat ve věcech vašich hospodářských. Předseda vlády Gottwald se vrátil k naší účasti v Paříži a žádal generalisima Stalina i ministra Molotova, aby nám usnadnili cestu z obtížné situace. Pokud jde o vás, řekl generalisimus Stalin, mohli byste oznámit do Paříže toto. V poslední době se ukázalo, že přijetí pozvání by se mohlo vykládat jako rána proti Sovětskému svazu, zejména proto, že ze slovanských ani ostatních východoevropských států nikdo pozvání nepřijal. Generalisimus Stalin dodal: soudím, že čím dříve to učiníte, tím lépe.
0: Z Moskvy poté i hned odešla telegrafická instrukce, že československá vláda musí své původně souhlasné stanovisko ohledně účasti na pařížské konferenci změnit.
2: Panu prezidentovi, náměstku vlády Širokému, státnímu tajemníkovi Klementisovi. Byl jsem přijat dvakrát generalisimem Stalinem. Poprvé krátce po příjezdu, podruhé ve 23 hodin. Při druhé návštěvě byli přítomni z československé strany ještě Masaryk, Drtina, Horák, Heydrich a ze sovětské strany Molotov a Bodrov. Jednalo se o účasti na pařížské konferenci. Hlavně. Stalin se nejdříve zmínil o dotazech, které před svými rozhodnutími učinili v Moskvě vlády jihoslovanská, polská a rumunská. Stalin i Molotov neskrývali, že byli překvapeni rozhodnutím československé vlády přijmout pozvání do Paříže. Zdůraznili, že podle jejich přesvědčení pravým účelem Maršalova námětu a pařížské konference je vytvořit západní blok a izolovat Sovětský svaz vidinou úvěrů, které svolavateli této konference poskytnuty vůbec být nemohou a které, i kdyby snad v budoucnu mohly být poskytnuty Amerikou, nemohly by zůstat bez závazných vlivů na politickou a hospodářskou nezávislost percipientů. Vzhledem k této situaci by Sovětský svaz považoval naši účast za průlom fronty slovanských států a za čin namířený proti Sovětskému svazu. Stalin prohlásil, že zde jde o otázku, na níž závisí naše přátelství se Sovětským svazem. V sovětské vládě není nikoho, kdo by pochyboval o našem přátelství k Sovětům, avšak naše účast v Paříži by národům Sovětského svazu dokázala skutkem, že jsme se dali zneužít za nástroj proti Sovětskému svazu, což by ani sovětská veřejnost, ani sovětská vláda nesnesly. Proto soudí Stalin, že bychom měli naši účast odvolat. Domnívá se, že bychom to mohli odůvodnit poukazem na to, že se neúčastí ostatních slovanských národů a jiných východoevropských států vytvořila nová situace, při níž by naše účast mohla být snadno namířena proti přátelství se Sovětským svazem a ostatními našimi spojenci. Svolejte proto i hned všechny dosažitelné členy vlády a seznamte je s obsahem našeho rozhovoru se Stalinem a Molotovem. Považujeme za nezbytné, abyste se usnesli na odvolání naší účasti v Paříži a oznámil je tak, aby zde bylo oficiálně do čtvrtka odpoledne. Krom toho nám okamžitě telefonicky oznamte své rozhodnutí. Podrobný záznam rozhovoru přivezeme sebou. Gottwald, Masaryk, Drtina, Kašpárek.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

0: Praze se okamžitě sešla vláda, která jednomyslně rozhodla podle Stalinových instrukcí. Diskuze ukazuje, že demokratičtí ministři si byli vědomi své bezmocnosti. Zároveň pro ně ale bylo spojenectví s Moskvou nespochybnitelným dogmatem. Za to komunistům se spíše ulevilo.
1: Ministr profesor doktor Jestránský soudí, že je třeba důkladně uvážit věc. Nejde o to, zda po sovětském vzkazu máme či nemáme konferenci obeslati. Otázkou je jenom, jak se má věc likvidovat a co se má odpovědět velvyslancům. Ministr soudí, že nikdo z řečníků, kteří k věci promluvili, nevycházel z toho, co má být východiskem. Československá vláda učinila jednomyslné usnesení o účasti na pařížské konferenci za předsednictví svého předsedy Klementa Gottwalda. Nyní bylo toto usnesení podrobeno ze sovětské strany přísné kritice. Je-li tato kritika správná, pak je třeba, aby se vláda ospravedlnila. Jde o to, učinila-li něco, co by mělo za následek utvoření dvou bloků, z nich pak jednoho protisovětského, čímž by byl izolován Sovětský svaz vidinou úvěrů. Řečník se domnívá, že toto obvinění je nespravedlivé. Československá vláda nic takového neudělala, a to ze dvou důvodů. Za prvé, kdyby se Československá republika zúčastnila pařížské konference, pak by spolu s ostatními účastníky nemohla tvořit i protisovětský blok, když o našich vztazích k Sovětskému svazu nemůže být pochyb. A za druhé, je obecně známo, že jsme se usnesením obeslati konferenci nechtěli angažovat k nějakým závazkům. Podle průběhu konference mohli jsme se dále rozhodnout. Ministr soudí, že jsme se octli v nemilé situaci. Vláda oznámila veřejnosti, že vyšle zástupce do Paříže a nyní pod cizím vlivem mění své stanovisko. Přitom Sovětský svaz ujišťoval nedávno světovou veřejnost, že na nikoho nečiní nátlak. Nyní je to tlak, kdyby Sověty spatřovali v našem postupu jednání proti spojenectví. Ministr spatřuje v odřeknutí účasti Československé republiky to, že se bourá vyhlídka na možnost dorozumění mezi Západem a Východem. Dnes poprvé se skutečně svět rozestupuje na dva bloky. Řečník nemyslí, že by to mohla být i dobrá politika. Po vzkazu sovětskému musíme ovšem postupovat i tak, jak se sluší na sovětského spojence. Ministr doporučuje, abychom se vyjádřili tak, že jsme neučinili ani nemínili učinit nic, co by směřovalo proti Sovětskému svazu, a že od původního svého rozhodnutí ustupujeme jen pod tímto zorným úhlem. Dokument. Ministr V. Kopecký je toho názoru, že těžiště rozhodnutí bylo v předsednictvu vlády. Ministr má dojem, že se ve vládě chtělo poněkud chytračit. Konkrétní rozhodnutí se přenechalo předsednictvu. Předsednictvo vlády, iritováno různými okolnostmi, se dopustilo chyby. Nyní vidíme, jaká chyba se stala. Náš manévr byl neúspěšný. Řečník je přesvědčen, že zaujetím nového stanoviska udělá vláda jenom ránu do všech pokusů izolovat Sovětský svaz. Vnitropoliticky by došlo k rozdělení na dvě fronty. Do našeho politického života by byl vnesen nebezpečný chaos, jaký mají západní země. Pařížská konference má jenom přinést hospodářskou pomoc pro Německo. Řečník pochybuje, že by nám to mohlo být vítáno, objeví-li se Německo znovu na světových trzích. Bude to proti nám. Je velmi správné, zůstaneme-li věrni tomu, co jsme doposud dělali. Řečník vyslovuje subjektivní přesvědčení, abychom byli solidární se Sovětským svazem. Navrhuje proto jednomyslně schválení návrhu na odvolání naší účasti na pařížské konferenci. Je přitom přesvědčen, že se nic nezměnilo na vnitřní linii Československé republiky.
0: Na zítří vyšlo v tisku komuniké, kterým kabinet oficiálně svou účast na jednání o Maršalově plánu odvolal. Nemálo demokratům se v té chvíli zatmělo před očima.
2: Dne 10. července 1947 se konala mimořádná schůze vlády, která se znovu zabývala účastí Československa na pařížské konferenci o Maršalově podnětu. Bylo zjištěno, že pozvání k účasti na této konferenci nevyhověla řada států, zejména všechny státy slovanské a jiné státy střední a východní Evropy. Konference se tedy nezúčastní státy, s nimiž je Československá republika v úzkých hospodářských a politických stycích, spočívajících na smluvních závazcích. Za této situace byla by československá účast vykládána jako akt směřující proti přátelství se Sovětským svazem a ostatními našimi spojenci. Proto vláda jednomyslně rozhodla, že se této konference nezúčastní.
1: Nechtěl jsem proto věřit svým očím, když jsem 11. července 1947 četl úřední zprávu, že vláda odvolává svou účast na přípravách k Marshallovu plánu. Znění komuniké mě zarazilo, nerozuměl jsem jeho argumentaci. Četl jsem je několikrát a při každém dalším čtení jsem měl nepříjemnější pocity. Proč by přijetí pozvání na konferenci o přípravách k Marshallovu plánu mělo znamenat zpronevěření přátelství se Sovětským svazem? Proč zdůrazňovat, že všechny slovanské státy odepřely účast na konferenci? Byl jsem přesvědčen, že úřední komuniké neudává pravou příčinu, proč bylo pozvání zamítnuto. Politické důsledky odmítnutí Marshallovy pomoci byly mnohem vážnější. Opustili jsme Západ a dali mu důrazně najevo, že chceme zůstat v sovětské sféře, neboť pokládáme Sovětský svaz za základní kámen své státní a národní bezpečnosti a své zahraniční politiky. Učinili jsme tak způsobem, který vylučoval každou pochybnost. Nejdříve jsme přijali pozvání na konferenci, pak jsme je na Stalinův rozkaz odvolali. Diktátor Sovětského svazu se stal diktátorem československé zahraniční politiky. Vláda Národní fronty uznala Stalina za svého nejvyššího pána a velitele. Vystihl to Masaryk, když prohlašoval: do Moskvy jsem jel jako československý ministr, ale vrátil jsem se jako Stalinův pohůnek. Prvně to řekl Ivanu Herbenovi, když v Ruzyni vystupoval z letadla při návratu z Moskvy. Řekl to spontánně, aniž se ho Herben na cokoliv ptal. Oznámení, že pozvání bylo odmítnuto jednomyslně, muselo každého na Západě přesvědčovat, že si všichni političtí představitelé Národní fronty přejí být ve východní sféře. Technicky bylo znění komuniké správné, ale politicky neodpovídalo pravdě, protože všichni ministři nebyli přítomni a nesouhlasili s rozhodnutím. Západ musel být také zmaten prohlášením Masarykovým k dopisovateli Associated Press, že on a Gottwald nepotřebovali poučení z Moskvy, aby si uvědomili, že Československo musí odvolat přijetí pozvání k pařížským poradám. Vzbudili jsme dojem, že jsme z vlastního přesvědčení opustili Západ, který nás už jednou v Mnichově zklamal a jemuž proto nevěříme. Odmítnutím Marshallova plánu se Československo octlo na nakloněné rovině a řítilo se stále rychleji do komunistické diktatury. Den 10. červenec 1947 je rozhodným datem druhé československé katastrofy. To je moje pevné přesvědčení.
0: Ladislav Karel Feyerabend se mýlil. Vynucené odmítnutí Marshallova plánu nebylo příčinou československé katastrofy, ale spíše důsledkem vývoje několika předcházejících let. Hlavní úlohu však hrály geopolitické danosti, které Československo pevně svíraly ve východním táboře. Je známou skutečností, že Západ republiku už dávno odepsal a československým demokratům nehodlal v jejich nastávajícím zápase s komunisty významněji pomáhat. Někteří historikové proto soudí, že Marshallova nabídka nebyla ve vztahu k zemím za železnou oponou myšlena vážně. Ať je však skutečnost jakákoliv, nic to nemění na tom, že vynucené odmítnutí Marshallova plánu jasně demonstrovalo vazalský charakter Československa. Jak jsme ostatně už slyšeli, nekomunističtí politikové si toho byli vědomi. Stejně dobře ale věděli, že slovo mocného východního bratra prostě nejde nerespektovat. A možná také začali uvažovat o tom, zda jejich koncepce úzkých vztahů se Sovětským svazem sama nevylučovala přežití československé demokracie.
2: V sobotu 5. července převážilo hospodářství nad politikou. Ve čtvrtek 10. července zase politika převážela nad hospodářskými zájmy. Spojenectví a přátelství mezi Československou republikou a Sovětským svazem převážilo nad úvahami a přáními obchodními. Bylo by nesprávné vidět v tom jen příliš ochotné komunistické přisvojení si sovětského názoru, že pařížská konference je především politicko-strategický manévr a teprve v druhé řadě hospodářská porada. Vždyť vzkaz o nutnosti změnit původní kladné usnesení vlády nebyl přece podepsán jen Gottwaldem, ale též synem prezidenta osvoboditele Janem Masarykem a ministrem Drtinou alias Pavlem Svatým, jehož projevy proti rychle se přizpůsobivší protektorátní vládě jsou v živé paměti. Proto též rozhodnutí československé vlády bylo jednomyslné. Nemůže se Československo, chce-li zůstat věrno duchu i liteře Československo-sovětské smlouvy, zúčastnit konference, na níž není ani Sovětský svaz, ani jiný ze států, s nimiž nás ve východní Evropě váží spojenecké svazky. V tomto smyslu bylo také usnesení československé vlády přijato naší veřejností. Uvědomujeme si totiž, že jen v klidných a nenapjatých dobách může být hospodářským argumentům ponechán právě jen hospodářský význam. Čím je doba napjatější, čím je víc doba nabita elektřinou, tím snáze každý hospodářský počin dostává význam politický a vojenský. Koupí-li si stát v době hlubokého míru o něco více nafty než jindy, nikdo si toho nepovšimne. Stane-li se tak v době napětí, je v tom vidět válečná příprava. Koupí-li si stát v době hlubokého klidu o desetinu gramu více rádia, je to počin diktovaný zvýšenou péčí o zdraví lidu. Stane-li se tak v době dnešní, je to jasně příprava k výrobě atomové pumy. V době napjaté z obchodu se stávají obchvatné strategické manévry. A každý z nás, Čechů a Slováků, ví, že na cíli malého národa vtisknout hospodářské konferenci pařížské jen význam hospodářský. Jeví-li se Paříž politicko-vojensky, je to vlivem velmocenského sporu mezi Západem a Východem, který jsme nevyvolali, k němu jsme nepřispěli, ale jehož útraty, jak už bývá zvykem malých národů, možná poneseme. Neradi bychom, arci, ministr Masaryk jednou v zahraničním výboru Národního shromáždění řekl, že se bude vždy snažit třeba s čepicí v ruce obcházet Západ a něco pro nás životní standard a jeho udržení vyškemrat. Dodal, že se bude snažit nijak nepřetrhat třeba tenčící se nitky, které nás hospodářskými zdroji Západu pojí. Jejich přetrhání by snížilo životní úroveň našeho krásného lidu, řekl Jan Masaryk. A dodal, a to by byla škoda. To by opravdu byla škoda.
0: Týdeník Obzory ve svém úvodníku přesně vystihl dilema malého státu uprostřed šachové partie velmocí. Za to komunistické Rudé právo si na nějaká dilemata nepotrpělo.
2: Už týdny podobá se Evropa bzučícímu úlu. Kolem pomyslného Marshallova plánu vedou se vzrušené diskuse pro a proti. Veřejné mínění uvnitř některých západoevropských národů se rozestupuje a došlo už také k považlivému pokusu o rozdělení Evropy na dva protichůdné tábory. A přece, ať to zní jakkoliv paradoxně, takzvaný hospodářský plán Marshallově pomoci Evropě nebyl nikdy rozvinut a konkrétně vysloven. Ani ti, co se sjeli do Paříže, aby vypracovali návrhy k pomoci evropským zemím, nevědí, zda nestavěli domeček z karet. Jakživ svět neslyšel tolik hluku kolem těšínských jablíček jako nyní. Tak tedy vypadají věci ve světle skutečnosti. Čili Marshallův plán, který nikdy nebyl vysloven a o němž konkrétně dosud nikdo nic neví, způsobil prozatím více zla než dobra. Stal se jablkem sváru mezi národy, přivodil nebezpečné rozdělení evropského kontinentu na dvě části, porazil nohy Organizaci spojených národů a posadil evropskou reakci znovu na koně. Molotov, když odcházel z Paříže z nepodařené schůzky tří zahraničních ministrů, tuto situaci dobře předvídal a vážně před ní varoval. Třikrát v dějinách zasáhla Amerika do Evropy. Poprvé v letech 1916 až 1918, kdy americká vojska pomáhala zdolat imperialistický výboj kajzerovského Německa a kdy prezident Wilson proklamoval zásady sebeurčení národů. Podruhé se tak stalo v minulé válce, kdy Amerika, vedená prezidentem Rooseveltem, stala se spojencem a pomocníkem evropských národů, bojujících na život a na smrt proti nestvůrnému hitlerovskému fašismu. Není vedena proti výboji, ale sama je výbojem. Jeho ideologií je Trumanova doktrína namířená proti Sovětskému svazu a lidovým demokraciím Evropy, jeho zbraní je dolar a jeho cílem je hospodářské proniknutí a ovládnutí Evropy. Tato poslední intervence Ameriky v Evropě není tentokrát protiněmecká, ale proněmecká. Nesměřuje k pomoci evropským národům, které prolili krev v boji proti tyranii, ale má postavit Německo znovu na nohy. Tak či onak, Marshallův plán vyvolal dosud v Evropě všechno jiné, jen ne pojem nějaké plánovitosti. Vyvolal zmatek. Rozděluje Evropu, posiluje naděje evropské reakce a posiluje německou troufalost. Jak naproti tomu jinak věci vypadají ve východní Evropě, zejména ve vztazích mezi slovanskými národy. Zatímco v Paříži se sešly státy, které nemají plán ani ve svém vlastním vnitřním hospodářství a nejsou tudíž s to plánovat cokoliv širším měřítku, je hospodářství východoevropských států, zvláště slovanských, založeno vesměs na plánu. Sovětský svaz splní s úspěchem svůj pětiletý plán, stejně i Jugoslávie. Poláci mají svou tříletku, my a Bulhaři dvouletku. Toto vnitřní plánování umožňuje pak plánovitý rozvoj hospodářských vztahů mezi všemi zeměmi východní Evropy. Svědčí o tom naše velkorysá hospodářská smlouva s Polskem, která obsahuje princip vzájemného hospodářského doplňování a dalekosáhlého plánování. A nejpádnějším dokladem toho je právě sjednávaná obchodní smlouva se Sovětským svazem, která už nyní, před svým uzavřením, nám přinesla tak skvělé výsledky. Tato konfrontace mezi mystickým Marshallovým plánem a konkrétním plánovitým hospodářstvím slovanských států je dost přesvědčivá. Ovšem zde na naší straně jsou lidově demokratické režimy, jejich základem je skutečný hospodářský plán a na druhé straně vidíme hospodářskou anarchii, připouštějící sice dočasné konjunktury, ale také hospodářské katastrofy a krize. Není pochyby o tom, že z této veliké soutěže systémů vyjde nakonec vítězně systém dokonalejší a tím může být jedině ten, který je založen na skutečném plánování, jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku.
0: A tak se tedy Československo za pár měsíců definitivně vřadilo do tábora míru a socialismu a podle rudě právních not se pustilo do velkého dohánění a předhánění k úpadku odsouzeného kapitalistického západu. Netřeba ztrácet slov o tom, kam toto soutěžení naši zem nakonec přivedlo. Západní země však začaly brzy prožívat hospodářský zázrak, na kterém se nemalou měrou podílela miliardová pomoc Marshallova plánu. Končí další díl z cyklu Dokument, který jsme dnes věnovali Marshallovu plánu a Československu. Na pořadu spolupracovali David Schneider, Hana Vohrysková a Dana Pohnánová. Hezký zbytek večera vám přeje a naslyšenou se těší Ondřej Houska.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Interview Plus.
1: Opoziční ODS, STAN a Piráti by v případě konání parlamentních voleb v září společně získali těsnou většinu 101 hlasu, uvádí průzkum agentury NMS zveřejněný v tomto týdnu. Doplácejí tak koaliční strany na to, že nesou vládní odpovědnost? Jak se v oblíbenosti stran projeví výsledek komunálních a senátních voleb? Petr Vizina se zeptá analytičky NMS Terezy Fridrichové.
0: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Jedním z nejslavnějších britských básníků byl určitě Alfred Tennyson. Jeho dílo inspirovalo mnoho jiných umělců od malířů, jako byl John William Waterhouse, až po současné hudebníky.
3: Narodil se v roce 1809 v anglickém hrabství Lincoln jako syn venkovského pastora. Už odmala tíhl k poezii. Když mu bylo pouhých 17 let, vydal se dvěma svými staršími bratry sbírku básní. Alfredův otec vždy dbal na dobré vychování svých dětí a tak mohl Tennyson vystudovat univerzitu v Cambridge. V době studia vydal svou první samostatnou sbírku nazvanou Básně převážně lyrické. Kritici sbírku většinou odsuzovali, mezi lidmi mu ale získala popularitu.
2: V roce 1831 mu zemřel otec a tak musel Alfred Tennyson opustit školu ještě před získáním vysokoškolského titulu. Rozhodl se vrátit zpátky do Lincolnshire, kde se ujal role hlavy rodiny. Na psaní básní si ale čas přesto našel. Už o dva roky později vydává další sbírku, ve které byla otištěna i jeho nejslavnější báseň The Lady of Shalott, tedy paní ze Shalott. Kritici ale i tuto sbírku hodnotili negativně, což Tennysona tak odradilo, že dalších 10 let žádnou další nevydal.
3: Situace se zlepšila až v roce 1842, kdy vydal dva nové svazky poezie, které konečně měly úspěch. Vrchol kariéry pro Tennysona přišel v roce 1850, kdy byl jmenován do funkce dvorního básníka britského monarchy. Ve stejném roce se také konečně oženil se svou přítelkyní z dětství Emily Selwoodovou. Pak napsal další ze svých nejslavnějších básní Útok lehké kavalerie. Ta byla věnována britským vojákům, kteří se účastnili bitvy u Balaklavy během Krymské války.
2: Tennysonovým největším zdrojem inspirace byl jeho přítel Arthur Hallam, po kterém pojmenoval celou jednu sbírku. Po jeho smrti se ale často potýkal s nedostatkem inspirace. I přesto si ho velmi oblíbila královna Viktorie, která mu jako vůbec prvnímu básníkovi udělila šlechtický titul.
3: Alfred, první baron Tennyson, zemřel ve věku 83 let. Pohřben je ve Westminsterském opatství. Titul baruna po něm získal také jeho syn, který vydal otcův životopis. Největší poctou pro Tennysona by ale nejspíš bylo to, že stále patří k nejoblíbenějším britským básníkům.
0: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Zavedení speciální daně pro rafinerie prošlo ve sněmovně prvním čtením. Olomouc povede v následujících 4 letech nejspíš 5 koalice. Vítězné hnutí ANO míří do opozice. Fotbalisté Slávie zůstávají v lize mistrů bez bodu. Ve druhém kole hlavní části prohráli v Baku se Sabahem. A počasí zítra zpočátku místy zaprší, postupně čekejte i polojasno a teploty do 18 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Poslanci dnes podpořili v prvním čtení zavedení speciální daně pro rafinerie. Ministerstvo financí chce jejím výběrem kompenzovat náklady na státní rozpočet způsobené zastropováním cen pohonných hmot i snížením spotřební daně na naftu. Podle lidovců to může zásadně ublížit předvídatelnému podnikatelskému prostředí. Hnutí STAN podle svého místopředsedy Lukáše Vlčka bude chtít o návrhu ještě diskutovat.
5: Tato daň určitě nesníží ceny pohonných hmot v České republice, spíše naopak. Pokud stát uvalí daň na rafinérie, tak rafinérie mohou právě tuto daň přenést na konečné spotřebitele a tím tedy zvýšit cenu pohonných hmot. Je tam řada dalších otázek, ať je otázka zpětného výběru daně, předvídatelnosti tržního prostředí, anebo jenom to, že to míří právě na jednu jedinou firmu.
4: Proti návrhu se staví i majitel obou českých rafinerií, společnost Orlen Unipetrol. Zpětné zavedení daně je podle ní v rozporu s ústavou. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je ale daň koncipovaná tak, že pokud nebudou mít rafinerie v roce 2027 vyšší zisky díky vysokým cenám pohonných hmot, tak se daň vybírat nebude. V Olomouci se dnes dohodli na vytvoření nové radniční koalice zástupci hnutí STAN, Pro Olomouc, KDU-ČSL společně a TOP 09. V 45členném zastupitelstvu města by měly dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO by tak zamířilo do opozice. Podle lídra STAN Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě.
6: Nakonec to složení, které znám, z toho vyšlo vzhledem k největším průnikům v našich programových záležitostech. Je to, co vidíte, to znamená STAN, Pro Olomouc jako další nejsilnější strana, KDU společně a TOP 09. V nejbližších dnech budeme připravovat materiály směřující ke koaliční smlouvě, k programovému prohlášení a budeme ladit detaily.
4: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa dál sdílejí zpravodajské informace s Ukrajinou. Novinářům řekl, že chce, aby válka skončila. Washington tak podle Trumpa spolupracuje s Kyjevem i Moskvou. Pochybnosti o americkém přístupu k Ukrajině vzrostly poté, co Trump v pátek oznámil dohodu se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký trh. Podle médií Spojené státy na konci minulého týdne pohrozily Ukrajině, že jí přestanou zpravodajské informace poskytovat, pokud bude dál útočit na ruské rafinerie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že Kyjev s tím přestal. Rusko ale podle něj v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu pokračuje. Fotbalisté Slávie nebodovali ani ve druhém utkání hlavní části Ligy mistrů. V Baku podlehli domácímu Sabahu 0-2. Pražené soupeře přestříleli své šance, ale nevyužili a krátce po změně stran poprvé inkasovali. To podle záložníka Slávie Lukáše Provoda zápas rozhodlo.
7: Potom si myslím, že ten zápas prostě se lámal při tom prvním gólu, protože ty týmy jsou silný a je hrozná škoda, že si necháme utéct na 1-0, protože jsme sami asi cítili všichni, že tomu týmu docházela šťáva a my jsme přidávali a myslím si, že bychom ten zápas stupňovali a bohužel jsme začali hrát až potom za toho stavu 1-0 a neproměnili jsme šance, které jsme měli, což se tady v té lize mistrů neodpouští.
4: Třetí zápas v hlavní části Ligy mistrů odehrají slávisté za týden v Turecku proti Fenerbahce Istanbul. A ještě hokej. Pardubice po páté zvítězili v Lize mistrů. Na závěr základní fáze soutěže zdolali švédské Vechje 2-1 v prodloužení. Východočeši měli už před utkáním jistou účast v play-off.
8: Uzavřená D5 v tunelu u Plzně a překážka u Pohořelic. Na dálnici D5 je u Plzně zavřený tunel Valík ve směru do Rozvadova. Jde o krátkou uzavírku kvůli údržbě. Podle Národního dopravního informačního centra potrvá přestavba dopravního značení asi 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna pozorněte za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 54. kilometru stojí pojízdné nákladní auto. Blokuje tam odstavný pruh. Na silnici 53 se vyhněte překážce za Pohořelicemi směrem do Znojma. Na rovince mezi Pohořelicemi a Branišovicemi leží na vozovce balík sena. A u Jaroměře stále komplikace na obchvatu města na silnici 37. Za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři. Nedá se tam odbočit směrem na Trutnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.

0: Činají hovory se zpěvačkou kapely Sto zvířat Janou Jelínkovou. Při poslechu vás vítá Petr Vizina.
1: Hovory.
0: Dobrý den a vítejte.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já jsem vás uvedl jako sirotky, nevím, jestli si tak připadáte stále.
2: No, vnímali jsme to úplně přesně takhle, jako sirotci, protože si taky každý, kdo osiří, říká, co teď bude s námi, co teď bude s námi, co se bude dít dál. A vlastně jsme byli nejdřív strašně paralyzovaní, ale pak jsme... Tenkrát jsme vydávali desku Noční ptáci a...
0: On zemřel těsně předtím, než...
2: Předtím, než to vyšlo, no. Měsíc předtím, než ta deska jako spatřila světlo světa. Nicméně on stihl ještě se setkat s tím masteringem, prostě ještě než to byl vylisovaný, tak stihl se setkat se všemi novináři, kterým to chtěl ukázat. Jako kdyby to tušil, si myslím trochu. Že si je zval k sobě domů, pouštěl jim to, vyprávěl si s nima o tom a tak prostě. Takže tohle to všechno on tu práci udělal a my jsme přesně věděli, že na nás je, že to musíme pokřtít tak, jak ty křty byly domluvené v Olomouci, v Brně a v Praze a taky jsme to pokřtili a pak jsme si říkali a uvidíme, co se bude dít dál.
0: Jaké bylo Jano odcházení Jana Kliny, kterému jsme oba říkali Honzo, byl to takový chlapík při těle, veselý, zábavný, živý, jaké bylo jeho odcházení?
2: On vlastně s námi o tom moc nemluvil. On vlastně vždycky říkal, byl jsem na kontrole a všechno je v pořádku, všechno je v pořádku, no trochu ty ledviny a játra, ale jako to nic není prostě. No.
0: To je rockerský život.
2: Takový rockerský život. Takže on vlastně se nám vůbec nesvěřoval. Myslím si, že on byl jediný, který opravdu věděl, jak na tom skutečně je. My to netušili, ale viděli jsme na něm, že prostě jako chátrá, že prostě je hubné a je prostě čím dál tím slabší. No.
0: Ptám, protože nechci být sentimentální, ale o Češích se říká, že neumějí truchlit a neumějí se vyrovnávat s faktem, že jsme smrtelní. Že to je takové, jako, myslíš, že to tak je?
2: Myslíš si, že to je jenom otázka Čechů? Já nevím teda, jako jestli... Já přesně, jako když to vezmu podle sebe, tak jsem na něj nejdřív, jsem byla úplně paralyzovaná, pak se to přeměnilo, takově ta prostě ta bolest strašná se přeměnila v obrovský vztek. Jakože, proč nám to neřekl, že jsme mohli něco udělat, že jsme mu mohli pomoct, že něco prostě, že něco. A vlastně nakonec se to přerodilo v to, že jsem před ním klobouk smekla, že do poslední chvíle dokázal dělat legraci, být prostě furt státotvornej, furt něco vymýšlet, furt prostě jako něco někam hnát to dál. A i nás prostě jako furt jako motor, furt byl tím motorem. Takže se to tak jako přeměňovalo tohleto celé, až je to prostě obdiv a to, že my, pokud chceme pokračovat, musíme pokračovat tak, že ho furt máme za hlavou a musím si furt říkat, jak by se to líbilo Jendovi.
0: Ty jsi použila slovo státotvorný, tak abychom to přiblížili. Od roku 1990 jste spolu byli v kapele. Myslím, že teďka je to 17. album, to se těžko počítá, jsou mezi tím různé živé nahrávky a tak těžko říct, ale prostě spousta desek. Abychom ještě přiblížili, tak jako asi nejslavnější song je Ty vole na základní škole, což trošku je spjaté s vaším příběhem, protože vy dva jste učitelé a poznali jste se ve sborovně.
2: No, my dva úplně jsme se poznali ve stejné škole, prostě ve sborovně, ano. Ale jinak vlastně z té zakládající party jsme tam byli 4 učitelé, protože pianista Arnoš, krátký tenkrát, dneska už Hanf, byl taky učitel, Tomáš Belko, že jo, saxofonista a textař, taky učitel, Honzík, já jsme byli taky, jsme učitelé, že jo, jako, a z nich jako nejdýl to dělám já samozřejmě, ještě pořád, ale oni z toho tak postupně jako odcházeli. No, ale od ty vole na základní škole to třeba nám říkal náš kamarád, který prostě taky učil na učňáku fotografii a něco a že měli nějaké sympózium a že se tam pohoršovali ti kantoři a říkali, no kdo tohle to může prostě napsat takhle, takže je uklidnil a říkal, no to napsali právě lidi, kteří tu práci dělají.
0: Čili ty jsi zároveň ještě... Stále učitelkou?
2: Stále učitelkou a musím říct, když jsme už zmínili ty vole na základní škole, tak v té době, když to vyšlo, což je jako hodně dávno, tak za mnou chodili deváťáci, pláceli mě po zádech a říkali, paní učitelko, ty vole, na základní škole to je dobrá píseň, můžeme to mít za hymnu? Já jsem říkala, já jsem za, dohodněte to s panem řídícím. No, neprošlo to.
0: Neprošlo to. Jak vy už tedy máte několikátou generaci jako publika, ty máš několikátou generaci svých prvňáčků, ty jsi učitelka první.
2: No, já učím první až pátý. Z kraje kariéry učitelské jsem učila spíš jako od čtvrtou, pátou, třetí, čtvrtá, pátá, také jsem to měla různě. A to bylo ze začátku a pak jsem se přerodila na tu elementaristku, že vlastně jdu od první do třetí, od první do třetí.
0: No a řekni mi, často bývá, bývají takové, jakoby, řekněme, úvahy, že ta generace je příliš citlivá, příliš prostě na sebe, o sebe pečující. Jak to vidíš ty, jaká je generace tvých současných posluchačů, tedy lidí kolem 20 a taky současných dětí, které učíš?
2: Myslím si, že skutečně jsou jako citliví, někdy možná přecitlivělí. Myslím si, že to je dané tím, že mají kolem sebe strašně moc informací, ty mantinely mají strašně široké, že by potřebovali je zúžit, aby věděli, že se v tom těžko orientujou. A o tom to je, to člověk, aby mohl někam růst, tak si myslím, že potřebuje nejdřív užší mantinely, které se postupně rozšiřují a oni rovnou nastupují do širokých mantinelů. Je na ně kladen velký, jako velká odpovědnost za jakékoliv rozhodování těch možností, kolik oni mají, a to si myslím, že je strašně jako matoucí.
0: Potřebuješ někoho, kdo ti udělá předvýběr ze světa.
2: Malinko, no.
0: Jak vypadají vaši posluchači, jak vypadají vaši fanoušci? Vy jste zvláštní případ kapely, která rozhodně není učitelská, čili nekouká se na lidi z vrchu a neříká jim, co mají dělat. To hořkosladké texty, patří do nich i to odcházení, kterým jsme dneska začali, patří do nich černý humor. Teď tematizujete manželské krize a tak dál. Tak jak se změnili, jací jsou ti vaši dnešní posluchači? Jsou to lidé, kteří se vás pamatují z dřívejška, nebo jsou je to jejich děti už?
2: No, je to právě báječné v tom, že když se podíváme na naše publikum, tak tam jsou lidé, kteří chodili už kdysi dávno, pak tam jsou lidi, kteří třeba řeknou, my jsme dneska poprvé a je to báječné, budeme chodit, protože to je energie, to je prostě skvělé. A pak tam jsou ti, kteří chodí taky už nějaký čas a vodí s sebou ty malé děti, které nám dorůstají postupně. Takže je tam taková směsice věkových vrstev prostě a to je na tom to skvělé.
0: Hele, jak bys nazvala to, co jste s Honzou Kalinou a s Tomášem Belkem, textařem a s ostatními vytvořili? Co to je vlastně takové to perpetuum mobile, které tedy se valí dál, přestože Honza Kalina odešel?
2: Já si myslím, že to je prostě... že je strašně vidět na tom pódiu, že my jsme dobrá parta, že to mezi náma hezky ladí jako lidsky a to se tak jako přetaví přes tu muziku, která je takový, my jsme tomu říkali vždycky s Honzou, mongolský státní cirkus, že to je takový jako veselý, takový rozverný prostě a tak. A že to přeskočí na tu protější stranu a ty lidi na to se naladějí a vracejí to zpátky. Je to taková reciproční, energetická prostě rachanda a mě to hrozně baví, když se tohle stane.
0: A ty jsi říkala, že děti tě vyšťaví a koncerty tě nabíjí.
2: No,
0: funguje to takhle ve tvém životě?
2: Funguje to. No. A zase na druhou stranu, že jo, ten koncert tě tak jako dostane někam do vejšek a pak tě ta škola stáhne za ty hnáty zase do života zpátky, že to jako je... že nelítáš v oblacích, prostě víš, že ta realita je tak i tak prostě.
0: Hostem hovoru je zpěvačka kapely Sto zvířat a učitelka na základní škole Jana Jelínková.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak se kapela s Janem rozloučila? My jsme začali, ty se ptala, jestli to je české specifikum, když někdo najednou není.
2: Rozloučili jsme se s ním klasicky, že jo, ve Strašnicích, ale když to vzpomenu, tak když bylo po obřadě a vyšli jsme ven z té síně, tak jako kdyby zaplakal, protože sprchlo pár kapek a úplně mi to tak přišlo. Pak jsme třeba hráli v Liberci, já jsem si pak prohlížela fotky z toho klubu a když jsem to zvětšila, tak tam byl v koutě jedné fotky takhle stín a to bylo úplně jako obličej Jendy s brejlem a s doutníkem, jak jako nás pozoruje. A pak jsem to našla ještě na nějaký fotce z nějakého venkovního hraní, něco podobného. A oni už mi říkali, že jsem strašidelná, že proč to furt hledám. Já říkám, to nehledám, já jenom si to zvětším, tu fotku a prostě to tam je. Takže jsem furt jako říkám, že ono nás hlíží, že kouká, že sleduje, jako, jak se vedeme.
0: Kdyby tohle byla písnička od 100 zvířat, tak by byla z části mystická, jak říkáš ty, a z části byste si hned v další slunce z toho udělali legraci, že jo? Patří to k vám?
2: Patří to k nám.
0: Jaký je ten životní pocit vlastně, který ta vaše hudba, která je skočná, vy tomu říkáte rychlá polka, ale znalci by tomu říkali ska, že to taková jako černošsko-běložská hudba. Tak jaký je ten hlavní pocit, který si myslíš, že tam pořád je?
2: Já si myslím, pro mě hlavní pocit je radost a právě taková ta taškařice v těch textech Tomášových.

0: že to není nic řečeno úplně napřímo, ale že si v tom člověk musí hledat ty kličky, co tím jako on chtěl říct. Jsou to takový jako fakt někdy komický, někdy tragikomický příběhy. On vždycky říká, já si myslím, že jsem napsal veselou písničku a pak mi prostě doma Péťa řekne, manželka mi řekne, hele, to je zase smutný, ale jemu to tak nepřidá, nám taky ne, je to prostě podle toho, jak to kdo přečte. A hlavně myslím si, že ty texty, když je vnímáte jako mladší, chodíte na koncerty, tak pak je jinak vnímáte ve středním věku a jinak zase potom. Prostě myslím si, že to má takovýhle vývoj. No, že...
1: A teď řekni, já, když tady sedíš proti mě, já tě vnímám jako šansonierku, zvlášť taky díky tvojí solové desce Dáma s čápem, což je úžasná písnička.
0: No, děkuji.
1: A tak je to generační záležitost. Že? Tak jako rock and roll býval hudbou teenagerů, mladých lidí. Ty tady sedíme jako příslušníci generace, jako pumři, jak se říká. Tak jak se stárne s rock'n'rollem?
0: Já si myslím, že to je taky zase spojené s těmi texty hodně, že vlastně dřív byly, jestli se to tak dá říct, bezstarostnější, anebo prostě o obyčejnějších věcech. A dneska tím, jak vlastně i ten Tomáš s námi stárne a prostě tak nějak jdeme společně, tak už bilancuje, někde jsou to prostě nějaké takové to, co tě v životě potká a teď to jakoby chceš buď schodit, anebo prostě jako podpořit. Tak jako myslím si, že v tom to je celý prostě. No,
1: no a když to vemu generačně, tak co vás, u kapel se to pozná podle toho, o čem se baví v tom autě, kterým jede na koncert, jo. Tak co vás nejvíc zaměstnává v tom bilancování, o čem se bavíte?
0: No právě, že se někdy smějeme, že vlastně dřív jsme se bavili, jako pánové říkají, no dřív jsme se bavili o ženských a teďko o nemocech, že jo.
1: A ne o vaření.
0: Tak jako taky někdy vlastně, no, protože Beruška taky dobře vaří, jako že dneska už i muži prostě rádi vaří a to, ale no tak je to, že se to mění, no kam půjdeme zapařit bylo dřív a teďko je to prostě, kdy si už odpočinem a jaký lék jsem si ještě nevzal.
1: Jak to působí potom na tu pódiovou prezentaci? Máš dojem, jako, že jste se tak nějak jako změnili na pódiu, tak ty jsi pořád ta zpěvačka, která je trošku sarkastická, zároveň má ten krásný hlas, prostě, která se tak utahuje v těch textech. Změnilo se nějak postupem času, jaká jsou zvířata na pódiu?
0: Tak asi, když jsme byli mladší, tak jsme toho vyřádili víc trošku, měli jsme bláznivější nápady, ale myslím si, že co se předávání energie nebo nějakých věcí, to se moc nemění, ono je totiž to pódium, je taková jako zvláštní, mysteriální prostora, protože kolikrát člověk je, buď má nějakou chandru, nebo tě něco bolí, nebo to, a teď vylezeš tam na tu věc, proti co by, tobě jsou ty lidi, a jako kdyby si to z tebe všechno spadlo, úplně na to na všechno zapomeneš a jedeš a je to prostě báječná jízda a pak zase slezeš a uděláš. Jako zase to na tebe naskočí. Ale v tu chvíli prostě, když jsi na tom pódiu, a to je přesně, si vzpomínám úplně na Jendu, že vlastně taky, jako když byly ty poslední jeho koncerty, tak taky jsme si říkali, kruci, jestli to dá vůbec dneska ještě jako to. A úplně jiný člověk, když to tam se člověk narovná prostě a jede.
1: Hele, to jsou přece podobné situace. Ty stojíš před třídou děcek, taky je máš nějakým způsobem zaujmout, pobavit, vtáhnout do něčeho. V čem je ten hlavní rozdíl pro tebe?
0: Jako na pódiu a ve třídě? Já si myslím, že moc rozdílu mezi tím není. Je to prostě pořád, je to divadlo. Jedno i druhé je divadlo. A jenom se bavíme asi na jiné téma, že jo, s těma mrňousama a než na tom koncertě. A spíš na ně mluvím, než bych jim zpívala, že jo. Ale jako jinak je to asi jako co se toho principu týče, tak vlastně seš vždycky za Kašpárka a Šmidru.
1: Hádáte se někdy v kapele o politice? To bývá zvlášť pro naši generaci velmi palčivé téma, pro ty, kteří zažili dobu státního socialismu, nesvobody a teď jim připadá, že ta svoboda, že jim někdo tu svobodu kazí. Tak to bývá hořké někdy. Tak jak to vychází u sta zvířat?
0: Politiku vůbec jako nechceme tahat, už vůbec nechceme se veřejně vyjadřovat jako kapela k politice.
1: To není vaše téma prostě.
0: To není naše téma. A mezi sebou my jsme vzácně zajedno. Takže my si tak jako říkáme, že si žijeme v té své bublině a že vůbec necháváme ten okolní svět, jak je možné, že někdo zvolil toto, když prostě tak spíš jako takhle se... My jsme tak jako vzácně zajedno, že jako jsme se tak hezky sešli, že se nemusíme hádat. My tak nějak se
1: A když se
0: shodneme.
1: Ptáte, jak je možné, že někdo zvolil toto, tak co to je to toto, co vás jako štve na politice?
0: Budu mluvit za sebe, nebudu mluvit za kapelu. Když to vnímám, tak se strašně mně připadá, že se vracíme do toho, z čeho jsme v 89. utekli. A to mě hrozně jako bolí, zraňuje a vůbec, když jsem mluvila, kdo volí toto, tak právě toto mě vadí. Že mi přijde, že lidi mají strašně krátkou paměť, že si nepamatují, jaké to bylo, když to tady nešlo nic. A teď jako jde, ale oni nám to zase berou. Ze všech stran, ať už přes média, přes cokoliv, prostě vytváří si zákony podle svého, tak, aby to prostě mohli s čím dál víc vykrádat a víc prostě jako a z toho já jsem smutná.
1: Hostem hovoru je zpěvačka kapely Sto zvířat a učitelka na základní škole Jana Jelínková. Hudební scéna se za těch 36-37 let úplně proměnila. Máte dost hraní? Změnilo se nějak způsob, jak se dostáváte k lidem?
0: Myslím si, že dřív jsme víc jezdili po klubech. Dneska je to složitější, protože spousta klubů se třeba zavírá a hodně se to změnilo, myslím si, po té covidové jako eskapádě. Že některé kluby po tom covidu nevydržely a možná se i lidé odnaučili chodit do těch klubů. Těžko říct, proč jako je ten důvod. Tak je to možná tím, že od května do září je spousta venkovních akcí.
1: Jsou to městské slavnosti.
0: A městské různé, slavnosti jsou, právě, kde vlastně ty lidi to mají jako vstup zdarma, takže se jako zdá, že svoji kapelu vždycky někde uvidí. Tak je to takové složitější, ale my se nevzdáváme a pořád jezdíme a budeme jezdit i letos kluby na podzim a zase na jaře a prostě i ty venky a všechno prostě snažíme se jít furt dál.
1: Já jsem se snažil pečlivě poslouchat vaši novou desku Žádná poezie, tak Žádná poezie chápu ve smyslu moc si to nemalujte, Holenkové, jak ten život chodí. Co bys tak řekla, že je podstatné jako téma té desky?
0: Taková bilance, bych řekla, prostě jako životní. To je, jak to prostě nese čas, tak i ten Tomáš, to tam vlastně je zajímavé, že hodně těch písniček se týkají vlastně, když jsem byl malej, když bylo nějaké, jak to bylo předtím a jak je to dneska. No, co vlastně, takový, jako by se i Tomáš sám vyrovnával s nějakými příkořími z toho dětství třeba, ale přesto to umí říct s nadsázkou, s humorem a prostě jako udělat si z toho legraci. Situace, které člověka potkávají, manželství, nějaké...
1: Já přemýšlím, jestli by se člověk ženil nebo vdal, když slyší vaši desku. Připomíná mi to ten známý bodmot, že každé nešťastné manželství je nešťastné nějakým svým vlastním způsobem. Tak jste spíše skeptičtí, když se podíváte zrovna na tenhle životní projekt ve svém okolí? Nebo je to varování?
0: Já bych řekla ani tak, je to prostě jenom nastavení zrcadla a ať si každý prostě jako řekne, jestli to je jeho téma nebo není, nebo jestli to má jinak, nebo jak to má on. Že i tak to může být.
1: Řekni mi, jestli, to jsem se taky snažil nějakým způsobem jako zjistit, jestli ten Jan Kalina, ten veselý chlapík, který před 3 roky dost nečekaně odešel, jestli se nějak propsal do těch textů, jestli ho tam někde můžu potkat.
0: Myslím, že kousek je ho v každé z nich, jakože každý kousek se ho tam týká. Tomuhle, co se ty ptáš, by se vázala spíš písnička z té předposlední desky Noční ptáci, Kámoši. Tam vlastně si myslím, že i to naspíval Honza a myslím, že to byl i jako jeho osobní výkon, jakože ji naspíval velmi krásně a že je to právě proto, že on už tušil prostě, jako jak to bude. A
1: on si zpíval epitaf?
0: V jistém smyslu.
1: Co říká vlastně v té
0: písničce? Prostě, že kamarádi, že jsme byli, budeme a že prostě tě překvapí, když ti odejdou víceméně. Ale že přesto jako musíš být rád, že jsi měl, že jsi je potkal, že jsi je mohl zažít.
1: Mě překvapilo, že v té úvodní písničce nové desky vlastně tematizujete víru, která se toho vlastně týká, o čem se bavíme. Víru, že tohle není všechno, to, co tady žijeme, s kým se potkáme, a když to někdo odejde, tak to ještě není celý ten příběh. Jo, tak jo. Je tohle téma pro vás?
0: Jo, jedno z mnoha témat. Jsem říkala, že vlastně já toho Honzu furt někde vidím, furt nějak jako vnímám jeho to. Myslím si, že to nekončí úplně tím, že odejdeme, ale že je něco mezi nebem a zemí, které prostě těžko říct. No.
1: Dobře, dobře. Řekněme, jestli máte nějaké kamarády, vrstevníky, kteří ještě působí jako aktivní muzikanti, protože jste, teď mluvím o tom, že kapely z počátku 90. let, tak utrpěly nějaké ztráty, nežije frontman Dunaje, nežije frontman Psích vojáků, o tomhle mluvím. Jestli máte někoho, s kým se celou tu dobu potkáváte a rozumíte si? Nebo jestli už jsou to úplně jiní lidé, jiné generace?
0: No my se jako vlastně s těmi, se kterými jsme se potkávali kdysi, s Migy a s různými, jako s Vysacím zámkem a to, tak se s nima teď už moc nepotkáváme, protože se míjíme v těch různých akcích, že se...
1: Že to už nefunguje jako kdysi.
0: Že to už nefunguje jako kdysi, no. Nehrajeme na těch festivalech, kde jsme kdysi hrávali, tak jako... Nevím, proč se to stalo celé.
1: Jenom říká se, že spisovatelé se doma nebaví o literatuře, tak já si říkám, jestli muzikanti se někdy baví o hudbě, zrovna v té dodávce, když jdete na koncert, nebo jestli ty doma se bavíš o hudbě, jestli je to pro tebe téma.
0: No, pro mě vlastně, já se přiznám k tomu, že tím, jak jsem dopoledne ve škole a pak zhusta bývám prostě i na těch koncertech, tak moje nejlepší hudba mého ucha je poslední dobou ticho. V podstatě, že toho moc neposlouchám, až je to barbarské, jako, že vlastně nemám moc přehled teďko jako v tom, co se děje, ale v kapele určitě jo. Jako,
1: ale ty máš nejraději ticho.
0: Já mám nejraději ticho, no, v podstatě.
1: Čili to, co je před začátkem té desky a po ní, když se přesneme. Hostem hovoru byla zpěvačka kapely Sto zvířat a učitelka na základní škole Jana Jelínková. Moc děkuju za čas.
0: Já děkuju za pozvání.
1: Ať se daří na pódiích, ve školních třídách i na koncertech.
0: Já děkuju a poprosím diváky, aby chodili na naše koncerty a budeme mít křest Alba Nového. Ať si to najdou, kdy to bude.
1: Tak já posluchače taky zdravím a děkuji jim za poslech.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
3: The International Monetary Fund has downgraded its growth forecast for the Czech economy for this year and the next. According to its latest forecast, Czech GDP will grow by 1.8% this year, with growth expected to pick up slightly to 1.9% in 2027. The previous forecast, the IMF, projected a growth of 2.2% for both years. MPs are debating a government proposal to introduce a windfall tax on all refineries for this year and the next. The government says the measure is justified by rising refinery margins amid developments on the global oil market. It estimates the tax could generate between 5.5 billion and 9 billion crowns this year alone. And consumer prices in the Czech Republic rose by 2.5% year on year in September, up from 1.9% in August, according to data released by the Czech Statistics Office. The increase was driven mainly by higher fuel prices. Compared with August, consumer prices remained unchanged. Analysts expect the Czech National Bank's board to raise interest rates in November.
4: Weather.
3: Wednesday should be partly cloudy to overcast with daytime highs between 12 and 17 degrees Celsius. The human heart can show signs of trouble long before heart failure develops. A scientist in Brno is researching how routine ECG tests could help doctors detect these warning signs. Her work has won first prize in an international competition for young cardiovascular researchers. Ruth Frankova reports.
4: Zuzana Koščová was born in eastern Slovakia but chose to pursue her scientific career in Brno at the Institute of Scientific Instruments of the Czech Academy of Sciences. She's studying how routine ECG tests, which record the heart's electrical activity, could help doctors spot early warning signs of heart failure. Her research group leader, Filip Plešinger, explains the aim of the project.
5: Cílem je rozpoznat u lidí, kteří mají srdeční selhání.
6: The aim is to identify a deterioration in people who already have heart failure. Our research focuses on estimating whether their condition is likely to worsen or whether heart failure might develop in people who do not have it yet.
5: Ještě nemají, takže třeba přijde.
4: The team also uses high-frequency ECG to examine how the heart's two lower chambers, known as ventricles, work together. Koščová explains why this matters.
6: In patients with heart failure, the ventricles are often out of sync. That means one starts contracting earlier than the other, increasing the patient's risk of heart failure.
4: Koščová won first prize at the Rosanna Degani Young Investigator Award, an international competition for young cardiovascular researchers held in Madrid this year. Her method looks at how a patient's ECG changes over time, rather than relying on a single measurement. The team then uses a form of artificial intelligence known as a neural network to analyze the data.
7: Používáme takzvanou longitudinální analýzu, kdy pacient přijde několikrát za
6: What is known as longitudinal analysis. A patient may visit a cardiologist several times over a certain period, be hospitalized after a heart attack, or see their GP. The ECGs are recorded and ideally stored in a database. We can extract the ECG data and look at how a patient's condition develops over time, whether there are signs of deterioration, and what trends emerge in the ECG and in digital biomarkers.
4: Early detection is becoming increasingly important as the population ages and more people are at risk of developing heart failure, says Koščová.
7: Srdcovým zlyhaním trpí na světě přibližně 64 milionů lidí.
6: Around 64 million people worldwide live with heart failure, placing a considerable burden on healthcare systems. That is why we want to predict heart failure before it develops, so that preventive measures can be taken.
7: Mohla nastat případná intervence u těchto pacientů.
6: Ruth Franková with that report. You'll find more in English at radio.cz. Thanks for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 3 Cheb, kde kandidovalo 6 uchazečů. Do druhého kola tam postoupil obhajující senátor Miroslav Plevný za STAN. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A Sandra Cukernik za ANO. Dobrý den.
10: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
2: Volby 2026. Senátní duel.
8: Tento duel přetáčíme v pondělí 12. října ve 13 hodin, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Profesor Miroslav Plevný působí na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. V prvním kole získal přes 40% hlasů, kandiduje za STAN jako nestraník. Podnikatelka a filantropka Sandra Cukernik má přes 27% hlasů, kandiduje jako nestranička v barvách hnutí ANO. Pane Plevný, uklidňuje vás ten rozdíl skoro 13% hlasů?
9: Tak já si myslím, že je ještě velice důležité to druhé kolo a uvidíme, jak to bude. Samozřejmě jsem rád, že to první kolo jsem s nějakým náskokem vyhrál, ale myslím si, že voliči budou rozhodovat v druhém kole.
8: Paní Cukernik, v politice jste nováčkem. Považujete těch necelých 30% hlasů a postup do druhého kola za úspěch?
10: Já bych určitě chtěla poděkovat za každý jeden hlas a nesmírně si toho vážím, protože, jak říkáte, jsem nováčkem a opravdu musím říct, že mě to velmi potěšilo a beru to jako velký úspěch.
8: Pane Plevný, nemáte pocit deja vu? V roce 2020 jste ve druhém kole senátních voleb také vstoupil do duelu s kandidátkou ANO.
9: Tak jako já prostě úplně nerozlišuju, kdo z jakého subjektu je ten kandidát. Sám se říkal, že jsem nezávislý, je pravda, že jsem nominovaný stanem, mám podporu širokého spektra demokratických stran, ale já si myslím, že práce senátora je o práci v tom regionu a samozřejmě potom o tom, jakým způsobem je schopný přispět právě k té hlavní pozici nebo práci senátora, a to je ta kontrola těch zákonů, sledování legislativy, která nám dojde tak, aby v podstatě byla ve prospěch obyvatel.
8: A co vás vede k obhajobě mandátu? Proč chcete v Senátu setrvat?
9: Tak já bych rád navázal na tu práci, kterou jsem v Senátu dělal. Já jsem poslední 4 roky byl předsedou hospodářského výboru. Myslím si, že jsem tam nějakou práci odvedl. Zabýváme se především zákony, které souvisí s náplní našeho výboru. To znamená, že jsme výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, čili je to poměrně široké spektrum, které si myslím, že je právě pro naši republiku důležité, protože se jedná od zákonů daňových, finančních přes opravdu zákony, které se týkají dopravy a pravidel v zemědělství. Takže z tohoto hlediska je to důležité a myslím si, že moje odbornost se tam může uplatnit a že jsem schopen přispět k tomu, aby ty zákony byly lepší.
8: Paní Cukerník, co je vaším motivem stát se senátorkou?
10: Tak já vstupuji do politiky zejména z pozice nespokojeného občana, musím říct. Žiju v našem regionu celý život a postupně koukám na ten postupný úpadek, který se mi nelíbí. Jako příklad můžu jmenovat třeba dětskou pohotovost, která fungovala ještě 2 roky zpátky, nyní je v omezeném režimu. Krajskou nemocnici nemáme, co by Tachovsko, a vlastně, když máte tedy problém s dítětem, což jako matka velice dobře znám, většinou ty děti bývají nemocné večer, o víkendu, a to už je pohotovost zavřená. Takže si buď to musíte volat záchranku, nebo jet 70 kilometrů daleko. A to je jeden vlastně z takových startujících bodů. A musím říct, že vlastně nám ty pediatři stárnou, nepřivedli jsme žádné nové doktory, chybí nám praktici, stomatologové. Jo, chybuje třeba jeden z nejhorších screeningů vůbec rakoviny prsu. To znamená, že je tam nedostatečná jakoby péče v tomhle tom nebo osvěta. Celkově vidím ten region jako velmi zanedbaný a chybí tam ten lidský potenciál a ten lidský spojovací faktor. Já bych chtěla určitě prostě za prvé propojit lépe regiony Chebská, Tachovská a více vnímat potřeby lidí. A ač třeba na všechno nemám kompetence, tak z lidského hlediska, já prostě nejsem hluchá ani slepá k žádným výtkám, co lidem chybí nebo co je trápí. Pokusím se to řešit, ať je to v kompetenci senátora, anebo není senátora.
8: A jak významná by pro vás byla linie hnutí ANO v té projednávané legislativě, i když nejste členkou toho hnutí?
10: Vždycky bych to objektivně hodnotila vzhledem vlastně k tomu, jak ten zákon za prvý, jak působí vlastně na ten náš region, to by bylo primární. A opravdu tam vstupuju sama za sebe a za své názory a za své lidi, když to tak můžu říct.
8: Pane senátore, co byste chtěl dál prosazovat z Valštejnského paláce, případně v čem byste chtěl pokračovat?
9: Tak ono tady bylo řečeno, já jsem tady slyšel celou řadu problémů, které náš region má od paní Cukerník, a já s těma problémama naprosto souhlasím, akorát se trošku domnívám, že potom paní Cukerníková měla kandidovat spíše do krajského zastupitelstva nebo do obecního, protože to jsou většinou problémy, které jsou v kompetenci měst a obcí. Pokud se bavíme o školství, pokud se bavíme o zdravotnictví, tak tam je to primárně kraj, a pokud se bavíme o pohotovosti, lékaři, sama zmínila krajská nemocnice, čili to mluví za vše. Samozřejmě senátor může něco. Může v podstatě nějakým způsobem tlačit na ty lokální politiky, ale to může úplně stejně ten starosta města, nebo pokud, a víme, že v Plzeňském kraji je hejtman za ANO, takže tam ty problémy jsou řešitelné přesně z téhleté pozice. Senátor tam opravdu ty kompetence žádné velké nemá, maximálně může za to lobovat, a na to ale zase potřebuje podporu, protože sám jeden z 1,80 příliš nemůže. Takže proto možná ty naše úvodní řeči byly trošičku odlišné, protože já jsem se bavil o práci senátora, paní Cukerníková se bavila o tom, co by jsme chtěli, asi všichni, já neříkám, že já bych to nechtěl, ale prostě bavíme se o tom, co je práce senátora.
8: Je tedy senát to správné místo, odkud se snažíte ty problémy řešit?
10: Já si myslím, že určitě se vždycky ty problémy musí řešit od spoda nahoru, ty problémy se mají vozit do Prahy a mají na sebe navazovat, protože ten senátor je taková ta spojka, ten most mezi tím regionem, a mě tam ten most absolutně schází. To, že já jsem schopná domluvit něco mezi starosty, já se v komunální politice určitě nehodlám realizovat. Já všechny tam samozřejmě se všema mám dobrý vztahy a se všemi ráda jako řeším ty jejich podněty. To určitě, ale myslím si, že se musí řešit vejš. Stejně jako říká pan senátor, že vlastně jakoby je to potřeba řešit směrem nahoru. Tak on byl členem vládního hnutí minulého období. My tam máme enormní problém prostě s bezpečností, pocitem bezpečnosti. Máme tam 30% cizinců, jo, třeba v Tachově konkrétně. A musím říct, že vlastně proto pan Rakušan ani pan Plevný teda bohužel nic neudělal, aby tam prostě zvedli počty policistů, aby prostě se zlepšila bezpečnost, aby vůbec zhodnotili strukturální zhodnění toho regionu. Na to tam žádná pozornost nepadla. A stejně tak s tím zdravotnictvím. Já si myslím, že když se dostatečně bude komunikovat, tak je možné prostě najít cestu. Třeba i k postavení malé nemocnice, jako je projekt, na ní už je zadán, spal dlouho v šuplíku, teď já jsem se na něj několikrát vlastně opakovaně ptala a je to projekt svaté Anny. Ale myslím si, že třeba konkrétně spojování té problematiky, tak na Chebsku už mají stipendia, jo? Třeba když se bavíme o tom návratu těch doktorů. Tam už mají stipendia vlastně medikem na Gimplu, Tachovsko to nemá. To znamená, na Karlovarsko už se budou vracet lékaři, k nám se stále vracet nebudou. A třeba teďkon vlastně půjde investice, jedna z klíčových investic, 300 milionů do Chebu, do chebské nemocnice. A já si myslím, že to Tachovsko si to taky zaslouží. A určitě bych za to bojovala a určitě bych bojovala za oba regiony stejně. Prostě je to, pro mě je to jeden region.
8: Pane Plevný, vaše reakce?
9: Já bych na to rád reagoval, protože to je přesně to, co tady padlo. Proč má Karlovarský kraj stipendia pro mediky? Protože je vlastně vypsalo krajské zastupitelstvo. Mimochodem, já jsem krajským zastupitelem a hlasoval jsem proto, protože to bylo v rámci naší koalice a jsem velice rád, že teď, když se koalice před 2 rokama změnila, takže se v tom pokračuje. Ale samozřejmě to dlouhodobý proces, potrvá to. Pokud paní Cukerník zmiňovala 300 milionů pro chebskou nemocnici, to je 300 milionů, které jdou jako takzvané offsety vládní, ono jich je reálně 600, 300 půjde přímo do zdravotnictví, do Karlovarské krajské nemocnice a je to díky tomu, a tam si dovolím malinko říct, že jsem i přispěl díky tomu, že vlastně jako vládní priorita je chebská strategická podnikatelská zóna, kam přijde nový investor a v rámci toho, že vlastně každý investor přinese hodně pozitivního, ale částečně i některé negativní vlivy, tak na zmírnění těch negativních vlivů třeba do zdravotnictví nebo možná i do bezpečnosti jsou určené tyto offsety. Takže to není úplně tak, že já bych tam opravdu nic nedělal, protože za těch uplynulých 6 let je to hodně a pokud zmiňovala paní Cukerník například pana bývalého ministra Rakušana, já bych jenom chtěl říct, že já jsem nesouhlasil se všema věcma, která dělala vláda, dokonce jsem dával pozměňovací návrhy na zákony našich vlastních ministrů a pan Rakušan, možná se to nezaznamenala, ve svém období, bylo to asi před rokem a půl, v Tachově byl, přesně těmito problémy jsme se zabývali v rámci třeba Tachovského business fora, což vám může potvrdit vedení radnice.
10: Já jsem to zaznamenala, nicméně žádný výsledek z toho nevzešel a to mám ověřené, takže hezký, že jako přijel na návštěvu, to je fajn. Ale jako když nejsou výsledky a že výsledky opravdu reálné nejsou, já jsem teďkon svoji kampaň udělala tak, že jsem opravdu objela všech 84 obcí. Nešla jsem jenom na radnici na kafe, já jsem si obešla ty občany a skutečně jsem se jich zeptala. Vůbec netušili, že mají senátora, vůbec jako dobře znali vás z plakátu, protože jste visel po celém vlastně regionu už od ledna. To znamená, že jako určitě jako vás zaznamenali nikoli jako reálnou osobu a ty lidi za mnou chodili a prostě mě žádali o pomoc.
8: Dobrá, můžete na to krátce reagovat?
9: Samozřejmě, já jsem měl asi 2 billboardy v rámci celého senátního obvodu, nicméně já jsem těch 6 let objížděl vlastně, ano, primárně starosty, protože jako si myslím, že ty starostové reprezentují ty své obce, oni byli občany zvoleny. Já jsem neobcházel dům od domu, všechny to se prakticky nedá, region je příliš velký. Takže dobře, můžeme mít rozdílné názory na to, jakým způsobem se vede kampaň, ale já si osobně myslím, že primárně je důležité to, co ten senátor pro ten region může dosáhnout.
8: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 3 Cheb, Miroslava Plevného a Sandry Cukerník.
2: Volby 2026, senátní duel.
8: Pane Plevný, jste předsedou výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Jak se díváte na řešení střetu zájmů premiéra Babiše, zejména ve vztahu k evropským dotacím?
9: Tak to není věc, kterou by se zabýval náš výbor. To je prostě věc na trošku jiné úrovni, protože my se zabýváme legislativou. Já nechci hodnotit, protože nemám všechny podklady. Na druhou stranu, samozřejmě, pokud se vyhodnotí, a to vyhodnocuje primárně Evropská komise, jestli je pan premiér ve střetu zájmu, tak je to samozřejmě ohrožení, a to je už samozřejmě i náš zájem, ohrožení případných příjmů do státního rozpočtu ve formě dotací a jiných vlastně příjmů, které do České republiky z Evropské unie plynou. Ale já to nejsem ten, který to má hodnotit, a opravdu to není náš úkol.
8: Evropská komise opatření přijatá k řešení Babišova možnost střetu zájmu nepovažuje za dostatečná. Jak to vidíte vy, paní Cukerník?
10: Tak já myslím, že to byla podmínka jmenování vůbec pana prezidenta, a podle pana prezidenta ty podmínky splnil, takže to jasně, že se dala nějaký podnět k Evropské komisi, tak oni se tím podnětem musí zabývat, to je prostě dáno. To je moje asi odpověď na to. Tak každým podnětem
8: Čili
10: se musí zabývat.
8: Čili jste klidná, máte pocit, že je to v pořádku?
10: Ano, jsem klidná, je to v pořádku.
8: Hodně se diskutovalo o výši schodku navrženého státního rozpočtu. Jaký je váš postoj k výši výdajů na obranu, tak jak je pojímá koaliční vláda?
9: Já si myslím, že na obranu je potřeba vynakládat, nemůžeme být černý pasažer z hlediska celoevropské obrany, ale klíčové je, jaký bude účel těch vynaložených prostředků, čili jakým způsobem vlastně je využijeme. Osobně si myslím, že jsme tak malý stát v rámci Evropy, že nemáme možnost budovat úplně všechny možné způsoby obrany od pozemního přes chemické, přes leteckou obranu, takže je potřeba prostě postupovat v rámci, koordinovaně v rámci Evropy, aby jsme prostě řekli, jaká je naše pozice v rámci celoevropské obrany, a na to se zaměřili, tam směřovali ty hlavní výdaje. A to je asi klíč ke všemu.
8: Odpovídá Miroslav Plevný. Jak to vidí Sandra Cukerník?
10: Tak určitě je důležité zhodnotit efektivitu vlastně vůbec těch výdajů, anebo efektivní vlastně nakládání s prostředky, abych to takhle řekla, na těch výdajů na obranu. Určitě jsem ráda, že konečně poprvé se dodrží teda ty 2%, i když se předtím o tom hodně mluvilo, nikdy se nedodrželi. Samozřejmě bezpečnost je prostě priorita číslo 1. A určitě s tím souhlasím a určitě budu ráda, když se budou transparentně prokazovat veškeré nákupy a prostě vyvarujeme se toho, že tady budeme kupovat předražené polní kuchyně a nesmyslné tanky, které v dronové válce dneska nemají žádnou hodnotu.
8: Jak se díváte na oficiální postoj Česka vůči Ukrajině?
10: Tak samozřejmě my stojíme za Ukrajinou, politicky podporujeme, proudila tam humanitární pomoc a v rámci Evropské unie určitě pomáháme, takže...
8: Jak to vidíte vy?
9: Já si myslím, že Ukrajině pomáhat musíme, protože veškeré problémy, které vlastně vyřešíme na Ukrajině, pak nebudeme muset řešit doma. Takže klíčové je, aby ten konflikt co nejdříve skončil, a na druhou stranu, ale nemůžeme to být my, který má říkat, jak má skončit. Tam to prostě, to je asi tak, jako kdyby někdo z cizích chtěl nám diktovat, co má Česká republika dělat, kolik území má odevzdat a podobně.
2: Volby 2026. Senátní duel.
8: V prvního kola voleb se ve vašem obvodu zúčastnilo necelých 37% oprávněných voličů. To není moc. Je to známkou toho, že lidé u vás podceňují se na možná význam voleb vůbec?
10: Já si myslím, že přišlo dokonce víc lidí než v minulém období. Nejsem se tím teda úplně jistá, ale tak celkově ty senátní volby nejsou většinou tak, jak to říct, populární nebo tak známé a ne tak významné, jako bývají ty ostatní. Že? Tak teď určitě všichni zajímaly hlavně komunální volby a já musím říct, že jako jsem s výsledkem spokojená.
8: Jakou účast tedy očekáváte ve druhém kole?
9: Naprosto netuším, je to nevyzpytatelné. Samozřejmě obvykle, když se kouknete do historie, v druhém kole je ta účast nižší. Účast v prvním kole, jak tady bylo řečeno, ovlivňuje právě to, že to první kolo probíhá současně s jiným typem voleb, což je určitě dobře i z hlediska efektivity, ale já mám pocit, že těch 37% je zhruba standard, který máme, možná v průměru před 4 roky to bylo nějakých 38-40%, takže ono se to moc neodchyluje, ale logicky máte pravdu, asi by bylo lepší, kdyby byla vyšší.
8: Často se připomíná význam Senátu jako pojistky demokracie. Funguje tak?
10: Já si myslím, že bohužel dneska je to taková jako, že pojistka vládních stran, což je celkem škoda. Uvedu třeba příklad, že teď vlastně za poslední půl rok vláda pana Babiše vlastně dala 24 návrhů, z toho 10 bylo vráceno a 6 zamítnuto. V minulé vládě to byl pouze jeden zákon, který byl zamítnut. Takže je to takový, jako, že mi to přijde, že není to velmi efektivní a určitě každý ten senátor znova má být objektivní, má hájit zájmy toho regionu. Když uvedu příklad, tak prostě už jsem to dneska říkala, ale samozřejmě opakování je matka moudrosti. Nedokážu si představit, že bych já jako senátorka za Chebsko a Tachovsko zvedla ruku pro zrušení školkovného, když máme klesající populaci, a pro zrušení slevy na studenta, když jsme jeden z nejméně vzdělaných.
8: Co říkáte, ale ta otázka zněla, jestli je nebo není pojistkou demokracie.
10: Tak to je pojistka demokracie, ano.
8: Pane Plevný, jak byste popsal současný vztah mezi horní a dolní komorou parlamentu?
9: Já bych možná ale rád reagoval
8: to vlastně
9: na to.
8: V rámci
9: to je v rámci toho. Bylo řečeno, že jsem zvedl ruku pro zrušení školkovného, pro zrušení slev. Není to pravda. Tohle to bylo v součástí zákona o EET 2, čili...
10: Ne, to byl konsolidační balíček.
9: Konsolidační balíček není současně. Ten konsolidační
10: teď
9: balíček byl před 4 lety. Teďko...
10: Ano, a před 4 lety jste to zvedl pro to ruku. To jste zase
9: před 4 lety jsem zvedl ruku s výhradami, které jsme dávali v rámci doprovodného usnesení, s výhradami pro konsolidační balíček, protože bylo potřeba zastabilizovat státní rozpočet, co se mimochodem momentálně moc neděje.
10: A se to stalo před 4 lety.
9: Já bych opravdu rád, kdybych mohl domluvit, já vám také neskáču do řeči. Což se momentálně neděje, protože ten deficit opravdu narůstá. A co se týče vlastně, pokud se bavíme o vztahu mezi Senátem a poslaneckou sněmovnou, tak bych opravil ta čísla, protože jsem si je právě zjišťoval za období posledního roku, ono je to zhruba od prosince, kdy funguje vláda Andreje Babiše, tak my jsme vlastně ve znění, tak jak nám přišli, jako odsouhlasili 17 zákonů, asi 4 zákony jsme opravili, čili vrátili, čili nezamítli, ale vrátili
8: z
9: poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy. A 4, ale fakticky to byly 3, protože jeden zákon byl hlavní a pak byl k tomu doprovodný, jsme zamítli. A je zajímavé, že všechny ty zamítnuté návrhy byly poslanecké návrhy. To znamená, byly to ty zákony, které neprošly standardním legislativním řízením.
8: Poprosím už jenom krátkou reakci.
10: Já jsem řekla posledního půl roku, to bych opravila. A řekla jsem to takhle, že to je za posledních půl roku, jsem říkala, těch 24 a těch 12 zákonů. Nebo 12 zákonů, a že před 4 roky jste zvedl ruku pro zrušení školkovného. To, že to teď vláda Andreje Babiše vrací zpátky, je úplně jiný příběh. Teď se bavíme o tom, víte, ono po každém období přijde období, kdy se skládají ty účty.
9: Ano.
10: A ty účty jsou jasné. A já se teda ptám, co jste pro ten region udělal v tom regionu? Jednoduchá otázka.
9: Můžu
10: co
9: odpovědět.
8: Ale jenom jednou větou.
9: Já jsem pro ten region hlídal některé zákony pyrotechnice a přivedl jsem, nebo pomohl jsem přivést do regionu významného zaměstnavatele, který významně zvedne platy našich obyvatel.
8: Hosty byli Miroslav Plevný a Sandra Cukerník, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 3 Cheb. Oběma děkuji. Naschledanou.
10: Naschledanou. Děkuji. Naschledanou.
8: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
2: Volby 2026. Senátní duel. Problémy politické, ekologické i sociální. Zblízka, z dálky a ze všech stran je na svítí reportážní pořad Zaostřen. Popisuje, analyzuje a vysvětluje, proč se události doma i v zahraničí odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu.
11: Radiokniha.
12: Dům, který pamatuje velké dějiny a lidé, kteří s nimi museli žít. O tom je román Dům pod náměstím. Markéta Hejkalová v něm popisuje historii obchodu na malém městě na Vysočině. Zaznamenává jeho prosperitu, válečnou dobu, znárodnění, ale také nové začátky po roce 1991. Dům je tak symbolickou nadějí, že se podaří smířit přítomnost s minulostí.
11: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
2: Archiv Plus.
11: Smlčí-li pravdu spisovatel, lže, řekl Jaroslav Seifert, když hodnotil naši prózu a poezii počátku 50. let odpovídající takzvanému socialistickému realismu.

0: řízenému komunistickou stranou. Básník František Hrubín Seiferta doplnil.
1: Stávalo se, že byli básníci i nuceni k oslavným tirádám. Ale láska vnucovaná není milovaná, řeklo by opravené přísloví. O tom všem řemeslní ohňostrůjci nikdy nepřemýšlejí. Jim vždycky leží na srdci nějaký ten teplý koutek. Ale pravý básník přece už od počátku ví, že poezie nemá teplých koutů, že to tam vichří, ledově fičí, i hrom, že tam bije a že se tam zahřeješ jen při práci.
0: Dnes už zapomenutý dramatik a prozaik Vašek Káňa, jinak autor pro první polovinu 50. let velmi příznačné divadelní hry Parta Brusiče Karhana, se k vlastní minulosti a k tomu, jak režim zasahoval do literatury, postavil velmi kriticky.
2: Řekněme si otevřeně, mlčeli jsme proto, že nám chyběla statečnost. Člověku je těžko hlásit se k provinění. Člověku je hrozně, dostane-li se jeho rozum do rozporu se svědomím, jemu už nesnesitelně, uvědomili si, že se vzdal vlastního rozumu a jednal podle rozumu jiných. V takové chvíli musí prožít strašlivá muka a v takové chvíli musí přiznat i svou vinu.
0: Vedení československých komunistů bylo některými odvážnými projevy na spisovatelském sjezdu zaskočeno. Vicepremiér Václav Kopecký byl velmi kategorický.
3: Sjezd spisovatelů ve svém průběhu a rázu byl bezesporu projem hlubokého poblouzení velké části jeho delegátů. Spisovatelé si sugerovali zcela mylnou představu o svém poslání v souvislosti s kritikou v naší straně a této představě holdovali neslyšíce, nevidíce, a tak z opozičního harasu sjezdu spisovatelů učinili jen velkou senzaci pro literární noviny a žel i pro svobodnou Evropu.
0: Spor mezi vedením československých komunistů a spisovateli se snažil mírnit jeden tak trochu zvláštní spisovatel, prezident Antonín Zápotocký.
4: A je to zase důsledek těch nesprávných takových centralistických metod, kterými jsme chtěli ty spisovatele spoutat a vtlačit do nějaký šablony socialistické. A protože jsme usměrňovat nesprávně takovým nepřesvědčování, ale takovým na mnoze diktátem a různýma těma nesprávnýma metodama, že to nakonec každému lezlo z krku, tak proto teď, když se tam nashromáždilo tolik ty nespokojenosti a proto ta puklička, tedy na tom hrnci tam daleko víc vyskakuje než na jiných místech.
0: Některým spisovatelům skutečně metody komunistické strany lezly krkem, ale na opravdovou svobodu si museli počkat dalších více než 30 let. Mnozí už se nedočkali.
5: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Na východ i na západ. Do obou geopoliticky významných oblastí vás každou středu dopoledne vezmou dva podcasty Českého rozhlasu Plus. V podcastu Na východ se Josef Pazderka a Ondřej Soukup zaměřují na dění v postsovětském prostoru. A další týden je vystřídá americký podcast Přes Atlantik Jany Ciglerové a Jana Kaliby. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině dopoledne nebo kdykoliv na plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: 23 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: ČES se po zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human obrátí na soudy. Velvyslankyně USA v Řecku Guilfoylová na žádost Bílého domu rezignovala. Fotbalisté Slavie v Lize mistrů i po druhé prohráli. V Baku podlehli Sabahu 0-2. A zítra bude zpočátku deštivo, postupně čekejte i polojasno, teploty do 18 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: ČES se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou požaduje po Česku 17 miliard korun. Premiér Andrej Babiš ANO v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
2: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevýjímaje, ho má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
1: Přes zablokované podíly ČES vlastní českého distributora plynu Gasnet. S firmami teď nemůže nijak nakládat. Na chod to ale podle vedení nemá vliv. Americká velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoylová končí ve funkci. Vyslyšela tak žádost prezidenta Donalda Trumpa. Někdejší moderátorka Fox News Guilfoylová čelí podezření z korupce. Podle zveřejněných zpráv žádala po sponzorovi republikánů přes 2 miliony korun výměnou za služby a zprostředkování zakázek. We have asked Ambassador
3: Guilfoyle to resign. Nová mluvčí Bílého domu Katie Zakrájová řekla, že prezident Trump požádal velvyslankyni Guilfoylovou o rezignaci. Podle deníku Wall Street Journal chtěla po jednom z Trumpových sponzorů 100 000 dolarů, tedy zhruba 2 miliony korun, a to na splacení svého dluhu na kreditní kartě. Na oplátku mu prý slíbila přístup k vysokým představitelům vlády, což ukazují i zprávy, které deník zveřejnil. Její právník ale tvrdí, že ty zprávy jsou podvrh. Guilfoylová je bývalou snoubenkou prezidentova nejstaršího syna Dona a pomáhala Trumpovi v kampani. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Vyhořelá střední škola v Českém Těšíně má novou střechu, a to po více než 2 letech po ničivém požáru, který způsobila technická závada. Studenti obchodní školy se stále učí v provizoriu na více místech ve městě. Investice do oprav dosáhnou necelých 300 milionů korun. Jak upřesnila ředitelka školy Ivana Nováková, teď začnou práce na nových třídách. Budova ale musí vyschnout, protože do ní při dešti zatékalo.
4: Je hotová střecha, je hotová ta půdní vestavba, ale budou se tady tvořit počítačové učebny, takže teď je tady velký otevřený prostor, ale budou to jednotlivé místnosti, kde budou tedy ty učebny a další kabinety. A celá budova je prázdná, momentálně tam není nic a čeká na rekonstrukci, kompletní rekonstrukci, včetně topení, elektrorozvodů a všeho dalšího.
1: Fotbalisté Slavie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli Baku Nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Po bezbrankovém poločase otevřel skóre Paris a v závěru výhru domácího týmu pojistil Mikels. A pardubičtí hokejisté vyhráli poslední zápas základní části Ligy mistrů na švédským Bechje 2-1 v prodloužení. Východočeši tak vyhráli 5. ze 6 zápasů v tomto ročníku evropské soutěže. Východočeši museli otáčet vývoj zápasu, vyrovnával Vápeník. Rozhodující gol v nastavení dal Kondelík. Kvalitu soupeře ocenil i pardubický golman Roman Will.
5: Bylo vidět, že na druhé straně velká kvalita a neodezdávali puky, drželi si radši ty puky, hledali v pásmu a chtěli se dostat do velkých šancí, takže my jsme to dobře zvládali, byli jsme trpěliví a kluci přede mnou to zvládli taky dobře, že mi pomohli a je to takovýhle hezký vítězství.
6: Překážka na pražském okruhu u Barrandova a nehody u Opavy. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště na 16. kilometru odbočujte opatrně na Barrandov. Ve sjezdu stojí nákladní souprava, není výrazněji označená. U Opavy pozor na nehodu na silnici 11 do Bruntálu. Za odbočkou na Milostovice havarovalo osobní auto. Na místo jede vyšetřovat policie, čekejte omezený průjezd. Nehoda se stala také na silnici 56 z Opavy do Hlučína. Před Dolním Benešovem směrem od Kravař stojí havarované vozidlo. Je tam doporučení. doporučujeme opatrnost. U Jaroměře se uklízí po nehodě za sjezdem z dálnice D11. Na obchvatu města na kruhovém objezdu ještě zasahují záchranáři. Nedá se tam odbočit na silnici 37 na Trutnov. A v Praze začala uzavírka Zlíchovského tunelu směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Jde o noční údržbu, skončit má do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme zataženou až oblačnou, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně ustávání, srážek a místy i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: O povolebním vyjednávání v obcích a městech, o hledání lídra parlamentní opozice, o opakovaných útocích na letiště v Saúdské Arábii. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech.

0: Ani necelé půl hodiny názorů a argumentů.
1: Dobrý den.
0: Z nejnovějších výroků amerického prezidenta by se mohlo zdát, že pod větším tlakem je ukrajinský prezident a ne ruský.
1: To rozhodně je v současné době. Tato otočka u Donalda Trumpa, ne první, se dala vysledovat už trochu dopředu, kdy Donald Trump začal obviňovat Ukrajinu z vysokých cen ropy a především nafty, což je v Americe velmi pro něj citlivé téma nyní před volbami. A je to samozřejmě nesmysl. Vidíme to na světových trzích, ceny ropy, ceny nafty stouply poté, co Donald Trump s Izraelem zaútočili na Irán a nastala dodnes nevyřešená situace v Perském zálivu. A od té doby se drží na nějaké obdobné úrovni a stoupají a klesají podle situace v Perském zálivu, nikoli podle situace na ukrajinské frontě nebo na situaci vlastně vyvolané ukrajinskými útoky na ruské rafinérie. Tyto útoky rozhodně mají svůj dopad. To je vidět právě z ruských reakcí, že zasáhly Kreml velice na citlivém místě. V Rusku také nastal nedostatek pohonných hmot a to se samozřejmě promítá na ruských obchodech a schopnostech financovat dále tuto válku. Donald Trump ale nyní před volbami midterms, tedy volbami v polovině prezidentského období, čelí situaci, kdy jeho republikánům hrozí debakl. Do voleb je ještě měsíc, takže nemůžeme úplně předjímat, do té doby se může stát opravdu mnoho, ale podle současných průzkumů opravdu republikáni zřejmě si nepovedou úplně dobře a je možné, že opravdu velmi, velmi, velmi oslabí a to i ve svých baštách. Na tom se projevuje množství i Trumpových chyb vůči voličské základně právě v těchto baštách a jednou z nich, i když nevím, jestli se to dá nazvat zase úplně chybou, protože je to prostě důsledek jeho iránské války, jsou vysoké ceny nafty, které jsou na dvojnásobku toho, co byly, když se Trump dostal k moci. To velice dopadá na americké farmáře, dopadá to na řidiče kamionů a třeba právě na Středozápadě farmáři vždycky byli republikánskou oporou a nyní jsou značně naštvaní. Jsou naštvaní i kvůli různým americkým clům, které vyvolaly potom odvetné reakce a oni nyní nemohou vyvážet tak, jak byli zvyklí.
0: Nakolik se dá očekávat, že by se postoj Donalda Trumpa k dění na Ukrajině, k tomu řešení konfliktu mohl změnit právě po těch volbách, které Ameriku zhruba za měsíc čekají?
1: Vzhledem k tomu, jak Donald Trump je nevypočitatelný, tak opravdu těžko říci, protože v současné době to, co on tvrdí, jsou prokazatelně nepravdy, kterým on ale zřejmě nějakým způsobem věří nebo alespoň doufá, že jim bude věřit svět. To už je třeba to energetické příměří. Donald Trump řekl, že s příměřím souhlasily obě strany. Ovšem, ukrajinský prezident Zelenský říkal, my jsme o tom ale vůbec nevěděli a Rusko vlastně říká, my s žádným příměřím nepočítáme, nás zajímá jenom případná celková dohoda. I zdroje z Kremlu, agentury Reuters, říkají, že Putin má zájem pouze vůbec sednout ke stolu až po dobytí Donbasu, ke kterému se ale zatím neblíží. Pokud bude chtít Donald Trump opravdu ukázat se jako mírotvůrce, tak v současné době k tomu nemá příliš podmínky.
0: Tolik Petr Schwarz.
1: Díky, naslyšenou.
0: Komunální volby skončily. Mandáty v jednotlivých zastupitelstvech byly rozdány. Nyní následuje další fáze. Proměnit volební zisky v podíl na vedení jednotlivých obcí a měst. V některých případech se ukazuje, že vítěz může skončit nakonec v opozici. Více už politolog Lukáš Jelínek.
2: Voliči svoje hlasy v boji o radnice odevzdali a ostatní je na politicích. Ne nadarmo se o komunálních volbách říká, že i oni mají dvě kola. To druhé ale probíhá v zákulisí, kam občan nesmí při vyjednávání koalic. V něm přitom přežívá několik nešvarů. K nejvážnějším patří obcházení vítězů. Hnutí ANO se toho teď obává například v

0: Pardubicích, kde ostatní porazilo. Bez tak co nevidět od Andreje Babiše opět uslyšíme, jak se všichni spojují proti němu a ignorují názor voličů. Pro ten případ si přibližme dění v 70-tisícovém Havířově. V barvách ANO by tam donedávna vyhrála i Babišova kšeltovka. Tentokrát ale první na pásce skončilo, i když těsně, hnutí Havířov sobě. Přesto bude mít primátora hnutí ANO. Rychle se totiž domluvilo se středopravicovými stranami, o něž se jindy nevybíravě otírá, avšak v Havířově s nimi léta spolupracuje, že vítěze obejdou pěkně spolu. Asi nezaznamenali vzkaz, který od občanů zazněl napříč republikou. Oslabila velká část politického spektra. ANO, ODS, Piráti i SPD. Naopak hlasy ve velkém sklízela místní hnutí a nezávislé kandidátky. Důvěra lidí v etablované celostátní strany je totiž podlomená. Vidí a slyší, jak se hádají ve sněmovně i mimo ni a jak práce stojí. Od starostů ale vyžadují výsledky. Ostatně i proto je mají z politiků v největší úctě. Logicky se potom domnívají, že městům a jejich problémům se budou svědomitěji věnovat ti, kteří kandidují za pestré subjekty z lokální působnosti. Přiznejme ale hnutí ANO, že se stává obětí antikoalic nejčastěji. I letos mnohé vzniknou. Centrály středopravicových partají to vesměs popírají, ale jejich tlak na kolegy v regionech, aby respektovali souboj s Babišovou koalicí na ústřední úrovni, je zjevný. Stejně jako v případě obcházení jiných vítězů, jde o nebezpečné pohrdání vůli občanů. Oni se nejdřív jasně vyjádří, avšak jejich verdikt zvolené strany obratem zvrátí. Jak lidi motivovat k účasti u voleb příště, když vidí, že na nich příliš nezáleží? Zmatení mohou být i ze širokých koalic, které vznikají ze všech stran v zastupitelstvu, nebo aspoň z jejich drtivé většiny. Taková se chystá i pro Brno, opět bez hnutí ANO. Situace, kdy za jeden provaz musí tahat odlišní Piráti a Lidovci, nebo třeba Zelení a Občanští demokraté, nepochybně existují. Tahle to však není. Spíš jde o ukázku pohodlnosti nebo vypočítavosti. Jakoby úplně nestačilo, že v řadě míst dostali voliči jen jednu kandidátní listinu, takže bylo předem jasné, kdo na radnici usedne. Nestalo se tak ale jenom v obcích, kde je málo voličů a málo zájemců o mandát. Podobnou praxi šlo zaznamenat i v některých pražských městských částech. Zastupitelé si tam patrně řekli, že jim to spolu klape, že se mají rádi a že si přejí pokračovat dohromady. Pak se řadili na jednu kandidátku zástupce všech zúčastněných stran a doufali, že se při sčítání potvrdí, jak těžké je preferenčními hlasy měnit její podobu. Na takových místech byly volby skoro zbytečné. Politika je dynamická, přesto by si její aktéři měli vyhýbat krokům, které se voličům špatně vysvětlují. V sázce totiž nejsou jen konkrétní mandáty, ale i důvěra v politiku, ústavní a volební systém. Nahlodávat ji v době, kdy je oslabována i spoustou jiných faktorů, zavání hazardem.
1: To byl Lukáš Jelínek. S výsledky komunálních voleb a prvního kola senátních mohou být nejspokojenější starostové a nezávislí. Není divu, že se v posledních dnech začalo mluvit o tom, že parlamentní opozice našla svého lídra. Měl by jím být momentálně předseda starostů a nezávislých Vít Rakušan. Zde je názor komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
2: Víc než půl roku vládní strany označovaly za lídra opozice prezidenta Pavla. Patrně s tím přišli jako první motoristé sobě rozezlení, že hlava státu nechce jmenovat jejich čestného prezidenta, ale nikoli člena, ani ministrem životního prostředí, když už se jakž tak smířili s tím, že je poslanec Turek na post šéfa diplomacie snad přece jen kontroverzní a premiér Babiš pro jeho instalaci nehnul prstem, v čemž pokračoval i později. Ale i on načas převzal ocejchování Petra Pavla jako vůdce protivládního bloku, jakkoliv to nemělo žádný věcný podklad, protože prezident sice má v některých otázkách jiný názor než koalice a naopak podobný jako bývalé vládní strany, nicméně s nimi nikterak nespolupracuje ani je nekoordinuje. Koncem léta však Babiš po konfliktu ohledně summitu NATO s hlavou státu odmítající hovořit, změnil postoj a ohlásil, že se schůzky obou státníků budou konat podle potřeby a na konkrétní dotaz odpověděl, že prezidenta opozičním lídrem už dlouho netituloval. čímž ho této nálepky jakoby oficiálně zbavil, takže oni mohli začít usilovat jiné persony, opravdu z opozičního tábora. A jelikož v komunálních volbách potvrdili Starostové a nezávislí delší dobu pozorovatelný trend usadit se před ODS na špici opozice, přirozeně by se nyní mohl za jejího předáka považovat předseda Vít Rakušan. Podle některých politických pozorovatelů si také hned v sobotu po sečtení výsledků nadějných prostan i do druhého kola senátního klání o opoziční lídrovství v podstatě řekl. A mohlo by to být i akceptováno, protože k vládě kritická část veřejnosti cítí, že předseda občanských demokratů Kupka má sice mnohé přednosti, ale vlastnosti politického tahouna mezi ně zatím nepatří. Zatímco Rakušan je v komunikaci s veřejností ostřílenější. Zkušenosti sbíral mimo jiné roku 24 při v podstatě hospodských setkáních s občany různých částí republiky pod titulem Debaty bez cenzury, i když se to neobešlo bez výhrad. Také kauza Dozimetr, zhruba půl roku po vstupu do vlády prostan v létě 22, značně nepříjemná, zvolna odeznívá. Vždyť v případu proběhlá soudní jednání těsně před volbami stan evidentně nepoškodila. A výrazný post ve veřejném prostoru, čili pražské primátorství, má velkou šanci obsadit urbanista ze stanu Petr Hlaváček. I když víme z posledních let, že lze být metropolitním primátorem také takřka neviditelným. Což je mimochodem asi jeden z důvodů, proč ODS v hlavním městě neuspěla podle svých představ. Jinými slovy, stan i předseda Rakušan mají k pozici opoziční jedničky nakročeno a v preferenčním šetření se to do konce roku možná ukáže ještě výrazněji. Ale ODS bude muset na nevalný výsledek voleb reagovat a kdo ví, jestli v dohledné době nenalezne ve svých řadách nějakou dynamickou perspektivní figuru do šéfovského křesla z mladších ročníků narození. 36-letý ostravský podnikatel Radim Ivan už zkoušel kandidovat na předsednický post a třeba to znovu bude opakovat. Další adept na figuru vůdce opozice, lidovecký předseda Jan Grolich, už dvojnásobným hejtmanem na Jižní Moravě, dělá dojem, že je k tomu málem stvořen. Nejen hravě získal senátorský mandát v prvém kole, ale patrně napomohl i úspěchu KDU v brněnských komunálkách. Jeho handicapem je ovšem zatím značný rozdíl v průzkumech mezi lidovci a stanem. Reprezentant modernějšího proudu uvnitř KDU nejprve musí stranu dovést nad 5%, a to stabilních, což nelze učinit obratem ruky, do kterém ale budoucímu senátorovi, tedy už v centrální politice, lecos hraje. Například včetně pádu vsetínského starosty Čunka.
1: Myslí si Ondřej Konrád.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Letiště v hlavním městě Saúdské Arábie se stalo opakovaně terčem ostřelování ze strany jemenského hnutí Husiů. Zemi to stálo řadu životů, velký kus prestiže a také spoustu peněz. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
4: Nebylo to poprvé, co Husíové ostřelovali Saúdskou Arábii, přičemž v minulosti například zasahli ropovod, který spojuje východ a západ země, tedy trasu, která obchází Hormuzský průliv. V poslední době je patrné, že Husíové mají stále pokročilejší zbraně, pravděpodobně od Iránu. Situace se vyhrotila v minulých týdnech, kdy se Husíům podařilo obsadit část pobřeží Rudého moře poblíž průlivu Bab al-Mandab, tedy další úžinu kritickou pro dopravu zboží, včetně ropy, mezi Asií a Evropou. Saúdská Arábie je nyní zasažena v několika oblastech. Provoz na riádském letišti je zastavený nejméně na týden a vláda nemá příliš dobrou obhajobu před vlastní veřejností. Ukazuje se, že armáda nemá dostatek munice do protiraketových systémů. Současně není Saúdská Arábie schopna zasáhnout proti samotným Husíům jinak než letecky, což má v podobném konfliktu jen omezený účinek. Nemá dostatečně silnou pozemní armádu, která by mohla být nasazena v těžko přístupných jemenských horách, ani dost vůle snášet vše, co by taková operace obnášela. Její předchozí pokus Husie zlikvidovat nebo alespoň zastrašit selhaly. Podporuje alespoň mezinárodně uznanou jemenskou vládu a její armádu ve snaze Husie zatlačit od Bab al-Mandábu. Jemenský stát ale evidentně není dost silný a konsolidovaný, aby zbytek jemenského území obsadil a začal ovládat. Momentálně neovládá ani hlavní město Sana. Také se ukazuje, že nedávno bombasticky ohlášená Saúdská aliance s Tureckem a Pákistánem, zeměmi s velkými a dobře vyzbrojenými armádami, jí s husijským problémem nepomůže. A už před časem přímo vojenskou pomoc odmítl i Donald Trump. Nechce se mu před volbami vstupovat do nové nepopulární války, navíc na bojišti, kde je těžké zaznamenat hmatatelné vítězství. Trump nyní udržuje příměří ve válce s Íránem. Doufá, že tato nedokončená válka zůstane alespoň ještě měsíc mimo zorné pole předvolební Ameriky. Také počítá s tím, že se daří Hormuz postupně zprovoznit a současně držet Írán pod ekonomickým tlakem. Hraje tady o čas a chce klid. Je to také jeho dlouhodobým záměrem nechat regionální spojence, aby si vyřizovali své záležitosti sami, i když pokud možno zbraněmi nakoupenými ve Spojených státech. Husijské ostřelování saudského území je nicméně pravděpodobně také součástí americko-íránské války. Írán se může od věci distancovat, ale ovládnutí Bab al-Mandábu by vyvinulo tlak na Washington, aby přistoupil alespoň na část íránských podmínek. Přispívá také k přesvědčení části americké politické elity, že se dlouhodobě nevyplatí udržovat vojenskou přítomnost na Blízkém východě a íránský režim Ameriku ve svém regionu nechce. A krátkodobě zvyšuje ceny ropy, což Trumpa před volbami evidentně zajímá ze všeho nejvíc. Americký prezident kvůli tomu dokonce uzavřel zarážející dohodu s Ruskem o dodávkách tamních paliv s výhledem, že ceny alespoň dočasně klesnou. Vyhlásil dokonce energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, tedy moratorium na útoky proti ropovodům a rafinériím, které ale ani jedna z těchto zemí nehodlá dodržovat, takže ceny benzínu jen tak neklesnou. Trumpovi ale ani zdaleka nejde o tolik jako saudskému princi Mohamedovi. Jeho neschopnost ochránit území, včetně Mekky, na kterou Husíové už také střídali, ho kompromituje před vlastními poddanými. Ohroženy nejsou jen krátkodobé příjmy, ale i dlouhodobý plán nahradit roli ropy v ekonomice jinými obory, leteckou dopravou, turismem a také na spotřebu energie náročnými datovými centry. Saúdská Arábie je velká, bohatá a křehká a Husíové, stejně jako Íránci, to vědí.
1: Tvrdí Jan Fingerland. Umělá inteligence a další technologie mohou podle prezidenta Petra Pavla přinášet obrovské výhody, ale zároveň vytvářet rizika, kterým lidé ještě plně nerozumí a neví, jak je kontrolovat. Řekl to v předtočeném videu na úvod mezinárodní konference Forum 2000. Dosavadní prudký rozmach umělé inteligence vyvolává podobné obavy. Co je může zmírnit podle publicisty Luboše Kreče.
5: Od chvíle, co před 4 lety odstartoval boom umělé inteligence, se řešilo i to, co ho může zbrzdit. Nedostatek čipů, elektřiny, peněz. Málo kdo by si ovšem vsadil na to, že o ním pomyslným úzkým hrdlem nakonec nemusí být technologie či finance, ale docela obyčejný sousedský odpor. Tedy to, že lidé prostě nechtějí mít obří datacentrum za humny. Přesně to se nyní děje a možná ještě překvapivější je, odkud ta vlna přichází. Ne z Evropy, která má pověst kontinentu, kde se regulace a protesty pěstují skoro jako národní sport, ale ze Spojených států, ze země, která dnešní umělou inteligenci stvořila, vydělává na ní nejvíc a ráda o sobě říká, že se v ní dá stavět rychle a ve velkém. Jen za první měsíce letošního roku tam ale protesty místních zablokovaly nebo zdržely na 70 projektů datacenter za více než 100 miliard dolarů. Podle průzkumů nechce datové centrum ve svém okolí zhruba 7 z 10 Američanů. A z lokálních sporů o územní plány se stalo silné politické téma, které jde napříč stranami. Republikánský guvernér Texasu výstavbu nových center pozastavil, jeho demokratický kolega z Pensylvánie ji podmínil souhlasem místních. Blíží se volby do kongresu a nikdo nechce být tím, kdo voličům vysvětluje, proč jim roste účet za elektřinu. I o to totiž jde. Datacentra spotřebovávají ohromné množství energie a vody. Zabírají pole a lesy, pracovních míst přitom přinášejí pomálu. Navíc roste frustrace a strach i z toho, že právě pracovní místa bude AI postupně nahrazovat. Tato vlna už dorazila i do Evropy, ve Finsku, které si na levné čisté elektřině vybudovalo pověst potenciálního ráje pro datacentra, oznámil Google investici za 13 miliard eur. Na místo oslav přišla občanská iniciativa volající po přísnějším dohledu, která za 3 dny nazbírala desítky tisíc podpisů. Takže se jí teď musí zabývat parlament. Technologické firmy dosud počítaly s tím, že stačí sehnat čipy, pozemek a vyřešit elektřinu. Teď ale zjišťují, že potřebují i něco, co se koupit tak snadno nedá. Podporu lidí, kteří vedle jejich hal žijí. A dokud jim nedokážou srozumitelně vysvětlit, co z toho budou mít, může budoucnost umělé inteligence narážet i na docela obyčejný zahradní plot.
1: To byl Luboš Kreč. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
6: Začalo to 2 indy s velkými kufry, které jsem našla dřepět na patách na trávníku před naším kostelem. Byli špinaví, ale ne tou zažranou špínou dlouhodobých bezdomovců. Vypadali jako čistotní lidičkové, kteří se už pár dní neměli šanci umýt, ani si odpočinout. Řekli mi, že už 5 nocí nespali. Posedávají, kde se dá, a čekají, až jim home office, britské ministerstvo vnitra, zařídí cestu domů. Tihle 2 bráchové z Kerali přijeli do Londýna a požádali o azyl. Zatímco čekali na rozhodnutí, nesměli sice pracovat, žádná banka jim neotevřela účet a tak dále, ale měli nárok na základní lékařské ošetření a hlavně pokoj v hotýlku pro žadatele o azyl. Měli kam složit hlavu. Když ani po 6 letech azyl nedostali, rozhodli se, že se vrátí domů. Británie ochotně zaplatí cestu navrátilcům a když o něj požádají, můžou dostat i finanční příspěvek. Tihle 2 o peníze nežádali. Vyplnili online žádost o dobrovolnou repatriaci a obratem obdrželi odpověď, že formulář byl přijat a během 6 až 8 týdnů bude žádost vyřízena. Nezbylo jim, než čekat. Nejdřív se dočkali vyhození z hotýlku. Neměli už status žadatelů o azyl a tím pádem ani nárok na ubytování. Mnoho peněz neměli, vždyť 6 let nesměli pracovat pod pohrůžkou deportace. A navzdory přesvědčení mnohých turistů, kteří navštívili Indii, mají Indové se žebráním velký problém. Mají dokonce problém přijmout jakoukoliv pomoc od lidí, které neznají a kterým se nemůžou nijak odvděčit. Pokaždé, když jsem jim donesla kafe nebo pišingr, 10 minut mi děkovali. Naši 2 Keralané nakonec dopadli dobře. Vzpomněla jsem si, že jedna z krojdonských trhovkyň mluví malajalam, a seznámila je s ní. Díky svým krajanům mohli na letenky čekat v místnůžce o rozměrech běžné koupelny, ale pod střechou. Ne každý má takové štěstí. Čím dál častěji potkává v naší čtvrti unavené a ušpiněné jedince, na kterých je znát, že ještě přednedávnem byli čistí. Sklesle posedávají vedle obrovského kufru. A když se s nimi dáte do řeči, dozvíte se, že požádali o dobrovolný návrat do vlasti a teď čekají na letenku. Z ubytovacího zařízení je vyhodili a tak teď nemají kde bydlet. V Londýně je řada charit, které pečují o bezdomovce. Tohle ale nejsou ti praví bezdomovci. Vyřešit jejich problém je úkol home office. A tak jim charity nepomůžou. Jak jim můžeme pomoct my, obyčejní lidi? Pokud pro ně nemáme ubytování, můžeme jim aspoň věnovat trochu peněz, spacák, stan. Případně se nabídnout, že jim vypereme a usušíme šaty. Máme štěstí, že většina z nich nemá kriminální sklony. Kdyby něco provedli, byli by po odpykání trestu bez prodlení deportováni do vlasti. Byli by, jak se říká, hostem jeho veličenstva a už nikdy by se v Anglii neoctli na ulici.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.

Michalová, Dům pod náměstím, díl čtvrtý. Němci odjíždějí. V noci vtrhnou do krámu a celý ho vyberou. Míří na ně pistolí, aby bylo jasné, že jsou pořád ještě pány světa, i když teď utíkají a nevědí, co s nimi bude. Ale všechno vyrovnají do posledního pětníku. Penězi, které už brzy přestanou platit. A Joška od nich v tom zmatku získá pistoli. Vymění ji s mladým vojákem, s klukem jen o pár let starším než je on. Za velký kus špeku a láhev slivovice, které měl Josef schované ve sklepě. Josef na to brzy přijde. Svět se možná hroutí, ale v krámě musí být pořádek. To by jim zaměstnanci brzo všechno rozkradli a zákazníci zrovna tak, jestli začne rabování. To se nám přece může hodit, jestli začne rabování. Brání se Joška pohotově, když ho Josef přinutí, aby mu pistoli odevzdal. Zbláznil ses nebo co? Rozlobí se Božena. Jsi malý kluk? Co pak umíš střílet? Joška se nafoukne. Je mu 13, už není malý a pistoli si sehnal právě proto, aby maminku a sestru chránil před rabováním. Před Němci, před Rusy, před celým světem. Němci utíkají, ale ještě stihnou v Hurtově háji a na Lázničkově stráni zavraždit 15 rukojmích. Předtím je drželi zavřené ve sklepě ve škole. Mučili je, zjistí se při ohledání mrtvol. Možná proto je zastřelili. Báli se, aby proti ním nevypovídali Rusům. Nebo je zabili jen tak, protože naposledy mohli někoho beztrestně zastřelit. Teď už budou jiní střílet je. Přijíždějí Rusové. Vypadají cize. Někteří mají vousy a jiní šikmé oči a všichni prach ve vlasech. A někteří jsou šikovní mladí kluci a zuby se jim lesknou v širokém úsměvu. Už Ďáru prý znásilnili ženské z celé vesnice. Staré, mladé, všechno jedno. Zaslechne Božena v krámě a chce Milátku znovu zahnat do kopky, ale ta se nedá. Schová se na půdu. Do kopky už nikdy. Vikýřem vykukuje do dolní ulice. Těchle Rusů by se snad ani bát nemusela. Udiveně se rozhlížejí, kde se to octli, když i v tak malém městě bydlí lidé v kamenných domech, dokonce vícepatrových. Uvnitř mají na podlaze koberce a skoro každý nosí na ruce hodinky. Město je pořád plné cizích lidí. Joška Vlkovský stojí celé dny u silnice a sleduje nekonečný průvod vyhnanců. Národních hostů, co je ze Slezska ženou zpátky na západ, ať si hledají svůj Lebensraum, kde chtějí. Kluci ty otrhané ženy a děti a starce sledují jako zábavnou podívanou a házejí po nich kameny. Ale Joška ne, ani když ho máti nevidí. Poraženým se neubližuje. Božena by pro ně Joškovi dala vodu a chleba, ale to nejde. Lidi by ho rozsápali. A pak byl najednou konec. Joškovi bylo skoro líto, že po několika dobrodružných týdnech zase začíná škola a povinnosti. Milada se radovala, že se už nemusí schovávat v kopce. Přemluvila rodiče, aby ji přihlásili na vyšší doplňkový kurz do Prahy. Nový státní aparát bude potřebovat nové úředníky. Božena se těšila, že se život vrátí do starých kolejí a poplyne šťastně a bezpečně jako před válkou. A zpočátku to tak skutečně vypadalo. Domy i lidé si vydechli úlevou. Rádio nevysílalo o popravách, poslech zahraničního rozhlasu se netrestal káznicí ani smrtí a Židé nemuseli chodit se žlutou hvězdou a nakupovat v krámě jenom v určených hodinách. Ale bezpečný svět se nevrátil. A Židé také ne. Božena dostala dopis od Tausigových, že oni zatím z Ameriky zpátky nepřijedou, ale jejich syn David ano. Dostal místo v orchestru Vídeňské opery. Kdyby to tak věděla Milátka, usmála se Božena v duchu.
Kdo ví, jestli by si dcera ještě vzpomněla, jak pořád vyhlížela pohled z Ameriky. David jí ho slíbil, když byl u Vlkovských s rodiči na návštěvě, a slib také splnil. Milátka bydlela v Praze u Libovských. Přemysl se podruhé oženil se služkou Dobromilou. Absolvovala kurz a získala místo zahraniční korespondentky na ministerstvu. Potravinové lístky zůstaly. Josef je každý večer sám přepočítával, aby odpovídali prodanému zboží a aby neposkytl záminku. Nevěděl k čemu. Gottwald hřímal, že podnikatelé a živnostníci se nemusí ničeho bát. Právě komunisté budou nejvíc ze všech podporovat soukromé podnikání a samostatné hospodaření. Ale velké podniky byly hned po válce znárodněny. Znárodnění bylo jedno z nových slov a Josef měl strach i z těch dalších. Kolaborace, germanizace, keťasení, šmelina. Boženě se ulevilo, že Josefa z ničeho takového neobvinili, i když soudruh Stanislav Kumstár, nově zvolený tajemník výboru, k ním posílal jednu kontrolu za druhou. Hledejte schované peníze, zboží, zlato nebo zbraně. Kdo hledá, ne vždycky něco najde. Novým slovem bylo i jméno města. Nic už se nesmí jmenovat po Němcích. Pojmenování města po novináři a básníkovi lidé přijali bez námitek. Většina s radostí, jiní se smíšenými pocity. Josef Vlkovský lhostejně. Dopisní papíry a razítka musel stejně vyměnit. Z Hermann Göring Strasse se stala třída doktora Edvarda Beneše. I telefonní číslo se změnilo. Božena se telefonu bála. Každé zazvonění znamenalo další chaos. Přemysl Libovský Josívka přemlouval, ať tady všechno urychleně prodá a odjede do Švýcarska. On s Dobromilou o tom vážně uvažují. Nebo ať tam aspoň převede peníze. Nabídku odejít do Švýcarska prý dostal i ředitel Knop. Továrnu bratří Veselých znárodnili hned po válce a on se stal ředitelem odboru pletáren v národním podniku Československé pletařské závody. Váhal s odchodem. Manželce Vlastě se nechtělo opustit vilu a rodné město. A pak jednou ráno sotva Josef vešel do krámu, ho slečna Jarmilka zavolala k telefonu. Můj muž měl infarkt, vzlikala zoufale do telefonu vždycky elegantní a rezervovaná Vlasta Knopová. Kdybych ho nezdržovala, mohli jsme už být v Ženevě. Špatná zpráva ale nakonec nenásledovala. Josef Knop těžký infarkt přežil. Do práce se však už nevrátil a do Švýcarska neodjel. Ani Přemysl Libovský neodvezl své pohádkové čokolády do Švýcarska. On infarkt nepřežil. Ani o něm nevěděl. Po obědě si doma zdříml a už se neprobudil. Zatelefonovala Vlkovským vdova Dobromila. Pohřeb, stejně jako nedávná svatba, se konal v úzkém rodinném kruhu. To jim manželství dlouho nevydrželo, pomyslela si Božena Vlkovská, když se tu zprávu dozvěděla. Přemysl se s Dobromilou teprve nedávno oženil. A najednou je po smrti. Boženě se hlavně nelíbilo, že její milátka zůstala s Dobromilou v bytě sama. Musíme jí co nejdřív najít jiný podnájem, zopakovalo Josefovi několikrát, když se vraceli z pohřbu.

My domy tušíme, že se něco nedobrého chystá, i když ještě nevíme co, i když ještě doufáme, že se ve svých pocitech mýlíme. Zrovna tak jako vy lidé. V tu sobotu na konci srpna 1947 se Božena probudila ze zlého snu, ale hned na něj zapomněla. Nic zlého jí nečeká. Po obědě pojedou na chatu a zůstanou tam až do neděle. Pojedeš s námi, Joško? Zeptala se syna, ale nemyslela to jako otázku. Těšila se, že budou o víkendu všichni tři spolu. Nemůžu, zavrtil Joška hlavou. Jdu do kina. Ale po kině za námi přijedeš, viď? Nevzdávala se Božena. 15letý Joška se nad matčinou otázkou vážně zamyslel. Na jedné misce vach je kavárna, kam s kamarády po kině zajdou. A s kamarádkami. V sobotu večer se tam i tancuje. Na té druhé je chata a potok pod lesem, který pro něj ještě nedávno byl rozvodněnou Amazonkou v divoké džungli. A teplá večeře. A máma. Uvidím, jak se situace vyvine, odpověděl rozšafně. Druhou misku vach by nikdy nikomu nepřiznal, ale právě ona převážila. Tak dobře, přijedu po kině na kole, slitoval se, když viděl máminy zklamané oči. V poledne přijela Milada. Stalo se něco, poplašila se Božena, když se dcera nečekaně zjevila ve dveřích. Snad ji nepropustili z práce, nebo... Dcera vrtí hlavou, tajemně se usmívá. Přijela sama, aby rodiče připravila na seznámení s Františkem. Je z Vysočiny, svobodný, vystudovaný inženýr, má dobré místo ve velké továrně. Františka jí rodiče jistě rozmlouvat nebudou. Leda, že je z chudé rodiny, ale ani to by nemělo vadit. Otec se taky vypracoval z chudých poměrů, jak při každé příležitosti zdůrazňuje. Určitě bude Františkovi vyprávět, v jak chudé chalupě vyrostl, že u babičky v Šenklifech neměli ani koně, jen vola. Dědeček chodil přes zimu za prací do Rakouska a on sám musel už ve 14 letech do světa. Jako učeň ve stráži nad Nežárkou nosil nákupy do zámku slavné pěvkyně Emy Destinové. Milátka už zná otcův příběh nazpaměť. Mohla by ho Františkovi vylíčit i sama. Milátka se bude vdávat, napadne Boženu a neklid z ní sklouzne dolů. Večer budou sedět na terase a Milátka jim všechno řekne. Pak, až přijde Joška, si na ohni opečou buřty a ráno půjdou na houby. Milada se usmívá v poslední době pořád, ale dnes ve vlaku trochu teskně. Dřív jezdila z Prahy domů skoro každou sobotu, ale dnes se s tou známou trasou loučí, i když rodiče to ještě netuší. Slabem v Kolíně, kopcem Kaňk před Kutnou horou, strání před Okrouhlicí, kde se skoro vždycky pásly ovečky. Bůh ví, kdy tudy zase pojede a kdy půjde pěšky z nádraží domů. Začíná nový život a Miladě pořád všechno připadá jako pohádka. Doopravdy bude už za 2 měsíce v Americe? Budou bydlet v mrakodrapu v Detroitu a František tam bude pracovat jako inženýr v automobilce? Do té doby toho musí oba hodně stihnout. Milada přemýšlí, jestli máti bude hodně zklamaná, že bude muset oželet velkou svatbu. Dlouhé šaty, závoj, družičky a 3poschodový dort. Svatba bude malá, protože oni s Františkem ještě ten večer odjedou na svatební cestu. Odletí do Ameriky na dlouhou svatební cestu. Možná na celý život. Nebude jí otec krok do neznáma rozmlouvat? Ale Milada se nebojí. I kdyby se rodiče postavili proti, tentokrát se jim nepodvolí. Už jsou skoro doma a najednou jí zase přepadne stesk. Kdy příště půjde dolní ulicí? Ale ještě tady bude 2 dny. Poslední sobota a neděle bez Františka, jen s mámou, tátou a Joškou jako dřív. Na chatě. Už seděli v autě, ale Milada najednou vyskočila, že zapomněla knížku. Josef vyjel ven, zastavil před garáží a 10 minut tam čekali. Telefonuje tomu svému, aby přijel, napadlo Boženu, ale nahlas nic neřekla. Konečně vyjeli z města. Blíží se podzim, ale pořád je ještě teplo.
Po modrém nebi pomalu plují bílé beránky, tráva začíná žloutnout, ale mezi zelenými listy na stromech podél cest se modrají švestky. Odpolední slunce Josefa oslňuje, ale už tam budou, jen musí přejet koleje. Rozhlédne se, vjede na přejezd. Tam se auto najednou zastaví. Josef otočí klíčem, ale nic se nestane. V tom spozoruje, že zleva jede vlak. Vyskoč, zakřičí a natáhne ruku, ale nikdo se jí nechytne. Ozve se řev plný hrůzy, ale ten už Josef neslyší. Znovu natáhne ruku poboženě, ale to si jenom myslí. Ruka se ani nepohne. V poslední chvíli otevře dveře, vyskočí a skutálí se z náspu dolů. Zavře oči. Až je znovu otevře, určitě uvidí, že Boženka s Miladou jsou taky venku. Vlak brzdí. Znetvořené auto před sebou tlačí několik set metrů k městu. Božena s Miladou zůstali uvnitř. Ne, tohle přece není pravda, to nesmí být pravda, určitě se mu to všechno jenom zdá. Tak proč se z té strašné noční můry nemůže probudit? Nebo to není sen? Na něco tak strašného nechce vůbec pomyslet.

Joška se skakuje z kola. Kde je maminka? Ptá se. Kde je maminka? Kde je Milada? Křičí. Pak se najednou objevuje Aneška s velkým břichem. Nebreč, maminka je v nebi, utěšuje Jošku. Na Josefa se ani nepodívá. Zlý vlk Boženku přece jenom zahubil. Josefa nakládají do četnického auta a odvážejí do zemského ústavu pro choromyslné. Přichází za ním milosrdná sestra s injekcí v ruce, ale ani v jejich očích se nezračí milosrdenství. Jen podezření. Odsudek. Josef zavírá oči, chtěl by usnout a probudit se v neděli ráno na chatě s Boženkou, Milátkou a Joškou. Ale přitom už ví, že se stalo něco, co se nedá odestát. Nechce to vědět. Ani v duchu si nechce říct, že jeho manželka Božena a dcera Milada zemřeli, zahynuli. Že je nechal v autě, ze kterého sám vyskočil. Že je zabil. Injekce konečně zabírá a Josef se propadá do spánku. Když se po mnoha hodinách probudí, přinesou mu pilulku, ať zase usne. A pak další. Nejradši by v blázinci zůstal na pořád. Spolikal by všechny ty pilulky najednou, aby se už nemusel nikomu podívat do očí. Nechají ho tam jen do pondělí. Neštěstí se v léčebně nevyléčí. Josef se musí vrátit do koloběhu všedních dnů, i když se mu život ztrácí v husté šedivé mlze. Syn Joška není ještě dospělý. Josef se o něj musí postarat. A taky se musí postarat o krám.

Kde je Milátka? Nic mi nenapsala, v práci není, na bytě není, nikde není a nikdo mi nechce nic říct, rozkřikne se Miladin ženich František, když se jednou odpoledne objeví v krámě. Nebýt několika trýznivých dnů a nocí nejistoty, nedovolil by si s budoucím tchánem takhle mluvit. Vždyť se ani neznají. Milada mu v sobotu odpoledne telefonovala. A jestli pak změnila názor a zalekla se odjezdu do Ameriky, tak za to může její otec, to on jí cestu rozmluvil. Ale Milátka by si nic rozmluvit nenechala. A i kdyby, řekla by mu to přímo, přece ji zná. Nebo ne? A vám se nic nestalo. Vydechne ohromeně, když mu Josef odpoví. A je to mnohem víc výčitka než otázka.

Strážmistr Bláha, když Josefa později vyslýchá. Odsoudit Vlkovského by nám politicky prospělo, hučí do něj nový vrchní strážmistr, komunista převelený z Hradce. Ještě před pár měsíci by si takovou větou říkal o Vyhazov, ale teď je všechno jinak. Strážmistr Bláha je kriminalista a snaží se takové řeči neposlouchat. Ani ty, co se rázem vyrojili po městě, že si Vlkovský vydržoval Milenku v Jihlavě, v Kutné Hoře nebo dokonce až v Praze, že za války okradl židovskou rodinu a ti se mu teď pomstili, že se obrovsky zadlužil a nemohl dluh splatit jinak než manželčinou životní pojistkou, že dcera s nimi jet neměla, nasedla do auta na poslední chvíli, že to vůbec nebyla jeho dcera, že jí paní Vlkovská, co ze sebe dělala svatou, měla s někým jiným a Vlkovský to zjistil. Na každém šprochu pravdy trochu, je to divný člověk, dodává drbna paní Bláhová. Strážmistr Bláha je kriminalista a na žádné šprochy nevěří. Začíná s jednoduchými otázkami, na jaké se bude ptát i pojišťovna. Kdo řídil? V sobotu a v neděli řídím já, ve všední dny řidič. Kdo seděl vedle vás? Manželka, jako vždycky, když jedeme spolu. Bylo to tak vždycky? Neseděla manželka někdy vzadu? Někdy pouští dopředu syna Jošku. Bylo auto v pořádku? O žádné závadě nevím. Mohl s autem někdo manipulovat? Řidič, ale proč by to dělal? Kdo všechno měl přístup do garáže? Klíče visí v kanceláři, takže vlastně všichni z krámu. Pak se strážmistr Bláha ptá na jiné otázky. Proč s vámi nejel syn? Já vlastně nevím. A proč jela dcera? Co je na tom divného, prostě jela. Kdo bude po paní Vlkovské dědit? Já a děti. Josef odpovídá automaticky na všechny otázky v přítomném čase, až u poslední odpovědi se zarazí. Už ne děti, už jenom Joška. Ale neopraví se. Přemýšlí, proč motor na přejezdu zhasl a proč se mu nepodařilo okamžitě znovu nastartovat. Myslí na slunce srpnového odpoledne. Oslnilo ho tak, že neviděl vlak. Neviděl nic, jenom oslepující zlatou zář z nebe. A ta se pak v okamžiku změnila v peklo plné ocelově šedých podezíravých obrysů. Neví, že strážmistr Bláha už má zprávu soudního znalce o postavení slunce, slepé skvrně, úhlech dopadu a odrazu světla. Ale všechny ty obrazy zastiňuje Boženčina ruka, která se ho nechytila. Můžete jít, řekne strážmistr Bláha z ničeho nic, skoro proti své vůli. Sám je tím překvapený, možná víc než vyslýchaný. Josef Vlkovský odpovídal na otázky klidně, nesnažil se mlžit ani vykrucovat. Možná až moc klidně. Měl by se třást, plakat, hájit se nebo obviňovat, ale on jen sedí a upírá oči k zemi. Bláha neví, co si o něm má myslet. Není si jistý jeho nevinou. Ta nehoda je divná a smrt dvou lidí se nedá jen tak smést ze stolu. Ale ještě mnohem méně si je jistý podezřením z vraždy. Kdyby byla jiná doba, zahájil by vyšetřování. A kdyby v autě nejela dcera? Výslechy zaměstnanců, příbuzných, dodavatelů, dokud by se nezjistila pravda. Ale není jiná doba a strážmistr Bláha nezahájí vyšetřování, které by někomu politicky prospělo. A dorazilo možná nevinného člověka, který je už tak dost zničený. Výsledky vyšetřování neprokázaly, že by řidič nehodu způsobil úmyslně. Napíše do zprávy to, co mu svědomí dovolí. Věta zůstane ukrytá ve vyšetřovacím spise, který se brzy přesune do archivu uzavřených případů. To je ten, co zabil ženu a dceru, budou si o Vlkovském lidé šeptat ještě po desítkách let.

Josef Vlkovský ještě dlouho vidí ve všech očích podezření. Jen v Joškových nevidí nic. Syn se mu vyhýbá pohledem a až do Vánoc doma s otcem nepromluví ani slovo. V očích slečny Jarmilky vidí lítost. Možná by v nich zahlédl ještě něco, kdyby se zadíval pozorněji. Ale svět je pořád utopený v šedivé mlze a Josef před ním klopí oči k zemi. Slečna Jarmilka panu šéfovi hned po Mikuláši přinesla velkou krabici se 7 druhy cukroví. To jste pekla sama? Zeptal se Josef a pak už jen roztržitě poděkoval. Je vynikající, pochválil ji Joška o poznání nadšeněji, hlavně za to, že upekla úplně jiné druhy, než jaké dělala maminka. Sama, přikývla Jarmilka a nabídla panu šéfovi, jestli by k ní nechtěl přijít na Štěpána na oběd. S Joškou, na husu. Co je to za nápady, pomyslel si Josef. Na Štědrý večer je pozvala Aneška do Blumendorfu, který se teď jmenuje Květnov, a na Boží hodový oběd dokonce boženčina sestra Růžena, která mu nikdy nevěřila ani nos mezi očima. Mně se nikam nechce, řekl Josef. Nejradši by celé Vánoce prospal doma. Nečekal, že mu Joška odpoví, ale syn se nečekaně postavil na odpor. A proč ne? Ani si neuvaříme. Já k Anešce jít chci. A k tetě? Lepší než sedět doma, pokrčil Joška rameny. I v nafoukané tetě Růženě je kousek maminky. Ale k Jarmilce asi ne. K Jarmilce chci jít taky, vyhrkl Joška. Ten kluk má nápady. Chodit na obědy k zaměstnancům, zavrtěl Josef pohoršeně hlavou. A pak začal počítat, o kolik let je Joška mladší než Jarmilka. A o kolik je on starší. Joška už mluvit nepřestal. O štědrém večeru v Blumendorfu mluvili všichni česky. Aneška, Hans, obě holčičky a dokonce i paní máma tchýně. Půloroční Honzík se vesele usmíval, když se na něj Joška pitvořil. Hanzův bratr Rudy by česky nemluvil. Ale Rudy, německý voják, byl v zajetí v Rusku.

Román Markéty Hejkalové Dům pod náměstím upravila pro rozhlas Blanka Kostřicová. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého účinkoval Zdeněk Bureš. Spolupracoval zvukový mistr Michal Dedian Boro.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Sněmovna podpořila zavedení mimořádné daně na rafinérie. Lékaři u papeže Lva 14. po operaci diagnostikovali zhoubný nádor plic. Fotbalisté Slavie nestačili v lize mistrů na Sabach a v Baku prohráli 0-2. A dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně i polojasno, teploty do 18 stupňů. Je středa 14. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Poslanci v prvním čtení podpořili mimořádnou daň na rafinerie. Vládní koalice opatření navrhla kvůli drahým pohonným hmotám. Opozice to kritizuje.
2: Opatření by mělo částečně kompenzovat náklady, které kabinet vynaložil na regulaci cen pohonných hmot, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Jen snížení daně na naftu již stálo rozpočet kolem 4 miliard korun.
2: Další miliardu pak stát podle Schillerové vynaloží jen za říjen. Mimořádná daň by měla platit jak pro příští rok, tak ale zpětně za celý letošní rok. A právě zpětné zavedení vadí opozičním poslancům, říká Benjamin Činčila z KDU-ČSL.
4: Předvídatelné podnikatelské prostředí by opravdu utržel obrovskou ránu v případě, že by ta daň byla zavedena zpětně.
2: Proti návrhu se staví i majitel obou českých rafinérií, společnost Orlen Unipetrol. Zpětné zavedení daně je podle ní v rozporu s ústavou. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Saúdská Arábie útočí na jemenské ropné zařízení Sabaha. Informuje o tom televize Al Masira, kontrolovaná jemenskými povstalci Husii. Vojenská koalice vedená Riádem předtím vyzvala k evakuaci lidí z okolí.
5: Ropný terminál Sabaha leží na západním předměstí jemenské metropole Sanaa. Jde o hlavní skladovací a distribuční stanici pohonných hmot pro hlavní město a přilehlé provincie, které kontrolují Husijové. Povstalci v reakci vyzvali k evakuaci lidí z okolí ropných zařízení saudsko-arabské státní firmy Aramco. Prohlásili, že zařízení považují za legitimní cíle. O víkendu Husijové při útocích na mezinárodní letiště v saudském Riádu zabili 14 lidí. Provoz na letišti je zastavený. Saúdská Arábie vede vojenskou koalici, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Povstalečtí Husijové mají podporu Iránu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Energetický šok vyvolaný konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem a omezeným provozem v Hormuzském průlivu může mít brzy vliv na celosvětovou ekonomiku. Zástupci Mezinárodního měnového fondu na svém zasedání v thajském Bangkoku varují před mimořádně vážnou hospodářskou krizí. Rostou už i národní dluhy jednotlivých zemí.
6: Vedení Mezinárodního měnového fondu se bojí hlavně o země s nízkými příjmy, které jsou současně i největšími dovozci teď už velmi drahé ropy. Nemají potřebné finanční rezervy a protože jejich spotřební koš je silně zaměřen na energie a potraviny, budou tyhle komodity skokově zdražovat a obyvatele to uvrhne do velké finanční nouze. Podle prognózy ekonomů naopak vyspělé ekonomiky světa porostou ještě v tomto roce o více než 2%, přičemž země, které jsou lídry ve využití umělé inteligence, například Jižní Korea nebo Tchajvan, budou vykazovat ještě výrazně vyšší růst. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Lékaři papeži Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic, oznámil to Vatikán. Během naplánované operace mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež je po zákroku při vědomí a v římské nemocnici se bude zotavovat přibližně týden.
7: 71-letému papežolékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic neboli adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. O plánované operaci informoval papež své příznivce v nedělním projevu.
8: Lékaři se domnívají, že je nejlepší provést zákrok, a tak jsem se ho na jejich radu rozhodl podstoupit.
7: Operaci papež podstoupil včera v Gemelliho nemocnici. Před její budovu přišli papeže podpořit davy lidí. Podle Vatikánu trvala operace přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá. Ana Belio, Radiožurnál.
1: Ministerstvo kultury chce změnit způsob podpory velkých akcí. Resort plánuje přehodnotit finanční podporu a smlouvy třeba s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem.
9: Úřad ministra kultury Otto Klempíře za motoristy chce, aby spolupráce s významnými akcemi odpovídaly aktuálním prioritám státní kulturní politiky. Mezi ně patří třeba dostupnost umění. Pražské jaro podle ředitele Roberta Hanče už o návrzích spolupráce s rezortem diskutuje. Karlovarský festival podle pořadatelů dlouhodobě plní všechny podmínky, které vyplývají z memorand. Další spolupráci s rezortem chtějí rozvíjet. A o finanční podpoře chce ministerstvo jednat také se Zlínským filmovým festivalem. Vedle víceletých smluv plánuje ministerstvo kultury posoudit i partnerství s hereckými cenami Thálie nebo festivalem Smetanova Litomyšl. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: V Olomouci se v úterý dohodli na vytvoření nové radniční koalice zástupci hnutí STAN pro Olomouc, KDU-ČSL, Společně a Milujeme Olomouc. V 45 členem zastupitelstvu města by měli dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO by tak zamířilo do opozice. Podle lídra STAN Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě.
10: Nakonec to složení, které znám, z toho vyšlo vzhledem k největším průnikům v našich programových záležitostech, je to, co vidíte, to znamená STAN pro Olomouc jako další nejsilnější strana, KDU Společně a TOP 09. V nejbližších dnech budeme připravovat materiály směřující ke koaliční smlouvě, k programovému prohlášení a budeme ladit detaily.
1: Jak bude po volbách vypadat koalice v Praze, by mohlo být jasné příští týden. Po dalších jednáních to řekl předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Starostové se sešli se zástupci Prahy sobě a Piráty.
11: Řekli jsme si vlastně takový základní rámec případné spolupráce. Probírali jsme i gesce, ne personálně, ale máme vlastně dostatek materiálu pro to, aby jsme nad tím mohli pracovat.
12: Říká předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Předseda uskupení Praha sobě Adam Scheinherr si přeje, aby případná koalice měla jasné programové schody.
13: Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová schoda a

0: Přibližně od 8:30 do 3 odpoledne mohou lidé v okolí areálu z Polany zaznamenat větší pohyb policistů a policejních vozidel i hluk spojený s výcvikem. Cvičení může také krátkodobě zdržet dopravu v okolí. Cvičení se zúčastní všechny krajské a speciální pořádkové jednotky a téměř 400 figurantů.
1: Fotbalisté Slavie čekají na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů už 21 zápasů. Po prohře Slán na úvod tohoto ročníku soutěže podlehli v Ázerbajdžánu domácímu Sabahu Baku 0-2, když oba góly dostali po přestávce. Záložník Pražanů Michal Sadílek byl k výkonu slávistů kritický.
2: Hrozně vás to mrzí, to je jediné, co můžu říct. Je to málo, ten soupeř byl k poražení určitě a teď se ve mně mísí jako emoce a špatný výsledek a špatný výkon od nás.
1: Další zápas v Lize mistrů odehraje Slavia za týden v úterý v tureckém Istanbulu proti Fenerbahce. A ve druhém kole Ligy mistrů prohráli i fotbalisté Lán. Doma nestačili na Sportek Lisabon 0-2 a k vítězství na Slavii v úvodním kole tak další bod nepřidali.
3: Uzavřená D10 u Brandýsa nad Labem a zavřená D1 v tunelu u Ostravy. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy se teď vyhněte překážce u Brandýsa nad Labem. Na 13. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu Tvárnice. Bezpečně se vyhněte překážce. D10, 13. kilometr směr Boleslav. Na D1 u Ostravy je uzavřený Klimkovický tunel. Silničáři tam přestavují dopravní značení, takže poté se bude jezdit obousměrně v tunelu na Brno. Uzavírka potrvá kolem 15 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy nová nehoda za Roudnicí. Na kilometru 23,5 havarovalo osobní auto. Je to s opatrností průjezdné. Další překážku na D8 z Ústí do Prahy čekejte za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 12. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu. A v Praze počítejte s uzavírkou ve Zlíchovském tunelu na městském okruhu. Nedá se projet směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Noční údržba má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, postupně místy polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Český rozhlas nabízí i letos duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Tomáš Pancíř a v následujících 20 minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 72 Ostrava město. Ve studiu proto vítám vítěze prvního kola, kandidáta Občanské demokratické strany s podporou lidovců, STAN, Pirátů a TOP 09, lékaře, vysokoškolského učitele a současného senátora Ondřeje Šimetku. Dobrý den.
6: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
5: A spolu s ním do druhého kola postoupila kandidátka hnutí ANO, dosavadní starostka Ostravy Poruby, také dosavadní náměstkyně ostravského primátora Lucie Baránková-Vilamová. Dobrý den.
7: Krásný dobrý den.
4: Volby 2026. Senátní duel.
5: Předesílám, že tento duel přetáčíme v pondělí 12. října v podvečer, to znamená, že nemůžeme reagovat na případné pozdější události a informace. V obvodu Ostrava město letos do Senátu kandidovalo 7 lidí. Jak už jsem říkal, první kolo vyhrál kandidát ODS lidovců, hnutí STAN, Pirátů a TOP 09 Ondřej Šimetka, získal 46,7% hlasů. Druhá byla kandidátka hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilamová s 30,6% hlasů. Třetí v pořadí měl velký odstup, 13%. Druhé kolo je tak v Ostravě soubojem koalice, tedy zástupkyně hnutí ANO a opozice, kandidáta s podporou všech sněmovních opozičních stran. Očekáváte, že se voliči budou rozhodovat podle toho, jak jsou spokojeni s prací vlády a případně, pokud ano, pro koho by to mohla být výhoda, pane Šimetko?
6: Ty senátní volby jsou trošku jiné. Já si myslím, že tady se rozhoduje hlavně podle té konkrétní osobnosti a možná voliči přihlédnout samozřejmě k tomu, jak jsou spokojeni s vládou. Konec konců ten výsledek těch komunálních voleb ukázal, že lidé se vyjadřují trošku k tomu, jaký mají názor na práci vlády, ale ty senátní volby jsou trošku jiné. Je to skutečně jako soubor. Je to přímá volba v tom druhém kole dvou kandidátů, kteří vyhráli v tom prvním kole, kteří tady reprezentují hlavně svoji osobnost, svoje názory a svůj program.
5: Paní Baránková-Vilamová, máte pocit, že to může hrát roli ve druhém kole senátní voleb tady v Ostravě, spokojenost s vládou, a pokud ano, byla by to pro vás výhoda nebo nevýhoda? Jak lidé vnímají
7: tuto
8: vládu?
7: Já si
8: myslím, že určitě částečně se propisuje ta celonárodní situace, nálada a vůbec nazírání určitě do všech voleb, do určité míry. Samozřejmě otázkou, do jaké míry v těch senátních volbách. Nicméně já si myslím, že to druhé kolo těch senátních voleb je o tom, kdo přijde k volbám, protože a jestli se nám podaří vyburcovat voliče, aby přišli, protože každé druhé kolo senátních voleb je o té volební účasti a ta je klíčová.
7: Kdyby hrála vliv, nebo hrálo vliv to, jak lidé hodnotí vládu Andreje Babiše, bylo by to podle vás pro kandidátku hnutí ANO výhodou nebo nevýhodou? Máte pocit, že lidé, vaši voliči, jsou spokojeni s tím, jak vláda vládne?
8: Tak já si myslím, že ještě jsou u vlády necelý rok, takže ono spoustu věcí, které bylo naplánovány a mají v programu, tak nebylo dostatek času, aby ho třeba propsali. A o některých věcech se hovoří a hovoří se velmi jako plně, až jsou to marketingové tahy, jak třeba před volbami vytasit nějaké.
7: To bychom mohli povídat dlouho. Ano. Mě zajímalo, jak vy to vnímáte, jestli je to plus
8: je to
7: být v tuto chvíli kandidátkou hnutí ANO nebo ne?
8: Je to otázka, může to být do jisté míry výhoda, ale také nevýhoda. Je to dvojsečné.
7: Jak to vnímá kandidát sněmovní opozice? Je to výhoda kandidovat v situaci, kdy jste v opozici?
6: Asi ano, asi je jednodušší kandidovat z pozice opozičního politika. Asi ano.
7: Já jsem už v minulých týdnech sledoval na sociálních sítích, že to mezi vámi trochu jiskřilo v průběhu kampaně. Pan senátor se ohrazoval proti plakátům paní starostky, že by voliči měli vyměnit senátory za ty, co budou makat. Paní Baránková, Vilamová, máte pocit, že pan Šimetka jako senátor v těch 6 letech nemakal?
8: Tak jedna věc je, že ty claimy byly celorepublikové. To znamená, my jsme si je nemohli úplně jako zvolit.
7: Jo? Takže kdyby to bylo na vás, tak byste tam nedala ten slogan?
8: Já jsem úplně nebyla příznivcem těchto sloganů, to musím říct od začátku, že si určitě bych si uměla představit jiné. Nicméně opravdu v té první vlně my jsme zkrátka měli nějaké si slogany, které byly celorepublikově používány a když se projedete Českou republikou, tak je uvidíte opravdu u všech senátorů. Ale druhá věc je, že já bych chtěla na tuto otázku reagovat, protože já jsem to řekla ve videu, že já si vážím pana doktora jako respektovaného odborníka, ale na druhé straně, když zhodnotím jeho senátorský mandát nebo působení v senátu, tak zkrátka mám k tomu výhrady a to zejména z hlediska jeho docházky, kdy opravdu ti končící senátoři, když se podíváte a vyšlo to na iDnes.cz, není to jako z mé hlavy, tak zkrátka tam ta docházka je u pana doktora velmi špatná a i to, co navrhoval, jaké věci prosazoval, tak podle mého soudu nejsou tak silné a není jich tolik, jako bych třeba mohlo být.
7: Pane Šimetko, co na to říkáte? Já možná doplním pro naše posluchače, že vy působíte jako porodník přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Neukazuje se, že to nejde všechno skloubit dohromady?
6: Ne, tak to je moje civilní zaměstnání lékaře. Já jsem skutečně přednostou kliniky už 18 roku a ta klinika funguje skvěle a v těch posledních letech se nám daří čím dál tím líp a jsme významným centrem pro onkogynekologii, endometriozu, perinatologii, fetální medicínu a tak dále.
7: Rozumím, já se
6: takže,
7: neptám,
6: takže tam to
7: vůbec
6: nespochybnuji
7: to pracoviště, ale ptám se, jestli to nemá vliv na tu senátorskou práci třeba s ohledem na to, co jsme slyšeli na docházku do senátu.
6: Ne, to bez pochyby nemá, tohle je hodnocení o 6-letého mandátu. Měl jsem 16 absentních dnů, což samozřejmě nevypadá dobře a není to 100% účast. Já jsem si toho vědom, že to vypadá špatně, nicméně to 16 absentních dnů za 6 let, to je asi 2,5 roku za 2,5 dne za rok a můj mandát začínal v covidu. Já jsem měl tu smůlu, že to bohužel začínalo v době, kdy byla povinné testování na covid a dvakrát jsem zůstal jaksi v důsledku karanténních opatření za dveřmi a musel jsem odejít z pléna senátu. Tenkrát byla taková doba. Dvakrát jsem měl úraz jedno hlavy, jedno ruky a jedno jsem byl nemocný a to jsou ty dny absence, nicméně účast obecně všech senátorů v senátu je jako velmi vysoká a ta práce senátora se neděje pouze tím mačkáním tlačítka. Já jsem byl velmi aktivní ve všech těch i nelegislativních oblastech, ve zdravotním výboru, v organizaci kulatých stolů. Dělal jsem hodně věcí v oblasti osvěty, povedlo se mi výrazně zpřístupnit péči porodních asistentek pro ženy po porodu, což byl opravdu jako velký počin, ale nebyl to legislativní počin a tak dále.
7: No, takže pojďme od minulosti k budoucnosti. V bodech vás poprosím, co jsou tři priority, se kterými kandidujete na dalších 6 let do Senátu, pane Šimetko, kandidáte ODS, Lidovců, Hnutí STAN, Pirátů a TOP 09?
6: A zelených. Já bych chtěl navázat na svoji práci ve výboru pro zdravotnictví, kde jsem byl celých těch 6 let, to je moje hlavní expertíza. Poslední 2 roky jsem byl i místopředsedou toho výboru pro zdravotnictví Senátu parlamentu České republiky a tam prostě chci pokračovat dál. To je oblast, které rozumím. Chtěl bych se věnovat jednak psychickému zdraví dětí a dospělých, tam to hodně navazuje právě na tu moji aktivitu, co se týče poporodní péče o ženy, protože my dneska víme, že každá 6. žena po porodu má nějaké psychické potíže a ty ženy prostě potřebují pomoc a tak dále. Dále je to nějaká náprava v systému pečujících osob, myslím tím osoby, které pečují o třeba těžce nemocné děti, a nebo invalidní osoby, kde ten systém je dneska velmi těžkopádný, ti lidi, kteří pečujou o osoby s nějakým postižením, tak jsou v podstatě na pokraji jednak psychického, jednak fyzického kolapsu a dostávají se i do ekonomických potíží. Chtěl bych se podílet nebo spolupracovat na nějakých pravidlech ohledně zvyšování dostupnosti péče v regionech. To jsme konec konců dělali celých těch 6 let, digitalizace zdravotnictví a tak dále.
7: Rozumím, že to souvisí, ale já už bych řekl, že to 3 priority byly. Vaše protikandidátka z Hnutí ANO, Lucie Baránková Vilamová, jaké jsou vaše 3 priority?
8: Tak moje priority přirozeně vycházejí zase z mé praxe, kterou dělám 8 let, a to je starostka městského obvodu Poruba, kdy se dostávám čím dál tím častěji v poslední době do situací, kdy se zkrátka nemám dostatečné nástroje pro to, abych mohla pomáhat a dělat věci, které lidi trápí, protože dennodenně jsem s lidmi v kontaktu, dennodenně poslouchám jejich běžné problémy a vím, že na některé věci už nemám dostatek pravomocí na to, abych z pozice starostky je mohla řešit. Konkrétně bych chtěla zmínit například problematické osoby bezdomovectví, které trápí nás všechny. V poslední době si myslím, že se ještě zesílila tato problematika. Kdy první člověk se ptá svého starosty, co s tou problematikou udělá. A my se snažíme vysvětlovat, že dokud nebude mít policie dostatečné pravomoce k tomu a dokud nebude existovat systém, co s těmito osobami a jakým způsobem je řešit, tak to bude prostě problém dál. Trápí to starosty, trápí to občany, lidi, policii, všechny, ale vlastně dosud jsme si s tím neuměli poradit. Další z těch priorit je určitě sociální péče, protože naše demografie vypadá tak, jak vypadá celého regionu, celého senátního obvodu, který zastupuju, a my potřebujeme zkrátka pobytové zařízení, potřebujeme terénní péči a nemáme na to dostatek v tuto chvíli prostředků, abychom byli schopni zajistit, a už dneska to víme, a potřebujeme pomoc státu, potřebujeme pomoc legislativy, finanční prostředky.
7: Třetí?
8: A třetí věc, o které bych chtěla mluvit, je určitě dostupná zdravotní péče, která zkrátka dneska se lidé opravdu obávají, že když budou potřebovat zubaře, když budou potřebovat praktika, tak ho prostě nenajdou. Já sama jsem si tím před nějakou
7: konkrétně dobu jako jedna z 180 senátorek zařídíte, že na Ostravsku nebo přímo v Ostravě bude dost zubařů?
8: Tak určitě se jedná o to, aby naše lékařská fakulta Ostravské univerzity mohla mít prostředky k tomu, aby tady ti lékaři zůstávali, aby se tady mohli etablovat dále, aby obce mohly třeba vytvářet zdravotnická zařízení, ale s podporou státu. Tam je vždycky nutná ta podpora státu, tam ty obce se s tím úplně sami neporadí.
7: Jak tohle zařídíte jako senátorka?
8: Tak nejenom platnou legislativu, ale určitě i kontakty na ty ministry, vládu a další věci, s kterými můžu z pozice senátorky mnohem lépe jednat a mohu se k ním více dostat než z pozice klasické starostky.
7: Ondřej Šimetka, kandidát ODS a dalších opozičních stran v poslanecké sněmovně, mluvil o tom, že chce řešit záležitosti zdravotnictví, konkrétně mluvil o duševních problémech nebo duševním stavu mladých lidí. Co v tomhle směru může udělat senátor?
6: Práce senátora nespočívá v tom, že přímo tvoří legislativu. To je nutné si uvědomit, že hlavní legislativní těleso je vláda a poslanecká sněmovna a senát.
7: Dobře, tak to nemůže dělat. A co
6: ale
7: může
6: to je
7: dělat?
6: Důležité. Může dělat pozměňovací návrhy. tam je to velmi omezené a ta hlavní síla senátora skutečně spočívá v tom, že může organizovat kulaté stoly, že se může účastnit jednání s ministry, že může tam přinášet ty svoje zkušenosti z regionu, může tam přinášet tu svoji expertizu z toho svého civilního povolání. A tohle je práce, která často není viditelná na takhle pro voliče, ale přináší obrovské změny. Jo, takhle se nám podařilo skutečně prosadit celou řadu změn, ale už do tvorby těch zákonů, tam to skutečně jako jeden senátor neuděláte.
7: Samozřejmě jeden z vás bude v Senátu reprezentovat senátní obvod Ostrava město. Co v tuhle chvíli Ostrava od celostátních politiků, nebo Ostrava město, váš senátní obvod od celostátních politiků nejvíc potřebuje, pane Šimetko?
6: Tak asi potřebuje, aby jim nebral peníze, to teďka je docela aktuální téma, jak se zdá, že by vláda chtěla brát peníze těm velkým čtyřem velkým městům, kam mimo jiné Ostrava patří, tak to by bylo fajn, kdyby se nestalo, pak by bylo fajn, kdyby se nesnižovalo financování vysokého školství, což se bohužel taky na příští rok děje, tak to by stačilo vlastně, kdyby ta vláda neškodila, tak, ale vy jste se asi ptal na...
7: Já jsem se ptal tak, jak jsem se ptal, a vy jste využil odpověď tak, jak jste ji využil. Stejná otázka pro vaši protikandidátku. Co potřebuje od celostátních politiků Ostrava město?
8: Já si nejdřív dovolím dvěma krátkými větami reagovat. Rozpočtové určení daní je téma, které já už 8 let vnímám a 8 let se otvírá za každé vlády. A ještě jsem neslyšela, že by bylo něco na stole relevantního, takže i teď, když se o tom diskutuje, nebo otevřela se diskuze, tak k nějakému konkrétnímu návrhu, jak to změnit, myslím, že ještě dlouhá
7: cesta. Vy budete bránit to, co tady zaznělo?
8: Každopádně už 8 let se s tím potýkám.
7: I kdyby s tím přišla vláda vedená Andrejem Babišem, tak vy budete proti tomu, aby Ostrava přišla o peníze?
8: Jakákoliv vláda, jak tato vláda, tak předchozí vláda, i ta předtím. Já už jsem jich zažila poměrně dost v té roli a mám pod sebou rozpočet, takže poměrně si umím představit, co se vlastně řeší a kdy. Řešili jsme to i se Svazem měst a obcí poměrně jako zevrubně, jaký nastavit systém, aby to bylo spravedlivější a podobně. Vždycky to bude o něčem, že velká města versus menší města a podobně, ale vlastně zatím se nenašel ten model, aby vyhovoval všem.
7: Posloucháte duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb v Ostravě městě. V našem studiu je Ondřej Šimetka, kandidát ODS, Lidovců, STAN, Pirátů, TOP 09 a Zelených, a také Lucie Baránková-Vilamová, kandidátka hnutí ANO.
4: Volby 2026, senátní duel.
7: Jako člen horní komory parlamentu bude jeden z vás v příštích 6 letech rozhodovat, které zákony projdou, které zákony naopak neprojdou. Já se teď zeptám na některé konkrétní věci, o kterých diskutují ministři, poslanci nebo senátoři. Samozřejmě mě zajímá, jestli byste pro ně zvedli ruku nebo ne. Začnu ústavním zákonem o celostátním referendu, protože to je norma, kde senát nemůže být přehlasován. Vláda navrhuje, že referendum bude možné vyhlásit na základě petice alespoň 300 tisíc lidí nebo na návrh parlamentu s tím, že aby byl výsledek závazný, muselo by pro vítěznou odpověď hlasovat alespoň 35% oprávněných voličů. S těmito parametry zvedli byste pro to ruku, pane Šimetko?
6: Já bych pro to ruku nezvedl.
7: Kandidátka hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilamová?
8: Já si myslím, že je to poměrně dobře vyspecifikováno a ano, já bych pro to ruku zvedla.
7: Jste pro ústavní zakotvení české koruny a práva platit v hotovosti, paní Baránková-Vilamová?
8: Já bych to trošku rozdělila na dvě témata, protože ta
7: Můžete
8: česká...
7: říct ano, ano, ano, ne,
8: ta
7: jakkoliv.
8: Česká koruna je poměrně kontroverzní vůči euru a my jsme se kdysi zavázali, že euro přijmeme, takže to jde do protivky spolu, takže to je poměrně složitá problematika a tam je otázka, do jaké míry a muselo by se to měnit ústavním zákonem, takže tam je to takové jako opravdu dvojsečná, je potřeba si udělat právní analýzy a jiné. A co se týká práva na hotovosti, tak spíše ano.
7: Stejné dvě věci a kandidát sněmovních opozičních stran Ondřej Šimetka?
6: To jsou návrhy, které my jsme v Senátu v posledních 6 letech měli asi 3x, vždycky jsme je zamítli rovnou v tom prvním čtení. Nevidím důvod otvírat ústavu kvůli tomuto tématu.
7: Takže byste byl proti?
6: Byl bych proti, protože už dnes je povinnost, obchodníci mají povinnost přijímat měnu jako
7: Což hotovost. Ale leckde vidíme.
6: Ta vymahatelnost je horší, ale to vám ústavní zákon, ústavní zákon nezajistí tu vymahatelnost.
7: Měla by se snížit věková hranice trestní odpovědnosti? Pokud ano, na kolik, pan Šimetka?
6: Tam to bez pochyby lze diskutovat, protože kriminalita mladších lidí se zvyšuje, bohužel i ta brutalita těch činů. Je to takový trošku tenký led. Myslím si, že to vyžaduje opravdu jako pečlivou diskusi.
7: Takže nemáte v tuto chvíli silný názor?
6: Spíš bych řekl, že ne. ale to je skutečně natolik odborné téma, že to vyžaduje pečlivou diskusi, ale spíše ne.
7: Lucie Baránková-Vilamová?
6: A chtěl bych dodat, pardon, že důležitější, mnohem důležitější je řešit prostě ty důvody, to znamená rodina, sociální prostředí a tak dále. To je mnohem důležitější než represe.
7: Lucie Baránková-Vilamová.
8: Já se také shodnu, že je potřeba posílit prevenci, nicméně to téma jako takové, když se podíváte na okolní země Evropské unie, tak často tu hranici mají nižší, než má Česká republika. A bohužel ten trend je tam takový, jak tady padlo, to znamená, zvyšuje se četnost, brutalita a tak dále. Takže já si myslím, že je zcela na místě ta diskuze a myslím si, že je také dobré řešení to, že by to zařízení, do kterého by se měli tito lidé dostávat, nebo děti, by se dalo říct, by mělo být specializované. Takže by to mělo být oddělené od klasického.
7: Říkáte, že to je téma, takže určitě k diskusi. Byla byste teď spíš pro nebo ne?
8: Spíše ano.
7: Senát letos slaví 30 let své existence. Tak jak jste vedli kampaň, setkávali jste se s názory, že by bylo dobré Senát zrušit? A pokud ano, co jste na to odpovídali kandidátka hnutí ANO?
8: Ano, já jsem se setkávala s tím, že lidé nedostatečně vlastně chápou to, jakým způsobem jim Senát může pomoci, nebo co řeší, proč
7: co
8: řeší, k čemu ti senátoři jsou dobří. Já jsem se snažila odpovídat v tom smyslu, že v tuto chvíli není na pořadu dne jakékoliv rušení nebo měnění Senátu, protože to máme zkrátka ústavně zakotveno, ale já si myslím a mám výhrady v tom, že Senát nedostatečně vlastně komunikuje vůči lidem a nevysvětluje jim. A je to těžká, je to jako opravdu velmi těžká disciplína, protože je to poměrně
7: takže
8: odborná
7: téma. Z vašeho
8: témata.
7: Pohledu by se nám měl zůstat, tématu, ale lépe komunikovat.
8: Ano, jako já v tuto chvíli určitě nebudu otevírat téma na jakékoliv jeho zrušení. Na druhou stranu ale si myslím, že tady má velké rezervy jako orgán i senátoři samotní, aby lépe komunikovali, co vlastně v Senátu dělají.
7: Ondřej Šimetka, kandidát ODS, Lidovců a dalších opozičních stran, setkával se s takovými názory v kampani a co odpovídal na to, že by se měl zrušit Senát?
6: V podstatě nesetkával. Lidi berou Senát velmi dobře. Konec konců se ukazuje, že za těch 30 let se Senát stal právě jednou z nejvíce důvěryhodných institucí. Má teďka důvěru 43% a je to jedna z nejlépe hodnocených institucí. Má svůj význam, lidé to chápou. Bez pochyby jsou i lidé ve společnosti, kteří by chtěli zrušit Senát a naskakují na ta laciná populistická hesla. To, jak Senát komunikuje, to skutečně je na senátorech. Já mám pocit, že komunikuji velmi dobře. Já mám dosahy přes milion měsíčně a milion lidí měsíčně a komunikuji velmi intenzivně a je to na každém senátorovi, jak komunikuje a Senát komunikuje velmi dobře.
7: Otázka na závěr. Máte další aktivity, už jsme o tom částečně mluvili. Pokud budete na konci tohoto týdne zvoleni na 6 let do Senátu, budete se věnovat práci senátora na plný úvazek, kandidátka hnutí ANO?
8: Já už jsem to deklarovala několikrát, protože
7: vy říkáte, že nebudete dělat tři funkce. To neznamená,
8: ano,
7: jestli
8: tak,
7: to bude na plný
8: tak.
7: Úvazek. To mohou být třeba jenom dvě.
8: Tak, já už jsem to říkala několikrát, protože se objevily takové spekulace, že budu sedět na X židlích a všichni, nebo
7: bude jedna?
8: Tak já jsem deklarovala, že budu se snažit maximum udělat pro Senát, ale ráda bych ji kombinovala s prací v komunální politice, jakou je otázka, protože jsme čerstvě po volbách.
7: To znamená buď na magistrátu, anebo v městské
8: části. Tak, neumím v tuto chvíli říct, protože není ani jisté, že budeme v koalicích, takže se může stát, že nebudu mít vůbec žádnou funkci v komunální politice.
7: Rozumím, otázka pro Ondřeje Šimetku. Budete dál fungovat jako lékař, tak jako dosud, pokud obhájíte senátorský mandát?
6: Já si ponechám své civilní zaměstnání zcela bez pochyby, jednak mě to dává do kontaktu s lidmi, jsem schopen přinášet jejich problémy do Senátu, jsem schopen to kombinovat. Otázka úvazku v nemocnici možná jednou samozřejmě přijde na přetřes. Já jsem přednostou už 18 let na klinice a dorůstají mladší lékaři, ale teďka samozřejmě budu dál pracovat jako lékař a jako senátor. Je to věc, kterou jsem kombinoval 6 let velmi úspěšně.
7: Tolik duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb v senátním obvodu číslo 72 Ostrava město. Našimi hosty byli Ondřej Šimetka, kandidát ODS, KDU, ČSL, Hnutí STAN, Pirátů, TOP 09 a Zelených. Díky, nashledanou.
6: Děkuji za pozvání.
7: A kandidátka hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilamová. Díky, nashledanou.
8: Děkuji za pozvání, krásný den přeju.
7: Doplním, že k tomuto duelu, stejně jako k ostatním duelům před druhým kolem letošních senátních voleb, se můžete vrátit na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
4: Volby 2026. Senátní duel. Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Tak.
9: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
10: Americký prezident Donald Trump oznámil, že se Rusko a Ukrajina dohodly na energetickém příměří.
11: Navzdory tomu však Rusko v útocích na energetický sektor pokračuje.
12: Ukrajinský prezident prohlásil, že o příměří nic neví a že ho to překvapilo.
13: Spojené státy umožní Rusku prodat ropu na světových trzích.
14: Kyjev novou americko-ruskou dohodu ostře kritizuje s tím, že jen umožní financovat ruskou invazi.
9: Jeden telefonát, dohoda o naftě a příměří, o kterém nikdo moc nevěděl. Zákulisí vyjednávání mezi Trumpem a Putinem o Ukrajině. Co na to Zelenský? Zase si vjeli s americkým prezidentem do vlasů? Ptám se na to Adama Sibery, českého novináře působícího v Kyjevě. Dnes je úterý 13. října. Dobrý den, Adame, zdravíme vás do Kyjeva.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Rusko podle Ukrajiny útočilo na energetická zařízení v Kyjevě a Charkově poté, co Trump oznámil nové příměří mezi Zelenským a Putinem. Podle našeho zpravodaje Martina Dorazína hlásila útoky na energetické objekty v pondělí i Žitomírská oblast. Tak co přesně ruské rakety na těchto místech zasáhly? Teplárny, elektrárny, rozvodny?
15: Rusko vlastně už téměř, už více než měsíc pokračuje v systematické kampani proti ukrajinské energetické i dopravní infrastruktuře a v těch posledních útocích, které se týkají vlastně celého toho humbuku kolem příměří, tak byl zasažen charkovský komplex teplárenský, což je vlastně důležité zařízení pro výrobu elektřiny a tepla. A v Kyjevě byly hlášeny zásahy energetických zařízení a vedení vysokého napětí, které vlastně narušuje celou tu ukrajinskou elektrickou síť a plynárenskou infrastrukturu, což vedlo k dost rozsáhlým výpadkům proudu po celém Kyjevě.
9: Já jsem mluvil o tom, že ty útoky následují po té, co americký prezident oznámil nové příměří mezi Zelenským a Putinem, ale zdálo se mi, že ani jeden o něm nevěděl, tak jak se to stalo?
15: Já bych byl opatrný s tím, co prohlašuje Donald Trump a co se skutečně děje mezi Ukrajinou a Ruskem. Kdybychom se měli bavit o hovorech o příměřích, tak si musíme uvědomit, že Ukrajina už dokonce k 5 různým scénářům příměří, včetně bezpodmínečného, souhlasila minulý rok. Rusko naopak celý rok prohlašuje, že žádný mír nebude, dokud nebudou naplněny cíle takzvané speciální vojenské operace. A o motivech Donalda Trumpa se můžeme bavit ve více vrstvách. Jedním z nich je ta past, do které se sám dostal tím, že opakovaně prohlásil, že mír mezi Ukrajinou a Ruskem on sám zavede za jediný den, pak v příštím jednání za rok. A teď už vlastně se zase blíží midterms v Americe a Donald Trump.
9: Letního období, tak.
15: Přesně tak. A Donald Trump opět se vrací k tomuhle talking point, který má, kde on je ten, který vlastně jedním telefonátem dokáže zařídit věci. Teď do toho ještě právě míchá tím, jak se Amerika a celý světový trh vlastně potýká s vysokými ceny ropy, tak on se chce trošku prezentovat, jakože zase někam zavolá a ceny ropy půjdou dolů, ale to se bohužel míjí reality. Mm-hmm.
9: No já se teďka bavím hlavně o tom energetickém příměří, protože mi skutečně přišlo i podle té reakce Volodymyra Zelenského, že se o tom dozvěděli, vlastně celý svět dozvěděl ze sociálních sítí.
16: S okamžitou platností je vyhlášené energetické příměří ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Obě strany s tím souhlasily. Neporušujte ho. Děkuji za pozornost, kterou této záležitosti věnujete. Prezident Donald J. Trump.
9: Pak Volodymyr Zelenský oznamoval ve videu, že to je dobrá zpráva, že to vítá, že podporuje skutečně jakoukoliv formu příměří.
17: Ukrajina podporuje vše reální a nadějné formáty propojení.
9: Ale že ukrajinské nebe je zase zaplavené ruskými drony.
17: Na žal, protягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі.
9: Tak se jenom ptám, jestli o tomhle konkrétním příměří, o kterém potom Zelenský jednal s kanadským premiérem, finským prezidentem a tak dále, jestli Trump to vyjednával dopředu, jestli o tom někomu sdělil.
15: Nedokážu říct jistotou, ale podle těch reakcí, co vidíme, i jak správně říkáte, vlastně za poslední 48 hodin bylo zaznamenáno více než 200 dronových útoků na logistickou i energetickou infrastrukturu Ukrajiny, tak pakliže o tom Rusko vědělo, tak se s tím moc nelámalo hlavu a pokračovalo dál ve svých útocích a Ukrajina podle slov pana prezidenta Zelenského o tom nevěděla a k tomu bych se i přiklánil, protože vidíme, že ty hovory o příměřích vždycky končí tím, že je tlak na Ukrajinu a ústupky Rusku a Ukrajina s tím vlastně i teď ten její vyjednávací tým odjel.
9: Server Axios s odvoláním na jednoho z ukrajinských představitelů píše, že navrhované příměří má obsahovat pouze bod o rafinériích, to znamená, že by Ukrajina neútočila na ruské rafinérie a na oplátku by Rusko neútočilo na ty ukrajinské. Jenže, jak píše server Axios, Ukrajina má teď údajně pouze jednu rafinérii a ještě ne plně funkční, ty suroviny dováží, takže by z té dohody těžili pouze Rusové, chápu to správně?
15: Přesně tak a zároveň tam vidíme, co Rusko bolí nejvíc a to jsou jeho největší požadavky, to znamená, respektive vidíme, že ta ukrajinská kampaň drony vlastní výroby je nutné říct, kterým útočí i 2000 kilometrů od hranice, respektive od frontové linie do hloubky Ruska a podle některých odhadů bylo zasaženo už více než 50% všech ropných rafinérií v Rusku. Tak podle i těch reakcí a dění na tom geopolitickém kolbišti vidíme, že Ukrajina v tomto slaví úspěchy.
9: Vy jste mluvil o tom, nebo zmínil jste se velmi krátce o tom jednání, které se teďka vedlo v Miami na Floridě, kam odjel ukrajinský vyjednávací tým. Pak zase rychle odjel po to, co došlo teda k tomu poslednímu dění, totiž, že Donald Trump si volal s Vladimírem Putinem. Podle informací, které jsem zaznamenal přejatých z Interfax ruského, tak to měla být asi hodina a půl. Myslím, že o tom mluvil poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov. A Putin se s Donaldem Trumpem měl v tom telefonátu dohodnout na dodávkách ropy z Ruska. Má jít o 100 000 tun nafty, které mají směřovat do Ameriky právě před těmi listopadovými midterms, což, jak jste říkal, tak to píše i třeba BBC, že si tím má zlepšit obraz Donald Trump před těmi volbami. Nicméně, na jak dlouho by těch 100 000 tun nafty mělo stačit?
15: No, je ještě velká otázka, co Rusko dokáže doručit, ale to bychom předvídali, nebo respektive typovali, nebo já osobně nejsem úplný odborník na trh s ropou, ale podle tohohle množství, tak by to stačilo na provoz, řekněme třeba Houstonu na několik dní, takže to žádné velké dodávky nejsou.
9: Takže to je symbolické?
15: No, já bych se spíš koukal na to, co je mezi řádky, protože když se podíváme, jak se tam mluví třeba o Lukoilu, tak ten je pod americkými sankcemi i pod evropskými sankcemi a ty výrazně snižují hodnotu vlastně těchto energetických aktiv a zejména komplikují jejich prodej. A když se podíváme na podnikatelské kruhy Jareda Kushnera i Steva Witkoffa, tak vlastně s jejimi partnery z Affinity Partners, což je jejich skupina, která získávala významné investice od různých subjektů z Blízkého východu. A někteří investoři z těchto kruhů jsou právě zapojeni i do plánovaného převzetí Lukoilu. Takže vidíme, že kdyby se zvedly ty sankce, tak je mnohem lukrativnější tyto aktiva kupovat. A vlastně, i když se podíváme na historii Trumpovy diplomacie, nebo jak se říká Kushnerová dolarová diplomacie, tak často vidíme, že americký zájem je vlastně termín, který oni používají pro zájem těch nejbližších kruhů Trumpovy rodiny a podnikatelů, respektive partnerů z podnikatelského prostředí. Vidíme to třeba i v kryptoměnách, že? A nebo v jiném jako spekulativním podnikání, tak Trump vlastně dává některé věci na Truth Social a jsou to vlastně takové jako indicie, kudy se bude pokračovat trh. Tak tady u toho rozhodnutí zvednout sankce, tak to rozvazuje ruce v prodeji právě nebo v nakupování aktiv Lukoilu a to je podle mě pro Trumpa a jeho okolí osobně mnohem zajímavější a s tím, že může pak říct, že vlastně za vysoké ceny ropy může Ukrajina a já se to s Ruskem snažím vyřešit, to už jsou pro ně vlastně jenom takový jako pusový body.
9: Já jenom na vysvětlenou, když říkáte zvednout sankce, tak tím myslíte skutečně je přerušit nebo je
15: ano,
9: odpustit
15: ano,
9: nějakou
15: sankce.
9: Dobu. Tak, protože Donald Trump mluví o tom, že by ty dodávky, když teďka to vztáhnu přímo k té ropě, tak měly samozřejmě bezsankčně mířit do Ameriky a ty sankce by zmizely až až do dubna roku 2027. A když jste zmínil ten Lukoil, tak to jsou informace z New York Times, které mluví o tom, že nejenom jde o dodávky ropy, ale skutečně za nějaké širší příměří měl Washington nabídnout Rusku i rozpuštění zmražených aktiv na západě, částečné rozpuštění, mluví se o stovce miliard dolarů, taky revizi sankcí na potaž z Běloruska a nebo právě prodej části gigantu Lukoil v zahraničí, který podléhá, nebo ty části podléhají sankcím. Takže to jsou mnohem širší dohody, které nakonec mohou být v tom vyjednávání z posledních týdnů, o kterých se postupně dozvídáme.
15: Přesně tak. Je to, já vždycky, když tady na to koukám, tak je to až jako skoro děsivý. Zase na jednu stranu vidíme, jak málo Trumpova administrativa nebo zejména jak poradci z okolí hnutí MAGA rozumí tomu, co se v Ukrajině děje. Oni si často svět malují tak, že mocní muži rozhodují na základě výhodného nebo nevýhodného dealu, ale ta realita v Ukrajině je mnohem komplikovanější. A i vlastně teď, když vidíme tweety Elona Muska, že Zelenský už překročil všechny čáry a tak, tak ono vlastně vidíte, že oni můžou vytvářet tlak ve formě vyhrožování, přerušení zpravodajských informací nebo ano. Ekonomický tlak, ale vidíte, že trošku panikaří, že oni začínají chápat, že to, co se děje v Ukrajině, není obchodní deal a že vlastně Zelenský je pouze reprezentant státu, ale o vůli té země se bránit skutečně nerozhoduje. To rozhoduje Ukrajinci, ukrajinská armáda, ukrajinské politické instituce a celý vlastně ten státní komplex, který nazýváme Ukrajina. A oni na to koukají vlastně, jako, když to řeknu hloupě, jako na handel na tržišti. A ta realita skutečně nemůže být vzdálenější.
9: No tohle to všechno, co říkáte, o tom psali teďka Financial Times, že dokonce Trumpova administrativa skutečně hrozí zastavením systému nákupu zbraní pro Ukrajinu a taky přerušením té spolupráce na úrovni tajných služeb. Měli to ventilovat a sdělovat podle Axiosu právě Steve Witkoff jako vyslanec pro řešení těchto záležitostí a Jared Kushner jako Trumpův zeď a zvláštní vyslanec pro mír v Miami při tom vyjednávání, tak to jsou věci, kterými Trumpova administrativa hrozí kvůli tomu, že jí tak strašně štve, že Ukrajina dál ostřeluje ruské rafinérie. Oni skutečně Ukrajinci působí takové škody Rusku, že to pak může zvedat ceny ropy na světovém trhu a to pak rozčiluje Donalda Trumpa?
15: Světové ceny ropy se zvedají zejména kvůli Trumpovu a americkému dobrodružství v Hormuzu. Na to si myslím, že zase budu se opakovat, nejsem úplně odborník na trh s ropou. Ale podle mě důvěrohodných zdrojů, ať už jsou to vámi zmiňovaný Financial Times nebo jiné platformy, tak ty všichni se na tom prakticky shodují. I když se podíváte na cenu ropy, kdy začala válka v Ukrajině a kdy raketově vystřelila, tak to všechno koresponduje spíš s tím, co dělal Trump, než s tím, co dělá Ukrajina. Ale to, že Ukrajina Rusku škody způsobuje, vidíme vlastně u té křeči, která vede z Ruska, že takovéhle podmínky o dalším jednání vůbec Americe předkládá. Kdyby na tom neměla zájem, tak Rusko jako ono opakuje, že do nekonečna, že bude ve válce pokračovat, dokud nebudou naplněny jejich vojenské cíle. To znamená, že ono nemá zájem o jednání. A jakmile vlastně Donald Trump musí volat s Putinem, je i docela jedno, kdo ten telefonát inicioval, ale jak pokud je hlavní předmět toho telefonátu, ať Ukrajina neútočí na ruské ropné rafinérie a výsledek je zvednutí sankcí, které jsou uvaleny na ruskou ropu a vytvoření většího tlaku na Ukrajinu než na Rusko, tak vidíme, že to je téma, které Rusko zajímá a i z to, co máme vlastně potvrzeno ze satelitních snímků i z ukrajinských zdrojů a Ukrajinci mají systém, že svoje útoky, pokud jsou úspěšné, tak samozřejmě je tam nějaká úroveň utajení, ale potvrzené zásahy oni zveřejňují a byly by ve finále sami proti sobě, kdyby o tom lhali. Takže vidíme, že se ty ukrajinské operace skutečně nemíjí s účinkem a Rusko je cítí.
9: No, jenom za poslední týden jich mělo být nejméně 5 podle CNN a jsou to velmi vzdálené lokality. Samara, Omsk, tisíce kilometrů daleko od hranic. Ruská federace taky letos v létě zatrhla export 100 tisíců barelů ropy denně právě po dronových útocích Kyjeva. To znamená, že to vypadá, že to Rusko bolí. A Zelenský je připravený ty údery na rafinerie prý pozastavit, pokud Vladimír Putin nebude pokračovat ve svých útocích na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Naopak, jak závažné potíže Ukrajincům ty údery z Ruska způsobují? Vy žijete v Kyjevě, vy ty útoky asi znáte na denní bázi.
15: Ano, opravdu teď poslední měsíc už je něco více než měsíc probíhají dronové útoky, jak říkáte, na denní bázi. S tím, že Rusko i upravuje některé své bojové hlavice na ty nejnovější druhy dronů, které jsou speciálně navržené, aby vlastně ničili stožáry vysokého napětí a mosty. Takže oni skutečně se snaží Ukrajinu ochromit logisticky i energeticky. Vrátili se teď minulý týden poprvé za několik měsíců výpadky proudu. Vlastně i díky těm útokům tak nejede, když je dronový poplach tedy, tak nejede metro na levý břeh, což tam žije polovina Kyjeva, takže to zase výrazně omezuje způsob života v Kyjevě, ale na druhou stranu Ukrajinci jsou, nechci říkat, že na to, ono je na to strašně složitý se připravit na tyhle ty reálie, ale žít pod mě, tak každý už má nějaký svůj způsob, jak se s ním vypořádat. Lidé mají generátory, tak funguje vlastně ta základní ekonomika na ulicích, že restaurace nebo kavárny fungují na generátory. Doma máme baterie, které nám na několik hodin vlastně ten proud nahradí. Větší problém, kterého se všichni obávají, tak až pokud bude tak tvrdá zima jako minulý rok, tak to bude mnohem větší problém kvůli vytápění domů. Ale teď je stále kolem vlastně mezi 15 a 20 stupni a jestli je 6 hodin tma, tak to samozřejmě je komplikace a velmi nepříjemné, ale nikdo se kvůli tomu Rusku vzdávat nebude.
9: Zpátky k diesel dealu, jak se přezdívá teď té naftové dohodě mezi Trumpem a Vladimírem Putinem. Zelensky to označil za dárek pro Putina.
18: Because it gives Putin money and he spends money. Only on this war.
9: Trump s tím přichází mimochodem pár týdnů poté, co sám podepsal zákon, který mu umožňuje uvalit vysoké sankce na odběratele ruské ropy, včetně třeba Číny. A teď tedy tohleto.
19: Zelensky could have settled this war many times. Many, many times. And he chooses not to.
9: Vypadá to, že se teď významně zhoršují vztahy Trumpa a Zelenského, třeba na úroveň toho, jak jsme poznali to ochlazení vztahu po tom dění v oválné pracovně.
19: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
15: Já si myslím, že no, to je takhle, ano, když odpovím jednoduše, ale zároveň si myslím, že už dávno vztahy mezi Zelenským a Trumpem nejsou nějak buchví jak upřímné. On, Trump si hraje, když to řeknu jako jednoduše, takové svoje divadýlka a Zelenský potřebuje udržet obranu zemi v chodu. Zároveň jedna tady z těch vlastně vrstev je nemít, když už teda Trump nechce podporovat, tak ať aspoň vyloženě neškodí. On Zelensky chodí vlastně po laně, že jo, hledá balans, kde řekněme, já nechci říct jako slovo provokovat, ale Donald Trump je, všichni víme, jak je to egoista, jak je vznětlivý a jestli ho něco irituje, tak že Zelensky vlastně jeho rozhodnutí jednak vždycky, když se postaví Donaldu Trumpovi, když to řeknu takhle, tak katapultujou jeho preference v Ukrajině. A zároveň Donald Trump velmi často kouká na svět jako člověk, kde zase nechci to úplně takhle zjednodušovat, ale kde si prostě před Amerikou lidi sednou na zadek. A vidíme, že Ukrajina už víceméně rok od té schůzky v oválné pracovně, nejen, že se jí situace, samozřejmě těžká situace ozvlášť na Donbase, ale na některých úsecích dokázala převzít iniciativu, likviduje ropný trh v Rusku. Vidím, jako to není oběť, která potřebuje prostě za každou cenu podporu a když nám ji nedáte, tak se tady všechno složí. Samozřejmě obzvlášť zpravodajská informace byla strašně výrazná komplikace. Každá zbraň, která je nedodaná, stojí ukrajinské životy, ať už na frontě nebo v týlu. A proto Zelenský musí hrát i jako různé hry, po kterých tyhle ty scénáře nebudou, se nestanou realitou. Ale zároveň vidíme, že ukrajinská ekonomika funguje, samozřejmě s podporou evropských spojenců, podniká útočné akce, má svoji vlastní vzdušnou kampaň a to jako samo o sobě je velký úspěch, když se podíváme, že vlastně nemá letectvo, které by se vyrovnalo Rusku, ale způsobuje tak výrazné škody, že Rusko musí vyjednávat s Amerikou o tlaku na Ukrajinu.
20: Mluvil jste o těch hrách. Trump je teď skutečně rozlícený, nebo aspoň na oko to tak vypadá, když říká, že Ukrajina by si měla zvolit nového prezidenta. A Zelensky k tomu ABC sdělil, že pokud Rusko kývne na 60-denní příměří, tak volby uspořádá. Je to taky jenom hra? A nebo pokud ne, tak když budou volby, tak jak by dopadly pro něj?
15: To se strašně složitě předvídá, protože až konec války a případně 60-denní příměří a v jaké fázi se vlastně Ukrajina bude nacházet, tak určí potenciální politické klání a ukrajinské preference. Ale z mého pohledu tohleto hra není, kdyby byla možnost uspořádat volby, tak je Ukrajina uspořádá. Nemyslím si, že Zelensky má ambice pokračovat dál ve volbách. Myslím si, že ono za těch 8, no pomalu už 8 let to bude, tak už toho má sám dost a zároveň...
20: Pardon, říkal jste, že nemá ambice pokračovat dál po těch volbách?
15: Myslím si, že pokud půjde do dalšího volebního klání, já si myslím, že nepůjde, protože podívejte se na to z jednoduchých důvodů. Zelensky, když uhájil ukrajinskou státnost, neutekl a co by musel dokázat v příštím volebním období, v hypotetické představě, že je po válce, vyhrát další válku. Rozumíte, on vlastně tady tím by odešel na vrcholu. Třeba se mýlím, ale nemyslím si, že Volodymyr Zelenský má ambice být prezidentem Ukrajiny do konce života.
20: Ukrajina bez Volodymyra Zelenského se dokáže ubránit Vladimíru Putinovi?
15: V jedné větě Ukrajina nepadá a nestojí s jedním mužem. Ukrajina je armáda, Ukrajina je občanská společnost, Ukrajina je celý politický komplex, který Volodymyr Zelenský reprezentuje na nejvyšší úrovni, ale nestojí a nepadá s Volodymyrem Zelenským a myslím si, že i bez Volodymyra Zelenského Ukrajina dokáže úspěšně bránit svoji suverenitu.
20: Dobrá, tak moc díky, Adame, za váš čas, za vaše postřehy.
15: Já děkuji za pozvání, hezký den.
20: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Adam Sibera, novinář působící přímo v Kyjevě. Já jsem se ho ptal na naftovou dohodu Trumpa s Putinem, taky na jejich telefonát i na aktuální situaci na Ukrajině. Naslyšenou zítra.
21: Ted Kaczynski, zvaný Unabomber, geniální matematik, který rozesílal po domácku vyrobené bomby. Zabili 3 lidi a 24 dalších zranili. Protestoval tak proti technickému rozvoji a konzumní společnosti.
22: The Unabomber. He began his reign of terror almost 18 years ago. Tonight, this former Berkeley professor is being held.
23: The FBI has arrested a suspect in Montana after he was fingered by relatives.
21: Příběh dopadení Unabombera vypráví speciál portrétů Terorismus. Najdete ho na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
24: Posloucháte Český rozhlas Plus. Portréty.
21: V pátek 27. ledna 1967 byl na odpalovací základně na mysu Canaveral na Floridě připraven komplexní nácvik předstartovních operací první mise nového programu Apollo. Od počátku nešlo nic dobře, v kabině byl cítit nepříjemný zápach, spojení s řídícím centrem i techniky před kabinou vypadávalo a jednotlivé testy trvaly podstatně delší dobu, než se počítalo. V 18 hodin 31 minut se z kabiny kosmické lodě Apollo ozval zoufalý křik 40-letého velitele Virgila Grissoma. Požár. 31-letý palubní inženýr Roger Chaffee křičel do komunikátoru, že uvnitř kabiny je hrozný žár, proboha, dostaňte nás odsud. Následoval už jen bolestivý výkřik a spojení se přerušilo. prudký požár v kabině naplněné čistým kyslíkem nedal posádce čas k jakékoliv reakci. Po 10 vteřinách od prvního výkřiku se už z kabiny nikdo neozval. Posádka upadla do bezvědomí a všichni 3 astronauté zemřeli na udušení a následky požáru. Teplota v kabině přesáhla 500 stupňů Celsia. Na jednoduchou otázku, proč před požárem neutekli východem z kabiny, je bohužel velmi jednoduchá odpověď, hovoří Milan Halousek.
0: Ten systém uzavírání té kabiny je udělaný tak, aby právě ty dveře v podstatě nešly snadno otevřít, aby se jim neotevřely během kosmického letu, kdy uvnitř máte nějaký tlak, něco přes půl atmosféry a zvenku máte nulu, takže tam je v podstatě veliký přetlak zevnitř. Tedy ten systém uzavírání na mnoho uzavíracích bodů je samozřejmě z bezpečnostních důvodů. Bohužel se ukázalo, že ta možnost toho otevření je velice složitá. Museli nejdřív sejmout opěrku z prostředního sedadla Bridgera Grispa, aby se vůbec dostali k tomu otevíracímu mechanismu, potom začít točit jakou speciální kličkou, která tam byla. Celé to otvírání by v ideálních podmínkách trvalo zhruba minutu, což byla samozřejmě nepředstavitelná doba.
21: Posádka byla mrtvá nejspíš 15 až 20 vteřin po vypuknutí požáru. Personálu na rampě se podařilo vypáčit vstupní otvor po 5 minutách, hasiči na místo dorazili za 7 minut, lékaři za 12 minut. A až za 12 hodin se kabina ochladila alespoň tak, aby bylo možné vyjmout ohořelé zbytky lidských těl. O příčině požáru hovořil v roce 2017 Pavel Toufar.
1: Všude byly hlavně různé nechráněné nebo špatně chráněné kabely, které byly pospojované jenom izolačními páskami, po nich se běžně šlapalo, což samozřejmě ve stíží by nebyl problém, ale v podmínkách gravitace ty kabely volně o sebe třely. Takže nakonec, když vyšetřovací komise konstatovala, co mohlo být příčinou, tak skutečně konstatovali, že došlo zřejmě k prodření jednoho kabelu ve dně kabiny u takových dvířek, kde navíc byl zapomenutý šroubovák, tam došlo ke zkratu a pak už to je čistě kyslíkové atmosféře došlo k prudkému, ale opravdu prudkému rozvoji požáru.
21: Jak je možné, že kabina byla plná hořlavých materiálů? Proč nikdo nebral vážně stížnosti Virgila Grissoma dávno před touto tragickou nehodou? A jak se z neštěstí poučili konstruktéři dalších kosmických lodí? To vše a řadu dalších zajímavostí řekne ve speciálu Portrétu s názvem Smrt ve vesmíru předseda astronautické sekce České astronomické společnosti Milan Halousek.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
3: Co jsou to hypoteční úvěry?
24: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Hypoteční úvěry jsou dlouhodobé půjčky na pořízení nemovitosti. Jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti, která je určena na bydlení. Ta se musí nacházet na území České republiky a musí být zapsána v katastru nemovitostí. Obvykle jde o nemovitost, kterou se hypotéka financuje, ale za hypoteční úvěr se dá ručit i jiným objektem. To, jak je hypoteční úvěr drahý, hodně souvisí s aktuální výší úrokových sazeb na trhu. Když jsou sazby nízko, jsou hypotéky levnější, při růstu sazeb naopak znatelně zdražují. To také výrazně ovlivňuje poptávku po hypotečních úvěrech, která s rostoucími sazbami obvykle znatelně klesá. Celkovou cenu hypotéky ale můžeme částečně ovlivnit i my sami tím, jakou si zvolíme fixaci hypotečního úvěru a na jaké podmínky jeho čerpání při uzavírání smlouvy přistoupíme.
24: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Uskupení Kladeňáci zpochybní výsledky komunálních voleb. Evropská unie uvolnila Maďarsku část zablokovaných fondů. České fotbalistky si na mistrovství světa v příštím roce nezahrají a dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně až polojasno, teploty do 18 stupňů.
24: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Uskupení Kladeňáci zpochybní výsledky komunálních voleb v Kladně. Podají žalobu ke Krajskému soudu v Praze. Radiožurnálu to řekla lídrině Anna Gamanová. Podle ní výsledky voleb celkem ve 3 okrscích neodpovídají průměrnému zisku hlasů jinde ve městě.
25: Nevíme, jestli tam došlo k vadnému přepočtu, nebo je to skutečně takový vymykající se výsledek v rámci toho průměru celého města. I to se může stát. V jedné místnosti je potom významně větší počet neplatných hlasů, takže i tam ještě uvažujeme, zda se na tohle to podívat.
13: Kladeňáci by podle Gamanové mohli získat 11. mandát. Vyrovnali by se tak vítězné volbě pro Kladno současného primátora Milana Wolfa. Maďarsku se po více než 4 letech uvolní část evropských peněz, které mu Brusel zablokoval kvůli obavám z korupce. Jde o 4 miliardy 200 milionů eur, tedy zhruba 103 miliardy korun. Evropská unie ukončila řízení proti Budapešti poté, co nová vláda premiéra Pétera Maďara splnila požadované podmínky. Oznámilo to maďarské zastoupení při Evropské unii.
4: Brusel financování omezil ještě za vlády Viktora Orbána kvůli nedostatkům při zadávání veřejných zakázek, střetům zájmů i riziku zneužívání dotací. Nový kabinet Pétera Maďára proto musel přijmout řadu protikorupčních opatření. Ukončení sporu přinese změnu také maďarským studentům a vědcům. Univerzity se budou smět znovu plně zapojit do programu pro studijní pobyty v zahraničí Erasmus+, nebo čerpat evropské granty na výzkum. Další miliardy eur ale Brusel Maďarsku dál zadržuje kvůli výhradám k nezávislosti justice i ochraně základních práv. Bára Vránová, Radiožurnál.
13: Pracovníci demoliční firmy z věží liblických vysílačů ve středních Čechách sundali světla, aby se před samotnou demolicí nejvyšší české stavby nerozbila. Samotný ostřel provedou v následujících dnech, říká mluvčí českých radiokomunikací Petra Miterová.
6: Demontáž osvětlení je nezbytným krokem před samotnou demolicí. České radiokomunikace tím předcházejí tomu, aby se při pádu konstrukcí rozbila skla svítidel a skleněné střepy znečistily okolí vysílače.
13: Vysílače jsou 50 let staré a jejich opravy by stály zhruba 170 milionů korun. České radiokomunikace pro ně nemají využití, nabídli je proto k prodeji. Vážného zájemce ale nenašli. Mistrovství světa fotbalistek bude příští rok bez českých reprezentantek. Ve Skotsku prohráli 2-3 a po dvou porážkách z baráže o šampionát vypadli. Národní tým sice po gólech Veselé a Cahinové vedl, pak ale třikrát inkasoval. A střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře. Den před ní navíc triumfoval Jiří Přívratský ve střelbě ze vzduchové pušky. Hovoru pro Radiožurnál Sport mluvila Blažíčková o tom, že si medaile moc váží i proto, že se v Egyptě potýkala se zdravotními problémy.
7: Při tom finále jsem se jako opravdu necítila dobře, bylo mi zle a byla jsem šťastná, že už to skončilo, ale asi to neovlivnilo. Ale možná paradoxně mi to pomohlo v tom, že někdy třeba ta hlava nebyla tak soustředěná na to střílení, ale na to, že mi není úplně dobře.
8: Uzavírky Klimkovického tunelu u Ostravy a nehoda v Náchodě. Na dálnici D1 se opět projíždí tunelem Klimkovice u Ostravy a pokračuje tam ale servis a údržba technologií. Nově se jezdí obousměrně v tunelu na Brno. Do 4 ráno jsou v plánu ještě 3 asi 10-minutové úplné uzavírky. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně počítejte s omezením u Stříbra. Mezi Stým a Stým 11. kilometrem se kvůli opravě vozovky a výstavbě dopravního značení bude až do víkendu projíždět jen jedním pruhem. Na nehodu pozor na příjezdu do Náchoda směrem z Polska a na silnici 33 v části Běloves v Polské ulici před kruhovým objezdem u nákupního centra havarovalo vozidlo, průjezd je omezený. A v Praze na městském okruhu dnes v noci neprojedete s Líchovským tunelem směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Práce na údržbě mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně ustávání srážek a místy i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
24: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
10: Czech Radio News in English. The International Monetary Fund has downgraded its growth forecast for the Czech economy for this year and the next. According to its latest forecast, Czech GDP will grow by 1.8% this year, with growth expected to pick up slightly to 1.9% in 2027. The previous forecast, the IMF, projected a growth of 2.2% for both years. MPs are debating a government proposal to introduce a windfall tax on all refineries for this year and the next. The government says the measure is justified by rising refinery margins amid developments on the global oil market. It estimates the tax could generate between 5.5 billion and 9 billion crowns this year alone. And consumer prices in the Czech Republic rose by 2.5% year-on-year in September, up from 1.9% in August, according to data released by the Czech Statistics Office. The increase was driven mainly by higher fuel prices. Compared with August, consumer prices remained unchanged. Analysts expect the Czech National Bank's board to raise interest rates in November. Weather. Wednesday should be partly cloudy to overcast with daytime highs between 12 and 17 degrees Celsius. The human heart can show signs of trouble long before heart failure develops. A scientist in Brno is researching how routine ECG tests could help doctors detect these warning signs. Her work has won first prize in an international competition for young cardiovascular researchers. Ruth Frankova reports.
11: Zuzana Koščová was born in eastern Slovakia but chose to pursue her scientific career in Brno at the Institute of Scientific Instruments of the Czech Academy of Science.

0: With heart failure, the ventricles are often out of sync. That means one starts contracting earlier than the other, increasing the patient's risk of heart failure.
1: Koščová won first prize at the Rosanna Degani Young Investigator Award, an international competition for young cardiovascular researchers held in Madrid this year. Her method looks at how a patient's ECG changes over time rather than relying on a single measurement. The team then uses a form of artificial intelligence known as a neural network to analyze the data.
2: Používáme takzvanou longitudinální analýzu, kdy pacient přijde několikrát za
0: jistou. What is known as longitudinal analysis. A patient may visit a cardiologist several times over a certain period, be hospitalized after a heart attack, or see their GP. The ECGs are recorded and ideally stored in a database. We can extract the ECG data and look at how a patient's condition develops over time, whether there are signs of deterioration, and what trends emerge in the ECG and in digital biomarkers.
1: Early detection is becoming increasingly important as the population ages and more people are at risk of developing heart failure, says Koščová.
2: Srdcovým zlyhaním trpí na světě přibližně 64 milionů lidí.
0: Around 64 million people worldwide live with heart failure, placing a considerable burden on healthcare systems. That is why we want to predict heart failure before it develops, so that preventive measures can be taken.
2: Mohla nastat případná intervence u těchto pacientů.
0: Ruth Franková with that report. You'll find more in English at radio.cz. Thanks for listening.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Dobrý den, těší mě, že jste si k poslechu vybrali pořad Jak to vidí. Dnešní pozvání přijala Vladimír Handl, docent na katedře německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vás vítám, pane Handle, dobrý den.
5: Dobrý den, paní Senková, děkuji za pozvání.
4: Zajímat mě bude zejména to, proč v nedávných zemských volbách triumfovaly formace na opačných polech politického spektra a zda rezignace spolkové ministryně práce a sociálních věcí a zároveň i spolupředsedkyně sociální demokracie rozkolíše spolkovou vládu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Jak to vidí?
4: Po komunálních volbách začínají vznikat nové koalice. Všímají si, pane Handle, v Německu vývoj na české politické scéně?
5: Tak určitě ty politické špičky o ně vědí, není to ale nějaké velké téma. Nejvíc nám samozřejmě drží palce, abych to řekl obrazně, naši sousední země, či Bavorsko a Sasko, kde skutečně probíhá jako čila komunikace, kooperace, ale jinak my jsme velké téma politické scény v Německu.
4: Zaměstnává Němce více jejich domácí dění. Mimochodem ještě krátce alespoň u tuzemské politiky, protože ta se dostala také na frankfurtský knižní veletrh, který skončil v neděli. Česko, respektive naše literatura, autoři, ale i nakladatelé tam byli čestným hostem. No a česká politika se tam dostala díky ostrému proslovu Radky Dänemarkové, velmi v Německu také známé spisovatelce, která kritizovala ministra kultury pana Klempíře.
5: Ano, to bylo teda velké téma, to bylo vidět, zaznělo to, protože tam vlastně najednou zaznělo přesně to, co německá politika nebo německá společnost o české literatuře, kultuře ví, že prostě v disentu byla stála oproti teda té politické moci v těch 80. letech, takže skutečně česká literatura je hodně spojená s představou o té disentní literatuře a najednou jakoby se to vrací, kdy prostě spisovatelé se bouří a staví se proti ministru kultury, který naopak jim zase říká, že jim nebude dávat peníze na překlady a tak dále. Takže to je skutečně taková bizarní situace, která v Německu samozřejmě vyvolala určitý zájem.
4: Tak pojďme k té německé dynamice na politické scéně. Má za sebou troje podzimní volby. Hlasovalo se v Sasku, Anhaltsku, v Berlíně a v Mecklenburgsku předním, Pomořansku. Proč, pane Handle, triumfovaly formace na opačných polech politického spektra? Na východě zvítězila krajně pravicová Alternativa pro Německo AfD, Berlín ovládla levice.
5: Myslím si, že těch odpovědí nebo těch faktů je hodně, pokud jde ale o tu Alternativu pro Německo, čili to je ta pravicová jaksi úchylka nebo výchylka z té německé tradice politické, tak těch důvodů je celá řada. Je to hlavně důvod, řekl bych, sociálně ekonomický. Tam hlasují především lidé, kteří se cítí být tím vývojem německým, ekonomickým, sociálním znevýhodněni. Jsou to často lidé z těch znevýhodněných regionů, selských, zemědělských regionů, kde prostě nefunguje doprava, nefunguje nic. A oni mají pocit, že prostě ten vývoj skutečně jde proti ním. Za druhé jsou to lidé, kteří právě i na základě toho se vidí tu německou demokracii jako vlastně nefunkční. Takže 80% voličů AFD si myslí, že německá demokracie nefunguje. A vlastně když tak, že funguje proti nám, takže prostě není potom problém volit stranu, která je oficiálně nazvaná jakože protidemokratickou, extremistickou. To už nikomu nevadí potom.
4: A jak tedy funguje německá demokracie?
5: Německá demokracie, a to se říká naopak 80% v průměru normálních, těch ostatních občanů Německa, ano, že funguje, že má určité nedostatky, že by bylo dobré to zlepšit, ale v zásadě německá demokracie je funkční, ten federální systém, že je funkční, je pomalý, je skutečně zkostnatělý třeba, ale v zásadě funkční. Když to naopak právě voliči AFD z 80% říkají, že není funkční.
4: Předsedou zemského sněmu v Sasko-Anhaltsku se stal Tobias Rausch z Alternativy pro Německo, která tamní volby s přehledem vyhrála, byť nezískala absolutní většinu. Je to první politik této strany v čele některého ze zemských sněmů ve Spolkové republice. Zvedli pro něj ruku i členové zemské CDU, Křesťansko-demokratické unie, kterou celostátně vede Friedrich Merz, protože to je velká debata.
5: Ano, to je velká debata, protože tam jsou skutečně 4 hlasy, které jsou, bych tak řekl, bezprizorné. Ta volba je tajná, takže představitelé CDU, většina, aspoň teda hlavně samozřejmě Friedrich Merz a další, říkají, že nemůžeme spekulovat, kdo to byl. Nicméně i se samotné CDU, z těch nižších, abych řekl, ešelonů, slyšíme, že ano, že tam probíhaly rozhovory mezi těmi jednotlivými poslanci CDU. CDU, prostě zemská CDU v Sasko-Anhaltsku, je prostě problematická v tom smyslu, jako všechny ostatní zemské, teda organizace politických stran, mají velkou míru autonomie a ne vždycky přímo jako následují to vedení v Berlíně. Takže tam také to byl dlouhodobý trend a skutečně jaksi je doložitelné, že probíhaly rozhovory, kterými se ostatně AFD pyšní, že měla vždycky dobré kontakty, že má zajištěnou podporu i pro následující volbu předsedy vlády.
4: Podle zmíněného zemského politika a pana Rausche, jeho strana se umí poučit z minulosti a těší se na spolupráci se všemi poslanci, tak drolí se tak trochu minimálně teda v tom Sasku a Nalcku, pane Handle, takzvaná ta protipožární zeď, Brandmauer, jak se tomu říká v němčině, neboli princip těch stran, které odmítají spolupracovat s AFD.
5: Určitě tam se drolí, jako to vidíme ten příklad, kde dochází k té přímé spolupráci, protože ta požární zeď, protipožární zeď vlastně neměla být jako zastavit vývoj AFD. To zase takhle ambiciozní příklad projekt to nebyl, ale vlastně zastavit možnost té přímé spolupráce CDU s právě z AFD. A tady v tomto konkrétním příkladě v Magdeburgu vidíme, že tam prostě tajně ta spolupráce zjevně tedy probíhá.
4: Mimochodem německý list Bild před pár dny zveřejnil interní strategii Alternativy pro Německo, podle které má tato formace nový plán pro Evropskou unii, pro euro, respektive už není podle tohoto dokumentu údajně vůči společné měně ani vůči setrvání v unii tak kritická. Tak myslíte, že sledujeme nějaký názorový posun u Alternativy pro Německo?
5: Určitě v té otázce Evropské unie tam vidíme trošku jako realističtější přístup, protože konec konců v Německu Evropská unie je populární a euro také je akceptovatelné a akceptované. A nakonec samozřejmě Alternativa pro Německo musí navázat kontakty s německým biznesem na všech úrovních a německý biznes pochopitelně jednoznačně pro zachování eura, protože Německo je exportní mistr Evropy a samozřejmě na tom euru vydělává nejvíc ze všech států Evropské unie.
4: Co dělal, pane Handle, i Saremo, hlava kriminálního gengu, na povolební oslavě vítězství Die Linke levice v Berlíně ve čtvrti Neukölln?
5: Tam bohužel vidíme, že někteří ty noví členové, anebo tedy takový ty radikálnější členové, zejména právě z té strany jako islamistické nebo islámských členů D-Linke, tam jsou prostě ty vazby na některé tyto skupiny. Neznamená to, že by tam byla přímá spolupráce, ale přinejmenším tam jsou, není tam prostě obava se s tím lidmi setkávat, a tam skutečně došlo k tomu, že nepozvaný tedy představitel toho klanu přišel, byl potom teda vyveden tou stranou, ta strana samozřejmě se za to mnohokrát omluvila, ale ten fenomén toho, že ta strana má ten strukturální problém, že tam má členské nové členy, velice angažované členy, kteří mají vazby do toho islamistického světa a taky právě antiizraelského světa na té německé politické scéně, to je samozřejmě zátěž pro Die Linke.
4: Příští rok půjdou k urnám v Německu voliči v dalších 5 spolkových zemích, včetně té nejlidnatější severního Porýní Vestfálska. Lze tam očekávat také v této pětici, pane Handle, vzestup alternativy pro Německo?
5: Zejména ty velké země, jako říkáte, severní Porýní Vestfálsko a dolní Slezsko, tak si myslím, že tam zatím ty výsledky jsou takové, že ano, určitě dojde k posílení AfD, ale nevypadá to, že by mělo dojít k nějaké skutečně lavině. Naopak Hendrik Wüst, předseda zemské vlády severní Porýní Vestfálska, je skutečně taková jako budoucí jaksi nadějná osoba i pro CDU, i pro německou politiku, protože má velkou podporu, je velice schopný, je to spíš člověk, který je na té straně, abych to řekl, Angely Merklové v rámci CDU, té tradice Angely Merklové, to znamená liberálního středu, který vyjednává do všech stran, ne ten posun zpátky do konzervativní pozice, jako se o to pokoušel Friedrich Merz. Takže tam si myslíme, že zřejmě bude teda úspěšný a budeme doufat, že bude teda potom úspěšný i na té spolkové úrovni.
4: No a na čem staví, když říkáte, že by mohl být úspěšný toto křídlo v rámci CDU, jak vlastně by chtěli reagovat tato vládní strana na politiku AfD? Kancléři označuje za destruktivní sílu, která chce Německo destabilizovat, tak nacházejí recept?
5: Určitě na dvou úrovních je Hendrik Wüst úspěšnější než ta spolková politika, aspoň zatím vidíme. Umí teda komunikovat, on umí skutečně mluvit s lidmi. Friedrich Merz samozřejmě má svoje kvality určité, ale ta komunikační strategie, kterou on zvolil, je skutečně špatná, a to nejen vůči veřejnosti, ale i uvnitř strany. Takže skutečně jemu se nedaří, jak si oslovit lidi, vzít lidi sebou, abych tak řekl politicky. Druhá věc je ta, že taky Hendrik Wüst našel odpovědi na spoustu těch otázek, které před tou zemskou vládou v severní Polní Vespálsku stojí, takže on je poměrně úspěšný ekonomicky, poměrně úspěšný v tom rozvoji infrastruktury, řešení těch hlavních problémů těch velkých měst, takže jemu se daří obojí, abych to řekl, komunikovat a zároveň také předkládat nebo ukazovat, poukazovat lidem, že vlastně ta politika je poměrně úspěšná.
4: Mohlo by to oslabit pozici Friedricha Merze?
5: Tak, to samozřejmě, on je ten hlavní konkurent Friedricha Merze do budoucnosti, ne momentálně, protože má před sebou sám, jak jste říkala správně, volby v dubnu příštího roku, ale samozřejmě to je jasné, že on má tu velkou ambici být tím předsedou strany a kancléřem budoucím. A v tomto smyslu ano, je to konkurent, ale to zase v těch politických stranách německých, ty konkurenční vztahy tam vždycky byly, takže to není nic jako nového, ani nic krizového, to je prostě normalita německé politiky.
4: Vysvětluje Vladimír Handl, znalec německé historie i současnosti.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
4: Rezignovala německá ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Bas, která je spolupředsedkyní vládní sociální demokracie. Jako důvod uvedla úmrtí své nevlastní dcery a útoky vůči své osobě, mimo jiné také z řad koaličních partnerů. Tak jak se tento fakt, pane Handle, může podepsat na stabilitě vládní koalice?
5: No, jako vládní koalice skutečně zažívá jedno kolo za druhým, kdy vlastně, abych tak řekl, je ohrožená i stabilita, je ohrožená to, že ty strany budou ochotny se nadále domlouvat. Vidíme, že to velmi zatížilo tu současnou atmosféru. Takže ano, je to další kolo té krize, abych se řekl, uvnitř koalice. Neznamená to konec koalice. Vidíme, že samozřejmě nastupuje Alexander Schweitzer, což je schopný politik, který se zabýval dřív i tou sociální politikou, byl ministrem pro sociální věci na zemské úrovni. Takže náhrada se našla, ale ta atmosféra v té koalici je skutečně špatná. A za druhé, samotná SPD bude muset si znovu obnovit vedení, protože odchází Bärbel Bas jako spolupředsedkyně strany, nejen jako ministryně. A to znamená, že koncem roku bude muset SPD si vybrat nové vedení. Lars Klingbeil, současný tedy zbylý spolupředseda, zůstává v funkci do té doby, ale a říká, naznačuje, že se bude možná ucházet, ale není to jisté, takže je možné, že nastoupí do vedení SPD nová politická síla, a to by mohla být Manuela Schwesig, která je velice populární, vyhrála, ale prostě ustála volby v Mecklenburgsku, předtím po Mařansku, je teďka hvězdou SPD skutečně. A to by teda pro Friedricha Merce byl problém, protože ona je teda docela výrazný kritik těch reform, které se snaží Friedrich Merz prosadit.
4: Svého času byl velkou hvězdou a oprávněně Gerhard Schröder, bývalý spolkový kancléř, který ovšem nyní vyvolává v Německu pobouření nejenom u kancléře Friedricha Merce. Gerhard Schröder před pár dny osobně popřál ruskému prezidentovi Putinovi k narozeninám. 82letý bývalý lídr sociální demokracie se stal členem dozorčí rady maloobchodního řetězce Hyperglobe. Ten provozuje v Moskvě a okolí přes 20 obchodů, přibližně se 10 000 zaměstnanci. Co tomu říkáte, pane Handle? Jak rozumíte vůbec postojům pana Schrödera?
5: Nerozumím. Skutečně je to pát osobnosti, která byla vlastně významná i pro SPD, pro Německo, ale i pro Českou republiku. On nám pomohl v té době urovnání toho, jaksi uspořádání našich vztahů a vyrovnání se s minulostí. Skutečně byl vždycky na naší straně v tomto smyslu. Pomohl České republice ostatním středovýchodním zemím na cestě do Evropské unie. Čili on byl skutečně konstruktivní, významný politik. Dneska skutečně to je pát osobnosti, jak teda morální, tak teda osobní, do té nějaké bezvýznamnosti bývalé celebrity, která prostě hledá si akorát nějaké uznání tam, kde vlastně nikdo jiný by to uznání radši nehledal, a drží se teda svého přátelství, osobního přátelství s Vladimírem Putinem, přestože Putin je teda zjevně teda válečný zločinec.
4: Gerhard Schröder po odchodu z politiky působil také v orgánech energetického gigantu Rosneft a v projektu plynovodu Nord Stream spojeného s ruským Gazpromem. Jak byste, pane Handle, ohodnotil vůbec pozici Berlína vůči Moskvě? Mimochodem, jak mohou ty obchodní vztahy mezi Německem a Ruskem přetrvávat navzdory válce a sankcí?
5: Vladimír Putin skutečně provedl neuvěřitelnou věc, která byla skutečně absolutně nečekaná, zničil německo-ruské vztahy. Zničil je a dlouhodobě, protože skutečně Německo bylo hlavní, jaksi spojenec nebo partner Ruska v Evropě, uvádělo Rusko do Evropy, do G7 a do všech těchto struktur. Zavázalo se, dokonce se vydalo na pospas, abych tak řekl, té ekonomické nebo energetické závislosti vůči Rusku, protože to byl ten jaksi výraz té důvěry v to, že je možné vzájemnými zájmy a vazbami udržet Rusko v nějaké té normalitě a vyhnout se tomu, aby ta Rusko šlo do nějaké války. To všechno Vladimír Putin zničil s tím, že si myslel, že Německo bude první, kdo se vzdá tom odporu a že vlastně se přikloní na ruskou stranu právě kvůli své závislosti. Německo Rusko překvapilo, Putina překvapilo, Německo se postavilo proti a je teďka hlavním pilířem toho odporu a podpory Ukrajiny proti Putinovi, a to je samozřejmě absolutní polarizace, takže Německo je teďka nejnenáviděnější stát v ruské politice a v Rusku vůbec, jako ten hlavní nepřítel ruský, i když to, jak říkám, byl dříve nejangažovanější partner Ruska a ruské společnosti, včetně emoční blízkosti, investic a všeho.
4: Vysvětluje Vladimír Handl, docent na katedře německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
3: Jak to vidí?
4: Koho byste označil, pane Handle, za největšího spojence Německa aktuálně?
5: To je docela těžká otázka, protože Německo nemá teď, myslím, úplně nejbližšího. Samozřejmě určitě je Francie, bez Francie prostě se Evropa nepohne, takže Německo se musí snažit o Francii a zase bych řekl, že Friedrich Merz tady není úplně úspěšný v tom, jak pracuje s Francií, ale roste role v té bezpečnostní oblasti opět Velká Británie, byla nedávno návštěva britského premiéra v Berlíně, skutečně velice úspěšná. Německo se musí snažit o Polsko, které je jako takový zase sjednocujícím mostem směrem na východ. A tam ty vztahy jsou teďka v tak dobrém stavu, ale ne ideální a navíc budou také polské volby, takže Německo momentálně je ve stavu, kde prostě musí na všechny strany jako investovat do těch politických vztahů a nemyslím si, že by úplně Friedrich Merz v tomto byl úplně úspěšný.
4: Konstatuje Vladimír Handl, docent katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za vaše vysvětlení, za vaše názory a přeji vše dobré.
5: Děkuji ještě jednou za pozvání, přeji hezký den, shledanou.
4: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
6: Co je to státní dluh?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
3: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Tábore vytvoří koalici Vítězné naše Česko, ANO společně pro tábor a z kandidátky Šance pro tábor Olga Baslová ze SocDem. Uskupení bude mít 14 ze 27 zastupitelů. Starostou by se měl stát lídr našeho Česka Ondřej Semerák. Podle něj by koaliční partneři mohli smlouvu podepsat v úvodu příštího týdne. Hnutí Tábor 2020, které město posledních 16 let vedlo, bude v opozici. V Písku vzniká koalice stran ANO, naše Česko, Hlas Písku a Starostové a nezávislí. Jejich zástupci už podepsali memorandum o spolupráci. Řekl to starosta Písku a lídr Vítězného hnutí ANO Michal Čapek. Koalice bude mít 15 zastupitelů v 27 členém zastupitelstvu. Ze současné koalice v té nové nebudou Piráti s pouhým jedním mandátem. Vítězné ANO získalo mandátů 7. Papež Lev 14. měl zhoubný nádor plic. Diagnózu potvrdilo vyšetření. Lékaři mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Operace trvala asi hodinu a půl a podle Vatikánu byl zákrok bez komplikací. V římské nemocnici Gemelli se bude papeže zotavovat týden. Pro Lva 14. šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu. A lidé ve Znojmě mají možnost prohlédnout si knihu městských práv ze 16. století. Tamní Jihomoravské muzeum je vystavuje po 30 letech. Kniha obsahuje nejstarší známý dochovaný pohled na Znojmo nebo vyobrazení tehdejšího krále Ludvíka Jagellonského. Knihu, která váží několik desítek kilogramů, muzeum vystavuje do 24. října letošního roku. Přemožitel fotbalové Slavie Lán prohrál ve druhém kole Ligy mistrů doma se Sportingem Lisabon 0-2. Z dalších soupeřů českého mistra se vedl nejlépe Arsenal, který přehrál Lille 3-0, Villarreal porazil Neapol 3-1 a oslabený Bayern remizoval v norském Stavangeru 3-3. Brankář Matěj Kovář prohrál s Eindhovenem v Lipsku 0-1.
8: Zavřený tunel na D1 u Ostravy a překážka na pražském tunelu na pražském okruhu u Barandova. Na dálnici D1 je momentálně zastavený provoz před tunelem Klimkovice u Ostravy. Silničáři uvnitř provádějí údržbu, do rána mají kvůli tomu v plánu ještě několik krátkých obousměrných uzavírek. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště na 16. kilometru odbočujte opatrně na Barandov. Ve sjezdu stojí nákladní souprava, není výrazněji označena. V náchodě pozor na nehodu na silnici 33 směrem z Polska. V části Bělovec v Polské ulici před kruhovým objezdem u nákupního centra havarovalo vozidlo a průjezd je omezený. A v Praze počítejte s uzavírkou ve Zlíchovském tunelu na městském okruhu. Nedá se projet směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Noční údržba má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přeháňky. Odpoledne postupně ustávání srážek a místy i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách nejčastěji kolem 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Začíná Donald Trump před volbami panikařit a je jeho chování známkou skutečných obav z volební porážky, nebo jde o promyšlenou taktiku? A co amerického prezidenta prozrazuje nejvíc? Tomáš Klmaně, profesor na New York University v Praze a ředitel Aspen Institute pro střední Evropu, je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte, dobrý den.
10: Dobrý den.
9: A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
3: Osobnost Plus.
9: V prvé řadě mě zajímá, Tomáši, jestli Američané jsou vděční Trumpovi za to, že budou mít ruskou ropu, spíš, jak mluvíme o většině, a nebo nechápou, jak může pomáhat Rusku.
10: Většina lidí to neregistruje, že teď bude nakupovat diesel z Ruska. Oni to poznají až podle toho, jestli se něco stane s těmi cenami benzínu a nafty, což se velmi pravděpodobně nestane. Protože je to tak malé množství, že to prostě nezahýbá s těmi trhy, ale pomůže to Rusům, že? Což samozřejmě nazlobilo politickou elitu, a to jak demokratickou, tak docela velkou část republikánské strany, protože republikánská strana, ať se snaží Trump jak chce, tak není proruská obecně. Takže v tuhle chvíli začíná mít Trump problémy i na frontách, kde neměl.
9: No, začíná mít problémy, ale z toho, co jsem četla, zase ne až tak velké. Protože když tam kongresmen Fitzpatrick, tak slyším, že se jmenoval, prostě přišel s tím návrhem, aby se Trumpovi zamezilo v uvolnění sankcí směrem k Rusku, tak se k němu příliš mnoho kongresmenů nepřidalo.
10: No to se uvidí, kolik se k němu přidá, protože vezměte si, že skoro všichni demokrati budou hlasovat tady pro tohleto rozhodnutí a bude opravdu záležet na tom, jestli třeba nějakých 5, 6, 7, 8 republikánům se k ním přidají a pak to bude pohodlná většina. Ale jistě nebude mít Fitzpatrick na přehlasování prezidentského veta v Senátu, protože tam samozřejmě těch republikánů je daleko více, to by potřeboval 67 senátorů a to mít nebude. Ale má to docela důležitý symbolický význam. Je to zase další součást toho odporu proti Trumpovi, který narůstá v té republikánské straně. Pochopitelně je to zatím ještě odpor velmi slabý, ale pokud dojde k tomu, k čemu všichni se vztahují právě za ty 3 týdny, to znamená, že by republikánská strana mohla ztratit jak sněmovnu, tak senát, tak ten odpor proti Trumpovi zesílí výrazně.
9: Já jsem se dočetla a přišlo mi to docela pikantní, že ten zákon, o kterém mluvíme, který by šlápl Trumpovi na paty s těmi sankcemi, takže chce pan kongresmen nazvat zákon Ronalda Reagana o míru skrze sílu. A já to jenom dokončím. Mně to přišlo zvlášť od republikánského kongresmena docela pikantní, že poté, co tady x měsíců dělá věci a schvaluje věci čistě nereganovské, tak teď najednou se mu Reagan hodí, že?
10: No jasně, ale je to taková vychytralost, protože kongresmen dobře ví, že Ronald Reagan je takovým trošku svatým v té republikánské straně, i když ta současná trumpovská strana nemá s Reaganismem Reaganem skoro nic společného. Mm-hmm. Reagan byl pro svobodný obchod, pro imigraci, pro vládu práva, pro velmi ostrý vztah.
9: Pro rozšiřování regionu svobody.
10: Přesně tak. Tohle to všechno Trump nabourává, nebude přímo proti tomu. Ronald Reagan podporoval sjednocování Evropy, jako ostatně všichni prezidenti až do Donalda Trumpa. Takže tohle, v tomhle je to pikantní, ale je to prostě taková vychytralost. Donald Trump je člověk, který si nemůže dovolit sahat na dědictví Ronalda Reagana tak, jak pošlapává třeba politiku obou Bushů. Takže v tuhle chvíli je to možná docela chytrý tah, bude velmi těžké proti tomu argumentovat obecně.
9: No on je to i ze strany, nebo především ze strany toho republikánského kongresmena prostě předvolební tah, protože vycítil tu atmosféru, že teď je vhodná chvíle, nakonec průzkumy to dokazují, teď je vhodná chvíle jít proti Trumpovi.
10: Že? Se proti němu vymezit. Někteří to dělají na tématech, která nejsou příliš důležitá, ale obecně tam narůstá opravdu velká nespokojenost. Souvisí to s těmi průzkumy veřejného mínění, protože když trochu studujete ty průzkumy dopodrobná, tak některá čísla pro Donalda Trumpa jsou opravdu varující. Dnes schvaluje, nebo velmi schvaluje jeho počínání ve funkci jenom 13% Američanů. To je takové to hardcore tvrdé jádro MAGA, které by pro něj šlo zřejmě do oceánu nebo skočilo do ohně. Ještě na začátku tohoto roku to bylo asi 25%, takže on ztratil polovinu toho svého tvrdého jádra. To neznamená, že tihle lidé budou volit demokraty. Ale řada z nich třeba nepůjde k volbám a to bude velký problém.
9: Mimochodem, v tuhle chvíli já nechci malovat vůbec čerty na zeď, pro nikoho anděli na zeď, ale kdyby ten Trump projel nějak zásadně, prohrál tyhle volby, co udělá podle vás?
10: No to je otázka. Pravděpodobně dojde k různým vyšetřováním takových těch velmi podivných obchodních transakcí jeho a jeho rodiny, které podle mnoha indicí zahodávají podezření na opravdu velkou a rozsáhlou korupci. Myslím si, že demokraté, pokud vyhrají alespoň jednu komoru, to znamená tu sněmovnu reprezentantů, kde ta pravděpodobnost je dneska více než 80%, určitě budou chtít ustavit některé vyšetřovací komise, které se budou týkat právě těchto témat, budou chtít vyšetřovat kauzu Jeffreyho Epsteina. A pak bude samozřejmě záležet na tom, jestli republikáni budou spolupracovat, protože je pravda, že kongres má právo předvolat si kohokoliv na slyšení a ten člověk se musí dostavit. No ale když se nedostaví, tak sankce samozřejmě je vždycky ze strany exekutivy. To znamená i otázka, co udělá Donald Trump, jestli povolí ministerstvu spravedlnosti, aby ty lidi třeba posadilo do vězení. Že? To se v tuhle chvíli neví.
9: Ale já, když jsem se ptala na to, co by dělal, tak jsem měla na mysli takové ty bezprostřední reakce. Bude se opakovat situace, kdy vyzval k nepokojům, nazval volby podvodem a tak dále. Tohle všechno by se mohlo dít?
10: No určitě bude zpochybňovat ty volby, to on dělal až do nedávna, protože si připravoval jaksi půdu pro to, aby zejména některé ty republikánské státy, které budou sčítat hlasy, aby mohly v zákulisí dělat lecos. Ale pokud ten volební výsledek bude opravdu veliký, tak bude velmi těžké ho zpochybnit. Donald Trump bude pochopitelně říkat, že tam docházelo k rozsáhlým podvodům a podobně. Ale je velmi těžké tohleto napadnout. Pravděpodobně se potom bude snažit soustředit se na témata, kde bude cítit určitou možnost úspěchu. A lidé, kteří se tomu věnují a kteří v tuhle chvíli mají třeba informace zevnitř Bílého domu, říkají, že Donald Trump se po těch prohraných volbách, které samozřejmě ještě neprohrál a nemusí je prohrát, jo, o tom se ještě pak můžeme pobavit, o spolehlivosti těch průzkumů, tak pokud prohraje ty volby opravdu, jak říkáte, že je projede, jo, tak
9: já říkám, pokud je projede.
10: Pokud je projede, tak se bude soustředit na západní polokouli. Jo, tam vlastně zaznamenal relativní úspěch té Venezuele, v tuhle chvíli jistě bude zvyšovat tlak na Kubu a tam je šance po mnoha desítkách let, po více než 60 letech, opravdu změnit ten komunistický režim na něco svobodnějšího. Takže tam si myslím, že Donald Trump napře svoje síly. Otázka je, co bude dělat s tím Iránem, to je taková neřešitelná situace.
9: Jasně. Může se... Všechno je to podmíněné, to víme, to neříkáme, že se to stane, ale už vzhledem k těm průzkumům mluvíme o možných pravděpodobných variantách. Takže já se ptám, může se z těchto voleb stát začátek Trumpova, já nechci říct konce, protože jistě v Bílém domě zůstane, ale začátek konce jeho politické dominance třeba?
10: Je to možné a vypadá to na to, že to opravdu nastává, protože v tuhle chvíli má Donald Trump ta čísla, tedy tu podporu v těch různých složkách jeho politiky, vůbec nejnižší v historii měření prostě těchto věcí u amerických prezidentů. Takže Donald Trump je dneska suverénně nejméně populární prezident v té moderní éře. A pokud ztratí tu moc nad republikánskou stranou, a to jí může ztratit velmi jednoduše, protože kromě těch takových jako zarytých Trumpovců, on nebude moci zastrašovat takové ty středové republikány, kteří se budou cítit možná silnější v kramflecích v těch svých volebních okrscích, tak potom samozřejmě Donald Trump už bude mít velmi málo pák na to, jak proti té své straně postupovat. Pokud tam bude rebelie několika poslanců, tak je možná varianta, že by poštval ta svá média na tyhle ty zbouřence, ale pokud se mu postaví většina té strany nebo minimálně velká část té strany, tak to bude neudržitelná situace.
9: Jasně, ale pardon, že do toho vstupuju. Zatím ti republikáni šlapali jako hodinky. V klidu dokázal Donald Trump dělat nepochopitelné věci, hlavně v té mezinárodní politice. Kdyby se teď proti němu zvedl nějaký odpor, bylo by to spíš jako s cílem udržet se bez Trumpa, tak vidím to správně.
10: Myslím si, že tak je to správně, že určitě nemůžeme čekat, že končí ten Trumpismus. Jo. Myslím si, že ten Trumpismus bude transformován do něčeho trochu jiného a bude velká otázka, jestli tuhletu ideologii, která vlastně jako není moc ideologií, jo. Je to takový jako souhrn emocionálních pohnutek, které drží dohromady ta osobnost Donalda Trumpa, která opravdu se dneska týčí na tu republikánskou stranu a nemá v ní žádnou konkurenci. Ale určitě ten, kdo převezme tu republikánskou stranu, tak rozhodně nepůjde proti tomu dědictví, abych tak řekl, Donalda Trumpa, ale spíš ho nějakým způsobem transformuje.
9: A teď mi řekněte, jak si myslíte, že případný nástupce Donalda Trumpa bude transformovat tuhle ideologii, která je tak těžko uchopitelná?
10: Tak vezměme si dva příklady, které by to mohly být. To znamená buď viceprezident J.D. Vance nebo ministr zahraničních věcí Marco Rubio, který mimochodem tento týden měl velmi zajímavý projev v Řecku. Měl takový ten prezidentský projev, kde ho kamera zabírala tak, aby za ním byl vidět Partenon. Jo. To není jen tak.
9: Ne.
10: Rubio se snaží už rýsovat.
9: Trénuje
10: na tu prezidentskou kampaň, když on samozřejmě říká, že kandidovat nebude. Tak kdyby to byl Rubio, tak ta republikánská strana bude i nadále protiimigrační, což je paradoxní, protože on je z Kuby, že? Nebo respektive rodina je z Kuby. Bude i nadále nacionalistická, ale myslím si, že Rubio se bude snažit napravit ty škody, které Donald Trump napáchal ve světě, zejména s ohledem na Evropany a na další spojence, třeba Kanadu.
9: Že by se mohl obnovit opět jednotný západ, jako byl za Reagana.
10: Ano, to si myslím, že na tomhle tom Rubiovi opravdu upřímně záleží. On bude muset vycházet z nějakých těch postulátů té nové republikánské strany, to znamená zase velmi vypjatý nacionalismus, spíš taková ta snaha udržet tu Ameriku bez přistěhovalců, hlavně těch, kteří nemají bílou pleť. Ale byl by to částečný návrat té republikánské strany, alespoň si myslím, k té politice, která ji ovládala v těch letech před Trumpem.
9: Ale to mě jenom řekněte, to by mě zajímalo, jak Američané berou od politika s přistěhovaleckými kořeny antiimigrační politiku.
10: No, na to každý poukazuje. To je samozřejmě ten velký paradox. Každý ví, že to je čistý utilitarismus, čistý cynismus ze strany Marka Rubia. Stejně tak je cynismus ze strany prezidenta, viceprezidenta J.D.ho Vance. To, že je dneska velkým trumpistou a ještě před několika málo lety ho téměř přirovnával k Hitlerovi a říkal o něm, že je kulturní heroin. Jo. Tak J.D. Vance, to je zase ten druhý pol té republikánské strany. To je víc nacionalismus než internacionalismus. Je to takové to protievropanství. Je to podpora těch pravicových extremistických stran tady v Evropě. Takže tam by byla větší kontinuita s politikou Donalda Trumpa.
9: Podporujeme AfD.
10: Určitě. Takže pro Evropu je rozhodně lepší, kdyby tím nástupcem Donalda Trumpa byl Marco Rubio než J.D. Vance, ale nejlepší by byl demokrat, protože demokrat by znamenal normální politiku. Ta republikánská strana projde ještě dlouhým procesem jakési obnovy, tak aby minimálně se stala demokratickou stranou s tím malým D a ctila ústavu. To ona dneska nedělá.
9: Ale neprokázali demokraté v předchozích volebních obdobích, že to s nimi, já to řeknu kulantně, nebyl příliš velký krok dopředu.
10: Tak hrozně, to bylo mnohem lepší než republikáni.
9: O tom není sporu, ale jde o to, že prostě demokraté vypadají dnes, že nemají žádný recept na to, co dál s Amerikou, protože nemají ani žádný recept na to, co dělat se sebou.
10: To se teď uvidí. Jo. To vždycky v těch volbách uprostřed prezidentského období vypadá takhle, protože ta opoziční strana prostě bude hledat toho lídra a vždycky strašně záleží na tom, kdo tím lídrem bude. No a to demokratické pole možných kandidátů je poměrně široké od opravdu radikálně na Ameriku radikálně levicových politiků, jako je třeba Alexandria Ocasio-Cortez, o které se spekuluje, že by mohla kandidovat, až po takové ty opravdu středopravé demokraty typu Josh Shapiro, guvernér Pensylvánie a tak dále.
9: Ale to je jeden z důvodů, proč se nemůže ta demokratická strana dát dokupy, protože je to prostě tak široký vějíř ideologický, že to nesjednotí.
10: Ono to není tak, jako ta radikální levice, taková ta socialistická, socializující levice, od které se mimochodem Alexandria Ocasio-Cortez začíná odvracet, což signalizuje prezidentské ambice. Není velkou částí té demokratické strany. Ona technicky vlastně, ta demokratická strana socialistů není součástí demokratické strany, ale samozřejmě bere se jako levice. To je daleko menší část toho levého politického spektra, než je vlastně dneska ta radikální pravice, která ovládá republikánskou stranu. A hlavně tady tohleto se bude prostě řešit během těch primárek, jo? Tak tam bude třeba 10 kandidátů a ten, který vyhraje, ji potom bude muset sjednotit. A jistě ji sjednotí spíše na těch středových pozicích, než na těch krajně levicových. Ale to není daná věc. Jo?
9: Ne, ale i vy jste, tuším, tady na Plusu mluvil o tom ukazu, že primárky sami o sobě extremizují vlastně obě ty strany, takže to nevypadá na to, že by to něco mělo zbližovat.
10: No, extremizují, jako nakonec těch primárek vždycky vyjde nějaký kandidát, který bude mít v té straně většinu a v těch prezidentských primárkách to z té demokratické části vždycky bývá demokrat, který je středový, že jo, byl Clinton, byl to Barack Obama, byl to Joe Biden, byla to Kamala Harris, která se potom výrazně posunula do středu během té prezidentské kampaně. A něco podobného jistě nastane i v tom roce 2027 a 2028.
9: Mohla bych ještě zpět trošku k Trumpovi. Řekněte mi, je na něm nebo znalec vašeho typu, když se podívá na jeho vystupování dnešní v televizi, na mítingu, je jiné, je nervózní, je panické?
10: Tak říká daleko nehoráznější věci než kdy předtím, což už je teda co říct, jo, protože Donald Trump postavil svoji politickou kariéru na tom, že
9: říká nehorázné věci,
10: ale když vám někdo prostě do očí řekne, já vím o všem na světě nejlíp ze všech lidí, tak a říká to vážně, ne jako vtip, tak člověk začíná pochybovat o jeho duševní rovnováze, že? Když si přečtete ten rozhovor pro časopis Time, obrovský rozhovor, který dal před několika týdny, tak tam opravdu mluví, kdyby analyzoval psychiatr, tak nemůže nedojít k závěru, že ten člověk není duševně zdravý, že neudrží myšlenku, že je to člověk, který o světě moc neví a ztrácí ducha přítomnost. A to je také mimochodem jeden z důvodů, proč má dneska tu popularitu na tak nízkém bodě.
9: Já chci...
10: Je to jenom jeden z důvodů, hlavně je samozřejmě cena benzínu, jo? Nechci to přehánět.
9: Jenom jsem chtěla připomenout, že Biden taky občas nevěděl.
10: Ale tohle je ještě mnohem horší.
9: Co mluví. Ne, o tom já jenom připomínám, že prostě pochybnosti o duševním zdraví se objevovaly u obou posledních amerických prezidentů.
10: No u Bidena ani ne tak o duševním zdraví, jako o tom, že je to člověk, když už je starý a prostě není ve formě a občas neví, kde je, jo. Ale jistě nikdo nepochyboval o tom, že ten člověk není blázen, jo. U toho Trumpa to si jako nemůžete být úplně jistá.
9: Jo. Říkám jo, jakože rozumím, co říkáte. Teď já jsem se ptala na to panikaření, protože děje se kolem toho Trumpa spoustu věcí tím, jak jde ta popularita dolů jeho. Tak například v těch okrscích, kam ho prostě 4 měsíce tahali, aby podpořil tamního kandidáta, tak teď jsou rádi, že tam nepřijel a už ho nežvou. Nebo v okrscích, které byly tradičně demokratické, tak tam chtěli Trumpův tým tam chtěl investovat do reklamy, ale zjistil, že nemá šanci a že by to měl rychle přesměrovat ty peníze na republikánské bašty, protože bude rád, když tam alespoň nějakou uhraje. Jinými slovy, ten tlak na Trumpa je obrovský. A já se ptám, kromě toho, že mluví nehorázně, je to vizuálně na něm nějak vidět?
10: Tam si myslím, že v porovnání s Bidenem je to mnohem lepší, jo, protože jeho stárnutí, jeho vlastně mentální odcházení je trochu jiný typ mentálního odcházení než u Bidena. U Bidena to bylo opravdu jako fyzické ochabování, když to Donald Trump sice občas na něm vidíte, že má někde zavřené oči a lidé, kteří to chtějí interpretovat škodolibě, říkají, že spí. Tak je to přece jenom daleko energičtější člověk než Biden. Jo? Takže on vypadá jako, že má prostě strašně moc energie. Teď samozřejmě objíždí Spojené státy a snaží se burcovat republikány, což je absurdní, jo? Protože zase on dělá spoustu neskutečných politických chyb. On je nepopulární. Ty volby budou referendem o něm. Takže on by měl někam zalézt a věnovat se zahraniční politice, hlavně tady tomu Íránu, aby nakonec utlumil ty problémy, které z toho vycházejí. Ne, on zase jako přilívá olej do ohně a zase dělá ty volby o sobě, což samozřejmě nahrává demokratům a proto třeba je možné, ne jisté, ale je možné, že v Kansasu vyhraje demokrat. A v Kansasu naposledy vyhrál v Senátu demokrat v roce 1932. To je 94 let.
9: To je pikantní, ale musím se zeptat, to, jak on pouští panicky ta různá polosprostá slova v těch mítincích, a nejsou právě Trumpovi voliči ti, kteří vlastně tohle vystupování v uvozovkách žerou, prostě se jim líbí?
10: To určitě, ale znovu připomínám ten průzkum, jo? Těch lidí je dneska 13%. On se prostě nemůže soustředit na to svoje tvrdé jádro, protože i v těch takzvaných mírně republikánských ztrátech má dneska problémy a bylo by lepší, kdyby se vůbec neukazoval v těch okrescích. To znamená, ano, tohle se týká třeba 25 volebních okrsků, kde může teoreticky jeho přítomnost pomoct v tom, že bude burcovat ty republikány, aby přišli k volbám. Ale má to tu druhou stranu mince, že zase vyburcuje spoustu demokratů, kteří přijdou k volbám. Takže já si v tuhle chvíli myslím, že Donald Trump s těmi volbami nemůže udělat vůbec nic.
9: A je to pro ně, jak se hezky česky říká, no win situation, nemůže to vyhrát.
10: Já kdybych byl Trump, tak se v tuhle chvíli modlím, aby všechny ty průzkumy veřejného mínění v sobě měly zase nějakou systémovou chybu. Protože přece jenom je jasné, že Donald Trump a jeho republikánská strana v těch posledních 10 letech vždycky mají, nebo ne vždycky, ale téměř vždycky lepší výsledky, než předpovídají průzkumy veřejného mínění. To se méně týká těch voleb uprostřed prezidentského období, když Donald Trump nekandiduje. Takže ta chyba tam pravděpodobně bude menší, ale tohle je jediná šance republikánů, že ty průzkumy veřejného mínění prostě jsou nějakým způsobem zásadně chybné. A to je možné, to se může stát.
9: Jasně, jenom taková drobnost k těm kandidujícím republikánům. Víme, že u nás ano, existují strany, kde když se prostě šéf naštve z jakéhokoliv důvodu, tak může kandidáta z kandidátky
10: vyškrtnout.
9: To ale Trump nemůže. A teď on může prostě podporovat oponenta a tak dále.
10: To už nemůže, ty primárky jsou za náma, že jo?
9: Jasně, ale to mluvím teď obecně. Ale tak v momentu, kdy ten Trump nemůže udělat ten jakoby ostrý řez, jako u nás dělá pan Babiš, řekněme, tak co mu vlastně zbývá v okamžiku, kdy se proti němu ty republikáni začnou prostě paktovat? Ne?
10: Tam bude záležet na médiích, to znamená, jakým způsobem tohle to bude interpretovat Fox News a některé ty další republikánské televizní stanice, pokud budou stát za ním, tak on bude mít pořád tu symbolickou sílu.
9: Tomáš Kolvaňa, profesor na New York University v Praze a ředitel Aspen Institute pro střední Evropu, byl dneska mým hostem a jsem tomu ráda. Děkuju moc.
10: Hezký den.
9: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachetí.
3: Problémy politické, ekologické i sociální. Zblízka, z dálky a ze všech stran je na svítí reportážní pořad Zaostřen. Popisuje, analyzuje a vysvětluje, proč se události doma i v zahraničí odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu. Věda Plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Ano a starostové pro Ostravu vytvořili dvojblok a hledají třetího partnera. Rusko opět zaútočilo na Kyjev balistickými raketami. Fotbalisté Slavie prohráli v Baku v Lize mistrů se Sabahem 0-2 a dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně až polojasno, teploty do 18 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Vítězné ostravské hnutí ANO oznámilo, že dál bude vyjednávat v dvojbloku se starosty pro Ostravu. Ve dvojici vládnout městu ale nechtějí a budou hledat třetího partnera. Podle lídra ANO Richarda Vereše to může být buď hnutí Ostravak nebo motoristé.
11: Dohromady tvoříme 30 zastupitelů, to znamená máme většinu v zastupitelstvu a naším cílem je v těch následujících dnech a týdnech nalézt třetího partnera, který by tu koalici doplnil. Bude nás zajímat jejich představa o možné spolupráci, jejich priority a jejich představa o zapojení do vedení města.
7: S koalicí Srdcová, složenou z ODS, Lidovců, TOP 09 a Nestraníků, už nově vytvořený dvojblok o účasti v koalici jednat nechce. V Jablonci nad Nisou bude v následujících 4 letech pokračovat stávající koalice Starostů pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů a nezávislých. Včera podepsali memorandum. Primátorem má zůstat občanský demokrat Miloš Vele, přestože jeho strana skončila ve volbách třetí. Volby v Jablonci nad Nisou vyhrálo stejně jako před 4 lety hnutí ANO. To ale opět míří do opozice. Rusko druhý večer za sebou útočí na Kyjev balistickými raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že protivzdušná obrana ani tentokrát nedostala od svých západních partnerů informace o vystřelení 4 raket včas.
12: Večer se Kyjevem opět rozléhaly výbuchy. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociálních sítích napsal, že Rusko zasáhlo 9podlažní bytový dům a sklady v Desňanském obvodu. Proudové drony zaútočily na nákupně zábavní centrum Adrenalin City v Lucku na západě Ukrajiny. Střecha budovy začala hořet, ale nikdo nebyl zraněný, uvedla lucká záchranná služba. Počet zraněných po včerejším útoku na univerzitu v Rivnem dosáhl 30, oznámila státní služba pro mimořádné situace. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfina dnes od 6 do 16 hodin nepojedou tramvaje ani autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí na Rejdišti po Čechův most bude uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 pojedou odklonem přes Malostranskou a zastavovat nebudou u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objedou uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží. Fotbalisté Slavie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita, jsou prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech se soupeři z Azerbajdžánu prohrál. S výkonem svých svěřenců nebyl po zápase spokojený ani trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
13: Nedokážeme se dotknout nějakého svého maxima a jednoznačně soupeři